0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Je tu čtvrtek, 9 hodin večer a po měsíci zase na Férovku speciál.
2: A že to utíká náš... a že zase ty čeští politici nám připravili spoustu gólových příležitostí.
1: No to určitě. Já jenom trošku se bojím. Víš, že už čtvrtek je taky dezolátský proruský den teď.
2: A kvůli nám nebo kvůli zemědělcům?
1: No hlavně kvůli zemědělcům.
2: Nebo i ty kvůli, dobrý... Já myslím, že Zbyněk Stanjura tam vidí ten konec, úpadek toho pracovního týdne, ty daně klesají, tak jsem myslel, že už to krájí.
1: Ne, kvůli zemědělcům, protože i ty správný prozápadní první, tak se trošku zkazily a jsou teď už taky propadišti.
2: Ale mám dobrou zprávu, protože pokud se nepletu, příští týden se bude bouřit středa. Já si myslím, hele, mně se líbí, Británii zkoušej ten čtyřdenní nebo třídenní a čtyřdenní víkend. Jo. My je rozbouráme do dubna, už nemaká nikdo. A...
1: No ale každopádně, příští týden v úterý, to bude taky dost ošklivý den, protože proběhne mimořádná sněmovna a já teď vlastně nevím říct k čemu. Ono se to oficiálně jmenuje Bezpečnostní hrozby České republiky. Není to úplně personifikovaný, ale všichni víme, že to svolala vláda kvůli Andreji Babišovi a sice kvůli jeho žádosti o složku na ministra zahraničí od Pirátů Jana Lipavského. Já myslím, že správně úplně by se to mělo jmenovat kurz správného posílání e-mailů. Aby to bylo úplně přesný, protože Andrej Babiš udělal to, že žádost o složku na Jana Lipavského poslal nesprávný e-mail, sice na správné jméno, ale nesprávný e-mail. A já vlastně...
2: Tohle já prožívám velice často s řemeslníky, takže asi tuto mimořádnou schůzi budu o to pečlivěji sledovat, jak mám postupovat. No já jsem si to překřtil, Petře, že to má být takzvaně oficiálně den bez složek. Ale myslím si, že teď se ty složky vytahujou, dává se to všechno dohromady, že to bude samozřejmě obrovský souboj knih hříchů, kdo na koho co ještě ví. Připomene to, aby se demonstrovaly vzájemně ty tábory, kdo je větší zloduch, kdo nás víc ohrožuje. Já se úplně těším, jak v úterý se prostě bude počítat, kolik je jeden odejtej špion za několik vypovězených špionů 5 let zpátky, případně kolik jeden hacker v prospěch Spojených států amerických znamená potenciálně vypovězený špion. No prostě bude to, svým způsobem to bude komediální, samozřejmě to odkašleme to zase my všichni, protože sněmovna makat nebude. Mám dojem, že to trochu má překrejit korespondenční volbu, která se taky mimochodem má projednávat. A říkám si, že asi celá to, jako to, celé to takové to strategické tažení, téměř jak rozhovor se šéfem generálního štábu Řehkou, protože tohle bude taky podle mě vojenská operace
1: to bude.
2: Všech štábů, bude opravdu jediným. Překrejit všechny témata okolo, uondat vlastní, pokusit se ještě načechrat to pevný jádro, ale oni zjistí stejně poslanci po pár hodinách, že národ zajímá peněženka a že mají úplně jiný starosti.
1: Já myslím, že to bude festival složek. A... Je teda velká ironie, že si tuhletu mimořádku svolává vláda, která pořád kárá opozici za to, že svolává mimořádný schůze sněmovny, ale tady je docela principiální rozdíl za prvý v tom, že opozici víceméně nic moc nezbývá, protože prostě vládne ve sněmovně menšinou, tak aspoň zkouší tenhle ten instrument. No ale pak je tady zajímavá ironie v tom, že Petr Fiala a jeho vláda, já myslím, že jak už je pro ně příznačný, si vybrali dopředu prohranou bitvu, protože celá ta kauza složka, prostě ji nemůžou vyhrát v tom, že jsou tam děti, tak Andrej Babiš samozřejmě, jestli tady došlo k nějakému arcizneužití dětí v politice, tak okamžitě všichni si pamatují Babiše juniora a jak byl hozen do té předvolební kampaně před posledními sněmovními volbami. Do toho už tady na sockách lítá nejen pirátská žádost o složku na kandidáty ANO a politiky ANO. Přijdou další podobné žádosti o složky, čili bude to festival
2: ale
1: složek.
2: Dělá to každý. Jsou to knihy hříchů. Jen správný dekorum je netahat do toho děti, náboženství, sexuální orientaci. Ne, že by byli mravní ti politici, ale protože vědí, že Češi, Moravani a Slezané jim to vrátí bumerangovým účinkem. To prostě nesnesou a v tu chvíli klesá preference a popularita toho, kdo to spustí. Jo. To je celá zpátečka jejich, že prostě vidí, že tohle se nevyplácí. Ale jinak to bude festival marnosti.
1: Já jsem, vlastně musím říct, Matador složek. Já jsem dostal od ODS, jsem dostal...
2: Máš nějakou speciální zálibu, nebo?
1: Ne, ale teď mě mrzí, že nejsem, protože teď by se to hodilo. Já bych přišel do sněmovny a vzal bych tam složky, které jsem od ODS dostal na Bohuslava Sobotku, Jiřího Paroubka, a pak jsem dokonce dostal od jednoho člověka, který ho nebudu jmenovat, protože jsem si měl dobrý vztahy, ale on dělal svýho času na úřadu vlády za jednoho premiéra a dostal jsem složku na Andreje Babiše. A já bych tam, a to nebyl jediný, a já bych tam mohl přijít, hele, a normálně bych tam všechny tyhle složky rozbalil.
2: Ty bys měl
1: a
2: celý pás.
1: Ovlád bych to, šel bych ke kecpultu a normálně bych to ovlád.
2: Čili sněmovní bakaláři.
1: Sněmovní bakaláři.
2: Lidé píšou a Petr Holec přináší.
1: Sněmovní bakaláři, ale co chci říct, mě na tom fascinuje, a já bych řekl, že to je příznačný pro vládu Petra Fiala a i pro to, v jaký je tristní situaci, že oni si vyberou zrovna tuhle tu věc pro mimořádnou schůzi sněmovny a vědí, že Andrej Babiš, jestli něco umí, jestli něco ovládá, tak jsou to tyhle ty mimořádky ve sněmovně. Já bych řekl, že to je jeho úplně gusto, že si je vychutná. On už dopředu avizoval, kromě toho samozřejmě si tam odehraje všechny složky, které byly na něj, zatažení ho si na dovolební kampaně od současné vládní koalice, tak už avizoval, že tam se bude doptávat na naše aktivity ohledně války na Ukrajině. Víme, že i tady mu nahrává už veřejné mínění podle posledního STEMu. Bez procenta 70% Čechů si přeje, aby vláda spíš než schánění munice po světě pro Ukrajinu se angažovala v nějakém, aby přispěla k mírovým jednáním a aby působila i na ostatní země. Takže
2: jen se v tom nesmí zamotat.
1: Jasně, jo, ale...
2: Protože tam je taková tenká linie přece, myslím si, že někdy ta jeho zbrklost je dvousečná. Já vždycky připomínám, hele, jsme národ, který si prožil 38. prožil si 68. a jsme jako velmi citliví na takový to, jako někdo přišel, mával vlajkama a zabral něco. Jo? A to si myslím, že je velký problém i třeba takových těch argumentářů a těch, co hájí ty argumenty typu lidi vedle opory a podpory napadaného, pracujte na příměří, protože většinou se to dělá mimochodem vousečně a pak to funguje a má to smysl, aby jakoby vysvětlil ten důvod, že to neznamená automaticky, prostě zabalte to, kluci, pozvěte Rusa, kam dojde a pak si řekneme. Jo. To je jako velký nebezpečí, tam se myslím bude muset Andrej Babiš udržet, protože tam občas mu emočně jako začnou ujíždět nervy, začne být takový ten mírotvorce, který už má připravený úplně všechno pro summit, už de facto ti popíše, kdo tam, kde bude jako sedět u toho stolu a co bude říkat a začne to být volná tvorba, začne to utíkat. Že čím víc je to ten Andrej Babiš typu

0: a Andrej Babiš, potažmo celý ANO, se hodilo. Takže uvidíme, ono to bude samozřejmě takový taktizování, protože podle mě zase vláda nebude chtít být taky úplně jako takovej ten proamerický největší hráč, to si nechává až na summit, ten slavný summit Petr Fiala, Joe Biden, kdy se i Čína otřásne, až potká tyhle dva státníky. Takže prostě bude to takový dávkování a bude to vlastně jakoby nekonečná špína, která samozřejmě oddálí spoustu zásadních témat. Pokusí se všichni vytvořit dojem, že tady jako ty zemědělci téměř nebyli a korespondenční volba, že je takový jenom evergreen, takový zážitek.
1: No říkám, pro mě je příznačný to, že Petr Fiala zvlášť, já bych řekl, že v nějaký mentalitě, kdy prostě zvolí si přesně tohle to, co nevyhraje. I kdyby to byla plichta, tak je to pro něj špatně, ale nevyhraje to. To je jasný. A viděli jsme vlastně, jak se všichni i vládní média nebo provládní média vysmívali ANO za TikTok, za ty videa. A teď najednou přijde Kantar a řekne, třetina mladých už by zvažovala volbu ANO. Řekli, aha, tak asi to funguje nějak. Já jenom...
0: Je to teda perverzní, to já říkám na rovinu, já to trpím, když to musím profesně sledovat.
1: My už jsme generace jinde. Tak,
0: je pravda, jasně. Že já blbě tančím, takže nemám úplný pochopení pro ty turecký tance paní Aleny a paní... Paní, kdo to tam tančil, myslím?
1: Dostálová.
0: Paní Dostálová. No, to nezapomenutelný kreace obou. Já jsem tam trošku klesal na duchu, podobně jako když jsem viděl nový spotřebitelský D-test Petr Fiala předvádí Nutelu, aby to potom dorazil Beďa Trávníček Andrej Babiš představujícího Kohouta. To se přiznám, že to byly tři momenty, kdy jsem se fakt styděl, říkal jsem si, tohle už je jako hodně Honzo za hranou, děláš to jenom kvůli profesi, že se na to dobrovolně koukáš. Pak hodně vybíhám ven a rád pracuji s rýčem a sekerou, to je takový očišťující.
1: Pak na sekeru, abys to ne...
0: To je zatím ještě povolený...
1: Nesek do něčeho špatného.
0: To je taková moje tvůrčí povolená činnost, rodina to vítá. Ale jo, no, funguje to, ale víš co, ona druhá věc je, jo, on teďka všichni říkají, může za to TikTok, můžou za to ty moderní platformy, je to všechno online. Ale řekněme si na rovinu, co ta vláda má připravený pro mladý. Dostupnost bydlení se nezlepšila. Co jim slavná vláda udělala, co se týče jakoby pracovních příležitostí? Sedla na dohodáře. Co dělá dlouhodobě živnostníkům, co bychom si vydali?
1: To víme právě, moc dobře. Ale...
0: To žijeme. A vlastně, jako, že veřejná doprava stojí, kolik stojí. Vem si, co všichni prožívají, aby se dostali na školu. To je prostě padne, nepadne, dojdu tam, dostanu se tam, nedostanu se tam. V řemeslech a v takových těch technologických oborech jsem si taky nevšiml zlepšení. Takže ono
1: ale
0: je jako těžký.
1: Jednu věc musíme přiznat. V podstatě mladým řekla, jestli se dožijete důchodu, tak ten, který dostanete, tak zapomeňte, že to bude důchod v podstatě. Takže něčeho se můžeme chytnout. No, každopádně,
0: tam se naučíme ty tanečky, aby jsme měli ten klobouk a něco vytančili.
1: Prostě příští úterý bude neuvěřitelná fraška. To jsme
0: prosím, vytáhněte doma složek. Taky své složky, jako když se to najde. Kdo nemá složku, na někoho jako by nebyl. Pokud nemáte, rychle udělejte.
1: Jenom ještě řeknu, já si pamatuju ty složky. Víš, co na tom bylo geniální, že to většinou byly výstřižky z novin. To ještě, když já jsem to dostával,
0: ještě tak...
1: Byl by vystříhaný, ale člověk si tam vlastně našel i svoje titulky vlastní. Takže se říkal, tohle mi nemuseli dávat.
0: Já to měl snažší, ale. Tak teď jsou mistři, že kopírou celý ty e-maily, jako včetně oko to poslali, včetně těla, včetně ještě zbytkový komunikace a takových mistrů je. Jo. Já se právě mimochodem hodně zvědavý, kdo tam bude ten svatý bojovník za tu čistotu nesložkování a čistotu ty práce s informacemi a nehanění, protože mám pocit, že jako Piráti jsou si v tom taky hověj.
1: No tak ty jsou teď...
0: Stanaři teda taky.
1: Ty budou první na ráně. Ale mě napadlo, ty Piráti vlastně, oni jsou ajťáci, že by mohli Andreje Babiše naučit posílat ten e-mail.
0: Jo, že by si udělali takovou technologickou...
1: Víš, že by školení, takový kurzíček.
0: Jo, no ale to by možná i národ přivítal, hele. To jako... Takže chodící router.
1: Tak.
0: Andrej Babiš.
1: No, ale máme tady dotazy. Pozdraví Lubomír Vrba. Fiala se nezměnil, teď je sám sebou, dříve lhal. Já bych tomu dodal, dřív tolik nelhal. On byl víc v pohodě, to musím říct, ale my teď jsme se bavili o Petru Fialovi, že skutečně to je rozpad osobnosti a nemoc. A já jsem ho viděl v České televizi, teď, když bylo výročí našeho přijetí do NATO před 25 lety. tak do České televize přišli Miloš

0: Zeman a Václav Klaus, expremiéři a exprezidenti, kteří vlastně Československo tehdy a Česko později ve spolupráci s tehdejším prezidentem Havlem nasměrovali jak do EU, tak do NATO, byť dneska jsou z nich dezoláti a vlastně už se i lže o tom, že Václav Klaus byl proti našemu vstupu do NATO. Ale po nich přišel Petr Fiala a člověk by řekl, tak aspoň slaví se oficiálně, tady byl Clinton, který byl jako americký prezident u toho našeho vstupu, tak si to užije a dá tomu nějakou gráci, aspoň se trošku usměje. Ale on tam přijde s tím čelem lesknoucím se zamračenej a Daniel Takáč, moderátor, z něj musel vlastně vypáčit aspoň poděkování těmhletěm politikům, svým předchůdcům v čele země a pak řekl, a nic víc tomu neřeknu. A já nevím, jestli je to zášť, protože on furt říká, já vedu Česko na západ někam, ale prostě fakt je, že tihletí politici, jeho předchůdci v těch nejvyšších funkcích skutečně Česko tehdy dovedli do dvou západních institucí Evropské unie a NATO. A není to Petr Fiala. Nevím, jestli je to zášť, nebo co to je.
1: A řekněme si na rovinu, že to nebylo ložený. Jo? Že my to dneska vidíme už prostě dějiny typu stalo se a byl logický vývoj. Ale zvlášť u NATO, co se dělo, jak se to odsouvalo. Řekněme si na rovinu, že Američani a některé členské státy další jako to příliš nestály.
0: To byl Clinton a především z začátku vůbec.
1: Přesně, jako partnerství pro mír se vymyslelo jenom z toho titulu, taky něco dáme, aby neřekli a aby si s námi povídali a my s nimi a ocenili jsme, že třeba například byli teda velmi činní a úspěšní v válce v Perském zálivu, ale zároveň, aby se vlastně odsunula ta příležitost vstoupit do NATO. Plus tam je další jakoby husarský krok, že se nakonec podařilo po dalších vyjednáváních posléze s odstupem, ale dostat tam i Slovensko, protože vlastně to v tu době bylo jako, což mimochodem teďka obrovský vyprávění pro současnost, bylo v izolaci a kdo na to doplácel? Nejen Slovensko samo, ale speciálně Česká republika, protože je to nejlogičtější náš nejbližší partner a spoustu témat máme a zaplať pánbůh, že máme společných stále. Jo.
0: No teď ho posíláme znovu do izolace.
1: No ano, ano. No posouváme pěkně Budapešti a já mám pocit, víš sám, že to říkám dlouhodobě, že jako v té izolaci nakonec skončíme my sami, protože Polsko nás řešit nebude, bude to brát jako farizejství, protože když na to přijde, tak tu Bratislavu a Budapešť vždycky objeví. S Bratislavou ve výsledku bude mnohem víc komunikovat Vídeň, už teďka komunikuje mnohem víc a Budapešť a my budeme jediný spravedlivý, který budeme pěkně sedět u Vltavy a říkat si, kde se stala chyba soudruhu. Jo?
0: No takže já jenom Petru Fialovi řeknu, já jsem nad ním tímhletím zlomil hůl, protože kdyby to byl člověk s formátem nějakým a velkorysostí, tak se zachová úplně jinak. Vlastně si to užije ten moment a lidi by to i ocenili, ale on i tohleto odehraje takovýmhle obludným způsobem. Dokonce tady Lukáš nám to nabízí, ten krátký moment, se na to podívat, jak to vypadá.
2: Vystřídal jste pány Miloše Zemana a Václava Klause. To znamená ty hlavní aktéry, kteří dovedli Česko do NATO. Co byste jim právě dnes řekl?
3: No, tak je dobře, že dovedli Českou republiku do NATO a víc bych k tomu nic nedodával.
2: Takže jen poděkování, není to málo?
3: Já myslím, že to není málo. Páni prezidenti se teď více baví s premiéry jiných sousedních států, tak já nemám, co bych jim vzkazoval.
2: No, vystřídal jste pány Miloše.
0: Nemáme co dodávat.
1: No ne, sám se staví do izolace a hlavně chybí mu, víš sám, že my jsme tady taky to několikrát rozebírali, že jsem říkal, on je takový jakubínský typ, jo, on v podstatě moc nemá pro jiného pochopení, nechválí, je soustředěn sám na svůj úspěch a na svou pravdu a na svou cestu, to se jenom utvrzuje, jak to tak bývá u člověka. Ale chybí mu to krásné, co se vždycky říká v kantořině, typu, když trošku alibisticky chceš pak růst na úspěchu svých žáků, že říkáš, tak se snažte, ať se vám daří, ať jste spokojení, nejen, že důchod nebude, takže to bude celoživotní vaše anabáze, ale zároveň i jako s úspěchem toho studenta roste úspěch toho pedagoga. A tohle vůbec nechápe, tu velkorysost, že prostě s úspěchem České republiky, těch předchozích předáků a schopnost jim poděkovat. A případně na základě toho poděkování vypíchnout typu, ale bylo by dobré teď se zaměřit na to a na to, tak prostě roste i on. No. Je to vždycky krásně, babičky to říkají, mají obrovskou pravdu, poděkování, pozdrav, tě nic nestojí a je to vždycky začátek úspěchu a tady to přesně platí. Ale on to neumí, no, on prostě, jeho to bolí, jeho to fakt bolí.
0: Albi Auzik je zde jeho kniha jen zástěrka pro vyčištění peněz skrze honoráře za jako prodané knihy. Já to nevím, víte, že jsme s Xaverem velký milovníci poezie, europoslance lidovců Zdechovského, že tady z toho rádi recitujeme, zvlášť Xaver to má rád. Je to, víš, jak se to jmenuje, ten styl?
1: Tam to bylo něco s nějakým
0: dotekismus. Já bych teda s Dechem, tak bych si dával v dnešní době na doteky pozor, ale to nechám pro něj.
1: Lidovec může.
0: Já nevím, jestli to takhle, to, co naznačujete tady a píšete, jestli to tak je, je pravda, že to je docela oblíbená praxe.
1: Je to bestseller, jo? Já totiž, já jsem hodně přízemní, já jsem skončil u Seiferta, jo, tak přemýšlím teda, jestli...
0: No tak ta sbírka tady je, takže si ji můžeš půjčit.
1: Ale není to sbírka básnička,
0: chápeš, že to není zadarmo.
1: Takhle vznikají finanční sbírky.
0: Hele, Piero Davos, nejlepší stream na XTV, vidíš?
1: No teda.
0: Petr Bacho.
1: To si zase píšeš sám, ne?
0: No, koncesionářský poplatek tady už máme. Dobrý večer, pánové. Fiala a spol. Dělá fakt pro Babišovi preference vše možné. Myslíte si, že se po vysložkování zlepší politická kultura, zbavíme se nálepkování a budou makat pro nás? Já, ani náhodou, nic se nezmění. Já si myslím, že Petr Fiala už není do voleb schopný to zlomit, to změnit. Jediný, kdo byl schopný se toho zděsit a zlomit to, řekl bych, ve správný čas, a jako první, což se vždycky počítá, je Vít Rakušan a vidíme, jak vlastně jak média to, jak na něm visí, jak on je živý tím. Je to samozřejmě absolutní cynismus, samozřejmě, ale on jediný to dokázal zlomit, protože správně se zděsil toho, že tohleto je cesta do pekel u voleb.
1: No, vyhodnotil si, že jinak ho čeká pád, tak prostě ten pokus jako tomu uskočit, že je jistá šance. A nutno dodat oficiální to tiskový mluvčí Petra Fialy Zbyněk Stanjura, který radši nemluví o cifrách, ale o všem jinému, řekl, že vlastně už je odpracováno, hotovo, takže už nic nečekejme, což upřímně řečeno, my živnostníci jsme si trošku vydechli, že jsme řekli, že už jako stačilo. Ne, je teda fascinující, že teď se licituje u zemědělců, u škol, u kuchařek, u zdravotníků a u mnoha dalších témat, ale nějak furt není čas, že by se podíval na ty dividendy.
0: Jo. No to ne.
1: Čili já touhle cestou chci využít. Vím, že Zbyněk Stanjura vyhledává čtvrtky kvůli právě Férovce. Pane Zbyňku, nebo respektive mě, milí Opavané, až potkáte pana Zbyňka Stanjuru někde po Opavě, řekněte mu dividendy, dividendy, dividendy. Dneska už mimochodem utíkají do Polska, takže by mohl někde něco potkat.
0: Já tady na to mám takovou odpověď. Ona tam je taky v nervu jistá paní Helena z Raiffeisen Bank a ta chodí a říká pane Zbyňku, pane Zbyňku, pane Zbyňku, na ty dividendy nešahejte.
1: A ještě bych mohla přidávat teďka, co nám to ty Rusové, respektive proč nám ty Rusy, ty hodní Rusy, co si určitě tam nechávají ty penízky v Rusku, nechávají. No plus ještě bych teda doporučil, když už jsme teda máme takovou tu hodnotovou kategorickou politiku, tak aby jsme mohli zase na tuhle hodnotovou kategorickou politiku být právě hrdí, tak bych se podíval na Kypr. Jo, taky pěkný typ, nemyslím na pláž, ale to je nádherná pračka ruských špinavých peněz.
0: A to super destinace, tam by mohli...
1: No, já si myslel, že bych tam zajel, víš? Teď, když se jde po tom ruským obilí, tak jsem si přemýšlel, že bych tam teda zajel, držel bych stráž, podíval bych se, kde perou a jak perou, ale je to fascinující, jak my posíláme každému mnohému vzkaz. A dobře, už jsem si zvyk, že jako nekoukáme teda napravo, nalevo, daňový ráj Irsko, Lucembursko, Nizozemí, i to Švýcarsko, úzce spolupracující Evropskou unii, to už jsem si zvyk. A upřímně to, co dělá ten Kypr, to je fakt za hranou a když máme spoustu rád Slovákům, Maďarům, byly doby, kdy i Polákům, teď je zajímavý, že když se vyhazují tam určití úředníci a novináři, tak se vyhazují ti správní, respektive ti špatní, dlouhodobé žáby na pramení, to je zajímavé, že se to úplně přehodilo, tak si říkám, že bychom se možná na ten Kypr mohli podívat.
0: Ale úplně vidím, jak tam jede Miloš Vystrčil s Markétou Pekarovou Adamovou.
1: Hodnotově.
0: Pěkně. Hodnotově, hodnotově a někde si stoupnou před tu pračku velkou s nadspanou penězma.
1: Tady už neprojdou.
0: Viktor Hervik. V sobotu bude ve Frýdku Místku rekonstrukce boje o Čazánkova kasárna. Tam se opravdu bojovalo za naši zem. Přijďte na místo národní historie, ať si připomenete, že ti, které prezident oceňuje, ničili náš národ československý. Máš tomu?
1: No, je to pravda, no. Je to velký poučení, taky úplně mám absolutní jistotu, že se o tom skoro nebude mluvit. Ač na pomezí Moravy a Slezska a bylo to mezní. Ono obecně, že jo, to Slezsko si řekněme, že nejen, že to je nádherná část naší země a strašně zajímavá a osobitá, ale ono, když se vlastně bavíme o těch jako vojenských zkušenostech, tak de facto tam by to mohlo být výukový, protože když vemeš, tak naše de facto jediná válka sedmidenní, taky, že jo, o Těšínsko za Karvinou, respektive celý ten pás od Bohumína až ke Třinci se bojovalo. Pak když vemeš, tak taky zase pro nás obrovská zkušenost, že ty řopíky, které se stavily ještě vlastně de facto do září 38 a měly chránit naši hranici, tak bohužel pak posloužili, že vlastně nacisti, Němci obsadili a díky tomu drželi strašně dlouho tu ostravskou operaci vojenskou, takže tam taky neskutečných našinců, ale i zahraničních vojáků padlo. A dá se říct, že to je tak trošku Dukla číslo dvě. Taky by to bylo dobrý připomínat, myslím, že Hrabová, abych nepřeháněl, tam je obrovský památník a taky obrovská zkušenost. No a pak máš vlastně přesně o 60., kdy ta připravenost a ochota jít bojovat tam byla taky v té oblasti. Jo, jo, ono to je celý takový. Je pravda, že možná dneska ty debatéři o ty vůli bojovat by tam možná mohli začít a možná by se Slezsku mohli pověnovat. Že by to byla docela taková zajímavá introspekce i speciálně těm, kteří zase říkají, my jsme prostě másla, jsme Švejci, nechceme do toho jít, tak tohle ten mýtus jako boří. A proto mám obavu, že se o tom ani vůbec nepromluví.
0: Hele, něco pro mě, Tomáš Tvrdý, vypadá to, že se blízká na lepší časy pro milovníky doutníků. Kastro už se nám tu formuje a díky oteplování i toho tabáku bude dost. To je byla skvělá zpráva. Ty nejseš milovník doutníku,
1: víš? No, já si na vás taky přišlám. Řekni mě, odkud půjdete a speciální zdanění.
0: Deficit kubánských doutníků všude po světě, jo? Takže to by bylo jedině dobrá zpráva. Martin Slabý. Proč někdo řeší nějaké složky? Politika byla, je a bude kydání špíny jeden na druhého. Já jsem říkal, není to nic nového, co se stalo, žádná nová zpráva v tom není. Není to ani žádná skandální složka. Některé složky by mohly být skandální, pokud by měly sloužit k nějaký denunciaci lživý a tak dál, ale tohle to je naprosto...
1: No je to krásná ukázka toho, jak překrej, tak jsem vzpomínal, zemědělce a jejich naprosto pochopitelný mnoha ohledech odpor, plus, že jo, teď ještě to pro ně bude pro vládu a establishment složitější, protože ty zemědělci budou součástí širšího zemědělského hnutí, takže už se nedá asi úplně říct, že to bude podpora české vlády a už se úplně nedá říct, že to je pátá Putinova kolona. No a furt nezapomínejme, já vím, že jsem s tím umanutý a to já ještě nejsem z těch jako nejsilnějších bojovníků té korespondenční volby. Ale mě spíš tam vadí jakoby ty detaily důležitý. Ale ono taky se blíží to druhý čtení korespondenční volby a myslím si, že o to se hraje, aby se to překrylo, protože si logicky lidi řeknou, a proč se neřeší spousta věcí, které se dotýkají zdravotnictví, ekonomiky, předškolní výchovy, nedotažených slibů ale, v oblasti osekávání státního
0: poslouchám, tak zase ten kurz správného posílání e-mailů se mi zdá důležitější pro Českou.
1: Ale jsem rád, rozumím, dobře cíleným e-mailem.
0: Ale jsem rád, že si připomněl ty zemědělce, protože teď jsem si tak představil, on teda není poslanec, bohužel, Alexandr Vondra, on je europoslanec, ale kdyby si ho pozvali vládní pětikoalice do sněmovny na tu mimořádku, že by tam mohl udělat přísně nějaký svoji složku, takovou kremelskou v azbuce napsanou pěknou, ale... že by ukázal, jak se to dělá, pořádná složka, pořádný kompro, ne nějaká nevinná Babišova složka, ale pořádná složka, která je tak hnusná, že se od ní v přímém přenosu hned radši sám distancuješ.
1: No já si určitě myslím, že pan Azbuka, když by slyšel, že se svolává mimořádná schůze sněmovny, tak by asi nepřišel, protože by si vzpomněl, že bylo promopro a že mu tam Kalousek, jeho koaliční partner, pěkně zatápil a jak to prožil, jo. Ale, a vidíš, no a ledy se posunuly a jaký metody sám používá. Zase... Je to škoda, je to soumrak. Já jsem... Považoval i sám, že vždycky, když jsme se o něm bavili, jak jsem říkal, hele, můžeme spoustu věcí vyčítat, ale je to prostě člověk protřelej, má zkušenost, má kontakty, ví, kudy vítr fouká, umí ty trendy podchytit, má svý místo v politice, ale přiznám se, že teda co jako předvedl tehdy na té Primě, to mě teda šokovalo. To fakt bylo jako hluboce, hluboce
0: pod jeho úroveň. Řekněme, že to je i pro mě konec Alexandra Vondry, jak jsme ho znali teda.
1: Teď už je to fakt pan Azbuka.
0: Robert Drtina, pane Kubáčku, nemyslíte, že Fiala už není na psychologii politiky, ale na psychiatrii politiky?
1: No, ono je to těžké vždycky rozložit a dobře určit, kdo kde je. A já se to bojím příliš jako popisovat, protože ono potom taky někdy bývají takové ty velmi pravdivé řeči, že někdy nevíte, kdo je doktor a pacient. A já bych se nedal dostat do úrovně, že bych taky, jako by si říkal, chlapče, jako hezky mluvíš, ale abyste, jestli tam taky nesedíš. Jo? Takže ne, je to jako když srovnáte Petra Fialu s jeho vstupy, názory, zkušenostmi, dizentem, pak co psal, to dneska to je úplně jiný Petr Fiala, kdy zůstalo to jediný, že prostě je sebestřednej, nesnese konkurenci, zatvrzelej, přesvědčený o své pravdě, ale bohužel, jak se nedaří, tak stahuje víc a víc okolních spolu s ním ke škodě země a vede slepý války, to je to nejhorší. Slepý ideologický prázdný války, z kterých stejně nic dobrýho nevypadne a kde můžeme, tak ztrácíme pozici. A problém je, že místo toho, aby hledal nějaký kompromis, objevoval něco jako pokoru a nějaký smír, tak v podstatě jde do dalších konfliktů. A fakt mě to je až hloupý, jo, protože dneska, a když ten středula teďka není a ty odbory jsou uprázdněný, tak to někdo musí za ně na dálku vzít. Ale fakt, když začnu vyjmenovávat, a to teďka beru jenom opravdu profese a záměrně neberu živnostníky podnikatele, jo, který prostě dlouhodobě prožívají, co prožívají, ale to už jsme si tak nějak všichni zvykli. Ale když fakt vemu, jako, jak to bublá ve zdravotnictví a ten problém se nevyřešil. Když to vemu, jak jsou rozhádané školy, jak jsou naštvaní učitelé, nemluvě o tom, že řešíme, jestli fakt bude na uklizečky, na kuchařky, na školníky. Teď je to úplně absurdní debata. Fakt úplně ulítlá. Teď, když do toho přidám fakt už zemědělce vší úrovně a úplně se rozbila nějaká ochrana spotřebitele, protože pan ministr teďka v podstatě už vede vysloveně svatý boj. Jednak nebude bojovat za ceny a svatý boj se zemědělci a jeho vlastně spojencem úzkým už jsou opravdu jenom obchodní řetězce. Tak to dokumentuje všechno, jo.
0: Ale pokud je o zdravotnictví, já jsem teda teď slyšel úplně náhodou a nezávisle na sobě, že vlastně se to řeší samo zevnitř asi, protože za porod prý tady v Podolí 30 tisíc, zcela automaticky teda. A za vážnější operaci 100 tisíc.
1: Takže dvojí standard, ale bez jakýkoliv jako v úvozovkách jistoty, komfortu, práva.
0: Jo. Hubero Kororo, klanstvo prý teď nově chce na úřad vlády, ne policii, ale vládní stráž. Víte o tom něco? Já jsem to zachytil, to, ale...
1: Co přiznám teda, to jsem zatím ještě neobjevil. Ono tam je takových jako zásadních neustále novinek a informací, že... No,
0: já nevím, jestli to nebude nějaká názorová stráž, nebo když Petr Fiala vyhlásil ten boj s nesprávněmi názory.
1: No rozhodně bude ústojná, bez zesporu, protože to je tam vždycky... No. A prostě musíme to brát, že to je automaticky dobře a myslí to s námi dobře. Jenom jestli mají vidle teda na ty hnoje.
0: Jo.
1: Ale musím říct, že teda ti řeknu to teda jenom poslední, to abyste viděli, že ve mně duše malorolníka. Já když jsem ten hnoj viděl, já vůbec nepochopím, že na konci ty akce prostě nedali šanci všem, co mají doma kárky, dvoukoláky, nějaký malý zeturky, ať si přijedou, protože to byl tak krásný hnoj. Že... Já jsem se úplně zasnil, protože teda trošku mě to vyděsilo teďka dostat, jo, protože já už mám pěkně zryto, otočeno, aby babička už mohla spustit sezónu.
0: Čet, a kde kolem Strakovky taky?
1: Ne, já radši dál, já mám takový rozptýlený kruhy, víš, já jedno držím jako na střední Moravě a druhý držím na severu republiky, na krásném severu, aby když prostě bude nejistota, já budu někde prostě uprostřed, tak kam bude blíž, tak tam půjdu s rejčem. Jo, ale když jsem viděl ten hnůj, tak jsem se ti zasnil, že jsem říkal, je vidět, že to posuzovali lidi, kteří tomu nerozumějí, protože to byla rvačka. Takovýhle hnůj neseženeš.
0: Marián Jurečka, že ho to nenapadlo, on takový biznismen, takový pragmatik, no a nebo zavolal by bráchovi, ale přijď si rovnou proto, máš to gratis.
1: Myslíš, že měl dost pytličků?
0: No, to je otázka, to je otázka. Janča, zdravím Šumava Lipno, no, ráda vás oba vidím, tak pozdrav na Lipno samozřejmě.
1: Paní Jančo, vy víte, jak nás zlomit. Tam bude určitě nádherně a prostě to jeho české moře je moře. No.
0: Berenika Peštová, podívej. Dobrý večer, pánové. Než bude otevřena rozprava, tak si dáme tolik hodnotových projevů, až nám z toho půjde hlava kolem. Na nás přijde řada kránů. No to asi tak bude, ale hlavně mějte připravený ty složky.
1: No to ať je doma co listovat. Jo, mně se vždycky líbilo, já se vždycky vzpomenu, to jsem měl strašně rád, jako malej, když začínali bakaláři, jak oni tam vždycky říkali, tak teďka začněme, udělejte si ty chlebíčky doma. A mám pocit, že to zrábili bakaláři, já málo koukám na televizi, tak se když tak omlouvám. stoupencům tohleho jakoby televizního žánru. A to se mi vždycky strašně líbilo, připravte si ty chlebíčko, dějte si pohodu. Takže já bych udělal takový úvodní, já bych to třeba za Marka Ebena vzal tím hlasem, řekl bych dobrý den, už se chystá schůze poslanecké sněmovny, všichni se připravme, připravte si své nejoblíbenější složky, doporučujeme na začátku, ať si ruce neohmatáte, nějakou lehčí, protože to máš takový ten light, jako salátek, chlebíček, tak abys měl pohodu, tak vždycky si to něčím odlehčit, ideálně barva, hodně fotek, pak si dát pauzu, něco trošku hodnotnějšího, nějakou vojnu a mír, to znamená takový ty rutinéry, co tam máme dlouho, projít si to, tak prostě tak hezky si to ozvláštnit, jo?
0: Hele, když jsi vzpomněl Marka Ebena, já ho sleduju, čověče, a...
1: Já jsem se řekl, že na ně máš taky složku.
0: Na něj ne.
1: To jsi říkal, sakryš, teda na koho nemáš.
0: Ale musím říct, on se chudák propadá mezi dozoláty už taky, on má furt ten svůj zdravý, stejný humor, ale vlastně s každou akcí...
1: Jen doba se mění.
0: Už jen doba se mění kolem něj k horšímu a schytává horší a horší kritiky. Hele, propadne se.
1: Ale já, když jsem se dozvěděl, že tam je prej už Dick, tak už jsem si říkal, sakra, tam za chvilku bude tak
0: ten naráno. Ten tam je.
1: Já ti říkám, že za chvilku se budou ještě vstupenky prodávat a lidi budou bojovat, za, aby měli třeba Dezolát 007, 1035, co no, přišel, jo?
0: Když už je tam i Petr Pidhart, tak hele, no. to je exkluzivní klub, jenom myslím, že připomínám, že Berenika Peštová bude hostem Xavera Live v neděli, ale Berniko, to úterý, já se obávám, že i úterý se zařadí mezi proruský dny, hele.
1: No ale já to vítám, protože já už pak opravdu vylezu maximálně na balkon a v práci mě nikdo neuvidí, protože v podstatě pak fakt jako aktivní pasivitou nepodporuješ Putina.
0: Petr Standbiker, zdravím pánové, myslíte, že by byla větší sranda, kdyby přišla složka na Pávka z USA nebo z Ruska? No, to by mohla být velká sranda, kdyby se sešly dvě složky z obou těchto zemí na prezidenta Petra Pavla.
1: Hlavně nejhorší, že by byly velice podobný.
0: A já se obávám, že by tam mohlo dojít na další přepisování oficiálního životopisu, který se přepsal v den inaugurace.
1: Sluší mu to, má rád červené koberce, mluví důstojně, je filatelista, miluje známky, dejte mu známku, bude to fajn. Pozor, občas tenduje, když neotáčí se za ženami, ale za motorkami, a pozor, když ho nehlídáte, ve střežených okamžicích vyskakuje z letadla s padákem, naštěstí. PS, dobrá volba, vydrží 10 let.
0: Jsou to paradoxy, co? S Petrem Pavlem. Dezolát Fiala, podívej se, už tady
1: ale
0: máme...
1: Ale ještě to furt může otočit, no. Je to fakt na něm.
0: Otočit...
1: Počkej, nemyslím teda Fialu, myslím Pavla.
0: Já vím, a na kterou stranu teď myslíš? Na...
1: Já neříkám tak ani tak, ale na
0: tam nevíš, ale tam nevíš, bacha. Dezolát Fiala, tak máme už i Dezoláta Fialu. U Petra Fialy mám poslední dobou pocit, že se chová a myslí si, že je král slunce. Jak hodnotíte byla Clintona jako prezidenta? No, já jsem vlastně... Byla Clintona, on byl průkopníkem takzvané třetí cesty, vlastně ještě před Tony Blairem, a byl to vlastně určitě pravicovější demokrat, takže já jsem ho hodnotil se svým smýšlením politickým vlastně docela pozitivně, protože vlastně to byl dost velký kontrast dnešnímu demokratickému prezidentovi Joe Bidenovi, který je mnohem levicovější, progresivnější. Je to vlastně spousta té legislativy, kterou on prosadil, je socialistická. Takže Bill Clinton vlastně byl něco mezi, takovej republikánský demokrat, bych řekl.
1: No, já vždycky říkám, že to bylo dítě šestěny, protože fakt chytil ekonomický vzestup, de facto už v průběhu jeho kampaně, ale z těchto spojit se svým prezidentstvím, a prostě Amerika v tu dobu zažívala dobrá léta, pak následně v jeho prezidentství. Propisovalo se tam hodně to, že se to učil, že prostě v tom Arkansasu jako nebyl vedený úplně k tomu, aby byl ve střehu a byl schopen vybojovat s hydrou státní administrativy stovek Washingtonu úřadů, to se prostě krásně teďka ukazuje, že jsou prostě dva státy, ale my to prožíváme úplně stejně, že prostě přijdete a ta administrativa si vás začne tak jako vychovávat po svém a přesvědčovat, že občan, a je úplně jedno, jestli americký nebo český, je tady od toho, aby platil daně a vymýšlel, jak zaplatí ty daně, a ne, aby se vymýšlelo, co stát pro něj udělá, jo, a nějak se mu dobře žilo a měl důvod platit daně následně. To se to hodně do toho propisovalo, že to byl prostě člověk titulků, že začátku hodně bojoval s tou zahraniční politikou, kde byl tak jako vláčen silnými gesty, a pak se dostal do několika konfliktů, kdy sám koukal. Ale nutno dodat, furt to ještě bylo takový hezký prezidentství. No. Byl to prostě komunikativní prezident, z masa a kostí, s mnohými slabinami, prostě razil permanentní kampaň a za voličkama se nebálí za jakoukoliv cenu, což pak samozřejmě už prostě okleštilo zbytek jeho prezidentství, kdy polovina světa se tvářila, že už si v svým životě nepodá ruce, protože měl nějakou kamarádku, kamarádky, kdo ví kolik. A druhá polovina mu zase vyčítala, že jak je šílený, že kvůli takovýhle jakoby v úzovkách v jejich očích banálně morální aférce není plnohodnotným prezidentem a nemá tu pevnou ruku na řídící páce jménem světa, americký četník. Takže potom prožívá takový strašně zvláštní, už jako smutný období, kdy vlastně ho de facto nikdo nebral a už nic moc neměl rozhodnuto, neměl šanci rozhodnout, protože neměl tu autoritu společenskou a veřejnost vlastně nad ním částečně taky zlomila hůl. Netuši, že pak jednou přijdou takový šviháci, jako máme teďka tam ty dva starce, no, který posunuli to vnímání té americké politiky a to, co je možný, úplně někam dál, úplně jinam.
0: Když jsi zmínil starce, Tomáš Klvaňa dneska řekl v televizi geniální věc, že on je samozřejmě velký Bidenovec. A tak řekl, jo, on je Joe starý, lehce senilní, občas neví, kde je, s kým mluví zrovna. Ale to je jenom, to vadí jenom v kampani, ale pro to samotné prezidentování to nevadí potom.
1: No, tak jako, je to kouzelný.
0: Jo.
1: Není jako kouzelný opravdu jednomu vše prominout a na druhým nenechat nic suchou, kdy já teda rovnou říkám a nemá mě za to rád de facto nikdo, protože já ty Američany teďka lituju, protože ten souboj těch dvou starců, to si fakt nezasloužili a nezasloužili jsme si to potažmo ani jako my svět. Protože řekněme si, že jeden prostě neví, kde je a ta administrativa je šťastná, protože samozřejmě prostě stroj na podpisy stále je a oni vládnou za něj. A druhý je egomania, který bohužel zase obávám se, že jako bude velkou část svého prezidentství, že si myslím, že nakonec vyhraje, se bude mstít a bude dokazovat všem, že fakt nemá mantinely a že všechny dostal, jo. A takový ten jako pichlavý stařec bez limitu, to není taky ideální varianta. Fakt si myslím, že si zasloužili už prostě přinejmenším o generaci mladšího a uměřenějšího, jo.
0: Ale to vidíme vlastně, to je problém spousty zemí, že jo, dneska, došli politici.
1: No. Nějak ta fabrika, co dělá ty politiky, si dala neurčitý volno a nějak to moc nefunguje, no.
0: Šaňopin, vidíš, máme tady pozdrav ze Slovenska, my si pro vás
1: udržujeme mosty, takže přijdeme
0: a ukáže vám ten správný hodnotový smer. Len vás prosím, Pávka a Jourovou, dovtedy nikde zamaskujte. No, my jsme se o tom s Honzou bavili ještě před vysíláním, že nepamatujeme, že by se něco takového stalo ze strany Česka, aby se projevila takováhle, já bych řekl, fakt až politická agrese. A vidíme, že vlastně to začalo před vašimi parlamentními volbami ze strany naší vlády i premiéra, dokonce i našeho prezidenta, vyhrožování, jestli nezvolíte správně, tak bude zle. Vy jste správně nezvolili, měli jste poslouchat. Vy jste správně ale nezvolili, tak teď to máte.
1: V podstatě, kdyby to Slováci nevolili vůbec, tak by nám to velmi usnadnili, protože my si tady musíme potom jako tu hlavu plnit vrázkama, aby někdo jako vyhrál.
0: Já mám takovou kasířskou otázku, kterou přidám, ale ještě ke Slovensku. No, my vidíme to, že jste odvolili nesprávně, tak naše vláda prostě to nemůže zastavit a tohle mstá, takže hned tak to neskončí. Ale jak někdo na Twitteru mi teď napsal, když máme teď demokratický a nedemokratický politiky a Petr Fiala je samozvaný demokrat a ostatní jsou nedemokrati, tak až se budou sčítat hlasy ve volbách, tak jestli se jedny ty správný označí za demokratický a druhý za nedemokratický a ty nedemokratický se automaticky odečtou, víš?
1: No, bude to jako baranná šaráda a jako já se upřímně přiznám teda, když tohle to načal, jo. Tak já jednak na rovinu říkám, že z Roberta Fica nepadám, na druhou stranu prostě musí se mu nechat, je to technolog moci, řemeslně, neskutečně zručný, houževnatej. Samozřejmě taky je do značné míry problém, že ta politika už dneska je vedená hodně negativně typu a já vám všem dokážu a vy, co jste se mi smáli, tak vy budete první a vymetu to, jo. To je vždycky, ale to je problém u jakýhokoliv politika. To si řekněme, tohle platilo u Charles de Gaulle a mohlo se říct, ten to nemá zapotřebí, byl na straně vítězů na konci druhé světové války, všemi prostě, všichni se mu 2 kilometry před ním už klaněli a přesto to měl zapotřebí. Ale myslím si, že celý se to hraje. Bohužel, nebo bohudík, těžko říct, aby v podstatě se tady potom na demonstracích nechodilo a lidi se tady nehlásili k Ficovi, jo? Protože zase, my tím, jak to neprožíváme, a úplně si to uvědomuji, že se se spoustou slovenských přátel o tom bavím a říkám, hele, a oni mě logicky říkají, víš co, vy to tady taky přes Moravu to vidíte jakoby idealisticky, tak si ho vemte. Já si někdy říkám, že kuriozně tady levicové strany by nějakého Fica potřebovali a potřebovali by se ho půjčit, ale myslím si, že tady se přesně hraje o to, aby se spousta lidí jako nezačala jakoby uměle zlížet a klanět Robertu Ficovi a nestal se takovou tou ikonou vlastně jakoby těch rebelů, kteří mají problém s tou stávající českou nabídkou. A ono kuriozně to vlastně málo kterýmu českýmu politikovi vadí, aby jako Fico nebyl nějakou ikonou pro mnohé česky protestně naladěné voliče, že se vlastně až tak nezbouzí. Ale nejhorší je, že to zase odkašlávají ty československé vztahy, že si řekněme na rovinu, že prostě ta okopávaná se teďka potáhne nejméně 2-3 roky, než to zase jakoby vyšumí, protože si to budou vracet. Víš. A nestalo se to za Mečiara, nestalo se to, když se řešil zbytek majetku podělení federace. Nestalo se to, když se ještě řešili takový ty nebohý územní rozmíšky o jednotlivý osady, asi si mnozí pamatujou, kdy se řešilo, kdo teda, jestli budou v Čechách nebo na Moravě nebo na Slovensku. I tam se udržely dobrý vztahy. Naopak, když bylo potřeba, jak jsme si pomáhali naposled v energetické krizi a teď si to prostě úplně neskutečně zbláznivě kvůli zaslepnosti jednoho, dvou politiků, tří, kteří mají pocit, že na tom naberou nějaký body a že někdo možná pochválí. Fakt si to úplně vedeme do strašného rozvalu.
0: Když se u toho Roberta Fica platí pro Fialovu vládu úplně to samé jako pro Andreje Babiše a další, oni tady budujou tou nenávistí jeho kult. Přesně. Vzpomeň si na to, když Robert Fico před tím pařížským summitem jako snad tady jediný politik řekl, uvažuje se a jedná se v Evropské unii o tom, že by se vyslali vojáci NATO z Evropy na Ukrajinu. Okamžitě byl označený za dezoláta, Petr Fiala řekl, o ničem takovým se nejedná ani náhodou, odjeli do Paříže, tam výsledek z toho byl, jednali jsme o tom a náš premiér řekne, ale dohodli jsme se, jediný voják z jediné země EU na to nepůjde na Ukrajinu, načež Emmanuel Macron řekne, neřekl jsem to jen tak, přemýšlím opravdu vážně o vyslání pozemních vojsk, do toho se přidalo Pobaltí, teď se přidali Poláci a náš premiér z toho vychází buď jako lhář, nebo jako nevědomý politik, anebo jako obojí, což je úplně nejhorší. A vlastně lidi Češi můžou vidět, že ten zatracený Robert Fico měl vlastně v tomhle pravdu.
1: On to sice vyostřil, to si řekněme na rovinu, protože prezidentská kampaň, ale nejšilenější je, a to mě děsí úplně nejvíc, jo, že kéž by se to aspoň řešilo na ty mimořádné schůzi sněmovny, protože o tomhle se fakt má víc debata, ale ono v podstatě, když to vemeš potom zemi po zemi, tak vyjímá některých pobaltských států, které to mají teďka jako nějakou takovou jako mobilizační téma, aby se sjednotili, udrželi, protože jsou tam prostě velký ruský menšiny, který částečně se vydělovali sami vědomně, cíleně, částečně si řekněme na rovinu, že speciálně třeba Lotyši, Estonci je fakt vydělovali úplně šíleně a neakceptovatelně, to by prostě teoreticky už 20. 21. století, to pozdní 20. a raný 21. neměl vůbec akceptovat. Došlo k tomu, tak teď se to nahání takovou jakoby válečnou atmosférou nebo mobilizační atmosférou, ale když to prostě vemeš u Macrona to je jednoznačně jenom, že prostě se chce být středem pozornosti a utíká od domácích průšvihů. Takhle, když půjdeš po řadě evropských státníků, tak je to úplně stejný téma, čistě v podstatě nemám vám co dát, tak vám budu něco hypoteticky křičet o vojně. No je to děsivý, protože vemeš to optikou, řešili to naši prarodiče, praprarodiče to prožívali, je to tak krátce o ty druhý světový, v případě některých států, takový kousek od balkánských válek a tady fakt jen tak někdo prostě vykřikne typu a víte co, tak tam někoho pošlem. A ono to nějak dopadne, jo? Že ty lidi vůbec ty státníci nepřemýšlejí, co by to znamenalo, že by to znamenalo částečně v podstatě, že z těch lidí děláš chodící terče, že to už je de facto interpretovatelný, jakože se součástí toho konfliktu, že hlavně, a to je to nebezpečný, de facto legitimizuješ potom útok na civilní infrastrukturu uvnitř tvýho státu, jo? To je, proto já třeba jak na kancléři Scholzovi kolikrát nenechám nic suchou, já teďka to jeho dilema chápu, protože v podstatě on, kdyby tam poslal obsluhu Taurusů, tak v podstatě říká, vy, záškodníci jední, můžete na území Německa nebo de facto v rámci jakýkoliv ambasády německý po světě provést cokoliv, protože se stáváme legitimními terči. Jo, a nevím, jestli na tohle to je jako řada států nastavená a ta společnost. A je to, už jsme si to, jak jsem studoval, omlouvám se, tím už končím, jak jsem studoval moderní dějiny a je to pro mě takový jako palčivý, protože se to i rodina hodně prožila. Jako prožili jsme to u první války, u druhé války, jak je nebezpečný a snadný ten konflikt spustit a pak ti politici najednou nejsou k mání. To jsou první, kteří se stáhnou a říká to často mnozí trefně, politici pak na tu frontu nechodí. A pravda je, že tady bych čekal teda uměřenost jako od vojáku, protože vojáci jsou ti první, kteří tam jdou a často první, kteří tam zařvou.
0: To myslím, že u nás neplatí. No, Vláďa, nebyla to nakonec od Babiše taktika, jestli myslíte složku, tak já bych skoro řekl, že částečně jo. Asi si mohl odpustit to ošklivý slovo, ale jinak já si myslím, že pro něj to bude den titulků. Petr Koláček, dobrý večer. Pávek dal v týdnu Clintonovi řád. Neudílí se náhodou řády a vyznamenání jen 1.1. a 28.10. To bude asi ten nový řád a pořádek.
1: Je to zvyklost, ale jsou čestné výjimky. Pokud se to vlastně v úvozovkách připraví v rámci těchto řádových dnů, a pak se to udílí při nějaké příležitosti, typu řeknu hloupě, je příležitost, která se nabízí, nějaké události, nebo omlouvám se, že to řeknu tak přízemně, ten člověk šel zrovna kolem a byla to shodou okolností Česká republika, tak se mu to dává. Ale jinak samozřejmě zvyklost je, je to i jako násobně větší paráda, když se to dává v takzvaných řádových dnech, takže to máte jako absolutní pravdu. Ale řekněme si otevřeně, že ono to jako nesnižuje tu pozici a je to samozřejmě. Tyhle řády jsou do značné míry i taková kotvička k tomu typu jsme tady, počítejte s námi, oplaťte nám to nějakou partnerskou aktivitou nebo návštěvou nebo nějakým summitem. Takže řekněme si, že možná to bylo i takový jako trošku vypolstrování toho setkání, dramatického setkání Joe Bidena a Petra Fialy.
0: Hele, musíme jet. Vašek Medek,
1: to
0: Fialovo vyjádření bylo zcela symptomatická ukázka člověka s nízkým sebevědomím, co se bojí, že přiznání zásluh úspěšnějším by ho zastínilo. To jste káp na správný slovo ohledně sebevědomí. On na to poukázal i Jan Hertzmann, který v rozhovoru pro Lidovky te říkal, že vlastně ta reakce Petra Fialy, ne v tomto případě na ten rozhovor České televizi, ale ta reakce na ten průzkum Kantaru, který vystřelil ANO téměř ke 40%, tak místo, aby možná hledal chybu v sobě, tak vyzval k dalšímu boji proti mezinárodnímu populismu.
1: Já absolutně podepisuji, jenom řeknu jednu drobnost. Vemte si, jak by vás šokovalo, kdyby se objevilo souvětí typu beru ty čísla vážně a beru to jako velký apel, aby jsme dotáhli tohle a tohle. Beru to, vážení Češi, jako domácí úkol, děkuju vám. Vemte si, kdyby tohle vyšlo, tak vám garantuju, že za měsíc ta ODS má o 2% víc. A ještě si lidi ověřují, jestli to je stejný Petr Fiala, jestli se tam něco nestalo. A kdyby takovýhle pět věcí udělal po sobě, tak jsou ty preference ODS úplně někde jinde. Protože zase na rovinu, korektně, to nejsou preference pro Andreje Babiše. To jsou fakt preference proti Petru Fialovi. Podobně jako ve své době koalice Spolu dostávala ne preference pro Petra Fialu, ale proti a z únavy a z Andreje Babiše.
0: Jaroslav Bystriánský, upřesňující dotaz pro pana Holce. Jaké jsou série bankovek Petra Pavla? Nezaregistrovat, zda je to Pavel, nebo místo L bylo K? Já nevím. Mě to totiž nevzrušuje, protože já mám svoji zlatou měnu vlastní a náš prezident má jenom papír, takže šustivej.
1: A to doufám, že mluvíš teda o manželce, o té zlaté.
0: Samozřejmě, ale mě to cinká, moje vlastní měna. Spacer.
1: Takže příště u Holců.
0: Pozdrav Spacerovi. Martin Slabý může v tomto desetiletí doufat, že se objeví návrat reál politiky, jinak zdravím od Orlíka.
1: Taky krásná. Dneska jsou to samý zámořský destinace, moře střídá moře.
0: No, v tomto desetiletí, tak máme co 24, takže 6 let do konce desetiletí, že se zjeví reálný politik, opravdový, jako to bylo kdysi. Já se obávám, že ne, že to není jenom v Česku, tenhle ten trend a problém, že ne.
1: Ono jako nějaký velký vystřízlivní přijde, jo. Ale já vždycky říkám, jestli nám ještě ty reální politiky s realistickým očekáváním, realistickým programem dovolí online svět, což už je prostě chiméra, fenomén zdivočilosti sám o sobě a umělá inteligence, která se prostě propisuje do toho volebního konfliktu a bude se propisovat, protože už jsme se o tom taky bavili, že jo, Slovensko, Polsko už si prožilo umělý videa a poznejte rozdíl a to je jenom otázka času. Já to čekám teďka při evropských volbách, jo, mimochodem, že tady se to už rozjede ve velkým. A to je opravdu tak bohužel provedený, že to vám, to už pak nevěříte naprosto ničemu.
0: Já už se toho děsím tak, když jsem viděl to rozvojení Danuše Nerudové v tom vědu, tak jsem myslel, že to je fake, ale tam je to člověče
1: reál. Inteligence.
0: Jiřina Ledvinková, pánové, velmi mě bavíte, zítra jdu jít zahrádku. Skvělý nápad, víš, inspirace tebou, jenom nedělejte to kolem Strakovky, prosím vás, protože jak si posvěžoval premiér Fiala, mohla byste narušit plynulost veřejné dopravy. Tomáš Tvrdý, znovu, pane Holče, ve středu jste se zmínil o tom, že hradní slepice plní plána cca 110%. Pokud na zemědělce Petra Pavla dopadne ta byrokracie, že by taky stávkoval. No, to je otázka. Já jsem zachytil tu knížečku, co vydal Petr Pavel k prvnímu výročí.
1: A vůbec se ke mně nedostal. Já jsem o tom hodně stál, se přiznám, protože mě to dost zajímalo, jako co se všechno podařilo, protože já jsem toho nějak moc nezaznamenal.
0: Je teda výrazně útlejší, než bývalo zvykem, což se v souvislosti s Petrem Pavlem dá čekat, ale on tam má hezkou statistiku, kolik vajec za ten jeho první rok na hradě snesly hradní slepičky. No. A tak teď uvidíme, když jsou zemědělci i na hradě, těžko vlastně tady nevíme teda, kdo to je. Já jsem říkal, doufám, že takhle třeba nemluví o Janě Vohralíkový, nebo, ale...
1: Jsme národ receptáře.
0: Přesně.
1: Je to tak. No ale kdyby náhodou zjel někde viděl, tak prosím tě, seber ještě jednu pro mě, protože já si fakt chci počíst. Protože furt si říkám, že třeba blábolím z nevědomosti a přitom pan prezident maká jako opocenej, jen to ještě nedošlo ke mně. Takže. Já totiž nejsem úplně jako onlineová kreace, já na to nejsem, takže když to uvidím fyzicky, budu šťastný.
0: Ale nemusí se bát, není to žádný heavy metal, přečteš to velmi rychle.
1: Jo. Vojnámír to není, jo?
0: Ne.
1: Ani nějaká Jiráskova sada.
0: No, Vojnámír je teď v nemilosti.
1: Jo, vlastně, to pozor. Pardon. No proti všem taky, ono si už nevybereš. Jako. Honzíková cesta, to je takový můj oblíbený pořad.
0: Zdeněk Vávra, dobrý večer, pánové. Aktuálně jsme v roce 44 na Cáska.
1: Doufejme, že ne.
0: Goebbels křičí o totální válce, Himmler, Göring si ještě něco nahrabat a východní fronta se nám hroutí. Pán s knírkem ztrácí kontakt s realitou, soumrak bohu přichází. Ježišmarja, to je temná vize,
1: Tohle už je teda úplně děsivá, mimořádná schůze sněmovny.
0: To je tak třetí hodina ráno ve sněmovně.
1: Ano, ale to by lidi probudilo. To jako...
0: Vito Nadaský, I didn't have sexual relations with that woman. Bill Clinton. Slavná věta.
1: No jo, no.
0: A jedna slavná věta jeho je taky, že kouřil trávu, ale nešlukoval to.
1: No, to se někdy těm kandidátům z masa
0: a
1: kostí
0: prostě stává. A on to, historická chvíle, je tady Jirka Maso.
1: Takže žije, pán. Žije. No tak to je paráda. Už mě chyběl teda. Pane Maso, zdravím vás.
0: Oblíbeného komentátora a vás taky, Petře. Proč jsou voliči ANO tak benevolentní a odpustili by i to, kdyby vyhodil Babiš Temelín do vzduchu? Já vás, Jirko, můžu ubezpečit, že by to neodpustili. Mě spíš překvapuje jiná věc. Vlastně co ještě nejsou schopní odpustit voliči Petra Pavla, no ty taky, ale tam už vidíme taky, že ta popularita a důvěryhodnost opadává, ale spíš u Petra Fialy, protože tam ta zrada programová je tak velká, že speciálně u ODS bych čekal já za sebe větší propad.
1: No, já to řeknu takhle, jo. Já si myslím, že ta benevolence tam taky není v momentě, pokud by se objevil někdo, kdo by měl mírnější styl, přišel s pár věcmi, ty opravdu před sebou táhl, snažil se dělat maximum, vysvětloval je lidsky, srozumitelně a neustále tam bylo to my, to znamená, díky tobě, daňový poplatníku, je tohle. Díky tobě, podporovateli, jsme pomohli a řešíme ty adle a věci a jsme prostě nějakou dobrou adresou v Evropě a solidní partner. Díky vám, přátelé, a teď si můžete doplnit hasiči, lékaři, učitelé, prostě se děje to a to. Pokora, to se obávám, že je bohužel slovíčko, do kterého se teda v koalici spolu úplně neskutečně kope, ale řekněme si na rovinu korektně, hele, Andrej Babiši taky nemá, u tom jeho komoruce mi taky nevěděl. Ono bohužel ty politici to okamžitě ztratějí. A plnit pár věcí, co jde, jo. Nikdo nečekal, že bude 100% věcí prosazených. Ale přijít, přepsat, pak to zahodit, rozbíjet tabu typu nebudu zvedat, zvedám, neustále říkat počkejte, jste v pořadí a v podstatě utíkat k zahraniční politice, to je jenom důvod, že naštvete vlastní domácí a otrávíte ty domácí i z titulu zahraniční politiky, protože v podstatě to stavíte proti sobě. Takže to je asi nejvíc, co já vytýkám, co si myslím, že vlastně jo, a nadávat lidem a rozdělovat je, jo, a nálepkovat. To se bohužel dělo, děje a mnohé to začalo bavit, takže s tom ještě štengrujou a to si myslím, že mimochodem nahání Andrej Babišovi a nejen jemu. Takže pokud se ptáte, kde je zakopaný pes, tak já si myslím, že fakt v tom, že někteří zapomněli úplně jako lidskost a takovej ten nějaký srozumitelný sousedský přístup, prostě být vděčen a být pokornější.
0: Zdeněk Vávra, pánové, co myslíte, přijde zítra Bernd Posselt na Hrad za Pepou, Řáté, GM nebo Lva? No, já bych za první řekl, že pokud by mu to chtěl Petr Pavel předat nějakou vysokou státní medaili, že by asi sednul na motorku a sám za ním dojel do Bavorska, aby nemusel Bernd sem se trmácet. A jinak pokud jde Řád TGM, Bentovi úplně nesedí, já bych spíš viděl něco s tý zvířecí říše, ne?
1: No já se přiznám, já jsem se jako opravdu velmi bál a trošku mě to pak jako uklidnilo. To je naše hodná letuška, sličná, součástí týmu, pan L. A pak jsem se bál, že 28. října bude oceněn Bernd Posselt a to bych teda vnímal jako naprostý soumrak, protože mě už přišlo jako legrační to, jak se mu děkovalo jako za nezištnou pomoc Čechům při vstupu, při cestě do Evropské unie, když to byl ten, který vyzýval typu neberte je tam, hlasoval aktivně proti. Jakože se přepisuje spousta věcí a přepsala se v minulosti v dějinách, ale to mně přišlo jako bláznivý. Takže já doufám, že pan prezident to jako vyhodnotil tím, že Řád Bílé lva, Řád TGM, pak některé za zásluhy a pak je jízda motorkou Petra Pavla k vašemu domu přes státní hranici. Takže doufám, že to byla ta kompenzace, že má fotku prostě Petra Pavla na motorce a že to stačí.
0: Ty jsi mě oživil paměť, mám takovou asociaci. Vzpomeň si, když naši hokejisti vyhráli na Gáno, tak Robert Záruba vykřik, přepište dějiny. Ale on netušil, že dějiny se začnou přepisovat až za několik let a trochu jinak. Karla Barková, maso opět špatná otázka, srovnává myš a slona neuvěřitelné myšlenkové pochody.
1: A tak to bych rozhodně ne, jako každá otázka je legitimní, navíc slušně položená a to já si vážím, teda to bych chtěl ocenit všechny, že teda musím říct, že jsem velice rád chodím, protože teda fakt tady to je na úrovni, nejedou tady nadávky, respektujete se, úplně úžasný. Ježíš, tak to vám řeknu, že jsem měl možnost to kdysi sledovat, takhle kdyby probíhaly zasedání vlády, tak kde no, jsme, přátelé? Takže naopak jen houšť a jen pestřejších skupin.
0: Paní poslankyně,
1: jsem úplně genderově rozhodil.
0: Ne, nerozhodil. Ne, já jsem si, jak si říkal, kdyby takhle probíhaly jednání vlády, já jsem si vybavil, jak bylo to první dohodovací řízení, jestli si vzpomeneš.
1: Jo. Na tom strašně zásadní tématu. No,
0: a jak vycházela z toho jednání Markéta Pekarová Adamová a ta normálně měla v obliči, tam se nehlo nic, ta zníšel takovej strach, jak byla naštvaná, že to muselo vypadat.
1: Ale aha, tady jsem se dozvěděl, že teda na publikaci nemám nárok ani ve snu.
0: Aha,
1: takže bych chtěl prosím pozvat, popřát a poprosit všem oblíbeným příjemcům férovky, kteří zastupují exekutivu, legislativu, hejtmany či zaměstnance kanceláře prezidenta republiky. Prosím, pokud byste tam jeden klidně omačkaný, potrhaný, pod poznámkami, co všechno pan prezident udělal, jednu publikaci našli, prosím, pošlete to na adresu férovky. Budeme tady s tomi doslova státní svátek.
0: Ještě jednou, paní poslankyně, Berenika Peštová, ještě se nám tam do prvního čtení tlačí novela lustračního zákona, dám pozměňovací návrh zrušit v celém rozsahu. Dle pana Vondry si to Pavel odpracoval, tak když on, tak všichni.
1: No. To přísná měřítka Alexandra Vondry.
0: Tam bych byl opatrný. Možná teď pokud jde o Alexandra Vondru, tak to jeho kompro kremelský, to, aby se to nestahovalo i na něj za chvíli.
1: No, ne, musím říct, že jako ono mu bylo vidět, že mu je, že asi sám si uvědomuje, že je to fakt hodně spodina styl, jo, protože je to tam taky tak jako nějak vysvětloval tak jako obloukem, ale teda to bylo not šílený. šílený. A nemůže mě nikdo opravdu jako vnímat, že jsem nějaký konfident, či tam je střet zájmu, protože já se přiznám, dětství jsem se přejet králičího, já králíky nesnáším, takže pan Jan Dejsek mě prostě neuplatí králíky, ani mrtvým, ani zmraženým, ani živým.
0: Hele, fakt...
1: Takže mě nemají.
0: Fakt ne? Nemáš tady složku svoji vlastní?
1: Začíná, ne, teďka, ne, teď začínají totiž tví oblíbenci, kteří vědí jak na mě a začnou mě vždycky lámat těma krásnýma destinacemi. Já jsem se to teďka nespamatoval. Z Novýho údolí, Bílejch Karpat, Beskyd, no. Krkonoš, Orlík, Lipno, teď Otava, no. Chcete mě vidět, plakat, rozumím.
0: Otava, Míla Heller, zdravím z Katy na Otavě, no, vy si to umíte udělat hezký. Jo, skvělá práce, pánové. Vítek podezřele mlčí, asi něco na premiéra šije. Pozor, Vítek nemlčí, Vítek fakt jede. Potom, co teda vyrazil na to protipremiérský a protivládní turné, zachytil si to, že teď Vítek Rakušan se vyšláp na Ivana Bartoša a řekl, prosím tě, Ivane, nějak nám vázne ta digitalizace. Já se bojím, že se nestihne ten, on je to tuším v rámci digitalizace jak stavebních povolení
1: na toho. No.
0: A starostové jakoby... samozřejmě, jsou to starostové, takže to začíná tlačit. Tak Vítek, ten jede na všechny strany.
1: Hele, já ti to říkám, řeknu takhle, dávám tomu 3 měsíce a budeme od Víta Rakušana slyšet. Já kdybych v té vládě byl, tak neděli by se tyhle věci, tohle bych nesnes, tenhle ministr by odcházel, tohle by se změnilo. Jo. Nemůžu se s tou vládou naprosto stotožnit a mimochodem, kdo je premiér?
0: Jirka Maso, myslím, že volič 5K neodpouští chyby, chce výsledky.
1: No,
0: tak to určitě.
1: Bylo by to pěkný, bylo by to fajn, ale možná to je ten důvod, proč teda teďka vlastně sedí doma a začíná, a to je fakt teda jako revoluční, to nechci jakkoliv nějak posouvat a snižovat, ale to je fakt sociologický novum, že vlastně disciplinovaný voliči a nemalá část disciplinovaných voličů fakt jako aktivně zvažuje, že, disciplinovaných voličů, který většinou volí středově, pravostředově, tak teďka zcela vážně jsou přesvědčeni a utvrzují se, že budou nevoliči. To je jako fakt šok a to je, ono teďka to není vhodný, proto se tomu sociologové jako příliš nevěnují, ale byly by doby, kdyby to plnilo titulky, kdyby se to rozvíjelo zleva zprava, kdyby se to vnímalo jako velká slabina stávajících sněmovních stran, zejména vládních, protože je to do značné míry depeklo, že takovýhle lidé, a to jsou mimochodem, to jsou právě hodně ti zemědělci, to jsou hodně ti lékaři, to jsou hodně ti učitelé, ještě úředníci k tomu. No, něco je fakt blbě, jo.
0: Ale zase se může stát, že tohle to bude jediný úspěch Petra Fialy, že z nemála voličů udělá nevoliče a to, co jsi zmínil, že tak by se to normálně řešilo v médiích, to by bývalo byla pravda před lety, když byla ještě u nás celku normální mediální situace, ale dneska mediální normální situace není, takže se tenhle ten problém především vládních stran neřeší.
1: Ale bude to pěkný průšvih.
0: Milan Franz, další, vidíš, koncesionář. Dobrý večer, pánové. Pozdrav z Neratovic pro skvělé
1: taky
0: komentátory.
1: Nejsou špatný, Neratovice. Taky nejsou špatný.
0: Karla Barková opět maso uhodil, hřebíček na hlavičku. Takové výsledky práce, které povšechné vláda má a jak dopadají na obyvatele, rozhodně tedy žádným dobrodiním a úspěchem nejsou. Roman Petrla, holcovné na servis Alfy, kecán skvělá volba a kubáčkovné na pivo u rytí a při výletech.
1: Tak když bude dobře hořký, tak to teda děkuju. To děkuju, to já myslím, že Alfa vypadá dobře, já bych na servis nic nedával, takže se tak nějak 50-50 si to odnesu do lesu a strání a připiju se na vaše zdraví.
0: A dobře se to pije při rytí, že jo? Co?
1: No tak hele, když se tak opřeš a koukáš na to nebe a počítáš ty blížící se čápy, které ani neodlítly, to je panečku.
0: No teď se...
1: Ale po dobrým hořkým,
0: teď
1: hele,
0: se zamyslíš, podíváš se do nebe a spíš se blíží, hele, 31. březen, což pro nás živnostníky znamená nejšťastnější den v roce.
1: Taky mě na mě došlo, to bude speciální pirátský vysílání, protože můj odhad je, jestli máš podobný stavy mysli jako já, pravidelně od doby, co jsem se stal živnostníkem, a to je sakra už dávno, že to ještě někde při gym, no, při vejšce. A tak to jsem anarchista. To jsem opravdu asi 2 měsíce anarchista, takže se připravte, to tady možná bude známka punku. To nemůžu vyloučit, že přijdu opravdu nejen skleslej, ale takovej, že prostě všechno, co zavání erárem institucí, prostě špatně.
0: Martin 666. Koho byste si dovedli představit jako dalšího našeho prezidenta?
1: No, to je... Já vám řeknu takhle, já jsem kdysi, a mrzelo mě, že nebyl mladší a že nám to nebylo dopřáno, tak jsem si tak tajně myslel na pana Tigrida. Potažmo, mně by se ještě ve své době líbilo, kdybyste, pokud pamatujete, byla to vlastně přední soudkyně, právnička předtím, pak předsedkyně České národní rady, paní Burešová. A myslím si, že by nám to velmi ladilo, velmi sedělo, bylo by to příhodný a měli bychom konečně tu adekvátní ženu, protože byla to dáma na úrovni, nebyla rozhodně splašená, měla hodně odžito. Jo, asi možná znáte i v souvislosti s Janem Palachem, respektive hájením potom Palachovy rodiny. A ty byly za mě takový vysněný, no. Takže vidíte, ale bohužel byly, no, oba dva případy.
0: No já nevím, a vlastně u mě to i kvůli tomu, že já jsem vždycky k tomu prezidentovi našemu měl takový vztah, že jsem viděl, jak vlastně se začíná tlouct tahleta funkce, z který se stalo takový jako monstrum vznášející se nad naším ústavním pořádkem a hlavně nad vládou. A i to za prvý, jak prezident často vstupuje do té podhradní politiky, za druhý, jaký očekává.

0: Teď samozřejmě vidím, že ohledně prezidenta přituhuje a jak už jsme zavedli přímou volbu, tak nikdy není krok zpátky v politice samozřejmě. Tak
1: Bohužel,
0: a teď
1: no.
0: i u Petra Pavla vidíme, že za mě prostě je vůbec ta funkce v našem ústavním pořádku problém. Já to chápu, že to bylo takhle zavedený vlastně, že máme dvoukomorový parlament, vládu, prezidenta, že to bylo zavedený po 40 letech vlády jedné strany a byla obava, aby to nesklouzlo zase k vládě jednoho politika nebo jedné strany, tak se to rozmělnilo co nejvíc, to vlastně jde téměř, ale myslím, že za mě proto já se nikdy extra tolik prezidentskou volbou nebo prezidentem nežil.
1: Nenadchápáš se.
0: No,
1: Já to beru prozaicky, no. Myslím si, že nás teďka čeká 9 let, protože to tady tak bývá a myslím si, že Petr Pavel už má nakročeno a ty vzkazy, který měl k mladým voličům a mimochodem zase už je ticho, to mě teda taky fascinuje, že se furt řešilo, že teda bude nějaký youtuber a bude nějaký komisař, emisar komunikující s mladými.
0: a to není sám
1: Úplně to
0: Petr Pavel?
1: vyšumilo.
0: Nebo Petr Kolář?
1: Já jsem si trošičku myslel, že by to bylo třeba, že by to slušelo možná tomu panu prezidentovi, ale dělá to na mě dojem, že už jako cíleně s těmi mladými pracuje a už si tak jako dává vědět, hele, jsem tady, pamatujte, protože 4 roky utečou zbývající jak voda a myslím si, že už se tam v tom týmu rozhodlo, že to bude prostě na těch ještě 9 let,
0: Možná to mohl, teď mě
1: takže 9 let
0: napadá,
1: budeme hledat, no.
0: vzpomeň si, jak nabízel místo účetní Danuši Nerudový. A jak ona teď se opřela do těch videí, že by to mohl, víš, influencerku udělat na
1: Tak
0: mladících.
1: ona je pravda, že ona je připravena úplně na všechno, takže byla
0: Bere
1: by tam
0: jakoukoliv funkci, že?
1: rozhodně by byla v tom krásná. Krásná a chytrá, to se mně
0: A
1: líbí,
0: taky
1: protože
0: mladá docela,
1: to
0: ne?
1: o sobě řekne opravdu jenom pokorný a určitě chytrý člověk, protože o sobě řekne, že je chytrý, no takže určitě by tam slušela.
0: Georgis Fasulis, volby se nám kvapem blíží,
1: Tak.
0: myslím proto, pane Kubáčku, že Fiala už moc neublíží. Možná slíbí Nutelu jen za kačku a aby zachránil svou kůži, vymyslí si velké spiknutí. To však dělají baby a ne muži, bude to jen jeho píseň labutí. Vidíš?
1: Řeknu vám můj nejoblíbenější žitý básníku. Vy byste měl mít vždycky úvodní slovo a pak ty prolegy vždycky u těch sněmoven, u těch schůzí. Já vám garantuju, že to by byl jeden z nejsledovanějších pořadů ČT24 a nejen další, protože to by si ty lidi opravdu sedli a počkali.
0: Uzik.
1: Ale měl byste to těžký teda u některých poslanců, poslankyň, jako tam někdy jako najít myšlenku, která by stala ještě za nějaké jako zbásnění. By byl hodně náročný.
0: Dobrý večer, my si připijím tramínem
1: No jo, z
0: z Rokycan.
1: Rokycan, tam je taky úžasně. No ježiš, a tak tady pán Luis, ten mě už
0: A
1: úplně ničí.
0: jo,
1: Mé drahé
0: Lumiser
1: Krkonoše,
0: z
1: tak
0: Krkonoš, vidíš,
1: to už
0: oba jste
1: jako.
0: zase skvělí, díky. Katkare z Ameriky, vidíš, tak
1: To
0: to
1: je teďka
0: je
1: smutná
0: rozdíl.
1: země. Já paní Kateřinu zdravím, držím jí palce, ale prostě Krkonoše jsou Krkonoše, hele. Ještě by tam mohly být nějaký Beskydy. A jeseníky jsou taky
0: To
1: nádherný.
0: možná přijde,
1: No a český
0: počkej.
1: Švýcarsko. No si nevybereš, Lužický, hele, velmi. Já jsem světoobčan, čili v každém pohoří českým
0: Hele,
1: strašně
0: a
1: rád.
0: máme tady prezidenta Marek Eben Uzik. Tak je
1: Jenže
0: to.
1: on by pak nemohl dělat ty taneční pořady, tak to by bylo potom těžký, no.
0: Martin Slabý, kdyby se předávala cena za největšího kryptobolševika z řad současných politiků, komu
1: No,
0: byste ji udělil?
1: to by bylo těžký.
0: Kryptobolševik,
1: To by bylo těžký,
0: no
1: protože
0: já
1: tam jsou zástupy
0: prostě,
1: teďka, no.
0: zástupy bohužel jsou, říkám bohužel, že mě to, že je to smutný, že se nám to vrací takhle. No, já mám jednu favoritku dlouhodobě, kde prostě to v ní vidím, že se to do ní slilo a to je prostě pro mě furt Markéta Pekarová Adamová. Tam je to stylem, obsahem, nebo možná spíš prázdnotou,
1: Tam
0: ale
1: ta míra
0: v ní
1: nenávisti
0: to
1: je
0: je,
1: taková,
0: no.
1: jako by straší, jo? Opravdu ta člověka poleje, no. Já asi se přiznám, že asi je to děsivý, je to smutný, mrzí mě to. Můžeme to říct ještě s tím, že můžeme porovnávat, že jsme toho čas prožili. Já vím, že to bylo salonní, ale rozhodně my jako by bychom tyhle profese dělat nemohli. To my jsme měli u lopaty jasno, pokud bychom takhle uvažovali a touhle cestou jako nás to bralo a byla to pro nás vášeň. Komentování politiky a řešení a přemýšlení o politice. A fascinuje mě, že jako teda Markéta Pekarová Adamová jako a přitvrzuje, nezná míru a fakt tam není žádná jako konejšivost, pochopení, pokora. A je to velká škoda z toho titulu, že mohla hodně udělat pro ženy mladého věku, pro kombinaci práce, kariéry, rozvoje.

0: mateřství pro Vysočinu, která je domovská, i jako fakt mohla udělat zásadní věci pro změnu jakoby takového vnímání poslanecké sněmovny a naopak ještě spíš vzpomíná na takový ty starce, který tam byli zatvrzelí, protože byli ve výsledku moudřejší a otevřenější.
1: No to já pro vnímání poslanecké sněmovny myslím udělala, ale ne...
0: Ten dogmatismus je děsivý.
1: Ale ne v dobrým smyslu zrovna. No. Milan Červenka, za prezidenta moje volba je profesor Beran, jste skvělý. Díky. Zdeněk Vávra, prezident, jedině Jiří Kára. Žiro je Jiří Kára?
0: No podle mě nějaký král Ječmínek, který teďka čeká někde.
1: Jo. Lenka Střelcová, říkal jste Jeseníky,
0: no jo,
1: tak Zlaté hory, tak
0: jasně,
1: máš to tady.
0: Biskupská kopa, ježiš, tam je nádherný to místo, úžasný. No je teda, vy mě fakt lámete, vy mě opravdu lámete. Teďka fakt na mě jde úplně taková ta sklíčenost, že si říkám, co dělám tady. A ne s Krosnou někde,
1: no,
0: dívající se do hvězdního nebe.
1: Blíží se víkend, tak...
0: No má pršet, to máš pravdu, to je přesně.
1: Fakt?
0: No jasně, to je klasika, hele. To si vždycky všimni, mě to přesně připomíná školu, vždycky bylo nejkrásnější září. To bylo nejlepší léto. To bylo nádherně idylicky nejteplejší rybníky. Teď je to v podstatě stejný, aby člověk si nezáviděl. Víkend takový si jakej, snějakej, často teda vítr, zima, déšť, hnus. V pondělí razíš to, že jo, natěšenej, nablejskanej, rozdávat radost a smích. Zase lidem představit světovou domácí, krásnou tu zemskou politiku, někoho pochválit lidským slovem. Sluníčko nad tebou, idylka, trpíš už 5 minut prostě v ty tramvaji metru, natož než přijdeš na první zkusku. Říkáš si, odžiju, toto je dobrý, vydržím, úterý, středa nádherně, čtvrtek, ten proputinovský den, tam se to začne lámat, podvečer přichází déšť, aby tě namnadil, pátek už je polohrůza a zmatek a prostě u dupoutě, než dojdeš domů a sobota, neděle, autenticko, hnusno, zapáčovej seš, ani to není zima, ani to není jaro, hele, takže.
1: No.
0: Teď jste slyšeli dřeň a skrytou
1: no máme,
0: pravdu o tom krutém
1: vlastně
0: světě.
1: Vidíš, to je úplně...
0: Příště po počasí, hele.
1: Jo, končíme předpovědí počasí, hele. Vidíš, jak to má být? Máme všechny otázky zodpovězený.
0: Jo, počkej, to fakt tak krutě máme teďka, jo?
1: Máme.
0: My už ani nemotivujeme dotazům, člověče. My už jedeme do počasí, jo. Už jedeme do rytí, ale co bude příště?
1: No, každopádně v úterý vlastně se nám to sejde, mimořádná schůze sněmovny, kurz správného posílání e-mailů. My budeme samozřejmě točit novou férovku, tak se na to těšíme ještě o to víc, že to budeme mít.
0: A máme pár takových jako hutných témat a fotbolujeme, kdy už je teda konečně dáme. A
1: takže budete mít férovku normální, klasickou, pravidelnou, úterní, kterou můžete poslouchat na platformě gazetisto.com anebo Apple Podcastech a Spotify.
0: A bude krásný počasí, pamatujte na to. Sluneční brejlek poslechu.
1: Aha, Jiří Kára, Zdeněk Vávra ještě píše, Jiří Kára je slavný opilec a hrdina prvního virálu
0: jo,
1: v Česku.
0: To je tam ten, tak to je, jo, tak tenhle.
1: To, je Haškovský, to by byl haškovský prezident.
0: Jasně,
1: ale,
0: no skárované, to, ježiš, no, jo, že mě to vidíš, já z něj ječmínka.
1: Každopádně musíme všem poděkovat za skvělý dotazy, připomínky, verše.
0: A za ty vaše krásné destinace.
1: Za skvělý destinace,
0: je,
1: samozřejmě.
0: Přeju vám je a přeju vám, ať je zítra hezky a daleko vidět, protože nic nepotěší víc, než nádherný výhled na tu nádhernou naši krajinu, co máme. To je mimochodem, to si pečujme, to si držme, protože nakonec si myslím, že tam se potkáme, tam budeme čistit nervy, protože to už je jediná šance, jak udržet jako nějaký zdravý nadhled.
1: Za 4 týdny bude férovka speciál znovu ve čtvrtek a jinak, jak jsem řekl, pravidelná férovka jako každý úterý s mimořádnou schůzí sněmovny.
0: A my si tam uděláme slovenskou relaci, protože musím ocenit naše slovenské bratry a sestry, že jsou tak báječní, že si říkají, aby se v Čechách úplně nenudili, když už si všechno tak nějak trošku rozhodili, tak my jim ještě dáme prezidentskou volbu, takže co vlastně, si říkám dobře, tak příští víkend už první kolo, pak si dáme 14 dní pauzičku, druhý kolo, takže bude co bilancovat.
1: No doufejme, že tentokrát Slováci zvolí správně, ne, že poslechnou.
0: Jo, já myslím, že my se nějak konečně trefíme jako... Ne, já to jediný, co řeknu, protože na to hodně sázím i u nás, jděte k volbám. A beru to celoglobálně. Aby nemohl nikdo říct, že posílám jakékoliv vzkazy do Zamoraví.
1: A tomuhle já říkám hodnotový konec, opravdovej. Takže díky všem, mějte se a za měsíc bude férovka speciál znovu, jak už je zvykem.
0: držte se, plaťte daně, musíme to nějak přežít a bude to příště, to bude známka panku, vám garantuju, protože kapsy budou vysypat.
2: Posloucháte Radio Xaver.
3: Do sněmovny přišel nějaký dobrodruh. Nebyl to nějaký blázen? Nepřišel on tam s nějakým zlým úmyslem?
1: No, očividně to nějaký blázen je, tak on je to nějaký zastupitel, ano, z Prahy 7 a šel radit paní poslankyni Válkový, ale já si říkal, jestli se neinspiroval naším premiérem, jak on říká, že když přijdete na nějaké jednání, tak musíte hodit na stůl prachy a zbraň. Tak jestli on si tu zbraň nepřines, aby když přišel za paní Válkou, že hodí ty prachy a tu zbraň, a tu zbraň si nechal na hýzlíku a ty prachy měl možná si v kapse dál.
3: No a on si šel jako vystolicovat nebo to něco a nechal tam někde...
1: Maria, to já nevím. Šel z nějakého důvodu na záchod a tam nechal zbraň. No.
3: A nechal to na pánském hajzlu, jo?
1: Já nevím. On si ještě splet ty hajzly přeci,
3: protože,
1: ne? Potom.
3: Budeme říkat toaleta. No. Nechal to na pánské toaletě. Kdyby to totiž nechal na dámské toaletě, tak by se teoreticky mohlo stát, že tam... Představte si, vedle té mísy leží ta zbraň a přijde se vyčurat paní Černochová a řekne, je, tady leží můj miláček.
1: Jo, jo, jo.
3: A ještě se na tom záchodě zamiluje.
1: A teď si představte ještě, protože on se, když zjistil, že tu zbraň někde nechal, tak se vrátil na ten záchod, vrátil se prý na nesprávnej, ale představte si, že by se vrátil na správnej, bylo by to na dámský toaletě, tam by byla paní ministryně Černochová, mazlila by se s pistolkou, viděla by muže, řekla by, co tady děláte, to je dámská toaleta.
3: A on řekl,
1: a dneska je středa, já se sejtím jako žena.
3: No, to je pravda.
1: Vidíte.
3: Ej, má to tisíc fazet různých. Tady ten, no a každopádně už to samotný, že někdo jde do poslanecké sněmovny se zbraní. Asi měl legálně drženou, to je jasný.
1: To měl, no.
3: Ale neumí se o ní postarat, to je zjevný. A já si říkám, jestli je to poradce Válkové, tak jestli šel a říkal, paní doktorka, doktorka, profesorka?
1: Doktorka je práv, jestli je profesorka, nevím.
3: Ne, možná i profesorka. Paní Válková poslankyně říká, tak já vám v té věci radím to a to, a kdyby neposlechli, tak tady to je.
1: Nebo se možná inspiroval tou scénou s Slavnou Skmotra, ne? Jak mu tam Pacinovi přichystají, připevnějí tu zbraň za to splachovadlo, ne? On mi přišel za paní poslankyní Válková a řekl, mám tady pro vás návrh, nabídku, kterou nemůžete odmítnout.
3: Ona teda to nevypadá. Ona je jako jak křehká, že?
1: Jo, úplně.
3: Ale je to teda divný a je to, pane holče, ostuda jako prase.
1: Je to bizárné, naprosto.
3: Jasný. A ještě je dobrý, jako ještě to, že ji nechal na tom záchodě, to je takový jako, třeba mu nebylo dobře o žaludku nebo něco.
1: Že si ji nehodil třeba mezi chlebíčky v kantýně, ne? Nebo...
3: Já nevím, co to může znamenat, ale tak vidíme, že do sněmovny mají přístup různí lidé. Hmm.

Herec nejsem, i když ve filmu jsem si už zahrál. Je to stejné, jako když napíšu pár knížek a budu o sobě tvrdit, že jsem spisovatel. Tím také nejsem. Spisovatelství, stejně jako herectví, má své zákonitosti, ale ty já neovládám. Jsem herec zleknutí, o žádnou roli jsem nikdy neusiloval, jen jsem vyhověl někomu, kdo měl pocit, že se mu někam hodím. Jednou u mě byl na frekvenci 1 v křížovém výslechu Pavel Trávníček. Po vysílání i kafy mi navrhl, abych hrál u nich v zájezdovém divadle. Šlo o představení s názvem Zborovna a na mě připadla role ředitele školy. Řekl jsem mu, že bych to rád zkusil, že divadlo miluji a vím, že tahle profese má své zákonitosti, ale nechci jim to kazit. On mi řekl, že ta role má pár vět a že odpoledne je zkouška, tak se mám přijít podívat. Šel jsem, byl tam Pavel se svojí ženou Monikou Fialkovou, s Kateřinou Kornovou, Uršulou Klukovou, Hanou Tunovou a Petrou Jindrovou. Ti všichni v tom hrají. Je to hra českého autora Jaromíra Břehového, komedie z prostředí učňovského školství. Stojí na Pavlovi, Uršule a Kateřině. Oni jsou celou dobu na jevišti a představení táhnou. Párkrát jsem tedy zkoušel a najednou premiéra v Duchcově. Dopoledne jsem ještě vysílal, už jsem pocitoval drobnou trému, ale než jsme odjeli, tak jsem naštěstí potkal Upíra Krejčího, s nímž se dobře znám a je to chlapík, kterému věřím. Pochlubil jsem se, že máme premiéru a že se bojím, abych jim to nepokazil. Když je tam Tráva, Uršula a Kornová, tak se nic nemůže stát, oni každou situaci zachrání. Uklidnil mě Upír a já s tím pocitem do Duchcova odjel. Opravdu se nic nestalo a já se sklidnil. Ale pak přišla asi třetí repríza v Prostějově. Jako ředitel mám v jedné scéně vlítnout do zborovny, něco říct a zase zmizet. Škola mě totiž vůbec nezajímá, starám se hlavně o fotbal a trávník, vše ostatní jde mimo mě. V Prostějově jsem na domluvenou narážku vlítnul do zborovny neboli na jeviště a pozdrav ještě zvládl. Kolegové, dobrý den! Oni odpověděli, já pak šel před stůl, přistoupil ke mně Pavel Trávníček, já mu měl říci, pane kolego, nastoupí k nám nová zástupkyně. Jenomže jsem neřekl nic. Zapomněl jsem i to, jak se jmenuji. Pavel Trávníček to pochopil, podíval se na mě, dal si ruku v bok, prohlédl si mě a řekl, já tuším, pane řediteli, že jste nám přišel říct, že máte novou zástupkyni, tady už se o tom mluví. Tehdy se konečně má paměť vzpamatovala a dál jsem pokračoval normálně. Ovšem pochopil jsem, co je to profesionalita a že takhle pohotově dokáže reagovat jenom člověk s léty praxe. Hra měla všude plno, lidé na ní chodili, jenomže mě vadilo, že se neustále jezdí napříč republikou. Navíc to bylo v době, kdy jsem byl naježděný celkem dost. Oni se tam třeba vyspali, jenomže já musel každý den zpět do Prahy, protože jsem vysílal denně v rádiu. Tak jsem toho časem nechal, ale Pavlovi jsem za tu šanci dodnes vděčný. Kdysi mi zazvonil telefon a představil se mi pan režisér Tomáš Magnusek. Neznal jsem ho, ale pak jsem si dohledal, že natočil film Bastardi, který byl úspěšný a dobře obsazený. Oznámil mi, že pro mě píše roli a jestli ji vezmu, až ji dopíše. Souhlasil jsem a hned to pustil z hlavy. Ale asi za rok volala asistentka od pana režiséra, že jsem obsazen do filmu Jedlíci aneb 100 kilo lásky. Hrál jsem skoro sám sebe, Luboše Veselého, arrogantního rozhlasového moderátora, který, jak se nakonec ukáže, zase tak arrogantní není. Natáčelo se v létě v Orlických horách, vypadalo to tam jako v pionýrském táboře. Budili nás ráno v 7 hodin a následovali nekonečné hodiny čekání na záběr. Pak jsme se naobědvali a opět čekali a čekali. Večer jsme pokaždé oslavili uplynulý den a šli se vyspat na další čekání. Nicméně to bylo demokratické, všichni bez rozdílu jsme museli poslouchat pana režiséra, ať to byli amatéři a neumětelové, jako jsem byl já, nebo skuteční herci, hvězdy. Například Martin Stropnický, který hrál primáře, nebo jeho žena Veronika Žilková, ta měla roli recepční Marie. Hráli tam Roman Skamene, Ladislav Županič, Jan Šťastný, Ivana Andrlová. A když si to tak ve vzpomínkách promítám, byla to ode mne velká drzost.
Měl jsem ještě jednu obavu, která se dostavila hned, když mi přišel natáčecí plán, kde jsem našel nejen svoje jméno, ale také jména o něch hereckých hvězd. Byla mezi nimi také Veronika Žilková a to jsem se trochu zarazil, protože jsem s ní měl před časem dost nepříjemný konflikt, za který jsem ale nemohl. V roce 2008 měla v televizi Prima svoji talk show Pustit žilou, kam si pokaždé pozvala tři hosty, které zpovídala. Volal mi tenkrát jakýsi novinář a co si prý myslím o moderování paní Žilkové. Místo toho, abych se nějak vymluvil a co nejrychleji ukončil hovor, jsem řekl, když vidím Veroniku Žilkovou ve filmu Zapomenuté světlo, běhá mi mráz po zádech a smekám. Ale když moderuje, tak se ošívám trapností. Byla to opravdu jenom tato jediná věta. Nicméně za dva dny bylo to přesně 18. prosince, tedy v předvánočním čase, kdy se máme všichni o trochu víc rádi, vyšel v deníku AHA článek s titulkem Luboš Ksaver Veselý, za Žilkovou je mi trapně. Ještě ten den mi cinkl telefon a od Veroniky Žilkové mi přišla textová zpráva. Ano, jsem úplná kráva. Pochopitelně mi to nezůstala dlužná a vrátila mi to i z úroky v článku, který vyšel pár dní poté. V něm se podivovala, jak někoho tak nechutného, jako jsem já, může někdo posadit do studia. Chytla se toho další média a začalo se mluvit o válce moderátorů Ksavera a Žilkové. Bylo to zbytečné, ve skutečnosti jsme my dva žádnou válku nevedli, ale ta informace si žila svým vlastním životem. Už jsem se k tomu nevyjadřoval ani já, ani Veronika Žilková. Byl jsem přesvědčený, že je na mě naštvaná, ostatně mnoho lidí mi to řeklo a mrzelo mě to. Původně jsem se jí chtěl omluvit, ale pak jsem si řekl, že ani ona o mě nemluvila pěkně, takže stav je vlastně vyrovnán. A teď najednou se mi všechno vrátilo prostřednictvím scénáře, v němž jsem se dočetl, že spolu účinkujeme hned v první scéně prvního natáčecího dne. Spolu tam s námi byl ještě Karel Heřmánek mladší. Nejelo se mi na natáčení dobře, byl jsem z toho v rozpacích a čekal jsem, že mi Veronika Žilková třeba řekne, jak moc se při mém hraní ošívá trapností. Ale ona nic takového neudělala, což jsem ocenil. Je to zkrátka výborná herečka, takže se na mě tvářila vlídně, ale přesto jsem cítil, co si o mě myslí. Ovšem nepříjemný zážitek jsem nakonec měl během natáčení s herečkou, u níž bych to vůbec nepředpokládal. Nikdy předtím jsem neměl nic zlého ani dobrého s Ivanou Andrlovou. Nic proti ní nemám, nikdy jsme nespolupracovali, vůbec se neznáme. Jen jsem v ní možná viděl tu princeznu z pohádek. Ale jednoho večera seděla sama u stolku v zahrádce v hotelu, kde jsme bydlili, a já si k ní chtěl přisednout. Zejména ze zdvořilosti připadalo mi trapné sednout si jinam. Ona mě ale nenechala ani dosednout a hned se na mě obořila, že žádné rozhovory poskytovat nebude, že nestojí o to, aby se ocitla někde v bulváru. Jen jsem něco zakoktal, sedl si jinam a nevěděl, co si o tom myslet. V tu chvíli mi přišla jako paní Zelinářová, Dobijášová a já nebyl daleko od toho, abych si na moment nevypůjčil ten slavný citát doktora Strossmayera. Vy krávo nebeská. Ale polknul jsem to. Posléze jsem se s tímto zážitkem svěřil jejímu ex-manželovi Ivanovi Vyskočilovi, který mě uklidnil, prý si to nemám brát osobně, ona prostě je taková. Další herecká a hezká zkušenost byla, když Ivan Mládek točil v televizi Barrandov Cyranův ostrov o rodině bydlící v rozpadajícím se zámku. Bylo natočeno 640 dílů, kromě Ivana v něm hráli všichni členové jeho banjo bandu, ale také například Luděk Sobota, Václav Upír Krejčí, Zdeněk Srstka a mnoho dalších. Do některých dílů si vzali hosty a když pozvali i mě, měl jsem radost. Hrál jsem agenta KGB, bylo to vtipné, od Ivana skvěle napsané. Režíroval to Petr Burian, pohodář, fajn chlapík, s nímž bych pracoval kdykoliv. Bylo patrné, že jsem neherec mezi herci, ale bavilo mě to. Díl se natočil za víkend a líbila se mi ta sehraná parta kolem Ivana Mládka. Jsou to lidé, kteří se respektují a určitě jsou to i kamarádi, to se prostě pozná podle atmosféry. Pracovat s nimi je čirá radost a kdykoliv bych si ji zopakoval. Pro úplnost musím dodat,
že jsem v průběhu času odmítl zásadní roli ve filmu, ale to bylo čistě ze strachu. Na druhou stranu jsem rád chodil jako host do pořadu Jiřího Krampola Nikdo není dokonalý. Dobře jsem se cítil v ČT pořadu Zázraky přírody. Zaspíval jsem si v Chunder Country Show u Ivana Mládka, byl jsem u Haliny v Banánových rybičkách, v Trampotách u Petra Novotného, v Dobách prásku jsem pravidelně chodil co by host do Snídaně s Novou, ale nakonec jsem přišel na to, že nejvýživnější prostředí je nakonec ono přímé setkání s lidmi, třeba na besedách okolo knížek.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Hraje vám Rádio Xaver.
2: Pan Holče, je tady čtvrtek. Náš den.
3: No ale jaký čtvrtek, Xavere?
2: Prvního.
3: Svátek práce. A my oslavíme prací, vidíte?
2: No to jo, ale hlavně svátek lásky.
3: Lásky?
2: No.
3: Já se zdá spíš nenávisti nějak poslední dobou.
2: Jak to?
3: A zvlášť kolem vás. Když já vlastně nevím, jestli bych tady s vámi měl si vůbec.
2: Jak to myslíš?
3: Vy jste nepřítel demokracie teď.
2: Už zase?
3: Jo, jo, jo.
2: No a počkejte, prvně teda ten první květen. Je první května jako měsíc lásky, že začíná a tak. A na 1. května by měl každý být s tím, koho miluje.
3: Jo.
2: Takže já si vážím toho, že jste tady se mnou.
3: To je hezký od
2: já
3: vás.
2: Já dokonce očekávám polibek před pod rozkvetlým...
3: To já věnu svojí manželce, jak se vede.
2: Jo?
3: No.
2: Tak to neříkejte.
3: Co?
2: To
3: no ona to ví.
2: Dívá se
3: že,
2: na rozumku.
3: To víte, že jo, a že je 1. máj.
2: Jo, no, jo, jo. No, dneska jsme tady přinesli... Vzpomínáte, jak jsme zasevali nenávist?
3: No to jsou bylinky nenávisti.
2: No naše. Ale jenom jedna věc se ujala s takovými červenými fleky. Vypadá to jako přiva, nevím, co to je. A ty ostatní...
3: Ale hlavně, to není cítit vůbec k sebe ničím.
2: Ještě?
3: Ani láskou, ani nenávistí.
2: Já v tom cítím Foltýna.
3: Ukažte.
2: Trošku tam je.
3: Jo.
2: No, vidíte,
3: jo, jo, jo, vidíte. Tady. Máte pravdu.
2: No, musíme to, ještě tady rostou nějaký jako takový malý, rozumíte, takový jako čudli, jo.
3: Jo, a tak ona je to taková foltýnovská zelená, ne?
2: To je jako. Asi nějaký plevel. No, vyseli jsme 4 různé věci a nutno říci, že se nám ujali jen tady ty a nevíme, co to je.
3: Ale zase se ujali pěkně, podívejte.
2: Kdyby někdo věděl, co to je, tak ať nám řekne, ne? A je, jako ta nenávist z toho teda čiší. Ale zadařilo se nám, pane Holče,
3: nicméně
2: jako zahradníci bychom se si neuživili.
3: No a pošlem to plukovníkovi?
2: No asi jo. Asi
3: jo. Taky už je, ne?
2: No tak jo, tak je tady, myslím, že ta naděje, že když to přijme, že to jsou, že to je rostlinka nenávist,
3: jo, a je to
2: ocení, může dát do erbu.
3: Jo, a je to ocení jeho práce, já myslím, že se mu daří, co?
2: No, vy s tím plukovníkem. No a co teda říkáte, pane Holče? Mám několik věcí. Teď ten 1. máj, komunisti, že všechno vylezli, ale ono to není moc komunistický svátek.
3: No není, když vzniknul v Americe, v Chicagu, Xavere.
2: No, no, no. Já jsem dneska ráno někde četl, že ve Švédsku, ale já myslím, že to je Amerika, ne?
3: Já myslím, že to je Amerika, ale já když vidím tady tu americkou vlajku, já se trošku bojím, Xavere.
2: Jak to?
3: No tak to jsou teď imperialisti znovu. To je náš nepřítel, to nevíte?
2: Tak,
3: já bych prosil o výměnu, nebo bude zlé?
2: No já jsem slyšel...
3: Kolem vás se dějou nedobrý věci, Xavere.
2: Jak to myslíte?
3: No nestojíte na správné straně. Ani jednou nohou.
2: No já jsem ještě nikdy nestál na správné
3: straně.
2: No
3: ale teď stojíte na opravdu nesprávné straně.
2: Myslíte na tenkým ledě?
3: Tak by se to dalo říct taky.

Byl jsem tlusté dítě. Sice to nebylo to, čemu se dnes říká morbidní obezita, které jsem se postupně propracoval až během dalších let, ale tlusťoch jsem byl a měl kvůli tomu řadu přezdívek. Tak je to v každé době, že když je někdo něčím jiný, má to vždycky těžší. Nemohu říct, že bych kvůli svojí nadváze byl nějak utlačovaný, to určitě ne. Pořád jsem zůstával protekčním dítětem, ale bohužel to tenkrát nebylo tak, že se všemu říkalo imákek, čili imič. Myslím, že každé dítě, které se nějak vymyká normálu, mi potvrdí, že si musí zvykat na okamžiky, které zavolí, a musí se naučit tyto hořké kroky. Maminka pracovala v jeslích a mateřské školce, tam jsem také chodil. Už tam jsem pocítil, že nejsem papeček předurčený pro úspěch. Těmi byli děti učitele, funkcionářů, různých vedoucí. Ty vyhrávali mistrovství Jižní Moravy v jízdě na kole či plavání, vítězili v recitaci sovětských básní. Nikdo to nepojmenoval, nikdo mi to přímo neřekl, ale stejně jsem

cestka se vším všudy. Její děti měly ruská křesní jména. Každý rok vyšla 7. listopadu na výročí BŽSR slavnostně oblečená. Ale byla to laskavá žena, která určitě nikoho nikdy neudala ani nikoho nevěděla. O tom se přesvědčila. Pak tam byla další, to bylo už

smazané chleby ke svačině a neodpustila si komentář. Lubošek si dá určitě dva, že nedávno jsem ji potkal a zase se mi to vrátilo. Zase jsem ji viděl na zahradě školky s platíčkem namazaným chlebem. Tato paní byla zlý, zakomplexovaný člověk a dnes už vidím proč. Samozřejmě nikdo z nás není dokonalý, všichni jsme jenom lidé a občas děláme chyby. I já se určitě mnohokrát zachoval jako hlupák, ano, spoustu takových věcí si dobře pamatuji a mohl bych je zařadit po časové ose, ale nikdy jsem neudržoval program. Ona ale ano. Myslím, že tehdy jsem pochopil, že ženy, zejména milé, učesané, upravené a rozesmáté, mějí být daleko drsnější, než chlapy. A to jsem si pak

Jako nejmladší v tehdejší dětské partě jsem byl tím pádem některých zájmech trochu napřed před svým vrstvem. Když jsem například chodil do čtvrté třídy, kamarádi byli zblázni do písniček Beatles a já je poslouchal s nimi. Když jsem byl v šesté, tak už jsem znal písně Rolling Stones. Tyto kamarádi byli synové a dcery našich tišnovských sousedů a všechno to byly fajn. Díky jednomu z našich sousedů, jmenoval se Jaroslav Daně, jsem už tenkrát poznal, co je to romantika, když mě vzal na vodu na dovolení. Mělo loď pro dva, vypadl mu barňák, tak poprosil tatínka, ať mě s ní pustí. Táta mu uvěřoval a souhlasil, soused mě posadil do lodě, navlékl mi záchranu vestu a vyrazili jsme v Polužnici a letali. Táta tehdy pracoval v Rakousku, díky tomu jsem už poznal kus světa, byl jsem nejen za ním v Rakousku, ale třeba také v Itálii, ale s tímhle se to nedalo. Bylo to krásné, nikdy na to nezapomněl. Líbila se mi soudržnost vodáků, imponovalo mi, jak si všichni tykají. Jen dva vodáci si tehdy netykali, respektive mě pan Daně tykal, ale já jen tykal. Vltavu jsme s ní viděli z vyššího brodu, kde je řeka hodně ostrá. Celý den jsme byli na vodě, noci postavili stán. To byly dny, kdyby si člověk zpíval jen pro ten dnešní den. Stojí za to žít. A myslel by to vážně. Bylo to nádherné a chtěl bych tu romantickou atmosféru ještě někdy zažít, ale bojím se, že už je to nenávratně pryč. Stejně jako moje dětství. Pryč jsou i pionýrské tábory, které pro mě hodně znamenaly a zažil jsem tam krásné, dost možná nejkrásnější chvíle svého života. Jezdíval jsem na několik táborů, ten nejdůležitější byl tábor na zřícenině hradu Víckov, což je kousek od Tišnova v překrásném údolí řeky Loučky. Tábor nad Trenkovou Roklí byl se vším všudy takový, jak má správný tábor vypadat. Mimochodem, Trenkova Rokle byla pojmenována podle Františka Trenka, svobodného pána von der Trenk, který nám jako klukům imponoval, ač žil už v 18. století. Ale vyprávěly se o něm neuvěřitelné historky. Narodil se prý mrtvý a tak ho vykoupali ve víně a on ožil. Pak přežil jako půlroční dítě pád do ohně, jako čtyřletý se málem zastřelil otcovou zbraní, vyvázel z vody, když se pod ním prolomil led, pak zase vyskočil z kočáru, který se řítil do propasti. Jeho pozdější vojenská kariéra byla hodně divoká, nakonec skončil jako doživotní vězeň na Špilberku a pochovali ho v kapucínské kapli v Brně, kde jsme si ho mohli prohlédnout, protože se tam přirozeným způsobem mumifikoval. Ale hlavně o něm napsal jeden ze svých románů Karel Máj, tehdy náš oblíbený autor. Ta knížka se jmenuje Pandur und Grenadier, česky Baron Trenk. Právě na táboře jsem si poprvé sáhnul na kytaru. Jako dítě, které skončilo 7. třídu a chystalo se do 8., jsem na ní slyšel hrát vedoucího. Líbilo se mi to, těch pár akordů, které uměl, mě tak oslovilo a do prostředí tábora to tak neuvěřitelně patřilo, že jsem si řekl, ano, to je můj svět. Během léta se tam vystřídali 3 turnusy dětí a dospělých, vznikala tam přátelství na celý život, také lásky a manželství. Vím i o případech, kdy tam bylo počato dítě. Jedno i znám. Tomu je dnes kolem 30. Dlouho jsem ho neviděl, ale skoro mu jeho početí závidím. Kdo z vás to má? Jak by řekl Jiří Paroubek. Kdo může říct, že byl počat blízko Trenkovy Rokle? Tehdy zvolna končilo mé dětství, v období, o němž Jan Saudek říká, že je ponižujícím stádiem člověka, někdo tě ovládá, snaží se tě neustále přistřihovat křídla. U mě to tak ale nebylo. Prožil jsem krásné dětství, zajímavé, skoro bych řekl roztančené, protože jsme byli pořád v pohybu. A tady mi běží hlavou text Jiřího Tichoty. Máš všechny trumfy mládí a ruce čistý máš, jen na tobě teď záleží, na jakou hru se dáš. Kdyby to šlo, dám si tu dobu ještě jednou. Ale až od puberty a s dnešním rozumem. Zažil jsem hodně pěkných chvil, ale nejhezčí byly právě ty časy na pionýrských táborech. Byli jsme skvělá parta, rozuměli si a měli se rádi. Když se však po mnoha letech konal sraz těch, co tam tehdy jezdívali,
zůstal jsem doma. Jednak jsem měl před státnicemi na vysoké škole, ale to byl jen zástupný důvod. Bál jsem se, že se mi zkreslí ty krásné vzpomínky, které si v sobě nesu. Už jsme se všichni změnili, možná bychom se ani nepoznali. Ani fotky, které kdo si umístil na Facebooku, jsem si ještě neprohlédl.

Dostal jsem papíry na hlavu, žiju v ústavu, kde se léčí rozum. Dělám si, co se mi zalíbí, mám pevné alibi, lékařskou diagnózu. Ferrari pyžamu, co sahá na kotníky, denně 5 oxaze pamů a 4 skotský siky, na zahradě okopávám len a nemůžu ven. Včera jsem měl kázání v betlémské kapli, nadával jsem na pány, než by mě chňapli. Zapálili hranici u mojí postele, na naší světnici bývá často vesele. Pavilon číslo 5, pavilon číslo 5, to je můj celý svět.

V neděli disciplína poleví, přichází návštěvy ve vší slávě. Příbuzí hledí na mě zkoumavě, zda mám máslo na hlavě, anebo máslo v hlavě. A já ve rárním pyžamu, co sahá na kotníky, dostanu štangli salámu a 3 krabičky viky. A jsem velice spokojen, že s nima nemusím ven. Zalezu na klozet, mušle je trůnem, a jsem od A do Z Jordanem Brunem. Je třeba odvolat vyřčené názory, nejhorším sestra zavolá nějaký doktory a dají mi meprobamat, dají mi meprobamat, dají mi meprobamat.

Stojím jak přibitý u pelesti. Primář nás vesele pozdraví, poptá se na zdraví a přeje hodně štěstí. A já ve ranní pyžamu, co sahá na kotníky, do kávy si nalámu tři rohlíky a z okna koukám ven a taky někdy pleju len. Když si chci spravit náladu, nebě by nevrlo, rozložím svoji armádu u města Waterloo. A lumpa Anglána zničí má dělostřelba, bitva je vyhrána, ať žije ostrov Elba, ať žije ostrov Elba, ať žije ostrov Elba, ať žije ostrov Elba.

0: Dostal jsem papíry na hlavu, žiju v ústavu, kde se léčí rozum. Dělám si, co se mi zalíbí, mám dobré alibi, dementní diagnózu. Ha-ha!
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Pane prezidente, díl 13. Dobrý den, pane prezidente.
2: Dobrý den.
1: Tak a pojďme domů, pane prezidente. Sledujete určitě, co se děje poslední dny a týdny v Poslanecké sněmovně, když se projednává onen protipandemický zákon, a mnozí občané, jak to tak sledují, když se k tomu vyjadřují třeba na sociálních sítích, to nevnímají moc pozitivně. Mají pocit, že to je nedůstojné, teď jsou tam ty obstrukce dlouhé, jiní poslanci se postaví před ten pultíček, před to řečniště, fotografují si tam pana Okamuru a tak. Máte pocit, že se opravdu změnila za posledních několik let ta politická kultura a že to, co se děje teď, je toho důkazem?
2: Tak zaprvé si myslím, že se změnila, ale příčinou té změny je de facto oslabení, ne-li úplný rozpad a ideové vymazání jakékoliv ideové stránky našich politických stran. To znamená, ty politické strany nejsou stranami, to jsou kluby různého typu. Takže v minulosti já myslím, že by to takhle nebývalo, i když už posledních pár let to bylo a dnešní vláda, když byla opozicí, to dělala taky, tak to, aby já myslím, že by si měli všichni nahlas přiznat tadyhle tu věc. Já považuji za nepochopitelné, že vláda předložila ten pandemický zákon. Já si myslím, že to byla evidentní provokace a že skoro museli čekat, že to k takovým nedůstojným věcem prostě povede. Nevím, proč to udělala. Z nedostatku politického citu, z podcenění. Možná spocení toho problému, nebo se evidentní arogance, že pan ministr zdravotnictví je politicky nezasažený člověk, to je asi pravda, ale nechápu, proč se do toho ta vláda prostě pustila. Navíc v momentu evidentního ustupování covidové epidemie. Nechápu to, nemám pro to vysvětlení. A jestli tak jásali, když před několika týdny konečně prosadili ten pandemický zákon, kdyby jim to Senát vlastními senátory neskazil, tak já jsem už tehdy někde řekl nebo napsal, že myslím, že pro ministra zdravotnictví Válka a pro premiéra je prosazení toho pandemického zákona Pyrrhovo vítězství, kterým nic nevydělali, jenom prostě prodělali. Že ten Senát to vrátil prostě zpátky a umožnil opakování toho všeho. Nemám k tomu prostě co říci.
1: Pane prezidente, svědčí to senátní veto?
2: Tak zaprvé svědčí o tom, že vymizeli, jak jsem řekl, ideově well-defined, dobře definované politické strany. Jsou to takové kluby přátel nebo nějakých o stejnou věc usilujících lidí. Takže ta strana nemá kotvu, nemá pevný bod, nemá svou jasnou politiku, nemá své jasné vidění. Takže ty lidé, kteří jsou v těch politických stranách, nejsou opravdu do té míry ideově zpřízněni, aby chtěli vždycky stáhnout za jeden pro vás. To já myslím, že řada senátorů ze stran vládní pětikoalice tím jasně dala najevo. To je věc jedna. Nemají tuto spojnici, necítí ji. Druhá věc, že se přešlo od stran ke koalici. Na ty koalice už nespojuje vůbec nic. Ideově opravdu vůbec v žádném případě

0: nic je nespojuje, tak oni se necítí jakoby na jedné lodi spolu. Blíží se senátní volby. No a řada těch senátorů najednou má před volbami letos na podzim a oni si říkají, hele, já budu považovaný za málo viditelného jedince, který se vezl pouze s proudem času, no tak já musím vystoupit někam před obrazovky a proto se najednou tak začali tvářit rezolutně lidé, kteří do té doby vůbec nebyli viditelně mediálně známí, najednou se buší v hruď a mají silné, jakoby zdánlivě silné názory. Tohle všechno v tom prostě roli hraje. No. Ale já myslím, že hlavně začíná to tou zbytečností o tenhle zákon bojovat. Prostě. A navíc ještě neprozřetelně prohlásit, že teď žádnou vlnu epidemie nečekáme, že eventuálně, když přišla na podzim, tak aby jsme měli zákon. Na podzim zákon a oni ho musí protlačit ve stavu legislativní nouze v lednu. Takže to nedává vůbec žádný smysl a tahle arogance nebo diletantství, anebo kombinace obojího se musí něčím projevit.
1: Jeden z vedlejších nehezkých efektů, musím to tak říct, zveřejnění adres poslanců, následně rodinných lidí a policie, to už je známá písnička. Co si o tomto samotném, že se nějaká skupina lidí rozhodne zveřejnit adresy poslanců, myslíte?
0: Zase má to své historické paralely a nedovedu si představit, že kdyby mě jako politikovi zveřejnili adresu, že bych žádal okamžitě o změnu světa a tak dále. Já nevím, jestli někdo úplně zapomíná, ale my jsme přeci zažili velmi podobnou věc a já teď nevím, 2011, 2012 nebo kolik. Přeci taková ta tentokrát ne populisticko, jak se dneska rádo říká, skupina chcípl pes nebo já nevím kdo, ale tenkrát to byla taková pravdoláskovská, taková skoro havlistická skupinka z toho ven, jestli si na to někdo pamatujeme. Ono už se strašně zapomíná. Tak oni uveřejnili přeci adresy. Protože v dnešní době adresou není jenom ulice Anny Letenské 25, adresou je i telefonní číslo, že? Tak jestli vzpomínáte, oni uveřejnili čísla mobilů řady politiků a kdo si ještě vzpomíná na ten slavný obrázek, jak byly jména a čísla politiků a uprostřed bylo jméno tehdejšího prezidenta a jeho telefonní čísla. Tak a trvám na tom, že se toto stalo. Že člověku volalo nějakou dobu, než člověk zrušil svůj telefon, že mu volali stovky nebo tisíce lidí a vy nechcete to okamžitě zrušit, že když vás volá někdo vážně a potřebně a někdo z blízkosti skutečné. Tak já nevím, jestli se na tohle to někdo pamatuje. To se stalo a teď mě opravte tedy, jestli za to byl někdo trestán. Já bych na 99,97% řekl, že nebyl. Já myslím, že tuhle skupinu těch takzvaných recesistů, tohle je taky z recese, že jo? Jestli myslím, že trestali za pověšení, vyšplhání se na střechu Pražského hradu a pověšení trenýrek Miloši Zemanovi, ale opravte mě, ty detaily mě tolik nezajímaly nikdy, tak jestli někde s něčím se s ním zaobírali nějaké orgány činné v trestním řízení, tak to bylo za tohleto. Ale za ta čísla vůbec nikoho ani nenapadlo tenkrát to volat o pomoc soudy a tak dále. Tak proto já bych to zařadil do tohohle toho kontextu.
1: Zmínil jste Miloše Zemana, který dnes v rozhovoru označil celou akci v okamžiku, kdy on byl na podzim loňského roku v nemocnici, to, co se dělo kolem jeho osoby, za puč. Souhlasíte s tím? Byl to puč?
0: Já ne, já teda, abych se přiznal, já jinak tyhle věci nesleduju tolik, a, ale zvědomím, že jsem jdu a že se mě na to možná budete ptát, tak jsem si asi před 2 hodinami poprosil kolegy v práci, aby mě přinesli tenhle rozhovor, tak jsem ho četl. Mimochodem, prezident vypadá docela zdravě tam na těch fotografiích, které jsou tam. A já myslím, že on to nenazval pučem. Já myslím, že v té otázce bylo slovo, nebyl to puč, a on říkal, no tak bylo to něco možná připomínající. Já myslím, že to je trošičku rozdíl. Prostě prezident nevystoupil s prohlášením, že byl proveden puč. To já myslím, že odlišujeme tyhle jemnosti. On reagoval na tuhle tu otázku. V tom bych já se ho zastal. On řekl něco jako, nebo něco by mohlo být. Ale z jeho úst obvinění, že šlo o puč, jako já myslím, že nezaznělo. Nevím.
1: Zaregistroval jsem, pane prezidente, v posledních dnech v médiích nové slovo, o kterém asi teď několikrát uslyšíme v příštích týdnech a měsících. A to slovo zní čuroprávnost. Víte, co to je čuroprávnost?
0: To nevím, netuším, to jsem já nezaregistroval.
1: Je tady článek, který vyšel na Novinkách, tak potom vám ho dám přečíst. A čuroprávnost dvojtečka. S ženskými pizoáry chtějí ukončit nekonečné čekání ve frontách na záchod. No prostě nějakým dvěma ženám, má to dokonce i už anglický název a francouzský a tak, vymysleli pizoáry pro ženy, mají na to dámy peníze a přijde jim, aby čuroprávnost tedy v našich zeměpisných šířkách byla naplněna a aby ženy nemusely nedůstojně stát ty fronty na toalety, například na benzinkách. Co myslíte, ujme se taková čuroprávnost?
0: Já myslím, že se v moderním světě ujme všechno prostě, takže myslím, že se ujme i to tež, ale ne, že to je reálný problém, to je
1: tady
0: prostě...
1: Máte, abyste viděli, jak ten pizár pro ženy bude vypadat?
0: Ne, no tak já víš, že jistý reálný problém to je, nekarikujme to.
1: Ne, to
0: já
1: ne,
0: jsem
1: to,
0: zkoušel v neděli lyžovat v Peci pod Sněžkou a tam nahoře na Sjezdovce jsme byli na obědě a já jsem tam a vyšel na záchod a tam byla velká fronta před ženskou částí a nikdo nebyl před to a jedna žena tam byla a když mě chtěla jako jít a když mě uviděla, tak se jako vylekala a zase couvla zpátky. Já jsem říkal, jen tam jdět, já počkám. Neboli toto je realita, kterou prostě zažíváme v sobotu v poledních hodinách v Peci pod Sněžkou. No, nevím, jak to vyřešit, nevím, ale že se to takhle by mohlo jmenovat. No je tam, P equal, nebo tam je equal a P equal, no vidíš, no tak je to součástí moderní doby, která samozřejmě teprve teď uskutečňuje velké heslo francouzské revoluce z konce 18. století, tu egalité, prostě tu rovnost, ne, tak teď bude rovnost ve všem, ať to stojí, co to stojí, ať je to smysluplné nebo nesmysluplné. A já myslím, že to určitě nastane, tak to já věřím, že...
1: Dočkali se jsme to, se to čuroprávnosti zkrátka. Už teď se, pane prezidente, těším na 14. díl.
0: Děkuji pěkně, já taky rád přijdu.
1: Těším se, na shledanou.
0: Na shledanou.
1: Naším hostem byl Václav Klaus.

0: některé věci říkáš otevřenějíc, než je zvykem. A vlastně hovoříš o tom, kolik žen si za život zažil v těsné blízkosti, když to řeknu velmi decentně. Jak je možné, že tebe ještě nepotkalo to mýtu?
1: No, mě by museli popravit. To prostě... Mýtu je idiotská věc. To je nesmysl. Já to respektuji, když jde o násilí. Jestli někomu, jestli pěkný ženský řeknu, že bych jí pozval na kafe, nebo že jí ukážu sbírku motýlům, to je velmi slušná nabídka. A ona řekne, ne, jdeme každý po svým. Ale aby prostě, to jsou všechno ženský, který potřebují prachy, tak chodí a ty soudci jim to žerou. A neřekne jim, milostivá paní, to jste si měla rozmyslet předtím, a ne teď po 30 letech jste bez koruny, bez dolarů a chcete se hojit na někom, kdo vás poplácal po zadku. Nehledě k tomu, že poplácání po zadku není přečin, to je projev přízně, obdivu, a když je to vkusně udělaný, tak je to přece, ta ženská by měla být potěšená, že je o ní zájem. A ne, když jí otevřu dveře, tak půjdu na 2 roky do vězení. Je to postavný. Svět se zbláznil. Ale opravdu, dějou se prostě věci. Já to nechápu, a protože už je mi 81, tak už se tomu většinou směju. Byla 3králová sbírka. Viděli jsme ji všichni. Všichni 3 bílí. A Baltazar má být černý, ale ne otrok, jak si mysleli ty pseudorasisti. To byl mudrc, to byl černošský král, a on tam není, že někdo řekl, helejte, ať jsou radši všichni 3 bílí.
2: Radio Xaver najdete na play.cz.
3: Play.cz.

Hvězd se tehdy na kampani podílelo hodně, sociální demokracie na nich nešetřila. Několikrát jsem uváděl italského zpěváka Drupiho, sedávali jsme spolu v šatně, byl velmi příjemný a neproblematický. Několikrát vystoupila legendární skupina Elán a také německá hardrocková kapela Scorpions. A právě ten meeting, na němž vystoupili Scorpions, je pro mne nezapomenutelný. Odehrával se v Ostravě, vystoupení této hudební legendy se rozkřiklo, dostavili se tisíce jejich příznivců. Bylo mi jasné, že tohle bude peklo. Diskutovat s politiky před lidmi, kteří přišli na metalovou muziku, se rovnalo rituální sebevraždě. Nebylo to jednoduché ani pro Petra Muka, který tam fungoval jako předskokan. I když jinde měl velké ovace, tentokrát se musel hodně snažit, aby natěšený dav aspoň trochu zaujal. Asi třetina návštěvníků totiž přijela z Polska a tam Petr Muk známý nebyl. Po něm jsem na pódium přišel já s mikrofonem a delegací politiků, kterou tvořili primátor Ostravy Petr Kainar, ministr průmyslu a obchodu Milan Urban, poslanec Vítězslav Jandák a Jiří Paroubek jako předseda strany. Lidé začali bouřit, čekali konečně Scorpions a z nás se nikdo jejich oblíbencům ani vzdáleně nepodobal. Bylo mi jasné, že tady nezvítězím a tak jsem chtěl hlavně přežít. Tak jsem se lidí v davu zeptal, jestli se těší na Scorpions a oni začali řvát, že ano. Čekal jsem, až se stiší a všiml si PR manažerky Magdy Mrnkové stojící opodál, jak je nervózní a bledá, ač jindy byla klidná, stále usměvavá a vlídná. I ona měla z té přesily davu strach. Když se řev trochu stišil, řekl jsem, že na koncert se těšíme všichni, navíc není obvyklé, aby takový zážitek byl zadarmo, a tak jim ještě představím ty představitele sociální demokracie, kterým za to mohou poděkovat. A to tak, že je budou chvíli poslouchat. Jiří Paroubek i Vítězslav Jandák situaci pochopili a bylo jim jasné, že z proslovy tady neuspějí. A tak jim oba popřáli pěkný zážitek a požádali je, aby šli k volbám a podívali se na program sociální demokracie. Jenomže ti ostatní měli potřebu přednést své připravené proslovy a dav zase začal hučet. A tak jsem diskuzi rychle ukončil, politiky z pódia vyprovodil a byl jsem šťastný, že nedošlo na házení těžkých předmětů směrem na pódium. S Jiřím Paroubkem mám zážitků víc. Svého času mi přišel popřát na moje čtyřicátiny. Dostal jsem od něho láhev vynikající slivovice. Poseděl tam s manželkou, výborně se bavil a to byl zřejmě důvod, proč mě oslovila agentura, která vydávala knížku Minuty s Jiřím Paroubkem, což byla slavná, brutální, obrovská, těžká kniha. Agentura chtěla, abych moderoval křest a mě se nechtělo odmítnout, protože Jiří Paroubek mi taky nikdy neodmítnul pozvání do pořadu, třeba že zrovna nešlo o politickou debatu. Přišel jsem do luxusního hotelu Ambasador na Václavském náměstí. V přísálí seděla paní, která na mě vystřelila: "Máte scénář?" Řekl jsem, že jdu moderovat a čeká mě nějaké základní pokyny. "Jak může moderátor přijít takhle nepřipravený?" pustila se do mne. Existuje jen jeden svědek téhle události a to je fotograf Tino Kratochvíl. S paní z agentury to byl tak strašlivý výstup, že jsem se urazil, naštval, řekl jí, když se vám to nelíbí, tak ať to moderuje někdo jiný, nenechám ze sebe dělat pitomce. A z Ambasadoru jsem odešel. Vypnul jsem si mobil a šel do své oblíbené kavárny v Černé růži. Posléze jsem se dozvěděl, že zatím pracovníci agentury běhali po Václavském náměstí a scháněli mě. Bylo asi 2 hodiny před křtem, takže byl čas. Nakonec zjistili, že sedím v kavárně kousek od Ambasadoru a tak tam za mnou v zápětí přišla pracovnice agentury, v plném podniku si přede mne klekla a spustila: "Nezlobte se na naši šéfku, jenom prosím vás, pojďte zpátky do Ambasadoru." Lidi v kavárně si mohli oči vykoukat, tohle ještě nezažili a upřímně řečeno, já také ne. Tak jsem šel. Kmotři Petr Dvorský, Jan Saudek a Jirka Krampol z toho v zákulisí měli velkou legraci, protože už slyšeli, co v té kavárně proběhlo, rozneslo se to bleskově. A mimochodem s onou šéfkou jsme pak měli docela dobré vztahy. Muž, který měl na starosti scénář, mi dal pokyny. Pozvete na jeviště Kmotry a posléze pana Paroubka, protože knížka je o něm.
Ale pan Paroubek nesmí říct víc jak dvě věty, to je vaše zodpovědnost. V duchu jsem si říkal, jak to na jevišti ukočíruji, pozval jsem k motry, pak zaspívala Andrea Kalivodová a po ní přišel na pódium Jiří Paroubek. Vytáhl ze saka dvě stránky textu a zhruba 17 minut je četl. Protože jsem viděl, že už je všechno v háji, s ledovým klidem jsem počkal, až to dočte, pak jsem si od něho vzal mikrofon a řekl. Děkujeme panu předsedovi Paroubkovi a v této chvíli bych ho poprosil, aby nám to přečetl ještě jednou. Všichni řvali smíchy, Paroubek byl v dobré náladě, knížka se pokřtila a mám ji do dneška. Když byl Jiří Paroubek předsedou vlády, byl jsem jednou pozván do Kramářovy vily na pálení čarodějnic. V předvečer 1. máje byl to úžasný zážitek. Spousta lidí, Arnošt Lustig, Jiřina Bohdalová, Karel Svoboda s Vendulou, hrála kapela, na zahradě velký párty stan s občerstvením, venku hořel oheň, ze zahrady výhled na Prahu. Tehdy byla manželkou Jiřího Paroubka paní Zuzana, která se nám velmi věnovala. Byla nesmírně milá a zábavná. Chodili jsme s kvostnou Kramářovou vilou, zašli do pracovny premiéra, tam seděla pěvkyně Eva Urbanová. Jedno z nejhezčích pálení čarodějnic, jaké jsem kdy zažil. Prezidentský presklub je dalším z pořadů, které na Frekvenci 1 moderuji. Jde o odnož klasického presklubu, který je nejstarším pořadem na tomto rádiu a zdědil jsem ho po Václavu Moravcovi, Zuzaně Bubílkové, Jitce Obzinové, Báře Tachycí, Petru Šimůnkovi, Heleně Šulcové, Janu Tunovi a také po Ondřeji Hejmovi, který byl podle mne v tomto pořadu nejlepší. Moderování tohoto pořadu jsem bral jako vyznamenání. To už byla seriózní novinářská práce, protože do pořadu byly zvány opravdové osobnosti. Sice jsem opouštěl showbiznis, ale netrápilo mě to, ostatně svými knížkami o odsouzených jsem už jiným směrem trochu vykročil. Když obletěla republiku zpráva, že prezident Miloš Zeman končí se svým pořadem Hovory z Lán v Radiožurnálu, zpozornil jsem. Došlo k tomu poté, kdy 2. listopadu 2014 v rozhovoru s moderátorem Janem Pokorným se prezident v přímém přenosu vyjádřil k ruské punkové skupině Pussy Riot. Aby podpořil svá slova, že nejde o politickou skupinu, ale pornografickou, přeložil část jejího názvu. Tím se do éteru dostalo vulgární slovo a Český rozhlas pořad zrušil poté, kdy prezident odmítl jeho předtáčení. Velmi jsem stál o to, aby diskuzní pořad s prezidentem získala Frekvence 1, což se také stalo. A trochu jsem tomu sám pomohl. Od té doby prezident Miloš Zeman bývá hostem rádia Frekvence 1, kde s ním vedu rozhovory. Zatím jich bylo odvysíláno 13, další jsou před námi. Pořad není zcela pravidelný, ale zhruba se vysílá jednou za čtvrt roku a jde samozřejmě o živé vysílání. Očekávali jsme, že se o to nějaký trouba otře, což se také stalo. Dokonce jsem 2 novinové články zažaloval. V jednom médiu se psalo, že jsem prezidentův kamarád, což je nesmysl a tak jsem se ohradil. V dalším bylo něco podobného. Šlo o Lidové noviny a jeden internetový web. Autorem článku byl člověk, který ani v novinách nepracuje a nakonec se ukázalo, že šlo spíš o zášť vůči prezidentovi. To zásadní ponaučení, které jsem si z hysterie na počátku pravidelného vysílání s Milošem Zemanem odnesl, je to, že pokud někdo vede rozhovor a neútočí přitom na zpovídaného, je to jeho kamarád. Pořad se vysílá vždy v neděli v podvečer. Setkání s prezidentem považuji za mimořádně zajímavá. Mám možnost hovořit s ním napřímo. Je to nebývale moudrý a šarmantní člověk, který snese i opačný názor. Dá se s ním diskutovat na jakékoliv téma, nikdy nechce otázky dopředu. Také jsem u něho nepozoroval žádné chřadnutí, tím mám na mysli jeho duševní stránku. Pokud jde o fyzickou kondici, léta neprospívají nikomu, sil ubývá každému, je to přirozený proces. A přál bych všem, kdo neférově a podpásově na jeho zdravotní stav neustále poukazují, aby v jeho věku na tom byli stejně jako on. Ale k tomu nedojde. Ještě se nestal zázrak, aby hlupák v pozdějším věku zmoudřel. Když zuřila lítá prezidentská volba a já se na Facebooku vyjádřil, že ho podporuji, napsal jsem důvody, schytal jsem to, ale překvapený jsem nebyl, dalo se to čekat.
Lidé ho hodnotí z velké dálky, bohužel jeho protikandidátům fandili z dálky ještě větší. Fandili lidem, o nichž v podstatě nic nevěděli a možná jsou dnes rádi, že zvoleni nebyli a na hradě zůstal Miloš Zeman. Mohu proti němu mít 100 a více výhrad, to má každý vůči každému, i s rodiči se člověk dostane do situace, kdy si vzájemně neporozumí. I v jeho případě jsou věci, které jsem nepochopil, třeba pálení trenýrek na Pražském hradě. Roky mám pochybnost o lidech, kteří ho obklopují. Podle mne si neumí vybrat správné spolupracovníky, až na výjimky k sobě pustí prapodivné existence. Také má schopnost rozcházet se s lidmi ve zlém, což je pro chlapa jeho úrovně zbytečné. Nicméně mu to pořád funguje. Myslím si, že on o tomto svém slabém místě ví a nějak s tím pracuje, ale já osobně s ním mám ty nejlepší zkušenosti. Pro moderátora je takový člověk dar z nebes. Posadí se a mluví, přičemž zajímavě a má to hlavu a patu. Z nabídky, kterou jsem dostal jako občan před volbami, si nedovedu nikoho jiného v prezidentském úřadu představit. Měli na to podle mne ještě další dva, Mirek Topolánek a Pavel Fischer. Ti jsou schopní reálné politiky, mají s ní praktické zkušenosti. Mirek Topolánek dokonce z té vrcholové, protože byl předsedou vlády a překvapilo mě, že propadl. Dával jsem mu větší šance. Ale voliči je odpískali. Všichni ostatní kandidáti se buď přecenili, nebo se špatně ohodnotili. Když jsem viděl, že kandiduje textař Michal Horáček, jehož ale mám jako textaře rád, tak jsem se chtěl přihlásit do soutěže Česká mis. Když se pak začal dopouštět takových fatálních chyb, jako byl otevřený dopis Jaromíru Nohavicovi, tak pro mě naprosto skončil. A Vratislav Kulhánek s Petrem Hanigem si asi chtěli nějak vyplnit volné chvíle a Marek Hilšer to podle mne bral jako recesi. Hrozně mě vadí zlé invektivy vůči prezidentovi. Například písnička, kterou složil Jaroslav Hudka o prezidentově zdraví, je mimořádně tupá a drzá. Nebo vystoupení mravokárců, co si chodili pro autorské porty za minulého režimu, znám nejméně jednoho. Pamatuji, jak jsem jednou jel v Americe taxíkem a řidiče se ptal na prezidenta Obamu. Odpověděl mi, že ho rád nemá, nesouhlasí s jeho zvolením, ale ať o něm mluvím slušně, protože je to jeho prezident. Vzpomenu si na to pokaždé, když vidím místní fraškovitost a nevychovanost, když třeba Jirka Mádl někde napíše Miloši, měl bys míň chlastat. Je to hloupé, trapné a zbytečné. Navíc tím ve finále dotyčnému pomůže. Umělecká fronta ztratila svou vinou u spousty lidí kredit, který kdysi mívala hodně vysoký, ale to byli jiní umělci. Miloš Zeman je podle mne dobrý prezident. Nikdy jsem nepřijal jako prezidenta Václava Havla. Pořád si myslím, že tu funkci neměl přijmout a měl zůstat jakýmsi mentorem. Tedy celé jsem si to s Václavem Havlem představoval jinak. Můj názor prohrál, ale nikdy jsem nikdy na náměstích nevykřikoval, že se stydím za svého prezidenta, ani jsem nepsal na internetu o jeho lidských slabostech. A že jich bylo. Kdyby dodržel svůj slib, že dovede zemi k svobodným volbám a pak zůstane na hrádečku, vážil bych si ho víc. V takovém případě by se k němu lid obracel vždy, když by bylo nejhůř. Kdyby se nestal prezidentem, tak by mu zřejmě Bill Clinton nepřijel na pohřeb, ale to bylo jediné, co by se stalo. Jinak musím objektivně říct, že pan Havel byl velmi milý a příjemný člověk. Měl jsem ho kdysi v křížovém výslechu, setkal jsem se s ním na jevišti, když jsem moderoval společnou narozeninovou oslavu Hany Zagorové a Štefana Margity a byl to zážitek. Presklub s Milošem Zemanem je pro mne velmi důležitá věc. Otevřel mi spoustu dveří k novým zkušenostem, nutí mě být v obraze, denně se dívám na zprávy, projdu si politické servery na internetu. Nemohu narazit při rozhovoru na něco, o čem nic nevím. Udržuje mě pořád nastartovaného, rozhovor s Milošem Zemanem nejde dělat na autopilota.

0: Xaver.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den?
2: Xaver.
1: 12.6.
2: Co 12.6? Náš první čtvrtek s Evičkou. Novomyslný spravedlnost.
1: Názor na agitace.
2: Podívejte, ta je co?
1: Měsíc korupce.
2: Se mnou přichází zákon.
1: Jo, takhle. Já jsem si říkal, jak to myslíte, když jste tady běhal celý dopoledne s těma špendlíkama.
2: No.
1: A s těma písmenkama, jak jste to tady dával dohromady. Já jsem si říkal, a teď jsem to pochopil, se mnou přichází zákon a paní de Croix.
2: No.
1: Ale já, pane Holče, nemůžu říct nic jiného, než že to je velmi sympatická žena.
2: Jo, jo. Je vám sympatická?
1: Jo. Jo.
2: No, je to taková sekernice s úsměvem, ne?
1: Má šibalský úsměv.
2: Jo, to já vím, Xavere. Ona je mazaná.
1: A to se vám mužům líbí, ne?
2: No jasně, tak nám, nejste muž nebo co?
1: Jo, vlastně, já jsem ještě taky muž.
2: Nebo dneska ne?
1: No dneska právě poslední den.
2: Se rozhodněte.
1: Proto říkám 12.6. významný datum.
2: Jo, jo, jo. No, víte, co se mě líbilo? Že když jí jmenoval prezident, tak se odvolala, víte na koho? Víte, kdo s ní přichází na ministerstvo?
1: To vůbec nevím, já jsem to moc nesledoval.
2: Čeká vám něco jméno T.G. Masaryk?
1: Ne.
2: Byl takový starší pán za první republiky.
1: Oni se zaštítil zase Masarykem.
2: Chvíli seděl na Pražském hradě.
1: Já
2: to žil na koni a tak.
1: No, jo, jo. Pane Holče.
2: No a ona se zaštítuje Masarykem. To se... No, no počkejte, vy to tam nevidíte.
1: No ale,
2: co?
1: Co vy víte? Třeba za 100 let se někdo bude zaštítovat de Croix.
2: No, podle nástupu to tak vypadá.
1: Bude, proběhne několik, mnoho generací. Vy budete po smrti už 100 let, já
2: ne,
1: už 130
2: ne,
1: let a všechno a budou říkat to tenkrát, když byla paní de Croix ministryní spravedlnosti.
2: Počkejte, to se bude říkat za paní de Croix. To byly časy.
1: To už v té době, pane Holče, už nebudou bitcoiny. To už nebude nic takového existovat. Ani eura, nic. To nic takového nebude. Už se nebude ani chleba prodávat, nic.
2: Ne?
1: Ne, to už bude všechno. Budete dostávat ampulku takovou a každý jo? Podle jeho zásluh.
2: Aha. Počkejte, a to už tady jednou bylo, ne?
1: A všechny výrobní prostředky budou v rukou lidu.
2: To je správný, to je ideál. Jo.

0: pařátech lva, jak housle, co ztrácejí tón, jak skřípění brzd, jak zmačkaný plech, jak zatroubení na klakson.
1: Václav Klaus pro mne zůstane symbolem horkých chvilek, které musí každý moderátor v rádiu, v televizi nebo kdekoliv na pódiu zažít. Ostatně po jedné takové situaci jsem dostal konečně vysvědčení o tom, že už jsem moderátorem, a to ještě navíc písemně, a ještě k tomu od jedné zlaté slavice. Ale o tom až později. Na první setkání došlo při vysílání křížového výslechu na frekvenci 1. Byl zrovna několik týdnů prezidentem. Přišel přesně 2 minuty před začátkem. Dobrý den, pane prezidente. Říkám už lehce v křeči, protože zprávař už četl počasí. Prý jste tady měli minulý týden špidlu, pravil místo pozdravu prezident, zjevně v absolutním klidu. Ano, měli, snažím se o stručnost. A Klaus, a proč jako, Červené světlo a už musím. Krásné dopoledne z frekvence 1 vám od této chvíle přeje Luboš Xaver Veselý. Právě začíná dnešní křížový výslech a s námi sedí ve studiu prezident České republiky pan Václav Klaus. Dobrý den, pane prezidente. Už jsem měl pocit, že jsem z nejhoršího venku a že začínáme rozhovor. Václav Klaus. No, dobrý den, tak vy jste tady měli špidlu. Tomu nerozumím. A já už na autopilota. Tak na úvod velká gratulace ke zvolení prezidentem, pane Špidlo. Přísahám, neudělal jsem to naschvál. Ale jak jsme se tak vzájemně pofackovali, potom už plynul normální rozhovor. Bez Špidly a bez klasického klausovského elegantního vyvádění protihráče z konceptu. Na podruhé to bylo horší. To už nebylo moc legrace. Lucie Bílá mě požádala, abych moderoval křest jejího nového CD. Myslím, že se jmenovalo Jampa Dampa. Akce to byla mimořádná. V Hergetově cihelně na Kampě bylo nejvíc novinářů, fotografů a televizních štábů, co jsem kdy viděl pohromadě. Pár minut před začátkem jsem dostával instrukce od pořadatelů. Zvláštní bylo, že Lucka u toho nebyla. Kdy pozvu kterého kmotra, kdo bude jak dlouho mluvit, kdo zaspívá a tak dále. Stál u toho ještě chlapík v saku, kterého jsem neznal a tvářil se velmi významně. Do ničeho nemluvil, nijak nereagoval. Promluvil, až bylo vše jasně vysvětleno. Během křtu možná dorazí prezident republiky. V žádném případě nepůjde na jeviště. Paní Bílá ho z jeviště na dálku pozdraví a to bude celé. Bylo by velmi trapné, kdybyste ho zval na jeviště a ochranka by se s ním musela prodírat tím davem lidí. Pravděpodobně by hned zase odjel. Pravil pan důležitý přísně a zmizel. Do začátku zbývaly 2-3 minuty. Stojíme už s Lucí a s kmotry v zákulisí připraveni. Klaus naštěstí nikde. Tak já jdu na to. Říkám slavici a nečekám už na odpověď. Lubošku, věřím ti, kdyby přišel. Chci ho na jevišti, děkuji. Lucka to řekla tak odzbrojujícím způsobem, že mi bylo jasné, že jediná záchrana je, když nepřijede. V půlce křtu vidím z pódia rojící se holohlavce v oblecích u vchodu a už vidím i rozesmátého prezidenta. A vedle jeviště se z ničeho nic zjevil pan důležitý a významně povytahoval obočí, jako by říkal, víš, co jsem ti poručil. Postřehl jsem ještě významnější pohled Lucky. Zahleděl jsem se někam do nekonečna a už to nešlo zastavit. Dámy a pánové, milí hosté, právě přichází další kmotr nového CD Lucie Bílé, pan Václav Klaus. Pane prezidente, pojďte prosím sem za námi. Přátelé novináři, utvořte prosím volnou uličku pro pana prezidenta. V tu chvíli už nemohl dělat nic jiného. Klaus i ochranáři se prodírali davem tělo na tělo, foťáky mu blikali z pár centimetrů do obličeje a televizní kamery se mu otíraly o ramena. Viděl jsem, že Lucka má radost. Pan důležitý mě propíchnul očima a mizel po anglicku a prezident zrovna vcházel na jeviště. Zdvořilostní rozhovor, polití desky, Lucky písnička, konec křtu a volná zábava. Přicházím do šatny a cítím dusno. Jakýsi chlapec asi z týmu zpěvačky už držel moji tašku a civilní věci. Máte venku taxík, pojďte tady zadem, převlečete se až doma. A až v autě mi docházelo, jak blízko jsme byli průšvihu při nejmenším pořádnému trapasu. Druhý den jsem měl na frekvenci 1 na recepci balíček. V něm byl moc hezký dárek od Lucky a vzkaz. Něco ve smyslu, že to včera byla moderátorská maturita a že mám 1. Roky běžely, Václav Klaus prezidentoval, občas přišel do křížového výslechu, potom do presklubu a byl to vždycky on. Tedy protihráč, u kterého je nutné být v každé vteřině ve střehu a neustále myslet na to, že toto je chlapík, který je zvyklý vyhrávat. Byl to prostě VK. A pak přišel ten slavný březen, kdy na hradě došlo k velkému střídání stráží. Hradním pánem se stal pan Miloš a na českém politickém poli se VK začal profilovat jako břitký komentátor, diskutér a rádce a přišlo i to, co se dalo čekat. Tedy nastoupil VKML, tedy Václav Klaus mladší. A jednoho dne mi telefonoval

A pak přišla XTV a VK i VKML vždy ochotně přijmou pozvání do diskuze a to slovo vždy je tady velmi důležité. Nějak totiž poslední dobou pozoruji, že se zvyšuje okruh politiků, kteří ochotně přicházejí do televize nebo do rádia pouze za situace, že je zrovna těsně před volbami. Je to úsměvné. Těmto já interně říkám sezónní politici a už vím, že pokud se zrovna nikam nekandiduje, o nic nejde, tak nezvedají telefon a neodpovídají na zprávy, zatímco v okamžiku, kdy přichází ostrá předvolební kampaň, přijdou kdykoliv, nabízejí tykání a tak dále. Václav Klaus je opak. Vnímám ho jako běžce na dlouhou trať a v drtivé většině bych podepsal všechno, co řekne. Je to až kruté, jak čas ukazuje, v čem všem zásadním měl Václav Klaus pravdu, při vědomí toho, že se i...

0: Zasvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě
1: Radio Xaver. Biggest single I ever had, right?

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Podtrženo sečteno a dnes Vlastimil Tlustý. Já vás vítám.
3: Já jsem rád, že jsem tady s vámi. Hezký prázdninový den přeji všem.
2: Ale kdyby to byl Xaver, tak jste taky rád, že jo?
3: Já teď nevím, jak z toho... Xaver je sympatický chlapík, ale růžová, Alex.
2: Růžová to může být. No já jsem se včera dočetla, že jste garantem ekonomického programu Hnutí Přísaha. Jste rád?
3: Nic nového. Aha. To už jsem přece byl dávno.
2: No tak včera to byl titulek.
3: To by se mohlo jmenovat už zase, nebo obnoveno. Já jsem to říkal XX, externí expert, byl už, myslím, nejméně dvakrát, možná třikrát. A držel jsem se jednoduché zásady, vidím-li někoho, kdo žádá o pomoc a přitom mi připadá přijatelný, tak rád poradím. Má to samozřejmě tu necnost, že můžete radit, jak chcete, oni si pak stejně udělají, co chtějí. Takže takhle už jsem radil Trikoloře, pak spojeným silám motoristů.
2: No a dobře, že vás vyslechnou.
3: Někdy mě vyslechnou. Já vám prozradím, co jim radím, jo? Já jim radím, aby se stavili společnou kandidátku.
2: Myslíte motoristy
3: a přísaha.
2: A přísaha.
3: Přesně stejně, jako to bylo.
2: A nemělo to už dávno náhodou být? Není pozdě trochu?
3: Mělo.
2: Dobře, to pojďme na témata.
3: Zbývá, myslím, 14 dní přibližně.
2: Nebo, ano, koncem července.
3: Nebo necelých už 14 dní. Tak já teď tady říkám, přísaho a motoristi, mějte rozum, nenechte propadnout hlasy, spojte se, přestože tam máte nějaké rozdíly a tak dále. To je ta hlavní rada. Obávám se, že mě zase neposlechnou.
2: No, tak to uvidíme na konci července, tak si povíme příště. Ale pokud budou kandidovat společně, i každý zvlášť, tak určitě ve volbách nenarazí na pana Šmardu. iDnes.cz napsalo zrádci hamba spílá Maláčové a Zaorálkové exposlanec v socdem končí i Šmarda. Ten exposlanec v socdem to je pan Votava, který je označil za zrádce. Tak je to zrada nebo je to jejich jediná možnost, jak dostat sociální demokracii do poslanecké sněmovny?
3: Slovo zrada pro sociální demokracii, když někdo vysloví, tak já vidím ty, kteří zásadně popřeli to, na čem sociální demokracii vystavil Miloš Zeman. Ty základní principy levicové politiky, tak jak v roce 1996, ono už je to dávno, udělal vlastně zázrak, kdy z malinké politické strany najednou byla strana asi s 25% volebními výsledků. Ty, co potom přišli a nepamatovali si, díky komu vlastně a díky čemu, jakým principům jsou v poslanecké sněmovně, teď byla celá řada, já nebudu jmenovat, už jsou to dávno všechno lidé z politiky odešlí. Tam začala zrada sociální demokracie a oni se z toho nikdy nedokázali zpamatovat, tam se trumfovaly různá křídla, ale to zásadní, aby se vrátili ke kořenům, k tomu, jak je kdysi Miloš Zeman založil a vyprofiloval, k tomu nenašel sílu nikdo, takže já bych dneska se neodvažoval mezi nima soudit, protože si myslím, že všem těm křídlům doteďka bylo společné, že se k těm kořenům nechtěli a nedokázali vrátit. A proto jsou tam, kde jsou. Mimochodem přesně to samé dneska předvádí ODS. Tam také zvítězili, já nevím, jak to nazvat, nějaké reformní směry, které se distancují od toho původního. Já myslím, že dneska se nijak ani představitele, jak sociální demokracie, tak ODS netají tím, že se distancují od Miloše Zemana a Václava Klause, popírají všechny ty principy, na kterých to stálo a soudit mezi nimi je úplně zbytečné. No, že to jedni vidí spojení se stačilo jako záchranu sociální demokracie a druzí to vidí jako konec, to je jak to říct, no mají pravdu všichni, ono může to být hodnoceno tak nebo tak, vlastně jediným měřítkem bude ta budoucnost, skončí na tom ta sociální demokracie určitě nebo neskončí, to to teprve ukáže, jestli pravda byla na jedné nebo na druhé straně, že těm, co jsou na té kandidáce, se to líbí, a těm, co tam nejsou, se to nelíbí, to chápu. To je totiž to kritérium.
2: Myslíš, že tam je nějaká zhrzenost třeba?
3: Já v tom vidím jediné kritérium. Zorganizovali jste záchranu, na mě jste zapomněli.
2: Aha.
3: Jo? Mhm. Špatný je to. Kdybyste zorganizovali záchranu a já byl, jo, někde lídr, třeba by to viděl jinak.
2: No, ale kdybyste byl v role poradce a oni se na vás obrátili a řekli, tak máme jít do voleb sami a je téměř jisté, že zůstaneme prostě mimo poslaneckou sněmovnu, anebo máme přistoupit na kandidátky koalice, stačilo.
3: Tak já jsem vám před chvíličkou odpověděl. Když jsem říkal, že radím přísaze a motoristům, aby raději
2: takže
3: se domluvili.
2: Takže to samé použil i tady v tom případě.
3: Ano, samozřejmě. Protože pokud na konci budou zvolení kandidáti za obě ty skupiny, budou ve sněmovně, budou moct dělat tiskové konference, budou moct říkat stanoviska jedněch i druhých, tak je to, jak bychom to řekli, naděje, že to přežijí. Když tam nebudou vůbec, tak se jenom všichni utvrdí v tom, že ty už skončili, ty už nemá význam nikdy volit. Takže je to pokus s neznámým výsledkem. Já se tomu pokusu nedivím. Sám říkám, že takový pokus by měli udělat i ti ostatní, kteří jsou na 3 nebo 4%, prostě proto, že v politice být nebo nebýt, to je ten zásadní rozdíl. Když tam budou, mají naději na přežití, když tam nebudou, je po nich.
2: Otázkou je, jestli se potom sociální demokracie někde nerozplyne a tím pádem neskončí úplně.
3: To ovšem začalo před
2: to už začalo.
3: Dlouhou dobou, to rozplývání začalo a začalo to těma moderníma názorama. Tak.
2: A chybějícím lídrem? Osobností v čele té strany?
3: No tak oni tam byli lídři, ale byli to lídři, kteří mávli
2: ruku. Jmenujte.
3: Ne, nebudu, jsou všichni pryč. Právem jsou všichni pryč. No prostě oni, to se děje v leckteré politické straně. Ti lidé najednou neví, proč tam jsou. Oni totiž uvěří tomu, že jsou tam, protože jsou skvělí. Oni nechtějí uvěřit tomu, že jsou tam proto, že nějaký otec zakladatel veřejnosti slíbil věci, které ta veřejnost preferuje a proto je volili a proto tam jsou. No to je takový, skoro bych řekl, psychiatrický úkaz. Jo? Lidé nechtějí slyšet o tom, že to někdo vytvořil. Oni si myslí, že jsou to oni sami a tam to podle toho dopadne. No? Tak hvězdná pěchota to dovedla tam, kde to je.
2: Další téma. I rozhlas. Máslo zdražilo v červnu nejvíce ze všech potravin. Do budoucna bude vzácné, říká předseda mlékařů. Co to je s tím máslem? 7,7% navíc, meziměsíčně, ale meziročně čtvrtina. A pan Výborný, a to není všechno, zdražilo také maso, mléko, a pan Výborný, ministr zemědělství, nám říkal, že už potraviny zdražovat se nebudou, naopak, že už nejsou nejdražší v Evropské unii, že už jako cena jejich bude klesat a tak, tak co se děje? Může za to Babiš, Agrofert, říká premiér Fiala. Oligopol.
3: No,
2: už vás nechám mluvit.
3: Chvilku jsem se radoval, jo, než jste to pak vyšperkovala, tak to mi došly komentáře. Býval vtip za komunistů, že se zdražovaly různé komodity a že teďko nový usnesení ústředního výboru říká, že tentokrát se bude zdražovat od F. Od F. Všechno, co je na F. Jo? No a to je všechno. Tak to platí teď znovu. Aha. Ještě ke všemu nám to říká ten, co za to zodpovědný. Prostě logika je neúprostná. Velké výdělky elektrobaronů znamenají vysoké ceny pro domácnosti a pro výrobce. Vysoké ceny energií se promítají všude, proto se tak zdražovalo všechno. Velké dluhy státu, ve kterých pod různými záminkami, teď zrovna se tomu říká bezpečnost, ale zase jsou to velké dluhy státu, vedly k inflaci. Inflace je další pěkný projev Fialovy vlády.
2: A nemalá. Nemalá v inflaci.
3: Teď nám slibují 5% HDP na zbraně. Lidičky zlatý. Oni si nevědí rady s 50 miliardama. A teď tady mluví o 500 miliardách. dluhu. Víte, jaká bude inflace? Až to udělají, teda doufám, že to neudělají, ale všechno nasvědčuje tomu, že to chtějí udělat. No tak jeden z těch, co tyhle ty šílenosti a ničení České republiky vymýšlí, říká, do budoucna bude máslo vzácné. Všechno bude vzácné. Všechno, protože ceny energií, dluhy, to všechno se promítne do cen. Zkrátka dobře, oni naordinovali téhle zemi chudobu. Já jsem tady u vás v pořadech říkal, zaseli bodlák. Lidi, těšte se, budou sklizně bodláku. Akorát, až toho budete pít chleba, tak to moc nepůjde.
2: Takže vzácné bude všechno na F.
3: Na F. Teď je to na tak. F. A dělají to ti, co to říkají. Ti, co vládnou. Fiala a spol.
2: Vážné téma, Echo 24, STAN chce eutanázii, časem možná i od 14 let. Nebudeme s vámi ve vládě, rozhořel plán lidovce. Jaký je vůbec váš názor na eutanázii teď, myslím, dospělých osob?
3: No, já teď budu vzpomínat. Já jsem při jedné cestě seděl v autě se zdravotní sestrou, která 30 let pracovala v sociálně lékařském zařízení, které se vznešeně jmenuje, ale ti pacienti tam jdou s tím, že je víceméně jasné, že mají před sebou už jenom krátký úsek života. Myslím, že říkala, že v průměru tam ti pacienti pobydou rok v tom zařízení. A bylo to v době, kdy, jako teď, v politice se diskutoval pojem eutanázie a já jsem říkal, to je výborný, kolik vy jste viděla u vás v tom zařízení umírajících, kteří nakonec umřeli. Ona řekla, no tak asi 5000. 5000. A já jí říkám, no a teď mi řekněte, kolik z nich by vás požádalo o ten formulář. Protože na to je formulář, kde ten člověk musí projevit vůli, musí se k tomu připodepsat lékaři a tak dále. Je to prostě administrativní úkon, nebo začíná to jako administrativní úkon, pak samozřejmě to pokračuje morfiem a tak dále ve vysoké koncentraci. Ona se zamyslela a řekla mi, tak já si jak vzpomínám, já si myslím, že 5. A já říkám, 5% z 5000, to je ne 5%. 5 lidí by mě požádal. Aha. A já jsem říkal, to je šokující. To je strašně málo. Jo, to je strašně moc málo. A ona pokračovala a říká, vy to asi chcete vysvětlit, že jo? Víte, já když těm lidem postupně zvyšuju dávku toho morfia, tak já vím, že už vyšší dostat nemůžou. A oni mi přesto říkají, sestřičko, teď to pomůže, že jo? A já jí říkám, tak já už vám rozumím. Staré přísloví, naděje umírá poslední, je potřeba přeformulovat. Naděje umírá poté, co zemře ten pacient. A proto tak málo lidí by chtělo ten formulář. A proto já k tomu říkám, veďte k tomu dramatickou diskuzi přiměřeně k tomu, kolika lidí by se to pravděpodobně týkalo. A já jsem se tady pokusil popsat ze zkušenosti té zdravotní sestry, že to není žádný masový jev, jak si možná někdo myslí. A protože jsem se potom píděl dál, tak vám ještě řeknu, jak to vyřešili, jak my jsme to řekli, v moudrých státech. V moudrých státech těmto pacientům dávají automatický aplikátor morfia, na kterém si ten pacient sám dávkuje, kolik utišení bolesti potřebuje. A oni ho upozorní, že pokud vzhledem k jeho hmotnosti si tam nastaví dávku větší než, tak by měli vědět, že to už asi bude ta dávka poslední. A takhle je vyřešena v moudrých zemích eutanázie bez formuláře. Prostě proto, že když ten člověk, já vím, že to pro někoho bude znít hrozně, ale jsou takové případy, když ten člověk sám dospěje k závěru, že už to nemůže vydržet, že ty bolesti jsou tak strašný, že už nechce za těhle podmínek dál žít, tak on si tam sám na tom dávkovači nastaví tu dávku a nemusí vyplňovat žádný formulář. Tak to jsem tak jenom naznačil, že jsou ve světě země, které to takhle vyřešily.
2: Pojďme do další téma radši. Statisíce nových občanství pro novoněmce ve zrychleném režimu. Napsali první zprávy CZ. No, zvyšuje se počet takových rychlých občanství, ale třeba pro Syřany. Ty jsou úspěšní, ty třeba po 7 letech, 7,5 skoro, a dostanou občanství, zatímco třeba jiní čekají skoro i 12 let.
3: Ten pojem novoněmec je matoucí.
2: No, je to takový zvláštní.
3: A když byste se těch lidí zeptali a po desítkách let života v těch zemích, oni vám neřeknou, že jsou novoněmci. Oni vám řeknou, kdo jsou. Protože to mají v sobě a to je jenom matení těch lidí.
2: A někdy nám to ani nemusí říkat a my to vidíme.
3: Vidíme to, že jo?
2: No.
3: Jak bychom to řekli? Lidi blbněte, zaplatíte za to. Teda ono za to většinou zaplatí až ty další generace, ale já prostě v zemích, jako je Francie, Belgie, Holandsko, už i Německo, vidím, že ta většina těch hodných lidí zakládá katastrofu. Pojem novoněmci do toho patří. To je katastrofa pro staré dobré Německo.
2: No, nezáleží, kdo je ten novoněmec? Odkud přichází? Z jaké kultury přichází? Co když třeba přichází z České republiky?
3: Stejně to není novoněmec. Ale přeci to hlavní, já jsem si nedávno četl někoho chytrého, kdo psal, to chování těch novo strašně závisí na tom, kolik jich je. A ten člověk popisoval,
2: že sílí.
3: No, když jich je třeba do 10%, tak oni vědí, že tam nikdy vládnou nebudou. Přizpůsobují se té zemi, přijímají její pravidla, stávají se z ní vlastně dobří občané Německa, tak bych to nazval. Dobří občané Německa, protože přijímají pravidla té země, pracují, to je důležité, pracují, chovají se slušně.
2: A pak je to v pořádku?
3: No jo, ale když přijdou těch, kterých je 30%, už, a najednou si říkají, nebude to trvat dlouho, bude nás 51, oni to těm staroněmcům potom předvedou. A to teď probíhá.
2: Tahle země je naše. No, i Česká republika přijímala nebo dávala občanství, ale jak jsem se dívala, tak Ukrajincům, Rusům, Slovákům, Bělorusům, Vietnamcům.
3: Tak já si z toho vyberu ty poslední, protože já jsem byl nedávno na maturitním plese, kde maturovali nejenom Češi, ale také Vietnamci, a tak tam taky měli rodiče. A já jsem se zájmem pozoroval, jak když u toho stolu sedí všichni, tak mluví česky. A když tam zůstanou ty bez těch dětí, ty rodiče, tak mluví vietnamsky. Mm-hmm. A to je krásná ukázka, jak oni chápou, že mají se tady dobře, jsou spokojení, ale přizpůsobují se, proto mluví česky, jsou milí, pracovití, takový občany České republiky vítám, protože jsou tady prospěšní všem ostatním, nemají touhy nám nic nařizovat, nemají říkat, že nemají chuť říkat, že s bezvěrcema je třeba zatočit. To je důležitý. No, u těch ostatních, co jste jmenovala, dokud je jich málo, tak očekávám, že taky budou slušný.
2: No.
3: Některých už začíná být moc.
2: Řekl jste to vy, ale ano.
3: No, a pak se budou chovat jinak.
2: Takže nás čeká... Nechci říct něco jako v Německu, to asi ne, ale uvidíme proměny u některých národností, které tady budou sílit. Jejich zastoupení tady bude sílit.
3: Ale to už vidíte přeci. No. Jakmile začnou mít pocit, že je jich většina v hospodě, tak už to tam poznáte. A to jde jenom o jednu hospodu zatím.
2: No, tak musíme stále pracovat na tom, kdy nás bylo víc, ne? To už se dostáváme zase
3: někam. Já bych tady řekl, lidičky zlatý, nebuďte naivně hloupí.
2: Děkuju. Tak pojďme dál. XTV byl tento muž, Oskar Krejčí, který byl v našem pořadu Za čárou, kde komentátoři popisují, komentují události v zahraničí. A Oskar Krejčí mimo jiné řekl, Trump mění strategii, co 14 dnů chce na válce vydělat, Evropané hrají roli hlupáků, konec může přinést ofenziva Ruska, svět to přijme, Fico si umí dupnout. Tak, k Robertu Ficovi se ještě dostaneme. Tak co říkáte na to, že Evropané hrají roli hlupáku? Překvapilo vás, jak na summitu v Hágu tak nějak všichni přijali těch 5% a až na výjimky nikdo neprotestoval?
3: Já jsem si přečetl, že za 10 až 15 let, říká to americký ekonom, to je důležité, Evropa z podílu 9 ku 10 klesla na podíl 6 ku 10. Evropa vůči Amerika. Jinými slovy, nejenom, že Amerika ztrácí vůči Číně, to teď bych nechal stranou, to je mimochodem motivace pana prezidenta Trumpa, že se s tím snaží něco udělat, že prokazatelně Amerika ztrácí svou pozici a posiluje Čína. Tak z toho, co jsem právě ocitoval, tak Evropa dramaticky rychle ztrácí pozici vůči Americe. Kdyby ten Američan ještě řekl, jak je to vůči Číně, tak by to bylo mnohem horší číslo. Jo? To by bylo něco jako 3 ku 10, odhaduju. Tak přibližně, ne 6 ku 10.
2: Můžeme to zvrátit?
3: No jasný.
2: Tady v Evropě?
3: No tak v Americe mají aspoň prezidenta, který se to snaží zvrátit. To je podle mě potřeba říkat na prvním místě. On s tím není smířený, že Amerika ztrácí vůči Číně, snaží se s tím něco udělat, a přiměřeně k tomu má nápady, zkouší, může to někdo vidět jako chaos, ale snaží se, to je důležitý, protože Evropa se nesnaží. Česká republika se vůbec nesnaží.
2: Mě zajímá právě ta Evropa.
3: Ne, ta se vůbec nesnaží. Ta tady oblbuje lidi s tím, že zachráníme planetu. Včera jsem si přečetl příspěvek českého ekonoma, vyjmenoval tam asi 8 nových daní, které chce uvalit na lidi a
2: podniky. Pana Kovandu máte určitě na mysli, ne?
3: Myslím, že to byl pan Kovanda. Myslím, že jich bylo 8, teď ať mě někdo nebere za slovo, možná 7, jo. Ale to je strašný výčet. V Evropě sedí lidé, kteří by se správně měli jmenovat noví komunisté. To jsou noví komunisté. Který všechno sázejí na obrání lidí vysokýma daněma, na přerozdělování, to je typické pro komunisty, všem všechno sebrat a pak je zachraňovat. Stalin, myslím, říkal, že slepice se k vám nejlépe chová, když ji oškubete. To je jejich heslo. Oni to jenom neříkají. Ten Stalin to aspoň řekl. Takže teď začíná strašné škubání v Evropě, které má pokračovat. A to ten úpadek prohloubí. To přeci prokázal vývoj RVHP před rokem 89. Když lidem seberete příliš mnoho, zbavíte motivace, když je zbavíte motivace, oni se nesnaží, hledají prostor jinde, emigrují, přemisťují podniky, schovávají peníze před zdaněním. Zkrátka to je začátek úpadku a ten tady už probíhá, ten úpadek tady probíhá. Takže Evropa netuší, v čem je problém, nebo pokud to tuší, tak chce pokračovat v tom škubání, bude urychlovat úpadek Evropy, to se přesně teď děje. No a že se takhle chovají i vůči té Ukrajině zoufale, to je logické. Že Trump je americký prezident, to jsem tady říkal, že má na jediném místě, ne na prvním. To není na prvním místě americký prezident, to je jedině americký prezident, který všechno dělá pro tu Ameriku, aby ji dostal z toho úpadku. Evropa to nedělá, bude upadat dál. Jak moc tady musíme upadnout, aby se Evropa probudila, neumím odhadnout. Jedno v jistě. Zavedou-li ty daně, co popsal pan Kovanda, o to rychleji zbankrotují. Budou-li chtít vydávat 5% HDP na zbrojení, tím rychleji zbankrotují.
2: A my nebudeme mít ani pírko. Máme oškubaní.
3: Přitulíme se.
2: Tak.
3: Už se tulíme někteří, teda já kladu odpor, jo, ale někteří už se tulí.
2: Někteří už se tulí. Tak a teď k Robertu Ficovi. Státy Evropské unie se shodly na 18. balíku sankcí proti Rusku. Slovensko ustoupilo, nicméně Slovensko ustoupilo poté, co premiér Robert Fico vyjednal písemné garance Evropské komise ohledně plynu v případě, kdyby plyn chyběl, byl ho nedostatek, anebo by byl zkrátka drahý, tak i údajně vyjednal i to, že se zruší ta podmínka zákazu dovozu ruského plynu.
3: Tak to
2: je to úspěch Roberta Fica?
3: No tak prokazuje, že to je předseda vlády Slovenska. Jo? Ne Německa, ne Bruselu, ne, jo, stará se o Slovensko. On...
2: A pardon, že vám do toho skočím, co říkáte na ten argument některých, kteří říkají, všichni si to dokázali zajistit, jenom Slovensko ne, myslím, ten plyn.
3: Tak to bude dáno tou infrastrukturou, tím, jak vedou trubky, kudy ten plyn putuje. Já si pravidelně čtu, jak nám vysvětlují experti, že stejně k nám pořád jezdí ruský plyn. Ano. Akorát přes řadu prostředníků.
2: No, a tak, dražší.
3: No, tak on tam asi na té cestě nemůže vykázat tolik prostředníků, tak musí přiznat, že to je ruský plyn a proto potřebuje ty výjimky. Ale je to člověk, který ví, že nebude-li mít dodávky plynu v určitém rozsahu za určitou cenu, tak je to konec slovenské ekonomiky a to si jako předseda vlády nemůže přát, protože pak to připíše veřejnost jemu a ona tam skončí. To znamená, on chrání Slovensko a sám sebe. My tady v Čechách tomu moc nerozumíme, my tady máme premiéra, který na Českou republiku prokazatelně kašle.
2: A píše dopisy.
3: No prostě je to,
2: je
3: to předseda vlády, který by se hodil do Bundestagu třeba jako politik. Ty on zachraňuje kde koho, na Českou republiku kašle. Tak ta, to všude to vidíte přeci. Ceny energií, výška daní, inflace, dluhy, to všechno říká jediný, kašlu na vás.
2: Pane Tlustý, on nekašle na Českou republiku, on má pocit, že Česká republika nepotřebuje vůbec zachraňovat, protože Česká republika má všechno, máme se skvěle. To no není tak, o tom, že by na nás kašlal.
3: No tak ať řekne, že to chce tady všechno oškubat a že v tom je zajedno s paní Lejnovou a ať škubaj, no, tak třeba si to ty slepice nechají líbit.
2: Už jsme zase u těch slepic a mu kvokat to. Každopádně moc děkuju, že jste přišel a budu se těšit na příště.
3: Také
2: užívejte dál léta.
3: Brzo na viděnou.
2: Podtrženo sečteno a Vlastimil Tlustý.
0: Hraje vám Radio Xaver.

0: Vy nevíte, jaký máme premiéra teď?
1: Člověka roku.
0: Pan Fiala je člověk roku.
2: Člověk roku, to jsem viděl.
0: Člověk roku. Když říkal, konečně budete mít premiéra, na kterého budete
2: možná být hrdý
0: a pyšný. A teď máme člověka roku z Fialy.
2: Jo, jo, a to bylo někde v cizině, není to nakonec...
0: V Polsku.
3: Není to, nebylo to v Rusku?
0: V Rusku ještě ne.
2: Člověk goda.
0: Já myslím, že Putin mu to dá teď záhy. A tím ho strašně strestá. Ale on to má v Polsku, já s toho mám velkou radost. Já si myslím, že to dostala za ten Turov, že to Polákům, víte, trošku změkčil, aby mohli dál těžit.
2: Co to je za anketu?
0: Já vůbec nevím. Já si myslím, že to dostal za Turov a za to, jestli nase do toho vlaku, kam to je. To je do Moskvy, ne? Někdy z jara, nebo nevíte, kam to je?
2: Já nevím, ale toto se nesmí v médiích říkat.
0: Ježišmarja, no jo, pravda. To
2: zakázaný,
0: zahrávám, co?
2: Zahráváte si to zakázaný téma.
0: To smrdí soudem.
2: Takže nezesměšňovat cestu dobře. Pana Fialy.
0: Ne, já už jsem jenom zapomněl, kam to bylo.
2: Budeme říkat tam.
0: Tam.
2: Tam.
0: A ani nebudem znevěrohodňovat, že by tam nebyl, prostě tam byl.
2: Víš, pane Holče, jak můžete něco takového?
0: No já si pamatuju, byste to tady jednou nadhodil, jako jestli tam vůbec byl.
2: Jestli,
0: a já jsem říkal, vůbec... že tam byl.
2: No, já jenom upozorňuju, pane Holče, že tady přes ulici je Pečkův palác. Pečkárna takzvaná.
0: Tam se umí rozhazovat asi co?
2: Jenom, aby náhodou tady pro nás nikdo nepřišel a říkal, pojďte pánové, tady kousek jenom.
0: Pojďte si na chvíli sednout tam na ty lavice.
2: No právě, no tak...
0: Do čekárny.
2: Takže tam?
0: Tam byl.
2: Já si myslím, že tam nebyl.
0: No tak vy jste... No vy půjdete do paláce si sednout.
2: A já říkám jenom tam.
0: Já vím, co ti myslíte. Trošku, to jsou zlý větičky, jak by řekl klasik, jo? To jsou zlý větičky. Ale vidíte, že jak jsem zalitý tím štěstím.
2: Já vám to docela i věřím, protože vy jste v těchto věcech srdcař.
0: Jsem.
2: Zatímco mě to je teda úplně jedno.
0: No já to vidím, a protože mám srdíčko na správném místě.
2: Máte vaše srdce, totiž tluče pro ODS.
0: Pro správnou věc. Co?
2: Ježíši Kriste, on je...
0: Tak vy jste.
2: A je k tomu nějaká soška, nebo když je člověk roku?
0: Já čekám, že nám Fiala sdělí nějaký detaily k tomu. Já fakt hořím zvědavostí.
2: Jo, tak na druhou stranu, on z toho taky určitě má srandu, jo. Fiala, ale to nemůžete odmítnout.
0: A já myslím, že do teďka volá do Polska, říká, prosím vás, a za co jste mi to dali? Já furt ne. No ale tak, vy jste škodolibej, já to vidím. Vás vidím, nežijete.
2: Ne. Ale říkám si, že to je hezký, že vlastně takhle zabudoval. To je dobrý, ne?
0: Já trošku z vás si cítím, jako kdyby to nebyl váš premiér, ale to nebudem říkat taky vůbec. Radši.
2: Já se v tomto nevyjadřuji.
0: Držte se zpátky.
2: No, ale mně stačí, že to je váš premiér.
0: Že jo? No. To je jasný.
2: Říká se, že příštím premiérem bude Jurečka.
0: Jo, to jste slyšel někde?
2: Já jsem to slyšel z křesťanských kruhů.
0: Jo. Vy jste byl v kostele, nebo?
2: Já jsem byl u zpovědi. Mm-hmm. A tak jsem se ptal tam.
0: A nebyl tam Jurečka přímo s zpovědníkem?
2: Ne.
0: Jo.
2: Tam byl takový starší pán.
0: Kalousek.
2: A víte,
0: ne?
2: Že...
0: To by mohl být, ne, Mirek?
2: A víte, že jo? Tak ne, to jsou... Lidi oddaní Bohu, nedělejme se z toho legraci, já jenom říkám, že z těchto kruhů jsem slyšel, že se toto chystá a že se to chystá prostě.
0: No vy máte vždycky prostě věrohodné informace, to já vím.
2: Až na výjimky. Ale to, že on by to chtěl, o tom nepochybujte. No a takže vy jste zalitý štěstím a chcete vědět, proč já jsem nešťastný.
0: No teď se to zkazí celý, že jo?
2: Zkazí. No. Já mám nový sousedy, takovou nějakou rodinu, kde chlapec, asi tak desetiletý, jsem ho viděl dvakrát na chodbě, hraje na trumpetu.
0: Tak to je super nástroj, to je krásný nástroj.
2: Když na ní umíte hrát, tak...
0: Jo, a on ještě to neumí.
2: A on to neumí a je to celý odpoledne. Ještě ho to navíc asi baví. To je to nejhorší. Slyší to se rozvíjá po té chodbě. Já to slyším ve všech místnostech a hraje hrozně falešně a třeba takových tónů pár hraje třeba dokola půl hodiny.
0: Jo.
2: No. A já jsem si říkal, jestli na to neexistují nějaký prášky, že bych si nechal napsat, protože už to dlouho nevydržím.
0: No tak vidíte. Zkuste tu, jak rozdává diagnózy a recepty na dálku. Ale vy jste Hrál jste někdy jako dítě na nějaký hudební nástroj?
2: Tak trošku.
0: Já jsem ku příkladu mě dali rodiče na zobcovou flétnu. Já jsem to schytal...
2: To není žádný nástroj zobcová fléta.
0: Protože moji starší sestru dali na klavír, což je skvělý nástroj. Já jsem schytal zobcovou flétnu. A pravda, po nějakých možná 3 letech učitelka byla upřímná a už nevím, jestli mojí mámě nebo tátovi řekli, nenuďte Petra do té flétny. Není to jeho nástroj.
2: Je spíš sportovní. Jo, jasně, jo. No, to se tak říká. No. Takže jste hluchý.
0: Nejsem hluchý, já vás slyším. Co,
2: no já myslím
0: všechno, co řeknete. Ne, jenom ta zobcová flétna mi nepřirostla k srdci. Já si myslím, že bych byl super klavírista.
2: Rozeznáte falešný tón?
0: No, vzhledem k tomu, že z vás jde tolik falešných tónů, já všechno
2: rozeznám. Vás?
0: Ne? Počkejte. Ne, tak to jde z vás teď.
2: A strašně těžký je zaspívat falešně, programově.
0: No, počkejte.
2: No, to vám někdo předvedu.
0: To ale říkáte vy?
2: Ne, to říká každý hudebník, vám to potvrdí. No, mám jediný plán, to se vám svěřím, protože bydlím v posledním poschodí. Já jsem vám tam objevil v rohu, tak na chodbě, takovou plechovou skříňku.
0: Termostat. Co?
2: Ne.
0: Že vy regulujete už, ne, baráku?
2: Takovou plechovou skříňku, kde jsem dlouho nevěděl, jak se do ní dostat. A pak jsem zjistil, že příborovým nožem lze tu skříňku otevřít. A zkoumal jsem, co je vevnitř, a umím vypnout v kterékoliv situaci výtah.
0: Tak to je strategická skříňka.
2: Tak. A až pojede s tou trumpetou ten...
0: Tak ho zaseknete.
2: Tak ho zaseknu. A...
0: To jste ale trošku zlej, ne? Zaseknout malýho kluka ve výtahu?
2: No, malýho, 10letýho. No, a až ho vytáhnou, tak já mu řeknu, když člověk jezdí s trumpetou, to se stane často. A on už nikdy nepojede.
0: No malýho, tak no, předpokládám, že v 10 letech nevypadá jako ten zlodej repráků z Borovan.
2: No,
0: co? Nebo trošku?
2: Tak dítě to, já no, jsem tak, viděl dvakrát na chudbě. Dobrý den. Jako. No ale myslím, že Armstrong z něho nebude.
0: A co vy můžete vědět? Jste muzikální typ, posloucháte
2: jazz? Já hodně, na rozdíl. No, já hodně. A teď mi urazilo nesmírně, v televizi byl přenos divadelního představení Špinárka. Neviděl jste to?
0: Ne.
2: Což má být jako na motivy života Věry Špinarové z nějakého ostravského, asi amatérského divadla, nevím. Ale něco tak příšerného. Já jsem nikdy neviděl nic horšího. A teď tam tu Špinárku hraje herečka, která tam zpívá její písničky a zpívá její falešně.
0: A tak se berte to...
2: To je taková urážka.
0: Že jí nehraje herec, ne? V tom se to dá považovat... Co?
2: Mohlo to tak dopadnout, no. Jako ještě... Ale divím se, že toto někdo pustí. To je jedno prostě, no. Tak jsem nešťastný dočasně.
0: Tak půjde na váš vytříbený sluch, to vás...
2: Jemnocit,
0: no.
2: Pane Holče, jemnocit.
0: Já vím.
2: No ale... Vy jste zmínil Jamilu, jestli pak víte, že dnes, co je dneska, čtvrtek, 8., že dnes je Jamila v hlavní roli?
0: U soudu. Došlo na soud? Poslední soud?
2: Já musím říct, zlomyslně, pane Holče, vy máte srdce na správném místě, ale já se teď projevím jako největší svině. Já jí přeju, aby jí semleli. Aby dostala trest, v omluvu a 25 ran holí.
0: Já vám se řeknu, protože mám srdíčko na správném místě, tak si přeju to samý.
2: Fakt?
0: Jo. Ta si to zaslouží. Vždyť je to člověk, který pouští samý zlo, ne? Samozřejmě v rámci dobrá, to je potřeba říct.
2: A ona je nějaká Ruska nebo něco, ne? Takový, jo.
0: Ne, já myslím, že je Kazaška, ne? Z Kazachstánu původem.
2: Tam někde. Ale je to, já promiňte, na mě to...
0: Ta národnost za to nemůže, ona je prostě špatný člověk, ne? To můžeme říct, ne?
2: Já neříkám, že to může národnost. No. Já jenom říkám, že je špatný člověk, že to je odporný člověk. Mně
0: vy
2: je...
0: půjdete taky k soudu.
2: Tak jak se to řekne?
0: Abych dávejte si pozor na jazyk.
2: Mohlo by se některým občanům zdát, že je to špatný člověk.
0: Jo, to jste řekl moc hezky.
2: Za to mě nemůžou soudit
0: ne,
2: ani o
0: mě. Ne.
2: Z toho mě advokát vyseká.
0: Jo.
2: Tak a to, že řekneme, že jí přejeme... Po vzoru paní Černochové, že nám ji není líto,
0: jo.
2: Do soudu.
0: Potlačujeme v sobě přirozené lidské city a pudy.
2: Tak.
0: A přejeme si, aby dostala co nejtvrdší trest. Co?
2: Prostě je to, už jsem málem řekl, zrůda. Za to už jsem se musel omluvit jednou. Ne zruda, je to hrozně zlý, neupřímný, nekorektní člověk. Prostě co si má, co dovolovat. A já doufám, že ten soud se na to takhle bude dívat.
0: No já doufám taky. Ale víte, co je zajímavé? Že se na ten soud vydávají stupenky. Na příděl.
2: To jsem taky četl. Na tenhle ten taky?
0: No jasně, na Babiše a na Zemana.
2: Tak zaprvé jsme v Čechách. To znamená, že už s těma stupinkama někdo kšeftuje.
0: No, já jsem tam někde viděl i Vortiga se pohybovat a Janouška.
2: A provizi.
0: I když Janoušek sedí, ten tam někoho Já si i Vortig, že to zmanežoval. Ten to umí, ne? S lístkama.
2: No jasně, no. No. Ale mám strach, aby na ty soudy nepřišlo víc lidí, než na ten nový film

0: Pojďme na první téma. První zprávě CZ, dejte nám ještě 4 roky a udělám, co jsem slíbil. Pak dostal Fiala nářez. První zprávy CZ byly kritičtí k premiéru Fialovi a k jeho rozhovoru na iDnesu, což teda iDnes nebyl. Mě to velice překvapilo, protože pan moderátor Vokál je velice vzdělaný, chytrý, sečtělý člověk a myslím si, že premiér, který dokončuje svůj mandát 4letý, by měl čelit kritickým otázkám, což jsem tam absolutně nezaznamenala. Nicméně musí nás přesvědčovat o tom, že to, co dělal 4 roky, dělal správně.
1: Mm-hmm. Mně se moc líbil ten titulek, dejte nám ještě 4 roky a udělám, co jsem slíbil. Když o tom tak přemýšlím, tak mě Petr Fiala čím dál tím víc připomíná jednoho takového, ty ho nepamatuješ, protože vlakem příliš nejezdíš, ale my, kteří se vyskytujeme často na hlavním nádraží, tak si ještě vzpomeneme na jednoho takového žebravého chlapce, který tu operoval zhruba tak, ono už je to delší dobu, asi tak 20 let zpátky. A on vždycky přišel a dokázal nahodit neuvěřitelně autentický, nešťastný výraz a přišel k tobě s nějakou historkou. Prosím vás, mě teď pustili z nemocnice a oni mi v té nemocnici ukradli peněženku a já se potřebuju dostat za maminkou do Olomouce. Neměla byste 20? Tak vytáhneš 20. Druhý den přišel znovu. Dobrý den, prosím vás, mě odvezli maminku do nemocnice, já se za ní potřebuju dostat a ztratil jsem peníze. Já říkám, já se vás pamatuju. Vy jste tady včera chtěl 20, protože jste se potřeboval dostat z nemocnice do Olomouce. Tak poprvé jsem byla ve stejné situaci jako voliči Spolu. Já jsem mu naivně naletěla, oni naivně naletěli Petru Fialovi na to, že budou nízké daně, méně byrokracie, malý a efektivní stát, asi si to pamatujeme všichni. No a podruhé už jsem mu teda nenaletěla, podruhé už jsem si ho zapamatovala.

vyjmenovala. On skončil na tom, že měl špatnou paměť. Pan premiér Fiala má evidentně taky špatnou paměť. On už se taky příliš nepamatuje, k čemu všemu se zavázal a co všechno slíbil. Ale on je opravdu v pozici toho člověka, který teď hraje na city, který se snaží ty voliče přesvědčit, jako dejte mi ještě ty 4 roky, jo? Dejte mi tu 20, ať se dostanu za maminkou do Olomouce nebo do Ostravy, nebo kam to bylo. A už to přestává být nejenom autentický, už to přestává být vtipný, začíná to být místy až nedůstojný, protože on měl 4 roky, kdy tohle všechno mohl dělat. Namísto toho se rozhodl, že bude 4 roky dělat velkou politiku, zahraniční politiku, kdy jeho dominantním tématem nebude Česká republika, nebude to život obyvatel v České republice, ale bude to Ukrajina. Takže podnikal cesty do Kyjeva, organizoval nejrůznější muniční iniciativy a tvrdil nám, že náš blahobyt a náš osud se odvíjí od toho, jak dopadne válka na Ukrajině. Teď si myslím, že je evidentní, jak ta válka dopadá. Šíří se sice stále mainstreamem takové fake news o tom, že čím déle ta válka bude trvat, tím drtivější vítězství Ukrajiny nakonec bude. Není to tak. Ukrajina bude zdecimovaná, no ale stejně tak zdecimované zůstanou naše peněženky. A bylo by fajn, kdyby ta decimace nějakým způsobem postihla i volební výsledek koalice Spolu a tady toho sympatického pána.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořád Na férovku a se mnou ve studiu, jako pokaždé sedí politolog Jan Kubáček. Honzo, ty jsi fanda historie, historii jsi studoval, tak historie se nám vrací, jak se říká, jen jinak, a sice s další, když to řeknu, vládní fraškou ohledně migračního paktu, protože tak jako vláda nedávno přichystala takovou hodně průhlednou léčku na opozici s obranou, kdy jakoby přizvala na nějaká jednání o něčem, co už dávno předtím rozhodla, tak teď tu samou velmi rafinovanou lest chtěla zopakovat, nebo zopakovala za spolupráce teda vydatné médií s implementací legislativy migračního paktu, a opozice se do toho znovu nechytila a v podstatě se nám tady realita díky tomu znovu obrací na ruby a největší dneska vítači migrantů se stávají z opozičních lídrů.
2: Petře, došlo na naše slova. Před rokem jsem tady vzpomínal, že Tomio Okamurovi se může stát, že se stane vítačem. Chtělo by se říct do roka a do dne se to stalo. Pokud poslouchá tento pořad, vyplatilo se mu to, protože Vít Rakušan, Petr Fiala, v podstatě z něho, podobně uvažujících a Andreje Babiše a opět podobně uvažujících jejich jakoby členů hnutí udělal vítače, protože došlo k falši na třetí. Vem si, migrační pakt, na začátku o něm nikdo pořádně nemluvil, pak Vít Rakušan sliboval něco, co se na jednáních nesplnilo, on to odsouhlasil, vrátil se zpátky, vláda se tvářila, že o tom vlastně vůbec nic neví, to, co sliboval, tak se ukázalo, že je přesně naopak, ale vymlčilo se a Petr Fiala nás ukladnil, budu tvrdej, budu nelítostnej, jdeme s těmi tvrdšími zeměmi, zase ticho. A teď se nám tam upeklo v poslanecké sněmovně mimo zájem několik opatření, kdy ale ta fakticky nejkontroverznější, a to kvóty, nekvóty, případně převzetí některých evropských opatření a vyšachování našeho rozhodování se objeví až po volbách.
1: Jasně.
2: Takže no, hele, šulí a je to hra s falší. No.
1: No, máme tady prostě další podvod v režii Petra Fialy a Víta Rakušana. Férovku můžete poslouchat na platformě Gazety.com a taky Spotify a Apple podcastech.
2: A slibujeme, že to rozebereme víc v detailu a komu to hlavně pomůže.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Vatikánská banka předpokládá, že sedí na velké množství zlata. Ono ano. Stačí se podívat...
2: Neboli Ústav pro náboženské skutky se jmenuje ta banka. Tak v originálním jako názvu. To je takové zajímavé, ano.
1: No ne, asi to nebude mít vliv na cenu zlata, ale ten papež rozhoduje, co bude jednotlivé ty kroky. To jsem já četl v ano. tisku i v tlači. To ano. Psali, že rozhoduje, co se bude dít, dělá téměř politická lomeno manažerská rozhodnutí. Může se stát, že teď, co bude zvolený nový papež, a to bude brzo, že řekne, tak vyprodáme prvně zlato, už to není moderní, chci být tím chudobným papežem o vodě a chlebu a vrhne Vatikánská banka na trh všechno zlato, které má. Může se to stát? Je to pohádka, ale řekněte.
2: Nemůže. Já myslím si, že Vatikánská banka by potřebovala zásadní reformu. To určitě. Má velké problémy.
1: No to říkal už František, ale...
2: No, to poslední papež, který se o to pokusil, byl Jan Pavel I., takzvaný smějící se papež, který se snažil udělat reformu Vatikánské banky a po 33 dnech svého mandátu zemřel náhle na zástavu srdce, přestože byl plně zdrav. A 14 dní předtím postoupil komplexní kontrolu a nikdo z rodiny nikdy nezmiňoval, že měl problémy se srdcem.
1: Dobře, to se může stát. Nebudeme tady vytvářet žádné konspirační, ano. Protože jak nám říkala
2: Julie... Ale jsme fix TV, můžeme.
1: Můžeme, ale jo. To je takové už složité. Už jdeme za roh. Víte co, někdy bychom to mohli udělat jako téma, protože to, co
2: Vatikánská banka, pardon, že vám to skáču, je veliké téma. Veliké téma, má velký přesah do praní špinavých peněz, dokonce do fašistické, nacistické historie, do vlastně netransparentních vztahů s Evropskou unií. Dneska je to velké téma.
1: Řekněte mi, je to tak, že tu Vatikánskou banku ve skutečnosti řídí jeden člověk a to je papež?
2: Vatikánská banka má v čele vždycky nějakého vybraného bankéře, ale samozřejmě tento bankéř, který je velmi jako pečlivě vybrán, aby uměl ty věci dělat, jak je potřeba, tak samozřejmě, že podléhá tomu papeži, který má to finální slovo.

kričí a noc mladá je. Ten déšť v parku bodá,

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Jindřich Reichl je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji moc za pozvání.
1: Doktor Jindřich Reichl je předseda strany PRO.
2: Přesně tak to je.
1: Právník a k toho času kandidát do poslanecké sněmovny na kandidátce SPD v severo
2: Moravskoslezském
1: kraji. Na severní Moravě jsem chtěl říct. Teď se, pane Reichle, v těchto dnech my pozorujeme v médiích, jak finišují ty kandidátky a tak. A myslím, že včera proběhla v médiích zpráva, že nakonec Motoristé a Robert Šlachta se nedohodnou. Je to pro vás, pro lomeno SPD a třeba ještě Trikolora nebo Svobodní, je to pro vás sladká píseň?
2: Víte, ani ne. My bychom se samozřejmě mohli tak nějak radovat nad tím, že tady nedošlo k dohodě, ale já to vidím jinak. Já si myslím, že z hlediska vyššího principu mravního je v tuhle chvíli nejdůležitější porazit vládu Petra Fialy. A před 4 roky došlo k tomu, že propadlo 1 000 000 hlasů a díky tomu tady dnes Fiala vládne a devastuje tuhle zemi. A já bych byl velmi rád, aby nepropadl žádný hlas letos, protože pokud se tak stane, tak můžeme opakovat stejnou chybu. A jak říkal klasik, každý může udělat chybu, ale pouze hlupák ji zopakuje. A myslím si, že v tuhletu chvíli, jak si naházet hlasy do koše, kde propadnou, by bylo obrovským pochybením českých voličů. Takže já doufám, že prostě těch hlasů propadne co nejméně a že voliči si vyberou subjekty, kde mají jistotu, že k tomu propadnutí hlasů nedojde.
1: Znamená to, že vy vlastně mezi řádky říkáte, mrzí mě to, ale volte někoho jiného, protože vypadají ze hry takzvaně.
2: No, kdyby se spojili, tak by tam byla reálná šance, že na těch 5% dosáhnou. A pak je to trošku jiný příběh. Ale v momentě, kdy k tomu nedojde, tak můžeme těm průzkumům věřit nebo nevěřit, ale řekl bych, že ty tendence nějakým způsobem zhruba odpovídají, tak v tu chvíli velmi pravděpodobně ani jeden z těch subjektů na tu 5% hranici nedosáhne, aniž bych jim chtěl jakkoliv škodit, jenom říkám reálný stav věci. Já bych si přál, aby těch hlasů propadlo co nejméně, ale pokud tedy už k té dohodě nedošlo, tak si myslím, že by to bylo skutečně škoda ty hlasy vyhodit. A ostatně my jsme byli před podobným dilematem při jednání se SPD, kdy samozřejmě tam byly určité partikulární zájmy. Ne všichni lidé byli spokojení s tím, že nejsou umístěni na kandidátkách. Ono, když dáváte dohromady 4 strany, tak nikdy nemohou být spokojeni všichni. A my jsme také stáli před tím dilematem, jestli tedy říci ne, tak jdeme pryč, jdeme od stolu a budeme preferovat naše vlastní zájmy strany PRO, anebo jestli prostě řekneme všechny ty 4 subjekty, nám jde o tu společnou věc a o budoucnost České republiky tak silně, že upozadíme všechny ty svoje partikulární zájmy a půjdeme do té spolupráce a zajistíme voličům to, že jejich hlas nepropadne.
1: Pane doktore, máte rád Rusko?
2: Já k němu mám neutrální vztah. Já musím říct, že já mám rád Českou republiku, je to země, kterou opravdu miluju, jsem
1: opustíme
2: hrdý.
1: Opustíme laciné odpovědi.
2: Ne, to není laciné.
1: Jste proruský politik, pane doktore Reichle.
2: Nejsem. Jsem čistě pro český politik. Každý svůj krok, každé svoje prohlášení, každý svůj programový bod vidím jednou jedinou optikou. Jaký to bude mít přínos pro život občanů v České republice. To je jediná moje optika. A když říkám, že prostě protiruské sankce jsou nesmysl, tak to neříkám kvůli Rusku, říkám to kvůli tomu, že to poškozuje českou ekonomiku, české podnikatele. Když říkám, že jsem proti tomu, abychom dodávali na Ukrajinu zbraně nebo jim finančně pomáhali, tak to neříkám proto, že chci pomáhat Rusku, ale protože jsem přesvědčen, že ty finance by v České republice měly mnohem lepšího využití, než aby se rozkradly na Ukrajině.
1: To, co popisujete, není to nacionalismus?
2: Já si to nemyslím. V čem je to? Co je opak nacionalismu, že budeme tady financovat a starat se o všechny ostatní? Já si myslím, že prostě povinností státu je na prvním místě se postarat o ty, kteří pomoc potřebují, a neplést se do života těm, kteří to nepotřebují. Ale primárně se starat o dění v České republice a o české občany. Okay. A já k tomu jenom dovolím si jednu větu. Já si právě myslím, že po volbách, a velmi bych o to usiloval, aby ta témata typu Ukrajina, Brusel, na to, aby byla upozaděna a aby se zase na první místo dostal prostě život obyčejného českého člověka, protože tady je spousta lidí, kteří skutečně na tom nejsou dobře. Milion lidí je pod hranicí chudoby, 2 miliony na hranici chudoby. Je už jenom 1/5 nejbohatších si může pořídit své vlastní bydlení. A vlastně ono je to všechno skryto do té jedné otázky toho 14. studenta na Petra Fialu, jestli by vyžil za 25 tisíc. Ale tady je spousta lidí, kteří těch 25 tisíc ani nemají. A já jsem tady proto, abych se věnoval jim. Takhle je to jednoduché.
1: No, přijde mi to, jako byste vůbec nepřipouštěl, když říkáte, nechci už slyšet o Bruselu, my jsme v jedné partě s Bruselem. Většina našich zákonů, vy nesouhlasně kýváte hlavou, ale je to tak, ať chcete nebo ne.
2: Nesouhlasím, no, s tím. Musím říct, že s tím nesouhlasím, protože...
1: Vy nesouhlasíte s tím, že ano. Většina právní úpravy...
2: To ne, to pozor, která... to ne, s tím souhlasím, bo to bohužel s tím souhlasím, že většina právní úpravy jde k nám z Bruselu, ale nesouhlasím s tím, že jsme v jedné partě. To nesouhlasím.
1: Teď máme společnou kasu z Itálie, ze Španěly, z Němci.
2: To ještě neznamená, že jsme ve stejné partě.
1: Dobře, tak ne, klidně se...
2: Její zájmy jsou odlišné. Zájmy Bruselu, zájmy Německa, zájmy Francie nejsou v korelaci se zájmy České republiky.
1: Dobře, beru zpět jednu partu. Řekněte mi, existuje ještě něco, čemu by se mohlo říkat české národní zájmy?
2: Ano, samozřejmě je to celá řada věcí a právě vlastně ve vztahu k Bruselu a ve vztahu k Německu jsou ty české národní zájmy naprosto klíčové. V momentě, kdy Petr Fiala zrovna předevčírem prohlásí v Německu, že je dobře, že se státy V4 nescházejí a že premiéři spolu nejednají, no tak já to považuji za absolutní zradu na české národní zájmy, protože naopak zájmem České republiky je mít co nejtěsnější spolupráci v tom V4 prostoru. Ostatně Milan Rastislav Štefány kdysi řekl, že zvítězíme, pokud Čechy a Slováky nikdo nerozdělí. A pokud se to někomu podaří, tak pak s námi bude zle. To je citát Milana Rastislava Štefánika a Petr Fiala pracuje na tom, aby Česko a Slovensko bylo rozděleno. A já jsem naopak velkým příznivcem a fanouškem československých vztahů a vztahů v rámci V4.
1: Vidíte, já jsem si doteď myslel, že jste právník.
2: Já jsem si to myslel taky, ale...
1: No ne, tak...
2: Já jsem derzolát.
1: Ne, pane Reichle, to jako neschazujte. Vy jste dnes člověk, který se uchází o naše hlasy.
2: Je to tak.
1: Člověk, který chce rozhodovat o tom, jaké budeme platit daně, kdy budeme chodit do důchodu a tak dále. Takže já bych to neschazoval, ale na druhou stranu nám netvrďte, že Česko a Slovensko nejsou rozděleny.
2: Jsou, ale můžou velmi úzce spolupracovat. To je ten obrovský rozdíl.
1: Vám vadí ta krátkodobá přestřelka česká vláda, slovenská vláda?
2: Ano, a není to jenom česká vláda a slovenská vláda, ona ta V4 se rozpadla v podstatě na V2+2. Já jsem měl možnost mít dlouhý rozhovor s maďarským ministrem zahraničí Péterem Szijjártym, mimochodem člověk, kterého si hluboce vážím, nesmírně inteligentní člověk, politik. A on vlastně říkal, že když se scházejí ministři zahraničí V4, takže to je absolutní brána, nebo absolutní zeď mezi těmi ministry zahraničí Polska a České republiky a ministry zahraničí Slovenska a Maďarska. A to si myslím, že je prostě špatně a že nás to oslabuje v rámci Evropy. My bychom měli naopak být co nejjednotnější a co nejjednotněji postupovat. Víte, já dám jenom teď jeden krátký příklad. Evropská unie přišla s tím šíleným novým rozpočtem. 2 biliony euro. Paní von der Leyenová říká, že to je nejambicioznější rozpočet vůbec v historii. A tam je totální zkrácení částek a dotací pro zemědělce. Fakticky se jedná o likvidaci zemědělského sektoru. A naopak je tam 100 miliard pro Ukrajinu z našich peněz. No a kdo se proti tomu ozval? Maďarsko, Slovensko a překvapivě Německo. Dokonce i pan Merz s tím nebyl spokojen. No. Česká republika zase mlčela. My prostě eurohujersky přijímáme všechno, co z toho Bruselu přijde a já jsem velmi kritický oponent vůči tomuto postoji. Já si myslím, že my si musíme vyvzdorovat mnohem lepší podmínky a být daleko tvrdší vůči Bruselu. Daleko tvrdší. Něco jako Trump. Trump, když přišel do úřadu, tak měl jasnou politiku. America first. Nic jiného ho nezajímá než Amerika. A já myslím, že potřebujeme v tuhle chvíli politiky, kterým nebude na prvním místě ležet na srdci Ukrajina, Brusel nebo Washington, ale kterým na prvním místě na srdci bude ležet osud a život občanů České republiky. Takže je to jednoduché.
1: To, že Brusel nebo Evropská unie nám lajnuje naše životy, ať chceme nebo nechceme, a vy případně, když se dostanete do sněmovny, zákonodárci s tím nic nemáte šanci udělat. Na tom se shodneme, víte, pane doktore?
2: Neschodneme. Neschodneme.
1: Vy jste dneska takovej útočný.
2: Ne, já jsem dneska takový... v opozici vůči vám, ale je to tak, já musím říct, že přece vidíme ten obrovský rozdíl mezi Maďarskem a Českou republikou. To, co dokázali si uhrát Maďaři, no tak pojďme se podívat třeba na stavbu jaderné elektrárny. My v podstatě jsme schrbili záda, dali jsme tam notifikaci pěkně do Bruselu, oni nám určili podmínky, za jakých můžeme stavět, dostavovat naši elektrárnu v Dukovanech, za naše peníze, na našem území, přesto musíme splnit přesně podmínky Bruselu. Zatímco Viktor Orbán si dostavuje Pákš, dostavuje si to s Rosatomem, za cizí peníze, má tam daleko větší podíl jaksi výnosů pro maďarské firmy, a k tomu ještě vlastně nemá ty povinnosti dodávat tu elektřinu na lipskou burzu a podobné nesmysly, jako máme my. To je přece obrovský rozdíl. Maďarsko je také členem Evropské unie, ale Orbán si vyjednal lepší podmínky než my.
1: Dobře, a tak vyjednal, ty jsou dány, a vy mě nedáte tedy za pravdu v tom, že naše životy řídí Brusel?
2: Já myslím, že je řídí částečně a že my bychom měli dělat všechno pro to, aby je řídil čím dál tím méně a za pár let aby je neřídil vůbec, protože podle mého názoru Evropská unie se rozpadne a ještě jednou si půjčím Viktora Orbána a Donalda Trumpa, kdy Trump se zeptal Orbána, proč ještě nevystoupil z Evropské unie. A Orbán řekl, ještě nenazral čas. A to si myslím, že je nejlepší odpověď v současné době na naše pokračování v rámci Evropské unie.
1: Nemýlím se, když řeknu, že dnes je 71 dnů do voleb?
2: Myslím si, že tomu tak je, ale nemám to spočítané.
1: Jedna, není už to okamžik, kdybyste měl přestat dělat legraci?
2: Já si myslím, že to není legrace. Víte, z mého pohledu je to o tom, že člověk musí ty věci brát vážně, ale zároveň si musí udržet určitý nadhled.
1: Ne, ale legrace v tom, říkám nadneseně, že přece to, že si Maďarsko vyvzdorovalo nějaké výjimky a my jsme v uvozovkách takovým lokajským způsobem k tomu přistoupili, s tím už se nedá přece hnout, pane doktore.
2: Ne, já myslím, že dá. V celé řadě další věcí notabene budeme asi dostavovat i Temelín. Myslím si, že by to měla být naše priorita. A otázka je, jestli budeme v tom lokajství našem pokračovat, anebo jestli si zvolíme politiky, kteří jasně řeknou Bruselu, že dost bylo jejich diktatury. To je podle mého názoru v tuto chvíli naprosto klíčová věc.
1: Teď a vy byste i vystupoval z Evropské unie?
2: Já myslím, že jak už jsem řekl, podle mého názoru, já v to vidím úplně stejně jako Orbán, že Evropská unie se velmi brzy rozpadne a že není naším úkolem jaksi vystupovat z Evropské unie, ale naším úkolem je připravit se na ten rozpad.
1: Velmi brzy je takový pojem, no, co to znamená velmi brzy?
2: Orbán říká do roku 2030.
1: Říká Orbán.
2: Já s ním souhlasím.
1: A myslíte, že v roce 2030 bude ještě někdo vědět, kdo je Orbán?
2: Myslím si, že ano.
1: Jo, že to takhle...
2: Já ty průzkumy tam, že tam je ten pan Maďar, kterého tlačí všechna ta mainstreamová média, on je takový ten favorit právě těch bruselských oponentů Viktora Orbána, tak podle mého názoru to pan Orbán zvládne, tak jako to zvládl vždycky.
1: Pane Reichle, teď se pojďme podívat na Ukrajinu, protože to vy také říkáte, že by to neměl být náš nebo váš hlavní zájem politiku.
2: Určitě.
1: Ale my občané máme obavu z toho, co z toho může všechno vzniknout a tak. Ale na Ukrajině včera, pokud vím, dnes je 24. července, probíhaly jakési nepokoje, jakési demonstrace vůči prezidentu Zelenskému díky tomu, že on určil jakéhosi prokurátora kvůli korupci, když to řeknu úplně zjednodušeně, nebo na potírání korupce, který měl spadat přímo pod něj, a měl mít neuvěřitelné pravomoci, například zastavovat ta řízení.
2: Ano.
1: O čem to svědčí?
2: No, že si chtěl pan Zelenský přivázat na obojek a na vodítko agentury, které jaksi vyšetřovaly korupci v jeho okolí.
1: Chytrej.
2: Chytrej.

0: jeho blízký přítel a přátelili se i manželky, tak už byl obviněn, složil kauci 102 milionů hřiven, nevím, kde to vzal, ale budiš mu to přáno. No a už se spekulovalo, už ti novináři kritičtí k Zelenskému, ukrajinští novináři, začali spekulovat o tom, že vlastně NABU a SAP mají v ruce důkazy o korupci samotného Zelenského a že je hodlají předat Američanům, protože Trump už jasně ohlásil, že chce zkontrolovat ty prostředky, které na Ukrajinu plynou. No a v momentě, kdyby samozřejmě tyhle dvě protikorupční agentury předaly ty důkazy Američanům, tak je to Zelenského konec. No a tomu chtěl on zabránit, takže v zoufalém pokusu se snažil přivázat ty dvě agentury na vodítko. On vlastně poslal tam speciální komando, zatkl ty detektivy, tam jsou obrázky, jak jsou složení na zemi a podobně, a jmenoval si nového prokurátora, kterého by si přímo posadil pod sebe a kontroloval by jeho činnost. Tím pádem by měl pod kontrolou vlastně veškeré vyšetřování své vlastní osoby. Takže to je jasná věc. A mimochodem, samozřejmě záminka, proč to udělal, jako vždycky obvyklá napojení na Rusko. To je fantastická záminka, ta dneska funguje úplně ve všem.
1: Zajímavé je, že se kriticky vyjádřili i naši čeští politici. To s tím určitě...
0: Já myslím, že už přišly trošku nové notičky, protože tohle všechno, co se děje na Ukrajině, by bez souhlasu Spojených států amerických sedít nemohlo. Takže já myslím, že budeme postupně sledovat Zelenského pád.
1: Pane předsedo, vy se ucházíte o hlasy voličů, chcete se podílet na moci. Jak to tak vypadá zatím podle průzkumu, tak se asi dostanete do Poslanecké sněmovny, budete ten jeden hlas hlasující tam z těch 200 poslanců, říkám to.
0: Ano.
1: Tak váš názor a vaše cesta je taková, zastavit pomoc Ukrajině.
0: Zcela jednoznačně.
1: Jako úplně.
0: Ano.
1: Ano. Celý šmitec.
0: Vy jste říkal, že řada občanů má obavu, co z toho může být. A samozřejmě ale ta obava bude pokračovat, přetrvávat a bude sílit, pokud ta válka neskončí a bude nabývat na intenzitě. A jestliže tam budeme dodávat další množství peněz a zbraní, tak ta válka bude pokračovat. To znamená, pokud chceme zastavit tuhle obavu, co z toho všechno může vzniknout, jestli může ten konflikt eskalovat, no tak pojďme se dohodnout co nejdřív na mírovém řešení. Ta možnost a varianta tady na stole je a je tady celou dobu. A já za sebe říkám, že v současné době ta válka je prodlužována zejména lidmi, jako je pan Starmer, Merz, Macron, proto, aby si prosadili ono schéma, kterému říkají European Defense Mechanism, Evropský obranný mechanismus, to znamená, aby prosadili to zvýšení výdajů na zbrojení na 5% HDP. A to je něco, co je likvidační pro českou ekonomiku. Každý, kdo má jenom trošku všech pět pohromadě, tak musí vědět, že dávat 5% HDP na obranu, tedy čtvrtinu všech příjmů státního rozpočtu, je absolutní destrukce tady celé české ekonomiky. To může vyústit buď to v to, že budou muset dramaticky zvýšit daně, dramaticky se zadlužit, anebo dramaticky se škrtat současné dávky, jako jsou důchody a různé sociální dávky. Jinak ty peníze nemůžou, těch 400 miliard nemůžou vygenerovat. A já prostě osobně nechci, abychom tady platili za tanky, BVPčka, polní kuchyně, přilby a servis tanků, těch Leopardů. Já chci, aby tyhle peníze šly do škol, do nemocnic, do stavby bytů a našim lidem. Takhle je to jednoduché. Myslím, že je naprosto relevantní debata a relevantní úvaha našich voličů, aby se rozhodli, jestli chtějí své peníze investovat do tanků, anebo do škol a do nemocnic. Potom budou 4. října rozhodovat.
1: Pane doktore Reichle, řekněte, vy poslední měsíce máte takovou docela tvrdou, někdy až zesměšňující retoriku.
0: To já mám pořád.
1: No já vím, ale teď chcete být tím váženým poslancem. Myslíte, že je dobré tu označit někoho za demolition mena a paní ministryni spravedlnosti Dekroa, takovou váženou osobu, tak vy ji označíte, já se ji teď nechci dotknout, protože je to progresivní žena, za šaškyni?
0: Podívejte.
1: Vy jste řekl, že je šašek, ale ona je... progresivní, tam bude to hostka, šaška.
0: Šaška.
1: Vy jste ji označil za šašku.
0: To jsem tenhle výraz mě ještě nenapadl.
1: To od vás není hezké.
0: Ale obohatil jste můj slovník. Děkuju moc krát, já mám tyhle
1: je to dobré?
0: Novotvary rád. Podívejte se, já jsem zvyklý nazývat věci pravými jmény. Mně vadí česká politická korektnost, kdy se neustále snažíme chodit okolo nějakých věcí, jako okolo horké kaše, a nenazvat je prostě tak, jak jsou.

0: Zbyněk Stanjura je demolition manem českých veřejných financí. To přece všichni vidíme. To, jak on zadlužil naši zemi, jak zasekl sekeru do našich státních financí, já jsem někde použil ten příměr, to kdyby prostě viděl Rašín, tak ho nemusel ten komunista střílet, tam by se zastřelil sám ten rozpočet. To je něco naprosto šíleného, co tady Stanjura předvedl.
1: No a paní de Croa, šaškyně?
0: Paní de Croa, já teda ani si nepamatuju, že jsem tenhle výraz použil.
1: No to jste použil.
0: Možný to je.
1: No.
0: Nevylučuju to, ale realita je taková, že paní de Croa přece i v tuhletu chvíli přišla na ministerstvo spravedlnosti zametat celou tu bitcoinovou kauzu. Ona nemá jiný úkol, než zamést tenhle obrovský skandál pod koberec.
1: No na druhou stranu řekla, že nevznikla naší zemi žádná škoda, což mě uklidnilo, pane doktore.
0: No, to je skvělý výraz, který svědčí o tom, že nevím, co v té Francii studovala, ale právo to asi nebylo, protože při legalizaci výnosu z trestné činnosti nikdy nevznikne škoda. Ono, když vám někdo převede na vás něco, co ukradlo, no tak jako nejste škodný, jo? To vyděláte většinou, ale pořád je to trestný čin.
1: Je to.
0: To znamená, z hlediska toho, že nevznikla škoda, to není vůbec žádný argument. To žádný advokát, žádný právník nemůže vyslovit, protože logicky při majetkových trestných činech tomu, kdo má z ní prospěch, nevzniká žádná škoda. A v tuhle chvíli byl tím subjektem, kterému vznikl prospěch z tohoto trestného činu stát. Legalizovali jsme jednoznačně výnosy, které pochází z trestné činnosti, o tom nemůže být nejmenšího sporu a lidé, kteří to udělali na prvním místě, pan Blažek a pan Stanjura, by za to měli nést odpovědnost. Mm-hmm.
1: Vy říkáte, nechci platit válku, chci platit školství.
0: Je to tak.
1: Což určitě pochválí spousta lidí v této chvíli, ale možná si někteří lidé řeknou, jenom aby bylo nějaké školství, kdyby Putin sednul do těch tanků a jel směrem Pelhřimov. Tak opravdu z toho to nemáte obavu, že ta válka může vyeskalovat a dotknout se nás?
0: Ne, víte, my posledních 10 let žijeme v období vykonstruovaného strachu. Nejdřív to byla klimatická změna. CO2. Tak zavedeme emisní povolenky a když lidé budou souhlasit s tím, že budou platit obrovské peníze za emisní povolenky, tak se vykoupí z tohoto strachu. Pak to byl COVID. Ale naštěstí lidé měli možnost zaplatit si za vakcíny a vykoupit se z tohoto svého strachu. No a teď je tím novým strašákem Putin a jediné, o co jde, není vůbec o nějaké zastrašení Putina. Copak pořízení polní kuchyně za 4 miliardy zastraší Putina? To už se tomu může opravdu někdo jenom smát. Realita je taková, že Rusko ad jedna nemá žádný strategický zájem v útoku na naši zemi a ad dva, a to především, ono na to nemá. Nemá na to lidskou, technickou ani ekonomickou kapacitu.
1: Jinými slovy, toho se neobáváte?
0: Vůbec.
1: Mm-hmm. No a
0: já odmítám žít ve strachu a odmítám neustále lidem říkat, vykupujte se ze svého strachu. Prostě když si spočítáte peníze, které naši lidé museli zaplatit na emisní povolenky, na vakcíny, na zbraně a tyhle peníze byste investoval do naší budoucnosti, právě vzdělávání, zdravotnictví, výstavby bytů, na to, aby naši podnikatelé měli třeba nějaké pobídky k tomu, aby investovali v těch regionech, kde je méně práce, kde je vyšší nezaměstnanost, tak tahle země by byla úplně někde jinde. A my musíme přestat platit peníze do Bruselu za emisní povolenky, do Pfizeru za vakcíny a do Rheinmetallu a dalších zbrojovek za zbraně a musíme je nechávat tady v České republice. To je základ celého mého politického programu.
1: Ještě jedna drobná věc a požádám o stručnou odpověď. Ta bytová politika, to je taková tragédie tady už mnoho let.
0: Ano.
1: Někteří politici říkají, že to není v tom, že by se stavilo málo bytů.
0: Mm-hmm.
1: Někteří odborníci říkají, že to je v tom, že příslušníci jiných zemí, inostránci zejména, si ve velkém tady ty byty nakupují. Navrhnul byste nějakou daň, jako paní Maláčová má představu 100% daň pro někoho, kdo by třeba z Ruska nebo z Ukrajiny si tady kupoval byt?
0: Ne, to si nemyslím, že je správné řešení a myslím si, že by to bylo i velmi těžko právně prosaditelné, upřímně.
1: Právně zákonem, ne?
0: No, ale to podle mě není prostě úplně možné, jakoby tady nějakým způsobem...
1: Tak ve světě to je.
0: Vybrat někoho, některé země a říkat, vy budete tady platit, když si něco koupíte. To je, podle mého názoru, to není vůbec žádné řešení. To by nepřineslo...
1: Vaše řešení
0: to jaké? By nepřineslo vůbec nic. My máme ohledně bytové výstavby v programu kombinaci rakouského a holandského modelu. Rakouský model, který funguje ve Vídni velmi dobře a převzalo ho o Slovensko. To znamená, že developeři, kteří se zaváží investovat do výstavby bytů přes 500 milionů euro, tak jsou osvobozeni od DPH. A to zásadním způsobem zlevňuje tu výstavbu bytů. A ten prvek toho holandského modelu je to, že obce v Holandsku vkládají svoje pozemky do družstva, bytového družstva, na kterým právě ty developeři staví. A díky tomu je vlastně zlevněná cena toho bytu a ten pozemek. Ale aby se s těmi byty nekšeftovalo, tak je to tam uděláno tak, že když si někdo koupí ten byt, respektive ten podíl v tom družstvu, a pak ho chce prodat, tak ho musí prodat zpátky tomu městu. Aby vlastně nedocházelo k tomu, že někdo se dostane levněji ke startovacímu bytu a pak ho okamžitě prodá s nějakým ziskem za tržní cenu. Takže tady je ta pojistka a ta kombinace holandského a rakouského modelu by fungovala naprosto perfektně pro nás.
1: Jsem rád, že jste přišel. Naschledanou.
0: Já děkuji za pozvání a přeji všem divákům hezký den. Děkuji.
1: Naším hostem byl Jindřich Reichl.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Jste v tom pokrk, i když nevině, informovala mě věštkyně, řekla.

jak hlad. Zkoušel jsem si do tmy malovat ženské tělo lehce schoulené vedle strážce svého plamene, než měl k ránu objal chlad.

0: Lenka Šimůnková je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní Lenka Šimůnková je maminka Elišky Šimůnkové, dívky, která byla ve svých 20 letech jednou z obětí 21. prosince loňského roku při tom nechutném činu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Než si začneme povídat, já řeknu paní Šimůnková s dovolením za vás, našim divákům a každému, kdo by tento rozhovor viděl nebo slyšel, něco, co jsme si řekli před natáčením, a to je to, že všechno, co tady zazní, jsou názory pouze vaše, tedy ano. Lenky Šimůnkové, a mluvíte sama za sebe.
1: Mluvím sama za sebe, ano.
0: Tedy v žádném případě za další rodiče obětí a za kohokoliv jiného, aby bylo jasno pro těch dalších pár minut.
1: Děkuju.
0: Vám se změnil život, předpokládám, 21. prosincem loňského roku. Než budeme hovořit o tom, co a jak, řekněte mi, jak se teď cítíte.
1: Řekla, že hůř, jako den ode dne.
0: Den ode dne hůř?
1: Jakože čím více toho času plyne, tak, tak je to obtížnější, náročnější. Že jak se říká, že čas hojí, tak já to vnímám jako naprosto diametrálně odlišně. Asi možná, že ten začátek bylo, člověk vlastně fungoval skutečně roboticky. A popíral.
0: Popírací fázi už máte za sebou?
1: Částečně. Částečně. Takže je to pořád boj. Každý den se jako nějakým způsobem uchopit a nějaký ten krok jako v tom dni podniknout, tak bych řekla, že každý ten den toho uchopení je pro mě obtížnější. Takže bych řekla, že opravdu to jako vnímám na sobě, že čím delší čas vlastně jako uplynul od toho druhého dne, tak já vnímám, že všecko vlastně, co dělám, jakože v průběhu toho dne, nebo co musím vykonat, ať je to práce, jako klasická, jakože moje zaměstnání, jakékoliv další kroky, které potřebuju podniknout. Takže jsou pro mě obtížnější, náročnější na, jakoby na mentální uchopení, jakoby vstát a ten krok udělat jako každý ráno. Což předtím, když bych to hodnotila jako zpětně, tak ty dny byly, ten začátek byl o tom, že člověk nespal a prostě fungoval opravdu na 1000%, až opravdu, až jako robot, nesmyslně. Jo, všichni okolo mě se hroutili a já jsem prostě opravdu jako asi možná i tím jako popřením, a člověk prostě najednou jakoby běžel, až by se dalo říct. Pak třeba bylo jakože strašně zajímavé, jakože poznat, když jsem se setkala po nějakém čase, bylo setkání s ostatními rodiči, kterým se ty děti nevrátily domů také. Tak já na tom prvním setkání jsem přítomná nebyla ze zdravotních důvodů, když jsem byla na tom druhém setkání. A teďka nechci lhát, jestli to byl květen, ale možná o kousíček dříve, tak tam zase to měli jako ty rodiče obráceně, že oni byli celou dobu doma, byli jako na neschopenkách a posláze pomaličku se vraceli do té práce. A to byla třeba u mě ta fáze, kdy to uvědomění si, že já se teďka cítím v té fázi, že bych mohla jít jako na tu neschopenku. Mm-hmm. Že teďka se...
0: Přesto se, paní Lenko, zeptám na tu otázku, která mě napadá, a to je to, že už ta okolnost, že jste tady, že o té věci jste schopná mluvit, že si kladete otázky, na které možná v mnoha případech marně čekáte zatím odpověď, znamená to, že možná chcete, aby nic takového v budoucnu se nikde nestalo, pokud možno zabránit těm věcem, které by mohly být, ale řekněte mi, přesto popisujete, jak se vám žije posledního, řekněme, půl roku, ale pro ty, kteří prožívají něco podobného, co pomáhá? Aspoň na chvilku, aspoň na hodinu nebo na den.
1: Jsem takhle nikdy nepřemýšlela, nevím, jestli něco pomáhá.
0: Není nic, co?
1: Ne. Asi říká jako se, že... za mě jako je to opravdu o tom ne, jakoby ne, když to řeknu úplně upřímně, tak člověku jako strašně jako bídně a chtěl by vlastně jenom jako nevstát ráno, zůstat prostě na té sedačce, nejlépe by byla tma, aby ten den nezačal a to by byla vlastně cesta do pekel. Takže jestli něco pomůže, tak vlastně se nějakým způsobem pochlapit, ten obličej si umít, nějak si ho nalíčit, dát si takovou jakoby nějakou masku, za kterou se schováte a prostě pokračovat v té cestě, na kterou se člověk vydal. A to je dobrat se té spravedlnosti, tak možná to pomáhá si říct, že to má smysl, protože takhle to vnímám, že to ten smysl má, tak to by bylo asi jakoby to jediné.
0: Vy mluvíte o cestě, na kterou se člověk vydal. Vaše Eliška 21. prosince loňského roku odešla způsobem velmi zavrženíhodným, to znamená, že se stala obětí hrozného trestného činu. Jaká je teď ta vaše cesta, o které mluvíte?
1: No tak asi úplně od začátku je to o té spravedlnosti, o tom, že zásah té policie a informací, které jsme se dozvěděli nebo se stále dozvídáme, pohlížím opačně, obráceně. Není to u mě o tom, že bylo všechno v pořádku. Takhle to nevnímám.
0: Paní Šimková, zlobíte se na někoho?
1: To se omlouvám, že to řeknu tady to slovo, ale to se kurva zlobím. To je jako prostě ano, to se opravdu zlobím. Na více lidí nemůžu zmiňovat určitě. Je důležité říct, ti kluci nebo i děvčata, ti zasahující policisté, kteří na tu fakultu vešli, tak všechna čest. Tam neříkám nic, tam se asi jako na nikoho nezlobím, nebo ne asi zcela, určitě se na nikoho tam nezlobím. Ale na ty, kteří velili tady těm policistům, tak to se zlobím, no, pokud slovo zlobím je správné slovo. Co se týká vedení fakulty, tak jednoznačně kladu vinu vedení fakulty, tak na to pohlížím. A nestydím se, nebo troufám si říct, budu se tím stát. A jsem to fakultě do mailu i opakovaně napsala, že i fakulta, která měla informace, které měla, tak za mě to je o tom, že i fakulta má na rukou krev mé dcery. Protože neudělala nic pro to, aby varovala naše děti. A pardon, já nesmím používat, ale mi to dává smysl, takže ano. Zatím si budu stát všechny naše děti, ty, které se domů nemohly vrátit. Tak pokud fakulta pracovala s informacemi, se kterými pracovala, tak viním fakultu.
0: Mnoho občanů, kteří to sledovali, a věřte, dotklo se to v této zemi úplně každého. O to víc, že to bylo těsně před Vánoci a myslím, že v každé rodině se o tom mluvil, každý si to prožil svým způsobem. Málo kdo byl v roli toho rodiče, kterému se nevrátí dítě. Vy jste jedním z těch rodičů, kterým se to toho 21. prosince stalo. Spousta lidí si myslí, že, a čtu to v různých komentářích, diskusích, že policie pochybila a že vedení policie a ministerstvo vnitra ty kroky, chybné kroky policie kryje. Už ten samotný fakt, že věděli, že někde za Prahou ten vrah vraždil dokonce svého otce, že je ozbrojen, jak je ozbrojen, tak tam je prodleva několika hodin. Je tady spousta, bych řekl, expertů renomovaných, my o tom můžeme jenom mluvit, ale my neznáme to, co má policie dělat, neznáme ty technologie a neznáme ty systémy, ty signály a tak. Ale to, že někdo někde zaspal, o tom si spousta občanů myslí, že je naprosto zjevné. Už vám někdo vysvětlil, proč se, nebo kde se stala chyba, anebo vám relevantně vysvětlil, že se chyba nestala?
1: No tak relevantně vysvětlil, tak on nikdo nevysvětluje a nemá potřebu vysvětlovat. Vysvětlovat se člověk může sám nebo vyhodnotit z materiálu ze spisové dokumentace, kterou máme k dispozici, anebo kterou jsme vlastně, kdo měl zájem z těch rodičů, tak se vlastně mohl na policii České republiky materiál dojet veškerý ofotit. Na to, pokud byste tam měl nějaké nejasnosti, nestalo se mi, že bych dostala zpětnou vazbu jakože odpovědi, takže hodnotíte si sám, hodnotíte, že vidíte tam ta pochybení, zároveň tam vidíte za mě, byť jsem laik, tak pro mě je tam neskutečně jako spousta informací chybějících pro mě. Ať se to týká výpovědí studentů přeživších, ať se to týká výpovědi administrativních pracovníků, za mě je nekompletní veškeré informace k rodině pachatele. Takže ano, to, s čím já jsem byla obeznámena, co jsem si já prostudovala a pokud jsem chtěla já klást otázky a doplňkové otázky k té spisové dokumentaci, tak mám okolo sebe pár lidí, kteří jsou schopní mi na to odpovědět, ale rozhodně ne policie České republiky.
0: Jak si to vysvětlujete?
1: Tak už asi si myslím, že už jenom to, že tam jako není úplně jako chtěno, není jakože příjemno, když se někdo ptá na něco, co přece bylo vlastně naprosto v pořádku, tak tam není touha vám jako odpovídat na vaše dotazy. Tam já cítím ten strach ze strany policie.
0: Do jaké míry vám přijde, že celou tady tu, nevím, jestli to tak lze říct, ale pro tuto chvíli to řeknu a vy z vašeho pohledu s tím asi budete souhlasit, spackanou akci policie. Do jaké míry podle vás skryje ministr vnitra?
1: Ministr vnitra. No, tak vlastně, no, do velké míry. Se řekla tak, jakože navzájem se tam, jakože všichni pánové se si tak jakože kryjí své zadky a drží si své židle, stůj co stůj, na úkor i vlastně jejich jako vlastního svědomí, že já si dost často říkám, pokud tady ty informace oni všechny vědí a hlavně věděli celou dobu, jak se jim spí. Očividně asi je dobře. Člověk vidí, jaký příspěvky postujou na sociálních sítích, spokojení se svými rodinami.
0: Vy jste říkala před chvílí, paní Lenko, že vedení fakulty má na rukou krev. Krev vaší dcery Elišky. Řekněte mi, vedení fakulty s vámi komunikuje, vedení fakulty vám dalo odpovědi na vaše otázky. Tam jste spokojnější než u policie?
1: No, nejsem vůbec spokojená, co se týká komunikace fakulty, s vedením fakulty vlastně ani. Já jsem tou první schůzku, kdy jsem byla na fakultě, tak vedení fakulty se neobtěžovalo se na schůzku se mnou dostavit. Byl tam zástupce vedení. Komunikace za mě, z mého úhlu pohledu, ale tady v tom teda můžu použít i dvě rodiny, se kterými jsem v kontaktu velice úzkém a vnímají to úplně stejně, tak je naprosto neosobní, neempatické, nenápomocné. V některých ohledech bych řekla až jako šikanující komunikace ze strany fakulty směrem k nám rodičům. Já třeba jsem od začátku řešila rozdělení peněz, co vybrala veřejnost. Ano, prvotní bylo, že se člověk ptá, co se stalo, jak se to mohlo stát, nebo jak se stalo, tak informace já jsem nikdy od fakulty nedostala. Bylo mi řečeno, že tohle to mi všechno řekne policie. tak v konečném důsledku člověk zjistil, že veškeré informace, které aspoň v tom počátku mohly těžit, čerpat z nich a nějak se skládat jakoby tu mozaiku, tak byli studenti. Byli studenti, přeživší studenti, studenti, kteří navštěvovali stejný obor jako pachatel, tak to pro mě bylo třeba jako velice důležité utvořit si nějaký obrázek. A určitě tím, že fakulta nabízela peníze, tak mě zajímalo tím, že ty děti se mnou hovořily, ty přeživší studenti, zraněné děti, zraněné holčičky, tak vlastně člověk zjišťuje pak ty informace, že třeba konkrétně tady ty zraněné děti ty peníze, které by potřebovali, nemají. Takže teďka třeba vem o jedné holčičce, za kterou teda za mě, takhle to hodnotím já, převzala zodpovědnost parapla, které té holčičce pořídilo bezbariérové bydlení, protože to děvče nedostalo žádnou adekvátní částku z veřejnosti, z vás lidí, co vy jste všichni vybrali na pomoc. Takže pokud já mám správnou informaci, tak tam se vybralo nějakých necelých 90 milionů, ale tady to děvče dostalo kolem 100 tisíc. Tak za mě to je jakože neustálé dotazy, podle jakého, vím tady o dvou rodinách, které také nejsou stále vyplacené, jak oni říkají, odškodné, mělo být nějak, oni se to takhle pojmenovali, první, druhá, třetí vlna, tak já tady vím minimálně o dvou rodinách, které ty peníze stále nemají, ale zároveň to hodnotí úplně stejně jako já, že pro nás je to nejdůležitější, aby ty zraněné děti, které ty peníze opravdu jakože potřebují, aby je měli primárně oni. Tam to dává jako velký smysl, protože pro nás, pro rodiče s těma penězma, i kdyby člověk dostal všechny prachy světa, tak co s ním máte dělat, vy nechcete.
0: Prosím, co očekáváte, paní Šimunková, od toho, že jste v kontaktu s někým z blízkých od toho pachatele? Jak tomu mám rozumět?
1: Z blízkých od pachatele, myslíte od rodiny? Tak tím, že opravdu ty odpovědi nemám, nemám ten obrázek ucelený, tak mi to dává velký smysl. Tím, že jsou ochotní se mnou hovořit, tak...
0: A jsou ochotní se mnou hovořit. Co vám říkají?
1: Odpovídají na mé otázky, které si nejsem úplně jistá, jestli tady mohu říkat, či ne.
0: Neříkejte jenom to, co jste si jistá, že můžete říkat, abychom neudělali náhodou víc škody než užitku.
1: To se obávám, že bych teďka udělala více škody než užitku, ne, že bych neměla potřebu asi jako to ventilovat, to asi určitě ano, ale jsou to vlastně, co můžu říct, tak to jsou otázky, máme velice podobné otázky. Takže otázky, které si kladu já, tak některé otázky se shodují i s tím, že i ta rodina by na některé otázky chtěla odpovědět a ty odpovědi nemá. Tudíž i ona vlastně, jakoby si, když to řeknu, jakoby na vlastní pěst, některé informace zjišťuje sama. Takhle naprosto chápu, jak to mají jako uchopené, protože tohle to vlastně já dělám od začátku. Že si vlastně ty odpovědi hledám.
0: Jak je to těžké v takové situaci, kterou notabene žijete vy, se vlastně k rodině toho pachatele dostat. Já si to vůbec neumím představit ani v jedné z těch rolí. Kdyby někdo z mých blízkých byl pachatel, neumím si představit, že bych si šel s vámi sednout a něco vám vysvětloval. Na druhou stranu si neumím představit tu asi vaši vůli, tu odhodlanost, za kým jít, na které dveře klepat, a co říct třeba jako první větu?
1: Nevím, jako těžko hodnotit, jak bych nad tím smýšlela, kdyby se tohle všechno nestalo. Tak nevím, jak bych odpověděla, ale tím, že člověk v té situaci není, tak nevím, já jsem asi velice krátce jsem se začala sama sobě říkat, kdo byl za člověka, kdo je jeho rodina. Tak si myslím, že až jako přirozeně, že za sebe, pokud budu mluvit, že tak nějak jsem začala smýšlet a ptát se, a tím, že jsem žádné informace nikde nenašla, tak o to víc se mi to v té hlavě honilo. A já jsem se dlouho domnívala, že rodina nežije tam, kde vlastně bylo informace, která prošla v médiích, tak jsem se domnívala, že již se na tom místě nezdržují. A pak jsem to nějakým způsobem, jakože smýšlela jsem nad tím, vypustila. A pak jsem dostala od nějakého novináře otázku, jestli bych se chtěla s matkou vraha sejít. A automatická odpověď byla ano, ale nevím, kde ji mám hledat. A v tu chvíli jsem začala víc se zabývat tím a víc se ptát, kde bych mohla rodinu najít. A jednoho krásného dne, aniž bych to plánovala, tak najednou prostě přišel ten impuls, jako jak teďka. A prostě to nešlo to zastavit. A vůbec jsem netušila, zdali budou doma, netušila jsem, zdali v případě, že budou, zdali na zvonění někdo otevře. A vlastně jsem ani neměla připravenou žádnou otázku. Nebyla jsem vlastně na to vůbec, bych jsem nad tím tak dlouho smýšlela a tak dlouho jsem s nimi v duchu hovořila, tak vlastně ve fázi, kdy jsem tam přes ten plot visela, protože já jsem opravdu doslova visela přes ten plot byl vysoký, já jsem celkem malá, tak abych na ně viděla, tak jsem se tam nějak zakempila. Prostě jsem tam najednou byla. A matka se mnou mluvila a... No, přišlo mi to, dávalo mi to smysl, pokud to byly otázky, které mi nikdo jiný nezpověděl. Samozřejmě tam jet nechcete. Nechcete tam jet. Očekáváte, že se otevřete spisovou dokumentace a veškeré informace tam najdete. Ale nebyli tam, tak prostě to nehodnotíte v tu chvíli. Tohle je silnější, pak to hodnotíte možná zpětně, pak se vlastně z toho totálně poserete. Uvědomíte si, kde jste vlastně byl, ale přesto všecko, jakože jak ten čas plyne, tak si říkáte ano, sice mě to jako sebralo, ale byl to prostě další krok, který jsem musela udělat a dával mi smysl.
0: Když vás tak poslouchám, teď ty poslední věty, co jste říkala, napadá mě, že třeba pro ty blízké toho pachatele to může být stejně těžké jako pro vás. Co myslíte? Měla jste z toho ten pocit?
1: Ano, když by si měl člověk sáhnout někam úplně jako hluboko, tak ano. Nechce to takhle vnímat, nevnímám to takhle, ale vlastně lžu, protože to chápu, takže ona je taky matka. A přišla o syna. Ale přesto všecko úplně jiným způsobem. Ale to, jak jsem s ním mluvila, tak za ní bych tam řekla, že je taky to popření. A nebo cítila jsem z ní, že tam vlastně byla přede mnou stále žena, která je zhroucená z toho, že nemá doma syna. Aniž by se dokázala přizpustit důvod, proč ho doma nemá. Měla jsem pocit, že se vlastně řadí na stejnou jakoby úroveň, na které stojím já. Jako kdyby se to odmítala, prostě jako nějaká, je to opravdu obrana, nějaká obrana toho mozku, kdy ona v konečném důsledku ví, proč její syn doma není.
0: Řekněte mi, paní Šimunková...
1: Nesoucítím s ní.
0: Nesoucítíte?
1: Nesoucítím s ní. To musím říct, ať to kdokoliv hodnotí jakkoliv.
0: A ona tak, s vámi?
1: Nesoucítí.
0: Taky ne. Na jaké otázky teď byste nejvíc chtěla odpovědi a nemáte je?
1: Otázky bych asi chtěla, aby někdo už konečně přišel a řekl, jako, že to fakt kompletně jako posral. Otázky, to bychom tady mohli sedět dlouho, těch otázek je spousta, jak se to týká policie, jak se to týká fakulty. Otázky jim kladu neustále, konkrétně té fakultě, já ty odpovědi nemám. Spousta otázek v tom spisu určitě je, a pokud tam jsou nějaké, které pro mě nejsou úplné, tak vím, nebo mám okolo sebe pár lidí, takže vím, koho se mohu ptát. Vím, jak se tím dobrat, když to řeknu takhle. Neříkám, že vidí úspěšně. Takže ano, za mě by to bylo, ať už tohle to prostě všechno skončí. Ať už to skončí. Ano, vyšetřovací komise. Za mě to je o tom můj názor.
0: Co pro vás bude koncem této?
1: Koncem? Aby ten, kdo pochopil, přijal odpovědnost. Aby to nebylo o tom, že já budu dohánět někoho k té odpovědnosti. Aby to nebylo o tom, že já doháním někoho k té spravedlnosti. Aby někdo prostě přišel sám od sebe a řekl, ano, já to takhle cítím, že tady a tady se stala chyba a já přijímám tu zodpovědnost.
0: Paní Šimková, já teď bych vás poprosil, abyste řekla cokoliv na závěr toho našeho povídání směrem nejenom k lidem, které něco takového třeba v jiné formě, že o někoho přišli nebo přichází, že, ale i těm, kteří žijí spokojený život a říkají si, mně se to nemůže stát, abyste jim řekla nějaký vzkaz, nějaké vaše poselství. Proto nebudu klást žádnou otázku a říkejte si, co chcete a jak dlouho chcete.
1: No, ono je strašný, asi jako to uvědomění, ono se to stát může opravdu všem. Stát se to může opravdu, opravdu všem, protože nic se nezměnilo, aby se nic takového neopakovalo. Jak se to týká získání zbrojního průkazu, jak se to týká nákupu zbraní, jak se to týká zabezpečení škol, kdy mě se třeba ozývaly děcka s tím, že šli bysme, ale bojíme se, dyk nic se nezměnilo, ono je to strašná pravda. Ono se opravdu na těch školách nezměnilo vůbec nic. Nevím, asi jako závěrem, co tady člověk možná nezmínil a co člověka napadá dnes a denně. Vlastně každou hodinu, každou minutu. Že se něco s námi muselo jako ze společností stát. Že vlastně stalo se něco takhle úplně to nejhorší, co se mohlo stát a já necítím takovou tu lidskou účast, empatii, přirozenou podporu jak ze strany policie, tak ze strany fakulty. Někdy bych řekla, že i ze strany veřejnosti. Když vyjde článek, co se týká fakulty našich dětí, a člověk si vlastně čte ty komentáře, tak tam je třeba strašně zraňující se číst. Proč se o tom vlastně i po takhle dlouhé době stále hovoří? Někdo by to třeba nehodnotil, ale tím, že já Linku nemám doma, tak to hodnotím ve slova smyslu. Kdybyste to byl vy na vašem místě, vaše dítě by nebylo doma, napsal byste to taky? Jakože už jako uběhlo tolik a tolik času a vy už o tom nechcete číst? Nebo kdy, což je pravdou, a člověk už je tady v tom asi jako oploštělý, tady musím přiznat, že se mě to už teďka nedotýká, ale ten prvopočátek, tak že se vlastně lidi podívují nad tím, co člověk dělá, že se ptá, že podniká ty kroky, že jsem vlastně strašně divná, že bych měla určitě skončit na psychiatrii, jak ty lidi vědí najednou, co je správně. A přitom si říkám, kdyby se člověk jako zabil, tak asi by tam bylo, tak to za té mamince nemůžeme divit. By bylo možná v tom komentáři, že to je pochopitelné. Tak to je třeba takový jakože strašně pro mě jako otevření očí, uvědomění se jakože naší společnosti, kdo jsme. A řekla bych, že jsme se strašně změnili v tom, že jsme přestali být vnímaví vůči ostatním. Že se možná tak jako každý jedeme jako jenom to svoje a vidíme se jenom na špičku svého nosu a nekoukáme nalevo a napravo. Nevnímáme ty ostatní lidi. Morálka, bych řekla taky, jakože nám někam úplně jako odešla. Slušnost. A to svědomí prostě, že já si říkám, jakože ze strany policie i ze strany té fakulty, jak ti lidé můžou sami se sebou být, ačkoliv vědí to, co vědí. A pokud jdete a ptáte se a je vám odpovídáno, nebudeme s vámi mluvit, neptejte se, jděte domů. Anebo my s vámi nemůžeme o tom mluvit. Vlastně bylo třeba jako strašně těžké jako vyhodnotit, tak abyste se z toho nezbláznil. Protože vlastně vy jste až to jako chvilkama působilo, že všichni se tak strašně diví, proč se ptáte, proč vlastně z toho šílíte, až mě to jako občas házelo jako do té fáze, tak pokud oni jsou jako úplně v klidu, tak ono se asi možná vůbec nic nestalo. A já tady jenom blázním, když vlastně moje dcera je doma. Až takhle to na mě několikrát působilo. Jakoby to chování, ta zpětná vazba. Závěrem, nevím. Buď jsme na sebe hodní.
0: Paní Šimunková, velmi si vážím toho, že jste přišla takto otevřeně pohovořit.
1: Děkuji za pozvání.
0: Za sebe říct, že pokud mě považujete za veřejnost, jak jste říkala před chvílí, tak moji účast máte hlubokou. Já si to neumím představit. Já nemám děti, ale moc dobře vím, jaké to je, když o někoho přicházíte. Buďte statečná.
1: Děkuji.
0: A tenhle ten podnik je vám kdykoliv k dispozici.
1: Děkuji hezky.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou, děkuji.
0: Naším hostem byla Lenka Šimunková.
2: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Lubomír Zaorálek je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den. Ty.
1: Bývalý ministr zahraničí a kultury, jedna z nejvýraznějších tváří sociální demokracie a muž, který v poslední době často komentuje věci, které se týkají zejména mezinárodní politiky. A řekl bych, jak jsem se díval na čísla, třeba u paní Kociánové a u jiných, řekl bych s velkým úspěchem. No, mám, pane Zaorálku, na úvod vážnou věc, a to je odchod papeže, svatého otce. Řekněte, je vůbec důležité, kdo se stane dalším papežem pro nás, pro obyčejné občany?
2: Určitě je to důležité pro církev, která má hodně členů a stoupenců, ale nemyslím si,

0: že už to není pravda. Takže ona vlastně už nepatří k tomu kvasu opravdu života, myšlenkového života Evropy.
1: Ukáže něco, ta skutečnost, který, z jaké části světa bude nový papež zvolený? Když to bude třeba někdo z Filipín, z Jižní Ameriky.
0: No, ukáže to, že ta církev, víra je vlastně dneska často živější v jiných koutech světa, než je Evropa. Stačí si zajet třeba do Chile, to je neuvěřitelně katolická země, víc než Polsko. Já jsem našel katolíky na Filipínách třeba, nebo na, v Indonésii, se pamatuju, velice silnou komunitu. Takže najdete dneska, řekl bych, oddané katolíky, kde máte dojem, že ta církev je silná úplně v jiných částech než v Evropě.
1: Je papež politik?
0: No. To je přece obrovská politická historie papežství, že jo? To je vlastně, oni byli skoro v jisté chvíli, zejména politici, dokonce vojevůdci. No ale jejich velký okamžik je Vestfálský mír. 30letá válka a Vestfálský mír znamená, že byl papež vykopnut z toho jednání doslova. Protože ty státy už nechtěli, aby do toho mluvila papežská moc. Takže Vestfálský mír je okamžik, kdy vlastně se ustavují, to zjednodušuju, ty státy Evropy, a už je to, jsou ty státy, které jsou ty klíčové entity. A papežství už nebude nám do toho vstupovat s tím, že budeme bojovat za víru. Protože během 30leté války se třeba kardinál Richelieu dohodl i s Turky. Takže na tom přestalo záležet. Už nešlo o obhajobu víry. Obhajoba zájmu státu byla něco jiného, než obhajoba náboženství.
1: Zkusím to ještě jinak. Je osobnost papeže, a tím je kdokoliv, politik s vlivem?
0: No... Podívejte se, v 20. století přece nemůžeme pochybovat o tom, že Jan Pavel II. Vojtila, když byl vybraný za papeže, tak v tom byl i politický záměr. A zřejmě to byl politický čin prvního řádu, který měl minimálně veliký vliv na vývoj Polska. Takže vlastně to, že papežství bylo schopno ovlivnit politický vývoj v Evropě, o tom není pochyb. Ale na druhé straně, že jde si druhou světovou válku působení papeže Pia 12. Pacelliho od roku 1939 do roku 1958. To byl papež, který žil velmi dlouho, teda byl papežem velmi dlouho. Vlastně byl z významné rodiny, byla to silná postava, byl to diplomat. Dokonce se podílel podle mě i točil se i kolem první světové války. No ale jaký měl vliv? Byl obklíčený Mussolinem v tom svém vatikánském státě a de facto byl i později velice kritizován a konfrontován s tím, že nedokázal vystoupit proti holokaustu a podobně. Takže ty papežství bez těch divizí, že přislali, vlastně nebylo vlastně schopno sehrát zásadní roli v boji proti fašismu, i když v té charitativní oblasti záchraně lidí tam se něco stalo. Ale to už vidíte, že to papežství nemá ten politický vliv, aby měnilo kurz v Evropě.
1: Přečtu vám jeden titulek z iDnes. Zajímá mě váš názor. Ať je nový papež jako Trump. Dalšího marxistu nechceme, vzkazují katolíci z USA. Je na tom něco?
0: No, tak to je spíš volání potom, aby zvítězil některý z těch tradicionalističtějších kardinálů, tam pár takových kandidátů je. Ale opakuju, já si nemyslím, že by vývoj církve a to, kdo bude papežem, zásadně ovlivnil vývoj společnosti. Teďka mám na mysli především Evropu. Takže dovedu si představit, že papež bude odjinut, právě protože ta živá místa církve jsou dnes jinde než v Evropě. Ale nemám prostě pocit, že by to na náš život zas mělo takový dopad.
1: Mm-hmm. No a často slyším komentáře, že papež František byl především aktivistou a také, že se mu nepovedly reformy. Co o tom soudíte?
0: Tak to bylo zajímavé. Mě ten papež byl sympatický pro některé postoje, které by překvapily a přišly mi docela realistické a tak je člověk oceňoval. Ale to je zajímavé. On si vzal jméno František z Assisi. To byl revolucionář, ten byl na pokraji toho, byl vyloučen jako heretik, jako Petr Valdés. To bylo opravdu něco, co ohrožovalo církev, František Assisi. Takže mně připadalo, že když on si dal to jméno, tak musel některé vyděsit. Protože kdyby to vzal doslova, chudá církev a podobně, no tak to by znamenalo opravdu revoluci. Ale ono vlastně to, co přišlo, byla taková soft fart František, takový light František, něco takového vlastně bylo to spíš symbolické, že jo? To, že některé věci ukázal, dal najevo, že on prostě už nechce spolehat na tu pompu toho papežství, ale jinak si myslím, že to bylo strana mírného pokroku mezi zákona. Jo, že to vlastně zůstalo, že to vlastně žádná velká revoluce nebyla, a takže dneska se zase mohou rozhodovat, jestli budou trochu víc tradice a trochu víc moderny. A vlastně mi to připadá, že to je spíš věc té církve, ale že se velkým proudem myšlenkovým, duchovním opravdu nestanou v našem prostředí.
1: Řekněte
0: vemte
1: mi...
0: si třeba Česko, vemte si Česko. Máte pocit, že v Česku máte dneska osobnosti spojené s církví, které skutečně zásadně promlouvají do toho veřejného života? Já se

0: obávám, že to moc není.
1: Tak Duka.
0: Ano, ale nemyslím si, že to je určující, že to jsou osobnosti, na jejich slova se čeká a ani to... Myslím, papež František byl zajímavý tím, že člověk byl docela zvědavý, co řekne, jo? Že on opravdu nebyl, že to nebylo formální, že to bylo zajímavé. My jsme uvěřili, že to říká on a vlastně se vyplatilo ho sledovat. To byl docela významná věc. Ale vlastně už to nebylo, že by byl skutečně politický agent, že by byl činitelem té politiky. Byl součástí veřejné debaty docela slyšitelným hlasem, ale vlastně ten svět se rozhoduje o něm jinde.
1: Řekněte mi, jako politik, praktik a bývalý ministr zahraničí, je důležité, kdo zastupuje naši zem na pohřbu papeže?
0: No,
1: nebo je to formalita, která o ničem nevypovídá?
0: Já jsem tam byl, že byl jsem na pohřbu papeže Jana Pavla II. A vlastně si dneska nemyslím, že to je nějaká určující zásadní věc. Je to skutečně formalita podle toho, kdo tam jede, tak podle toho máte místo na těch židlích, jak se sedí, ale máte možnost se tam potkat s lidmi, což je vždycky zajímavé. Na těchto akcích potkáte tam řadu, takže je to vlastně i diplomaticky, je to hodně zajímavý, můžete to využít. Ale nemyslím si, tam nějakou možnost vystoupení projevu nějak nemáte. Kromě těch schůzek, které si tam naplánujete, a to, že je zajímavé poznat to prostředí, já jsem tam tehdy poznal několik kardinálů, tehdy zajímavých, kteří taky kandidovali, protože tam byl tehdy ještě kardinál Špidlík, který mám dojem, že ani už tehdy nemohl díky věku hlasovat, ale vlastně bylo zajímavé se s tím seznámit. To jo, ale nemyslím si, že by to mělo primární politický význam.
1: Já si teď neumím dopočítat, z jakého titulu vy jste byl na pohřbu Jana Pavla
0: II. Asi teda jako předseda poslanecké sněmovny, mám dojem.
1: Prosím vás, jak to probíhá, když někam přijede z celého světa ve vší úctě takových předsedů poslaneckých sněmoven stovky a předsedů vlád a prezidentů? Jste tam najednou jako řadový turista, a nebo je to s nějakým servisem?
0: No, je to, tam nepotřebujete žádný servis, přespíte v hotelu. Já jsem tam byl s Václavem Klausem tehdy, takže byl asi tehdy prezident, předpokládám. My jsme tehdy dramatičtější než pohřeb byla cesta na ten pohřeb, protože jak tehdy říkal kardinál Očenášek, který byl s námi v letadle, málem jsme u té brány svatého Petra předstihli papeže a byli tam dřív než on, protože to letadlo, ten náš Challenger tehdy měl velký problém, praskly mu dvě skla a bylo to vlastně docela dramatické, museli jsme nouzově přistát v Innsbrucku, takže já mám spojenou, pohřeb papeže mám spojený s úplně jinou událostí, která byla opravdu hodně dramatická. Možná největší drama, které jsem v letadle zažil, a zřejmě i Václav Klaus, takže s tím mezi přistáním a museli jsme čekat na jiné letadlo. Takže to byla, ale jinak ta samotná akce byla taková běžná diplomatická akce, na které pro mě bylo nejzajímavější to, že jsem tam setkal s některými partnery, politiky a podobně.
1: Ale já se ptám naivně na to, jestli se tam k vám chovají, tak jako tady, když jede předseda poslanecké sněmovny, tak jede auto, ochranka.
0: Aha, a o vás je stará ambasáda, velvyslanectví, a ti vás tam dovezou, vy nepotřebujete žádný zvláštní servis a pak vám dají místo, které jsem tam měl někde v první řadě.
1: A co je potom?
0: Potom se tam už podle mě toho moc nekonalo. Teď se po mně chtěte nějaké vzpomínky, které už se mi nevybavují, ale mám dojem. Jestli
1: potom nějaké setkání třeba. Nebo...
0: Ano, ale to bylo neformální. My jsme se tam potom setkali s některými lidmi z Česka, kteří tam fungovali, pracovali, ale nebylo tam nic oficiálního. Pro takové množství hostů nemůžete asi těžko udělat, a nějaký banket tam pořádat nebudou. Takže je to vlastně docela symbolické všechno spíš. To není moc pracovní, to není tak, že by tam probíhala intenzivně jednání. Tam se vlastně nic neřeší, tam se nám nemá k ničemu dojít. Vlastně je to věc kulturní a symbolická. Zřejmě tam přijede Donald Trump teďka a zřejmě tam přijede jako mírotvorce, mám dojem. Takže vlastně samozřejmě, to je to, co se teďka rýsuje jako pravděpodobně.
1: No tak jdeme k tomu.
0: Můžeme.
1: Protože papež František v jisté chvíli vytvářel, nechci říct dojem, to by bylo zlé, ale určitě se několikrát vyjadřoval směrem k válce na Ukrajině a právě do role toho mírotvorce se stavěl. Tak řekněte, byl hybatelem v této věci, nebo to bylo zase symbolické?
0: Nebyl hybatelem, bohužel to pořád platí to, co jsem řekl. To papežství má obrovskou historii a je to fenomén, že, na který v Evropě cítíme, že to mělo obrovskou roli, to se hrálo. je to pro pochopení Evropy a jejího vývoje. Ještě jednu věc vám řeknu. Když si vezmete ty koncily, jako byl koncil kostnický, tridentský a podobně, tak si představte, že to je předobraz dnešní Evropské unie, Evropské komise, Evropské rady. Jako ono vlastně dokonce i ten, to, co se protokolárně vytvářelo v průběhu historie a co vytvořilo se do té podoby těch evropských institucí, to má vlastně své kořeny v těch koncilech. Tam se tehdy, že na koních sjížděli králové a panovníci a vedl to papež tehdy a dneska to má ten popiju, že bokem zůstali ti prezidenti, ti představitelé těch států a pořád vlastně je to zajímavé je, že pořád to není stát, není to instituce úplně s jasnou demokratickou legitimitou, jako byly ty sněmy středověké, taky poměrně volné, taky ty koncily vlastně tam se scházely, nezhodli se tam, bylo to velmi volné. A tohle je vlastně tradice Evropy, takže to papežství těmi svými koncely stojí na začátku toho, co máme dneska jako Evropskou unii. A dokonce pochopit některé protokolární věci, které dneska takto pochopíte s tou, díky té tradici, když se jí věnujete. Takže to má smysl se zabývat papežstvím, ale už je pryč to, že to byl politický hybatel.
1: Mm-hmm. No a dá se tedy říct, že pro uklidnění války na Ukrajině neudělal nic?
0: Ne, to si nemyslím. Podívejte se, to veřejné mínění a to, co se odehrává v tom prostoru těch debat a názorů, tak to je taky něco, to je ta soft power, která má také svou váhu určitě. Nevím přesně jakou, ale má, to o tom není pochyb. A to, že jeho hlas je slyšet, že se citoval, že se mluvil, že prostě se, že vlastně člověk ho mohl se k němu přidat nebo podobně, to byla velká věc. A to, jako to, že, víte se, moje přesvědčení vždycky bylo, že hlavním úkolem politiky mezinárodní je zabránit válce. To je smysl veškeré mezinárodní politiky. Vy musíte zabránit válce, protože ty války dokonce i v evropských dějinách dokonce měly pak miliony mrtvých, což bylo strašné, v tom se nedalo žít. A proto vznikl, že Westfálský mír a Westfálský kongres a proto byla Vídeňský kongres a všechny tyhle sešly. To vlastně byla politika, která měla zabránit těm strašným ztrátám, zničení milionů životů. To je smysl politiky.
1: Počkejte, a když říkáte toto, tak takové ty slavné Minské dohody byly co?
0: To byl pokus. Já to, tak jak si to pamatuju, tak to byla snaha zabránit tomu zabíjení. Tam totiž začal strašně stoupat počet mrtvých, že jo? Ty boje strašně eskalovaly. Takže to první, co jsme tehdy cítili, když jsme seděli, bylo zastavit to. My prostě nemůžeme připouštit, aby se tady takto pobíjeli na hranicích Evropy, vlastně, aby se takto pobíjeli jde. Takže to já si dobře pamatuju, že tehdy jsme cítili, že role náš politiku je zabránit tomu vraždění. Teď to je strašné, to devastuje všechno. Životy to rozmetává, to ničí život spole a ohrožuje to vlastně všechny kolem.
1: Souhlas, ale ty Minské dohody, řekněte, tak zafungovaly nebo nezafungovaly? Jak vidíme?
0: No ne, to byl ten klasický diplomatický nástroj, že vytvoříte nějaký mechanismus, nějaký, že vytvoříte pokus, to byl pokus vytvořit nějakou linii bez bojů, že klasickým způsobem, že to se vždycky vytváří tak, že máte nějakou linii bez zbraní, takže tam máte většinou, to bývá 2 kilometry na jednu, na druhou stranu, pak se musí odsunout dělat třeba 30 kilometrů vojáci v kasárnách, takže podle tohoto mustru se vytvářela jakási dohoda, která by zabránila tomu, aby se ty vojska byla v dotyku, aby se střelilo, aby se obnovilo to zabíjení.
1: Vy jste řekl, že Donald Trump dorazí jako mírotvůrce, jak by to mohlo vypadat? On pravděpodobně na pohřeb papeže dorazí, znamená to, že vedle toho ještě můžou být nějaká jednání, anebo ten samotný akt, že tam bude a že něco pronese, může mít vliv na ukončení války třeba?
0: No, oproti tomu papeži ten Trump je skutečně hybatelem, že jo? A on je vlastně dokonce v této chvíli jediným, který je schopen zřejmě ten pohyb a to, co se tam děje, tu válku dovést k nějakému příměří nebo k nějakému klidu zbraní. Nikoho jiného vlastně teď nevidím. A po té role se nevzdává, jenom myslím si, že nejvýznamnější zpráva teď je, že sdělil, že se v druhé polovině května sejde s Putinem, tím dává najevo, že od toho neodchází. To znamená, i když se projevily určitá tenze mezi názorem Zelenského Ukrajinců, tak je vidět, že ono to neodchází, tak jak dal najevo a vyhrožoval, že jestli teda budou všichni se bránit, takže taky může do toho praštit a nechat nás v tom. Tak rozhodně teď je to tak a myslím si, že se nevzdává toho, že to dokáže dotáhnout do konce. Takže v tom smyslu, že si může si dovolit vystupovat zvlášť, protože je to pohřeb papeže, který v tomhle vlastně mu byl blízko. A také říkal, že to musí, že musíme jednat. Vlastně neustále na to naléhal, aby se jednalo a aby to zabíjení skončilo. Takže vlastně v tom on je mu blízko a může říci, že tam přijde jako někdo na tomhle pracuje. Nejintenzivněji ze všech a z největší šanci to někam dotáhnout.
1: Hned se vrátím k té Ukrajině, ale nedá mi to, napadá mě ještě jedna věc. Domníváte se, že na pohřbu papeže bude někdo zastupovat Ruskou federaci?
0: Nevím, jestli tam někdo bude, to se mě ptáte na něco, co nedokážu
1: teoreticky
0: odhadnout.
1: Je možné, že tam přiletí Putin?
0: Moc to nepokládám za pravděpodobné. Je pravda, že Putin se vyjádřil velmi s uznáním a s respektem k papeži. Myslím si, že víte, my jsme v době, kdy nevíme, co se stane. Vemte, stejně se tak můžeme bavit, kdo přijede na oslavu 80. výročí u konce války. A to může být taky ještě zajímavé, kdo se tam objeví. Takže to se těžko odhaduje. Ty rozhodnutí, oni dneska všechna mají určitý politický smysl. Ta gesta mají, že jo, obsah určitý. A ten dotyčný se může rozhodnout, že ho udělá z nějakého důvodu. A Putin se vlastně také dneska staví do role toho, kdo jako kdyby souhlasil s tím, že je připraven tu válku ukončit. Včera jsem četl ve Financial Times, že on na první straně obrovský titulek. Putin nabízí příměří, takže to, vím, že ty zprávy rychle zanikají a přicházejí další, ale včera to byla hlavní zpráva dne. Takže on také jako kdyby se staví do role někoho, kdo má zájem to dovést do konce, a je vidět, že s tím Trumpem určitou dohodu podle mě mají.
1: Jak hodnotíte, pane Zaorálku, kroky české diplomacie aktuální, českého ministerstva obrany a vůbec směrem k Ukrajině? Někteří občané si myslí, že jsme v tomto, zrovna teď to použít to přirovnání, ale papežtější než papež. Domníváte se, že to, co poskytuje Česká republika Ukrajině, a teď nemyslím vlastně starání se o ty lidi, kteří přiběhnou sem, takzvaně před válkou, ale myslím tu pomoc, výzbroj, myslím tu munici, a tak není to přestřelené celé?
0: Já si myslím, já naprosto je pro mě s tou historií, kterou má Česká republika a Československo, tak já chápu jako naprosto logickou věc, že my se musíme snažit Ukrajině pomoci. Na druhé straně ta představa, že ta pomoc spočívá jenom v tom, že posíláte zbraně a peníze, mi připadá, jemně řečeno, velice zjednodušená. Když někde posíláte zbraně, tak už máte odpovědnost za to, co se s nimi děje a jestli to celé vede k nějakému konci. To znamená, omezit si tu svou roli jenom na to, že zháním munici a posílám zbraně, to je podle mě rezignace na to, co je zahraniční politika. Protože já jsem tady dneska řekl, že smyslem zahraniční politiky je zastavit válku, zabránit válce. Ve chvíli, kdy už k té válce dojde, tak vlastně zahraniční ta politika prohrává. To vlastně selhala. To už je selhání. My jsme nesplnili to, co jsme jako politici měli. My jsme měli za úkol zabránit tomu, aby se lidé zabíjeli. Tohle je způsob vyřizování konfliktu, který je nesmírně nebezpečný, který může eskalovat a nevíme, koho zítra zachvátí. Takže ten úkol zastavit válku, to je to, co jsem vlastně rozuměl papeži, když říkal, tohle musím skončit. To jsou tisíce mrtvých. Teď to opakuje Trump, říká 5 000 mrtvých týdně, nebo kolik teďka řekl. To přece musíme zastavit. To není hloupost. V tom jsou opravdu na obrovská, nejen to ničí ty životy, ale jsou v tom strašná rizika pro všechny kolem a nevíme, kam to může, že ten úkol máme jako politici. No, takže vlastně vy jste se ptal na co? Vy jste se ptal na to, jestli co dělá česká politika. Já mám dojem, že česká politika, kdyby tenhle rozměr si vůbec neuvědomuje. Ona vlastně nechápe, že nevystačíme jenom se zbraněmi. Jako, on to napsal Jürgen Habermas na začátku, strašně za to sepsuli. On říkal, ale my máme odpovědnost v té chvíli, naše odpovědnost nesmírně roste, když tam pošleme zbraně, a my musíme vidět, k čemu jsou používány, jakým způsobem a jestli to vede k nějakému konci, nebo to bude nekonečné zabíjení bez konce.
1: Když už se, pane Zaorálku, válčí, jak jste říkal, je to selhání té diplomacie, je ještě v tuto chvíli čas na vyjednávání, je tam vůbec prostor? Protože já mám pocit, že se nevyjednává.
0: Já si myslím ale, že se především vůbec neuvažuje, že to, co chybí české politice a evropské politice, je naprosto představivost. Podívejte, já vám řeknu takový, abych vám řekl něco konkrétního. Celé to pojetí té války bylo vadné. Principiálně vadné. Nejenom to, že se rezignovalo na to, že je možné ji nějakým diplomatickým způsobem zastavit, podobně jako bylo u těch minských dohod, které se dneska proklínají, ale vlastně dneska, jak chcete jinak postupovat, než udělat linii příměří a snažit se oddělit ty dvě strany. Místo toho se promeškalo, protože se zvolil zjednoduše řečeno ten anglosaský scénář, teda britský a americký, který byl, my toho využijeme k tomu, že ty Rusy srazíme na kolena, porazíme je, a mám pocit, a to je to, který ve mně stále roste, že ten cíl byl, až budou Rusové poraženi, až se tam Putin zhroutí a rozpadne, pak podáme Rusku ruku, protože nám se to strašně hodí. Rusko jako zásadní strategický partner v současném světě. A ta strategie se ku podivu nemění ani dnes s Trumpem, to je zajímavé. Akorát, že Trump řekl, celá ta strategie selhala, ona vlastně nefunguje. To znamená, pokračovat v ní, to budeme 3 roky se tam bude bojovat, Ukrajina bude zničená skoro do posledního Ukrajince, ale nebude nic lépe. Akorát ten, ta strategie byla zvolena vadně. Já si dovolím tvrdit, že v tomhle má Trump v podstatě pravdu. Jako tady se to prostě odhadlo špatně. Představa, že Rusko srazíme na kolena, byla prostě naivní, jak se ukazuje nyní. A teď, co čelíme, je neochota to uznat. Neochota uznat, že jsme se vydali špatně. Děsíme se toho, že Trump strhl tu šachovnici. Jenomže v tom já vidím, nejsem obdivovatel Trumpa, ale v tom já vidím ta snaha změnit tu situaci a najít z ní cestu. To si myslím je snaha vrátit politiku do něčeho, co se omezovalo jenom na ty zbraně, což je podle mě bezútěšné a skoro beznadějné.
1: Existuje v České republice aktuálně někdo, kdo by mohl, zase se vracím k tomu vyjednávání, kdo by mohl mluvit s Ukrajinou nějak vážně, ale třeba i s Ruskem?
0: To je právě to, že mně připadá, že u nás to, co si myslím je zle, je ta úplná rezignace na to bavit se s lidmi lidsky, normálně lidsky. Neříkat jim to, co mi předepisují úřady, nebo že mi to úředníci napsali, oficiální stanoviska, slyšíme nic než oficiální stanoviska. Já jsem byl včera v několika obcích, mluvil jsem s lidmi, a když jsem jim říkal, jako oni mi říkali, jak je rozhlubila ta vláda, říkám, proč? No, protože je arrogantní, protože s náma nemluví jako s lidmi, protože nám neříká, opravdu nám neříká, jak věci jsou. Tohle je zajímavé, jo? Že vlastně jako, mně připadá, že oni ztratili lidskost. Jako, když jsem se bavil s ukrajinskými ministry, třeba ono tam byly asi 3-4 v době, kdy se tam se vyměnili, stejně nebo s gruzínskými, tak jsem jim říkal na rovinu, jak to je. Ukrajinskému ministrovi jsem řekl, tak dneska, jak jsi tam byl na té radě, tak se všichni dívali na hodinky, kdy to skončí. Jako byl jsi tam jako obtížný hmyz, už to měli všichni plné zuby. Nemáme vám co nabídnout. V podstatě je to taková hra, která se tu hraje. Nikdy nedostanete to, co si slibujete, protože to je prakticky nemožné. Myslíte si, že jsem tam měl? Ne, tam jsem měl přátele. My jsme si telefonovali. Ukrajinský minister zahraničí, když vyjednával na normandském formátu, tak mi zvedl telefon i během toho jednání a říkal mi, co se tam děje. Říkal mi, mě tady zabijou, jako se tady s tebou bavím. Že? Takže jako já jsem s ním měl výborné vztahy, ale protože jsem se s nima bavil na rovinu, protože jsem jim říkal pravdu, nelhal jsem jich. Prostě normálně lidské vztahy s lidma, kterým jsem nevymýšlel si. A mně to připadá, že my hrajeme komedii podle not, které nám někdo strčil.
1: A mělo by se jednat i z Ruskem?
0: Já si myslím, že ta tragédie toho je, že já jsem vlastně byl u toho, když po krymské válce jsme se rozhodli, že přestaneme jednat s Ruskem. Já jsem do té doby vlastně nějakým způsobem komunikoval s Lavrovem a dalšími, protože my jsme měli v programu vlády, že chceme zlepšit vztahy s Ruskem. To bylo něco, co jsme pokládali za zásadní pro Evropu. A měl jsem na tom zhodu s celou řadou evropských politiků. Tím Krymem samozřejmě se to všechno zkomplikovalo. Já jsem se potom s Lavrovem potkal v Paříži na nějaké konferenci, říkal jsem mu, všechno jste to vyhodili do vzduchu. My jsme chtěli úplně jinak. On říká, co jsme vyhodili, co se to klidně můžete, jak můžeme, jsem říkal, jako to prostě nejde. Takže jsme se, už nebyla jedna, jsme se hádali jenom. Jsem říkal, a ptal jsem se, jak, proč jste to udělali a podobně. To je jiné, já se k tomu nechci, jenom chci říkat, že vlastně člověk se snažil. Když jste diplomaci, tam máte povinnost se bavit. No když se s nikým nebavíte, no tak tam nemusíte být. Česká zahraniční politika se dostala do situace, že už se nebaví skoro s nikým. My se nebavíme ze Slováky, nebavíme se s Maďary, my se nebavíme s Číňany, my vlastně se izolujeme od každého a myslíme si, že tahle pozice, nemluvím s nikým, je nějak významná nebo silná. Ne, to je v podstatě úplná rezignace na zahraniční politiku. Zahraniční politika tady není proto, abychom jednali s přáteli. Zahraniční politika, tam jste především proto, abyste se bavil s těmi, kteří jsou nevypočitatelní, u kterých nevíte, co čekat. Tam dokonce se bavíte někdy i s těmi, se kterými byste se normálně ani nechtěl bavit. To je vaše práce. A jestliže na to rezignujeme, jestliže prostě zaujmeme takovou tu moralistní pozici, že tihle se nám nejsou dost dobří, tihle nemají ten stejný pohled na svět jako my, no tak to je úplně likvidace diplomacie, likvidace zahraniční politiky.
1: Jsme na konci, pane Zaorálku, já mám ještě spoustu dotazů, takže tímto vás pozvu, kdybyste měl čas někdy na živý stream, kde jsou i dotazy diváků a posluchačů, protože těch otázek ještě spousta. Pro dnešek vám děkuji.
0: Tak příště.
1: Doufám, děkuji, že se uvidíme brzo a bylo by hezké, kdybychom ten stream zvládli třeba někdy okolo výročí konce války.
0: Můžeme to zkusit.
1: Těším se, děkuji, na to a díky za to, že jste přišel.
0: Děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Lubomír Zaorálek.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Slyšíme tu retoriku české vlády o hrozbě války. Je to, řekněme, upřímný bezpečnostní apel, nebo je to volební téma? A promiňte, já řeknu to nejdůležitější. Stojí to, jak to říct, co nejvíc vulgárně? Stojí to za ty prachy?
2: No tak, že to je samozřejmě nesmyslná věc a že si Fialové a spol. Vymýšlí, že Rusko má ambici obsadit celou Evropu, včetně nás, je tak směšný a dětinský názor, že já prostě nevěřím svým očím, že to ještě pořád někdo může brát vážně.
0: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání. XTV.cz

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den. Představte si.
2: Ksaver to vždycky tak vidíš.
1: A já vím, ale vy jste dneska nějaký indisponovaný.
2: Indisponovaný.
1: Co pak, co se vám přihodilo?
2: Ksavere, na mě sedlo zlo nějaký a smutek. Já jsem si přečet, že Vít Rakušan chce být premiérem. Já jsem se úplně najednou rozklepal, přišel jsem o hlas.
1: Já jsem taky čet.
2: Já jsem si, víte, co představil úplně? Jak tam rozjede znovu ten kryt oživý po volbách. A já tam budu sedět proti němu v tom jednosměrném rozhovoru. Ona mě bude koukat těma velkýma, upřímnýma očima plnýma dobra. A pak to bude jednosměrná cesta někam pryč.
1: Tak, pane holče, abychom byli úplně upřímní. Na vás sedlo zlo den poté, co jste se narodil.
2: To není pravda.
1: A proto to jste byl ještě, pane holče, malé holátko. A už to na vás sedlo a to vám zůstalo do dneška, protože na mě jste zlej od prvního dne, co jste sem přišel.
2: Na mě sedli hodnoty, Xavre.
1: No, to je skoro...
2: se narodil.
1: To je někdy to samý, pozor. Ale k tomu samotnému. Já jsem si to přečetl na Novinkách, já jsem ale omdlel.
2: Já si říkám, to je nejstrašidelnější zpráva za posledních 35 let.
1: Ale...
2: I Fiala vedle něj vypadá vlastně najednou dobře, ne? Nepodpoříme ho?
1: Koho?
2: Fialu.
1: No.
2: Pane... Petře, prosím vás, vemte to vy.
1: Čili vy si vykáte?
2: S Fialou? My se neznáme.
1: Neznáte, no. Jo. My se taky neznáme. Ale jo, viděli jsme se. Dokonce jsme vedli jakýsi privátní rozhovor. Ale to je jedno.
2: Já jsem se s ním taky bavila, netykáme se.
1: To je jedno.
2: Já je pan profesor Xavere. Konzervativní muž, to nevíte.
1: Pane holče, jenže já jsem mezi tím, jak jsem to uviděl, tu zprávu, a mezi natáčením zažil něco moc hezkýho.
2: Vážně? S Vítkem?
1: Ne. Sám se sebou.
2: Tak to nemusíte možná rozvádět.
1: Řeknu.
2: Jo?
1: Měl jsem francouzské brambory a k tomu červenou řepu. A já jsem u toho přemýšlel a kladl jsem si otázku, dokud jsem zobal ty brambory. Jestli, takovou analýzu jsem si dělal, jestli bych raději toho Fialu, anebo když už, tak raději toho, tady toho pana Rakušana.
2: No tak to je jasný, ne?
1: Tak to mi řekněte.
2: No tak Nutellier je méně strašidelný než tenhle. Žnírácký Nitra.
1: Tak já vám řeknu,
2: je,
1: že jsem došel k tomu, že už radí Rakušan. Protože Rakušan je střelec.
2: Střelec?
1: Střelec.
2: Čeho? Koho?
1: No ne, že se nebojí.
2: Jako do zimetru myslíte?
1: Ale jo, dobře.
2: Dobře, ale jo.
1: Rakušan, Fiala je bázlivý, ferda, prostě.
2: Přesně tak a to je dobře u nich, Xavere. Při těch neschopnosti. A děsivosti je dobře, když je někdo z nich bázlivější, to vám říkám.
1: Ne, a já vám říkám, pane holče, že ten pan Rakušan, do něho vjede energie a on přijede do toho Lipska na tu burzu a řekne dost. Řekne dost.
2: Jo?
1: Zůstane elektřina. U nás občanům se bude prodávat za výrobní cenu, klesnou ceny energií a tím klesnou ceny všeho i tady kávy, prosím vás, jo. Dneska vychází hrnek na 30 korun, když
2: tak
1: si ho děláte.
2: Jste si jistý, že jste měl francouzský brambory a řepu červenou?
1: No víte, že to nějak zvláštně chutnalo?
2: Já si říkám. Ne, Xavere, já...
1: No mám pocit, že se trošku tak jako...
2: Já to vidím. Trošku do vás to pro nějaký magie, ne? Taková,
1: kolik,
2: co?
1: Kolik vás tady je?
2: No a já to vidím. Xavere Rakušan. Ale vy si vemte ještě, víte, co on ještě řekl? Že si na svoji vlastní podporu udělá vládní demonstraci. Minister vnitra a první vicepremiér. Víte, kdo tohle dělá?
1: Kdo?
2: Lukašenko, Rakeťák Kim. No a tahle parta.
1: To jo.
2: To není normálně možný přeci už, co?
1: No, jenže nemůže to být tak, pane holče, že to vymysleli ti jeho podržtaškové. A řekli, že plácni takovouhle blbost a všechny média to napíšou dokonce. Normálně vidím tu poradu. Jak seděl, tak sedí ten Rakušan a takhle sedí ti vedle ty marketingoví odborníci A říkají mi, Vítku, dokonce i ve Wilsonově 10 ti dva blbci to tam budou říkat.
2: No samozřejmě, že jo, Xaver, ale o to nejde, že to napíšou, ale on to myslí vážně, chápete to? A já ti řeknu, on je...
1: Já to taky myslím. Ne?
2: On je taková hodnotová svině, můžu říct. Že on den předtím narve na pivo proti Babišovi Fialu nebohýho, který je nejnenáviděnější politik, jako široko daleko. Tam si na něm udělá reklamu a den poté řekne, jak si být premiér. Chápete to?
1: Ale každý...
2: To je hodnoťák.
1: Vy zapomínáte, pane Holče, na jednu věc. Každý z těch lidí, každý, i když kandiduje na posledním místě kandidátky z zahrádkáři Kersku, to je jedno, tak každý z nich sedí večer doma takhle u té televize a říká si, mámo, představ si, že bych byl tím premiérem, ty bys měla 95 tisíc na šaty, no to má prezident. Ale sní.
2: Xaveré, večer u televize, doma, v soukromí.
1: No.
2: Tenhle ten to říká veřejně. Vemte si, já úplně vidím naše Věra. Sedí doma, větákovka. A ta neříká,
1: moje Věra.
2: Máma říká, táto,
1: neříkejte si, naše Věra.
2: Ty bych byla premiérkou.
1: No.
2: No a tam to skončí ty sny. Doma. Za těma
1: zbáš.
2: Slyšel jste někdy Věru se zasnít veřejně, že by řekla, já budu premiér.
1: Ne, veřejně ne, ale...
2: No, tak vidíte, ale, to je ten rozdíl.
1: Ale ještě tam, ještě musíte dát jednu věc, že...
2: Co?
1: Že když doma sedí ty naprosto bezvýznamní kandidáti, kteří se nikam nedostanou, a všichni i významní, i moje Věra nakonec, říká, taťko, představ si, že sem k nám do horních čuchtomrdlí přijedou ty auta s těma majáčkama a já tam nastoupím, vezmu si ty šaty, co mám po babičce, ty hezký květovaný a vlezu tam a oni mě povezou tam do nějaké té akademie, myslím, že se to jmenuje Strakova nebo tak nějak, ani nevím, kde to je. Chápete, že sní ti lidi?
2: To já vím, ale říkám... U některých to zůstane u nich doma, u některých to nezůstane u nich doma.
1: Tak u mě to nezůstane, pane Holče.
2: No tak vy jste takový výtek druhý.
1: Chcete vědět, o čem já sním?
2: O čem?
1: No ne, vážně, teď
2: to je,
1: seriózně, ne, teď tady vždycky tak jako, no, a já vám to řekl.
2: No.
1: Já sním o tom, že bych byl ředitelem České televize.
2: Tak to já vím.
1: A... Kolikrát vám ležím ve vaně a hulím

0: Dostanu hodnotu.
1: Je to sympatický, milej, neříkám
0: to. Já jenom řeknu, já jsem se lék.
1: No, tak oni
0: mají to stalo, ne,
1: v té redakci starý foťáky, takže ono to přidá červený nos, ale to za to nemůže on.
0: Tak, no, tak to jo, to jsem přesvědčil.
1: Jo, to jsou ty starý, tam je málo pixelů, málo.
0: Detekoval nějaký tak, jako horší signály z toho.
1: Někteří lidé by si mohli myslet.
0: Tak, no, to mě napadlo.
1: Že to je, že jako, ne.
0: Že se tam třeba v pracovní době úplně nepracuje, ale dělá se tam něco jiného.
1: No tak pane Hodže, počkejte, to už jsme, to jsme úplně kde jinde. No ale dovolit, můžeme se vrátit pak České televizi, protože včera byla rada, ale to je jedno, ale pojďme dojet toho Fialu nebo Rakušana. Já opravdu, kdybych se musel z pistolí u hlavy vybrat, tak si vyberu Rakušana.
0: Xavere, já chci z nich dvou radši upejpavýho neschopného lháře Fialu, než fakt leváka Rakušana, který nemá zábrany.
1: Ale vy to berete podle toho, že potom máte každou středu večer o čem mluvit.
0: Ne, oni jsou super oba. Oni dodávají materiál oba do středy.
1: No, takže to je. Myslíte, že levák?
0: Rakušan?
1: No.
0: Podívejte se, co udělal s migračním paktem. Jak to tam jezdil domluvit a podepsat. A no, pak říkal,
1: taková drobno.
0: No, jak říká Marek Benda, pár hloupostí, ne, jsme tam odsouhlasili. Blbostí. No, máte pravdu, no, vlastně to nic není migrační pakt.
1: Mimochodem, víte, že dnes je to, myslím, že na den přesně, 10 let od Wir schaffen das.
0: No a vidíte, díky Vítkovi Rakušanovi, Wir schaffen das taky v Česku.
1: Jo, no. Jo. Tak taková drobný šrámeček tam je. Vy, pane Holče, taky jste netolerantní. Kolik je mrtvých kolem toho dozimetru?
0: Jen 5 nebo 6.
1: 5 nebo 6. To jsou povolené ztráty.
0: Jasně, teď je nás tady skoro 11 milionů.
1: Byl jste na vojenském cvičení někdy?
0: Nebyl.
1: Tam jsou prý povolené ztráty žádná celá 0,2%.
0: Tak vidíte. Ne, to je to prkotina. Je to prkotina.
1: Já nevím, jestli pro ty pozůstalý teda.
0: Zdá se, že to není prkotina i pro soudce, ty to furt nechtějí soudit, ale...
1: To mě vysvětlete, pane Holče. I oni si to prej ti soudci přehazujou.
0: Jako... Oni prej si přenášejí ty spisy večer nebo po nocích. Když to někomu přistane na stole, tak pak v noci jde a přenese to někomu jinému na stůl.
1: Pak vždycky tam vypadne na stránka. No proč to tak je?
0: No tak my jsme na to odpověděli, ne? Když je někde 5 nebo 6 mrtvejch kolem nějaký kauzy, chtěl byste být 7.
1: Jo tak, ale oni se bojí. No. Tak já jsem slyšel, ale asi to bude lež.
0: Nemáte to ze dvou?
1: Nemám. Ne. Že největší problém je ta smrt toho pana Michalíka. Uh-huh. Říkám to dobře, Michalík? Uh-huh. Věšek?
0: Věšek.
1: Že toho prostě řachlo v okamžiku, kdy mu někdo zavolal nějakou zprávu. Takhle se to říká, ale nechci špínit do památku. Je to jenom divný, řekněme.
0: Já jsem to slyšel říkat nějaký lidi.
1: Já jsem to slyšel v metru.
0: Jo. Já v tramvaji.
1: V tramvaji. V 9 nebo v 12 nebo kolik?
0: Ne, 18. Se.
1: 18. To říkají takové věci. No já jsem jel, prosím vás, z Flory na Anděl a tam to říkali dvě takové starší paní.
0: Jo.
1: Že to takhle bylo, ale jak říkám, slyšel jsem to a řekl bych, to jsou vám tak čestní lidi.
0: Právě, proto já tomu nevěřím.
1: Já tomu taky nevěřím. A čemu hlavně nevěřím, pane Holče? Chcete to slyšet?
0: Jo.
1: Že jeden z těch dvou bude premiérem.
0: No to doufám už nebude.
1: Já ale... vám říkám, že premiérem bude Pikora. Proč ne?
0: Jo, ale já...
1: On jako, je dobrý.
0: Jo, jasně.
1: Šichtář. Já ho vidím tady na streamu s ním, já ho rád poslouchám.
0: No jasně.
1: A on je takový jako člověk, jako z filmu trošku.
0: Z filmu? Ale jak to myslíte? Jako, jakýho?
1: Tak já, mě se to blbě říká, z jakýho? Z nějakého thrilleru.
0: Jakože lehce vás straší?
1: Ne, přijde mě prostě jak ředitel školy z amerického seriálu nekonečného. A já mám pocit, že on bude člověk kompromisu. pan Pikora. A já,

0: Aby ho tam chtěl, a když ne...
1: Vy ho chcete tady poškodit já?
0: Naopak. Naopak, já doufám, pane Holče, já doufám, že se motoristi dostanou.
1: Jo.
0: A ale... že budou protiváhou, nejenom, že se dostanou, že tam budou ti hlavní motoristi v té sněmovně, ale že budou tím zdviženým prstem.
1: To radši ne, to neříkejte. Zdviženým prstem už byl ministr Nekula a ten skončil předčasně.
0: A já myslím takhle zdviženým prstem.
1: Jo, jo, jo. Bacha na to.
0: No.
1: No ale říkám vám, Ksevere, kdyby hrozilo, že má být premiérem Rakušan, já pořádám demonstraci na podporu Petra Fialy.
0: A to nehrozí.
1: Vy byste se nespletl.
0: Ale počkejte, tak kolik, oni mají 10%, ne, průzkumy.
1: No. Ksevere.
0: Statistická chyba, dobře, budou mít 11,2. A kde to vezme? Podporu. Kdo podpoří ho? Podpoří ho Konečná? Ne, podpoří ho SPD? Ty to nemůže ani cítit, to měl.
1: Ne, já doufám, že se to nestane. Vůbec, že nebudeme tohle dilema už řešit, jestli Fiala nebo Rakušan.
0: No jasně, že ne.
1: Jo, ale na takový politický funus to bych jim šel vovima, Ksevere. Co? Byste tam mohl zahrát nějaký takový molový tóny na kytaru? Jste kytarista dobrý? Co?
0: To bych mohl, ale já zásadně nehraju zadarmo, pane Holče.
1: Tak to se ví. To byste dostal nějaký bitcoiny do futrálu.
0: Já teď skládám po strašně dlouhé době písničku.
1: Ajaj.
0: A mám první sloku a refrén. A jestli to chcete slyšet, skládám tu písničku na setkání klubu Svíni.
1: No to je dobrý.
0: Je to, povedlo se mi strašně vtipný.
1: No tak to o tom nepochybu.
0: Kdyby to šlo dál, tak to bude nejvtipnější.
1: Tak to rád slyším.
0: A ještě tam nejste, teda musím říct, že to nejste,
1: jako v té písnice?
0: No já jsem si napsal taky poznámky, co by tam mělo být zakomponované.
1: A tak místo předseda tam musí být, ne?
0: A vy jste místo předseda?
1: Já jsem místo předseda.
0: No já tam dám asi předsedu teda. Je to, jste mi neměl říkat.
1: Místo předseda musí být.
0: No, ale tam nebudete úplně jako... On je to založeno na takových jako přirovnání, na takových metaforách.
1: Já vím, vy jste člověk tak, metafor. Tak to se o vás ví.
0: A jestli si o to takhle říkáte, tak ještě tady prohlašte veřejně, že všechno vydržíte a že se neurazíte.
1: Jasně, Ksevere. Já úplně vidím ty metafory na slovo místo předseda.
0: Řekněte, opakujte po mně, já Petr Holec...
1: Já vám to podepisu, Ksevere.
0: Tak to prohlašte veřejně.
1: Prohlašuju to. Nechám vás složit svobodně písničku na klub Sviní.
0: Umělecký. No. Umělecký, protože umělecký ne.
1: A co? Co umělecký? Co si...
0: Nevím.
1: Říkám, dávám vám svobodu složit písničku na setkání klubu Sviní.
0: Pane Holče, a víte, jak... Vy jste tak hodný, já jsem to ani nečekal. A přitom je... Tady čím dál méně svobody.
1: No ale já jsem hodnej.
0: Teď jsem to zjistil. Já jsem si doteď myslel, že jste svině.
1: No to jsem.
0: No tak jsem. Tak, tak
1: ale já jsem dobrá
0: si,
1: svině.
0: Musíte si vybrat,
1: dobrá,
0: pane Holče.
1: Já jsem dobrá svině, jak jsem řekl.
0: Jo.
1: Já jsem místo předsedou dobrých sviní.
0: Vy jste taková ta hodná svinička, co se pohladí.
1: Já nejsem svině jako Rakušan. Já jsem dobrá svině.
0: No. Já mám... Totiž s tím vaším Rakušanem úplně jiný problém, pane Holče.
1: Jo, jaký?
0: A to je to šmírování, ty zase.
1: No tak to je, on je šmírák, to... levák, lháš, no. No
0: počkejte, jak on to dělá z nějakého důvodu. Chce to Ursula, nebo proč? On chce vlastně lidem kontrolovat komunikaci.
1: Ale on je tím, Ksevere, posedlej. Teď víme, co na tom vnitru má zaparkovanýho. Případně na tu druhou čtyřletku. Ten kryt zaparkoval jenom proto, že se proti tomu zedmul odpor. A lidi se začali ptát, pro boha, co to je? Nějaký jednosměrný rozhovor na vnitru?
0: Dvousměrný, ne? Nebo
1: a pak jednosměrná cesta rovnou někam?
0: Jednosměrná cesta na gulak.
1: Co to jsou manuály na odhalování šiřitelů nevládních názorů, pro boha? Takže tohle to tam všechno za ním je a to je všechno šmírování. On je obyčejný šmírák.
0: Já
1: no.
0: Vím, ale víte, o jakým šmírování já mluvím?
1: No jasně, na WhatsAppu, na Messengeru a tak dále. No.
0: No a...
1: Ale on nás chce chránit tady, aby jsme nevedli nějakou nehodnotovou komunikaci.
0: Tak na takový jo? Chránění mu sedu, pane Holče.
1: Já tomu docela rozumím.
0: To jsou zlí lidi, pane Holče.
1: Ale on to myslí podle mě dobře, třeba jako s tím migračním paktem.
0: No ale lidi bude mít část jako lidí, kteří to budou volit, protože já slyším od hodně voličů bývalých spolu, že už ne. Že už ne, že už bylo dost. No a takže si myslím, že většina z nich neuteče k Babišákovi, něco uteče k motoristům, to je jasný, a něco uteče ke Stanu.
1: Já myslím, že se chystá ke Konečný, to vám říkám.
0: A jo, no.
1: Konečný. Ne, tak já bych jim vzkázal to, ať radši zůstanou u toho spolu.
0: Myslíte vážně?
1: No jasně.
0: Tak to já jim vzkazuju, když...
1: Stane největší zlo.
0: Když tak motoristům.
1: Stane největší zlo. To má to polpravdu. A Rakušan je toho symbolem. Ten je toho víkem, Xaver.
0: To je hrozný, pane Holče, co budeme dělat. No,
1: no já, my věříme, že to dobře dopadne, ne?
0: Já jsem se zasadil, počkejte, uděláme teď, ať nezapomeneme. Protože to je jasný.
1: No zápis je jasný.
0: Ježíš, kdo jiný, než ten pan, volí ministr vnitra, ne?
1: No.
0: Ministr policie.
1: Chci být premiérem.
0: Cože?
1: Vole, chci být premiér.
0: A já vidím, že vás to nějak vzalo.
1: No to vidíte dobře.
0: A nechcete taky Lexaurin, jako mám já, dva nebo tři? Lexaurin svinstvo si neberte. To nejde.
1: To ani neznám, co to je.
0: To jsou taky prášky na uklidnění, který už jsem dlouho neviděl a beru si do letadla vždycky, ale jenom na dlouhý lety. A to je dobrý do letadla, to si dáte jeden a půl před odletem. To mě ještě Honza Cimický předepsal a sednete do toho letadla a tak 2 hodiny je vám všechno jedno. A kdyby to letadlo nad tím oceánem začalo hořet, tak řeknete, a k to uhaste, děcka.
1: Kdybyste se hodil do Brna tady s tím, Xavere, s Lexaurinem.
0: Ale já to nejím. Ale klidně to nám někdo předepíše, když budeme chtít.
1: No tak nechte to předepsat a pojedeme do Brna to dílovat.
0: On se jmenuje Vítek nebo Vít?
1: Vít.
0: A nenapíšem
1: Vítek. Vítek mu říkám já, protože to tak já napíšu, familiárně, protože ho mám rád.
0: Tak já napíšu Vítek.
1: Dobře.
0: Jeho to potěší, ne?
1: Vítek, no.
0: Vítek Rakušan. Rakušana.
1: No na tu demonstraci na jeho podporu půjdem, ne? Ale...
0: Jo, to bych šel. Alegorický vůz bychom měli XTV.
1: Jaký policejní, ne? My jsme si mohli od Pirátů půjčit ten vězeňský autobus, ne?
0: A to ještě existuje?
1: Určitě.
0: Za Ježišmarja, šmírování, pane Holče.
1: No za šmírování k Severu, ale hlavně za to, že chce být premiérem.
0: A že?
1: Si není možný.
0: Ale všechno je možný.
1: No asi už jo.
0: Já říkám, že chci za premiéra pana Pikoru.
1: Tak by mohl být vicepremiérem, ne?
0: Kdo? Piky?
1: Hm?
0: O, je nuda.
1: Pro gender.
0: Toto já úplně nenávidím.
1: Co?
0: No toto, co vy děláte? Co to je za zvyk? Kde jste toto pochytal jako? No, pane Holče, já mám důležitý téma.
1: Jo.
0: Důležitou věc vám chci oznámit. Budete koukat, ale ať to teda máme z jedné vody, já tu důležitou věc, a jsem zdravý, co budete říkat, ale ať vyřídíme agendu, poděkujeme teď všem, kdo nás podporuje na transparentní účet, podotýkám, že zatím ještě pořád to je na advokát.
1: Já úplně vidím, Xavere, jak to v sobě dusíte.
0: Já to dusím, no. No.
1: Honza Bacho, velkorysá podpora, musíme poděkovat. Za úsměv a pohodu z přístavu na Vlezonové 10, dál přinášejte optimismus a víru ve změnu. No tak jsme řekli, že vy chcete toho Rakušana, ne, premiérem, tak to je taková víra.
0: Já jsem řekl Pikoro.
1: Pavel Radslavský.
0: Kdyby bylo Pikoro, no.
1: Koncesionářský poplatek na přístav pravdy, děkujeme za vaše vysílání, manžele Radslavští. Alena Ravítková, na Vlzonku od Azalky, díky. Jiří Vidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. A Daniel Klement, na Vlzonku, Čiči, Jahodu a Adonise.
0: Tak,
1: Savere.
0: A jsme u toho. Jahoda a Adonis, mimochodem, sklidili velký úspěch, pane Hoče, no. Ale Čič.
1: Čiči sklidila lolo. Mega úspěch, ne?
0: No.
1: Co?
0: My jsme vám včera měli tu radu České televize.
1: Už zas?
0: No tak teď nebyla dlouho, ona jednou za měsíc. A já jsem zasedal.
1: Co to znamená?
0: No tak zasedám, ne?
1: Jo.
0: Jsem člen, tak jsme zasedali. A byly dotazy na generálního ředitele pana Chudárka. A mimo jiné, já jsem byl nastartovaný z Čiči Tornádo.
1: Já jsem se ptal, co to znamená, když jste zasedal, jestli jste, jako třeba Eva Dekrová zasedá bitcoiny, tak jestli jste nezasedal Čičiho.
0: No,
1: tak jsem to
0: asi. No. Počkejte, nechte si to říct. No, a paní kolegyně Denčevová Chmel vyjela s tím první a řekla to skvěle.
1: Jo?
0: Pojmenovala ty věci kolem debility jménem pořad Čiči Tornádo. Řekla jasně, že to nemá žádný střeva, žádný vnitřek.
1: Žádný střevání vnitřek?
0: Žádnou,
1: Čičina nemá střevání vnitřek?
0: Poslouchejte ten pořad, že to není veřejná služba. Že je to prostě, ona to říkala vznešeně.
1: Jste se to rozporoval, ne? Že to není veřejná služba.
0: Já jsem si vzal slovo a řekl jsem, že to je úplná blbost, že tam všechny profese selhaly, včetně kameramana, grafika, střihače, režiséra a moderátora, který takzvaně neumí říct souvislou větu, natož položit otázku.
1: Já jsem si říkal, jak jsem řekl před chvílí, když jsem viděl Mildu Friedricha, co na to Milda Friedrich?
0: Co na to Milda Friedrich? Tak k tomu bych došel. Pan ředitel generální.
1: On je tam být generální.
0: Generální, prokurák, ten se ošíval trapností. A říkal, že viděl jenom ukázky, no a že to je takové, no na druhou stranu, že to stojí jenom 30 tisíc jeden díl. Co to je? To pár lidí pošle poplatek. Tak jsem pochopil, proč je to tak blbý, ono je to tak levný. No tak ono je to pořad, který by každý youtuber 15 letej natočil odpoledne v garáži.
1: No
0: doma,
1: ale líp asi, ne?
0: Ale líp, jo. No a pan Friedrich, to je prostě šajba, jo. On,
1: to je hlava.
0: To je hlava. A on já vám říkám, že Milan Friedrich té televizi bude. Ještě se dvakrát změní režim. Přijde teď totalita, potom přijde revoluce, sametová 2.0, potom zase bude kapitalismus. Všechno bude jinak, ale jenom jedna věc bude, že Milan Friedrich bude v České televizi.
1: Jak se vede, úplně vidím jistou senku, už není ani žádný rohlík, ani budova České televize a Milda Friedrich tam sedí na té svojí židli, na té planině.
0: Jsou splanírovaný kafky, je tam takhle stůl. A jeden takový maličký počítač a židlička a tam sedí Milda Friedrich.
1: A má telefon velký, takový červený.
0: Telefon a říká, hele, budeme stavět televizi nově českou, nechceš tam pořád. No ale on je geniální.
1: Je?
0: On je geniální, protože ten samozřejmě, Milan.
1: No a odkud teď, Vane?
0: Milan vždycky pochopí, z které strany fouká vítr a je připravený. A když už viděl, že ti radní jsou, že se jim nelíbí Čiči Tornádo, že s tím nemůžou nic dělat, že můžou jenom na té radě říct, že to je blbost, a ptat si, kolik to stálo. A generální to taky sepsul. Tak Milda, aha, a zjistil, že fouká proti Čiči Tornádo. A řekl, vzal si slovo a říkal, hele, to se vyrábí jenom pro YouTube. To je jako A já jsem říkal, do prdele, když se to vyrábí v České televizi. I kdyby se to vyrábělo, Bůh ví pro co, pro televizi Hulkotyčky, tak když je podepsaná Česká televize a je to za peníze lidí, kteří posílají čím dál víc peněz na Českou televizi, povinně s exekutorem za dveřma, tak to nehraje roli. Ale Milan...
1: Milan je dobrý. Já chci zvýšit daň z ČT znovu k sebe dobrovolně.
0: Já taky.
1: Tohle je dobrý.
0: Já si dokonce myslím, že by se mělo zvýšit poplatek a že by část toho poplatku a mělo by tam být na místo Milana Friedricha
1: jo.
0: A pro jeho příbuzné.
1: Na stoleček a židličku pro Milana Friedricha.
0: No a co kdyby jsme tady na transparentním účtu, tady jsou vtipálci, jo?
1: No.
0: Co kdyby jsme na transparentním účtu příště, až budou takový ty poznámky, jak tady někdo píše na přístav pravdy, nebo na jahodu a Adonise, tak že bychom uspořádali nějakou sbírku
1: na Mildu Friedricha?
0: Na židli Milana Friedricha, která to by byla židle doživotní židle, ale udělali bychom fór.
1: Jo.
0: Já nevím, kolik by poslali, třeba by poslali dohromady, třeba by poslali třeba 800 korun. Tak bychom v IKEA objednali 800 korun a židli a poslali bychom jí Milanovi na ty kafe.
1: Jo, já jsem pro, protože Milan Friedrich musí přežít. Ksever.
0: A já vám říkám, že on není špatný, on je fakt fajn chlap a má smysl pro humor. A až mu řekneme...
1: No to bych řekl docela,
0: že jo. Až mu řekneme, ať sem přijde... Tak jak jsme si říkali, že by ten Reichl, že má smysl pro humor, že přijde se zvonítkem a přišel, mm-hmm. Já vám říkám, že Milan přijde.
1: Jsi pro židličku.
0: No.
1: Jo?
0: A jako kolik mu může být? On bude tak, jak já třeba, ne?
1: Jako my? Něco?
0: Třeba 50.
1: Jasně.
0: 52 řekneme, ne?
1: 55, já nevím, no.
0: No, já jsem to určitě četl v těch životopisech, jak kandidoval. No, dítě to není, jako je to už dospělý
1: chlap. Ne, už dítě, jak jsem viděl tu fotku, tak se mi zdálo, že jako by se vracel do dětských let trošku ve obličeji, ale to je jenom můj...
0: Ne, ty to ne, ale Milan je dobrý, ale říkám si, tyho, jednoho dne tam bude v té kolečkový židli, bude mu 99,5 roku. A bude tam takhle jako a bude tam titulek řídí program České televize.
1: Chytám, tam bude furt s tím prstem.
0: Ne, já musím říct, že ho mám rád. A když se potkáme na radě, tak Milan, pozor, přijde, pevný stisk ruky a podívá se vám do očí.
1: Fakt. Hm?
0: A to je pro mě jako strašně důležitá věc.
1: Tak vy jste, asi se dá říct, jako je tam dělnej kolektiv, ne? Dobrej, nebo...
0: No, no. A myslím si, že...
1: Děláte dobrý věci, se dá.
0: Rada České televize prostě Čiči Tornádu vyprala držku. A jestli v tom televize bude takovéhle hlouposti pokračovat, tak už začnu věřit prostě na to, že existuje. Vy jste věřící, ne, pane Voliče?
1: Ne.
0: Ne? Nevěříte?
1: Já teď věřím v jednu věc.
0: Uzdravení.
1: Že to taky a že víte, Rakušan nikdy nebude premiér.
0: A nebojte se. To vám dávám písemně. Jo. Pane Holče, jsme na konci, protože vy musíte jít na lůžko.
1: Jo, jo. Do izolačky.
0: Do izolačky. Dávejte si to, jak se jmenuje to, jak to prodávají Vietnamci, ta věc, co se dává do čaje. Není to dobrý. Takový kořen je.
1: Tak díky, že to není. Já spíš asi to se obrátím na Markétu Vaňkovou, něco na pozbuzení nálady.
0: Jo, tak to je dobrý, tak ona vám nějaký... A myslíte, že ona ji prodává?
1: Já doufám, že jo.
0: Možná bychom ji zavolali, aby nám něco taky šupla?
1: Myslím.
0: A ona bude mít kvalitu, pozor.
1: No tak to je.
0: Jsou lepší lidi. No, běžte se léčit, pane Holče, a já se těším na další Wilsonovou 10 za týden a nashledanou.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Za stranu a za lidi už 81. díl.
2: Probrali jsme 160 porodů.
1: No. A morálku paní Dulské. Přátelé, úplně nový díl Za stranu a za lidi můžete slyšet na rádiu Xaver, můžete slyšet na YouTubeovém kanálu Xaver Live, a nebo pro fanšmekry s obrazem pro předplatitele na www.xtv.cz.

0: Hraje vám Rádio Xaver.
1: Zpráva z tisku. Obě delegace položily pak věnce na hrob neznámého vojína. A co na to neznámý vojín?

0: nasrát, jo, nasrát.
1: Posloucháte Radio Xaver. Posloucháte Radio Xaver.
2: Nejzkoumavější z pohledu ptá se mě ze zrcadla, jestli se usmát dovedu v leduli, která zvadla. V koupelně, v baru, v pokoji těším se na ty schůzky, požehnán, kdo se nebude

sledu, ptá se mě ze zrcadla, jestli se usmát dovedu, bleduli, která zvadla. V koupelně, v baru, v pokoji, těším se na ty schůzky, požehná.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Podtrženo, sečteno a naším hostem je pan Vlastimil Tlustý. Dobrý den.
2: Krásný květnový den.
1: Vy jste z toho května nějaký vedle?
2: No tak klasici říkají, hrličin zval ku lásce hlas. Je. Tak to zkusíme pojmout nějak něžně.
1: Kde co říkají klasici? Ale pane Tlustý, co říká svět? Co říkají události? Podívejte se, novým papežem se stal americký kardinál Priust. Tak se to údajně čte.
2: Lev 14.
1: Přijal jméno Lev 14. Jsem Peťák, ne?
2: Jo. Já teda musím rovnou říct, že tomu vůbec nerozumím.
1: Mě připomíná pana režiséra Svobodu.
2: A to je docela inteligentní člověk, ano. Tak jestli vám ho připomíná, tak to je dobrá zpráva. Jo. Já se v těch směrech uvnitř církve vůbec nevyznám. Tím pádem vůbec nevím, který směr on reprezentuje. Ale někteří píšou, že to je další vítězství Trumpa. No, já teda nevím, jestli je to pravda, ale budu říkat, to je dobrý, to je vítězství Trumpa, přinejmenším tím pár lidí naštvem.
1: No ale to, že Američan, že?
2: Tak by to tak mohlo být?
1: Zvláštní.
2: No, mohlo by to tak být, že jo?
1: No. A říkalo se, že když přijde jenom v bílém rouchu, takovém tom prostém, tak to znamená, že bude pokračovatelem Františka. Ale když přijde na host, jaksi ozdobený tady tím vším, jo, a takže to nebude pokračovatel Františka, tak já teď nevím.
2: Když začala volba, tak já jsem si snažil v mysli k tomu udělat nějaké stanovisko, co se od toho dá čekat. A já jsem si na začátku té volby říkal, ono potom Františkovi už to horší být nemůže. Taková naděje. Jo? On, určitě existovali kandidáti, kdyby to nebyla pravda. Ale tady v tom případě si říkám, jo, tak v tomhle duchu to dopadlo. Krásně oblečený, asi to není teda pokračovatel, to je dobrá zpráva.
1: No ale jestli je to teda spíš konzervativec nebo nějaký progresivní, že člověk, to nevíme. Ještě to se teprve ukáže.
2: No bože. To by byl duhovej.
1: Já jsem zkoumal, jestli má na té packe, jestli tam má Apple Watch. A neumím to z toho poznat, z té fotky.
2: No ale kdyby to tam měl, tak říká to něco?
1: Tak nevím.
2: Snad ne? Ale to uvidíme.
1: Neumím si to u papeže představit.
2: Nechte ho tvořit. Uvidíte, co udělá se světovým křesťanstvem. Určitě to nebude mi lehký, teda, to vím jistě. Tady v západní Evropě už vůbec ne.
1: Teď navrhuji usnesení.
2: Ano.
1: Jestli je pro nás důvěryhodný. A zároveň říkám, že se zdržuju hlasování.
2: Jo takhle, že vy nevíte, jak to dopadne.
1: Já ještě nevím vůbec.
2: Tak já bych řekl, dejme mu prostor, doufejme, že trošku to nějak vylepší. No a kdyby to špatně dopadlo, tak jsme říkali, že nevíme.
1: Dobře. No, do Moskvy na oslavy dne vítězství letí i český europoslanec Ondřej Dostál. Zvolený zastačilo. Je to prostě podle vás projev odvahy, nebo je to politická chyba, nebo co to vlastně je?
2: Tak zaprvé na ty oslavy dne vítězství můžou mít různí lidé naprosto protichůdný názor. To za prvé. Tak ten, co tam letí, tak autenticky oslavuje. Identifikuje se s tím dnem. To je jisté.
1: Zároveň autenticky provokuje.
2: Výborně. To je totiž bod 2. V každém případě mu to zajistí publicitu. Dokonce bych řekl, do dneška jsem nevěděl, že existuje. Už to vím. Jo? Mm-hmm. Takových jako já bude víc. Takže jako reklamní, mediální tah je to účinné. Dostane se do médií, leckdo ho pozná, leckdo se doví, že zastačilo. A to už máme dva dobrý důvody, který má určitě ten pán v hlavě. Naženeme ještě nějaký jiný? No to stačí, dva dobrý důvody stačí.
1: No a letěl byste tam?
2: Letěl byste tam?
1: To otázka. Já ti, Karle, nevím.
2: No, víte, odpověď na tuhle otázku pro nás dva si myslím, že je typická odpověď 51/49, jo? Jako je potřeba říct, že to je na dobré zvážení. Prostě proto, že jsou dobré důvody ano, letět, a pak jsou taky dobré důvody neletět. A teď si umím představit, že v různých hlavách to poskládáno těch 51/49 bude různě. Já teď odpovím trošku nepřímo. Jo? Já jsem v roce 1991 pobýval týden v Kyjevě. Mám tam z toho různé dojmy, nebudu je všechny líčit, ale jeden si pamatuju. Já jsem tam taky zašel z hotelu někam směrem do nějaký děrevně a viděl jsem ten venkov kousek za Kyjevem a i jsem si tam s někým povídal a pak jsem si hlavně občas dál povídal s různými Ukrajinci a já vám chci ukázat to 51/49. Když potkáte Ukrajince nebo rodinu nebo přijete k ním domů, doporučuji první se zeptat, jestli si myslej, že větší vrah byl Stalin nebo Hitler. Jo? No protože vstoupíte do rodin, kde vám řeknou, že jasně ten jeden a ten druhý ten nebyl tak hrozný. Pak jsou ale rodiny, kde vám řeknou, že oba. A tenhle ten názor na to, že strašnější byl Hitler nebo strašnější Stalin, ten vede až k tomu, že se mezi sebou perou.
1: No a kdo byl strašnější? Já teď nevím, kdybyste jim položil takovou otázku.
2: Hromadní vrazy oba.
1: No jasně, no.
2: No.
1: Ale pro mě větší
2: teroristi,
1: prase...
2: Teroristi oba.
1: Větší prase byl Hitler.
2: No jak to chcete měřit, no? Počtama mrtvých, zavražděných ve vlastních vězeních, nebo zavražděných jiných.
1: Koncentrační tábory.
2: Jo, koncentrační tábory a gulagy.
1: No, tak no. Přesvědčil jste mě.
2: No, já se vám snažím ukázat, že pravdivé hodnocení je stejný. To se tam na té Ukrajině výjimečně dovíte, že stejný. Většinou vám tam odpovídají, že strašný byl jeden a ten druhý byl osvoboditel.
1: Takže usnesení.
2: To je mimochodem problém dnešní Ukrajiny. To pořád trvá.
1: No, tak...
2: Tak, tak tam letí, no. My bychom dlouze přemýšleli.
1: No tak my, já jsem o tom vážně přemýšlel, kdyby mě pozvali. Na té pozvánce, když je taková to úroveň vysoká, jo, zvou vás tam, tak je na té pozvánce uvedena menáž?
2: To nevím. Já jsem nikdy takovou nedostal. A teď mě to napadlo. Jak jsem se pokoušel to 51/49. No. Stalin, když vyhnal Hitlera, tak to byl záslužný krok proto pro nás, že Hitler s náma neměl dobré plány. Stalin a spol taky ne, no, ale jenom nás taky nakonec okupovali, jo? Taky nám nainstalovali zbraně, taky chtěli, aby jsme pro ně pracovali. Méně Čechů odvezli stalinisti do gulagů, než Hitler odvedl do koncentračních táborů. Méně.
1: Méně, jo?
2: Ten méně, jo? Tak když tam hledal nějaký asi dost zřetelně méně.
1: No a teď řekněte, máte mu to za zlé nebo ne? Že tam letěl? Se ptám?
2: Já si myslím, že to je úplně jedno, teda jemu je to jedno. On ví, že tím získá nějaký voliče a...
1: Zdržíte se hlasování?
2: Je mi to fuk.
1: Tak se.
2: Ať si každý dělá, co chce.
1: Taky se zdržuju v tomto bodě. Polní kuchyně, nátělníky, děla nebo rakety. Armáda má na nákupy více než 70 miliard. Představte si, pane Tlust.
2: Představuju, no.
1: To je peněz.
2: Já jsem si v posledních týdnech na tohle tu otázku vytvořil názor, tak já ho tady hned uplatním.
1: No jo, to jo.
2: Tak já si myslím, že nakupovat by se měla jenom ta technika, která posílí obrany schopnost naší země.
1: Tak to jsou ty nátělníky třeba, ne?
2: Ty jsou neutrální. Rakety? Ale třeba dělá rakety, no. Dělá rakety, no. Rakety proti raketám. Tady z té mý teze vyplývá. Rakety proti raketám, ano. Rakety, které by někdo chtěl někam posílat do nějakých velkých jiných měst, ty ne. Rakety proti raketám, ano. Protože, a to je ten můj pohled na to současný, já si myslím, že východisko pro nás je podržet se ústřední myšlenky NATO, to jest, že to je obranná formace a my bychom podle mého názoru měli začít říkat, obranu my budeme budovat, útok vám garantuje, že nebude. My už nikdy na někoho útočit nebudeme, my potřebujeme být obrany schopní, potřebujeme, jako má Izrael, ochranu proti cizím raketám a dronům, ale taky potřebujeme, jak to nazvat, já tomu budu říkat domobranu nebo národní gardu, jako to mají ve Švýcarsku, to je tam určitě okoukaný. Prostě když se něco děje, tak aby jsme měli koho poslat na hranice, aby jsme měli koho poslat, když někde jsou nějaké záplavy, protože teď bohužel nemáme, máme málo. Dokonce máme přednostně ty, který chceme posílat někam do zahraničí a to bych nedělal. A tak já bych přišel s myšlenkou dobrovolníci a dobrovolnice, zadarmo řidičák, zadarmo zbrojní průkaz, zadarmo výzbroj a výstroj, školení na dva měsíce.
1: To radíte někomu volební program?
2: Radím. Já doufám, že to někdo ujme a já hned budu říkat, to jsou šikovní kluci a děvčata, ano. Školící střediska, u zbrojnic dobrovolných hasičů, přistavěný garáže a sklady, aby ti dobrovolníci a dobrovolnice se měli kde v případě potřeby vyzbrojit. Byli by tam čistě dobrovolní, žádná základní vojenská služba. Byli by motivováni, kromě toho, co jsem říkal, tak já bych jim třeba navrhnul snížení daně z příjmu o 3% na celý život za to, že mají zájem o vlast a jsou připraveni pro něco udělat. No a předpokládám, že takhle motivování mladí chlapci a dívky v počtu tak odhaduju 50, 100, 150 tisíc lidí by byli připraveni, až jim na mobilní telefon přijde zpráva, tak něco udělat. V těch garážích by měli potřebnou techniku, zbraně. Tak to si myslím, že je rozumný projekt.
1: Ani se mě na to téma nechce žartovat, ale napadá mi několik...
2: Jsem s tím.
1: Ne, no tak je to takové snílkovské, ne?
2: Není vůbec, ve Švýcarsku to mají.
1: No jo, mám vám vyprávět, co všechno mají ve Švýcarsku.
2: Já vím, oni tam mají hlavně Švýcary, že jo? No, ty my nemáme, to je zásadní rozdíl, ale tady ten mechanismus, kdy nemají povinnou vojenskou službu, ale přitom jsou schopni se bránit, všimněte si,

0: Národní garda plus dobrovolníci, zvýhodnění, jak jsem tady říkal, možná ještě víc zvýhodnění, to se musí promyslet, ale je to rozhodně jednovým jistě. Je to i kdyby to bylo snílkovství, je to mnohem lepší než F-35.
1: To jo.
0: No.
1: Tak jedeme dál. 140 tisíc padlých rudoarmějců, 116 Američanů. Držme se faktu. Heydrich plánoval genocidu Čechů. Fico Západu nevěří. Válka bude pokračovat. Pravil Lubomír Zaorálek v novém pořadu XTV, který se jmenuje Za čárou. A je to o souvislostech zahraniční politiky. No to je tak.
0: A to je hodně témat.
1: No.
0: Tak zkusíme od toho nejsnažšího. Ano, Heydrich opravdu plánoval genocidu Čechů. Byť do té doby, než on to začal vymýšlet, se říše na Čechy koukala jako na užitečné včeličky a mravenečky, kteří vyrábí relativně v klidu krásné zbraně, a proto je třeba je nechat v klidu, aby vyráběli. Jo, ty zbraně byly pro říši potřebné. Nevím, co způsobilo, že pak vymysleli radši genocidu, než je nechat pracovat včeličky. Nicméně připadá mi logické, že když on tohle vymyslel, ten Heydrich, pak někdo vymyslel, že bude genocida lepší v jeho případě.
1: Yes, jo.
0: A byl atentát. Je velmi zajímavý sledovat dokumenty o tom, jak rozdílné byly názory na to, jestli je to dobrý nebo špatný nápad. To si rád poslouchám, protože ty, co říkali, že je to špatný nápad, říkali správně, že ta pomsta zase z říše proti Čechům, kteří udělali atentát, bude strašná. Jestli Fico Západu věří nebo nevěří, nevím, to nebudu komentovat. Asi tady pan Zaorálek to ví. Tomu tématu 140 tisíc padlých rudoarmějců a 116 Američanů, to jsme už začali povídat trošku. No, držme se faktů, no ono to nemohlo být jinak, když se na tom domluvili. Jo, prostě někde, myslím v Jaltě, se vítězní mocnosté, Stalin, Churchill a tak dále, domluvili, že to takzvaná, všimněte si zase, demarkační linie, kam dojedou jedni a druzí, bude znamenat, že malá část území tehdejšího Československa připadla osvobodit Američanům, veliká část rudé armádě, no pak taky logicky podle velikosti toho území, taky velikosti odporu, oni totiž Němci tehdy začali prchat do amerického zajetí, takže taky kladli menší odpor, když prchali. To byla taky důležitá okolnost. No, pak to takhle dopadlo, já bych to víc nevyvozoval. Prostě realita tehdejší doby vedla tady k tomu výsledku. Byť to někdo chce interpretovat jako větší nadšení jedněch a menší nadšení druhých, ale to já v tom moc nevidím. To říkám rovnou, ale nejzajímavější je to téma, válka bude pokračovat. Já teď budu říkat svůj dojem, protože si myslím, že víc než dojem to nemůžu tvrdit. Jo? Dojem. Já si myslím, že pan prezident Trump už docílil velikého úspěchu v těch jednáních o míru na Ukrajině, a to je to, že má podepsánu smlouvu o tom, že bude podepsána v parlamentu, potvrzená a tak dále, smlouva o vlastně náhradách za peníze, které Amerika investovala do války na Ukrajině v podobě nerostného bohatství Ukrajiny. Tady bych hned dodal, všimněte si, že my nemáme nic. Brusel taky nemá nic, ale Trump už má smlouvu, která bude podepsána, a kdy bude kompenzováno to všechno, co tam oni do toho poslali. To je třeba jako hodně pragmatický přístup. Jo? Na prvním místě vraťte v podobě nerostu. Tak to je první poznámka. Že on už vlastně úspěch má, byť válka pokračuje. Druhý komentář. Já myslím, že i on si všimnul, že ty dva hlavní aktéři se do toho podpisu míru nehrnou. Ani Zelenský na mě nedělá dojem, že by chtěl mír. Já se dost divím, ale dělá to na mě dojem, že si myslí, že tu válku vyhraje. Nevím sice jak, ale myslí si to. No a u Putina si myslím, že by ještě radši

0: Ještě kus černomorského pobřeží, tak taky teď zrovna ještě ne, teprve až trošku popojedem po tom pobřeží. Takže ty aktéři, kteří by měli podepsat ten mír, tak ty se nehrnou. Ten Trump už to asi pochopil. A teď jim říká oběma. Vlastně trošku vyhrožuje. Tomu prvnímu říká, no tak jo, no tak bojuj dál, no tak jestli máš pocit, že jsi přišel o málo území a chceš ještě víc přijít o území a ještě si myslíš, že by bylo dobrý, aby Rus měli Sevastopol třeba, jo, tak to vyzkoušej, se jen koukat. A Rusovi říká, ty mě jaký naštvi, když se takhle půjde dál, tak až toho budu mít dost, tak tam zase ty rakety pošlu. A je to vlastně takový ten stav vyjednávání, kdy hrozí oběma stranám a čeká, až obě ty strany přijdou a řeknou, tak jo, tak radši končíme.
1: Dobře.
0: Ale není to bohužel dneska. Já jsem se těšil, že by to mohlo být, jo, dneska nebo zítra. Tohle to vypadá, že to ještě nějakou dobu bude trvat.
1: Tak. 15.2. Souček končí jako generální ředitel České televize. Respektuji, ale z důvody nesouhlasím, uvedl.
0: A to bych teďko se měl já ptát. A vy byste nám to měl vysvětlit.
1: Já o tom nic nevím.
0: My o tom totiž nic nevíme.
1: No já jsem tady.
0: 15. Taky jste si řekl, ať jde zpátky do Brna.
1: Takhle jsem si to neřekl, ale řekl jsem si, že dost bolo.
0: No. Já tady k tomu tématu umím říct jediný. Já zásadně protestuji proti zvýšení koncesionářských poplatků.
1: To už protestuji. Zcela zbytečně?
0: Já vím, ale tak můžu říkat, no tak to teda ne, jo. Mm-hmm. To teda ne, tady ty nás nebudou kasírovat, ono je dost jiných, který nás chtějí kasírovat. Za druhý si myslím, že je naprosto nepřijatelný, že máme takzvanou všem lidem sloužící mediální sílu, která ve skutečnosti slouží jenom jedním. Jo, to není možný. Platíme to všichni a oni slouží jenom Fialově a spol. To není možný. To nejde. Tak ať si začnou platit ty Fialové, jo, pak a říkají, je to naše médium, my si je platíme, teda ne z daní, jo, my znamená, někde si to vyberete od příznivců. Ten současný stav je nepřijatelný. Jestli tam, až se to bude řešit, jakože doufám, že jo, jestli tam bude ten nebo onen, mě úplně jedno, protože ty principy jsou nepřijatelné. Všichni to platíme, slouží jenom některým. To se musí změnit. Takže doufám, že až přijde nová vláda, že se něco udělá, až budou vášnivé diskuze na to, kdo má být novým ředitelem, tak já božám, mě to jedno. Já si teď už myslím, že se musí udělat něco s tím principiálním problémem. A já třeba budu říkat, dobře, tak když vybíráte koncesionářské poplatky, začněte rozesílat lidičky těm médiím, které posloucháte. Jinými slovy, když už si musíme někoho platit, tak si budeme platit ty, kterými posloucháme. To znamená, aby koncesionářský poplatek byl takzvanou daňovou asignací, nebylo bylo možno na internetu, na poště říct, Xavera poslouchám. No, ten si zaslouží peníze ode mě.
1: Pošlu mu 14 korun.
0: Pošlu mu, no. No a Xaver bude růst, bude silnější médium, přibudou mu posluchači, přibudou mu peníze, nebude závislé jenom na reklamách, jo? Najednou, teď přeci Xaver, my tady děláme veřejnou službu.
1: O tom já vůbec nepochybuji.
0: No, a když děláme veřejnou službu, tak já jako plátce poplatku chci říct Xaverovi.
1: Jestli děláme veřejnou službu, neměli bychom teda angažovat toho Součka? Když je teď volnej? No to ne, to už je taková.
0: On bude zkažený.
1: Bude zkažený.
0: No, on je zvyklý rozdělovat ty miliardy. A teď tady u nás najednou, ježiš, to by bylo strašné, kdybyste mu řekl, jaký máte rozpočet, to on by nemohl uvěřit. On by se ptal, jestli je to v eurech.
1: Merz měl kvůli migraci vyhlásit v Německu stav nouze. Vláda to ale popírá. Bylo včera večer na TNCZ. Strašně zvláštní člověk ten Merz. Na podruhý až. Sledoval jste?
0: Já samozřejmě nevím, kdo má pravdu. Já jenom vím, že tam mají zlé. A ještě víc zlé mají ve Francii. Já jsem naštěstí občas projíždím, nebo i chvilku pobývám, tam či onde. Ježíš Maria.
1: A co pak?
0: No, já jsem si přečet jedno chytrého pána, myslím, že je to Láďa Henek, ten chytrý pán, on psal, když se k vám nějací jiné víry začnou stěhovat do města, jakýma to prochází fázema. Že oni na začátku jsou hodní a vděční. To oni tam v Německu a Francii prožili už, jo, tak kolik, 40-50 let zpátky, jo? Napřed jsou hodní a vděční. Pak začnou mít pocit, že jsou ošizený, jo? Že dostáváme sice nějaký peníze, jakž takž tady za to žijem, dokonce ani pracovat nemusíme. A my jsme taky chtěli sedmičku bavoráka. Tady jezdíme nějakým Citroenem, jo? Tak pak nastupuje fáze, já si ten článek úplně přesně nepamatuju, ale pak nastupuje fáze, kdy říká, s tím musíte vy něco udělat, to takhle nejde. Jo, my jsme tady ošizený. To je fáze. Jsou vděční, jsou ošizený. Něžně ošizený. Jakože ještě nemávají žádnýma klackama. Pak přichází, my jsme vám dali dost času, abyste s tím něco udělali vy nic, my mám to musela připomenout.
1: No.
0: To už se děje. Jo, to jsou ty nevysvětlitelné hromadné útoky, desítky mrtvých. To se připomíná, jsme tady, nejsme spokojení. No a myslím, že ten Láďa tam potom píše něco, že oni čekají na to, abych bylo dost. No. Napřed politicky, třeba, že rozhodující silou ve volbách se začínají stávat tyhle dobře organizovaní, nespokojení. A oni pak říkají, no ale my budeme volit jenom ty politické strany, které nám to zlepšejí.
1: Takže teoreticky to chápete, že by to bylo možné?
0: No já bych dokonce říkal, že by to měl udělat.
1: Že by to měl udělat.
0: No a dokonce ještě dodám, zatímco si myslím, že ve Francii už to nejde udělat, já si myslím, že v Německu ještě pořád je dost těch, kterým se říká připlaťte si, ať se tady ty mají dobře. A oni už tam mezi nima rychle přibývají ty, kteří říkají, ne, my nic platit nebudeme, ať koukají makat. Jo? No, a to se tam teďko odehrává. Já myslím, že tady ten pán toho musí mít plnou hlavu, já tam teda bej, tak mám toho plnou hlavu. Ono to udělá tak, aby se to nezdramatizovalo. Protože já si umím představit, že dneska už jsou města, ve kterých francouzská nebo německá policie, když oni tam vemou ty baseballové pálky, nic nezmůže.
1: Mm,
0: jo? A pak už jsou ty hořící domy a hořící auta.
1: No a abychom končili
0: něco radostného.
1: Optimisticky, tak jak vy prožíváte ten květen? Řekněte, jste plní lásky, chodíte na Petřín.
0: Ne, to nechodím.
1: Ne. Čtěte literaturu.
0: Já bych řekl, doufám, že se mě to nemůže vyhnout.
1: Dobře, těším se na příště, nashledanou.
0: Také se těším.
1: Podtrženo sečteno a naším hostem byl pan Vlastimil Tlustý.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Vzdalujem se břehu. Vzdalujem se břehu. Vzdalujem se břehu. Vzdalujem se břehu. Vzdalujem se.
1: Radio Xaver.

0: Má paní poslankyně ještě vůbec nějakou šanci nebo význam hovořit o nějaké potravinové soběstačnosti? Je to už dávno pryč, desítky let.
1: Je to dávno pryč, je to špatné. Já když se podívám, mám tady, jak jsme soběstační v České republice, tak v zelenině jsme na 25%, v ovoci na 30%, v bramborách na 60%, ale když tam máme i škrobové brambory, ve vepřové na 35%, drůbeží 60%, vejce 55%. Ale základem každé země by mělo být, aby si v těch základních druzích potravin tu soběstačnost udrželo. I za cenu, že to bude finančně náročné, že to bude něco stát, protože ten stát se musí postarat o ty občany. A tohle ten náš stát nedělá. My jsme si toto v průběhu těch let nechali utéct. To samozřejmě pokazily předcházející vlády, není to jenom na této vládě, ale je potřeba to napravit, bude to samozřejmě nepříjemné, ale všechny státy a v podstatě v OSN už v roce 2014 upozorňovali na to, že by každá země měla být soběstačná právě kvůli tomu, že můžou přijít nějaké ekonomické, válečné problémy, aby ta země byla schopná v těchto případech jakýmsi způsobem zajistit zásobování toho obyvatelstva. A co udělali ty jednotlivé země? Některé se tím zabývaly, naše Česká republika se tím nezabývala.
0: Jenže není ten, to, co jste tady říkala, ten názor teď, není to, promiňte, trošku staromódní v tom smyslu, že žijeme v Evropské unii. Nejenom v České republice, ale v jakési společné partě. Máme společnou kasu. Takže není to relativní, ta soběstačnost?
1: Byla by. Pakliže by, jak jste řekl vy, byla by to společná kasa, byla by to parta. Já se obávám, že tady nám každá země ukazuje, že se stará hlavně o sebe. Prokázal nám to covid. A teď se vrátím k tomu zemědělství. Zemědělci celou dobu bojují za rovné podmínky. Oni nechtějí žádné výhody, oni chtějí, aby to, co mají, na co mají nárok zemědělci v Německu, v Rakousku, v Dánsku, aby měli taky. Tím, že jsou nerovnoměrné podmínky právě z té společné kasy, no tak se to naše soběstačnost kazí a to přece není žádná parta, to se v partě nedělá.
0: Myslíte?
1: Takže pokud toto by se narovnalo, tak pak o tom můžeme mluvit, ale takhle to opravdu nefunguje.
0: Myslíte, že každá země se stará jenom o sebe? Já mám třeba pocit, že Německo nám celkem laskavě prodává elektrickou energii.
1: No, tu naši myslíte, tu naši. A toto je krásná ukázka toho, jak to vlastně v té unii funguje. Jo, my, nebo naše vláda tvrdí, že nemůže odejít z lipské burzy. My říkáme, že by to šlo, samozřejmě nebude to příjemné, k tomu kroku by se měli odhodlat. No tak to je ukázka té společné kasy a toho, jak to tady všechno v té unii funguje.

0: Hraje vám Rádio Xaver.
1: Co si myslíš, Miloši, o návštěvě Roberta Fica na oslavách 80. výročí v Moskvě?
2: Říkal jsem už pro rozhovor v Blesku, že je nesmyslná kritizovat Fica za to, že jede do Moskvy, kde se patrně setká s Putinem, a přitom benevolentně přihlížet tomu, jak si Trump 2 hodiny s týmž Putinem telefonuje. Záleží vždycky na tom, co Fico bude Putinovi říkat. Kdyby mu říkal, o Vladimíre, jasné slunečko, jak jsem šťastný, že jsem na Rudém náměstí, tak by to bylo samozřejmě špatně. Pokud mu řekne, pane prezidente, udělali jste napadením Ukrajiny geostrategickou chybu a pojďme přemýšlet o tom, jak z toho ved, abyste alespoň nestratil tvář, tak potom takové jednání by mělo smysl. Mm-hmm.
1: A ty se znalostí věci a při té známosti, nebo znáte se s panem Ficem, na co ho typuješ? Je to člověk, který je schopný toto Putinovi do očí říct?
2: Já si myslím, že asi ano. Protože podívej se, kdyby se mu to podařilo, a každý politik chce být milován a chce být populární, tak jeho popularita by dosáhla nebeských výšin a ať by pak v domácí politice dělal cokoliv, byl by nejslavnější slovenský politik všech dob.
1: Kdyby si byl pozván, Miloši, ty na ty oslavy do Moskvy, letěl bys tam?
2: Ale jo, to jsem také říkal v tom rozhovoru v Blesku, aby se zastavilo zabíjení, protože to je ten základní cíl, ale protože jsme měli s Putinem docela dobré vztahy, tak bych byl možná ještě agresivnější, než jsem říkal, že by měl vystupovat Fico.
1: Agresivnější, jak by to teda vypadalo? To mě opravdu zajímá.
2: Citoval bych moc, což už jsem udělal několikrát, francouzského politika Talleyranda, který řekl Napoleonovi, je to horší než zločin, je to chyba. Vladimíre, protože my jsme si tykali, Vladimíre, udělal si chybu, která je horší než zločin, napadl si Ukrajinu. Pak by mě možná vyhodil, já to nemohu vyloučit, a pokud ne, pak bych pokračoval dál, hledejme cesty, jak se z toho dostat, bez ztráty tváře.

0: dálky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Markéto, zdá se, že jsme vyřešili velmi palčivý problém Česka, a sice s drahým a stále nedostupnějším bydlením.
3: Vy jste viděl nějakou statistiku, že nám bydlení zlevňuje snad?
2: Ne, viděl jsem ale jinou statistiku, a sice, že rekordní počet lidí, a sice už přes 300 tisíc, bere dávku na bydlení. Takže vidíte, je to jakýsi socialistický perpetuum mobile, když lidi nemají na bydlení, tak jim to doplatí stát, neboli lidi, kteří platí daně jiný a vydělávají na to, no nemůže to trvat velmi dlouho, protože letos to nejspíš bude stát tenhle ten rekord další 20 miliard korun. Ale ono to v ekonomice souvisí všechno se vším, takže tady máme spoustu dalších neúplně šťastných zpráv, ale taky náš klasický vzdor a taky naději.
4: Celý rozhovor sledujte na XTV.
5: Na XTV.
4: Bez reklam a bez čekání.

0: Hraje vám Radio Xaver. Posloucháte Radio Xaver.
1: Zavřu se do sebe na 8 knoflíků, vezmu si sebou jen kapesník čistej. Jak hlemýšť v ulitě, jak párek v rohlíku, budu si konečně sám sebou jistej. Nájem jsem zaplatil půl roku dopředu, ledničku rozmrazil, zavolal mi lék.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den?
2: Ksavre, ale vypuklo horký září, ne?
1: Horký září?
2: Horký září, no venku.
1: Jako babí léto?
2: Babí léto a babišovo léto, můžeme tak říct.
1: Babišákovo léto.
2: No, je měsíc Berlíne, hodnotovej, co?
1: Já jsem to pojal dnes v rámci naší názorné agitace. Mm-hmm. Tabule cti, oběť atentátu, Babišák.
2: Ano.
1: Minutu ticha. Volby jsou zbraní pracujících. To jsem našel na internetu.
2: No to je naše zbraň, Xavere.
1: To je naše zbraň.
2: To jsme my.
1: My jsme lidi práce.
2: My jsme pěst dělnický třídy,
1: Xavere. Protože my nežijeme z dotací.
2: Jo.
1: No.
2: A neuměl byste nějakou domluvit?
1: No.
2: Co?
1: Právě jsem se chtěl o tom pobavit. A září měsíc nálepkování, to jsem nikde našel, to jsem si vymyslel a to stoupí do učebnic.
2: Nevymyslel, Xavere. Já mě se řeknu, jste pěkná svině.
1: Vy mě nálepkujete.
2: No, jste pěkný kolaborant.
1: Kolaborant. No to mi říkal jeden pán v obchodním domě, jsme se potkali a říkal, kolaborante.
2: Řekl, jo? No. A s čím a s kým kolaborujete?
1: To už, já jsem mu říkal, máte něco, problém, řekněte mi to. A on šel raději dál.
2: A neměl berli.
1: Neměl berli, to se začínám bát. Co si o tom myslíte?
2: No je to příšerný, ale jako člověk by si řekl, viděl jste, jak okamžitě Fiala, Rakušana všichni začali posílat ty soucitné zprávy a tak?
1: Jako
2: Babišovi. No, jako, že to je vohavný.
1: Jako že my jste pozůstalí a
2: já
1: tak.
2: Já si říkal, vy napsali, omlouváme se, to fakt vohavný, co jsme tady způsobili a zažehli tu atmosféru hnusnou, končíme, necháme toho.
1: A toto já nezdílím.
2: Ta atmosféra je hnusná, prostě vemte
1: je,
2: si.
1: Je.
2: Tohle to se stane pár dnů potom, co si premiér s prvním vicepremiérem dají pivo na co? Proti Babišovi. 3 dny na to, nebo 4, on to schytá berlí do hlavy. A
1: dobře, ale pane hoře.
2: Já neříkám, že to udělali přímo, ale ta atmosféra je takhle hnusná a ještě si vemte tu symboliku fakt toho, že si musí dát pivo proti Babišovi, ne? Viděl jste to někdy?
1: Viděl jsem to a přišlo mě to absolutně nechutný.
2: No je to vohavný, no.
1: A toto berlí po Babišovi je čin jednoho debila. A debilu je, když vyjdete tady po dvou okna, tak najdete nejméně 6. To tak je.
2: To já s vámi souhlasím. No. A co jste chtěl říct?
1: No, že bych si příště vzal jednu.
2: Vzal berlu?
1: Berličku. A jenom vás tak.
2: Jo?
1: Jenom vás zkusil ťuknout.
2: A za co? Proč? Já říkám samý hezký věci.
1: Za to, že říkáte, že pan Rakušan je ohavný.
2: No to je.
1: Je?
2: To je.
1: A já jsem myslel, že jste fanoušek.
2: Já jsem, ale víte, jak se tomu říká? Guilty pleasure. Když vás něco děsí a odpuzuje, ale tak, že se na to musíte dívat a musíte to sledovat. A on je fakt výjimečně odpudivej. A teď to vidíme ještě víc. Viděl jsi někdy někoho, kdo by sám na sebe vyhlásil kompro
1: guilty,
2: a k tomu se dostane?
1: Guilty pleasure?
2: Mhm. To je jako guilty jako vinej a pleasure je potěšení.
1: Takže no neříkejte mi to, mě nedávno psal můj bývalý ředitel Frekvence 1, pan Škoda, a říkal, vy jste moje guilty pleasure.
2: No tak ví, tak jsme jeho Rakušanové.
1: Takže to není pochvala moc.
2: Úplně to nemusí tak být.
1: No a dalo by se najít nějaký úhel, který by to pochválil?
2: Určitě.
1: Že to je třeba zajímavé.
2: Se to taky dá vysvětlit tak, že se bez toho nedokážete obejít. Což si myslím, že platí na nás dva. Takhle bych si to vysvětlil.
1: Jo,
2: co?
1: Jo. No, pane holče, já jako nevzdělanec tady vedle vás starýho reportéra ostříleného z reflexu a všechno, co jste zažil, ale já vás musím poučit trošku. Poučit, jako zafušuju do vašeho komentování.
2: Tak vy, jde z vás zkušenost taková.
1: Zkušenost. Já vám řeknu, jak to dopadne.
2: Ale co?
1: Ty volby.
2: Jo. Povědejte.
1: Babiš to vyhraje s brutálním náskokem. Mm-hmm. Babiš bude mít 34%. Mm-hmm. Možná 35%. Okamura 18%. A pak všechno ostatní.
2: Mm-hmm. To se může stát, dobře.
1: A lidi, já to slyším od spousty lidí, buďte opatrní na ty strany, co jsou na hraně, pozor na ty ztracený hlasy. Mm-hmm. A to letos nebude.
2: Jo.
1: A letos nebude ani trošku. No a co vy myslíte, on už představil program?
2: Dneska. Dneska
1: no a je tam něco o nás?
2: Máme tam sýbrnou nějakou dotaci.
1: Říkají to ne, v tom programu, že podpoříme
2: ne, já jsem to poslouchal celý. Nebudete věřit? A říkal jsem si, a teď už přijde řada na nás, teď už tam musíme být my a nic.
1: Opravdu celý?
2: Opravdu celý. Opravdu celý, Ksavr.
1: Tak já tu moji prognózu beru zpátky. Babiš dopadne hrozně.
2: Proč?
1: Bude mít tak 15%. No když nás nemá v programu,
2: jo.
1: No nemůžou lidi volit vůbec.
2: No.
1: No jo. A myslíte, že sjednotí ten rozhlas a tu televizi?
2: Já bych, víte, co já chci, já bych to zrušil. A kdyby to aspoň sjednotil a ušetřil, tak i to je krok správným směrem. Co?
1: Jeden náš divák, Vilzonky, říkal, že jsme se tady bavili o televizi, o rozhlase a říkal mi, a potkal jsem ho v trafice, já mám dva zážitky z trafiky, a říkal mi, no a nic nezůstane na svém místě, jenom ten Milan Friedrich tam někde bude sedět.
2: Jo.
1: Představte si, že jsem byl včera pozdě, docela večer kolem 10. v trafice si koupit foukando.
2: Tam už se prodává jenom to, ne? Tam už nejsou skoro žádný noviny, ne? V trafice.
1: Víte, že jsem tam žádný neviděl?
2: Už skoro žádný nevycházejí, tak.
1: Já se potom nedívám. No, no tak ale cigarety já měli. A přišel tam pán a říkal, můžu se s váma vyfotit? A já jsem říkal, jasný. A on mi říkal, já jsem revizor. A měl tady takovou tu malou kamerku. A já jsem říkal, jak revizor? On říkal, no jako z dopravních podniků. A normálně sympatický mladý člověk říkal, že manželka sleduje hlavně vás a nás tady a to. A on byl revizor.
2: Revizor.
1: Představ,
2: to je něco, ne?
1: Revizor až z Petrohradu. No tak to mě pobavilo, z toho jsem měl radost. Ale víte, co mě ještě teď leží v hlavě? Vy jste zmínil toho pana Rakušana. Ona prej nějaká nahrávka.
2: A mně se k sebe líbí, jak to ohlásil na sebe. On sám na sebe vyhlásí kompro, protože je, jak to říct slušně, pokakaný až za ušima. No, to je takový lirický, ne?
1: Jako vějíce je posraný.
2: Jo, jako takhle, vějíce, jo.
1: Stejně jako ten Fiala, oni vidí, kam se to řítí.
2: Ale víte, co je nejlepší, že to je pomsta otců zakladatelů podle všeho stanu, který on zašlapal do země, prohodil, jak se říká, zbavil se jich, uzurpoval si to. No tak si udělali nahrávku, že jo, a
1: no, ono to má být kolem toho dozimetříčku.
2: Kolem dozimetříčku a trošku to má ukazovat to, že totiž Rakušan je, když si přečtete to, co on, jak na sebe to kompro vyhlásil, tak si ho přečtete a řeknete si, a tak to je jasný, protože on je vlastně hloupej v té svojí, jakoby zdánlivý, jak to říct, v té moci chtivosti a bezkrupulóznosti, tak on je vlastně tupej. A on vám jako dá nápovědu sám, protože řekne, a tu informaci o té nahrávce jsem dostal z médií, nikoliv od policie, protože já, samozřejmě jako ministr vnitra vůbec nemůžu vědět a nevím, co se děje v policii. A ta nahrávka ho má usvědčovat z toho, že asi trošku ví, co se děje v policii.
1: No jasně, pane Holče, řekněte, těmhle těm výrokům znáte jedinýho člověka, kdo by ještě takovýmhle debilitám věřil? Já neznám ani jednoho.
2: Já myslím, že jsou to ty holky ze stanu od Rakušana. Ty, co si tam navolil kolem sebe, když se zabetonoval u moci a v čele stanu.
1: Myslíte?
2: To jsou takový, oni se jmenují jako Michaly, Pivoňky a já nevím, jak dál. Tak ty, myslím, soudruhovi, předsedovi pořád asi ještě věří. Oni vidějí to v těch jeho očích. Co?
1: No já nevím. Já jsem viděl dneska na Facebooku kreslený vtip, ale moc hezký.
2: No.
1: Kde je pán jako opravdu s vytřeštěnými očima a za ním běží děti s telefonem a podávají telefon, tam ta bublina a to jedno dítě říká, tatínku, volá ti strejda Riddle.
2: Jo. No jož, šifr telefon.
1: Šifr telefony. No já nevím, jestli my nejsme, pane holče, nějak pozadu, že my nemáme ty šifrované telefony.
2: Teď já jsem vám několikrát říkal, že bych chtěl šifr telefon.
1: Ale kde se to bere?
2: Tak to zaříte někde.
1: No, nemusíme kvůli tomu vstupovat do stanu?
2: To ne, to bych nedělal. To
1: no,
2: bych, já bych se bál trošku o život.
1: Proč?
2: Tak kolem toho dozíku je kolik? 5-6 mrtvejch? Já bych se bál, co se bere.
1: Pět, šest mrtvejch. Taková politická strana takových hodných lidí. No.
2: Takový hodnoty samý.
1: Hodnoty.
2: Ne?
1: Ale oni budou mít hodně procent, oni budou mít tak 10-11. Na opozici dobrý.
2: No, na opozici. No hlavně na krimibandu, ne? Opravdu, co?
1: No budou v opozici, no. Takže, no a prosím vás, vysvětlete mi, ještě já se pořád teď kladu otázku, když vidím tu kampaň, to Spolu bylo v televizi na Primě, byla nějaká diskuse a tam hovořil ten pan ministr Hladík.
2: Ten je hustý. To je lhář, Ksavre.
1: No používá termíny, jako jak to bylo s těmi billboardami a tak.
2: S billboardami?
1: S billboardami.
2: Odkud je?
1: Z Brna.
2: Tak to vysvětluje vše.
1: Ten člověk, já nechci být zlej, ale on neumí říct souvislou větu bez chyby. To je něco jako já. Ale já nejsem ministrem.
2: Ale jste od Brna vlastně taky. Tak to, tam, no, tak pozor, tam to dává jistý smysl.
1: Z úpatí Českomoravské Vysočiny. To už je něco jiného. To už je opravdu
2: dobře,
1: něco
2: dobře.
1: Brno nám leží u nohou.
2: To jo.
1: Brno si Ptičnov pucuje boty.
2: To je na vás vidět.
1: Jo, to je jako, buďte v klidu. No a řekněte mi, co to za člověka? A on kandiduje.
2: Co kandiduje? No Ježíš Maria, jasně.
1: No. A z které on strany?
2: No od bratrů a sester, od božích lidí. To je boží lhář.
1: On je bratr, tak
2: no, Ježíš Maria.
1: Tak to do toho
2: to je vysoký bratr, to je bratr číslo 2 nebo 3.
1: K tomu začínám rozumět.
2: Ale on je hrozný lhář. Ale já vám říkám, že ten skončí v pekle, protože tam to mají takhle. Buď do nebíčka, nebo do peklíčka. A bratr Hladík půjde do peklíčka. To vám říkám.
1: To já takhle říct neumím,
2: já,
1: protože...
2: Jo.
1: No, nesuďte, pane holče.
2: No ne, já vidím, já ho soudím za to, co dělá, za to, jak lže.
1: Ale já vím, ale buďte... Bůh každýho miluje a pro každého člověka je na světě místo. Ne. Buďte trošku křesťanský.
2: Na světě ano, ale víte, kdo Ksavere otevírá nebeskou bránu? Jak se jmenuje?
1: Svatý Petr.
2: Tak já mu ji neotevřu, takže půjde do peklíčka.
1: Do peklíčka? Jo, vlastně svatý Petr. No jo, mě to až teď cvaklo.
2: Já jsem vám dopřál čas.
1: Mě to taky chvilku trvá.
2: Jo, ne? Tak co?
1: Je,
2: ale dojde vám to.
1: Dojde mi to, jako potřebuji trošku času. Já mám totiž dlouhý vedení, mě to jde přes Smíchov.
2: No a co?
1: Přes nádraží a oni tam taky občas vypnouvat. Omlouvám se. Pane holče, tak mi vysvětlete, jak je možný, že takovýhle člověk, který je tak průhledný, tak když se na něj díváte, tak vidíte nic. A on něco řekne a vy vidíte třikrát nic. A oni ho dají na kandidátku. Já neříkám, že to je zlej člověk. Já ho na rozdíl od vás nesoudím.
2: Já to byl, že tak nebejvá úplně...
1: Já bych mu dal dokonce tělo Kristovo, kdybych chtěl.
2: Co byste mu dal?
1: Tělo Kristovo.
2: Já myslel Berlín.

0: Počkejte, to mi neříkejte.
1: To fakt?
0: To mi neříkejte. My jsme měli ve škole učitele dílen a on trestal žáky kladívkem.
1: Tak to byl možná ten samý démon. Možná rotoval po městech.
0: Za toho já jsem dostal dvojku schování. Protože dílny v té škole...
1: Jste byl slabší dílna?
0: Já jsem byl svině hlavně.
1: Jako, tak to z toho vám zůstalo.
0: No, to mi zůstalo. Dílny byly vedle šaten. To znamená šatny suterénu a pak škola. A my jsme měli dílny v pátek odpoledne. A ono to mělo jenom takovýhle maličký okýnka, takový ty, jak bývaly ventiláčky, jestli vzpomenete. A který byly ještě hodně vysoko. A byly asi takhle široký jenom. 15 cm možná. A já jsem ho v pátek odpoledne zamčel v té dílně. A klíč. A já jsem si myslel, že se za hodinu vrátím a že to odemknu a uteču. No jenže, co se nestalo, ona byla za hodinu zamknutá, byly zamknuty ty dveře do těch šaten. Takže on tam byl až do večera, než ho začala hledat rodina. Mm-hmm. Byl z toho hrozný průser a já jsem se pod tíhou důkazů.
1: Přiznal.
0: Přiznal, ale pak jsem si mnohokrát říkal od té doby, co to je za učitele dílen, to byla dílna, kdy tam musel být nějaký nebozízek, kterým by odvrtal zámek. Kdy tam muselo být něco, čím by... A kdyby se takový chlap rozběhl a padnul do dveří, tak... No nicméně byl průser na světě. No. Dost velký, pane holče. Protože to vypadalo, že budu chodit do školy v horních loučkách. Jako. Chvilku. To se tak u nás říká.
1: No, tak víte, to byly časy, co?
0: Takže vy jste taky měli problémový učitele.
1: No.
0: Dílen. No a ten Rakušan učitel, ne?
1: Rakušan učitel.
0: No, tak vy,
1: no, tak já,
0: víte, kam jeříme.
1: No, já mám kratší vedení než vy, takže jo.
0: No a není nakonec i ten Fiala učitel, tak se ptám.
1: Vidíte, jak se k tomu dostáváme?
0: Tak do dílen, ne?
1: No, do dílen.
0: Do dílen. A nebo do dolů.
1: Myslím, ty už nejsou u nás, takže do dílen.
0: To už není v Jáchymově? Nebo někde?
1: U nás se skoro nic už netěží, ne?
0: Netěží, no. Škoda. No, já pořád chci vidět v lidech to lepší, pane holče, že nejsem tak zlej jako vy. Tak já si pořád říkám, že nebude ten pan Rakušan tak zlej, jak vy si myslíte. Pravda, nevěřím hloupostem typu, že neví, co u policie. Každý ministr vnitra.
1: Vy si myslíte, že trošku to? Co?
0: No, já nevím, story. Za ministra Grosse.
1: Tak ale ten opravdu nevěděl, co se děje u policie.
0: Se zaznamenávali ještě odposlechy na CDčka nebo na DVDčka, nevím na co. No a říkalo se, že on byl kolikrát do jedné do noci v práci, že seděl, měl ty sluchátka.
1: Jasně, a teď si vemte, Xaver, to není náhoda. Gross si na vnitru udělal tým Mlín.
0: Mlín?
1: Mlín.
0: Fakt Mlín.
1: A všichni se děsili, co to pro boha je tým Mlín, ještě s tím názvem, ne? Mlín, jako co evokuje.
0: Gross se dostane do Mlín.
1: Tak. A od té doby nikoho nenapadlo už si na vnitru udělat nějaký extra tým, protože už to samo vnitro stačí. Teď přijde Vítek. Co udělá tým Kryt? No, a kam chodí na ty názvy, mi řekněte, tyhle pošuci?
0: No, neměl co? Náhodou ministr Chovanec Kobru?
1: Kobra je daňová, ne?
0: Daňová jsem, Kobra, že... to musel pod vnitrem, ne?
1: Tak to bylo asi pod celní správou spíš, nebo pod...
0: A celní správa
1: ale,
0: pod vnitrem.
1: A ne, Chovanec byl trošku blázen, nebezpečný, ale myslím si, že tým jako Kryt nebo Mlín neměl.
0: To je... No, jako... Kryt je fakt hrozný.
1: To teda.
0: Podle mě. No ale on ten pan Foltín, já jsem vám ho viděl, on hovořil u paní Tachecí.
1: Tak to se ale vznešený
0: rozhovor. To se potkali dvě legendy. No bylo to velmi vznešený, jako
1: pěkný. A řekl, že svině?
0: No ne. A řekl jednu věc, pane holče, ten pan Foltín tam seděl, ty svoje oči, jako pichlavý a to. A paní Tachecí se ho ptala, co když volby vyhraje Babiš a co s váma, nebo něco podobného. A víte, co řekl? Víte, co on řekl?
1: Ne.
0: Že bude sloužit této zemi.
1: Ježiš, jen to ne.
0: A jak vyřknu ta slova, mě normálně slzy.

0: A paní Tachycí taky ne, asi.
1: Paní Tachycí ne, paní Tachycí je tvrďaská.
0: Já myslím, že tvrďaská na jednu stranu a na druhou stranu, že je měkaská, ne? Spíš.
1: Fakt? Jo, ty, jo. No tak já to nevidím. Jako
0: no, jo,
1: tak na mě to skočí na YouTube jednou za rok.
0: Tak vy k ní máte slzy tak jako tak, ne? Když se znáte
1: ano,
0: dobře, tak to tak
1: nemůžu bejde. Říct dobře, ale byl jsem roky její podřízený a tak. Musím říct, ať si myslíte cokoliv, vy, takže Bára je podle mě dobrý člověk a byla skvělá šéfka.
0: Jo, já vám skvělá to nerozporuju.
1: Šéfka. Ostrá teda.
0: Jenom teď vím, že jako je ostrá tak na jeden tábor a na takový ten druhý ne.
1: To já nemohu říct, no. Protože jsem viděl po strašně dlouhé době. Víte, kdy jsem to přestal sledovat?
0: Co?
1: No, Báru.
0: No.
1: Ona tam v době covidu měla nějakýho profesora, nevím, Kovadlina, nebo jak se jmenuje, nevím, to je jedno, pardon, žádná, není v tom nic velkopanského, já to fakt nespoň. A on tam byl týden co týden. A mě už to tak nebavilo.
0: Když já si ho pamatuju, nevím, už to jméno,
1: Kovadlina,
0: jasně.
1: Kovadlina, ne? Nebyl?
0: No něco, to je jedno, takový já vím, jméno. Úplně vím přesně,
1: ale on tam byl. Ale on tam byl pořád, říkal jo, pořád to samé.
0: Jasně.
1: A vlastně on byl přesvědčovatel.
0: Mm-hmm.
1: A v mém případě přesvědčoval přesvědčenýho, protože já jsem se chtěl očkovat, tak jsem se naočkoval, už jsem se pak neočkoval a dneska to vidím celý jinak, ale tenhle ten už mě tak sral. S těma plky.
0: Jo, já vím.
1: Normálně, no. Normálně plky. A divím se, že ona se tomu propůjčila, protože jestli Bára má něco ráda, tak je to pestrost.
0: Pestrost.
1: Názorová.
0: Tak, Savere.
1: Nevím. Takže jsem neviděl dlouho, ale Foltýna jsem viděl a neměl jsem pocit vůbec, že by k němu planula nějakou lásku. To teda musím říct. Ale představte si, že takovýhle člověk vám řekne, že chce pracovat pro tuto zem.
0: No,
1: pane Holče, to já jsem od vás nikdy neslyšel.
0: Savere, není nic strašidelnějšího, než slyšet, že Foltýn chce pracovat pro tuhle zem.
1: Jak to?
0: No vy nevidíte to jeho děsivý dílo?
1: No je to děsivý.
0: No tak vidíte.
1: A já myslím, že jiní z historie chtěli pracovat pro svou.
0: Jo, a jak to dopadlo?
1: Pro svoji říši někteří.
0: Taky.
1: Ale to nebude ten případ, pan Foltýn.
0: Já si myslím, že on by se tam propracoval klidně, když ho sleduju.
1: To nevím. To,
0: jo, já myslím, že mám našlápnu to.
1: Tak nesleduju, ale mrzí mě to na vás, popravdě řečeno, že vy vlastně, pane Holče, vůbec nechcete pracovat pro tuto zem, která vám dala život.
0: To není pravda.
1: Naději, dává vám budoucnost.
0: Nemáte
1: a vy chcete pracovat pro sebe jenom. Ne. Já, tady z naší dvojice, já jsem ten, kdo chce pracovat pro svoji zem, jako pan Foltýn.
0: Já pracuji pro vlast furt, Ksavre.
1: Pro vlast?
0: Jo.
1: Pro kterou vlast?
0: Pro svoji i pro vaši.
1: I pro Smíchov?
0: Jo, třeba se snažím, dělám všechno proto.
1: Jo, to jsem musel napít, to je nervák aby, s váma.
0: Jo, plukovník Foltýn skončil. A víte, co se mi na nich líbí? Jaký? Oni jsou šmejdi. A že?
1: Pane Holče!
0: Jo, celý ten jeho hnusnej odbor. A ano, říká, zrušíme vás, to bude jedna z prvních věcí, jestli půjdeme do vlády, rozprášíme vás. SPD to říká.
1: Jindra
0: to říká.
1: Náš Jindra?
0: Jo. A já jsem šťastný, protože to doufám, že to udělají. A
1: toto ne, oni, pane Holče, toto jsme si nedomluvili.
0: A oni,
1: bylo řečeno, že v tomto pořadu šťastný nezazní.
0: Já musím.
1: Neříkejte, že jste šťastný. Řekněte mi, že jste happy.
0: Já se chtěl říct, já budu šťastný.
1: Kdykoliv začnu šťastný.
0: A oni, když to slyšeli, tak řekli, největší
1: Maria
0: chyba
1: Gloria.
0: Příští vlády by byla zrušit nás.
1: No, oni chtějí sloužit
0: chtějí
1: této zemi.
0: Sloužit. Jo.
1: Krásná je naše zem a mír z ní pramení.
0: No, to se mi úplně zdá poslední dobu.
1: Počkejte, to jsem se učil na základní škole.
0: Jo, to jo.
1: Já jsem to recitoval potom za trest. Jak jsem.
0: Jste recitovali s Kalouskem? Nesešli jste se někde na recitálu?
1: Ne,
0: budovatelský kverš.
1: On recitoval.
0: No, jasně, on se za to, on z toho má Mindra.
1: Já vám řeknu, co jsem ještě recitoval. Jestli vás to teda zajímá. Na 7. listopad bylo výročí Veřese. Mm-hmm. Říkám to dobře?
0: No, bylo to 7.
1: 7. listopadu. A já jsem ještě se musel naučit jednu báseň, která začínala rudou barvou dneska září sedmička v mém kalendáři. Není to tak hezký.
0: Je to krásný.
1: Sebre. A já, když si to dneska vybavím,
0: jenom být vámi,
1: jsem dojatý.
0: Zkusím se někde zabrousit do archivu, a jestli to tam leží, tak to vymažu.
1: To ne, to až budu někam kandidovat. No ne, tak já jsem měl pionýrský šátek.
0: No to já úplně vidím.
1: Měl jsem takový červený desky a tři cípy pionýrského šátku, víte, co znamená? Pionýr, svazák, komunista.
0: Fakt?
1: To byly tři, to si pamatuju do dneška. Já do dneška ctím. Proto já mám tak rád ty komunisty.
0: Jo, tak.
1: Mě dali tu recitační dovednost.
0: To je jasně.
1: No, pane Holče, vy si z toho děláte srandu, ale...
0: No, nedělá moc.
1: Já si myslím, že nebude lehký se Foltýna zbavit. To není jen tak, že my to rozprášíme, to říká možná Rajchl.
0: Říká i Babiš, oni to můžou zrušit, oni ho můžou vypráskat.
1: Ale je nějaký zákon o státní službě, ne?
0: On je právě mimo zákon, to je na tom vlastně to nejlepší.
1: Protože... Jo, on je ještě mimo zákon.
0: Jasně, no tak protože tak on je v podstatě zaměstnancem Pepy na Hradě. A ten ho tam strčil, on není úplně zaměstnancem úřadu vlády. No,
1: Pepi Dvořáka?
0: Ne, Pepi Pávka.
1: Pávka!
0: No. Takže on nemá ani žádný jasný mandát. A on vždycky říká, já tady ani nejsem zaměstnaný. Když se to je vlastně... A jako vy teda máte přesně funkci? Já tady nejsem ani úplně zaměstnaný.
1: on je vyžírka, ne?
0: Jo.
1: Tak to je typická vyžírka. Jo. On nic nedělá, kromě komunikační karty.
0: Ale viděl bych pro něj misi povolební k Severe, protože on se teď specializuje...
1: Okay.
0: Taky. Ale on se teď specializuje na ty lidi, co se, jak říká, zbavili odpovědnosti občanské. Že někteří už jsou prej ztracení, ty už jako nezvedne z té země a nevrátí do společnosti, ale někteří jsou tak jako mezi, že tam ještě naděje, a já myslím, že vy jste ještě mezi, ještě že tam je ještě naděje a že by vás plukovník mohl ještě zvednout z té země a vrátit do slušné společnosti.
1: Jako na koleji. No a dá se k tomu někde přihlásit?
0: Zavolejte mu.
1: No já na ně nemám telefon.
0: Tak mu napište mail.
1: Mail? To je plukovník zavináč vyžirka.cz.
0: Jo, a napište, padnul jsem prostě, zahodil jsem občanskou zodpovědnost, potřeboval bych pomoc zvednout a vrátit do společnosti.
1: A on přijede?
0: Jo.
1: A přijede na motorce, nebo?
0: Já nevím, možná s nějakým Antonem.
1: No. Víte, co mě totiž zaujalo, že náš prezident jezdí na motorce?
0: Víte, já nejsem motorkář, ale hrozně se mi líbí Harleje, ne? A i ten symbol, co to je, prostě když se řekne Harley a vybaví se Harley, tak vidíte Ameriku prostě...
1: Ty noční vlci, ne?
0: No tak ty jsou Rusové, tak tento motorkářství...
1: Jsou Rusové ti vlci?
0: Jasně. Ale Američani mají Hells Angels, ne? Ale Harley je prostě Amerika, to je jeden ze symbolů Ameriky, fakt. Harley je Amerika a
1: 66.
0: Symbol... Jo, Route 66, prostě jedete nekonečnou krajinou, kde nic není, sedíte na té mašině prostě... Máte puštěný pořádný rok a jedete.
1: Pěkná blbost.
0: Co?
1: A... No, co na tom je? Jet krajinou, kde nic není.
0: A je to super. Já třeba... Jezdili autem.
1: Ale jeďte se tady okolo Tišnova.
0: Jo, jo.
1: Na prudku,
0: já tohle na Americe
1: tam,
0: mám právě
1: hezky,
0: rád, že jedete klidně celý den. Máte kolem sebe úžasnou krajinu a nikde moc není civilizace. Ale Harley je symbolem svobody, ne? To je prostě, že sednete na tu mašinu a všechno je to vaše před váma. A teď oni tam vezmou rozvědčíka, komouše bejvalýho a co hůř, ještě tam vezmou tu politručku a oni tam jedou spolu s nima, ne? Chápete to?
1: No vy ležíte na zemi, pane Holče, vy jste zralej na pomoc.
0: Že taky, že asi bude vzít nás muset popat.
1: Já mám pocit, že jako to není dobrý.
0: No, ale počkejte, já mám pointu.
1: No.
0: Já to mám vypointovaný jako Jindra. Pan doktor Pospíšil, znáte ho?
1: Meda.
0: No a když teda agent Pávek a politručka Bávková udělali tuhletu spanilou jízdu, tak celý jejich fanklub se mohl jako zvlhli hodně. Tak napsali, tak a tohle to je ten náš prezident prostě. Tak si řekl, tak asi jim stačí, že umí prezident jezdit na motorce. Dobře, mohli to říct. Nemusel kvůli tomu se, nemuselo udělat prezidentem, ne? Kvůli tomu. Ale už se stalo.
1: Dobře.
0: A pan doktor Pospíšil, jak má takový talent na to si naběhnout na ty bydle, tak zaparafrázoval Paroubka, řekl, nechci se dotknout žádného státu, ale k který stát tohle má. No a teď se objevily fotky, koho myslíte takový méně hodnotový?
1: Orbán.
0: Ne, to není motorkář, ještě lepší.
1: Ještě lepší
0: kádr.
1: Tak Fico jedině.
0: Ne, ještě musíte trošku víc na východ.
1: Ne.
0: Jo.
1: No zelenina.
0: Zelenina ne. Vlad?
1: Car?
0: Car je nejznámější motorkář, Car, který jezdí s nočníma vlkama, ne? A jsou fotky, jak má tu mašinu ohromnou, užívá si to, ne?
1: No to se Meda sekla.
0: Jo.
1: Ježíš.
0: Meda, no, co byste čekal.
1: No tak to není. A já jsem zase někde četl na Facebooku o panu Medovi, že Medě, že
0: to je teď pan, je...
1: 50 přebaluje, uspává.
0: A je to pan teda, jako když to...
1: Nevím, já to, to je v dnešní době to, pane Holče, úplně...
0: Já právě jenom se ptám, abych byl ve obraze, abych správně to používal.
1: No, a já jsem si vlastně říkal, proč ne?
0: A tak ono by bylo, já bych vlastně tomu fandil, kdyby u toho zůstal, a už třeba se nevracel do politiky nějak, no, ale on kandiduje tady v Praze, to víte.
1: Kandiduje v Praze. Pane Holče, tentokrát to bude takový vyprášený kožich těmhletěm lidem. Nezapomeňte, že oni je všechny za poslední dobu prohlídli, ti lidi. A já tady mám výtisk na stole vedle.
0: Já jsem složku.
1: Složku, kde je rukopis knihy, kterou vydává IVK k volbám.
0: Nemáte nějakou nahrávku?
1: No, četl jsem 14 stránek.
0: Aha.
1: Jak ten Klaus je všechny zneuctil. Jak jim pojmenoval, co to je zač. Ta TOP 09. Stane, já jsem normálně vám tady četl to z těch papírů. A když jsem byl na třetí stránce, tak jsem si říkal, já si s tím vlezu pod stůl, aby se někdo tady z nástupiště nedíval, že to čtu.
0: Jo.
1: Normálně protistátní čtení se vším všude. Klaus jako vždycky ťavka na přesné místo. A sepsul tam všechny, od Turkovců počínaje až ODS končí všechno. Jeden vedle druhého, všem stejným metrem jako pan prezident. Pane Holče, chcete to přečíst?
0: Jo,
1: není
0: jo.
1: To tak jako... Protože představte si, že jsou ještě lidé, kteří nás mají rádi.
0: Jejich sabere spousta.
1: No, jejich 6 dneska. Ale i jsou skvělí, protože podporujou nás, tento pořad. Na
0: Pravdu, Přístav pravdy.
1: PPčko.
0: Dobrou věc.
1: Přístav pravdy. No.
0: Tak Savere, poslouchejte.
1: A na transparentním účtu XTV. Já vás budu poslouchat a kdyby vám to nevadilo, já bych si u toho začal připravovat KHčko. Jestli vám to nevadí.
0: KHčko je co?
1: KHčko. Jdete kniha Řichu.
0: A, no jasně, tak jo. Tak jo. Poslouchejte se.
1: Takže přátelé, pan Holec hovoří.
0: Alena Navítková, na Vlzonku od Azalky. Jiří Vidžovský, koncesionářský poplatek pro Přístav pravdy. Vidíte, Přístav pravdy, ten drží. Tomáš Sova, Vilzonova 920, na premiérku Věrku. Byla vaše premiérka, Xavere.
1: Ale já bych to fakt chtěl.
0: Věrka je taková, Věrka ještě, se nám propadá taky, Xavere.
1: Ještě to promysl.
0: Víte, co Věrka jako říká občas? Já bych je všechny nakopal do prdele v té vládě.
1: Říkala? Já jsem ji hrozně dlouho neslyšel nic říct, ale líbí se mě, čím dál viděl jsem ji na fotografiích, ale tam nic neříká na těch fotografiích.
0: Ať pro ní do horních čuchtomrlí přijede auto s majáčkem a na věčnou židli pro Mildu Friedricha. Ksevere, ten Milda.
1: No.
0: Dagmar Kadlecová. Pro vás všechny, za vše, co děláte, za Xaverovo krátké, ale moc hezké přijetí u vás.
1: No.
0: Jaké přijetí?
1: Přijetí? To je jako audience.
0: No to jo, ale...
1: No asi byla tady, nebo byl?
0: Tak to jo. Tomáš Pokorný, na stoleček se sesličkou pro Milana Friedricha do Přístavu pravdy, kde nikdy nebude místo pro Prevítkovo zlo. Vidíte, Xavere.
1: Prevítkovo.
0: Ten Milda Friedrich, až to uvidí tohle, a co o Xavere? Daniel Klement, na Vlzonku Přístav pravdy mistrů Xavera a Holce. Tak díky všem.
1: Pane Holče,
0: no.
1: Do knihy Hříchu bez konzultace, musel jsem si to prosadit. Vít Rakušan za nahrávku o Dozíku.
0: Je to, Je to geniální a já nevím, nevyhlásíme na sebe taky nějaký kompro?
1: No já myslím, co? Že na nás bude nějaký kompro, co nevidět. Typoval bych to ještě dovole, pane.
0: Mně se to líbí, on je fakt jako nápaditej. Co?
1: Já už jsem si kvůli tomu zrušil účet na Pornhub.cz.
0: Jo, není to škoda?
1: Tak je to škoda, měl jsem předplatný.
0: Samozřejmě, nestrčím tam tu propisku, vidíte?
1: Ježíš, pane Holče, za to vám tak děkuju.
0: Vidíte, jak já jdu do sebe.
1: Prosím vás, řekněte mi, kde jste toto pochytil?
0: Možná v těch dílnách od toho učitele.
1: Víte, kde se toto dělalo? Já jsem toto spatřil nedávno v jednom seriálu. Jak se dívám uchylně na ty staré seriály. Okres na severu.
0: Okres na severu je
1: tam... On tam generální nebo okresní tajemník něco podepíše a takhle to tam strčí jak vy.
0: To byl Moučka.
1: Moučka, ježiš, to já miluju. To je, pan Holče, je takový jako...
0: Vždycky vás identifikujeme v Praze, odkud pocházíte. Jakmile řeknete první toto, vaše,
1: toto?
0: Tak to víme.
1: Co to znamená?
0: V Praze nikdo neřekne toto.
1: A co jsem řekl toto?
0: Jakmile toto a toto a toto, já jsem se musel rozesmát.
1: A co je na tom blbě?
0: Protože v Praze nikdo neřekne toto, rodilej Pražák.
1: Řekne totok?
0: Tohle.
1: Tohle?
0: Mhm. To je z Čína, takový, co?
1: Je to takový jako nedomrlý jakýsi celý. Toto je hezký.
0: Toto je krásný.
1: No to je, já zas...
0: Tam je ten Tišnov, Ksavere.
1: Ale pane Holče, zase vaše plky. Běžte dál na Slovácko, tam říkají hento, zase. To je ještě to lepší.
0: Odsaď je rád, ne, Bartoňček?
1: Rád?
0: Hm?
1: Je ze Slovácka?
0: Myslím si, že jo.
1: Já jsem se, že z respektu, jako, že se tam narodil v archivu.
0: Ne, on je aktuálně, CZ, to je taky, ale já myslím, že je ze Slovácka.
1: Jo?
0: On má to bodrý srdíčko velký.
1: On je dobrý.
0: Jako vy.
1: No, tak nebo... Holče, ne, o některých věcech bych pomlčel.
0: Má...
1: Ne, u ničeho neříkej ty jako vy, to je hrozně nebezpečné. To může mladýho chlapce, jako jsem já, v tom citlivém věku.
0: Máte pravdu. Tak může... já bych to řekl jinak, já bych to opsal. On to myslí dobře stejně jako vy.
1: Já to myslím dobře.
0: Dobře.
1: A ještě mi řekněte poslední věc. Myslíte, že Pávkovi, Politručka a komunista budou volit stačil, ne?
0: Komu? No tak tam je to jasný.
1: To je jasný.
0: Mm-hmm. Ale oni vykroužkují ty opravdový komunisty, protože oni tam nechtějí. Oni tam nechtějí žádný ty nekomunisty.
1: Jo, takže no. Martu Semelovou.
0: Martu Semelová, to je jejich kádr.
1: Jsem se dozvěděl, že kandiduje.
0: Mm-hmm.
1: Ale... Pane Holče.
0: Ta je dobrá, ne?
1: No je to ta stará garda.
0: Ta je hustá.
1: To jako rudou barvou dneska září.
0: Mm-hmm.
1: Pozor. No jsme na konci, pane Holče. Zase musím týden vydržet.
0: Bude to těžké, co?
1: Bude to těžké a už teď si říkám, už aby byl čtvrtek.
0: Já tak.
1: Děkuju a nashledanou.
0: Nashledanou.
2: Posloucháte Radio Xaver.

Do prdele práce, třešeň v rohu zahrady, roky mi nesla. Letos úroda na polovinu klesla. Že prý špačci, já ti dám špačci, snědí spolu občané. Do prdele práce, dřu jak mezek ve zbrojovce.

0: Do prdele práce moje stará, škoda slov, takový malý Suvorov. Jak mi lískne, tak to třiskne, jak když od traverzu buchne těžký kov. Do prdele práce starší dcera, robí v Londonderry. Mladší čeká děcko, ale neví s kerim. Synek sedí, mobil hlupý, nechal se chytit. Do prdele práce Topolánek, jasné jak facka, jezdí v plavkách do Chorvatska. Já tak možu na horní splav do Lidečka, tečka. Do prdele práce na posraného, i hovno padá. Tady je těžká jaká smysluplná rada. Nejlepší bude odložit banjo a zajít na jedno. Do restaurace tak já jdu.
1: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Viděl jste, jak okamžitě Fiala Rakušana všichni začali posílat ty soucitné zprávy a tak?
2: Jako
1: Babišovi. No, jakože to je ohavný.
2: Jakože my jste pozůstalí a tak.
1: Já si říkal, napsali, omlouváme se, to fakt ohavný, co jsme tady způsobili a zažehli tu atmosféru hnusnou, končíme, necháme toho.
2: A toto já nezdílím.
1: Ta atmosféra je hnusná, prostě vemte si.
2: Je.
1: Tohle to se stane pár dnů potom, co si premiér s prvním vicepremiérem dají pivo na co? Proti Babišovi. 3 dny na to, nebo 4, on to schytá berlí do hlavy a...
2: Dobře, ale pane hoře.
1: Já neříkám, že to udělali přímo, ale ta atmosféra je takhle hnusná a ještě si vemte tu symboliku fakt toho, že si musí dát pivo proti Babišovi, ne?
3: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV.

Hraje vám Radio Xaver. Česká a americká country na Radio Xaver.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Manner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Manner si prostě zamilujete.
1: Podtrženo, sečteno a dnes pan Roman Šmucler. Dobrý den.
2: Krásný den vám a hlavně divákům, že jste si udělali na nás čas.
1: Pane docente, jaké máte léto?
2: Všichni si zasloužím, nemám rád, když Češi fňukají. Pracuju a nefňukám. A hlavně moje léto, já to mám jako obráceně než Češi, to nechci říkat jako s nějakou píchou nebo něco, ale já, teď jsme zjišťovali, kdybych sem zase mohl někdy přijít a zjistil jsem, že tak nejdřív na Mikuláše, protože jsem vlastně každý týden v cizině. A teď já přebírám nějak jako příští rok, bude v Praze kongres stomatologický, já se musím starat o celou země kvůli stomatologii, takže vlastně furt budu v letadle. Takže můj pracovní týden je, že jsem v letadle. A teď byly ty krásné prázdniny, kdy jsem nikam neletěl. Moje jakoby volno a dovolená byla v českých Luzích a Hájích. To znamená, byl jsem tady. Ta země je krásná, takže já strašně miluji tuto země, dělám pro ní, co můžu, že kritizuji stát, ale stát je SROčko. To je trošku jako jiný příběh. Ale jako ta země je nádherná, tak jsem si ji užil a teď bohužel už se musím každý den do letadla, každý týden do letadla.
1: Vy se ani trošku nebojíte v letadle?
2: Někdy i jo, zažil jsem tam jako hrozný věci, zažil jsem dvakrát, že už nám jako řekli, že spadneme, že jako řekli, aby jsme si jako nedělali legraci, že tady máme čas na veselý historky, jak nejstrašnější historka byla, jedno jsem letěl z Bostonu do Londýna a nějak asi hodinu a půl něco třískali do toho letadla, to mě bylo i divný, do těch motorů, tak se mi to zdalo docela jako hrubá práce, pak řekli, že můžeme nastoupit, tak jsme jako letěli, za chvilku ty letušky začaly plašit, říkali, že takový jeden motor odešel, že se nemůže letět přes Atlantik s jedním motorem a že jeden motor je docela jako v pohodě, ale že pro jistotu poletíme zpátky. No a za chviličku jako ty letušky, které to mají jako uklidňovat, tak byly v úplném jako hysťáku. A začali tam křičet, že jako tě fakt jako posloucháme, že i ten druhý motor jako vypadává a letěli jsme hrozně nízko, že jako aby to letadlo mohlo jako přistát na plochu, aby se neřítilo z nějaký velký výšky a takové věci. A fakt jako docela dlouho jsme byli tam v těch místech, kde ten Titanic se potápěl a takové ty věci. Takže to byl docela dlouhý návrat zpátky. Ale co bylo dobrý z toho letu, je, že já jsem potřeboval zpátky do Prahy asi za nějakých pár hodin jako nám nabídli další let. A to nás v tom letadle bylo fakt asi do pouzívaného Mariáše. Všichni ostatní jako byli jako u psychiatra a museli dávat se dohromady a všechno. A já jsem prostě musel do Prahy a nebylo to jako nebyl dobrý pocit. Jo? Jedno jsem zažil hrozný turbulence, že byla válka v Iráku nad Irákem, taky nebylo úplně dobrý, ale taky s čím kdo zachází, tím taky schází a to je u mě letadlo.
1: Dobře, tak pojďme na to. Představte si, Rakušan tvrdí, že odmítá plošné šmírování lidí. Za zavřenými dveřmi mluvil jinak, oponuje pro fant.
2: Já jsem to sledoval, tu kauzu nějak do detailu, už to samozřejmě teď se to jako vyrojilo, ale známe to dlouho, jak to je. Je to klasický případ, kdy ta naše reprezentace zase zaspala, čili když jezdím jako do Bruselu, tak velmi často v tom jako potkám, vždycky říkám, co tam jdeš řešit, já tam jdu řešit zuby, ty tam jdeš řešit tohle. A co tam budete řešit, jak budete bojovat do tu Českou republiku? No, my máme nařízeno být ticha, že je to jako domluvený, tak já tam budu jako sedět těch x hodin a něco a takový. A tohle to je, myslím, taková klasika, kdy ta Evropská unie, my říkáme ta Evropská unie. A musíme říct, že my jsme ta Evropská unie. Čili jestli to projde, tak ty šmíráci jsme my, jako já, vy, jako většinově ta demokracie. Ne, že to my třeba chceme, jo? A není ta Evropská unie a my. To znamená, buď se musíme jako podílet, ty lidi, když tam letějí, tak musí říkat, tohle fakt je jako hustý a měli to dávno už odstřelit. A nebo musíme z té Evropské unie vystoupit. Ale tohle to tam jako někdo řekl. A to mohl být, já ani nevím, kdo to byl, jako kdo byl na tom začátku, to kolikrát, že je úplný blázen, tam jsou jako neuvěřitelný návrhy v Evropské unii, a protože je to úřad, tak tam je schopný někdo přijít s návrhem, každý Čech je povinný do 10. patra skočit z okna. Jo? A ty úředníci, jak jsou úředníci, řeknou, výborně, to je návrh, tak se to dá, a samozřejmě by takový návrh neprošel. Ale když už je to jako menší kravina, tak často jako projde. A strašně je důležitý, aby někdo, my tam třeba jako stomatologové a já tam mám člověka, který jako vzdal vrtání a je tam prostě 365 dní v roce, jsou tam dokonce dva a jsou na každý akci a čtou každou jednu blbost, co ta EU vydá, i třeba volbu velryb. Protože to nás zase může nějak sestřelit jako zubaře, my nevíme jak, ale může se něco přihodit. Čili musíte se tomu jako hrozně věnovat. A já myslím, že tomuhle se nikdo nevěnoval, to znamená, já si nemyslím, že ty Češi by nějak hrozně chtěli šmírovat, ale někdo je zase opil rohlíkem, že jim říkal, jak ještě spousta z nich neumí jazyky z těch politiků, ty říkal, hele, to je záchrana dětí, jako dětská pornografie, to je fakt hrozná věc a my s tím něco jako uděláme a my řekli, ježiš, to je super a tak dále. Jo. A už jim vůbec nedošly ty konsekvence, že jakmile někdo rozlomí ty kódy, tak to bude cokoliv. Samozřejmě to povede k tomu, že já nevím, no, Já jsem nikdy nedělal to, co dělají politici, jsem z nějaký politiky, jak říkali, pojď se mnou volat kodovaným telefonem nebo přes nějaký kodovaný věci. Já to nikdy neměl, no a tak možná to budeme se dělat, že když si budete, já nevím, pošle vám někdo z rodiny fotky dítěte, no tak už já myslím, že rovnou půjdete na policajty, ne? Protože někdo řekne, tady vám paní Nováková, pane Šmucler, poslala fotky dítěte. Já řeknu, no to je synovec druhý ruky. Můžete to dokázat, já to dokážu, aby to dobrý. Jo, ale ta AI jako nepozná, když mě pošlou dvouletý dítě, jak běhá v nějakých plenkách nebo tak, tak ona nepochopí, že ta paní, která se na to bene jinak jmenuje. Jo. Takže z toho bude strašně nepříjemností už to jako ta pornografie. No a samozřejmě to někdo rozlomí a různě to použije. Čili jako bej to jako nesmí, je to samozřejmě hrozná věc. A ty, co jsou ty zlí, co chceme jako chytat, no tak si zařídějí jako aplikace jiných zemí, čili já jako lítám po celý země kouli, takže když letím do Číny, kde mám strašný problémy s vízem a se vším, i když tam jedu jako se setkat s jejich nejvyššími představiteli, protože prostě Česká republika jim furt hrozí, tak oni nás aspoň trošku za to zase jako potrápějí, tak si musím zařídit všechny jejich aplikace, do kterých oni jako vidějí a naše aplikace nefungují. Takže já, když bych jako byl nějaký zvrhlík, tak prostě budu komunikovat přes nějaký čínský aplikace, určitě se nějak najde způsob, aby ta Evropa se tam nedostala, hotovo, ale chceme to.
1: Jasně. Jdeme dál. Nepřiznaná koalice. Dva krajské soudy zamítly návrh na zrušení kandidátky SPD. To je předvolební boj, panečku.
2: Ten kolorit já jako neřešil. Mě na tom zajímá jedna věc, kterou jako český systém ještě nepoznal a která se k nám asi dostane. My kdybychom, ty minulý volby rozhodlo to, že strašně moc hlasů těsně propadlo. To už se asi nestane.
1: Ano.
2: Kdyby se byli bývali asi motoristi domluvili s druhou stranou, se Šlachtou, tak by asi skoro nepropadli žádný hlas. Jo? Takže je vidět, že se tam dostane neuvěřitelně široký politický spektrum. Ale já zase vůbec nevím, co to bude znamenat. Já mám třeba kamarády, který zvažují volit SPD, protože milují paní Šichtařovou. Říkají, to je pravicový člověk, to je ekonom, to je chytrá ženská, ta patří do parlamentu.
1: To slyším často.
2: Jo, a já jim zase třeba říkám, ty, já se s některýma bavím jako třeba o zdravotnictví. To ta debata třeba na OVKSČ byla lepší. oni jsou jako hodně vlevo od komunistů. Některý jejich lidi. Jo? Oni to nemyslejí zle. Oni o tom systému nic nevědí. Ani nemyslím, že mají nějakou ideologii. Jo? Ale prostě třeba říkají, já chodím za těma voličema a ty voliči říkají, že mají být zubní implantáty zdarma. Říkám, to je bezvadný nápad. Tak to je nějakých třeba 1000 miliard. A oni, aha. čili, já nevím, jak to dopadne. Jestli vlastně ta paní Šichtařová, jestli to bude nějaký klub, jestli tam travno dostane.
1: Jestli.
2: A pan Okamura vždycky před každým hlasováním řekne, jak to bude. A ono to tak bude. A nebo jestli vlastně budeme mít tolik politických stran, co jsme nikdy ani netušili. To znamená, už teď mi přijde, že je tam těch stran jako hrozně moc. Mně se samozřejmě líbí americký systém, kde jsou v zásadě dvě, se ne úplně se shodnou, jsou to dva bloky, ale OK. My už těch stran tam budeme mít hrozně moc a koalice. A já teď nevím, jestli třeba paní Šichtařová nebude vlastně nějaká vlastní třeba politická strana vůči třeba těm jiným lidem. Protože když se s ní bavím o zdravotnictví, tak ona jako kapíruje jako třeba pojišťovenský systém a tak dále. A pak jsou v té SPD lidi, kteří to myslí docela dobře a docela na vysokých jako místech a ty jako říkají, všechno má být zdarma a nejlepší a jenom zavřeme pár zlodějů a peněz je strašně. A tak nevím, takže to bude hrozně zajímavý, jestli vůbec ten stát bude aspoň trošku jako nějaký akceschopný, protože já si jako myslím, že to jako bude strašně moc stran a znám třeba i lidi, co pomáhají v SPD se s jinýma kandidátama, to už nechci říkat, aby neměli průšvih. A ty říkají, jako my v první vteřině jako odejdeme z té SPD. Jo? Takže my to bereme, i pan Okamura je s tím smířený, jakože to je takový blok. A pak samozřejmě si budeme se spolu všichni bavit, ale nebudeme jako v takovém tom klubu, jak to znáte, že se hlasuje jednímu, že tak jsem zvědavý. To bude na tom jako zajímavý. Jinak tyhle ty, jestli to soudy zamítnou, nezamítnou, to je taková prostě pěna nos. Na to má pan Okamura dobře právnicky zmáknutý, to asi my nevyřešíme.
1: První zprávy CZ. Americký ministr financí je proti konfiskaci ruského majetku. Zatím je tady napsáno.
2: On je pořád proti němu. On je to jeden z nejchytřejších lidí světa. Já vím, že nezajímá Čechy, takže furt jako někdo píše, že hloupá americká ekonomika, hlupáci kolem Trumpa. Tohle je jako strašně chytrý člověk. Tady to má opravdu jako hrozně vymyšlený, to je jako na dlouhý povídání. A on pravidelně mluví, takže já ho pravidelně nějaký poslouchám. A jenom Čechy nezajímá, co říká Amerika, protože to je nedůležitá země, ještě mluví divným jazykem. Ale jako tenhle člověk to říká naprosto konstantně, tohle není jejich válka. Jo? Takže za prvý, jako Amerika nepůjde do sebezničení kvůli sporu o to, jestli Kramatorsk, ten spor je v zásadě o tom, jestli lidi v Kramatorsku, který jsou většinově Rusové a ve Slaviansku, to jsou jako hraniční oblasti. Na východ od toho, kde ta válka je teď, tak tam jsou to víc Rusové. A jestli tyhle ty Rusové budou mít ukrajinský nebo ruský pas. Má to spoustu konsekvencí, ale Američani vědí, že určitě se Putin nechystá zaútočit a nezaútočí na Slovensko. Čili všechny ty narrativy v České republice jsou nesmysl. A teď on prostě řeší, co bude dál, protože ty věci jsou složitý. A do čeho se mu vůbec nechce, je konfiskace ruského majetku. Protože samozřejmě Evropa, která je zadlužená až po uši, tak vidí 210 miliard, jsem si dneska našel ten majetek, jestli je to dobře. Euro, jakože by to zalepilo, ale z hlediska Ukrajiny, hele, to zasyčí. Jo? Čili to tam zmizí jako nic, protože my jsme slíbili 100 miliard, jenomže koupíme zbraně od Američanů, že Američané říkají, když si chcete válčit, tak si válčete, ale budete nám platit ty peníze a ještě dáte nám nějaký fond rezervní 10 miliard, kdybychom do toho jako museli dát třeba letadla, že by lítali a tak. Takže, ale Evropa to dělá na dluh, 210 miliard by se hodilo, ale když vidíme, že 100 miliard jsou americký zbraně, asi chceme taky, teď se budujou velký zbrojovky v Německu, nějaký asi německý zbraně, ne? A pak musí z něčeho pan Zelenský platit důchody. Čili 210 miliard zasyčí za rok a půl? Jo, dobře. Ale někdo řekne, dobře, je to rok a půl, jako toho. No ale pak si musíme říct, co bude dál. Čili Amerika není ve válce týhletý nějak zásadně, ale je v neviděný válce s Čínou. Takže když si řekneme, že tohle je řešení jako konfliktu, no tak by asi bylo možný pak už, že třeba Čína zabaví Starbucky, že prostě zabaví tam kde jakou americkou firmu. Může se stát docela jako, že bude zvykem, že nějaký zemi, s kterou jsou problémy, já nechci jmenovat, abych nedělal konflikty, mají Američani problém, tak někdo přijde na bezvadný nápad, že zabaví, já nevím, Coca-Colu, dájí svýmu bratranci, protože a tak dále. A pak prostě jakákoliv obchodní jistota ve světě přestane existovat a řítíme se prostě do pekel. A to oni prostě jako nechtějí připustit. A kdo je největší investor na světě a kdo má nejvíc toho majetku zahraničí? No Spojený státy. Že? Čili Spojený státy a Čína nechtějí připustit, že prostě se začne krást. A ono to kradení vypadá hrozně dobře. Dejte dobrý důvody. Když si vezmu, jako když si to Češi úplně zvorali, ten rok se jmenuje 1945, to byl definitivní konec, tak vlastně udělali několik rozhodnutí, které i třeba komunistům vyhráli volby a řekli, teď zbohatneme. Že? Takže nevrátili se ty Židi z koncentračních táborů, státní majetek, super. 3,5 milionu Němců pryč, náš majetek, super. Vrátil se Žid z koncentračního tábora, chudák. Co tvoje maminka na dotaz v roce 1929, když jsme se ptali, jakou řečí mluví maminka, co jste napsali? No, maminka mluvila německy, napsal jsem německy. To seš nácek. A teď Hitler přišel v roce 33, nic, běž těma Němcema do toho. Další majetek. A v roce, teď budeme brzo slavit, velký výročí, že my mluvíme v roku 48, ale my jsme přece ty bohatý a chytrý Čechy připravili majetek v 28. října 45. To bylo přece všechny podniky nad 500 lidí, plus, já nevím, ševci, protože kožedělný průmysl a takovýhle věci. Čili ten stát všechno všem sebral. A vypadalo to strašně dobře. Ty komunisti říkali, podívejte se, majetek Němců, Židů, bohatých Čechů, všechno je to naše teďka společný a jak se budeme mít dobře. Jo? A dobře se nemáme. Jo? V roce 8

0: Jo, čili a na začátku jako s tou pornografií jsou to ty úžasné věci, pomůžeme Zelenskýmu. Ale co to může být časem jinýho, že jo? A teď já nevím, no tak asi jsme mohli zavolat čínský věci, protože my jsme hodně na straně Tibetu, to nechci rozebírat, ale nepochybně Čína na ten Tibet zautočila. Takže bychom asi mohli i třeba podobně dovodit, že dokud jako ten Tibet neuvolní, tak všechno, co je tu čínský, zabavíme, ne? A ty peníze pošlem Dalajlámovi. A kde to skončí? A je to jako hrozně podobný. Takže oni ne, že by fandili Rusům, jak se tady říká, ale prostě chápou, že můžeme úplně rozbít nějaký princip mezinárodních investic, mezinárodního obchodu a vrátit se, teď řeknu s nadsázkou, do prvobytně pozvolné společnosti. No, tohle je chytrý člověk a bohužel většinou na těch náměstích křičejí lidi, kteří nejsou tak chytrý. No.
1: Pohotovosti ubude. Ministerstvo odmítlo jejich delší provoz i posílení personálu.
0: Tohle je strašně smutná věc, která ukazuje, proč je Česko v háji. Jo? Já jsem tohle strašně bojoval a jak jsem to jako ubojoval k nějaký hloupý remíze, tahle třeba kritika je o té hloupý remíze, ale musím malinko ze šířka, aby to lidi pochopili. Jo? Je vůbec pár zemí na světě, kde třeba se drží zubní pohotovost. To když řeknu třeba v Irsku, v Americe, nebo tak, že existuje zubní pohotovost, tak jim to musí jako hrozně vysvětlovat. Jo. Protože oni mají jako pohotovost zubního chirurga, když si někdo přerazí čelist, když se stane hrozný otok, něco takového. Ale že někdo jako přijde v sobotu večer, že jako nechodí k zubaři, teď ho začal bolet zub, nebo že prostě něco, tak v těch Spojených státech prostě řeknou, hele, přes ulici je lékárna, vem si silný lék a tak dále. Já to nechci řešit. Jo. A jsou prostě země, je to hezký, jako Německo, já už jsme byli kulturní součástí, když ty pohotovosti začaly, který se prostě usnesli, že to bude v těchto našich zemích tak, že bude hodně se platit stomatologie, to znamená 5 zemí na světě, kde se obecně vůbec stomatologie platí strašně moc lidem a jedna z těch 5 zemí je Česká republika. Jo? Komu se to chce podívat na Slovensko, to bylo součást Československé, jak to tam je a může jít jinam. Jo? A kromě toho, že se lukrativně platí ta stomatologie, tak jsou teda ty pohotovosti. Aby to mohlo fungovat, tak už za císaře požehnaného posledního France Josefa a pak později to Rakousko domluvilo, že to bude třístranně jako subvencovaný. To znamená, doktoři v rámci nějakých svých etických věcí tam budou chodit, budou to mít povinný, ale tak nějak se čeká, že nemusí nikdo jim kroutit ruku, že to je součást jejich nějaký slušnosti. Pak je druhá věc, že to budou platit pojišťovny ty výkony nějak trošku líp. A pak je třetí věc, že nějaká místní vláda jako posoudí, jak moc je to potřeba. Protože jsou třeba kraje v Čechách, kde se to hrubě zneužívá, Plzeň, Ostrava, kde prostě lidi si zvykli, že nejjednodušší cesta ke stomatologovi je stoupnout si do fronty. A nemusím se někde objednávat, nikdo mi neříká, jestli si čistím zuby, nečistím, prostě mě ten zub vytrhnou a já stejně nic jiného nechci. A pak jsou a ty kraje, ať si to řeší. To znamená, jestli ten Moravskoslezský kraj řekne, to je super bezvadný, ale má to platit. Čili on se na tom podílí a to taky způsobí, že nechce nesmysly. Teď, co já jsem v té stomatologii, formulujem ze široká, tak dalším peklem České republiky ve zdravotnictví je vznik krajů. Jo? To znamená, my jsme dřív měli ty okresy a ty okresy, tam se dělala nějaká paní 30 let a problémy s doktorama nebyly, protože ona věděla, že pan doktor Vorlíček pije nebo je hodně slušný člověk a řeší to. My teď máme, že vždycky někdo slibuje před krajskýma volbama, že pohotovost budete typicky 7 dní v týdnu pořád, pak si tam sedne. Většinou je tam za trest, protože prakticky nemáme, že by řídil zdravotnictví někdo z oboru. Takže on jako pacient zjistí, že jsou nějaký zákony, které něco říkají, že to stojí miliardy a začne to škrtit. A díky tomu se dostáváme k rozumnému kompromisu. Že to dělají kraje, je bolestní, protože každý 4 roky prostě to školíme znova. Když byly minulé volby, tak si jeden kraj probojoval, že už ho to jako nebaví řešit. Zrovna je mi líto, že tam je teda doktor. A řekl, že je to prostě jako nebaví. My jim to v každém jako okrese řešíme. I když vůbec nemusíme jako komora, tak přemlouváme kolegy, dáváme jim seznam. A s výjimkou dvou kolegů v České republice, s kterými se ty kraje soudili, kteří řekli, že soudit nebudou, jak Jan Hus, kdyby je měli upálit. Tak ty lidi chodili do těch služeb a docela to jako fungovalo, ty kraje na to dávali peníze. Ale ten jeden kraj, kde zrovna teda je ten lékař, řekl, že si to mají dělat pojišťovny. A že nebude povinnost doktorů sloužit. Hele, to nejde řešit. Znáte, řeknete doktorům, že nemusí chodit. A když řeknete pojišťovnám, že to mají zařídit, který kolik mají do pojišťovny lékařů? Nula. Tak je konec. A jediné řešení, co můžou ty pojišťovny udělat, je zalít to prachama. Čili to, co se teďka jako děje, je, že ty pojišťovny, aby udržely provoz, který je teď,

0: pro někoho, já bych řekl optimální, tak do toho budou lejt asi dvakrát tolik peněz. Ty kraje, ty peníze dají na to, což já se můžu vzteknout v oběžném republiku, a vždycky mi někdo říká, tady je koncert, řekne nějakého zpěváka, který já vím, že jeho koncert stojí milion. A já řeknu, tyjo, to je dobrý, koupil si lístky. O ne, to je všechno zadarmo, tyjo. A jít má na starosta, říkají, to je v pohodě, to máme dny obce, obce Dolní Bydlíkov a přijede se v Lucie a to je v pohodě. Jo. Takže to je zadarmo. Jo. Takže oni použijou ty prachy na tyhle ty věci. A ta pojišťovna v tom jako lítá. Bude platit docela rozumný peníze, ale není zbytí, než počet těch pohotovostí postupně omezit. Jo. Ten stát místo, aby řekl tomu jednomu kraji, dejte pokoj, jste tady od toho, lejeme do vás miliardy, tak jim jako vyhověl. A teď jako vyhovuje tý VZP, že řekne, stanovíme počet na méně lidí a méně křesel. A ta služba sice bude, ale bude méně častá. Takže já moc děkuju, že mohu vysvětlit. Vím, že to je jako složitý, vím, že jednoduchý obvykle v Čechách je říct, že něco je super nebo hrozný. Ale princip je, že potřebujeme, jestli má být víc pohotovostí. Tak my potřebujeme, aby ty kraje, ty prachy, aspoň když už se na to vykašlo, tak aby aspoň ty prachy tam nechali. Aby prostě řekli těm voličům, hele, my ty pohotovosti chceme, aby to tam vypadalo hezky, aby to nebylo zaplivané. A my těch, já nevím, třeba 20 milionů nedáme do slavností piva a dáme do pohotovosti. Tečka.
1: Jedeme dál. Zelenský už ztratil veškerou sílu. Navrch má Rusko a nejsilnějším hráčem je Putin. V americké administrativě probíhá vnitřní boj, říkal profesor Drulák v tomto studiu.
0: Já jsem moc rád, tohle je na takový téma, tam mám nějaký, jo, kde to moc neřeknu, že pan profesor Drulák, jsem hrozně rád, že s ním děláte pořady, ví o tom tisíckrát víc než já, a nevím, jak bych jeho mohl jako komentovat. Já jediný, že prakticky neposlouchám naše zpravodajství a poslouchám hrozně to americký, takže vím, jak to ty Američani, třeba All-in podcast, každému doporučuju, když prostě jako chce vědět, tam mluví přímo lidi, kteří jako s Trumpem sedí v kanceláři a takové věci. Takže tam to jako říkají. My jsme si tady řekli, já jsem to teďka říkal nějakým diplomatickým soare, že prvně, kde se mluvilo, že bude válka na Ukrajině, bylo XTV, konkrétně rozhovor nás dvou, kde když všichni viděli COVID, tak já jsem řekl, bude válka na Ukrajině, sleduju to od roku 1991. Ani jsem nezabíhal do těch podrobností, které jsou, ale tak si řekněme, že prostě Ukrajinci byli v obrovské zemi, ale národnostní menšinou. Národnostní většinou byli Rusové, byla tam spousta dalších jiných národností. A teď to mělo neuvěřitelné peripetie, na které nemáme čas. Ale prostě postupně se stala hrozná věc a nakonec ten Putin tam vlítnul, což je jako strašný, nemůžeme řešit války. A tomu já rozumím. Ale čemu jako fakt nerozumím? Je, jestli, protože jim jde Rusům jako skončit ve Slaviansku a Kramatorsku, jako jsme si řekli. Jo? A já nevím, jestli jsou schopní se tam dostat za měsíc, za 10 let, nebo nikdy. A strašně rozhodnou lidi v Pentagonu, jestli prostě řeknou, že ten Kramatorsk a Slaviansk jim dají, protože tam se ty Rusové chtějí zastavit z mnoha důvodů. A zatím tam zdaleka nejsou. Takže to je asi o této věci. Nevím, co je vnitřní boj v americké administrativě. Amerika volí blokově. To znamená, republikáni jsou samozřejmě rozděleni do spousty a spousty táborů, ale zdá se, že jako prezident Ryby jako měl tak pevně Ameriku v ruce, jako má v tuhle chvíli Trump, ještě nebyl, ale všichni čekáme, co bude po midterms takzvaných, to znamená, až budou teďka volby v pololetí toho prezidentského období, tak uvidíme, jestli republikáni udržejí převahu v těch ostatních jako souborech a tam se teprve ukazují ty karty.
1: To je všechno.
0: Jo, tak to je škoda, že tady zase budeš možná za rok.
1: Já doufám, že dřív. Pane docente, to musíme nějak vymyslet. Nejhorším přiletíme za váma někam do světa.
0: Přiletíme někam, kde to bude fajn. Nebo to uděláme jaký telepřenos.
1: Děkuju a nashledanou.
0: Moc děkuju, mějte se všichni.
1: Podtrženo, sečteno a naším hostem byl Roman Šmucler.
2: Posloucháte Radio Xaver.

někam na večírky, protože každý z nich pak skončil fiackem. Když jsem začal mít pátý drink pod opackem, řeknu vám, že to vzalo velice moc času, než jsem našel v pivu

linky a kde se v šejku míchají exotický drinky. Já se chci prostě vyhnout všelijakým melám. Piju jen pivo a vím dobře, proč to dělám. Netoužím po koktejlech, co jsou jen pro zvaní, na adrese zlatým kovem rámovaný. Mé společnice tam mají vždy

0: Pane prezidente, díl 10. Dobrý den, pane prezidente.
1: Dobrý den.
0: A já se totiž chci ptát na to, jestli vlastně tím výsledkem voleb, ať ho pojmenujeme jakkoliv, jestli je všechno zapomenuto, ODSka šlape jako hodinky, anebo jestli tam podle vás doutná nějaký problém, který dřív či později vyplave třeba v podobě Tea Party nebo některých nespokojených nebo neuspokojených členů. Co myslíte?
1: Já zaprvé musím říct, že nevím. Opravdu nevím. Myšlenka, že bych já komunikoval s nějakými dnešními členy ODS po tajmu a vyzvídal na ně. Nevím. Já si myslím, že se dnešnímu vedení ODS, včetně v čele s jeho předsedou, podařilo ODS natolik zdecimovat a natolik ovládnout, že se ta ODS u Lembekovsky podvolila a prostě salutuje, co jeho věrchuška dneska dělá. Takže já myslím, že tam nic nedoutná. Můj soud je, že tam nic nedoutná.
0: Tak přečtu vám konec ODS, přečtu vám jednu větu, která ve mně vyvolává hrůzu a zajímá mě váš komentář. Je to uvedeno takto. Vladimír Putin vykládá karty na stůl. Pokud nechceme válku, neberte Ukrajiny Ukrajinu do NATO. To zní jako výhruška. Z toho mám hrůzu, pane prezidente.
1: Z koho?
0: No, z toho Putina.
1: Tak Putin reprezentuje velký významný stát a samozřejmě se ten stát brání. A co nejvíce se brání oslabování svého vlivu a co nejvíce se brání nejistotě na svých hranicích. Já nemůžu říci, že přesně vím, co se dohadovalo při všech jednáních po konci komunismu mezi Spojenými státy a tehdy ještě asi Sovětským svazem, ale myslím, že nějaký slib daný z té strany americké, že prostě, nebo západní, nejenom americké, že NATO se nebude dotýkat svými, NATO se nebude dotýkat hranic Ruska. Já myslím, že něco takového tam určitě bylo. No a takže to Rusko říká, no tak my bereme, že jsou totálně protiruské země bývalé východní Evropy, které nepatřily do Sovětského svazu, typu Polska a tak dále, nebo České republiky, ale prostě blíž už nám to nepřibližujte, to my cítíme jako ohrožení sebe sama. Já myslím, že asi tohle to je v duchu toho Putinova uvažování.
0: Je to výhruška?
1: No ne, tak je to, výhruška je už value judgment, to už je slovo výhruška použití, je už hodnocení. Jako já bych řekl, že je to ze strany Putina negociační prvek a negociační manévr. A je negociační manévr výhruška, nevím, to už musím chtít to nazvat negativisticky výhruškou. To je negociační manévr. To on bude říkat, my vám nebudeme dělat, když vy nám nebudete dělat. Nevím, jestli to je výhruška, to je prostě normální prvek negociací.
0: Pojďme ještě na jednu zahraniční věc o budoucnosti paní Merkelové. Píší média, se toho ví velmi málo. A ona totiž řekla před pár týdny, až opustím funkci, zkusím si něco přečíst, pak se trošku prospím a pak uvidíme, kde se vynoří. Kde typujete, že se vynoří? Tamte.
1: Tak já nechci paní Merkelovou dodatečně pošťuchovat. Já bych řekl, že si něco přečtu. Já myslím, že si hlavně měla přečíst, než vstoupila do té politiky. To by bylo daleko důležitější. A kdyby náhodou měla něco načteného ze své komunistické minulosti něco takového, co jsme měli načtěného my, tak by se asi chovala dost, dost jinak té své politice. Tak to je jenom k tomu přečtěno. Podívejte, Xavere, já jsem, když někdy minulý týden bylo definitivně oznámeno ten den konce paní Merkelové v té její funkci, tak mě kolegové v práci říkali, no měl byste k tomu něco taky říct. Tak já jsem napsal opravdu milých pár řádek s nadpisem, nemá vůbec cenu rozebírat dvě věci zmíním, s nadpisem za Angelou Merkelovou, dvojtečka. A teď jsem parafrázoval výrok o mrtvých jen dobré a napsal jsem o odcházejících jen dobré. Takže to byl nadpis toho mého velmi kratoučkého, nemyslím nějak dlouho promýšleného, krátkého textu, který je všude k dispozici na našich stránkách. Tak jsem napsal o odcházejících jen dobře. A závěrečná věta, myslím, řekla, že by říkal jsem, že Merkelová byla něčem stabilní, jasná a tak dále, jak jsem s ní mnohem nesouhlasil. Takže aspoň byla čitelná a věděli jsme, co můžeme očekávat. A napsal jsem ještě poslední větu, jako takový PS jsem napsal, bez Merkelové bude hůř. A to na těchto těch dvou větách já jako stojím si za nimi. Požádali nás, jestli bychom si nepřeložili těch mých pár řádek do němčiny. A my jsme zoufale hledali a zjistili jsme, že v Německu německy neexistuje o mrtvých jen dobře. Že tenhle ten výrok prostě tam neexistuje, takže se nedá použít nějaká fráze, která je součástí kmenového jazyka německého. No a opisovat to kolem se nám zdálo úplně beznadějný, tak jsme řekli, ne, ten článek nebudeme nijak překládat, nebudeme publikovat. To je věc jedna, takže nevyjde to někde. A to o tom, že bude jen dobře, já myslím, že když sledujeme už ty první věci, které se tam teď dějí, tak já myslím, že opakuji, hádal jsem se s Merkelovou opakovaně, čelně a tak dále, ale myslím, že na té větě taky prostě bude hůř. Ona měla ten prožitek toho komunismu, ona díky tomu víc chápala ten východní svět. Já myslím, že bez ní bude Německo více Německem, starým Německem.
0: Bez ní bude Německo více starým Německem.
1: Myslím zejména vůči vizaví českým zájmům a českém postavení České republiky v Evropě.
0: Pane prezidente, my všichni pozorujeme v médiích, že sílí debata o takzvaném povinném očkování proti covidu. Objevuje se to čím dál častěji a mnozí už to berou jako samozřejmost v některých třeba skupinách pracovních nebo věkových a tak. Co vy soudíte o povinném očkování?
1: Tak já myslím, že to je omyl, tragická chyba a já myslím, že to má zůstat v rovině očkování doporučovaného. Teď, kdybych byl antikovidista, tak důsledný, tak řeknu ani ne doporučování, jenom volbu, že má. Dobře, připouštím, že si mudrci mezi našimi epidemiology zakládají na své pravdě, že očkování je pozitivní a proto nemám pocit jim zakázat, aby to nedoporučovali. Že dostávají takový prostor na našich veřejnoprávních médiích je něco úplně jiného. Ale podívejte, nás tedy pobouřilo nesmírně v závěru minulého týdne, nebo kdy to bylo, když končící ministr zdravotnictví oznámil, že vydá v pondělí nebo kdy vyhlášku, kde prostě povinné očkování vyhlásí pro ty a ty. Já jsem přežil tu první éru po tom pádu komunismu a jako neprávník, tak jsem na to neměl tak vyhrocený názor. Tehdy právníci do nás bušili, že nic, co přikazujeme jednotlivým občanům, nemůže být v podzákonných normách. Nemůže být pod čarou, nemůže být výnosem vlády, ministerstva a tak dále. To byla mantra, kterou já jsem jako ekonom trošku myslel, že to je přehnaný takový purismus právnický. Nicméně žil jsem v tomhletom světě a proto jsme jako předseda vlády zažíval přepisování. Každou chvíli vláda schvalovala nový zákon, který nebyl ničím jiným než přepisem vyhlášky vlády nebo jiného typu podzákonné normy, převáděla se do zákonů a rychle se tyhle ty věci schvalovaly. Probůh, abychom něco nepřikazovali bez tohoto vyššího posvěcení, které není jenom vládou, ale i parlamentem. To jsem se jako naučil, i když říkám, že jsem takhle zrykačil rameny. Nicméně je to tady. Teď vznikne nejkonfliktnější příkaz posledních let povinné očkování, třeba na 60. A to se vesele přikáže formou vyhlášky ministra zdravotnictví, který má 5 dní do konce své funkce. To je zpupnost těch politiků, naprosto neznámá. A já teď se strašně divím, jak jsou ty váhy nestejné. Jak to, že ti lidé, kteří na nás ječeli, že přeci tohle nemůžeme chtít vynutit pod zákonnou normou, vyhláškou, jak to, že neječí dneska, jak to, že není demonstrace těchto lidí dneska před ministerstvem zdravotnictví nebo před úřadem vlády, jak to, že nejsou, jak to, že tohleto z těchto formálních důvodů, něco jiného jsou věcné důvody, jestli to prostě je nebo není správné.
0: Když se to celé ujme, protože Bůh ještě jak to dopadne, tak budete to respektovat?
1: No to já budu muset emigrovat někam, to já prostě už jsem tak nainvestoval do nesouhlasu s povinností očkování, že i kdybych chtěl být očkován, a kdybych dospěl k závěru, jako že jsem k němu nedospěl, i když ty vakcíny nedémonizují, já to říkám rezolutně, tak i kdybych chtěl být očkován, tak já už tuto svobodu bohužel nemám. Já už jsem tolik nainvestoval do protestu proti povinnosti očkování, že teď už musím umřít prostě na ten covid a očkovat se prostě nemůžu dát. To je strašný problém. Tak nevím, kam emigrovat. Nevím.
0: Vy jste už zmínil tu okolnost, komu dávají a nedávají média prostor. A vy tedy předpokládám, že jste pro, aby dostali prostor všichni.
1: No, tak samozřejmě budu vzdychat, než když řeknu tuto větu, tak budu vzdychat, že tím pádem říkají, že mají i Piráti dostávat prostor. No, to mě bude dělat velkou újmu teda.
0: Počkejte,
1: na zdraví.
0: Počkejte, mluvím teď o tom třeba povinném očkování, tak protože včera byl tady hostem XTV pan Kubek, nebo předevčírem.
1: To je můj oblíbenec. To jako je
0: ještě předtím pár dnů Daniel Landa. A poté, co Daniel Landa, co jsme uveřejnili ten rozhovor, tak nám zrušil spolupráci jeden inzerent. Tak já jenom si říkám teď, co je dobře? Jak se ta média mají chovat?
1: No ne, tak pan Kubek je pro mě jedna z nejhrůzostrašnějších osobností dnešní éry. Tento dědic Ráta ve funkci prezidenta lékařské komory. Nevím, nemám k tomu co říct. Já myslím, že to je tragická osobnost a to, že si ho pořád zvete, to já naprosto nechápu.
0: Pořád.
1: Já nevím, to je pseudotolerance k jiným názorům, že si pozvete Kubeka, to je pseudotolerance, to je falešná tolerance, to nechápu.
0: Snažíme se hovořit se všemi, pane prezidente.
1: To nelze, někdo si to nezaslouží, aby s ním bylo hovořeno.
0: Jak budete trávit Vánoce?
1: Nevím, tak já jsem k vám dneska prvně přišel trošku už míru milovnějíc, když tu berli tady jsem schválně dal stranu, aby tady nestrašil. Tak je, ten můj kotník je podstatně lepší, než to vypadalo před 14 dny, ale myšlenka, že bych si měl troufat, no vůbec, že bych sportoval, nehrál v úvahu a že bych si měl troufat vůbec jet nahory a ve sněhu a zase znovu uklouznout, to něco jako, nevím. Takže pro mě Vánoce jsou v mlze, nemám o tom žádnou velkou představu, ale říkám, je to do jisté míry podmíněno tou mou krátkodobou situací.
0: Přesto vám popřeji krásné svátky. Projevím takové přání, abychom 11. díl, pane prezidente, začátkem roku natočili.
1: Ještě s tím počítáte.
0: No to víte, že s tím počítám a těším se na příště.
1: Děkuju pěkně. A já myslím, že bychom měli taky, já tady ještě budete přát svým posluchačům mnohokrát, ale já těm vašim posluchačům chci popřát pěkné Vánoce. Říkám klidné Vánoce. Píšu slovo klidné spíš a do toho nového roku jim všem přeju přežití dalšího covidového roku. Bohužel ten covid s námi bude i nadále, takže budeme pořád peskováni a bude nám zakazováno to či ono, takže s tím se musíme smířit, ale já věřím, že si ta tvořivost lidského ducha i v tom našem národě vybere nějakou cestu. Na mou novoročenku jsme vyfotili takovou trošku pošlapanou cestu se sněhem a tak nejasnou cestu, kam to vede, a napsali jsme k tomu heslo Hledejme cestu. Takže hledejme všichni společně cestu.
0: Děkuji, nashledanou.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Naším hostem byl Václav Klaus.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Pane prezidente, vítám tě v XTV, již tradičně. Vidím, že jsi celý podovolené, protože jsi byl v Tatrách, viděl jsem to na sociálních sítích, dokonce jsi tam hrál na fujaru.
2: Falešně.
1: Z estetických důvodů to nechci komentovat, ale řeknu jenom, že znám lepší hráče na fujaru.
2: No, nějakého mistra světa, že? A já jsem hned druhej.
1: Dobře. No a vrátil ses domů do reality a do předvolební vřavy, protože nás čekají přesně za měsíc volby. Dnes je totiž 3., takže je to přesně za měsíc a já tím musím začít. A začnu tím, co přináší ty předvolební meetingy, ty předvolební útoky, a to je rána holí, ještě k tomu zezadu velmi zbabile, kterou schytal Andrej Babiš. Ty jsi zažil, Miloši, v politice kdeco, a je toto věc, s kterou musí politik počítat, notabene, je-li před volbami?
2: Já jsem si vzpomněl na Maxův citát: kdokoliv sáhne po klacku, dokazuje, že mu došly ideje. To je citát z Marxovy statě o pruské cenzuře, která byla cenzurována komunistickým režimem, takže tato stať nevyšla v Marxových sebraných spisech. No, samozřejmě, že s tím musí počítat každý politik, ať je to, já nevím co, Vajíčko nebo Sobotka dostal pěstí, nebo na mě v Albertově lidi hulákali, Paroubek dostal Vajíčkem a tak dál. Je to součást politika života těžkého, jo. Samozřejmě, že to odsuzujeme, samozřejmě, že je to zbabělé. Přejeme si, aby to skončilo alespoň tímto způsobem a nikoli hůř, jako u Trumpa nebo u Fica. Nehledě na to, že Amerika je zemí atentátů, jak dobře víš. No a já se na to dívám z praktického hlediska, Xavere. A sice je to test schopnosti ochranky. Pokud člověk tu ochranku samozřejmě má, ale ty příklady, které jsem ti uváděl, tak tam všude ochranka byla. Vzpomeň si na Václava Klauze v Chrastavě, kdy byl zasažen airsoftovou pistoli. Naštěstí airsoftovou, ale to nikdo neví. Jo, to vypadá to podobně, že a výbuch, co by to mohlo být. No a ochranka vůbec nezasáhla, vůbec si toho nevšimla. No tak jsem nastupoval po něm a první, co jsem udělal jako prezident, je, že jsem vyhodil tu ochranku, respektive odmítl jsem ji převzít. Jo. Čili chci tento dlouhý monolog skončit jednou úvahou. Ptejte se ve všech těchto případech nejenom na osobu atentátníka, ale také na tom, jak schopná nebo neschopná je ochranka.
1: A ptejte se také na celkovou atmosféru ve společnosti?
2: No, tak tenhle atentátník říkal, no atentátník, útočník, říkal, já jsem to viděl včera v televizi, že bude volit buď Spolu nebo Stan, takže z toho můžeš vyvodit, že ta atmosféra ve společnosti, kterou samozřejmě vytváří především provládní média, zajímavé je, že ne ani tak sociální sítě, jako ve velké většině tištěná média. No, Seznam Zprávy například a podobně. Takže z toho vyplývá, že ano, že v každém případě atmosféra ve společnosti vedla tohohle člověka i k výroku, televiznímu výroku, koho bude volit.
1: Tak Miloši, my už jsme tedy si řekli, že to ve společnosti trošku bublá, kvasí, a já mám pocit, a ptám se teď zkušeného harcovníka Miloše Zemana, jestli vidí nervozitu, nebo zkrátka, jestli vidí na té politické scéně, že někomu z těch politiků tečou, může být i tekou, že, nervy.
2: Tekou je staročeština, archaická
1: no, ale krásný čeština. Slovo.
2: No, ano, samozřejmě, Fialovi a Rakušanovi, podívej se, ta jejich dohoda, že nikdy nepůjdou do koalice s ANO, je něco podobného, jako kdyby, řekněme, ve 43. roce Německo a Itálie prohlásili, že v žádném případě nevstoupí do koalice se spojenci. Jo? Víš, jak tehdy vypadala situace na bojištích?
1: Jasně.
2: Takže ANO je pochopitelně nechce, ani jednoho, ani druhého. A oni se v podstatě dobývají do otevřených dveří. Nikdy se nespojím s tím, kdo mě nechce. A to je jediná věta, která je v této věci relevantní.
1: Já se přesto zeptám ještě jednou, jestli, jak to pozoruješ, jestli máš pocit, že někomu tečou nervy.
2: No těmhle dvěma.
1: Těmhle dvěma.
2: Právě tím, že udělají tento naprosto nesmyslný výrok, který je poněkud úsměvný.
1: Miloši, agentura SANEP pravidelně pro XTV exkluzivně zpracovává průzkumy. Já tady mám jeden, který, promiň, je pravda starý 14 dnů, nebo 3 týdny, to je jedno. My budeme mít za pár dnů nový, ale o něčem vypovídá. V tom průzkumu Spolu má 15,9%, neboli už je vidět bitcoinová kauza. STAN 10,1, Babiš a jeho ANO přes 33%, Piráti 8,7, stačilo 8,5 a ostatní motoristé, pravda 4,9, přísaha 2,1. Já se teď chci ptát, jestli ten slavný výrok, ta slavná myšlenka, kterou my tolik slyšíme tak často, že dávejme pozor na propadlé hlasy, neboli jak máme teď pohlížet na strany, které se pohybují těsně kolem 5%. Pro férovost řeknu, že poté vyšly některé průzkumy, kde třeba motoristé mají 5,1 nebo 5,5, ale pořád je to okolo. Co ty bys radil voličům?
2: No, já bych řekl, že teď už ten problém s propadlými hlasy téměř není, protože ty malé strany se stihly sjednotit. Konec konců i Piráti se pro jistotu spojili se Zelenými. Stačilo, to už jsme tady několikrát probírali. Bohužel motoristé udělali jednu chybu, že se nedohodli s přísahou, to je hrubá politická chyba, podle mého názoru. No a Okamura dokázal majstrštyk, protože spojil dokonce několik, řekněme dvouprocentních politických stran dohromady, takže teď má těch necelých 15%.
1: Ano, 14,8 podle SANEPu, ale říkám průzkum, který už je maličko starý. Ty říkáš, že vlastně není žádné riziko propadlých hlasů?
2: Ale je, tak samozřejmě. Pokud neuspějí motoristé, tak to máš skoro 5%. U přísahy právě díky té chyby, o které jsem mluvil, to máš 2%. No ale předtím to bylo 1 000 000 propadlých hlasů. To je dramatický rozdíl, Xavere.
1: Řekni mi, pane prezidente, vedou se dlouhosáhlé debaty o tom, že se podle těch třeba průzkumů, podle toho, co se děje v médiích, na veřejnosti, také na ulici, že se s největší pravděpodobností komunisté vrátí do poslanecké sněmovny. Byť pod značkou stačilo v této chvíli. je pro Andreje Babiše nebo pro Tomia Okamuru, myslíš si, že je přijatelné opírat se o hlasy komunistů?
2: Tak pokud nebude zbytí a nebudou mít jinou alternativu, tak samozřejmě, že ano. Konec konců už jsme zažili několik případů, kdy po listopadové revoluci hráli komunisté svoji roli.
1: Myslíš si, že je lepší v tomto případě sklonit hlavu a vzít nějakým způsobem komunisty do hry, nebo je lepší v takovém případě držet takovéto s komunisty se nemluví a třeba i nechat vládnout vládu Petra Fialy případně Spolu?
2: Já si myslím, že rozumné řešení, které v tomto případě asi bude, je trojkoalice ANO, Okamura, tedy SPD, a právě Stačilo. Vzhledem k tomu, že ve Stačilo jsou i sociální demokraté a národní socialisté, tak já bych Stačilo nestotožňoval s komunisty. A v takovém případě si myslím, že ta kombinace možná je.
1: Domníváš se, Miloši, jako prognostik, že nás při volbách potká nějaké velké překvapení?
2: No, jakože někdo zemře, nebo bude zatčen,
1: ne,
2: nebo
1: jakože někdo třeba skočí obrovským způsobem, protože, jak známo, a ty s tím máš velké zkušenosti, agentury některé věci měřit neumí. To znamená, že někteří lidé volí někoho, ale nikdy to nepřiznají. Často se to týká třeba SPD, případně teď nově i Stačilo.
2: Tak teď je otázka, co máš na mysli. Pokud máš na mysli takzvanou černou labuť, tedy něco, co někdo nikdy nečekal, a to může být úmrtí, atentát, jo, nemoc, ale také velká aféra, včetně sexuální aféry. To je všechno černá labuť, Ksavere. Ale ty teď mluvíš o něčem trochu jiném. Ty mluvíš o nepřiznaných sympatiích k nějaké politické straně. Ano, tak za celou dobu, co jsem v politice, komunisté nakonec měli na začátku až téměř 20%, jestli si vzpomínám dobře, ale v průzkumech vycházeli o polovinu míň.

0: každém případě si myslím, že i teď ty průzkumy veřejného mínění budou podobné a ty jsi sám na tomhle výzkumu prokázal oprávněnost teze, že bitcoinová aféra koalici Spolu zasáhne. A je to jediný průzkum, který to potvrzuje, všechny ostatní to popírají.
1: No tím se dostáváme o krok dál, protože bitcoinová aféra zdaleka nekončí. A mě by zajímal, Miloši, tvůj upřímný názor na to, co se teď děje kolem ex-ministra Blažka. Mám na mysli jeho tweety, mám na mysli vyjádření paní Dekroa, mám na mysli vyjádření Petra Fialy tímto směrem. Prostě mám pocit, že bitcoiny jsou věčně zelená píseň.
0: No, tak když NCOZ, Národní centrála pro boj proti organizovanému zločinu, zahájila svoje vyšetřování, tak hned v úvodní větě uvedla podezření ze zneužití pravomoci, ne pravděpodobnosti, ale pravomoci veřejného činitele. No, na koho jiného by se to týkalo než ministra Blažka? Ale může se klidně stát, že se to nakonec vztáhne v průběhu tohoto vyšetřování i na ministra Stanjuru, protože podle všech dostupných informací o tom věděl a ministerští úředníci ministerstva financí přitom asistovali. Takže ministr to téměř nemohl nevědět, pokud není úplný hlupák, který neví, co se mu dělá s milionovou transakcí, u které svítí jeho lidé. Takže můj odhad je, a to může být i ta černá labuť, i když je předvídatelná, že kromě ministra Blažka do toho NCOZ zatáhne i ministra Stanjuru. Ministra financí, který mimochodem nemá ekonomické vzdělání.
1: Jo, a kolik takových je na světě? Mimochodem?
0: Říká se, že dva, včetně jeho, ale nepatrejme raději potom, který to je, protože bychom byli velmi překvapeni.
1: Ano. Tak pojďme ještě k té bitcoinové kauze, prosím, jednu důležitou věc. To tady nezaznělo a já se asi zeptám úplně tak, jak to cítím. Mám pocit, že pánové Stanjura, Fiala, paní Dekroa, že Pavla Blažka obětovali a z toho, co oni říkají, v reakci na to, co říká on, mám pocit, že tam někde v dálce cítím tepláky.
0: Jejich nebo Blažkovi?
1: Blažkovi, bohužel.
0: Jenom Blažkovi?
1: Já ano.
0: No tak dobře, tak v každém případě už minule jsem ti řekl, že Blažek je obětovaný pěšec, zatímco Stanjura je věž, která zatím nebyla obětována. No a paní Dekroa je takovej střelec, dejme tomu.
1: No.
0: Nechci říct, že je středená, to by mě moje gentlemanství nikdy nedovolilo.
1: To tvůj jemnocit, Miloši, to by nikdy nic takového určitě neřekl, já tě myslím, znám dobře. Prosím tě, pojďme se podívat, slovenský premiér pan Fico jednal v Číně s Vladimírem Putinem. Já jsem o tom měl včera rozpravu u kafe, snad to mohu říci, s Oskarem Krejčím, který říkal, výsledek sice bude nula, ale je potřeba to dělat. Souhlasíš s tímto?
0: Takže lidi by spolu měli mluvit, což dokázal i Trump s Putinem na Aljašce, tak to je obecná pravda. Jo? Takové uraženecké nemluvení jenom dokazuje, že nemáš dost argumentů, které bys tomu člověku, který je ti nesympatický, řekl, omlátil mu je o hlavu a třeba pak hrdě odešel středem. Jo? Ale když s ním nemluvíš, tak mu ani nemůžeš

0: říct, co ti na něm vadí. Jo? To je první poznámka. Za druhé, tady bude daleko důležitější jednání Fica se Zelenským, protože tam, jak víš, Ukrajinci drony bombardují trasu, kam proudí na Slovensko energetické zdroje. No tak podporovat Ukrajinu a nechat si bombardovat svoje dodávky je trošku absurdní. Nehledě na to, že Slovensko má v ruce velký klacek a sice může zastavit reciproční dodávky elektřiny na Ukrajinu. A to by byl dost velký zásah. Ale opakuju znovu, lidi, ať je to Fico, Putin, si nebo kdokoliv jiný, spolu mají mluvit a mají si jasně říci, co jim na nich vadí.
1: Tuto otázku v našem pořadu konkrétně tobě položím tak už po čtvrté, po páté, ale mám pocit, že to diváci čekají. Je konec války na Ukrajině v dohledu?
0: No tak já čekám. V minulém našem rozhovoru jsem řekl takovou krátkou prognozu, že očekávám summit. K němu došlo, takže náhodou jsem se strefil. No a teď bych teda očekával dva summity, případně summit spojený v jedno. To znamená Putin-Zelenský a Putin-Zelenský a Trump. Jo? Jestli do toho Trump bude chtít zasahovat od samého počátku, a nebo se přidá až ve druhé fázi, to nevím. Zaujala mě jedna maličkost k severu. Nedávno Trump volal Borisi Orbánovi, ale zase domníval, že se s ním dohadoval o Budapešti jako o možném místě setkání tohoto summitu. Samozřejmě, že přicházejí v úvahu i jiná místa, Istanbul, Ženeva a podobně. Ale mě by docela zaujalo, kdyby se to konalo v Maďarsku.
1: Vůbec tě nechci opravovat, hned se k tomu Orbán je Viktor, nikoli Boris, jenom aby nám někdo...
0: Boris? Já jsem řekl Boris.
1: Řekl Boris, jestli jsem dobře slyšel,
0: Maria.
1: To si pleteš s panem Šťastným, to je úplně někdo jiný.
0: A nebo s Borisem Jelcinem, to je druhá možnost.
1: A nebo s Borisem Beckerem.
0: To už ne, já nejsem tenisový fanoušek.
1: Dobře, ještě bychom našli jiné. Dobře, ty teda vlastně nechceš říct, že tvoje prognóza je, že do Vánoc se neválčí.
0: No, moje prognóza je, že velmi pravděpodobně ty summity budou pokračovat. Jo? No a podívej se, když už se ty lidi jednou dostanou k jednacímu stolu, tak je trapný, když od toho stolu vstanou a výsledkem toho setkání není žádná dohoda. Ať už o příměří nebo rovnou mírová dohoda. Mimochodem Trump podivuhodně změnil názor. Nejdřív chtěl příměří a najednou chce mírovou dohodu. Budiš. Takže, abych to shrnul, pokud nechceš být za šaška, který nic nedokázal, tak ten summit musí skončit nějakým sdělením a v podstatě jiné sdělení než mírová dohoda nepřichází v úvahu.
1: Miloši, znáš teorii o tom, že se lidé dělí na dva druhy? Jedni mají kompas a druzí mají radar? Slyšel jsi to někdy?
0: Nikdy v životě jsem to neslyšel. A jaký je rozdíl?
1: Ten, kdo má kompas, má jasný směr a jde. Někdy přes mrtvoly, přes překážky, tu a tam si narazí ústa, zatímco ti, co mají, a ví, kam jde. A ti, co mají kompas, tak vědí, že...
0: Radar.
1: Ti, co mají radar.
0: Přeřek pro změnu ty.
1: Promiň, jsem rád, že dáváš pozor. Ano. Ti, co mají radar, se umějí věcem vyhnout, pravda, nejdou tak rychle, nejdou tak tvrdě, zpravidla. Mě by zajímalo, jestli ty seš radar nebo kompas.
0: No já bych chtěl být radar, nevím jestli jsem, ale chtěl bych být, Z toho prostého důvodu, že jak si sám řekl, tak kompas tě neukáže žádné překážky na cestě. Jo? A někdy je to minové pole, někdy je to ještě něco horšího, jo? Propast třeba, do které spadneš a už se nevyhrabeš. Takže ano, rozhodně radar.
1: Bys chtěl být.
0: Bych chtěl být.
1: A já pro tebe mám tedy špatnou zprávu.
0: No.
1: Protože jsme to s autorem tady toho, té teorie rozebrali.
0: No.
1: A ty seš ukázková, nebo ukázkový případ kompasu.
0: Je to zajímavé, protože mě obvinuješ, že si nevšímám překážek na cestě a tvrdohlavě jdu za svým cílem.
1: Chceš jít. Tak to je.
0: No dobře, ale když si nevšímáš překážek, tak tě ta překážka překvapí.
1: Kteří z těch dvou teorií by si myslel, že jsou úspěšnější v životě?
0: Víš, Ksevere.
1: Jednoznačně kompasáci.
0: Tak to nevím, tak v tom případě by mě to potěšilo. Ostatně díky bohu úspěšný jsem, takže to by odpovídalo. Ale některé překážky, které jsem v životě zažil, bych nechtěl zažívat podruhé.
1: Řekneš jednu?
0: Jo, samozřejmě zradu svých spolustraníků v roce 2003.
1: Takhle nemůžeme skončit. Musíme skončit něčím.
0: Musíme skončit optimistické
1: zvolání.
0: Takže možná, že už jsem ti to jednou říkal, ale ne, říkal jsem to Janě Bobošíkové v jejím pořadu. Musíme skončit něčím optimistickým, takže si vybereme Šoloma Alejchema. A tam je rozhovor v knize, která se jmenuje Lazik Reutschwanz. Rozhovor dvou přátel a jeden říká druhému. Pojďme se bavit o něčem veselejším. Jak to vypadá s cholerou v Oděse?
1: Není nic horšího pro moderátora, když si chce hosta namanipulovat do něčeho konkrétního a ono to nevyjde. Protože já jsem čekal, že se rozejdeme a půjdeme dál k světlým zítřkům na poli vědeckém, nebo jak to vždycky říkáš, když cituješ toho Kunderu, protože ano, jsem to od tebe slyšel mnohokrát.
0: Ale to už jsme probírali, zatímco toho Šoloma Alejchema jsem ti myslím neříkal.
1: Neříkal, ale v tomto pořadu Kunderu taky ne. Já to znám od tebe vždycky u kafe.
0: Tak víš co, tak jestli mám minutu, tak si to řekneme. Podměr. Máme minutu?
1: No jasně.
0: V 50. letech byl boj proti buržoazní genetice. Ale jeden staříčký profesor měl genetickou laboratoř. Konala se odborová schůze, vedená topičem Skotelným, která si odhlasovala, že genetika je buržoazní pavěda. Tato schůze ustanovila trestní komisi, vedená tím topičem a uklizečkou, která vtrhla do profesorovy genetické laboratoře. Profesor byl zrovna dovolený, tak uklizečka nejdřív sfackovala sekretářku, která jim bránila ve vstupu do laboratoře, potom postříkali DDT mušky drozofily, zabili několik příliš tučných morčat, uctivě se vyhnuli vlčákům, kteří slintovali přesně podle pavlovovských reflexů, no a odešli vstříc dalším úspěchům na vědecké frontě. Takhle končí Milan Kundera tento popis a já občas svým přátelům, tedy především sobě, cituji tento závěr. No, někteří, kteří to neznají, se na mě nechápavě podívají a říká, kam kráčíš vstříc úspěchům ano. na vědecké
1: frontě. Říkáš to často, když se loučíme. Já si vzpomenu na před mnoha lety, když jsme vysílali od tebe z Lánského zámku Press Club, tak jak jsme tam potom seděli, ty si odříkal z hlavy celou tu stránku jako citaci a to jsem se divil několik dnů. Miloši, díky za to, že jsi přišel a těším se na příště.
0: Dneska kvůli mně jsme to trošku přetáhli, ale doufám, že diváky XTV ta kundorovská příhoda pobavila.
1: Děkuju, ahoj.
0: Ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman. Radio Xaver.

0: Wolf je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jan Wolf je zastupitelem hlavního města Prahy. Četl jsem nedávno, že jste vlivný člen vaší strany KDU-ČSL, někde na internetu.
1: To je hezká podsta, nevím, jestli tomu tak je, ale dejme tomu.
0: A pojďme začít tím, jaká je situace v KDU-ČSL nebo u lidovců. Řekněte, máte pocit, že by měl váš předseda Marian Jurečka odejít?
1: Já to řeknu na rovinu a otevřeně, ano, měl by odejít. Myslím si, že éra Mariana Jurečky, byť ho jako člověk mám rád, ale jako politik prostě, co se týká předsedy strany, by prostě z pozice předsedy strany měl odejít.
0: Jak si vysvětlujete, že on se tomu vyhýbá?
1: Já věřím, že se tomu nevyhýbá, že je to nějaká taktika, tomu rozumím, tak děláme politiku a rozumím tomu. Možná, že bych se na jeho místě choval stejně, nejsem na tom na jeho místě, takže nemůžu uvažovat jako on. Myslím si, že už měl odejít v lednu, kdy byl celostátní konference, která v podstatě se bavila o tom, jestli by Marian Jurečka měl skončit nebo ne. Já jsem tenkrát teda byl proti tomu, aby skončil, protože jsem si myslel, že řekne, že bude do sjezdu, dovede stranu do sjezdu a kandidovat nebude. Což si myslím, je, by bylo i z pozice chlapa takové jako férové. A proč ne? Rozumím tomu, ale pokud by kandidoval znovu v tom našem sjezdu, který bude v říjnu, tak si myslím, že by to nebylo dobře.
0: Jaké je aktuálně rozložení sil? Jak to aktuálně vidíte? Kdo všechno by to mohl zvednout? Mluví se o panu Bartoškovi, mluví se o panu Grolichovi.
1: Těch lidí ve straně je určitě více, přesně jak říkáte, pan Grolich, Jan Bartošek, možná bývalý předseda strany Marek Výborný, možná bývalý předseda strany další Jiří Čunek, možná jsou tam i další. Máme zde i Františka Taldíře, mladého lidovce z jižních Čech, který si myslím má velmi velký tah na bránu. A neříkám, že by to bylo jak v Rakousku, ale myslím si, že nějaká taková tu změna by po těch 12 letech byla možná příhodná. Byť já jsem spíš z toho konzervativního křídla a spíš preferuju ty starší politiky. Ale na druhou stranu, proč ne, proč to neskusit?
0: No a situace nebo varianta, že byste nabídnul vy, že vezmete tu odpovědnost na svá bedra, o tom přemýšlíte?
1: Nepřemýšlím o tom, bavil jsem se s některými kolegy, že pokud bych chtěl, já stále se předsedy, že bych třeba dělal místo předsedu strany, to jsem s nimi diskutoval. Neříkám, že tomu tak bude. Dosti zbývají 3 měsíce, budou krajské volby, budou senátní volby. Uvidíme, jak si strana povede. Já věřím, teď jsem viděl průzkumy, kde máme 2% nebo 3, tak já myslím, že už snad hůř to být nemůže, protože pokud by to bylo hůř, tak už nás nebolí ani vlastní rodiny. To přece jenom ty 2% dělají vlastní rodiny, takže věřím, že ten trend, my vždycky říkáme, že trend už se zastavil, nebo věříme, že se zastavil a bohužel podle průzkumu tomu tak není. Já jsem teda přesvědčen, že ty průzkumy i podle těch výsledků, co vidíme dneska, co stalo ve Francii, co stalo v Anglii, úplně neodpovídají realitě a lidovci, aspoň ty respondenti, kteří bývají dotazováni, tak ne úplně rádi se hlásí k lidové straně, tak za sebe jsem přesvědčen, že se pohybujeme někde výš. Ale média nám přisuzují, co nám přisuzují a agentury, tak podle toho bychom se měli řídit a tak bychom se měli i chovat.
0: Nepochybně přemýšlíte jako vlivný člen lidovců o tom, jestli vy jako strana, jestli dobře zacházíte nebo nakládáte s některými těmi členy, kteří se zdáli být v jisté chvíli, že udělali, co mohli, ta strana je postavila jaksi na okraj, myslím tím třeba Jiřího Čunka, myslím tím třeba Cyrila Svobodu, ale ukazuje se, že toto jsou lidé, kteří mají velkou podporu veřejnosti a spousta lidí naslouchá, chtějí slyšet jejich názory, na rozdíl od některých, promiňte, v uvozovkách šedých myší. Jaký je váš pohled na to?
1: Já, když jsem zde byl u vás v televizi nedávno, to myslím 2 měsíce zpátky, tak jsem říkal, že pokud by Jiří Čunek kandidoval na předsedu strany, tak bych ho podpořil. To je, myslím, jasná odpověď. Jiří Čunek je, myslím, velká osobnost. Já vždycky říkám, životní senátor, minimálně v jejich kraji, na Vsetínsku. A zasloužil si to prací, teď bude, nebo je lídrem naší kandidátky do krajských voleb. Já jsem skoro přesvědčen, že naše lidovecká kandidátka v Zlínském kraji uspěje, že vyhraje Jiří Čunek. Jestli bude hejtmanem, to už záleží na politických věcech, jestli se dohodne s ostatními stranami nebo ne. Ale myslím si, že Jiří Čunek má rozhodně naší straně co dá, zvláště v této době, která je prostě taková, jaká je turbulentní světově i v České republice. A co se týká Círa Svobody, to jsem taky tady říkal minule, když byste se mě zeptal na pana doktora Svobodu před vlastně 14 lety, v roce 2010, když jsme vypadli ze sněmovny poprvé, tak tenkrát jsem nebyl tedy zrovna obhájce jeho taktiky a politický názoru, ale samozřejmě každý člověk se vyvíjí, byť se dá říct, že Cyrilovi Svobodovi myslím přes 60 let, ale to na tom nic nemění a dneska s Cyrilem Svobodou máme dost podobné názory a myslím si, že je dobré, aby se i Cyrilovi Svobodovi naslouchalo jako takovému doajenovi lidové strany. Teď podívejme se na Indiány, ty taky měli své náčelníky a pak měli radu starších. Tadyhle starších není od věci.
0: Rozumím tady dobře, když bych to podtrhnul a sečetl to, co říkáte, že vy se nedomníváte, že by ta strana nakládala s těmito lidmi nějak dobře, že by je nechala
1: do věcí mluvit? To jsem neříkal. Já si myslím, že vidíte, že jsou strany, většina stran v republice, a nechci je jmenovat, kdy její členové odejdou s nějak vezlým ze strany. Od nás v podstatě odešel akorát Miroslav Kalousek, který si založil svoji stranu, ale to byl ten ideový politický boj uvnitř KDU, prostě byly dva názory, tak to má svou logiku, to naprosto chápu, ale většina členů, aby jako vystoupila nebo odešla, to se u nás neděje. Byť třeba názorově spolu nesouzníme, ale strana respektuje bývalé předsedy, žádný bývalý předseda, výjima tedy Miroslava Kalouska, neodešel ze strany. A byť můžou být tedy možná nějaké osobní antipatie, možná nesouhlas s názory, čemuž taky třeba rozumím, ale myslím si, že k lidovcům i těm, kteří už opustili tu vrchnou politiku, se strana chová slušně.
0: Katastrofální preference. Teď vy nesouhlasíte s tím vedením Mariana Jurečky, což ostatně velmi chlapsky říkáte otevřeně. Existuje třeba varianta, že vy sám opustíte KDU ČSL?
1: No, já jsem to tady říkal taky na tom našem posledním rozhovoru. Já o tom, nechci říkat, uvažuji, protože já jsem srdcem a celým tělem lidovec a vlastně pro veřejnost s lidovcem jsem a asi vždycky zůstanu. A nic se na tom nechci měnit, protože generačně a i ideově prostě vždycky to v mě bude. Ale pokud sjezd, a já si myslím, že by se to na sjezdu mělo to smělo stát, jasně určí směr a to je, buď půjdeme tím ekologicko-liberálním směrem, tam, kde dnes působí třeba TOP 09, STAN, možná Piráti částečně, možná nová sociální demokracie, nevím. A nebo naopak se vydá tím směrem konzervativnějším, který je mi bližší, tak za sebe si myslím, že členové, kteří mají nějaké přesvědčení, tak by neměli vlastně kolaborovat s tím, že si řeknou, jo, tak já to zkousnu a hlavně, když budu mít teplý místo ve sněmovně nebo podobně, to si fakt nemyslím. Takže pokud vyhraje směr strany, který mě bude dalek, tak prostě se rozhodnu, jestli odejdu nebo ne a můžu klidně odejít. Tím neříkám, že odejdu, ale stát se to může. Takže a na druhou stranu si myslím, že i podobně by měli uvažovat ti lidé, kteří třeba jsou z toho liberálnějšího spektra a vyhráli by konzervativnější, tak taky ne, protože ještě jestli můžu, omlouvám se, já si myslím, že ty 2% jsou vlastně logické. Pokud někdo volí lidovou stranu, protože je konzervativní a teď tam vidí liberály, proč by nás volil, když si může zvolit stranu, která je jasně konzervativní? A to samé na druhou stranu. Pokud někdo volí liberální stranu, proč by se volil lidovce, když tam má konzervativce, s kterými nesouzní? Takže prostě ten střed, to, co pro nás byla dřív výhoda, ten střed, že jsme mohli být doleva i doprava, nebo tenkrát, dneska je to možná konzervatismus, liberalismus nebo mladí, staří, nevím, jak to pojmenovat, tak dnes je to na obtíž.
0: Dobře, pane Wolfe, ale vy jste přece tyto myšlenky, jak vy říkáte, směřování, prodali za to, vy lidovci, za to, že sedíte ve vládě. Tak si může teď mnohý divák říkat, na co si ten Wolf vlastně stěžuje.
1: To, co vám nesouhlasím, protože jsme kandidovali jako spolu. To znamená jako tři strany, byla tam ta liberální, TOP 09, já pořád ODS beru jako konzervativní stranu, my jsme také, takže nám to vlastně bylo bližší, nebo je nám to bližší ten konzervatismus, když si vezmu to pomenování těch značek, tím neříkám, že ty strany se neposouvají vnitřně. Evidentně se posouvají ideově smýšlením. Takže za mě, sám jsme ve vládě, jsme v pořádku. Otázka je, co nám řeknou voliči za rok. Já myslím, že výsledky, které vláda má v průzkumech, které jsou nám představovány, tak není žádný velké vítězství, tak uvidíme. No.
0: To si s vámi dovolím nesouhlasit, protože vy jste přece věděli, co je TOP 09. Už dávno vám přece muselo být jasné, že to skončí koalicí se Starosty, s Piráty a tak.
1: To nám jasno nebylo, protože my jsme nevěděli, že vyhráme volby. Na rovinu, když vznikalo Spolu v roce 2019, teď volby budou příští 2021, pardon, tak to bylo vlastně taková uskupení tří stran, které chtělo porazit Andreje Babiše. Věřilo se v to, musím říct, že Marek Benda od začátku říkal, že porazím Babiše, myslím, že byl jeden z mála. A to se stalo. Takže tenkrát to byla vlastně nutnost.
0: Dobře, ale z dnešního pohledu si říkám, jestli teda nakonec vy jste dostali hlavu Andreje Babiše, anebo jestli jste náhodou nepoložili na špalek svoji vlastní hlavu a Andrej Babiš nedostal vás. Protože 2% preferencí, já si teda dovolím připomenout, že Andrej Babiš má kolem 33.
1: Možná i víc. Ano, tak dnes ano, ale tenkrát jsme ho porazili. To vítězství to bylo, okay. bez pochybu, v 8 letech v podstatě se dá říct, že aktuálně neumíme podle mě prodat dobré výsledky vlády, protože já si pořád myslím, že vláda tak, jak v celku, když bych to byl v globálu, funguje velmi dobře. I to, co přijímá, jsou dobré věci, že nefunguje marketing a že dochází prostě k individuálním prodáváním úspěchů vlády, to je pak jiná věc. A my jako lidovci, a to beru jako naši velkou chybu, jsme se stali takovým otloukánkem trojkoalice, kdy prostě naši představitelé a ministři chodí a v podstatě obhajují těžké kroky vlády, která ona musí přijmout, které jsou nezbytné, ale měl by ty kroky obhajovat ten, kdo je říká, a ne my. To si myslím, že je jakoby velká chyba. Ale na druhou, dali jsme se na to, možná, že nás třeba lidi za to jednou ocení.
0: Váš stranický kolega toho času, hejtman Jihomoravského kraje, pan Grolich, vyzývá na sociálních sítích veřejnost, aby mu posílala peníze. S tím, že se to děje v celém světě, tak to nějak odůvodňuje, má to zabalené do hezkých slov, ale vzkaz je jediný, posílejte mi peníze, já chci být znovu hejtmanem, běží to po všech možných sociálních sítích. Je vám toto příjemné?
1: Já myslím, že ano, protože on postupuje takovou tou americkou cestou, kdy prostě američtí prezidenti nebo kandidáti na prezidenta prostě vyzývají veřejnost, aby přispěl na jejich kampaň. On si tak vlastně otestuje svoji sílu. Když mu ty finanční prostředky budou chodit, tak bych řekl, že to zaprvé může to dobře potom prodat v kampani, i jeho osobně to podrží a myslím si, že zrovna tohle je cesta správná a myslím si, že více do politiku by mělo říct, voliči, chceš mě zvolit? Pošli mi finanční prostředky na podporu. Myslím si, že je to dobrý test, který může dopadnout samozřejmě špatně pro to člověka, ale taky pozitivně. Tohle si zrovna myslím, že by se mělo dít častěji a politika a financování by se touto cestou mělo ubírat.
0: Tak to uvidíme, jak funguje, jak vy říkáte, americký styl na Jižní Moravě. Ale teď ještě k tomu americkému stylu v uvozovkách. Před pár dny jsme pozorovali atentát na Donalda Trumpa, což otřáslo celým světem. A o čem to svědčí, pane Wolfe?
1: My to můžeme pozorovat na Slovensku, že ten atentát na pana premiéra Fica, samozřejmě strašná záležitost. Teď tedy ve Spojených státech atentát na Donalda Trumpa, kandidáta na prezidenta, nebo respektive bývalého prezidenta. Svět je v nějaké osobní křeči, ale je to všude. Je vidět, že to není jenom Evropa, že prostě možná kromě Asie, tam přece jenom asi ty režimy, tak jak jsou nastaveny, trošku fungují. Já tím nemyslím jenom jakoby Čínu, ale i Korea, prostě Korejci, Japonci fungují nějakým způsobem té místní komunity, ale svět prostě je v nějaké křeči. Nebyli jsme na to zvyklí, mě je 50 let, za 50 let jsem, možná 45 let, posledních 5 let, tedy je to horší, jsem toto nezažil, nikdy jsme na to nebyli připraveni. Já mám bachu teorii, sice nerad to říkám nahlas, možná kdo medí, ale že svět se po 100 letech opakuje. A když se podíváme, COVID byl v roce 2018, respektive 20, španělská chřipka 1918, revoluce 1848, 1948, světové krize ekonomické 30. leta minulého století, teď se to zřejmě blíží. Byla už tady hypoteční krize na začátku milénia tohoto. Tady prostě je vidět, že svět se z vlastních chyb nepoučí. A je to prostě na sebe věřící člověk a myslím si, že má to nějaký efekt. Člověk prostě se není schopen poučit vlastní chyb, tak je musí prožít znova. Já vím, že je to kliše, ale evidentně to funguje.
0: Samotný ten atentát tak vyřešila tam americká tajná služba, ten člověk, ten pachatel je napravdě boží tedy. A řekněte, domníváte se, že tento čin může ovlivnit výsledek amerických voleb?
1: Určitě. Já myslím, že prezident už byl zvolen. Včera byl potvrzen svou stranou.
0: Takže on to byl vlastně atentát na Bidena ve skutečnosti.
1: Zní to možná divně, ale
0: cynicky, ano.
1: Cynicky, když to řekneme, tak asi ano, protože předpokládám, že tohleto podpoří opravdu voliče Donalda Trumpa, aby přišli volit a čekám, že uhraje ty volby prostě, protože tohleto je opravdu už mimo jakýkoliv diskuze, prostě střílet po člověku, byť v Americe je to trošku móda, je prostě mimo a obecně nepřeju Donaldu Trumpovi, asi pámu chránil, že to na druhou stranu. Uvidíme, já myslím, že Donald Trump ty volby vyhraje a bude toho příčinou i ten na ten střelec.
0: Cítím z toho, co říkáte, že byste si to přál, aby ty volby vyhrál, jestli se nemýlím. Nebo je vám to jedno?
1: Jedno mi to není. Já jsem, když byly minulé volby, Donald Trump obhajoval své funkční období, jak jsem na sociální sítě dal, že věřím, že Donald Trump vyhraje volby. Nevyhrál, vyhrál Biden. Teď říkám to samé a věřím, že vyhraje Donald Trump a že Amerika se dostane zase nějakým směrem dál. Určitě bych se dovedl představit asi jiného kandidáta na prezidenta nebo i jiného prezidenta ze strany republikánské, ale prostě republikáni si vybrali Donald Trumpa, Donald Trump kandiduje na prezidenta, včera byl potvrzen, takže za mě Donald Trump měl být prezidentem Spojených států.
0: Věříte, pane Wolfe, v to, že Donald Trump má v moci zastavit ukrajinsko-ruský konflikt?
1: To si úplně nemyslím, přece jenom ta filozofie Spojených států a lidí narozených ve státech je jiná než naše evropská. Věřím, že bude mít snahu zastavit, myslím si, že to už několikrát deklaroval Donald Trump, že chce ukončit válku, možná, že bude mít i dobré návrhy, třeba se mu to podaří, ale za sebe si myslím, že přece jenom Evropa a její fungování je přemýšlení Američanů daleko.
0: Zajímá mě váš názor na výsledek evropských voleb. Ještě je to pár týdnů, ještě je to, řekl bych, celé mokré. Tak řekněte, zklamání asi pro vás, pro lidovce, ale obecně, jak ty volby dopadly, tak to přijímáte s potěšením?
1: Jak říkal premiér, mám 6 mandátů, to byla ta hranice úspěchu neúspěchu. Asi bych to neoznačil úspěchem, ale prostě je to realita. Realita i podle těch výzkumů dokonce, myslím si, že ta realita je možná ještě nejnižší, než byl ten výsledek. Takže pro nás se dá říct, že to dopadlo nešpatně, tedy neprohrou, po klauzovsku řečeno. A co se týká lidovců, tak máme pouze jednoho europoslance, Tomáše Zdechovského. Jedné Michale Šojdrové skázalo 600 hlasů k druhému mandátu a mnou dnes již změněnému Františkovi Talířovi scházelo 2000 hlasů.
0: Dobře, ale to je takové, bylo, to málem jsme dali gól.
1: Ano, já bych jsme dali gól, ale prostě to bych neřekl těm, ano, pro nás to byl neúspěch, ale já spíš vidím ty čísla do budoucna, že lidová strana tady pořád má nějaké zázemí, které je schopno se vzedmout a vygenerovat velký počet lidí, kteří jsou připraveni ideu naší filozofii politickou podpořit. Takže ano, my jsme, proto říkám, je to prohra, máme jednoho europoslance, ale hledejme na tom i to pozitivum pro budoucnost, ne pro teď, to je zklamání, že jsme někde udělali chybu. Asi kdybychom vygenerovali jednostranného druhého kandidáta, tak ty hlasy, které se rozdělily mezi kolegyně nebo sestru Šojdrovou a bratra Talíře, tak kdyby se sloučili, tak skoro s jistotou tam jeden byl. Takže to je zase chyba naše taktická. Musíme příště uvažovat jinak, zvláště ve chvíli, kdy jdeme jako koalice.
0: Dobře, ale to je zbytečné, protože sestra Šojdrová ani bratra Talíř tam nejsou.
1: Myslím,
0: takže to je stav věci. Ale kdo tam je, je paní Konečná, vlastně komunisti. A já od řady lidí slyším, pane Wolfe, což mě samotného děsí. To, co říkají lidovci, ODSK, celé Spolu, je pro mě děsběs, říká to řada lidí. A bohužel, tolik let po sametové revoluci, nakonec jsem volil nebo volila komunisty v podobě paní Konečné. Toto vás nechává chladným?
1: Ne, to je strašný. Pokud někdo 30, skoro 5 let, letos bude výročí, volí komunistku, byť zaobalenou názvu, který někdo asi, nebo málo kdo si spojoval s KSČM nebo s komunisty bývalými. Já myslím si, že ten název byl zvolen velmi dobře marketingově. Všechna čest, musím říct, že kdo to vymyslel, tak vymyslel dobrý název. I ta taktika byla dobře zvolena. Co se týká odborně, všechna čest tomu projektu. A co se týká po té ideové stránce a politické, samozřejmě pro mě to je zděšení, že v České republice se najde, myslím, že 9% lidí, kteří volili vlastně komunisty.
0: Ale na rovinu, když slyším projevy vašeho pana Jurečky a když slyším bohužel, s velkým bohužel, projevy paní Konečné, tak daleko víc souzním s tím, co říká bohužel.
1: Přijde obsahově nebo obsahově. Formou?
0: Na formu kašlu, protože ti lidi skočili na to, co ona říká. A neuvěřili tomu, co říká ODS, Lidová strana a tak. Proto se vás na to ptám, jestli vás to nevyděsí, protože já nemám rád komunisty, ale byla mě blížší Konečná těmi názory, kdybych se s pistolí u hlavy musel rozhodnout, jestli Konečné nebo Spolu, tak bych ten hlas hodil, bohužel, paní Konečné.
1: No tak to vás musíme příště přesvědčit, abyste ho hodil nám. Chápu, že
0: tak to bude těžké, svůj,
1: to bude těžké.
0: V mém případě.
1: Ale tak věřím, že když tak nepůjdete k volbám, což je taky špatně, to měli by říct, že musíte
0: chodím přijít vždycky k volbám. Jedině, že bych k vám vstoupil a byl bych bratr Xaver.
1: No tak vidíte, proč ne? Takže bych vám tady dal přihlášku, podal.
0: No ale já jsem nevěřící a zaplať pánu ateista. A to nevadí,
1: ale pozor, to sice jsme konfesní strana, ale nejsme křídlo, jako byl Sinn Féin v Irsku, tak my nejsme křídlo katolické církve, byť většina lidovců je věřících, ale snažíme se už roky, ono se úplně o toho se nedá odpoutat, že nás lidé spojují s katolickou církví, no což třeba já jsem osobně hrdý, že jsem součást katolické církve, ale obecně Lidová strana je otevřena každému, liberální názor, konzervativní názory. Jak vidíte, strana je ve dvou úhlech.
0: Budu o tom přemýšlet, jsem rád, že jste přišel a těším se na příště.
1: Já také, děkuji vám za pozvání.
0: Naším hostem byl Jan Wolf.
2: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz. Česká a americká country na rádiu Xaver.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Jaroslav Foldyna je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane redaktore.
1: Poslanec za SPD. Pane Foldyno, v těchto dnech slavíme 80 let výročí od osvobození druhé světové válce. Jak slavíte vy?
2: Já nevím, jestli se správně díváte na televizi a na sítě, ale jakýsi komunikátor vlády, nějaký Foldyn, říká...
1: No, to je pan Foldyn.
2: Nějaký Foldyn, no.
1: To a je přes strategickou...
2: Já jsem Foldyna, aby to na lidi nepletli. Já jsem Foldyna a on je Foldyn. Ale co chci říct, já jsem se na Twitteru dočetl od toho vládního komunikátora, to znamená někoho, za koho je zodpovědný premiér této vlády, který říká, že v roce 45 nedošlo k osvobození, ale k okupaci. A no, je to na Twitteru, můžete to lidé, spoluobčané a diváci, podívejte se, to oddělení pro komunikaci, toho, pro tu strategickou komunikaci to uvedlo na Twitteru, nebo X na síti X, jak se to dneska říká, a říká to tam ten gauner Foldyn. To je ten člověk, co se fotí. Já to musím říct, pane rektore. Ale... To je ten člověk, který se fotí s těmi, kteří fyzicky napadli jeho oponenty a musela zasahovat policie. A on se s nima fotí. To je člověk, kterého dosadil Petr Fiala, aby nám tady říkal nějaký ty pravdy.
1: Dobře, ale víte, co já musím udělat? Já se od toho distancuji. Od toho výroku Gauner.
2: Jo, takhle.
1: To je takový zbytečný, ne? Hezky uvádíte
2: fakta. A tohle je taky fakt. Jako. Tohle je taky fakt. To je otázka, kdo si to jak přeloží. Já se domnívám, že diskuze mezi lidmi, kteří spolu nesouhlasí, je diskuze a nemůžete se fotit s někým, kdo někoho kvůli tomu, že máte jiný názor, na vás zaútočí fyzicky. To je prostě gauner. Tečka. A pojďme dál, ať se nebavíme o nějakým Foldynovi.
1: Ptal... Jak to teda prožíváte vy a jak budete
2: slavit? Já to prožívám velice,
1: slavit,
2: pane redaktore.
1: Já dokončím tu otázku.
2: Omlouvám se.
1: Ne, to je úplně v pohodě, protože mně přijde tím, jak jste začal z hurta, že máte pocit, že to výročí je ničím pošpiněné. Na to se chci ptát. Ano nebo ne?
2: Ano. Pane redaktore, moje rodiče byli ročník 1920 a ročník 1921. Oba byli v pracovním táboře v lágru v Rakousku ve Wiener Neustadtu v Trittoverku. Utekli z toho Trittoverku na jaře 45 a při bombardování, když ten lágr byl napaden. A utekli a chytili je v Břeclavi Němci a tam je uvěznili a tam je osvobodila Rudá armáda. To znamená, osvobodila Rudá armáda, jak říká ta paní... Teď mi její jméno vypadlo a všichni si ji vědí. Blbuše
1: Nerudová.
2: To říkají. Jo, Nerudová. Oni, veřejnost si říká Blbuše na sítích, ale nechci být vulgární. A já jsem si

0: já na to koukám, jak vymývá tahle doba lidem mozky.
1: No jo, ale pořád mi teda neříkáte, co vy a to 80. výročí.
0: No já to uctívám, to znamená všude, kde jsou nějaké oslavy a jsem pozván, nebo i nejsem pozván, tak tam jdu. V Děčíně jsme odhalovali pamětní desku četnickému důstojníkovi, který bojoval na barikádách, pan Suchdol. Jsem strašně rád, že jsme to udělali. Byl jsem v Terezíně s panem prezidentem Zemanem 3. května jsem byl v Terezíně. Čeká mě oslava nebo uctění památky hrdinů v Děčíně. 9. mě také čeká. Chtěl jsem jet také do Teplic a to také tak bych rád zdůraznil, že vlastně jsme se chystali do Teplic k pomníku osvoboditelů a ten pomník osvoboditelů rozbili ze včerejška na dnešek. Mm-hmm. To znamená další pomník, který tady někdo ničí. A já bych chtěl říct, že těm někdo, to jsou většinou lidi, kteří se velmi blíží té fašistické ideologii, protože pomníky bourali fašisti anebo bolševici v 50. letech a já si myslím, že ani jedno se nedá přejít mlčením.
1: Pojďte, vy jste před chvílí říkal, že se chcete držet faktu, tak to pojďme říct, kdo nás osvobodil, tak, pro někoho, kdo to neví.
0: Tak my přeci... Bohužel jsou takový, no. Ale tak osvobodila nás Rudá armáda, osvobodili nás vojáci rumunské armády, polské armády, které spolu s ruskou, nebo s tou sovětskou armádou, s tou Rudou armádou táhli od Berlína a osvobodili nás jednotky na Plzeňsku americké armády. Takže jsou tu 3-4 skupiny, které nás osvobodí, ale ta hlavní váha a tíha a to osvobození, přeci všichni víme, stojí a padá s tím, že sovětská armáda, Rudá armáda porazila Němce u Kurska, u Moskvy, u Stalingradu a osvobodila téměř 2/3 Evropy. Za účasti spojenců, to znamená za materiální podpory Spojených států a za vojenské podpory Spojených států v době vyrodění v Normandii a následně těch bojů, které tady byly. Ale to gro a největší tíhu osvobození nesli vojáci tehdejšího Sovětského svazu a Rudé armády. Já si takhle aspoň to
1: počkejte,
0: vnímám.
1: A máte povědomost, kolik padlo rudoarmějců za naši svobodu a kolik padlo třeba Američanů?
0: Já se domnívám takhle. Samozřejmě ty čísla jsou rozdílné, ale to, že tady někdo padl a položil svůj život, i byť by to byl jeden člověk, tak je to musíme vzát úctu a hold tomu národu. Takže 160 tisíc rudoarmějců z toho tehdejšího Sovětského svazu, to znamená, byli to Rusové, Bělorusové, Tadžikové, já nevím, kdo všechno ty národnosti. A samozřejmě padlo tady, řekněme, já myslím, to číslo se pohybovalo někde kolem 27 nebo 28 vojáků USA.
1: 162 jsem četl.
0: Jo, tak,
1: ale dobře, to je jedno.
0: To je jedno. 162.
1: No je to jedno.
0: I kdyby to
1: říkáme
0: byli jedno,
1: velmi vulgárně, jedno to není.
0: To není, samozřejmě, ale úcta patří i těmto, i kdyby to byli, znovu opakuji, i kdyby to byl jeden ten voják, tak je to podíl na tom po té porážce Německa. Ale míra toho podílu je daná přesně tím, o čem mluvíme. To znamená, zhruba 27 milionů občanů tehdejšího Sovětského svazu položilo život za to, aby byla osvobozená Evropa, aby padlo Německo, tedy fašistické Německo nebo nacistické Německo. Takže ano, je potřeba zmínit materiální pomoc Spojených států tehdejšímu Sovětskému svazu, to znamená těm dohodám mezi představiteli Spojených států a Ruska, tedy Stalinem, tedy. Ano, byla to významná materiální pomoc, ale gro, lidské gro a utrpení bylo na těch lidech z toho Sovětského svazu.
1: Pojďme, pane Foldino, k některým vašim výrokům z nedávné doby, protože oni ty výroky otvírají sami o sobě téma k debatě. Tak Foldina tvrdí, že Německo je na nejlepší cestě stát se velmi agresivním chalifátem. Často se mluví o strašení, pane Foldino, že to je jakýsi prostředek k ovládnutí lidí. Není toto strašení?
0: Tak když se podíváme na to, jak se to v Německu v této

0: době odvíjí, no tak já si nemyslím, že bychom, je to upozornění na, na věci, které se dějí. To znamená, v Německu je významná skupina, významná menšina lidí, a říkám menšina v této chvíli, nicméně jejich činnost je taková, že to vypadá, že v některých městech už převládají ti muslimští migranti, kteří se chovají agresivně vůči té německé kultuře, vůči té evropské kultuře a vnáší do těch německých měst a do Německa jako takového tu kulturu ze zemí, ze kterých přišli, to znamená muslimskou kulturu, která je cizí Evropě. Ve Frankfurtu, v Drážďanech, v Berlíně, v Mnichově. Já se domnívám, že prostě je potřeba na to upozorňovat, protože ta humanita, kterou ten humanitární a humánní přístup, jak k tomu ta Evropa přistupovala, včetně toho Německa, ta slova paní Merkelové, wir schaffen das, jako, ta se obrací proti nám, protože my jsme se vlastně zakázali na to upozorňovat. My máme na to paragrafy dokonce tady v České republice. Znám lidi, tomu se říká podněcování vůči skupině. To znamená, já když budu upozorňovat, že tato skupina, určitá skupina je nebezpečná pro tu společnost, tak státní zástupce nezkoumá, zdali je nebezpečná. Státní zástupce říká, že já naplňuju podstatu trestného činu podněcování v určité skupině a odsoudí mě nikoli ty, co běhají po nocích po těch barech a mačetama to tam občas střihnou, že čteme každý druhý den, čteme o tom, kdo koho zavraždil mačetou nebo nějakým nožem nebo tak a za výkřiku Allah Akbar, no tak to je síla. A v Německu ta situace je velmi komplikovaná a složitá, protože ta skupina je velmi silná a početná a právě se ty Němci zakázali zákonem říkat si tu pravdu o tom, co se tam děje. A ta skupina měla větší ochranu právní než ten původní obyvatel, ten Němec. Takže je opravdu vážná obava, zdali nedojde k tomu, že ty skupiny tam začnou vytvářet politické strany, které by využili a zneužili té demokracie evropské a té humanity a nestali se dominantní v těch městech, jako je Mnichov, Frankfurt, Berlín, Drážďany. A z toho jde strach. Já když jsem viděl 4000 mužů, kteří byli video na sítích, bylo 4000 muslimů, muslimských mužů mezi mosty v Drážďanech, řvalo Allah Akbar, Allah Akbar a bouchalo tam rukama. No tak já se ptám, když bydlím jenom 40 minut od těch Drážďan, co by se stalo, kdyby se z těch 4000 muslimů utrhlo 400, kteří se naštvou, říkou, tak já si to jdu vyřídit i do té České republiky, protože si myslím, že i oni by měli taky říkat to Allah Akbar a neslavit Vánoce a neslavit Velikonoce, protože to je proti naší víře. A oni by se vydali ke mně do Děčína. Já nestraším. Oni by se vydali ke mně do Děčína a my nemáme ani tolik policajtů, ani vojáky žádný nemáme. My nemáme nic. My jsme jako kůl v plotě, jak říká Jakeš. To je strašný, ne? Nemáte strach? Já mám strach. My tady, nám v Ústeckém kraji chybí 500 policajtů. Máme místo 2500, máme 2000 policistů a nám chybí ve službě policisté. Dovedete si představit, kdyby do Děčína přijelo 400 radikálních muslimů, že si to jdou vyřídit i k nám? Kdo by se jim postavil?
1: Pane Foldino, představit si to nedovedu, ale nestalo se to.
0: No nestalo se a stát se to může. Tam jeden jel z Drážďan někam a vyskočil v Terezíně a znásilnil dívku. Proto tak napadlo, že by se mohl uspokojit. Já nechci, aby to takhle vypadalo.
1: Dobře, další váš výrok, který otevírá hezké téma, říkáte, Ukrajinci začínají Čechům lézt na nervy.
0: No ale za tu odpovědnost nenesou ty Ukrajinci, abych byl upřímnej, ale česká vláda. No ano, ten humanitární postoj, který byl veliký v České republice.
1: Jinak lezou vám na nervy Ukrajinci?
0: Mně konkrétně ne, abych byl upřímnej. Já se nedostal do styku s žádnými negativními věcmi, čili ne, ale když čtu zase na sítích, ale i ve sdělovacích prostředcích, často se dozvíte, že prostě došlo k střetům v Plzni, v Brně, tamhle v Praze a tak dále, s určitými lidmi, kteří jsou do jisté míry zvyklí žít poněkud odlišně, a česká vláda, a tady je ten problém, česká vláda upřednostňuje zajištění základních potřeb pro tyto lidi před svými občany, před svými seniory, kteří z jejichž peněz právě ta česká vláda zajišťuje tyto potřeby. Čili tu negativní roli víc než ti Ukrajinci vytváří ty politická prohlášení a kroky české vlády vůči těm migrantům ukrajinským, a ten Čech se cítí, že je na 15. místě. To je problém. Já osobně žádný problém s těmi lidmi nevidím a nemám.
1: Tak vy jste zákonodárce, že? Tak vy byste měl...
0: Tak víte, já jsem zákonodárce a náš je v tom klubu 20. A my máme tento názor, ta sněmovna má 200 lidí, tak já očekávám, že po těch volbách, které budou na podzim, nás bude víc a budeme ty věci moc prosazovat, protože veřejnost už si to uvědomuje také.
1: Říkáte, že režim v Kyjevě je po zuby ozbrojený a nebezpečný. Pro koho?
0: No tak vy vidíte na sítích ty videa, jak tam lovějí ty lidi do armády?
1: Vidím.
0: No tak to je strašný. To je nebezpečný pro toho ukrajinského člověka, který nechce zřejmě válčit, jak to je vidět. A i oni ty odvodové komise, nebo nevím, jak se tam jmenuje, ty vojáci nebo policisté je tam honí jako lovnou zvěř. Vždycky je chytějí, schoděj na zem a narvou do toho auta a odvezou ho. Tak to si myslím, že je velmi nebezpečné. Prostě a já se domnívám, že prostě ten konflikt nemá vojenské řešení, nebo nelze ho vyřešit vojensky.
1: Jaké má řešení?
0: Ten konflikt je potřeba vyřešit nějakým politickým, vrátit se k těm jednacímu stolu, k té politice, protože když selže politika, začíná způsob řešení tou válkou. Tamto. Já jsem šťastný, že nastoupil ve Spojených státech po tom panu Bidenovi, to je ten starší člověk, který se neuměl orientovat ani v čase, ani v situaci, tak nastoupil ten pan Trump, který realisticky jeden z mála lidí, který hovoří o tom, že chce, aby byl mír. A ta evropská elita, takzvaná, to znamená představitelé evropských států, dělají všechno pro to, aby ten mír nebyl. Protože se zřejmě zhlídli v tom, že je to super kšeft pro firmy a vždycky z toho něco upadne. Takže tady jsou dvě věci. Snaha vybudovat mír nebo dohodnout mír, to znamená jednat, a snaha vytvořit politická rozhodnutí, rozdělit společnost, ukázat na někoho a dál pokračovat ve válce. To je velmi nebezpečné.
1: Ještě mi řekněte, jestli váš výrok, že Rusko je pro nás méně nebezpečné než Evropská unie, jestli za ním stojíte a jestli jste ho schopni nějak obhájit?
0: Podívejte se, jestliže mě Evropská unie diktuje nesmysly, které zastavily... Podívejte se, Česká republika a Evropa vymírá. Porodnost v České republice je 1,6, v Evropě nevím, tak je pod 2. A měl by být 2,3 nebo 2,5, abychom udrželi to původní obyvatelstvo Evropy, abychom udrželi původní obyvatelstvo České republiky. Každý biologický druh se snaží přežít. Jenom rozhodnutí Evropy a evropských politiků dělají pravý opak. To znamená, díky těm sankcím, já bych souhlasil s nějakýma sankcemi, které by byly efektivní, to znamená, přinutili by toho, koho sankcionujete, k tomu, aby přišel k jednacímu stolu a řekl, dobře, já už nechci. Ale výsledek těch sankcí, které tady jsou, které se dělají v této chvíli vůči tomu Rusku, je, že válka pokračuje a Evropa chudne, a především chudne obyvatelstvo těch států. Ceny pohonných hmot, byť tady představitelé vládní koalice říkají, že jsou nejlevnější a tak dále, ale pořád jsou dražší, než byly před 10-15 rokama. Já jsem byl teďko v několika firmách a ukazovali mi faktury za energii, pak mi ukazovali to, co prodají, a jedna firma vyrábí zboží, které se sem dováží i z Ukrajiny, takže se sem dováží za dumpingové ceny, tak ji to ničí.
1: Jenže pořád ještě ta Evropská unie sem nejede s tanky jako Putin na Ukrajinu. Tak říkáte, že je nebezpečnější.
0: Co by tady, no tak, víte, když...
1: Chcete říct, že to je horší, tady je, to, co...
0: No, je to sofistikovanější způsob, jak jak tu Evropu svým způsobem výrazně omezit nebo zlikvidovat. My se nerodíme, my vymíráme jako ohrožený živočišný druh, to znamená, máme porodnost 1,6 místo 2,3. To je výsledek toho, že tady nikdo nestaví byty, že tady není podpůrná politika, že se nedávají slevy na daních pro ty, kteří mají děti. Takže naše vláda se o problémy občanů České republiky nestará v této chvíli. Stará se o válku a o Ukrajinu. Ale oni byli zvoleni proto, aby se starali o občany České republiky. O to, jak se žije důchodcům, sebrali jim místo 1700, jim dali jenom 700 a zbytek dávají do těch dobrodružství, které jsou válečného charakteru. My jsme přesvědčeni, že mír je jediná cesta, která může zajistit pořádek.
1: Co pro to můžete udělat?
0: Jako já?
1: Jako vy?
0: No já,
1: klidně jako
0: já
1: vy.
0: Můžu tady takhle mluvit,
1: tak
0: já jsem
1: poslanec.
0: Rád, že to, já jsem poslanec, říkám znovu, opakuji, výsledek voleb předchozích byl takový, že SPD, které usiluje a tvrdí, že chce mír a dělá všechno, protože chce mír, má 20 poslanců. Já děkuju občanům, že nás zvolili, ale abychom ty věci mohli ovlivnit a chtěli prosadit a mohli prosadit, tak nás potřebujeme, aby nás bylo jednou tolik. Takže vkládám naděje do nových voleb, že prostě lidé nebudou volit Fialovu koalici a budou volit hnutí ANO, SPD a další.
1: A co bude potom?
0: Tak budeme se snažit narovnat ty věci. To znamená, ceny energií jsou odvislé od toho, jaké proběhly jednání a jsou součástí těch různých sankcí. Takže my vlastně nekupujeme, my tady máme oslavné teatry v České televizi, kdy politici a představitelé říkají, konečně nebereme ruský plyn. Jako když se podíváme, tak co my nebereme, nebo ropu. Jako my žádnou, nemáme jedinou rafinérii. Máme tady Poláky a nebo Maďary, ty nám dodávají ropu. A jestli já kupuju takzvaný demokratizovaný plyn, to znamená, je to ruský plyn nebo ruská ropa, od jiných dodejců, než jsou z Ruska, a já za to platím další 20%, no tak tím likviduji český průmysl.
1: Ještě, pane Foldino, už nás tlačí čas, řekněte, zajímá mě váš názor, hrozí naší zemi po těch parlamentních volbách, které nás čekají, něco jako rumunský scénář?
0: No, jestli to hrozí, může reálně. Se to stát, jako reálně ten pan Stříž, nebo jak se jmenoval ten státní zástupce, řekl, že kdyby některé věci se odvíjely, tak se musí k tomu nějakým ten stát postavit tak, jako...
1: A to řekl, myslím, pan Baxa, ale to je jedno.
0: Nebo Baxa, to je ústavní soudce.
1: Prostě to někdo
0: ano,
1: řekl.
0: Máte pravdu, pane, to je, řekl to pan Baxa. No tak když už takhle hovoří představitel ústavního soudu, no tak já se obávám, že cokoliv můžou vzít jako záminku, že se to bylo nějaké vměšování někoho a budou ty volby vohnout ty volby. Hmm. A to je velký problém. Já nechci, aby se tady ohýbaly volby jako v Rumunsku. Podívejte se, konečný výsledek v Rumunsku je teďko teda přesně opačný, než chtěli oni. To znamená, ten kandidát toho uskupení, které oni rozporovali a na ně ukazovali, že je pod vlivem, vyhrál.
1: Jinými slovy, máte obavu, ale pravděpodobně to nehrozí.
0: Obavu a tohle slovo bych neřekl, že to pravděpodobně nehrozí, protože kdybych to mohl říct, tak nemám tu obavu, to bych byl blázen.
1: Jsem rád, že jste přišel, těším se na příště, pane Foldino, nashledanou.
0: Moc děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Jaroslav Foldina.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: Zasvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Nerado tím zpívám, nerado tím mluvím, jak jsem sbíral hřiby, tam co je hotel Gruň. Kdyby se ta šlamastika přihodila druhým, to by jsem se řechtal, upřímně jak kuň. Juj. Mám 16 roku dceru, ta má jahodové gatě, šminky od Diora a v hlavě kuličky. Od malého fazola kličila ve vatě, zapravdu mi datě, že to nejde bez tyčky. Stačila by prosta suková, aby děvčaně balancovalo. Nepřišla by na hul vychova a nemuselo se stať, co se stalo. Cary, já nebyl bych se nechal vykývat tak hlupě, kdybych se měl větší slovo v

0: dovolené, měl jsem vymyšlené vytáhnout ju na hřiby. První její bylo, co si kdo na sebe veme, a tu jsem se dopustil školácké chyby. Břuch mám jak narazník z vagonu a oblik jsem se jak na diskoteku. Podobně choděl vy salonu, chlap nad chlapem dal by se do breku. Sorry, a kvůli pitomému děcku jsem pozbyl dobrou pověst všecku, takovou jsem měl šílenou pecku. Přes kotary šli jsme nahoru a dolu s tu moju fazolu, která všecko ví. Stokrát jsem si v duchu nadal starých zvířat, co se pasli v polu a nebyli to lvi. Ze vzduchu hajny už počuchu ucítil v reviru naše spreje, a tak mě tam načapal z děvuchu. Borák z flintu letěl zjistit, co se děje. Cariast chořem pri se srazil, co se z lesa v hrůze plazil, aby drubež v kurníku prosil o azyl. V tak debilní parádě se těžko vysvětluje, za jakým účelem jsem ju do lesa bral. To se dobře hajnému do děvčaťa duje, že by díl tak by mi tím prázdným košem dal. Určitě by jsem se urazil, kdyby mi to pravil Kerry Inny. V té větě by jsem ho zarazil a řeknul bych, že mi valí kliny. Do hlavy chytnul bych ho za krabatel piskem ostrom ani datel, bo jak by mě chytnul rapel, tak by jsem se chvěl. Kdo z vás by chtěl hledat a najít pěkné hřiby, nesmí se bať trňa, hadův ani voz. Po kolenách musí prolézt všecky křiby a musí mít na to speciální nos. Ze vzduchu musí už počuchu rozeznat satana od jedle bedle a nesmí mít na nose poruchu, to by byl v ten moment se sakra vedle. Cary, já nerad o tým zpívám, nerad o tým mluvím, nerad se tým chlubím, bo to ani neumím.
1: Radio Xaver.
2: Beru tě do náruče, slyším, jak srdce tluče. Slyším, jak skřivan zpívá, ach, ty jsi krásně živá. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my. To, co se jednou líbí, po celý život chybí. To, co ti jednou schází, do smrti doprovází. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my. Do země zaslíbené se jednou dostaneme, s rukama spletenýma mé vlasy mezi tvýma. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my. Beru tě do náruče, slyším, jak srdce tluče. Slyším, jak skřivan zpívá, ach, ty jsi krásně živá. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my. To, co se jednou líbí, po celý život chybí. To, co ti jednou schází, do smrti doprovází. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my. Do země zaslíbené se jednou dostaneme, s rukama spletenýma mé vlasy mezi tvýma. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my.
1: Radio Xaver.

0: drobná paralela by tu byla.
1: Ale tak víte co, ta situace je v podstatě docela jednoduchá. On na tyhle akce chodit musí, protože se to od něj jako od prezidenta žádá. On se musí nechat vidět. Tak když se nechá vidět v dobře padnoucím obleku s takovou tou pěknou bílou patkou, tak mu spousta lidí tohle odpustí. Samozřejmě mu to poradí někdo, nevím, jestli zrovna přítel po boku, nebo někdo z jeho týmu řekne, hele, ukaž těm všem, který ti připomínají tvoji minulost, že se toho nebojíš, běž tam postát do té aleje svobody, běž tam postát před ten památník, polož tam květinu a natrénuj si to, protože 17. listopadu to budeš potřebovat.
0: Ne, ne, tak mu raději špatně.
1: To nespochybnuju, ale raději mu to takhle.
0: Spousta lidí, kteří si toto pamatujou, tak těm se musí navalit na zvracení. A těch lidí, kteří si pamatujou to, co bylo v roce 88 a předtím, je ještě paní Karol hodně. Pozor na to.
1: No je jich hodně, to máte pravdu. Ale zase my tady máme to vidění takové hodně jako výběrové, selektivní. Tady máme historii toho, že tu byli bývalí komunisté, kteří byli hodní. Jo. Marian Čalfa, těmi hodnými komunisty se třeba rád obklopoval Václav Havel, bývalý disident. A pak tady máme ty špatný komunisty.
0: A ten to dělal jenom ze slabosti, jako z toho svého lidství. On byl takovej prostě.
1: Kdo?
0: No ježišmarja, teď jste promluvil jako pravá ciska. Kdo? No, prezident Havel, Václav.
1: Ne, prezident Havel byl ukázka toho, jak tady uvažujeme selektivně, jak někdo vadí, někdo jiný prostě nevadí. No a Petr Pavel má to obrovské štěstí, že on je v té škatulce nevadí, protože jinak zastává ty správné názory.
0: To není pravda.
1: Jo, manželství pro všechny, podporuje Ukrajinu, podporuje Evropskou unii a tím se to všechno vykoupí. To jsou takový politický odpustky, Xavere.
0: Ne. Tak toto funguje na blbce.
1: No to je docela dobře možné, že to tak je, ale prostě funguje to. No funguje to, teď podívejte se, kolik dostal hlasů ve volbách. Všichni věděli, co to bylo zač před rokem 89 a všichni mu to tam nasypali.
0: On dostal tolik hlasů za to dobře padnoucí sako, víte?
1: Za tu patku.
0: No. Spousta žen ho šlo volit údajně, to jsem četl od nějakého sociologa článek. Protože se jim zkrátka líbil a jak známo vicisky, prostě nechci to říkat jako...
1: No tak jak které cisky? Já jsem třeba ciska, co ho nevolila.
0: Dobře, a vy jste výjimečná ciska.
1: Ale
0: je spousta cisek, která ho naopak volila a vůbec by nešli k volbám.
1: A je otázka, jestli jsou to opravdu cisky, kdo ví, co to bylo zač?
0: To jsou klasický cisky.

0: Xaver najdete na play.cz. play.cz.
1: Jaký je váš recept tedy sociálních demokratů, jak to změnit?
2: Já si myslím, když koukám na, když se bavím s lidma, protože my jsme teď hodně v ulicích, a když se koukám prostě na politické debaty, když koukám vlastně na výzkumy veřejného mínění, tak takový ten sjednotitel, bohužel, ta nálada, která panuje, je nejistota. Prostě v té době, dneska, v těch posledních letech toho bylo hodně. Myslím si, že to je globální trend. A co já bych chtěla jako předsedkyně sociální demokracie změnit, tak aby lidi, když pracují, když celý život pracovali, tak aby měli nějaké jistoty. To znamená, aby prostě platili základní pravidla. Třeba, že když pracuju, tak se uživím. Že zaplatím nájem. Že když jsem odpracovala 45 let, tak budu mít důchod, ze kterého se dá vyžít a mohla bych pokračovat. Že budu mít mladí lidé děti a nebudu odkládat založení rodiny. To jsou ty věci, které bychom chtěli.
1: 65 let je ta vaše hranice odchodu do důchodu a tuším, že za každé vychované dítě rok dolů, je to tak?
2: No maximálně 65 let, protože kdo pracuje manuálně, tak ví, že jako těch 62 je prostě příliš. Ale ano, chceme to vrátit na 65 let a budeme hledat cesty, jak to ještě snižovat, protože si to stejně ekonomika vyžádá. Jo, protože ta nastupující automatizace, ta nastupující digitalizace stejně budou naše pracovní návyky měnit.
1: Kde na to všechno vezmete peníze?
2: No, my máme velmi podrobně zpracovaný program, už jste to krásně načal. Ten je, má 370 bodů, jedna z těch nejpodrobnějších kapitol jsou daně a příjmy státního rozpočtu. Kdybych to měla zjednodušit, tak lépe vybírat daně, to tahle vláda nedělá, zatočit šedou ekonomikou, danit méně práci. Podle mě by pracující lidé neměli být trestáni.
1: Tam mluvíte o 1000 koruně.
2: My chceme valorizovat ten bonus daňový. No a lépe danit v podstatě nadnárodní velký kapitál, velký biznis, protože tam jsou zdroje, tam jsou stovky miliard korun. Ale začneme
1: Takže
2: tím...
1: Takže zdroje jsou.
2: Začneme tím, no jakoby tahle vláda trestá vlastně ty malé živnostníky, pracující lidi, důchodce a hojí se na nich.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.

0: lásku brát. Hrubák, že bych rád.
1: Hraje vám rád.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec. Vítej.
2: Děkuji za pozvání, Alex.
1: Zajímavé slovní spojení, esteticky brutální.
2: Esteticky brutální.
1: Kde jsi na to přišel?
2: No, podíval jsem se na to. Myslíš kampaně SPD?
1: No.
2: Byla esteticky brutální. Když se na to člověk podíval, tak to za prvý splnila účel, upoutala tvoji pozornost. Prostě musela ses na to dívat. Esteticky brutální byla taky, ale víš, co na ní bylo nejhoršího? Že byla pravdivá, protože se týkala to, co víme o velkém počtu Romů, jak tady žijí, jak dojí sociální stát, nechtějí se jim pracovat a tak dál. Děti dělají jako prostředek, jak získat další peníze. No a nelegální migrace, vidíme teď, jak sužuje celou Evropu, nebo sužuje, slabý slovo, trápí, máme tady terorismus, Německo sousední, vidíme, jaký s tím mají problém. A SPD to dala do své kampaně, protože v rámci politické korektnosti se o tomhle jakoby nemá a nesmí mluvit nejradši, protože je to taková ta vošklivá pravda, která je vždycky nejhorší. A teď vidíme důsledek.
1: Teď vidíme důsledek, je to vlastně i naše první téma, ČTK. Policie navrhla obžalovat Okamuru kvůli kontroverzním plakátům. Tak teď už víme, že nejsou kontroverzní, ale že jsou esteticky brutální. Nicméně četla jsem třeba v komentářích, že lidi doporučují státnímu zástupci, než podá obžalobu, tak ať se jede do Německa podívat, co se tam děje, ty jsi to vlastně popsal. Tak myslíš si, že státní zástupce požene Okamuru před soud?
2: Já se obávám, že jo, protože oni už v rámci toho trestního stíhání Tomio Okamury tak vlastně podávali nějaký námitky a oni to všechno odpálkovávali, takže se čeká, že žalobce, jak je teď za režimu Petra Fialy zvykem, to požene dál, neboli požene to k soudu. To, co se může stát, je celkem procesně jasný. Můžou Tomio Okamuru odsoudit, tam maximum jsou až 3 roky, může jaký dostat podmínku nebo pokutu. A současně s tím by mohli zkusit zakázat SPD, jako v rámci, ten zákon je napsaný tak, že se třeba jako trest dává zrušení firmy. Firma by v tomhle případě byla SPD, jenomže by musel soud prokázat, že SPD byla založená jenom kvůli páchání trestní činnosti. To si myslím, že i na dobu Petra Fialy je velmi putinovský, velmi ruský a brutální, další brutální věc. Takže by na to mohli jít jinak, dají Okamurovi podmínku, pak třeba někdo takový dobrák, jako Jiří Pospíšil, který vlastně to trestní oznámení podal, tak napíše podnět na vnitro, že by bylo dobrý zrušit SPD, protože když byl její šéf jako odsouzený, byť jenom podmínečně za extremismus nebo rasismus, xenofobie a tak dál, takže by bylo dobrý se zbavit SPD. Vnitro, kdyby ho ještě vedl Vít Rakušan, což je taky dobrák, tak by rád přidal pomocnou ruku k dílu. Museli by to poslat nejvyššímu správnímu soudu a ten by rozhodl, mohl by SPD skutečně zrušit. Precedent tady je mimochodem. Na základě podobného obvinění z extremismu nebo rasismu se zrušila už dělnická strana, která tím pádem přestala existovat. Takže to jsou možnosti, co se může stát.
1: Může, ale nemusí. Řekni, že
2: ale nemusí. Ale samozřejmě nemusí.
1: Nepůsobilo by to jako velice účelově, kdyby se tohleto všechno... Vlastně dá se to stihnout do voleb.
2: Do voleb si myslím, že ne. Byť vidíme, že naše soudy podobné případy začaly soudit najednou velmi nečesky rychle. Vys učitelka Bednářová a tak dál. A že viděli jsme tam úlohu žalobce opravdu jako urválkovskou, že je potřeba jí odsoudit. Jinak ty si řekla, nepůsobilo by to účelově, tak ano, máš naprostou pravdu, ale já ti jenom něco shrnu. Účelově už soudíme Andreje Babiše a podívej se na ty zvraty v trestním stíhání i v soudních verdiktech. Účelově se teď sepsal Lex Konečná nebo proti propagaci komunismu, přestože tady podle jiného zákona přes 30 let existuje KSČM, která je co už jenom svým názvem propagací komunismu. Tak a teď tady máme Okamuru. Já jsem s ironií říkal jenom bejt motoristama, tak čekám teď taky trestní oznámení nebo něco, protože ty ještě chybí do počtu, jak se jich zkusit zbavit.
1: Tak myslím, že Filip Turek už nějaký trestní oznámení má, ale já jsem poslouchala tvůj středeční stream a přiznám se, padla na mě potom taková tíha na mě, takový dojem, že se tady nějak utahují šrouby a teď to na mě padá zase. Nemáš něco, já nevím, něco...
2: Já to trošku vylepším, je to jménem demokracie, jestli ti to pomůže.
1: No,
2: to
1: slovo Petr demokracie Fiala. Už je teď takové, já nevím.
2: Protože, víš jak to je, jenom ti, co stojí na straně Petra Fialy, jsou demokraté a hájí demokracii a všichni, co stojí na té nesprávné straně proti Petru Fialovi, viz tady Tomio Okamura, tak jsou nedemokraté. A je potřeba s nima nějak zatočit.
1: No, vzhledem k tomu, co jsme říkali, než jsme začali natáčet o Petru Fialovi, a my ho máme samozřejmě také tady v tématech, tak si taky pěkný nedemokrat, abys věděl.
2: To jsem.
1: Tak, Parlamentní listy. Nikdo to nepopřel. Vedchý Seznam Černochová, poslanec sčítá. Tak jenom lehce uvedu, týká se to toho, že údajně vojáci mají zasahovat do politické debaty na sociálních sítích.
2: Je to...
1: Vojáci, armáda, je to možné?
2: Hele, v Česku začíná
1: to vůbec
2: krok
1: nejde dohromady.
2: Být možných tolik věcí, které předtím nebyly možné, že bohužel ano. Já jenom řeknu, ty jsi, na tebe padla tíže ze stíhání a případného odsouzení Tomia Okamury. A když se podívám na tu fotku, tady máme, tady to je vyloženě optimismus, ne, z tohohle člověka Sála, z plukovníka Foltýna. A tady se podívám na herce Vedchýho, jak drží ten dron s takovým úsměvem jako zlomyslným, jako kdyby držel nějakou bombu a říkal si ha, ha, ha, a hodím ji na vás a bude. Ale zpátky k armádě.
1: Promiň, díky no. Otakaru Foltýnovi máš klub, jo? Takže
2: to mám.
1: Jsi mu vděčný?
2: Jsem.
1: Fajn.
2: To musím samozřejmě poděkovat. Já jsem ty texty armádní čet. Oni jsou dva. Jeden. První se jmenuje Karel a to by mohlo být tam.
1: Ukažme si, ale nic nenaznačujeme.
2: Nic nenaznačujeme.
1: Může to být schoda.
2: Už jenom ten název je fantastický. A druhý, který z toho vychází, se jmenuje Volby 2000, co bys řekla, 25. A je to, já jsem zažil 20 let totalitu, takže já si ten jazyk totalitní velmi dobře pamatuju a teď se ho bohužel čím dál tím víc oživu. A ono se to týká toho, že armáda vlastně chce, on je to, jak oni říkají, že nás chtějí chránit před nějakými kyberhrozbami, dezinformacemi a tak dál. Ty texty jsou tak hnusně totalitní, orwellovský, že on je to jak s pirátským vězeňským autobusem. Není tam žádný jméno předepsaný ještě dopředu, ale místo je tam pro všechny dost. A tam se mluví o jakýmsi fiktivním nepříteli zevnitř, zvenku, jednotlivci, spolky, firmy. Tam stejně tak můžeš dát politickou stranu. Můžeš tam být ty klidně, můžu tam být já. My víme, že i lidi z armády prostě na sockách pod falešnými účty už vstupují do diskuzí, ovlivňují je. Samozřejmě ve prospěch koho? Moci Petra Fialy. Takže já, když jsem si to přečet, tak jsem si říkal, Ježíš Maria, kdyby byla normální situace v Česku, tak ve všech redakcích pražských je poplach. No, poplachu došlo sice na vládních Seznam zprávách, který denunciovali koho? Posla toho, který to zjistil, a sice poslance Pavla Růžičku, který se k těm materiálům dostal, protože se dlouho v poslanecké sněmovně zabývá tematikou armády a vojenství.
1: Valášek, Jelínková, to jsou ta dvě jména novinářů. Díky takovým novinářům...
2: Pozor na ty slova, prosím tě, Alex, novináři.
1: No, v úvozovkách, no, protože dnes novinář je pomalu něco jako povl a žumpa, právě díky takovým. No, pokračuj.
2: No, a mě to samozřejmě děsí, protože z těch materiálů vyplývá, že i armáda, a teď si vím, že už máme samozřejmě vládu, její média, ústavní soud, do toho máme BIS, ta už je dávno prostě nepřiznanou vládní stranou, a do toho nám vstupuje ještě armáda jako další silová složka, která najednou má bdít nad demokratickýma volbama. V podstatě z armády se za Petra Fialy a tady Karla Řehky stává normální politická divize vlády.
1: A to se vojáci nevzbouří, řekni mi. Přeci oni jsou vojáci, slouží úplně jinému účelu, jiným účelům, než vstupat do diskuzí a ovlivňovat debatu na sociálních sítích a trolit a já nevím co všechno.
2: I vojáci samozřejmě mají nějakou svou hrdost, ale taky mají nějaký závazky, mají hypotéky, mají leasingy a tak dál. Vědí, že doba ekonomicky není snadná, takže já chápu, že přijít o práci v tuhle dobu, ku příkladu, a že opravdu tenhle režim se s tím nemaže, tak nikdo extra nechce. Zvlášť, že třeba v armádě dlouho, máš vyšší hodnost, máš perspektivu nějakého důchodu, výsluh a tak dál.
1: Co přijde s novou vládou, s novým ministrem obrany? Stínový je pan Metnar.
2: Ano.
1: Vymění si náčelníka generálního štábu?
2: No, já doufám.
1: To, že zruší Otakara Foltýna, to už všichni říkají to tak deklaruji. Jako jedním hlasem.
2: Já doufám, že zruší i tohleto celý, že Ondřej Vedchý se zase vrátí čistě k herectví. Karla Řehku, že někdo, že ho vymění, protože to, co on tady dělá a dovoluje si, teď on i tady v té dronové privátní v podstatě aktivitě, kdy se dozvídáme, že někdo pašuje z armády drony na Ukrajinu a tak dál, Ale zase nic se jakoby neděje, nemáme se to rozvědět, tak já doufám, že se vymění vláda a že samozřejmě nová vláda prostě tohle to změní a že ty lidi, kteří jsou za tohle zodpovědní, za tu politizaci všeho, BIS, armády a dalších institucí, tak že by se zase vrátí do nějakých normálnějších kolejí.
1: Tak, premiér Fiala zamířil do Německa. Echo 24 napsalo, je rozumné, že se premiéři V4 nescházejí. To musím zdůraznit, já jsem si to četla několikrát, ten titulek, nechtěla jsem věřit. Řekl Fiala v Berlíně.
2: Podívej se jenom na tu řeč těla těch obou premiérů, no premiéra našeho a kancléře německého. I ten Friedrich Merz se tak nějak usmívá docela sympaticky. Podívej se na výraz Petra Fialy. Jeho řeč těla je tak nepříjemná. V tom už je vlastně, toho člověka si nemůžeš spojit už s ničím pozitivním. Nebo podívej se na to a řekni mi, to je takový spíš šklep než úsměv. A bohužel k tomu šklepu sedí to, co on tam říká. Za prvý, že se premiéři V4 nescházejí. To je fakt neuvěřitelný, že my se nechce, náš premiér, naše vláda se nechce scházet s našimi sousedy. A s tradičními sousedy, s kterými nás prostě pojí historicky mnohem víc, než s Německem a se Západem a vždycky jsme byli schopni jménem V4 hájit společný zájmy. A i na tu V4 nabalit případně další země. Klidně, ryze cynicky, účelově, ale tak to funguje v EU. A druhá věc je, kterou Petr Fiala řekl v Berlíně, nepochopitelná, on pochválil německý hraniční kontroly na hranicích s náma, s Českem. A já si říkám, já bych vyzval veřejnost, že je nefér obviňovat Petra Fialu nebo nazývat ho ukrajinským premiérem, což nepochybně je, ale že je i německým premiérem. Tak bych všechny poprosil, aby říkali německý a ukrajinský premiér Petr Fiala, protože Petr
1: To by
2: Fiala,
1: Němci nechtěli, věř mi.
2: já to chápu, nezná na rozdíl od premiérů našich sousedů, ať už je to polský premiér, slovenský premiér, maďarský premiér, no, nebo téměř sousedů, nezná nic jako národní český zájmy.
1: Já furt přemýšlím, co z toho pohledu jako číst a je to takový to jsem to tomu Ficovi nadal. On tak miluje tu V4 a chce, aby jsme se setkávali všichni.
2: Jo.
1: Ale zajímalo by mě, jestli spolu mluvili o Robertu Ficovi, protože kancléř německý ho pochválil nebo vlastně ho podpořil v jeho snaze zajistit plyn i poté, co bude zakázán
2: No,
1: ten ruský v roce 28, 27, teď
2: 20,
1: nevím přesně.
2: aby taky ne, protože i
1: A
2: z
1: ocenil
2: Německa,
1: tu debatu. Debatu.
2: jasně, protože i z německého průmyslu se ozývá to, co od Roberta Fica, a sice, že Německo průmyslový, stejně jako my, nemůže prosperovat bez levnějšího plynu, což je ruský plyn. A i od kapitánu, jak se říká, německého průmyslu zaznívá, pro boha, vraťme se k ruskému plynu, je to celý nesmysl. A Robert Fico samozřejmě v rámci hájení národních zájmů Slovenska, který taky potřebuje i ruský plyn, tak to hájí. A víš, jak to je? Vždycky oceníš někoho, kdo

0: o V4 kritizovali. Třeba Tomáš Zdechovský pochválil premiéra Fialu a řekl, scházet se s Ficem a s Orbánem je jako čůrat do bazénu a čekat, že voda zůstane čistá.
1: No tak asi Zdechy o tom něco ví teda, že si
0: No.
1: čurá do bazénu a čeká, že voda zůstane čistá. Já bych ho skoro z toho podezříval.
0: Pojďme dál. První zprávy CZ, diplomatický pas na dovolenou, další patálie ministra Válka. Tak tato zpráva přišla poté, co vyšlo najevo, že lítá s šéfem firmy do Dubaje na golf. Šéf té firmy, nebo firma, má desítky milionů ročně od ministerstva zdravotnictví, za služby samozřejmě. A tak mi přijde, že tahle patálie trošku menšího významu než ta dubajská. Co myslíš? Dá se to porovnat?
1: To určitě, ale já bych se skoro
0: Tak to je
1: vlastně
0: drobnost proti tomu, ne?
1: jasně. Petr Fiala má mimochodem rád slovo drobnost. Když někde chybí desítky miliard, tak říká, že jsou to drobný. A já bych se ministra Válka skoro zastal, že on fakt to nemusí vědět, protože podle mě vůbec neví, co se na tom ministerstvu děje. Takže možná lítá do Dubaje s šéfem firmy, která nonstop dostává velké zakázky na ministerstvu zdravotnictví a vlastně Válek si u toho hraje nějakou bitvu tanků a tak a fakt neví, co se kolem něj děje, protože minister Válek, když se na něj podíváš a posloucháš ho, tak si fakt říkáš, za prvý, jak se nám přihodilo, že někdo takový může být ministrem a za druhý, jak to mohl přežít celou tu dobu, vlastně přežít celý funkční období a že to nikomu nepřijde divný. Protože ten člověk není schopný sformulovat jedinou věc, jedinou myšlenku.
0: A myslíš, že ví, že kandiduje na Jižní Moravě, v Jihomoravském kraji jako premiér?
1: No jasně, protože on se sám pojistil a víš jak, že se stal prvním místopředsedou TOP 09. A teď Markéta Pekarová Adamová po volbách oznámila odchod z té funkce a kdo je druhý nejmocnější v topce? Vlastimil Válek.
0: Dobře, ale když ministr Válek neví, tak vědí novináři, zajímají se novináři. Umím si představit, že u jiných lidí by už se houpali někde na plotě, na bráně, případně je naháněli po ulicích, tak viděl jsi něco takového, že by mainstreamoví novináři dělali?
1: Ne. Tohle to je max, co oni udělají, protože ono to vyšlo i možná na nějakých vládních novinkách nebo podobných serverech, ale vlastně praxe je dneska taková, že tohle to je maximum, co se stane, že to vyjde jako zpráva, ale pak už nenastane to, co nastává u opozice, že najednou se vyrojí sága nekonečná komentářů a vlastně tlak na to, aby na dotyčného politika, aby když tak odstoupil, aby skončil ve funkci, že jo, a tak dál. A vlastně ty reputační škody jsou případně větší. Ale tady vyjde jenom zpráva a konec. A honí se opozice převážně.
0: No, tak to je vizitka našich mainstreamových médií. Tak, byl tu Václav Klaus, hovořil v tradičním rozhovoru s Xaverem a mimo jiné řekl, Hácha byl alespoň zlomený, ne jako Fiala, obrovská ostuda, Německo je čím dále víc militarizované, obžaloba Okamury patří do světa pozdního komunismu. Témata, o kterých jsme teď mluvili, tak co to srovnání s Háchou obstojí? Nebo už je to
1: No já bych trošku
0: příliš.
1: oponoval v tom, že Petr Fiala je taky zlomený v pase dost, když někam přichází a přijíždí. Takže to srovnání docela sedí, bohužel. Hácha aspoň měl důvod být zlomený tím osudem, který byl mnohem větší než on a přesahoval hranice Československa tehdy. Fiala v žádný takový situaci není. Ten se zlomil sám ze svých deficitů charakterových a dalších osobnostních. Jinak o Okamurovi jsme mluvili, ale Německo je čím dál víc militarizované, jasně. A jako my máme historickou zkušenost s Německem a jeho militarizací, v podstatě snahou vymazat nás ze světa a z mapy. A vidíš, a nikomu to tady v Česku nikdo o tom nemluví. Německo není jenom víc militarizovaný, Německo je i víc islamizovaný. A v podstatě tam z Německa se stává, nebo už stala úplně jiná země, než jsme byli zvyklí. To spořádané Německo, kde platí opravdu zákon a právo a lidi žijí spořádaně a patří to k jejich tradici, to je bohužel pryč a jsou to naši sousedi. Německo navíc ještě neprospívá ekonomicky, podobně jako my, což taky nikdy nepomůže ničemu dobrému. Ale vidíš, že u nás vlastně žádnou debatu o tom, co se děje v Německu, na který mimochodem my jsme ještě tak životně navázaní ekonomicky, tak se nevede. Všichni v podstatě musíme denně hejtovat akorát Putina a Rusko.

0: No, v Německu bude platit zákon. Zákon, který umožní rychleji vyrábět zbraně.
1: Jo, to
0: No.
1: určitě. No.
0: A když to byl Oskar Krejčí v pořadu Za čárou, tak zmiňoval obavu o to, pokud se dodrží těch 5%, tak skutečně Německo bude mít nejpočetnější, nejsilnější konvenční armádu. Tak možná už nešel ten premiér Fiala už to nějak jako ladit.
1: Ne, já myslím, že ne. Vem si, že z 5% HDP na zbrojení se stala vlastně chlouba nějakého volebního programu. To nikdy nebylo. Prostě zbrojilo se vždycky, ale bylo to víceméně v tichosti a všem bylo jedno, jestli to bylo 1,2 nebo 1,9 nebo 2%. Ale teď se najednou stala úplná modla z toho 5%. Jako kdo vlastně dá víc a utratí za ty zbraně, tak lepší. A my všichni víme, co se stane, když vyhlásíš 3% a 5%, že to musíš utratit. No tak prostě začneš utrácet. Když navíc to máš ještě jako hlavní bod svého programu, tak si uděláš spřízněnou skupinku zbrojařů, vyhlásíš těch 5%, všichni vědí, kolik je to peněz zhruba, a začne se velkoryse utrácet. A my už to vidíme u nás, ty zakázky jsou příšerný. Teď s těma leopardama, s tankama je poslední jako fakt ťavka. Když i experti se na to podívali, řekli, to Němci ty leopardy vyhrabali od někač z kopřiv, měli je zrekonstruovat a pak nám je poslat, ale oni je vyhrabali nejspíš z kopřiv, na tu rekonstrukci zapomněli a máme jí teď tu údržbu platit my. A takhle se zbrojí, abys to vytáhla na těch 5%.
0: Vidíš, a já jsem si myslela, že je to taková jako úlitba Donaldu Trumpovi, slibem nezarmoutíš, a tady se to vzalo velmi vážně.
1: No to jo, ale ani Amerika 5% nezbrojí. Oni dávají nějaký 3,5,
0: Tři a
1: tuším,
0: půl.
1: 3%, no.
0: Tak, a je tu? I dnes Zelenský zradil odkaz Majdanu. Ukrajina bouří proti skandálnímu zákonu. Jinak, prosím tě, Petře, Volodymyr jsou obě tvrdá i. Vy jste v tom měli ve Velzonce trošku
1: Měli,
0: problém.
1: měli.
0: A vidíš, Zelenský rovněž Y. Tak...
1: Není to žádný Vysocký,
0: Přesně
1: viď?
0: tak. No, tak...
1: Já se úplně prosím tě lek tím tou
0: No,
1: vizualizací.
0: můžeš poznávat, kdo je na pravé straně, asi tak.
1: No, je to samozřejmě velká ironie. Za prvý, protože Zelenský kandidoval jako ten bojovník proti korupci. To byla hlavně, proto byl zvolený vlastně. My víme, že na Ukrajině se krade strašně obludně dál. A vlastně tím víc, když začala válka, tak tím, jak tam Západ začal posílat peníze a zbraně, tak tím o to více tam ještě začalo krást. Takže ten odkaz, pokud jde
0: Je co?
1: o
0: Je co?
1: něco, je čím dál tím víc. Pokud jde o korupci, byl zrazený dávno. Ale tohleto, ten zákon protikorupční, teda, který vyvolal tu i nevoli Západu konečně, tak to už jenom jako pokračování dlouhodobého procesu, kdy Zelenský utahuje šrouby a centralizuje moc. Ukrajina není demokracie. Ukrajina je skutečně jako už Zelenskýho poloautokracie, protože on mění lidi ve vládě, jak se mu zamane, uplácí je postama vlastně v západní Evropě nejradši nebo v Americe, aby se jich zbavil, aby je uplatil, aby už mu nepřekáželi v cestě. Svobodný média na Ukrajině neexistují. Tam, že je, tam je to stažený do jedné národní mediální fronty, na kterou dohlíží kdo? Tady vys Volodymyr a jeho lidi. A tohle to, co si dovolil teď, tak jenom tohle pokračování, ale kdo mu to dovolil, kdo mu to umožnil? Západní lídři, který jako předtím přivírají oči a pořád akorát říkají, přijmeme Ukrajinu do EU, kde všichni dohlížejí na demokracii v Polsku, Maďarsku, na Slovensku, mají velké obavy. A najednou jim vůbec nevadí, co Zelenský dělá na Ukrajině jménem demokracie.
0: No i Friedrich Merz se nedávno zmiňoval, že je to nepravděpodobné, že by Ukrajina vstoupila do Evropské unie před rokem 2034, což je ještě hodně daleko.
1: Jako vstup Ukrajiny do EU je konec EU, tak jak ji známe. Ukrajina tam svojí institucionální zkorumpovaností, nedemokratičností a dalšíma věcma nemá vůbec co dělat. To opravdu je konec EU, jak my ji známe a to, co EU symbolizuje i ve světě.
0: No, Robert Fico tenkrát pravil, že ano, my budeme souhlasit s tím, aby Ukrajina vstoupila do Evropské unie, ale jak začnou ty přístupové rozhovory, tak uvidí sama Ukrajina, kolik těch spojenců jí bude házet
1: No.
0: klacky pod nohy, protože si to spočítá, kolik to každý ten stát bude stát. Stát bude stát.
1: No, jasně.
0: Děkuji, že jsi přišel. Jsme na
1: Díky
0: konci.
1: za pozvání.
0: Budu se těšit na příště.
1: Já taky.
0: Podtrženo sečteno a Petr Holec.
2: Česká a americká country na rádiu Xaver.
3: Country. The absolute best. All the time.
2: Rádio Xaver.

0: Čunek je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Senátor Jiří Čunek, bývalý hejtman Zlínského kraje a bývalý předseda KDU-ČSL. Je teoreticky možné, pane senátor, že se opět stanete předsedou KDU-ČSL?
1: Teoreticky je možné kde co.
0: A prakticky?
1: Uvidíme.
0: Přemýšlíte o tom?
1: Ne.
0: Proč?
1: Protože já se rád soustředím na věci, které mají smysl. A v tuto chvíli má smysl, pro mě mají smysl krajské a senátní volby.
0: K tomu se nedostaneme.
1: No a ono jedno podmiňuje druhé a zrovna i člověk, který by neuspěl ve volbách, tak asi těžko by se mohl ucházet v jakoukoliv jinou funkci. Takže tím pádem to nechávám tak, protože na to je čas.
0: A pak, když uspějete, tak
1: bude... Tak pak to budu řešit, ale teď to neřeším.
0: Takže někde vzadu to máte?
1: Asi ano, jako, ale ne, neřeším to.
0: Je nejvyšší čas, aby předseda současný pan Jurečka skončil?
1: No, myslím si, že ten čas už dokonce uběhl, jakože už není nejvyšší čas, už ten jsme prošvihli, ten nejvyšší čas. Si myslím, že měl velkou možnost elegantně vycouvat po nějakých těch událostech Rudolfina a tak dále, ale prostě se tak nestalo, ale je to škoda, je to vidět na těch preferencích.
0: Někteří občané si myslí, pane Čunku, že KDU-ČSL je dneska aktivistická liberální strana. Jak se s tím srovnáváte?
1: Tak určitě většinově není, ale ten problém, který je v celé společnosti, že je málo lidí, kteří chtějí bojovat i za svůj názor, prostě vůbec bojovat. Je, takových je málo a jsou hlavně odstavováni a pak je tady velká množina těch, ať jsou v kterýchkoliv stranách, kteří se chtějí hlavně domluvit. Takže to teď prožíváme i na těch krajských úrovních. Řekněme, lidé, kteří nemají moc velkou šanci osobně mít nějaké preference, být voleni a tak dále, tak oni zase naopak se umí domluvit, protože ty krajské posty jsou pro lidi, kteří mají průměrný plat, tak jsou nesmírně zajímavé, protože jsou velmi nadhodnocené finančně. No a oni tam směřují a počet, když je větší počet byť průměrných či podprůměrných zastupitelů a dají ruce nahoru, tak si nikdy nezvolí nějakého velkého lídra, který by potom začal dělat pořádek. Takže vlastně teď je to tak, že všichni mají stále, chápou tu demokracii tak, že nejlepší je ten, kdo se domluví. O čem? A že třeba ta společnost se nikam nevyvíjí. To zdá se mnohé lidi netrápí. Takže nakonec to vidíte i na té evropské úrovni. Prostě důležitý je ten, kdo dokáže se dohodnout a být vlastně mediátorem. A pak ten mediátor, ale když je, to si myslím například o panu premiérovi, že zcela jistě je to... Nebo já si myslím, že to je poměrně slušný a hodný a jistě i vzdělaný člověk, ale není to žádný manažer, není to člověk, který by uměl řídit vládu s nějakým cílem, kromě proklamací. No ale je výborný mediátor, který všechno dá dohromady, ale pak to vypadá, jak v tom Čapkově to vaření dortu nebo pečení dortu. Pejskem a kočičkou prostě. Každý tam něco dá a podle toho to vypadá. Když se podíváte na evropskou politiku, co paní von der Leyen, předsedkyně dneska Staronová, co vlastně říkala kdysi, jak to dopadlo, co říká teď, jak věci, které jsou nespojitelné, všem všechno slíbí a oni všichni musí vědět, že se to nemůže ani naplnit, že to jde proti sobě, ale prostě ta dohoda pro každého je výhodná. A to I jenom, že to není výhodné tam v tom případě pro Evropu a tady to není výhodné ani pro kraje, ani protože se nehádají, to je skoro špatně, protože by se měli hádat o ty věcné záležitosti, ne o hlouposti. Takže já to vidím v tomto smyslu, já vidím to, že když se vrátím k té straně, že budu to a chci zcela jistě, ale všechno to budeme řešit až po 21. září.
0: Pane senátore, kdybych byl občanem Zlínského kraje, proč bych si měl přát, aby Jiří Čunek byl mým hejtmanem?
1: Já si myslím, že když já jsem občanem Zlínského kraje a nekandidoval bych, tak bych se podíval, kdo co udělal, ne co kdo říká. No a když to srovná ten občan, tak uvidí, co udělal Jiří Čunek za dobu, co je v politice a co udělali ti ostatní. A někdy se mi zdá až zajímavé, že občané volí někoho, byť třeba mají určitou možnost volby různých lidí, kteří už něco udělali, tak zvolí někoho, kdo něco slibuje, ale zatím vůbec nic neudělal a říká, je mi 40, 50, 60, 30. Ještě jsem nic nikdy neudělal, ale až mě zvolíte, tak to uvidíte, to něco udělám. A většinou uvidí, že pokud to není škoda, tak minimálně neudělá nic.
0: Dobře, a co je vaše vlajková loď? My jsme tady už v minulosti v tomto studiu hovořili o projektu nemocnice Zlínské, což neumím vůbec posoudit, ale zdálo se mi, že ta jedna velká nemocnice je lepší než ta roztrkaná, ale ten váš projekt neuspěl. Tak co je ještě?
1: Teda to... A ten projekt neuspěl právě proto, co jsem říkal před chvílí. Ti lidé, kteří prokazatelně, jak jsme zjistili, mnozí ani nebyli v té nemocnici, tak se velmi kompetentně v uvozovkách, na obrazovkách jaksi vymezovali, jak to bude. A je to čistě jenom proto, že část zlínských občanů, větší část, zdá se, je to asi, řekněme, 58% podle průzkumu, tak by rádo chodilo do té staré nemocnice. Těžko se jim vysvětluje, že v té poloze, tak jak to je, tak se to dá udělat, ale pouze tak, a to se teď ukázalo, že ta nemocnice nikdy nebude jako nová, vždycky bude vlastně mít daleko větší náklady, takže má velkou ambici být ztrátová, aby ji někdo doplácel. Když ji rekonstruujete, tak oni teď naplánovali zase, že to bude za 10 let. Samozřejmě ti, co to říkají, tak všechno, co naplánovali, tak nikdy nedodrželi. Já si pamatuju, že to současné vedení kraje dalo billboard před nemocnici před volbami před 4 lety, v tomto čase tedy. Rekonstrukce nemocnice, termín hned. No, z té rekonstrukce není hotové vůbec nic, ani cihla, a máme 4 roky pryč. A teď proč by občané měli věřit tomu, že zase potom někdy něco udělají? Ale dobře, tak
0: počkejte, i kdyby to tak bylo. A je ten projekt mrtvý?
1: Ten projekt není mrtvý, protože tím, že se nic neudělalo a jenom se opravovalo to, co se opravit skutečně i mělo, tak a ty pozemky pro tu novou nemocnici stále jsou pochopitelně k mání, tak ten projekt nemusí být mrtvý a může se zrealizovat. Zvlášť, když tu novou nemocnici, podle toho, co jsme teď zjistili, tak ta projekční kancelář, když to zkrátím, která to dělala pro nás před 4 lety, tak byla najata slovenskou vládou, a tedy asi ještě tou minulou, ale tato vláda to podporuje a vytvořili podle toho našeho projektu, ho přenesli do Banské Bystrice, kde se vysoutěžil ten projekt nemocnice, ten náš projekt nemocnice za 7 miliard 425 milionů korun. A když to celé zkrátím, tak a tam to teď začínají stavět. Ta soutěž už je uzavřena. A když to celé zkrátím, tak tady zhruba 60 až 70% velikosti objemu nemocnice je naplánováno za 9 miliard, samozřejmě bez DPH, což je 11, plus všechny ty ostatní věci, pak tam není doprava, kus dopravy, nejsou tam mosty a tak dále, takže odborníci říkají, že to bude až tak 15 miliard korun. A to je tak, že občané si musí říct, chceme raději něco horšího a v nějakém dlouhém horizontu za 15 miliard korun, nebo něco nového, daleko lepšího, protože to je objektivní pravda, za 7 miliard. No ale pozor, musí si to říct všichni občané, protože to jsou peníze všech občanů.
0: Nebo neboli většina.
1: Ano, a tak. Co se týká většiny, tak většina ve Zlínském kraji chce novou nemocnici. Ale to říká průzkum, ne já. Takže a poměrně asi i dobrý.
0: Počkejte, a řekněte, ta nemocnice nová krajská ve Zlíně, to bude vaše nejdůležitější věc v těch krajských volbách?
1: Ne, my jsme se dohodli, že zkusíme předložit občanům ta fakta. To znamená zaprvé to, co říká ten současný establishment, a dokonce i to, co říká, tak jim to prostě nevyšlo, jim se nepodařilo utajit, kolik bude stát rekonstrukce nemocnice, protože dříve to byly 2 miliardy, pak 4, pak 6 a dneska je to zas 9 a tak to stále roste, takže se to dostalo ven, načež ten současný hejtman Holiš řekl před 2 měsíci v nějakém magazínu, který vychází v tom kraji, že nová by stála 20. Ale to chudák zapomněl, že už proběhla soutěž na Slovensku, kde se zjistilo, kolik to bude stát. Takže
0: počkejte, a řekněte mi, máte teda něco jiného? Protože vidím, že jste plný té nemocnice.
1: Ne, já jsem plný té nemocnice, protože to je naprosto neekonomické, a ze zdravotního hlediska, tedy ať už se týká pacientů, lékařů a tak dále, naprosto nesprávné rozhodnutí, ale pravdou je, že politik mnohdy musí respektovat voliče, i když chtějí prostě něco jiného.
0: Dobře,
1: takže
0: ale
1: uvidíme, my to předložíme voličům, když se rozhodnou, tak či onak, tak my tu vůli budeme respektovat.
0: Abychom se posunuli dál. Když tedy budu občanem Zlínského kraje, tak Jiří Čunek mi nabízí, že bude kopat za novou nemocnici. To je jedna věc.
1: Jiří Čunek ale hlavně nabízí, že když se podíváte, co jsem doposud udělal, tak je za mnou teď nově otevřené nádraží na Vsetíně za 3 miliardy, které teď soutěží o nějakou cenu evropskou, nejenom tedy českou. A vidí mnoho jiných projektů.
0: Ale to jsou podniky, pane Čunku.
1: Ne,
0: to je odvedená práce.
1: To je a ať se podívá, co odvedli ti ostatní, kteří jim teď něco nabízí. A za nimi bohužel žádný pomník, který by byl udržitelný, není. Že?
0: Já bych se také díval, co nabízí ti ostatní, určitě. Ale mě by především zajímalo, protože tady sedíte vy, tak co byste mi nabídnul vy, kromě té nemocnice?
1: Já bych vám nabídnul to, že ten kraj, tam nejde totiž vůbec jenom o tu nemocnici. To by bylo jedno. Když se lidé rozhodnou, že se chtějí být hůř léčení a tak dále, že jim nevadí, že lékaři, kterým je 50, tak si řeknou, co já bych tady dělal do důchodu, tady budu na staveništi. A pokud tam nemá nějakou strašně velkou vazbu, tak tam prostě nezůstane. To znamená, že se tam rozpadají ty týmy, které by tam chtěli zůstat. Mladí lidé, moje dcera absolvovala na medicíně, takže doktorka, a ti noví doktoři, jsem s nimi mluvil, jsem se ptal, a vy jste ze Zlínského kraje, když brali ty diplomy, a oni říkají, nám všichni říkají, tam přeci nepůjdete na to staveniště, to tam bude 25 let. To znamená, ono se to všeobecně ví, když bydlíte ve Zlínském kraji, tak stejně jako všude chcete intenzivně slyšet dobré zprávy a ty to nechcete slyšet. To znamená, já jsem ale ten, kdo říká, poslouchejme i ty špatné zprávy a zaříme se podle toho a budujme kraj pro 21. století, neboli když uděláme něco nového, tak co za prvé lidi zaujme a co bude i, teď myslím tu odbornou veřejnost, a co bude mít ten dopředný charakter, aby byl důvod bydlet ve Zlínském kraji a taky tam pracovat, tak pak ten kraj budeme rozvíjet. A to jim tak nabízím. Takže jim nenabízím jenom konkrétní Počkejte. Projekty, který je hodně.
0: A teď vás poprosím o stručnou, za to údernou odpověď. My když to pozorujeme, my občané, co se děje například naší zemi, Evropské unii, celé, víme, že celý svět je na dluh a vlastně 97% činí zadluženost vůči HDP Evropské unie. U nás to není tak hrozné, ale jak to myslíte vy s financemi toho kraje?
1: Ten kraj je na tom tak, že on dneska na tu novou nemocnici za 7 miliard má na účte tě peníze. A ti lidé, kteří tam sedí dnes, tak po mně zdědili zhruba 4 miliardy, a sami ale nerealizovali žádné projekty, protože se jim rozbily ty investiční týmy, myslím odborníků, ne politiků. A tím pádem, že neutratili žádné peníze, tak tam ty peníze taky zbyly. Takže dneska ten kraj ekonomicky na tom je velmi dobře a oni naopak rozdávají peníze, kdo si řekne, tomu dávají, protože si myslí, že se prorozdávají a řeknou, tak jsme tady dali na to, na ono, ale to, vemte si, když tady budete mít ten ohromný balík a někdo vás požádá a vy buď dáte nebo nedáte, to nic, žádnou práci nestojí. Aha. To znamená, oni dělají všechno to, co nestojí práci, ale mohli by z toho potom udělat a říct občanům, podívejte, my jsme dali tolik na cesty, ale to je nestálo ne. Žádnou práci.
0: Ale vy, pane senátore, možná budoucí hejtmane, dobře víte, kam mířím. Mm-hmm. Vy máte velké plány, mm-hmm. chtěl byste budovat spoustu věcí a mm-hmm. já se teda odpověste ano, ne, jste ochoten ten kraj zadlužit?
1: Já jsem ochoten kraj zadlužit projekty, které tomu kraji přinesou tolik peněz, že vlastně ten dluh krásně splatí. To by se stalo i u té nemocnice. A řeknu vám příklad, když jsem nastoupil a s těmi odborníky kolem jsem řekl, že nemocnice nebudou vytvářet dluh a v té analýze, jak stavět novou nemocnici a kolik bude vytvářet prostředku, tak jsme řekli, my dosáhneme zisku 200 milionů korun. A tam do té doby byla ztráta každý rok 40 milionů korun. Ta nemocnice stará dneska vytváří zisk 100 až 200 milionů korun. Když jsem změnil ten způsob práce samozřejmě se svými kolegy. A to je tak, že se můžete zadlužovat, ale nesmíte to projíst. To znamená, já nebudu dělat žádné projekty, které budou jenom líbivé a projedli bychom to. A tyto projekty ovšem jsou dopředné a navíc ten kraj, on vůbec zadlužený není, takže ani není důvod ho zadlužovat.
0: Ještě mi prosím vysvětlete, pane senátore, vaše zvolení do Senátu opětovné, protože teď budete znovu kandidovat, všichni považují za vyřešenou věc. No tak myslím, že zbytečné se tomu teď takto usmívat. Ale,
1: ne, ale víte co, já se tomu usmívám, ano, já si věřím.
0: Ale nechte mě říct tu otázku.
1: Ale já jenom chci říct, že já to namítám, on se rozhodne občan. Faktem je, že nedělám žádnou volební kampaň měsíc, ale já pracuji 6 let, nebo celou tu dobu. Ale pravdou je, že to tak nemusí dopadnout. Já to tak úplně zajisté
0: neberu. A kdybyste mě nechal domluvit tu otázku tak, jako nechávám domluvit já vás, tak viděl jste, že to bylo pěkné. Člověk, ne, to je v pořádku. Vy máte jenom jediného vyzývatele.
1: Ne, dva jsou tam.
0: Dva dokonce, tak dobře. Když mluvím s kýmkoliv z toho vašeho kraje, tak mi každý do jednoho, i třeba příznivci různých jiných stran, které byste si neopřel ani kolo, říkají, no tak tady je to jasný, tady zvolíme Čunka. A já se ptám, proč jdete tou jednodušší cestou? Protože vy jste přece bojovník, ne?
1: Jak proč jdu jednodušší cestou?
0: Proč nejdete do sněmovny? Tam jste mnohem platnější než senát.
1: Mně teď skončí mandát. Teď.
0: A začne vám nový?
1: A pokud budu zvolen, začne mi nový.
0: Vy to dobře víte, že budete zvolen, ale proč ne sněmovna?
1: To je zajímavé, jak vám budu chodit pro ty povzbuzující prášky, které tady dáváte, jako že je všechno jasné. Já to tak nevidím, není všechno jasné. A musíme bojovat o to. A co se týká sněmovny, sněmovna ta bude na pořadu dne až za rok a půl.
0: Takže to není to vylouč, takzvaně, ne?
1: Ne, tak to vylouč uvidíme, co bude, to je daleko.
0: Vy do těch senátních voleb opravdu nebudete dělat žádnou kampaň? Nebudou viset seduličky s nápisem Volte Čunka?
1: Tak viset jich nebude moc, ale určitě nějakou kampaň udělat musíme, abychom vůbec... Víte, nakonec vyjezdíte mezi ty lidi, oni mnozí... Prostě třeba ani neví, protože že nějaké volby jsou. A takže jim musíme říct, že volby jsou a požádat je o jejich hlas. A samozřejmě s tím, že jim třeba řeknu, co jsem pro ně udělal a co pro ně chci udělat.
0: Říkáte to dobře, my jezdíme mezi lidi, ostatně diváci to najdou na webu xavier.cz, tak když jsme u toho, my teď v blízké době plánujeme mimo jiné výjezd i do Vsetína a na Vsetínsko. Takže tímto vás do našeho obytňáku zvu a můžeme v té debatě pokračovat.
1: Děkuji.
0: A jsem zvědav, co nám tam řekne nějaký náhodný občan. Třeba bude první, kdo vás nepochválí.
1: Třeba to. Určitě je hodně lidí, to opravdu já to tak nevidím, je hodně lidí, kteří prostě mají jiný názor, anebo mě prostě jenom nemají rádi z nějakého důvodu a tím mě samozřejmě taky volit nebudou. Takže ta věc není hotová. A ono se to mnohokrát stalo, že když si lidé mysleli, že to je jasné, můžu zůstat na zahradě, tak se to pak obrátilo jinak a třeba pak spokojení nebyli. Takže.
0: Těším se na příště, pane Čunku. Naschledanou.
1: Já taky. Mějte se hezky. Naschled.
0: Naším hostem byl Jiří Čunek. Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Jiří Weigl je naším hostem. Vítám vás v XTV, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Jiří Weigl byl vedoucím kanceláře prezidenta Václava Klause a byť měl nabídku od Miloše Zemana pokračovat jako kancléř, tak ji odmítl. Spolu založil Institut Václava Klause, který vlastně dodnes řídí. Institut, ano. Nikoliv Václava Klause.
2: Ano, je to tak, institut řídím, snažím se o to.
1: Tak, pane doktore, jak moc v institutu rezonovalo to nepozvání Václava Klause na Pražský hrad na oslavy 80 let od druhé světové války?
2: No, že by to nějak zvlášť rezonovalo, to asi ne. My jsme o tom od prezidenta ani nevěděli, od prezidenta Klause, že pozvánku na tohle akci nedostal. On to zmínil při nějaké přednášce. Ale mě to a nás, kteří jsme s ním byli na Pražském hradě, to trochu zarazilo, ne proto, že by prezident toužil za každou cenu se vracet na hrad, kde působil, ale mě to zarazilo tedy osobně z takového profesionálního hlediska, protože pozvání bývalých hlav státu byla prostě jedno ze základních pravidel hradního protokolu. Já si nedovedu představit, že bych nezaslal pozvánku na shromáždění, nějakou slavnostní akci k státnímu svátku, k nějakému významnému výročí, třeba bývalému prezidentovi Václavu Havlovi, bez ohledu na to, jaký v té které době měl vztahy s tehdejším úřadujícím prezidentem Václavem Klausem. To bylo zcela mimo jakoukoliv v diskusi. Prostě bývalý prezident je nezbytnost vlastně, protože já myslím, že tak, jak se chováme k ústavním hlavám státu, tak vlastně tím něco vypovídáme i o sami sobě, jak se chováme k tomu našemu státu jako takovému. Ten prezident je jeho reprezentantem, zastupuje stát navenek, je to vlastně ten symbol té naší státnosti svým způsobem, byť nepsaným. A pokud ho nějakým způsobem se snažíme takovýmhle přehlíživým způsobem degradovat nebo ho prostě nějak snížit, tak tím škodíme sami sobě. Ti lidé, kteří takhle fungují v té současné hradní administrativě, si to možná neuvědomují, možná tyhle věci podceňují, ale konec konců tak, jak si zavedeme nebo tak, jak se zavedou pořádky a chování k bývalým nejvyšším ústavním činitelům, tak to samozřejmě dopadne i na toho současného vládce Pražského hradu a myslím, že také bude považovat za minimálně neslušné, kdyby byl opomíjen svými nástupci.
1: Tak ono bude hodně záležet, kdo nastoupí po Petru Pavlovi, jaký k tomu zvolí přístup. Každopádně hrad se nechal slyšet a vysvětloval tu nepřítomnost nejen Václava Klause, ale i Miloše Zemana tím, že seznam hostů na žádnou z těch protokolárních akcí není identický, není stejný a že páni prezidenti jsou zvaní 28. října na Den české státnosti. Stačilo vám takové vysvětlení, nebo jak si to vysvětlujete, že ta pozvánka nepřišla?
2: No, nerozumím tomu, myslím, že je to výsledek neprofesionality. Já nevím, jestli pan prezident Pavel vůbec o tom ví, jestli se zajímá o to, kdo je zván na tyhle ty státní akce, nebo je to čistě v režii úředníků, kteří prostě se snaží třeba někomu zavděčit, nebo nevím jak, ale každopádně teda v dobách, kdy jsem hradní administrativě šéfoval já, tak by bylo nepředstavitelné a u prezidenta by mi nikdy neprošlo, že bych opomněl pozvat Václava Havla, třeba to se nedovedu představit. Mm-hmm.
1: A že mezi pány prezidenty ty vztahy nikterak neskvétaly, to není tajemství, že si nebyli nějak blízko?
2: Byly to naprosto rozdílné osobnosti svým založením, vzděláním a tak dále, s politickými názory, ale to jim prostě nebránilo se k sobě chovat korektně a slušně.
1: Já jsem četla pravidelný podčárník Petra Kamberského na webu Lidovky.cz. Dovolím si citaci. Nepozvat je není demonstrací či vyškolením dvou konkrétních pánů, s nimiž Pavel názorově nesouzní, ale s neuctěním společenských pravidel a státní kontinuity. Vnímáte to také tak? Nebo je to už ostré?
2: No, já to tak vnímám, že to je taková ta degradace těch pravidel slušnosti, které aspoň na téhle vrcholné úrovni tady vždycky platila. A myslím, že je to ještě o to smutnější, že vlastně oba nepozvaní páni prezidentové byli vrchními veliteli toho současného. Čili to má ještě tento charakter, čili ke svým bývalým nadřízeným by se měl člověk chovat slušně.
1: Tak, nicméně reakce přišla od europoslance Filipa Turka, který odmítl jít na Pražský hrad právě z toho důvodu, že pánové Klaus Zeman nebyli pozváni. Jak jste hodnotil toto gesto? Přijal jste ho s povděkem? Zaznamenal jste ho?
2: Já jsem ho zaznamenal. A myslím, že je to prostě v kontextu toho, jak se ta část veřejnosti, která, jak jsem viděl v médiích, s takovým škodolibostí přijala to, že dva bývalí prezidenti nebyli pozváni, tak jak oni se chovali k prezidentu Zemanovi, když nepozval některé rektory, kteří se vůči němu nějakým způsobem vymezovali, tak mu bylo připomínáno, že to není jeho soukromá akce, že to není jeho soukromá oslava, že nemá co selektovat mezi hosty, ale že má dodržovat tradici a protokol a tak dále. Takže je vidět, že ten dvojí metr tady platí stále velmi silně a že to, co je dovoleno, jak je to latinské přísloví, quod licet jovi, non licet bovi, takže to tady prostě platí. Takže že pan Turek to pozvání nepřijal, to je v kontextu chování spousty současných i bývalých politiků a poslanců, kteří se takto vymezovali zase vůči prezidentu Zemanovi.
1: A pane doktore, ruku na srdce, pokud by to pozvání přišlo, přijal by ho Václav Klaus, šel by do španělského sálu?
2: To si neodvažuju odhadovat.
1: Odhadovat? Vy, bývalý kancler, blízký spolupracovník Václava Klause?
2: Ne, prezident Klaus je velmi disciplinovaný člověk, takže on státní svátky a státní akty vždycky ctil a dodržoval. Nicméně v poslední době, minulý týden, on byl na jedné docela velké konferenci v Istanbulu, takže právě by asi to pozvání musel odmítnout, protože byl v zahraničí. Takže by se toho nezúčastnil, ale pokud by byl v republice, tak myslím i bez ohledu na to, co by si myslel o programu třeba toho shromáždění nebo o projevech pronesených a tak dále, tak určitě by na tu akci šel.
1: Mluvili spolu někdy mezi čtyřma očima, myslím tím prezident Klaus, prezident Pavel?
2: No to mluvili spolu mezi čtyřma očima určitě v dobách, kdy prezident Pavel tehdy jako možná ještě jako plukovník, nebo nevím, jestli možná už byl generálem, byl jedním z adeptů na vedoucího vojenské kanceláře prezidenta republiky.
1: To ano, ale jako prezidenti, jako hlavy jako státu, prezidenti, jestli spolu mluvili.
2: Asi spolu mluvili, myslím, před 28. říjnem, před tím státním svátkem, před tím večerem, kdy vždycky je takové setkání těch ústavních činitelů a bývalých prezidentů v reprezentačních prostorách přilehlých k Vladislavskému sálu. takže tam asi spolu mluvili, ale já jsem u žádného jejich setkání přítomen nebyl.
1: Tak, Petr Pavel na těch čtvrtečních oslavách Dne vítězství pronesl, že dnešní Rusko v některých ohledech se chová podobně jako v minulosti nacistické Německo. V posledních týdnech, vlastně i měsících, se to hodně hemší těmi paralelami. Mohu připomenout, často vídám a čtu Mnichov 38. Která ta paralela podle vás obstojí?
2: Já bych s těmi paralelami byl velmi opatrn z řady důvodů. Ta jednak nesrovnáme druhou světovou válku a válku na Ukrajině. V druhé světové válce bojovaly milionové armády, miliony mužů na obou stranách, vlastně desítky milionů byly zmobilizovány, desítky milionů také padly. Byly spáchány nejstrašlivější zločiny v dějinách lidstva, genocida, holokaust, vyhlazovací tábory, plynové pece. Prostě ta apokalypsa té druhé světové války byla nezměrná a já mám pocit, že taková, ono je to na jedné straně pochopitelné, třeba Ukrajina je ve válce, vede válečnou propagandu, tam je v zemi ve válce je dovoleno skoro všechno, že jo, používat k posílení morálky, ale u nás my bychom si přeci jen měli dávat pozor, protože na jedné straně tím jakoby snižujeme závažnost toho, co se odehrávalo před těmi 85 až 80 lety. Ono je snadné všechny válečné zločiny a že se jich na Ukrajině nepochybně páchá spousta, o tom není sporu, nazvat genocidou. Ale genocida je něco úplně jiného. Genocida není nějaké zvěrstvo spáchané nějakými opilými vojáky někde v nějakých sklepeních. Nejsou to přestupky důstojníků, kteří porušují pravidla civilizace.

0: Říkáme, že bez ohledu na to, jak drastické třeba ty jednotlivé zločiny na Ukrajině se odehrály, tak pokud ale to nazveme genocidou, tak tím vlastně relativizujeme holokaust. Relativizujeme to, co se stalo za té druhé světové války. Navíc většinou tedy se na Ukrajině se bojuje na tom východě, na tom ruském východě, ruskojazyčném východě obývaným Rusy, takže genocidu asi Rusové na Rusech těžko spáchají. Čili to je jeden z příkladů těch falešných paralel, které se objevují.
1: Tak a vy jste přinesl knihu, kterou jste napsal se svým spolupracovníkem Ivo Strejčkem a právě se věnujete 80 letům od konce druhé světové války a věnujete se právě i těm paralelám.
0: Věnujeme se...
1: Nebo jste opatrný právě, jak jste...
0: No to, ono to není, ta kniha není o srovnávání druhé světové války a války na Ukrajině. To není jejím obsahem. Ta knížka vlastně obsahuje dva rozdílné texty. Já bych pohovořil o tom svém, jestli je stručně, o čem jsem se tam snažil psát. Vlastně ta druhá světová válka odkryla spousty takových, jak bych to nazval, mýtů a takových zbožných lží, které si sami o sobě, o naší zemi, našem státu, jeho vzniku, o první republice, o Mnichově, o vzniku druhé světové války, o jejím průběhu, o osvobození a dalších věcech vlastně jsme si zvykli říkat, aniž se příliš zamýšlíme nad tím, jak to tedy bylo skutečně a jestli si náhodou sami nemalujeme tu minulost naší vlastní na růžovo. A tak s tímto záměrem jsem se snažil k tomu tématu přistoupit.
1: Tak já tu knížku se takhle půjčím, ukážu ji na kameru. Dostání je v IVK, respektive na vašich internetových stránkách.
0: Na našich internetových stránkách a potom také ji dáváme do knižní distribuce.
1: Tak. A co vás přimělo k tomu napsat takovou knížku? Protože vy říkáte, mnozí nebo někteří si malují tu historickou tragickou zkušenost na růžovo. Vidíme i v současné době, že se zaměňují určité historické, řekla bych, historické věci, které jsou jasné, tak najednou tak jasné nejsou. Tak byl to ten důvod?
0: Já za ta léta dlouhá, kdy jsem se pohyboval v blízkosti té vrcholné politiky, tak jsem téma druhé světové války zažíval velmi intenzivně. Na počátku 90. let vlastně přišel ten atak na tu naší interpretaci druhé světové války a jejich důsledků zvnějšku. Přišel s otevřením, s pádem komunismu, s otevřením bran Evropy pro bývalé komunistické země, tak najednou se objevily v našem sousedství hlasy, které říkali, tak teď se na tu minulost podívejme nově, vy jste ti nově příchozí, vy chcete být těmi demokraty, vy chcete být těmi Evropany, takže ta druhá světová válka a ty její důsledky musíte pojmout zcela jinak. A ta válka samotná, ten průběh, ty zločiny a okupace a to všechno, o čem jsme si tady jen tak krátce zmínili, tak ty jako byly odsunuty stranou, ale jako by ta historie začala až v tom roce 45 a odsun a sudety a sudetští Němci a majetky a vyrovnání a odpuštění a termíny, odsun, vyhnání a to všechno, tak to byla velmi podstatná zahraničně politická agenda 90.

0: 90. let a byl to skutečně závažný problém a nebylo jasné, jakým způsobem vlastně celým tímhle úskalím proplujeme, protože i na české straně byly velmi významné síly a hlasy, které se solidarizovaly s tím tlakem zvnějšku, kteří říkali ano, to, co se stalo z české strany po válce, tak to musíme odčinit naše viny. V podstatě tady probíhala snaha ty viny symetrizovat. Češi jsou vini stejně, jako byli vini Němci, takže Němci už se ze svojí minulostí vyrovnali, teď je třeba, aby se vyrovnávali Češi, že jsou známé případy táborů v Letech a těch jiných pracovních táborů, kde byli internováni většinou Romové za druhé světové války, tak to bylo velké úsilí, které bylo tlačeno zvnějšku, aby vlastně tyto tábory byly vylíčeny jako české koncentráky, protože dozorci tam byli Češi, čili najednou byla snaha to interpretovat jako to, co se tam dělo, ty hrůzy, které tam ti internovaní zažívali, že to je vlastně česká kolektivní vina, že my jsme tedy také měli koncentráky vlastně české, že jo, a takhle se to prostě přehrávalo do těchto poloh. A ignorovalo se samozřejmě, že my jsme byli německý protektorát, že tady vládli okupanti, že tady vládli Němci a říšské zákony a že národnost jednotlivců v těch táborech nebyla rozhodující. Bylo by to asi stejné, jako kdybychom tvrdili, že ti dozorci ve vyhlazovacích táborech třeba v Polsku, kteří většinou nebyli ani německé národnosti, ale byli to různí etničtí Ukrajinci nebo Litevci nebo Lotyši, takže že to byly tábory těchto národů, tak to prostě nebylo. Byla to snaha pro tu historii druhé světové války takovýmhle způsobem překroutit a přepsat. A dneska se to posunulo trochu jinam. Dnes ten tlak na přepsání historie druhé světové války nejde zvnějšku, protože s Německem se nám podařilo v roce 1997 tuhle kapitolu aspoň na oficiální úrovni uzavřít tou česko-německou deklarací, kterou dojednal Václav Klaus a Helmut Kohl. Ale dneska tady přichází snaha o revizi dějin ze strany české a bohužel tedy zdá se, že přímo ze strany té neoficiální vládní, kdy se veřejnosti snaží vnutit představu, že vlastně těch 9/10 českého území, vlastně, že ta naše republika nebo obnovená nebyla osvobozená, ale že byla sovětskou armádou okupována. A je to,
1: čím je to nebezpečné, pane doktore?
0: No je to součást té antiruské hysterie, iracionální antiruské hysterie, která je živena tou válkou na Ukrajině a přestože tedy bez ohledu na to, co se v té oblasti skutečně děje a bez ohledu na to, jak se k této válce stavějí i ten náš hlavní spojenec, Spojené státy, tak ta česká oficiální politika se chová naprosto hystericky a iracionálně a vlastně není téměř, je srovnatelná pouze s pozicí pobaltských zemí. U nichž má jejich postoj jistou logiku, protože oni byli součástí Sovětského svazu, oni byli velmi brutálně perzekvováni ty pobaltské národy, takže tam jisté ospravedlnění pro takovou tu přepjatou antiruskou hysterii je, ale sebevědomá země, která přeci jen má nějakou sebedůvěru a stojí, tedy je součástí všech těch evropských struktur a bezpečnostních struktur, by měla provádět trochu racionálnější a sofistikovanější politiku.
1: Pane Dufre, a skýtá to nějaké nebezpečí, toto překrucování dějin, historické pravdy?
0: No, zaprvé je to součást, jak jsem říkal, toho českého obelhávání se, protože komunismus vlastně tady je propojováno osvobození a nástup komunismu. A sugeruje se tady představa, že to Rusové nám vnutili komunismus, ten, že oni vlastně, že nás okupovali a tím tady násilím zavedli komunismus a my jsme tady 40 let všichni trpěli. Prostě pravdou je, že my jsme žádnou okupaci k zavedení komunismu nepotřebovali, my jsme se komunismus zavedli sami. A komunistická strana byla už za první republiky jedna z nejsilnějších komunistických stran na světě. A my jsme po válce byla jasným vítězem prvních poválečných voleb v roce 1946, voleb demokratických, čili drtivá většina voličů, nebo ne, drtivá většina, měla 46%, ta strana, to od té doby žádná politická strana ve volbách u nás nikdy takovéhle vítězství nezískala. Zrovna tak únorový převrat, jak se říká, to nebyl převrat nějaké skupiny spiklenců, ale ten měl masovou podporu toho obyvatelstva. Čili nelžeme si do kapsy, že někdo za nás nám ten komunismus zavedl, že jsme to, my jsme byli všichni odbojáři, všichni jsme byli disidenti, všichni jsme byli to a pak najednou a dělal nám to někdo jiný. Ne, prostě ty viny jsou na naší straně na prvním místě a okupováni jsme byli 21. srpna 68. Kdyby někdo z těch, kteří tady hlásají tyhle bludy, a dokonce přímo ze Strakovy akademie, jak jsem zjistil tedy, ten strategická komunikace vládní, kdyby tohle se pokusil říkat těm lidem v tom roce 45, tak myslím, že by se na něj vztahoval retribuční dekret.
1: Pane doktore, děkuji za tento historický výklad. Člověk by neřekl, jak v roce 2025 bude důležitý.
0: Ne.
1: O to více, ale ještě prosím krátce, vraťme se do současnosti a přece jenom využiju toho, že tady mám bývalého vedoucího kanceláře prezidenta republiky. Zajímalo by mě, jak jste hodnotil návštěvu už druhou Volodymyra Zelenského tady v Praze a k tomu, jak k ní bylo přistupováno, kdy Pražský hrad oznámil, že to bude návštěva zvláštní kategorie, uzavřel se celý Pražský hrad. Byla to návštěva, která si zasloužila zavření celého hradu a řekněme takové i mediální zdrženlivosti, ono potom ty informace vyšly navenek ještě předtím, než odtajnili to jméno, kdo sem přijede, ale jak byste vnímal tu návštěvu tady?
0: Ono, těch informací o ní, co bylo jejím obsahem, tedy příliš mnoho zveřejněno nebylo, takže já si neodvažuji soudit, jaký byl její hlavní smysl a záměr. Bezpečnostní opatření bych ani nespochybňoval, ta země je ve válce a je možné, že se může stát cokoliv, takže se nedivím těm, kteří mají bezpečnost té návštěvy na starosti, že podnikli všemožná opatření, aby předešli jakýmkoliv rizikům. Mě spíš zarazilo to, že s jakou úporností se ta oficiální česká politika jakoby vzpírá té americké snaze ten konflikt ukončit, že vlastně zaznívají z úst těch našich představitelů taková slova, jako že kompromisy na Ukrajině prostě jsou nepřijatelné, že prostě ten agresor musí být poražen a přestože ten jediný, kdo by tedy toho agresora mohl porazit Spojené státy, tak dává najevo, že žádný takový úmysl nemá. Nebo že my Spojené státy jasně řekly, že Ukrajina se nestane členem NATO a naši představitelé vyjadřují podporu vstupu Ukrajiny do NATO.
1: Je to proti
0: velmoci, že jo, největší. A je to tak, je to velmi, velmi zvláštní, protože vlastně tak v zahraniční politice platí taková osvědčená pravidla, že země by měla mít dobré vztahy se sousedy na prvním místě a také dobré vztahy s velmocemi. A ta naše zahraniční politika si vůbec tyhle cíle neklade. Se sousedy máme vztahy docela problematické, se Slovenskem velmi špatné, s Maďarskem, které už teda není, ale vnímáme ho stále jako souseda, velmi špatné. Polsko se nás příliš nevšímá. A já pamatuju doby, kdy, když se v Německu ujal vlády nový kancléř, tak přijížděl na seznamovací návštěvu do Prahy. Teď se říká, že kancléř Merz možná za 2 měsíce nebo kdy dorazí do Prahy na nějakou konferenci. Nevím, ale rozhodně jsem neslyšel nic, že by takováhle to kolečko, které se dělávalo mezi těmi sousedy, platilo. A pokud je o velmoci, no tak s Ruskem, já myslím, ty vztahy horší být nemohou a stále teda se zhoršují a zhoršují bez ohledu na to, co se na Ukrajině děje. A s Čínou jsme ty vztahy zbourali z vlastní iniciativy sami. No a teď jsme na dobré cestě se takhle propracovat i se Spojenými státy.
1: Tak a když proti tomu položím nebo postavím zahraniční politiku právě Slovenska, se kterým my jsme ty vztahy si poškodili, nebo zkrátka vzájemně ty vztahy nejsou dobré, tak Robert Fico za poslední půl, tři čtvrtě rok byl v Jižní Koreji, byl v Rusku, byl ve Spojených státech amerických, byl v Číně. Teď byl velmi kritizován, ale zároveň i velmi chválen za to, že zamířil do Ruska. Dělá on tu politiku takovou, kterou bychom měli dělat my? Nebo ani ta jeho zahraniční politika vám není, nebo není podle vašeho gusta?
0: No, Robert Fico je zase v trošku, každá ta země je v trochu jiné pozici a má větší či jiná rizika než ta druhá. Čili Slovensko je soused Ukrajiny, válka probíhá přímo v jejich sousedství. Čili on v tom není sám, stejně je Maďarsko, Rumunsko. Tyhle země evidentně se cítí velmi silně ohroženy tím, co se na Ukrajině děje. Mají strach, že ten konflikt se může rozšířit i na ně, na jejich území, že do toho mohou být zataženy. Trpí nepochybně tím, že jsou vlastně v tom počítány do regionu, kde probíhá válka. Takže to je jasné, že oni hledají cesty, jak by minimalizovali tahle ta rizika. A na druhé straně oni také vnímají, že to Rusko nikam nezmizí. Ono je blízko nich a přiblíží se tím, jak kolik toho ukrajinského území podrží nebo nepodrží, ale prostě určitě z té války vejde mocensky posíleno, hospodářsky možná i krátkodobě vojensky třeba bude oslabeno, ale mocensky prostě prokázalo, že je to velmoc, se kterou jako je třeba počítat a je třeba se jí bát. Oni teda hledají nějak cesty, jak s tím Ruskem koexistovat. No takže já to ta hysterie, která se tady spustila vůči Robertu Ficovi, je prostě naprosto přehnaná a se v ní odráží takový ten český paternalistický postoj, jako že my ty Slováky musíme pořád vychovávat a civilizovat a udělat z nich ty správné Evropany a prostě vést je, a když to nedělají, tak je musíme vypohlavkovat. Jako, tak tohle to, co tyhle ty stereotypy, které na té české straně prostě se někde projevují, tak teď naplno se jako projevily vůči tomu Robertu Ficovi, že on si jako dovolil něco prostě někde samostatně vůči tomu Rusku podniknout. Je zajímavé, že nikdo, když jede rakouský kancléř do Moskvy, tak nikdo u nás ani nehlesne, když Macron nebo německý kancléř pojmou úmyslu, že Putinovi zatelefonují nebo třeba se tam jednou vypraví, tak určitě se nás na to nebudou ptát a nikoho ani nenapadne, že by si předvolal jejich velvyslance a ptal se, co to má znamenat nebo něco podobného.
1: Asi nebudeme bránit v přeletu nad naším územím.
0: Bránit přeletu
1: nebo a takováhle
0: gesta. Takže prostě Slováci pochopitelně, když závisejí na ruském plynu a dalších surovinách, tak asi chtějí mít právo s těmi Rusy mluvit a vědět, na čem jsou, a nespoléhat jenom na amerického emisara Witkoffa, jako jestli náhodou si vzpomene, že taky existuje nějaké Slovensko nebo neexistuje.
1: Tak sám jste říkal, že Rusko nezmizí, budeme s ním jednou muset mluvit i my, myslím tím Česká republika a její představitele.
0: No a budeme muset teda, myslím, že se všichni tváří, že to nikdy nenastane, ale to je velmi krátkozraké a prostě příští vlády to budou mít složité.
1: Já moc děkuji, pane doktore, že jste přišel a budu se těšit na příště.
0: Já děkuji za pozvání, moc mě těšilo.
1: Naším hostem byl Jiří Weigl. Radio Xaver.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Po zádech mi stéká dešť, a ty jsi suchá dívko Mercedesu.

a ty máš, co jsi chtěl, čert tě vem. Ten pán, co drží drahej volant, to je šance dívko Mercedesu. Má zlatý prsten, zlatý srdce, zlatý zuby, prostě zlatý chlap. Já mám jen to, co na zádech si nesu. A ty máš, co jsi chtěla, tak se trap. Před chvílí svět byl jenom náš, ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme občas nacházeli, když hledali jsme spolu vrátka, jimiž pátky jdou do nedělí. Ta vůně ohňu ve vlasech, ta nevyvané dívko v Mercedesu. Tu nepřerazej drahý šminky, na

tě za pár týdnů vrátí zase zpět. Až poznáš, co jsi vlastně chtěla, vem si rtěnku, dívko, Mercedesu. Slova dlouho nehledej a na dlaň levý ruky začni psát. Ten dopis potom pošli na adresu Patníku cesty číslo 50. Pak bude svět zas jenom náš, teď ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme spolu nacházeli. A vím, že jednou najdem vrátka, jimiž pátky jdou do nedělí.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořád na Férovku, takže se mnou ve studiu, jako vždycky sedí politolog Jan Kubáček. Honzo, takže vidíme, že to ještě nestačilo, neboli hnutí stačilo, jehož volební lídrní a hlavní tváří je Kateřina Konečná, současně šéfka komunistů, oznámilo své volební lídry a vyráží teda do svých druhých voleb po tom úspěchu v eurovolbách, kdy Kateřina Konečná udělala dva mandáty v Evropském parlamentu, tak nyní vyráží do sněmovních voleb a určitě to bude jízda, protože jednou z volebních lídrní je i naše asi, já bych řekl, nejznámější volební lídrině, a sice Jana Bobošíková.
2: Volkrovského typu, protože vším, čím byla, byla ráda. Já se právě chci hodně pověnovat tomu, komu to udělá vrásky a na koho vlastně Jana Bobošíková je nasazená. Co je vlastně ta její mise? A aby tam byl takový trošku i morální rozměr, tak obecně se podívám na všechny ty naše volební rodiny, které nám teďka naskakují do toho sněmovního klání, a vysvětlím, že to není dobře, že zlatý partnerství a hlavně nepřekvapovat se.
1: No, já bych měl jenom radu pro Kateřinu Konečnou i vlastně oficiálního šéfa platformy Stačí Daniela Sterzika Vulgo Vidláka. Po tom, co jste angažovali Janu Bobošíkovou, všude, kde kudy chodíte, dívejte se zpátky, ohlížejte se přes rameno, protože Jana Bobošíková ráda přebírá různá politická hnutí a strany, za které kandiduje. Pořád na Férovku můžete poslouchat na platformě Gazety.com a taky Apple Podcastech a Spotify.
2: A my si toho vážíme.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu sedí, jako po každé ekonomka, Markéta Šichtařová. Markéto, tak přišel účet z Ameriky.
2: No a nakolik je ten účet?
1: No já to neumím ani dohromady radši spočítat, nebo jsem to nepočítal, ale já jsem si to vypsal, jednotlivě ty položky. Takže 600 miliard dolarů budou investice evropský v Americe, včetně zbraní. 750 miliard dolarů zaplatíme za energie americký, hlavně plyn a ropu, když tak. 210 miliard pro změnu korun zaplatíme jako Evropa za americký patrioty pro naše přátelé z Ukrajiny. A do toho máme ještě už nadšeně odsouhlasených 5% HDP na zbrojení, což samozřejmě převážně schrábnou taky Američani, protože budeme nakupovat americký zbraně. Tenhle ten účet se sfinalizoval v Británii a k němu ještě teď přišlo 15% clo na import z Evropské unie do Ameriky. Bylo to provedený s krásným trumpovským stylem, kdy si do Británie přiletěl zahrát golf. Já myslím, že z golfu zavolal soudružce Ursule von der Leyenový, šéf se Eurokomise, ať za ním přiletí a počkrábne mu to. Ona tam přiletěla, udělali takovou krátkou tiskovku, kde teda ona oznámila, že s tím Evropa souhlasí, 15% cel na evropský import do Ameriky a v podstatě nic na americký import do Evropy, ten vlastně ještě mnohým je snížený, než byl. Tomuhle se říká fialovský vítězství, ale jasně, americký prezident Donald Trump je businessman a americký prezident hájí americký národní a v tomhle případě ekonomický zájmy, a vůči Evropské unii si jen dovolil to, co prostě může, protože vidí, že Evropská unie politicky i ekonomicky, teď nevím, jestli říct, je k smíchu nebo k pláči nebo k obojímu. Ona ještě přišla taková reakce z Evropské unie, jakože to je úplně drtivá porážka a ponížení Evropy a tak, a že my jsme teda měli jako recipročně uvalit cla na Ameriku nebo na americký import do Evropy. Politici, kteří to vykřikují, tak vůbec nepochopili, že to by jsme se potrestali ještě po druhý, protože samozřejmě, pokud by jsme hodili cla na americký import do Evropy, tak Evropanům neboli nám zdražíme tohleto zboží, protože by jsme to zaplatili my. Nechme teď, jak se vypořádá Amerika s těma clama na evropský import do Ameriky. Někdo to samozřejmě vždycky bude muset zaplatit a to se uvidí, kdo to odnese nejvíc, jestli koncoví spotřebitelé nebo Američani, nebo dovozci, nebo přímo výrobci, možná se to rozprostře někde mezi. Ale my jsme Evropani, takže nám jde o Evropu a v Evropě tady i novináři nepochopili tohle to, o čem mluvím. Já vím, že vy jste byla v České televizi, kde jste říkala, když se vás ptali, jaká reakce by měla být Evropy, tak byste řekla, no nejlíp žádná, protože prostě cla vždycky zdražují a trestají všechny a jsou špatně. A ta moderátorka to vůbec nechápala, já jsem to viděl, ona na vás koukala jako na zrádkyni, jako kdybyste nerozuměla ekonomice, tak jenom vysvětleme na začátek tohle.
2: Přesně, tady pořád si většina lidí myslí, nebo nevím, jestli většina lidí, ale minimálně většina novinářů, má pocit, a taky většina politiků, že ta cla jsou nějaké zbraně, které my používáme vůči té druhé straně. Ale to není zbraň, kterou my používáme proti druhé straně. To je zbraň, kterou my obracíme proti sobě. Protože když uvalíme clo na třeba americké zboží, tak tím, kdo to nejvíc zaplatí, bude náš evropský spotřebitel. To ten spotřebitel zaplatí to clo ve skutečnosti. A hrát si na to, jak tady se u nás říká v médiích, že musíme ukázat dostatečné sebevědomí a na americká cla reagovat recipročně našimi cly, tak tím jenom říkáme, když si Američané zdraží evropské zboží, tak my si musíme zdražit to americké. To je idiocie s prominutím. To je úplně nepochopení toho, jak funguje ekonomie. Ono je důležité totiž říct, co tomu všemu ještě předcházelo. Ono to nezačalo tím, že si Ursula von der Leyenová a Donald Trump dali dostaveníčko ve Skotsku. Ono tomu ještě předcházelo podobně potupné jednání evropské reprezentace v Číně, kdy Evropané odjeli do Číny s tím, že si teda chtěli stěžovat na to, že obchodní deficit s Čínou dosáhl už nějakých 300 miliard eur, což je zhruba dvojnásobek toho, co platilo před 10 lety. Tak logicky, protože Evropa stagnuje a Čína se rozvíjí. Ono v podstatě nejenom, že Čína se rozvíjí, ono to je tak, že když se podíváte na dlouhodobé křivky vývoje HDP na hlavu, tak Evropská unie už zhruba 20 let, 15 let určitě, stagnuje. Ta křivka to je prostě rovnoběžka s podlahou. Zatímco všechny ostatní zóny světa, ať už to je Afrika, ať už to je Indie, Čína, v podstatě celá Asie, Amerika, tak jdou nahoru. Teďka jenom otázka je, jestli Čína jde nahoru rychlejším tempem než Amerika, jestli ta Čína tu Ameriku jednou předežene nebo nepředežene. Ale o čem není vůbec nejmenšího sporu je, že se rozjíždějí nůžky mezi Evropskou unií a celým zbytkem světa. A ta Evropská unie si za to může sama, naprosto sama, může si za to skrze tu svoji hloupou dekarbonizaci, skrze všechny ty regulace a nařízení a vnitřní bariéry obchodu mezi jednotlivými zeměmi v rámci Evropské unie. A potom se ta Evropská unie strašně moc diví, že se jí nedaří prosazovat se na zahraničních trzích. Ale ona si za to může sama. Ona prostě svoje vlastní zboží svým vlastním rozhodnutím činí nekonkurenční. Schopné. A potom jezdí plakat do Číny, že Číňané nechtějí stále méně kvalitní a stále dražší evropské zboží a že Číňané jsou schopni do Evropy vyvážet pořád ještě levné a stále kvalitnější čínské zboží. Krásně to je vidět u stavebních materiálů, krásně to je vidět u aut. A my s tím nejsme schopni udělat vůbec nic, protože my nejsme zatím v Evropě ani v nejmenším ochotní odbourávat ty překážky. A naopak, místo, aby jsme přemýšleli, jak zlevnit a učinit kvalitnější naši produkci, tak přemýšlíme, jak ji ještě víc zdražit a jak uvalit cla. Takže vlastně tohleto potupné jednání, kdy v podstatě odjeli teda Evropani jak spráskaní psi z Číny, protože tam se nesetkali vůbec s žádným pochopením, tak předcházelo tomu jednání s Amerikou, kdy Donald Trump uviděl, jak potupně to jednání v Číně dopadlo a pochopil, že teď je jeho příležitost, že když teď na Evropskou unii zatlačí, tak teď právě vyjedná ty nejlepší podmínky a přesně to se taky stalo.
1: No já bych řekl vlastně, ač Evropan, tak Trumpovi děkuju za to, že Evropu takhle ponížil, že vlastně tahle ťavka další, ono už je to xtá ťavka v pořadí, kterou schytáváme, takže by mohla sloužit tomu, že se začneme probírat a že začneme ty sebezničující opatření prostě odbourávat a že otočíme kurz, ale co chci říct, když se zmínila Čínu, tak Donald Trump to zkusili na Čínu a Čína samozřejmě dobře si spočítala svoji situaci geopolitickou i bezpečnostní a ekonomickou a prostě řekla si, že může s Donaldem Trumpem hrát otevřenou partii a on za chvíli mrknul, jak se říká, a v podstatě couvnul a teď jsou v nějaký mezidohodě, že se asi dohodnou na mnohem volnějším trhu, když to řekneme, ty cla původní, který Trump vystřelil, tak prostě nebudou platit, protože zjistil, že i Amerika je nebezpečně závislá na čínském importu. Což ovšem není případ Evropské unie. A tady ještě to souvisí s tím, že Evropská unie prostě škemrá u Ameriky, aby jí bezpečnostně, nebo aby nás bezpečnostně chránila před teď zlým Putinem, ale může to být kdokoliv. A Donald Trump není žádný idealista, ale realista a businessman. A všechno prostě dělá přes má dáti dal. A tu situaci, jak bezpečnostní, geopolitickou, tak ekonomickou Evropské unie čte velmi dobře a ty cla, ta potupná dohoda je prostě toho jenom výsledkem a proto říkám, my jsme to naznačili, že Evropa se ničí sama a co všechno udělala pro to, aby se do téhle situace ponižující dostala, tak já jenom, jak říkám, vlastně bych to bral tak, že i evropský průmysl, někteří politici by mohli říct, podívejte se, prostě tohleto na konci téhle cesty je skutečně zkáza a bída, tak pojďme otočit kurz. Já jenom ještě doplním tu ekonomickou situaci. Evropská unie versus Amerika. Já vím, že v roce 2010 Evropská unie v průměru měla HDP na hlavu velmi blízko Americe a bylo to asi 92% HDP Ameriky. Čili opravdu jsme se blížili jedna ku jedný ohledně bohatství na hlavu. Teď po 15 letech jedný politiky úspěšnější než druhý Evropské unie, tak jsme na 61%, což je, jak jste i řekla, tak dneska nás trumfuje už i Afrika, dokáže růst rychlejc. Tak by se dalo říct, že možná něco neděláme dobře.
2: No jasně, to je přesně to, o čem jsem před chvílí mluvila, že vlastně Evropská unie pořád tak nějak drží tu svoji hladinku HDP na hlavu a všechny ostatní zóny světa rostou. A Evropská unie si tu hladinku drží jenom díky tomu, že v podstatě žije z podstaty, že spotřebovává už vytvořené hodnoty, ale není schopná posunout se kamkoliv dál. A při tom jednání s jakýmikoliv dalšími zónami světa, Evropská unie prakticky úplně ve všech oblastech, na které si vzpomeneme, tak tahá za kratší konec provazu. Problém Evropské unie je, že Evropa nemá k dispozici třeba některé vzácné kovy, vzácné prvky, které jsou potřebné pro tu tak strašně moc Evropany vytouženou elektromobilitu a elektroekonomiku. My jsme se rozhodli jít cestou, ke které ty vzácné kovy potřebujeme, potřebujeme baterie třeba, ale my ty prvky nemáme. Má je Asie, má je Čína. Takže my jsme na Číně závislí. Když si Čína vzpomene odstřihnout nás, tak my v tu chvíli prostě jsme úplně na hraní, my nemáme nic. Zároveň Evropa se vmanévrovala sama sebe do situace, kdy v podstatě eskalovala, nebo pořád ještě eskaluje válku na Ukrajině. Do toho se hystericky buď bojí Ruska, anebo předstírá, že se bojí Ruska, aby teda nějak prodala to svoje zbrojení. Ale každopádně prostě válku na Ukrajině eskaluje. K tomu potřebuje zbraně a potřebuje americké zbraně. No a Trump teďka řekl, už nedám, pokud nebudete platit. Takže my teď nejenom, že musíme platit za suroviny Asii, my ještě musíme platit za zbraně Americe a začínáme na tom být závislí. Takže my v tuhle tu chvíli, jo a ještě samozřejmě tam jedna věc, a ještě jsme se naprosto dobrovolně, vědomě svým vlastním rozhodnutím odstřihli od levných surovin, což mimochodem nám teda vyčetli i Číňani. Oni řekli, že co chceme, jak si můžeme myslet, že s nima zmenšíme obchodní deficit, když jsme drazí a drazí jsme proto, protože nemáme přístup k levným surovinám. A my víme, že tady teda visely billboardy v České republice, kde se pan premiér chlubil tím, že se odstříhnul od ruských levných surovin. Takže to je čistě naše rozhodnutí. Takže my vlastně teď úplně ve všech oblastech, ve kterých bychom si mohli polepšit, tak taháme za kratší konec provazu a my vlastně nemáme vůbec žádnou vyjednávací pozici. Když jakákoliv jiná část světa, i kdyby to byli Afričani ve střední Africe, tak na nás se rozhodli uvalit cla, my s tím nenaděláme nic, protože i ta Afrika má třeba kobalt nebo má některé další prvky, které my nemáme. Takže teďka v tuhletu chvíli má na nás páku úplně každý.
1: No, pojďme si říct, jak my jsme chytří v Evropě, díky Evropské unii. My jsme, to, co jste řekla, my jsme se hrdě odstřihli od ruského plynu a ruské ropy, které jsou kvalitní a jsou levné a na tom byla dost závislá naše ekonomická prosperita v Evropě. A zvlášť v Česku průmyslovém a energeticky náročném průmyslu. No a my jsme teda to odstřihli a tyhle ty energie s velkou slevou jsme poslali do Číny, která díky tomu má, a protože je taky velmi energeticky náročná a průmyslová, tak díky tomu může krásně růst a vyrábět levně a v podstatě nás válcovat. Tak tohle to je jedna velmi chytrá evropská politika, fantasticky zničující. A druhá věc je, že když jsme u Číny, tak Čína vlastně, jak je geopoliticky, ekonomicky chytrá, přestože furt slyšíme, že je to totalita a komunistická země a tak dál, tak Čína, protože pochopila, že aby byla dost geopoliticky, ekonomicky soběstačná, tak si vlastně ten celý ten výrobní proces pojišťuje už od začátku a ty potřební minerály a nerosty tak si zajišťuje i v Africe tím, že prostě tam dělá ekonomickou geopolitiku. Tak. A Evropa dělá co? Šíří gender a duhový vlajky případně vyvěšujeme. Takže teď sklízíme plody na několika frontách a přesně já jsem si přečet, že 750 miliard dolarů za tuhle tu částku jsme se teď, nebo nás zavázala Ursula von der Leyenová jménem Eurokomise, že máme odebrat americké energie, hlavně teda plyn

0: už nemáme další dobu, tak pojďme si říct, co to zaplatí.
1: To se bohužel obávám, že vím.
0: No, v Americe to zaplatí teda hlavně spotřebitelé. Oni taky neudělali to úplně tak dobře. Samozřejmě třeba skvělý majstrštyk Donalda Trumpa byl, že jsme se mu zavázali k těm investicím 600 miliard dolarů do americké ekonomiky nebo těch 750 miliard za energie. To jednoznačně prostě pomůže americké ekonomice. To nás hezky podojí. Kde nás tak úplně nepodojí, kde teda spíš podojí své vlastní spotřebitele, tak to jsou ta 15% cla na evropské zboží. Na druhou stranu, ono stejně to evropské zboží není až tak moc žádané a až tak moc v kurzu, aby o něj Američani nějak, kdo ví jak stáli, prostě pro Američany v tuhletu chvíli je už zajímavější Asie a čínské dovozy. Takže vlastně ano, zaplatí to teda samozřejmě do jisté míry američtí spotřebitelé, ale hlavně tím hlavním, kdo to zaplatí, jsou hlavně evropští výrobci. A teď já jenom říkám, zaplať pánbu za to, že ještě nás teda nenapadlo uvalit ta cla na Ameriku, že to jaksi neměli politici politickou sílu, že to prostě nezvládli, protože oni by určitě hrozně rádi. Protože tím by ještě teda byli podojeni evropští spotřebitelé. Zaplať pánbu, že se to nestalo. Ale teďka v tuhletu chvíli tím největším plátcem toho všeho budou hlavně evropští výrobci v průmyslu a také v zemědělství, protože na co hlavně se to clo vztahuje? Tak vztahuje se to samozřejmě na auta, vztahuje se to na mobilní telefony, počítače, spotřební elektroniku, vztahuje se to na oblečení, vztahuje se to na stavební materiály, potraviny, ať už to je maso nebo já nevím, kukuřice, obilí, brambory, prostě zemědělské produkty. A ty zemědělské produkty pálí zejména samozřejmě takové země, jako je Dánsko, Nizozemsko, ale Francie. A Francie ta má velké, řekněme, velkou tradici různých nepokojích. Takže já teď čekám, kdy vypuknou nepokoje mezi zemědělci v Evropě, další vlna zemědělských nepokojů. A to je právě to hlavní centrum, které nejvíc doplatí na ta cla, protože evropští vývozci teď v podstatě přicházejí o jeden velký trh. Pravda, Česká republika nevyváží až tak moc do Ameriky, my jsme hlavně subdodavatelé pro Německo a Němci vyváží do Ameriky, ale zprostředkovaně se to teda dotkne i nás. Už teďka se mluví o tom, že minimálně 0,5% bodu na HDP nás to bude stát, Českou republiku. Od příštího roku spočítala to Česká národní banka, takže tam ji nepodezírám, že by to byla nějaký vyloženě politický kankul anebo nějaká jenom jako politická proklamace. Ale zejména teda ti průmysloví vývozci ze západní Evropy, naši subdodavatelé do západní Evropy a obecně evropští zemědělci, to jsou ti, kteří budou v některých případech výslovně krachovat. A jestliže budou krachovat, no tak samozřejmě to jsou efekty, které se rozlévají potom do celé ekonomiky. Když máme menší počet producentů, tak máme vyšší míru nezaměstnanosti, máme nižší reálné mzdy, chudnou i naši spotřebitelé, zkrátka ono to propisuje do úplně celé ekonomiky.
1: No ono to totiž, ona už první ťavka ještě před těma clama a to ponížení přišlo, když se vrátil do Bílého domu Donald Trump a vlastně za prvý jedním podpisem zrušil americký Green Deal a teď vlastně ještě mají nový zákon, který snižuje nebo prodlužuje to snížení daní a deregulaci. On už mimochodem dereguloval během svého prvního prezidentského období, kdy ten efekt v ekonomice byl velmi citelný. A když tohleto viděli už tehdy evropské firmy, velké firmy, tradiční, německé, holandské, ale i české firmy, tak řekli, no tak my i bez toho závazku Eurokomise 600 miliard dolarů na investici do Ameriky, tak tam v podstatě jdeme investovat dobrovolně, protože v Americe se prostě podniká líp. No a co udělala Evropa? Další zpřísnění Green Dealu. Místo teda, aby se inspirovala Trumpem a ten zničující evropský zničila taky. To je jedna věc a pokud jde o energie, tak my slavíme úspěchy na všech frontách ve světě, protože evropští politici i naše šéfka sněmovny Markéta Pekarová Adamová se velmi chlubila tím, jak v Kataru nám zajistila plyn, který nebude teda ten válečný a krvavý ruský. A Katar teď řekl Evropské unii, no helejte, my na vás asi s tím naším plynem kašleme, protože

0: Ty vaše Green Dealovské nároky si strčte někam, my to prodáme někde jinde. Takže vidíme, že my opravdu jako vítězíme na všech frontách tady s tím. No a do toho teď ty americký cla překryly jakoby všechno, veškerý cla, který na světě existují, ale Mezinárodní měnový fond udělal zajímavou, počítal teda taky v Evropské unii a zjistil, že vlastně mnohem víc zničující na Evropu nejsou cla od Donalda Trumpa, americká cla, ale že my máme v Evropské unii, která si říká bezcelní unie a jednotný trh, tak v podstatě existují 44% clo, akorát se mu neříká clo, je skryté, na zboží v rámci Evropské unie a dokonce 110% clo na služby. A co to znamená? Jsou to nejrůznější komplikace a bariéry, kvóty a nejrůznější administrativní, byrokratické požadavky, které si země vlastně na sebe uvalují, aby chránili svůj vlastní trh. Ale že bychom slyšeli od šéfky Eurokomise, že by se pustila do těchto skrytých cel, já jsem neslyšel ani slovo.
1: Přesně, to jsou to, čemu já obrazně říkám vyplňování ESG tabulek, protože jestliže, abyste mohli prodat nějaké zboží v sousední zemi, tak potřebujete vyplnit mraky nějakých tabulek a zaměstnat na to dalšího člověka. Tak je to vlastně skrytý náklad, který ve skutečnosti se chová, jako kdyby na to zboží bylo uvalené clo. A vy jste říkal, že je levnější podnikat ve Spojených státech. Já k tomu teda doplním, že ono je taky levnější nakupovat spotřební zboží z pohledu spotřebitele ve Spojených státech. Protože právě kvůli těmto vnitřním bariérám, tak spotřební zboží je ve Spojených státech podle toho, v jaké skupině, o 25 až 45% levnější než v rámci Evropské unie. Takže i po započtení třeba dovozního DPH, ten americký dovoz pořád bude vycházet pravděpodobně levnější, i po těch clech do Evropské unie bude vycházet levnější než to mnohé evropské zboží. Takže ono je dost dobře možné, že třeba Ježíška budeme nakupovat vlastně z Amazonu amerického. I po těch clech, protože pořád nám mnohé zboží vyjde vlastně levnější z Ameriky, než nás vyjde v rámci toho vnitřního trhu v Evropě. To je naprosto bizarní. A ještě teda chci upozornit na jednu věc. Představte si, že když teď se najednou na nás uvalí nějaké 15% clo na dovoz do Spojených států, dejme tomu, že předtím jsme měli clo 2,5 nebo 5%, zase podle toho, jaké zboží, tak ať nežeru, tak řeknu, že bylo 5% clo v průměru. Tak ten rozdíl mezi tím 5% clem a tím novým 15% clem my vlastně můžeme vnímat jako jakousi daň za naše členství v Evropské unii. Protože kdybychom nebyli členem Evropské unie, tak by si Česká republika mohla vyjednávat se Spojenými státy svoje vlastní celní podmínky, tak jako si to třeba vyjednávali Britové. A pravděpodobně bychom neměli 15% clo. A to, že máme to 15% clo, to je vlastně jenom daň, kterou my platíme Evropské unii za to, že jsme členy Evropské unie. Takže když se tedy lidé ptají, co by nás stálo vystoupení z Evropské unie, tak jedna z možných odpovědí je, že by jsme přestali platit 10% daň za americké zboží jenom vlastně plynoucí z toho, že jsme členy Evropské unie.
0: No tak ono, a to už jsme říkali, když se počítají ty náklady za členství v Evropské unii, tak teď už budeme čistí pláci do Evropské unie, do společné kasy, takže to saldo začne být mínusový a ono začíná být skutečně mínusový na víc a víc frontách. To, co jsme teď tady vlastně popsali, tu situaci, je skutečně 15 let, bych řekl, intenzivní práce v Evropské unii a hlavně v Evropské komisi na tom, jak zničit evropský nejen průmysl, ale vůbec evropskou ekonomiku, hlavně jménem zeleného spasitelství, který samozřejmě úplně k ničemu, jak víme, ale nechceme se toho vzdát. A teď jenom potřeba vlastně si říct, jestli vidíme v Evropské unii vůbec nějakou sílu a možnost, že by došlo k politickému zvratu a prozření, že takhle už to dál nejde, a nebo jestli, že nedojde a my skutečně bychom si mohli klidně říct, v tomhletom klubu už je sebezničující být i pro nás.
1: Tak já si myslím, že Evropská unie dosáhla do bodu, kde Sovětský svaz v 80. letech byl naprosto paralyzován sám sebou a všichni chápali, že už to je nereformovatelné, ten moloch, protože kdyby kdokoliv chtěl cokoliv reformovat, tak by musel začít propouštěním státních úředníků a musel by začít zmenšováním státního sektoru, čímž by vlastně došlo k tomu, že by úředníci propustili sami sebe. Takže do toho nikdo z toho stávajícího evropského establishmentu a z evropských úředníků neřízne, protože by tím podřezával větev sám pod sebou. Evropská unie v tuto chvíli je nereformovatelná. Neříkám, že ten projekt byl od počátku míněn špatně, ale špatně se zvrhnul. A já si myslím, že jediná možnost, jak se ekonomicky znovu nastartovat, je v nějaké jiné Evropské unii, mimo Evropskou unii, ale prostě nepůjde to s takovou Evropskou komisí a s takovým politickým uspořádáním v Evropské unii, jaké teď máme.
0: No tohle to je rizí antisystém. No jasně, je to pravda, protože ono totiž ten problém a obrat k horšímu začal přesně v době, a já teď nevím přesně rok, kdy z toho názvu Evropské unie vypadlo to slovo ekonomická, který tam bylo od začátku tradičně, nebo velmi dlouho, ale dneska se z toho stala hlavně politická unie a my vidíme, že i Evropská unie, do kterými jsme ještě vstupovali v roce 2004 a o čem jsme si rok předtím v roce 2003 udělali referendum, tak byla politicky určitě demokratičtější, lidsky pro nás občany byla svobodnější a hlavně byla víc prosperující a svobodnější i ekonomicky. Takže teď jsme členy úplně jiné Evropské unie a můžeme si říct, že na všech frontách je to jenom horší. Takže jestliže dneska někdo žádá referendum o našem členství v Evropské unii, tak za prvý to patří do našeho systému a za druhý, proč si tohleto neskusit a neověřit v momentě, kdy jsme skutečně členy úplně jiné instituce, než do jaké jsme vstoupili.
1: Přesně tak. A víte, co mě úplně nejvíc děsí možná? Že já tady často používám porovnání Evropské unie se Sovětským svazem v 80. letech. Ale ten Sovětský svaz v těch 80. letech měl aspoň nějaké kámoše. On se kámošil s Kubou, s Vietnamem, se Severní Koreou, s Čínou, prostě s těmi tradičními komunistickými, socialistickými baštami. S kým se kamarádí Evropská unie dneska?
0: Já vám to řeknu.
1: Evropská unie je pro smích úplně každému.
0: Máme přátelé v Ukrajině.
1: Ukrajina.
0: Máme přátelé v Ukrajině a když jsem teď sledoval rozpravu v ukrajinském parlamentu o tom zákonu proti zákonu z ruky Zelenského, který se týká korupce, kde se strhla rvačka a kde jsem teda zjistil, že poslanci ukrajinští chodí do parlamentu v triku a skoro v teplákách, no tak podobně jako jezdí po světě jejich prezident, tak jsem si řekl, že by to bylo hezký kulturní obohacení, kdyby se stali členy Evropské unie, kdyby takhle mohli obohatit jak Eurokomisi, tak Evropský parlament. Takže ano, nám zbyla Ukrajina, ale tý jsme pro smích taky, protože tý v podstatě dáváme peníze a zbraně, jak ona si řekne. Takže asi tak, no. Na závěr, když se vrátil do Bílého domu Donald Trump a sednul k tomu svýmu stolu, tam v oválné pracovně, a začal podepisovat ty dekrety a jedním z nich teda bylo zrušení Green Dealu amerického, tý jejich verze vlastní, tak já jsem si řekl, že možná teď pomohl Evropě, že Evropa zjistí, že prostě na to nemáme a bude se něco muset změnit. Teď ještě chci živit nějakou naději po tom, co na nás hodil, nebo provedl tohleto ponížení s těma clama a už předtím jsme se tam zavázali ke všem těm platbám a investicím do Ameriky, takže by se tohleto mohlo sejít a že by nám to mohlo pomoct jako v neštěstí, že tohleto může být pro nás malý aspoň štěstí v neštěstí. Co myslíte?
1: Já myslím, že ano, protože vždycky se říká, že aby feťák přestal fetovat, tak si musí dosednout na úplné dno a vyžrat si to dno. A já jsem prostě dlouhodobě přesvědčená o tom, že pokud to nepůjde v Evropě ještě víc kopce, pokud opravdu lidé neporozumí tomu, že když nic neudělají, když se nepostaví té Evropské unii, takže hold přijde chudoba, tak jim to nezapálí, v čem je ten problém. Takže tohleto ten proces urychlilo.
0: No tak snad poprvý končíme pořád, kdo to zaplatí, optimisticky. Zdravím posluchače a diváky pořadu, kdo to zaplatí.
1: Nashledanou.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Podtrženo sečteno a dnes Roman Šmucler. Dobrý den, pane docente.
1: Krásný den, spousta zajímavých věcí se děje.
0: Žádná okurková sezóna.
1: No to není, to je dobře.
0: Už nebyla.
1: To musí běžet.
0: Už to vůbec? Kolik let už nebyla okurkovka?
1: Klasická? No tak ne, byly takové nějaké věci, ale to, že někdo málem zastřelí jako prezidenta Spojených států, to není úplně jako běžný.
0: Začneme to z této strany. Trump přijal republikánskou nominaci do voleb. Podívejte se, jak má u mě šumně zavázané oučko.
1: No já, pro mě bylo zajímavé, protože já jsem samozřejmě v tom teďka byl hrozně ponořený, před chvilkou jsem přiletěl z New Yorku a hrozně jsme to sledovali. Ten atentát, já jsem chytil úplně náhodně, že jsem se podíval na trajektu, když jsem jel z Connecticutu zpátky do New Yorku, tak jsem si říkal, co se děje, a tam taky v první chvíli jako nevěděli, co se děje, jako říkali, že spadnul jako prezident a takové věci, takže jsem to zažil od celého začátku, jsme to hltali. Já bych možná vyzdvihnul věc, o které se tady jako moc nemluví, jaký úžasný zážitek je asi z republikánské strany, asi i demokratický, jo? A to je něco, co nám vlastně chybí, a proto my vůbec nevíme, co je ta demokracie. Nám tady jako řekli takový ten ruský systém, že jsou ty vybory. To znamená, že ty jako lidi chodí do práce, nikdo není členem žádné politické strany, až na pár lidí. A hold teda jednou za rok zhruba jdeme na nějaký ty volby a stejně zjistíme, že to velký smysl nemělo. Že? Dežto v těch Spojených státech všichni moji sousedi jsou republikáni nebo demokrati, mají to tam vyvěšený, teď různě už se dohadujou, kdo půjde do primárek, třeba teďka na nějaký funkce ve státě New York. A hrozně, hrozně to prožívají. A ten sjezd, to je prostě, kdo bude mluvit, co bude říkat, teď ty slova se rozebírají. Teď je jako hrozná energie pro mě, jo, ten Vance, to myslím, že je úplně jako budoucnost světa, protože já jsem měl z těchto voleb jako blbej pocit, že to je jako souboj osmdesátníků. Teď to nechci rozebírat, kdo jak, a říkal jsem si, už jsou jako oba starý. A teď najednou ten Vance, který přišel i jako s novým, jako bych řekl, politickým směrem, postliberalismu se tomu říká, jo, čili nový jako filozofický náhled, jako úplně nová generace se tlačí k nový pojetí světa, je to hrozně jako nabitý energie. To sem vůbec jako nedolehne, tady se jako trošku něco o tom, že někdo něco říkal na tom sjezdu, teď je vidět ten novinář, koho má rád, koho nemá rád, Trumpa nemá rád, Trumpa tady nemá rád prakticky nikdo, takže vždycky něco, ale tam je to jako úžasný. Já jsem teď zrovna sdílel, než jsem šel, jak jeden známý zápasník si tam trhá tričko a dělá ze sebe blbce, ale prostě jdete na sjezd a tam ze sebe děláte blbce, abyste pomohl své straně. Nemáte za to peníze. To si představí v Čechách, jak je vlastně trapná věc je z politické strany, jak tam přijedou jako kamery televizní. Teď tam ty lidi říkají ty fráze, teď je to dopředu domluvený, nikoho to nezajímá, fakt to nikoho nezajímá. A tady je to úplně jako energizing, to všichni lidi říkají, kdo vystoupí, kdo zaspívá. A slyšel si ten projev a fakt se o tom lidi jako baví, o těch projevech. Jo? Takže jako já jsem takový jako pozitivně nabitej, čímž si dá šanci i demokratům, když jsem takový bytostný republikán, tak nechci říct, že tohle je super. A demokrati, to bude asi hodně zajímavý, protože všichni čekáme, že tak v pondělí nebo kdy odstoupí Biden, takže si myslíme, že ten, nevím, jak je to s tím covidem, protože bylo zajímavý, že měl těžký covid, ale neměl roušku, nikoho a tak dále. Že si všichni jako myslíme, že se nějak tak jako za kulisami jedná, protože všichni pochopili, že proti tomu Vencovi to bude těžký. Jo. Ne proti Trumpovi, ale ten Vance je úplně jiná váhová kategorie. To fakt člověk, který se vyhrabal ze spoda, je to takový ten, to, co jsou republikáni, že se obyčejní lidi rvou nahoru. To znamená, jestli říká někdo republikánům dezoláti, teď je to oblíbený český slovo, tak tam jsme na to vlastně jako hrdí v Americe. Říkají, jo, to jsou přesně, to je Vance dezolát. To znamená, měl rodiče, babička s puškou ho chránila a prostě měl skončit hrozně a on vystudoval Yale a dneska vlastně založil firmy s největším frérem v Kalifornii a stal se senátorem a to je republikánská strana, jako taháme lidi ze spoda nahoru. Jo, narodili jsme se, já jsem se narodil v Příbrami, teď jsem v New Yorku, ale jsem se v Příbrami za komunistů a jsem hrdý, že jsem se vypracoval. Tak se nám smějte, vy, co jste se narodili se stříbrnou žičkou u zadku, co jste byli za komunistů, já nevím, v rodině, která mohla jezdit podnik zahraničního obchodu, nebo jste byli nějaký komunistický důstojníci nebo něco. Tak my všichni, co jsme se vypracovali, jsme na to pyšní, to jsou republikáni.
0: Toto není žádné překvapení.
1: Ne, tohle byla formalita, že on všechny rozsekal. Bude překvapení asi si z demokratů, že jo, protože těžko ta kandidatura Bidena do té doby vydrží, takže tam to bude hrozně zajímavý, ale ten Vance, to celá Amerika byla elektronizovaná, koho vezme jako svého viceprezidenta, a toho Vance prakticky nikdo netypoval. Všichni typovali takový jako kulišárny. Musí si vzít tu ženskou, tu Nikki, protože ona ho nemá ráda, ale ona mu přivede středový voliče. Musí si vzít někoho, kde je černoch, nebo musí si vzít někoho, kdo je Hispánec, Marco Rubio. Tak takhle všichni diskutovali. A on si jako řekl, ne, já si prostě vezmu chlapa, jako jsem já, vezmu si jako novou tvář, silnou osobnost, přivede mi nějaký další voliče. No moc ne, jo, samozřejmě Vence z Ohio a tak dále, ale kdyby to možná byla žena, bylo by to lepší, ale prostě Trump jde do toho, že řekne, já si stojím za tím svým programem a chci, aby až tu nebudu, ten program pokračoval dál, což je super. Mm-hmm.
0: Mírotvorce nebo Putinův poštovní holub. Europoslanci zhodnotili Orbánovu cestu do Ruska. No, je to úplně fér?
1: Já se omlouvám, mě jsou český média úplně k smíchu. Teď, jak jsem z té Ameriky, mě to vůbec nebaví sledovat. Čili já jsem si otevřel zrovna, když jsem letěl zpátky, tak jsem si otevřel na iPadu Wall Street Journal a tam jako analyticky rozebírali, jaký šance mají Rusové, Ukrajinci, co všechno, kolik by bylo potřeba zbraní. Ten Vance tady, co jsem mluvil před chvíličkou, tady z něj dějí blbce. Že? On jediný, co řekl, je, že řekl, že nemůžeme slibovat Ukrajině, že vyhraje, že dobije Krym, pokud na to nemáme tolik a tolik vojáků, tolik a tolik zbraní, čili musíme strojnásobit výrobu zbraní a musíme tam poslat pro začátek 500 000 našich vojáků, evropských 500 000, to znamená aspoň těch 20 000 českých by tam mělo odejít hned, když to teda chceme, a nebo nemůžeme nechat ty chudáky na té Ukrajině tam umírat, jo, co nemůžeme tam, jako že to je střelnice, že tady máme nějaký keci s proměnutím. A ty chudáci tam umírají a z té Ukrajiny nic nebude. Teď těch mladí lidi jsou buď někde v cizině, nebo umřeli. Jaká bude budoucnost toho národa za 20 let? Jo? Čili je to prostě strašně tragický. Američani se nad tím hrozně zabývají se tím jednáním Orbána, berou to vážně, protože někdo to obejít musí. Oni taky samozřejmě, teďka Sergej Lavrov, jak asi víte, v New Yorku, takže tam jednají vesele, že jo? Čili ne, že jedná nějaký ošklivý Orbán, ale jednají Američani s Lavrovem, protože Lavrov je v New Yorku. Je tam spousta dalších jednání. Volali si před časem šéfové jaksi armád, že jo, Ruska a Spojených států. Prostě bez jednání není politika. My jsme tady takový jako základní škola. Jo, to je nepřítel, tak my se s někým nebavíme. Teď si tady hrajou lidi, kteří v životě nebyli na vojně, tak každý má pocit, že Churchill, furt někdo říká, jak to bylo v roce 1938. No v roce 1938 neměla Británie žádnou armádu, musela jít znovu postavit, to všechno byly úplně jako jiné věci. A jestli chceme vyhrát jako Churchill, no tak musíme zrušit Green Deal, musíme poslat pro začátek těch našich 20 000 vojáků, nebo kolik jich máme, na Ukrajinu a musíme nějakou postavit aspoň 100 000 vojáků a tak, jestli chceme vyhrát. No a jestli těch 100 000 vojáků postavit nechceme, což já si myslím, že nechceme, no, kdyby se řeklo, postavíme 100 000 českých vojáků do zbraně a pošleme na Donbas, tak to by byl konec, no tak prostě nemůžeme slibovat Ukrajincům, že dobijou Krym, to přece jako, co po nich chceme.
0: Dělá dobrou věc ten Orbán?
1: Orbán něco zkouší, já nejsem. Já tady byl se legrační, jak tady psali, že poslal nějaký tajný dopis Orbán do EU, tady byla velká věc a on ho dal na X, jo, takže jsem mohl každý přečíst, tam byly ty body, tak si každý udělá představu, Orbán to přesně napsal, jaký který jednání na něj dělalo dojem a v civilizované zemi se to civilizovaně diskutuje, tady Orbán je špatný, to je prostě legrační. Mm-hmm.
0: Pan prezident Klaus tady byl včera v tomto studiu a mimo jiné řekl, ODS by měla zaniknout a fungovat již jako Spolu. Atentát na Trumpa byl produktem společenského klimatu, ne aktem blázna. Evropská unie je hra na demokracii.
1: Já jsem takový stoupenec pana prezidenta a o spoustě věcí, ale budu tady polemizovat teďka. to dělám nerad. Tak já to vezmu větu po větě. ODS by měla zaniknout a fungovat již jako Spolu. To, co dělá pan profesor Fiala, nepochybně by mělo skončit tím, že má být Spolu. To zná, lidovci prostě nemají sílu jít do voleb, asi ne, TOP 09. Kdyby vznikla strana Spolu, je to dobrý. Ale já znám hrozně moc lidí v ODS, kteří to nechtějí. Který teďka jako řešej, že třeba když by nevypadaly ty volby, tak tam bude jiný předseda než pan profesor Fiala. A nebo řešej, že třeba půjdou do něčeho, čemu dneska říkáme motoristé. Jo? Čili to je otázka. Rozumím, co chce říct pan prezident, souhlasím s tou jeho vírou, ale myslím si, že v ODS je to složitější, že ODS prostě není všechno Fiala. Atentát na Trumpa byl produktem společenského klimatu, ne aktem blázna. Tady trošku jako si ty dvě věty odporujou. Jo? Já vůbec nevím, jak se to stalo. Nechci o tom diskutovat. Teď, jak jsem přijel z té Ameriky, tak jsem jako byl v šoku, když jsem viděl v Senátu při senátním slyšení, že věděli ty policajti hodinu dopředu, kdo bude střílet. Jo. Že ten a ten se asi chystá střílet. Security service, jestli to řeknu dobře, 10 minut před tou střelbou řekli tý přímo ochrance, že bude střílet ten a ten. Jo. Vylezli na tu střechu, vyfotili si ho, poslali tý tajný služby, takhle vypadá ten, co bude střílet. Není nějaký divný. Čili je to jako hrozně obrovský selhání tajných služeb. Já teď nechci tady šířit nějaký konspirační, co se stalo, ale je to prostě neuvěřitelný příběh. A dokážu si i představit, že to byl blázen ten kluk, ať už třeba ho tam někdo poslal, nebo se tam poslal sám. A že to je změna, že to je způsobeno ale klimatem, si myslím, že jo, čili on to může být i blázen, to podle mě je Slovensko. Jo, já myslím, že ten člověk, já si nemyslím, že tam na tom Slovensku z těch zpráv, co jsem o tom slyšel, tam už je to delší doba, že by ho tam poslali odpůrci slovenského premiéra Fica, nebo že nevím, to nesmysly, ho tam poslal on. Myslím, že to blázen byl, a že ale prostě byl blázen z toho, co jste v těch médiích, že teďka třeba honem rychle demokrati museli spálit celou kampaň, jenom kvůli Bidenovi. A oni měli za strašlivý peníze inzeráty, jak je jako Trump jako Hitler. A to teď nejde vysílat, protože vlastně to všechny tyhle ty řeči by jim Američani řekli, vy jste to způsobili. Jo? Čili ta hra je opravdu strašná. EU je hra na demokracii, to je pravda. Já a teď zase budu trošku ošklivý. My tady, když někdo chce být ošklivý vůči panu prezidentovi, já ho mám hrozně rád. A když nemůže být někdo ošklivý, tak vždycky připomene oposmlouvu. Jo? A celý Evropský parlament je ale oposmlouva na třetí. Tam se žádná demokracie nevede. Tam se domluvila jakoby pravicová lidová strana se socialistama. A aby to nebylo málo, tak ještě v minulosti domluvený se zelenýma. A aby to nebylo málo, tak s tím Renew, to jsou ty liberálové. Takže v zásadě je úplně jedno, jak ty volby dopadnou. Protože vlastně volíme jen ty okrajové věci. Co mě jako Čecha strašně urazilo, je ten kordon sanitér vůči ANO.
0: No jasně.
1: To mě jako fakt jako urazilo. Jako, a to já jsem jako, mám rád Německo a tak dále. To mě urazilo. Z toho důvodu, že kordon sanitér, hele, to by se mělo dělat jenom výjimečně. Kdyby se tam fakt zvolili nějaký, uměl bych jmenovat zemi, kde třeba jako jsou v politice strany, které jsou napojené na teroristy přímo v Evropské unii. To jsou takový ty, řekněme, státy, kde nějaká část se chce otrhnout od něčeho. Jo? A kdyby nějakou takovou stranu o třech lidech řekli, hele, kordon sanitér, vy jste napojeni na nějaký výbuchy, OK. Ale ano, já je nevolil, tak si to můžu dovolit říct na plná ústa. To ano, přece to vyhrál na celý čáře. Ten Andrej Babiš byl spoustu let, jezdil do Bruselu, 8, ne? 4 roky byl v té Evropské radě. Já si nepamatuju, že by se někde jako byly granáty, že by šílel, že by něco torpédoval. Je to normální, jasný politik, naprosto většinový strany v tuto chvíli v České republice. Tak jaký kordon sanitér, to nás jako budou někam zavírat? Nebo, jo? Pak je tam největší strana Francie, kterou jako teda zavírají do toho pro ten francouzský, což myslím se mi zdá velmi hloupý, že jednoho dne to skončí revolucí, protože ta strana, ten volební systém ve Francii je složitý, ale kdyby to byla většina, tak jasně dneska jakoby Le Penová má většinu v parlamentu. Kdyby ji tam nechali a nespojoval se Macron s ultralevicí, tak já myslím, že by se obrousily hroty, ona by tam taky jako, jo, prostě jako každá politická strana, když ji pustíte trošku k moci, tak se to obrousí. A my to jenom ženeme do toho, že jednou budeme muset vyhrát ty volby na celý čáře. Jo? Kdyby dneska jeli v Německu AfD nějaký funkce odpovídající 10% v nějakých těch zemích, ne na federální úrovni, no, tak oni taky, jak by měli tu tíhu těch úkolů, tak by to taky nebylo jednoduchý. No ale oni to ženou do toho, že třeba ta AfD buď bude v opozici, anebo bude mít teda 51% a pak už se teda s nikým bavit nebude a pak udělá se kordon sanitér v obráceně. Já myslím, že to s demokracií nemá nic společného. Já jsem z toho jako smutnej a přijde mi to, že Česká republika jako je špatná. No tak dobře, já vím, že vzali třeba tu za ty Piráty, že ta je, že ta, co získali Piráti jeden hlas, tak ten není kordon sanitér. A ty dva hlasy za STAN taky nejsou kordon sanitér. Nevím, jestli kordon sanitér trošku jako není Saša Vondra, protože ten psal, že neřekne, jak volil von der Leyen. Tak já nevím, jestli on je zlej nebo dobrý. Že prý to řekne za 2 měsíce. Či vlastně i Saša Vondra se bojí říct, jestli volil von der Leyen. Je to přece bizarní.
0: Jdeme dál. Ke konci srpna skončí tištěné Lidové noviny. Online verze zůstane. Konec jedné éry.
1: No, samozřejmě, ono to má dvě nějaké takové roviny, které jsou zajímavé. Jedna je konec papírových novin. Já se divím, že to ještě je, já se přiznám, že jsem papírový noviny docela neměl dlouho. Jsem rád, že to končí takto, určitě je dobře, že to neskončilo. Jak by si možná přáli někteří novináři z Lidových novin, že tedy v určité době vydá Evropská unie směrnici a tam bude řečeno, že při těch novinách vzniká hodně CO2, což je fakt pravda, je hodně neekologický ty klasické noviny, takže to prostě zaniknul trh a je to prostě modernizace a mně to přijde jako, že na tom není nic jako hroznýho. Co je zajímavé, jsou samozřejmě ty média, se musí nad sebou zamyslet, jak vlastně to má dál fungovat. No, já zase, mě třeba, kdybych chtěl být jedovatý, tak řeknu, že mám na Facebooku sledujících o 10 000 víc, než byl ten náklad těch Lidových novin. Tak si rozumíte, jaký má dneska smysl jako ty noviny. Že? Já samozřejmě vím, že počet sledujících nic neznamená, protože nějaký holky, které jsou tam polonahý, mají těch sledujících mnohem víc. Jo. Ale ty noviny musí se zaměřit na obsah a to v České republice hrozně chybí. Já si objednávám noviny z Ameriky, z Německa a musím říct, že ta otevřená část je malinkatý zlomeček a bez toho, že bych si koupil ty noviny, třeba Wall Street Journal, tak mi strašně věcí uteče. V těch českých novinách je tak málo těch článků, že v té otevřené části jsem pochopil všechno, co je v té zavřené. Je zajímavý, že Mafra snad jediný, co zavírá a zajímalo by mě, a tím, že mám předplatný, tak ho využiju, jsou rozhovory s herci. To je jediná věc, která mě přijde, že je premium, jinak všechno otevřený, je všechno si vlastně přečtu. Takže já myslím, že jestli to chce přežít, jakoby ta online verze, Tak myslím, že se na to musí jako hodně zapracovat a měli by se podívat, co se děje v Americe, tam to přežilo velmi dobře. Mm-hmm.
0: Dalších 50 miliard na platy lékařů? Ať to lidé zaplatí na vyšších daních, navrhuje šéf komory Kubek. Je to vůbec možné?
1: Já nechci kritizovat kolegu Kubka, já jsem v šoku z toho systému. To znamená, lidi si platí zdravotní pojištění, to je zhruba 500 miliard, já se omlouvám, že to zaokrouhlu na stovky. Je to víc než 500 miliard. A za to by jim ty jejich pojišťovny měly zajistit tu péči. To znamená, vůbec do toho není nic v detailu ministerstvu zdravotnictví. A je naprosto šílená tato debata. Já řeknu věc, která se v Čechách moc neví. Ale v Čechách se trvale klesá vývoj nemocnic. Nemocnice pracují míň a míň, a to takže velmi výrazně míň. A je ohromné množství, to jsme řešili i v parlamentu, kdo chce, ať si to najde na zdravotním výboru, že je strašně moc nemocnic, které mají obložnost 10% ty oddělení. Snad 9 z 10 postelí je prázdných. A to není jako v případě, to jsou jako běžní oddělení. Většinou jsou to dětský oddělení. Že dneska hrozně moc dětských nemocí už neléčíme, takže dítě na týden zavřeme do nemocnice a dáme nějaký léky a tak dále. A ten náš zvrácený systém, já to nemám říct jinak, jo, nám chybí jako dětský pediatři, že maminky prostě mají problém, když tomu dítě je fakt něco, aby se došli k doktorovi, aby očkování proběhlo včas a tedy. Protože všichni jsou v těch nemocnicích a představte si ty dětský oddělení, které mají 10% obložnost, takže tam je zhruba tolik lékařů jako dětí. To je svatý život. Představte si tam v noci sloužit, to většinou se vůbec nic nestane. Jo? Čili to je krásný život. A proč byste šli jako do ambulancí, kde tam přijde v řeštících 30 dětí, kde jsou infekční, kašlou, tohle. No ale to je přece špatně, ten systém si platí ty lidi, aby jim se pomohlo. A ta světová medicína celá směřuje k tomu, že ty lidi jsou doma s nějakou umělou inteligencí, že snaží mít ty doktory tam, kde ty lidi bydlejí. A my se snažíme, jako řešíme platy centrálně, máme domlouvat minister zdravotnictví s komorou, kolik budou brát doktoři. To přece má být tak, že si ty pojišťovny řeknou, hle, nám chybí taková maková péče. My třeba takzvaný nedostatek zubních lékařů, já jsem teďka, se blížíme do počítání, kolik je pacientů, kteří hledají zubního lékaře a nemůžou ho najít na pojišťovnu. Tady padaly čísla 100 tisíce miliony, my už je dneska známe jménem ty lidi a jsou jich, teď ještě jich nebylo 10 tisíc, ještě jednu pojišťovnu čekám, jo. Ale nafouknul se obrovský problém. Ale OK, tak pojišťovna platí 600 korun za prohlídku a kliniky v centru Prahy chtějí 1200 korun za prohlídku. No tak kdyby někdo řekl, že to je problém a dal 1000 korun za tu prohlídku, což by se v tom systému úplně ztratilo, tak je celý ten problém stomatologie vyřešený, ale oni musí furt rvát peníze do těch nemocnic a když jsme se ptali, proč udržujete, to se ptali členové zdravotního výboru, proč udržujeme oddělení, kde je 10% dětí, tak samozřejmě vstanou ty, co jsou z těch krajů a řeknou, no to jsou krajské volby, to zavří dětské oddělení. Ale teď to přece ty lidi nejsou hloupí, když jim řeknete, že se o ty děti postará někdo jinde, postará se o ně líp, kvalifikovanějš a budou tam mít třeba něco jiného, co potřebujou. Tak já to vůbec nerozumím. Že platíte si pojištění, aby se o vás někdo staral a on někdo mluví o nějakých platech doktorů, to je jako... Kdy vám někdo řekl, jako máte pojištění na auto a teď vám začal někdo říkat, kolik jako silničáři něco, to nesmysly.
0: No a s tím souvisí ještě jedno hezké téma. Lékaře zaplaťme z daní na alkohol a tabák, říká Kubek. Navrhuje i zvýšit pojistné.
1: No já i jedna věc, kterou jako tady s kolegou Kubkem, abych mě třeba jako... Teďka se mluví o dani na cukr, to je moje oblíbené téma. A já bych byl opravdu rád, aby ty peníze z alkoholu a tabáku šly na to zdravotnictví. Jo? Ať jdou do nějakých fondů, třeba prevence, že se furt těm lidem říká, hele, vy pijete alkohol, musí soutěž vyšší náklady na zdravotnictví. Ale to ne vyšší náklady na zdravotnictví, to jsou vyšší platy úředníků. Jo? Čili kdyby to šlo do nějakých fondů prevence, byl bych rád. A já to řeknu úplně jednoduše na tom cukru. Řada zemí to má tak, že zavedla třeba daň na cukr a celý to jde na prevenci čištění zubů u dětí, na prevenci diabetu, jde to třeba na jejich jako tělovýchovní aktivity. Jo? A neříkám, že to je ideální řešení, já nejsem fan do daní, ale dává to nějaký smysl. Já třeba u nás to takzvaně do prevence jde 5 miliard a já chci za 49 milionů naučit všechny děti v jednom ročníku čistit zuby. To by byl konec zubního kazu. A těch 49 milionů prostě není, ty peníze mizej. Jo. Čili kdyby byla nějaká daň na cukr a řeklo se mamince, tak tvoje dítě pije sladký nápoj, zaplatíš víc, což nejchučí jsou děti a mámy s dětma, ne důchodci, mámy s dětma. Tak kdyby někdo řekl, OK, my ti to mámo seberem, ale vrátíme to dětem jako ve formě lepší péče, tak je to asi snesitelný. Ale jako zaplať cukr, aby doktoři měli vyšší plat, nebo zaplať cukr, aby se koupil tank, to jako ne, že?
0: Jsme na konci, dneska to bylo svižné.
1: Jo, to jsem rád, to tak má být.
0: Však to, těším se na další.
1: Taky, mějte se fajn.
0: Naschledanou. Podtrženo sečteno a naším hostem byl docent Roman Šmucler.
2: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
3: Hraje vám Radio Xaver.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, Xavere.
1: 81. díl? To možný?
2: Je to možný, s vámi čas letí rychle.
1: No, to je pravda. No, než se vás zeptám, na kolikát se to máte, tak mi musíte říct, jestli se ráno měříte.
2: Myslíte výšku?
1: Výšku.
2: Ne, to se neměřím. Já nepočítám, že bych ještě mohla přes noc nějak vyrůst.
1: Proto to se mýlíte. Já jsem se dočetl dneska zrovna, že každý den ráno jste o 8 mm vyšší.
2: Ne.
1: Ano, jasně. A do večera se cvrknete. Na tu původní, zkuste to.
2: Mám to zkusit, jo.
1: Tak to funguje lidský tělo.
2: Ježíš, to by bylo krásný, kdyby to takhle fungovalo, nejenom pokud jde o výšku, ale i o šířku.
1: To jsem okamžitě hledal, jestli to tam stojí psáno. A nic takového tam není. Ale můžu vám na úvod, čekejte, já to mám tady říct, to by se vám mohlo hodit v partnerském životě. Těch zajímavostí o lidském těle je tam mnoho.
2: Zajímavostí o lidském těle, které se mohou hodit v partnerském životě. Není nikdy dost.
1: Že blondýny třeba mají většinou víc vlasů než černovlásky. Takže to jste vlastně na tom dobře.
2: No, já jsem ten případ blondýny, která, pokud jde o to, že má málo vlasů, tak jí strčí do kapsy každá bruneta.
1: Jo. Ráno jste o 8 mm vyšší, ale v průběhu dne se scvrknete na původní výšku. Kosmonauti díky nulové gravitaci narostou o 4 cm. Chápete to?
2: Ne.
1: No, kosmonauti každý den narostou o 4 cm, ale mám tady pro vás tu věc, která se vám bude hodit. Já ji musím jenom najít. Prosím vás, tady je to označeno jako zajímavost 134,
2: ano.
1: Neboli asi to nemá velkého významu, ale je to tady všechno odzdrojované, jo? Takže to je pravda. Pamatujte si to, paní Karo, zapisujte si to. Kopanec do varlat,
2: ano.
1: Kopanec, víte, co je?
2: Jo.
1: Kopanec do varlat je bolest označená jako 9000 jednotek bolesti. Rovná se 160 porodům. Nebo zlomení 3200 kostí.
2: 3200 kostí.
1: Jeden kopanec.
2: To psal nějaký chlap, tenhle ten průzkum.
1: Dovarlat. Počkejte, tam ještě máme tu přepážku. No, představte si, že když vašeho partnera, kdybyste se naštvala k něčemu a s rozběhem takzvaně ho kopla do varlat, tak si vezměte porod, jak vás bolel, a vynásobte si to 160.
2: No, to už bych byla mrtvá.
1: No a tak vidíte, jaký je úděl mužů?
2: Je to těžký, máte to těžký, já to nespochybnuju.
1: No. Takže jenom...
2: No až na to, že my ženy rodit téměř musíme, za to vás tam dolů kopat nikdo nemusí.
1: No,
2: pokud to... zrovna nejste politika, není před volbama.
1: Taky se to stane. No. Dlaně a chodidla se nikdy neopálí. Nikdy na nich nenarostou chlupy.
2: To je pravda.
1: Jste věděla?
2: To jsem věděla, no.
1: Praváci obvykle žvíkají na levé straně, leváci na pravé.
2: Ne, já jsem levák a žvíkám na levo.
1: No, tak to tady máš, mám to tam napsat?
2: No, tak dejte jim zpětnou vazbu.
1: V dávných dobách měli všichni lidé hnědé oči. Modrá barva očí je v podstatě mutace.
2: Yeah. Tak to já jsem... A o zelených očích tam není nic?
1: Není, ale je tady něco, co vás bude zajímat. Ta věta začíná: člověk shodí. To je zajímavost číslo 127. Přibližně 2 kilogramy odlupující se kůže za rok.
2: Ježíš, a nemohlo by to aspoň shodit najednou, že by to bylo nějak poznat
1: to
2: trochu?
1: Tak, pokud vy jste... No a pak jsou tady takové různé věci v těch zajímavostech ještě, o kterých nevím, co si mám myslet. Jo? Tady někdo asi spočítal, kolik během jedné zimy spadne sněhových vloček. Kolik byste řekla?
2: Já vůbec nevím, jak to počítal chudák, to jsem musel hrozně nalítat u toho.
1: Strašně, no. A je tady jednička a 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 0. To je dost?
2: To je hodně.
1: Trošku.

0: moc danit.
1: No a která z těch zajímavostí, co jsem vám tady řekl, se vám tak nejvíc líbí?
0: No mně se nejvíc líbila ta první, s tím, že ráno jste... To byla druhá.
1: To byla druhá, vlastně promiňte.
0: Mně se nejvíc líbila ta první. Mně se líbí ta myšlenka, že ráno jsem o 8 mm větší a pak se zcvrknu, protože já si myslím, že to opravdu musí fungovat i do šířky.
1: Musíte zákon.
0: No, já si myslím.
1: Ale zkuste to přeměřit ráno a opravdu byste měla o 8 mm být vyšší.
0: A to funguje na všechny lidi i na děti?
1: Na všechny lidi.
0: Tak já to zkusím na Magdalence.
1: Na Magdalence. No. Tak tam nebudu 8 třeba, a budu 4.
0: To já zase nemám takhle přesné měřidlo.
1: A jestli můžu poprosit, vyzkoušejte i dvojku.
0: Já jsem teď přemýšlela jako.
1: Představte si, že my muži to máme tak, že nás to zabolí i při tom pomyšlení.
0: Já se to umím představit.
1: 160 porodů.
0: No ale to je blbost samozřejmě.
1: No není to blbost.
0: No ne, to je blbost. Jako je. Tak nemůžete...
1: Kopnul vás někdy někdo do varlet? Tak jak to můžete hodnotit?
0: No ne, ale už se o to pokoušel, ale zase to nemůže hodnotit někdo, protože buď to může hodnotit někdo, kdo zná bolest při porodu, anebo při těch varlatech, ale nikdo nezná obě.
1: A oni to přepočítávají na ty jednotky bolesti.
0: No to je taky blbost, jednotky bolesti.
1: Jo.
0: No to jsou takový jenom pohádky.
1: No tak já znám jednoho, kterýho to vůbec nebolelo.
0: Protože tam žádný neměl.
1: Pak se zjistilo právě, no.
0: Že tam neměl.
1: A jestli třeba muži, kteří mají jedno, tak jestli to bolí míň a ti, co mají tři, nevím. Jenom jsem vás chtěl trošku tady edukovat na začátku.
0: No každopádně věděla, jste mi nasadil brouka do hlavy teďko.
1: Chodíte sama po tom nádraží, Bůh ví, kdo vás tam přepadne, bude vás chtít znásilnit, tak vy využijete 160 porodů.
0: No, a já se takhle projdu po tom nádraží a budu se na ty chlapy koukat a budu si říkat, tak tamhle tomu by se tak způsobila bolest 160 porodů.
1: Mimochodem, vy nemáte strach, že vás někdo znásilní na tom nádraží, když jdete
0: na
1: sam.
0: Nádraží.
1: No kdekoliv.
0: Prosím vás, na nádraží máte strach z úplně jiných věcí, tam máte strach, jestli vám včas pojede vlak.
1: No, to je pravda.
0: No.
1: Jedna moje kamarádka říkala, když jsem se jí na to ptal, když chodí jako na ty dlouhé procházky do přírody, jestli nemá strach, že někdo znásilní, a ona na to odpovídala velmi vtipně, říkala, prosím tě, lidi naslibujou a pak nic.
0: Navíc statistiky říkají, že dnešní muži mají stále méně sexu.
1: Ale?
0: Takže ono je spíš možné,
1: to,
0: že...
1: To dělali u mě tu statistiku.
0: Asi, a ono je spíš možný, že...
1: statistická nula.
0: Vy jste takzvaná statistická chyba. A spíš je možný, že někoho znásilní ta žena.
1: No v dnešní době ano.
0: Jo.
1: A ještě by možná za to dostala metál někde.
0: Kde?
1: Tak nějaký Tommy tu, ty by to brali jako...
0: Jo, jakože oko za oko, zub za zub.
1: Jako když Američani toho Bin Lády nachytli. No, pomstili celou Ameriku.
0: To je pravda.
1: No, teď je o tom dokument.
0: Vy vůbec koukáte na spoustu takových zajímavých, edukativních...
1: To je úděl lidí, kteří nespí. Mm-hmm. Že najednou se vám rozšířují obzory, protože se nemůžete pořád dokola dívat na nemocnici na kraji města, tak zabrousím i na ty dokumenty. Mm. No. Tak jsem si hodně rozšířil obzory a řekněte mi, na kolikát se to dneska máte.
0: No já to mám jak při testu z matematiky, no, na základce. Taková pěkná čtyřka.
1: Jo, takhle nízko. Mm. Já jsem měl včera skoro osmičku a dneska už jsem zase na 6,5.
0: Co to způsobilo?
1: Nevím, tak okolnosti nějaký, nevím. Mm.
0: Tak to já u sebe vím teda.
1: Jo?
0: Mm.
1: A taky možná koupil jsem si novou tašku. Když se mi stará rozpadla, tak mě to včera udělalo radost.
0: Vy už
1: možná
0: nemáte tu šustiákovou, že pravda a láska vyděsí?
1: Mám taky. Ale tu mám tak na některé věci, ale takovou decentní, jako abych měl do společnosti stejně, jako máte vy.
0: Tak ale to není od vás příliš kamarádské. Z
1: pravé kůže, ne ekologické.
0: No, že si kupujete novou kabelku, ani se neporadíte.
1: Paní Karol, proti těm vašim kabelkám, ta moje byla tak levná, že byste mi položila telefon.
0: Nepoložila telefon, to byste se měla
1: zeptat.
0: A to
1: jsem dostal ještě 1000 korun slevu.
0: To je moc hezké.
1: Od pána,
0: no,
1: co tam prodával v tom obchodě, Fanoušek. 1000 korun.
0: No, tak to máte štěstí, ale stejně přijďte se příště poradit. To já až budu kandidovat na generálního ředitele České

0: Televize, jaký se za váma přijdu poradit?
1: Přijďte.
0: No?
1: Přijďte. Vaše dopisy v koši nekončí. Ale víte, že mě to už napadlo?
0: Jako, že bych měla.
1: Tak vy splňujete všechny podmínky výběrového řízení. Mm. A aby tam bylo více žen, protože my jsme teď takový jako progresivní, mm. Tak a kdybyste sehnala ještě jednoho nebinárního, jednu černošku, tak byste mohli kandidovat jako tým třeba.
0: To je pravda, ale já nemám ten projekt. Tam musím něco odprezentovat, ne? Tam přece nemůžu jenom tak přijít a říct dobrý den.
1: Na pár stránek. Co uděláte s kavkama? Jak zpravodajství, publicistika, zábava, sport, umění, všechno.
0: Kultura.
1: To, co chtějí všichni slyšet. Jak pořady o... tam budete prosazovat o poezii novodobé a tak.
0: No to, co chtějí všichni slyšet, to není na projekt, to je na jednu stránku a přes tu tučným fixem napíšete zavřít.
1: Jo?
0: Hmm. Protože, jak jste řekl, tak tu nemocnici na kraji města já už si dneska po nocích můžu pouštět i bez České televize.
1: To je pravda, ale my hledáme ředitele, my nehledáme zatím likvidátora. Takže kdybyste to přehodnotila no. A chtěla byste být ředitelkou, tak to tam pošlete.
0: Já se ozvu a až vy to přehodnotíte a budete chtít někoho, kdo jako poslední zamkne a zhasne, tak zase dáte vědět mě. To je férová nabídka.
1: Okay. Škoda, že si teď říkám, škoda, že jsem jeden z těch volitelů, protože bych vám pomohl s projektem.
0: A co by v něm bylo? Na co bych se... Pojďte, třeba nás poslouchá nějaký potenciální kandidát, tak mu pojďme poradit, co by tam měl do toho projektu dát.
1: Je to já nemohu. Já už bych tím jako prozrazoval, co je mně příjemné a sympatické a co ne.
0: Aha.
1: Pro jistotu řeknu jenom to, co už jsem řekl, to, za co dostávám do držky, a to je to, že žádné začerněné smlouvy.
0: Uh-huh.
1: Prostě nehrozí.
0: Ona je velká spotřeba černýho fixu pak.
1: Černýho fixu a vytváří to dojem, že někdo krade. Mm. Bohužel.
0: A něco tutlá.
1: Tak, žádný. A určitě, no poplatky už jsou vyřešeny a určitě kanál, který by prezentoval věci z archivu. Tak, jak se tomu říkalo ČT3, ať se to klidně jmenuje ČT archiv nebo něco. No a je to.
0: ČT senior.
1: Já si nemyslím, že to je ČT senior. Já znám spoustu mladých lidí, kteří
0: pravda.
1: Se na to dívají.
0: Já taky.
1: A já jsem na to koukal a to nebo já už jsem senior?
0: Tak nám tak hezky zrajete, Xavere, to je těžko říct.
1: No ne, tak nechoďte kolem horké.
0: Ne, v žádném případě.
1: Kdy se senior stává seniorem?
0: No u vás je to vždycky ještě jako o rok díl.
1: U mužů?
0: No, ne, u vás.
1: U vás?
0: U vás osobně.
1: Jako na pětce u nás? Nebo tomu nerozumím.
0: Ano, je statisticky dokázáno, američtí vědci zjistili, že obyvatelé Smíchova stárnou pomaleji.
1: A že Manhattan bude pod vodou a je na to grant.
0: Tak.
1: Na ten výzkum. Já tomu rozumím, paní Karolno. Podívejte, já bych tuto myšlenku opustil, té vaší kandidatury asi, teda když nechcete, ale... Neopustil bych to, co jsem říkal, že se i mladí lidé my díváme na tu ČT3, protože jsou tam pořady z České televize Brno.
0: Hmm.
1: A viděla jste někdy nějaký pořad z České televize Brno?
0: Já si to teď nevybavuju.
1: Tam byl jediný pořad dobrý, který se jmenoval Café X, který já jsem moderoval.
0: Aha.
1: Ale jsou tam takový jako fakt průsery někdy. Já jsem si říkal, jak to mohlo projít do vysílání, jako třeba Klub přátel dechovky.
0: Jo, ale to je klasika.
1: A nebo Kdo přijde na večeři.
0: Taky mi to něco říká, ano.
1: 9:05, no. Absolutně. A já jsem si říkal, tam nebyl nějaký režisér nebo někdo?
0: No, tak byl, ale byl z Brna, takže to stejně nepomohlo.
1: No, tak nechci podceňovat, ale ono se říkávalo v České televizi, že Česká televize vyrábí pořady dobrý, špatný a z Brna. Ale to bylo příliš ostré, protože taky vyrobili ty humoserky, nebo jak se to jmenovalo, víte?
0: Ne?
1: Četnický.
0: Jo, četnický humoresky, tak no, ty byly velice hezký.
1: Ne, velice hezký. Takže tím si to napravili, ale nebo dělali manéž třeba, no, tak manéž dobrý, ne? dostaneš.
0: Jo, tak Bolek Polívka byl dobrý, dokud hrál a nechodil po demoškách.
1: No, tak podívejte se, něčím se živit musíte. To bych vůbec nezatracoval.
0: Já nevím, tak to...
1: Tak on dostal dotaci 18 milionů.
0: Já vím, a
1: tak musíte to někde
0: splatit. Než by se chudák strapňoval tam na tom náměstí, tak to já už bych ho radši vzala k nám do realitky, abych mu to nějak se šéfem vyjednala. On by jako první akvizici mohl prodat tam ten svůj ranč. Stejně to moc nenese.
1: To se bohužel stalo.
0: To už je prodaný.
1: A myslím, že prodaný i trošku proti vůli. Neboli to prošustroval, ale to není chyba, nebo já nevím, já to nechci hodnotit. Tam se říká, jaksi, že lidé kolem něj nebyli úplně poctiví.
0: No jo, vždycky je to o lidech kolem.
1: No.
0: Proto já jsem se taky tak divila, když jste si mě pustil k sobě tak blízko.
1: No taky už mě to kolikrát napadlo, jestli to nebyla chyba. Ale ještě jste nebyla u mě doma nikdy.
0: Nebyla. Já pořád čekám na to pozvání.
1: Srdečně vás tímto zvu, potřebuji vyžehlit asi 130 triček.
0: Jak se to tak přihodí, že máte najednou 130 triček na žehlení? V čem tak jako chodíte?
1: Tak já mám ještě dalších 130 vyžehlených.
0: Tak to už to rovnou vyhazujte.
1: A mám dneska ponožky, bílé, jenom pokotníky. Protože jsem byl poučen kolegy, že když třeba mám krátké kalhoty, že nesmím mít ty ponožky takový jak normálně klasický ponožky. No ale dneska jsem zase dostal do držky, že mám černé boty a do toho bílé ponožky.
0: No to nevypadá úplně.
1: A to se v devadesátkách nosilo?
0: V devadesátkách se nosily krásné věci, třeba rolák a takhle kolem jste si připnul zlatý řetěz.
1: No.
0: Ještě tak... na roláku jste měl ty tři sloupky, aby i blbec pochopil, že je ten rolák značky Adidas.
1: No, tak já je to budu vrátit a řeknu tě vyměnit za černý.
0: Ne? To, tak to už vám asi nevemou, ale já bejt váma, tak když máte ještě 130 triček, tak to rovnou prostě někam noste.
1: Ponožek
0: takhle,
1: mám
0: takhle
1: ještě
0: se
1: víc.
0: To rovnou zbavujte. Tomu se říká cirkulární ekonomika.
1: Proč bych to?
0: No, že to cirkuluje.
1: Tak já průběžně vyhazuju některý, ale mám jich fakt hodně.
0: Já mám...
1: Což můžete spatřit i tady, že já mám po každé jiné tričko.
0: Ale to je u vás chlapů, u nás ženských je to naopak. My i když budeme mít 130 triček ve skříni, stejně budeme mít pořád pocit, že je jich málo.
1: Já jsem to nechtěl říkat teda, ale já jsem si všiml, že chodíte pořád v jedných šatech.
0: No, to je pravda.
1: To jsou tady ty, jak se tomu říká, ne krimplenový, ale tomu se říká plizovaný šaty.
0: Plizovaný, ano. Tak to nejsou šaty, tady to je halenka.
1: Halenka.
0: Ale máte pravdu, no protože tím, jak člověk se ráno probudí a je o těch 8 metrů širší, jak jsme si řekli, aby se do večera mohl smrsknout.
1: 8 milimetrů, no.
0: No, 8 metrů širší, no tak to se nevejdete do všeho.
1: Ale studentská halenka je tedy poplatná oné lidové písni, protože je tuze tenká. Hmm. Já normálně vidím přes tu ručku, jak máte, tak vidím přesně vaši kůži.
0: To je pravda. Taky je v tom pěkná zima.
1: A cítím i vaši vonavou kůži až sem.
0: Ježíš, to bylo krásné.
1: Ne, no, taková je pravda. Prostě voníte a máte plízovanou, to je jedno prostě. Ale já mám z něčeho radost.
0: Z čeho?
1: Víte, že byl... pan Donald Trump v Riádu.
0: Jo, a ženy tak mávali vlasama, já jsem to viděla.
1: No.
0: A on dělal takový to gesto a šel dál.
1: Takhle to dělá.
0: Jo.
1: Takhle. To děláte opačně, to jsem dělal takhle. Takhle.
0: Takhle, no tak až půjdu kandidovat na amerického prezidenta, tak to potrénujem.
1: No. A oni mu tam postavili mobilní pobočku McDonaldu.
0: Fakt? To jsem vždycky
1: to
0: chtěla mít doma na zahradě.
1: To je geniální.
0: Je.
1: A víte, proč to je?
0: Mm-mm.
1: No, on prý v kampani, což mi fakt uniklo, v Pensylvánii nebo kde, prodával se zástěrou McDonald v McDonaldu za oknem. Takže přijeli si lidi pro Big Mac takzvaný a v okýnku byl Donald Trump. Chápete to?
0: No, tak v době předvolební kampaně se děje ledacos. Napadlo by vás, že přijdete na meeting ODS a bude tam Fiala sedět s blbou blondýnou? Kam se na to hrabe Donald za okýnkem McDonaldu?
1: Co to je? Jo, vy myslíte tu paní. No, nenapadlo, ale marketéry to napadlo. To určitě vymyslel ten pan Jakub Horák, ten marketér, protože on je velmi mazaný. Já ho slyším, že...
0: Všemi krypty mazaný.
1: Ne, já ho sleduji a pozor, jako on má dobrý, jako, jak říkáte vy, progresivci, říkáte, on má dobré statementy.
0: Statementy, no on má i dobrý nápady.
1: Jo.
0: On má dobrý nápady, jak prodělat prachy.
1: Ale.
0: A ne malý. No panu Janečkovi prý zpronevěřil 7 milionů, které nasypal právě do kryptoměn.
1: Co to dneska je?
0: No hele, tak je to, my realitáci víme, to je baráček.
1: Tak počkejte, oproti...
0: To je baráček.
1: Oproti tomu, co tento stát dluží, 7 milionů.
0: No jo, ale tak ten stát, víte co, ono když dluží stát... A když dluží nějaký konkrétní člověk, to je vždycky úplně jiný příběh.
1: Taky jsem to četl. Není to tak, paní.
0: Ale jo. Tady v tomhle případě to tak je, protože panu Janečkovi, přestože je miliardář, tak je zřejmě škrt a 7 milionů mu chybí. A no soud proto rozhodl, že pan Horák mu to bude muset splácet.
1: Soud? To bylo u soudu?
0: No.
1: Ta kauza?
0: No.
1: Takže on to zapřel původně.
0: No to já nevím.
1: No když to bylo u soudu, tak se k té pohledávce neměl pan
0: tak
1: Horák.
0: Vy byste se měl, kdyby někdo pohledával 7 milionů, který jste zašantročil?
1: Promiňte, já si jo. Kdybych je zašantročil, třeba vašich 7 milionů, no. Tak bych řekl, ano, paní Karol, 7 milionů je pryč, ale já vám to budu splácet.
0: Jo, po koruně.
1: No ne, tak pokorně, abych nabídnul splátky v nejrůznějších formách.
0: To si právě umím představit. Těch forem by bylo opravdu hodně a žádná by nepokrývala 7 milionů.
1: Práce na zahradě.
0: No.
1: Staral bych se vám o výřivku. Hlídání Karolínky. Prosím vás, Karolínky, já jsem
0: Magdalenky.
1: To znal. Magdalenky, Karolínky.
0: Já jsem to pochopila.
1: Karolínka už je ohlídaná. Případně bych mohl vymýšlet kvízy, aby se Magdalenka zdokonalovala. Takže vařit bych mohl.
0: No to byste byl v podstatě nejluxusněji placený, byť neplacený majordomus v České republice.
1: No a co byste chtěla víc? Hezky byste každý den odfajfkla kus z těch 7 milionů.
0: Řekla bych, po 10 letech bych řekla, Xavere, vidíte, už doplatíte jenom 6 milionů 850 a můžete jít domů.
1: No, vy byste byla, já si to myslím, že vy byste byla dobrý sluha, ale špatný pán, stejně jako oheň. Ne, to, já si neumím představit vlastně, jak vás tak trošku znám, kdo by pod váma mohl pracovat, protože vy jste, si myslím, trošku panovačná, jako žena, jako ostatně všechny ženy, ale že budete taková hodně frecht, já myslím.
0: No to bych byla, zvlášť za situace, kdybyste si u mě odpracovával to, co jste si ukradl.
1: Ale to už jsme si řekli, ale tak na normální personál, kdybyste si najala řidiče, zahradníka, něco, tak já si myslím, že vy jste ten typ ženy, která by byla fakt na ně tvrdá.
0: Ne, já jsem právě, to je jenom taková asi fáma, nebo možná tak na lidi působím, ale ve skutečnosti, já kdybych si najala na zahradu zahradníka, tak on se tam za mýma zádama bude pěstovat řetkvičky, já se to ani nedovím.
1: Ne, lžete.
0: Ne, fakt.
1: Honzo, nelže, víte, jak jsem na té radě, jak mi to pak všichni, jsem říkal panu Součkovi. Ne, já si naopak myslím, že vy jste přesně ten typ, který by přepočítával ty řetkvičky a řekla byste, ale včera jich tam bylo 32 těch vzrostlých řetkviček, dneska je tam jedna chybí. Co pak jste měl na svačinu?
0: Pane zahradníče.
1: No. Já si myslím, že byste byla spíš taková. Já jsem si na vás totiž vzpomněl, nedávno jsem se díval na film Morálka paní Dulské.
0: A to je český?
1: No to je film pro pamětníky.
0: No ale český?
1: A jaký, když je to Morálka paní Dulské?
0: No Dulské, tak spousta lidí se může jmenovat Dulská, to je tak blbý jméno, že na světě může být spousta lidí, který ho mají.
1: Jakože by to bylo Dulské.
0: Třeba.
1: Ne, paní Dulské je to starý český film a vy jste vyloženě ta paní Dulská. která si do kláštera přijde vybírat posluhovačku.
0: Odpustky.
1: Posluhovačku. A matka představená ji tam jako provádí a oni tam ty jeptičky, ty děvčátka, ty novicky, oni zpívají a žehlí tam, jo. A ona normálně to dotká, nemáte nějakou hezčí? A tak, no a pak tam jednu vybere, no a co se stane, její syn jí jaksi otěhotní. No ale ta tam hrozně hezká scéna, jak je to film pro manděníky, tak ta paní Dulská, ta přísná frecht žena,
0: ano.
1: Něco jako budete v jejím věku vy, tak ona prostě ta posluvačka si přijde stěžovat.
0: Že je těhotná.
1: No, že je těhotná, že teprve ten syn, jakože něco proběhlo. A tu formulaci si v největší fantazii nevymyslíte, co jí řekla. To se styděla samozřejmě, když cizí lidi viděla. Ale tak řekla té paní Dulské, on mě váš syn mačkal. Místo by řekl, on mě... správně česky by to začínalo vo.
0: Jo.
1: A mohlo by to pokračovat několika způsoby, nebo... No, ale vy, progresivci, byste řekli, on se nevhodně choval.
0: Nevhodně se choval.
1: Nevhodně se choval. Ale tato říkala, že on mě váš syn mačkal. No.
0: No a jak to... Jak
1: se dívám tak rozdychtěně na vás.
0: No, já jsem dychtivá, protože chci vědět, jak to dopadlo. No, já chci to, čemu se říká spoiler, víte?
1: Ne, vy chcete pomačkat, já to na vás vidím úplně jasně.
0: Ne, já chci spoiler.
1: Spoiler je ten, že vy jste paní Dulská.
0: A kdo hrál paní Dulskou?
1: Nevím.
0: Počkejte, tak je to starý film, tak musíte vědět, kdo to hrál.
1: Já si myslím, že to ani nebyla příliš... Nenajdete to rychle?
0: Já tam mám režim letadlo, tak počkejte. To.
1: Režim letadlo?
0: Režim letadlo, no aby nás...
1: A to je co?
0: No, tak kdyby nám někdo volal.
1: Letíte
0: třeba,
1: někam?
0: Kdyby třeba někdo říkal, hele, ty dneska točíš k Xaverem, tak ho pozdravuj.
1: No, anebo dej mu 160 porodů. No, já vás znám.
0: Bacha, ti nešlo hned 7 milionů.
1: Já vás znám, abych já vás třeba nenahlásil, že jste mě mačkala.
0: Morálka.
1: Morálka paní Dulské.
0: Hele, to je film z roku 1958.
1: No, tak to nic extra.
0: A to vypadá, že ta omačkaná, takže byla Jana Brejchová?
1: Ano.
0: To sedí.
1: Asi jo. No. Ale paní Dulská kdo byl? Jste se ptala, ne?
0: No, to jsem se ptala, počkejte, zatím to tady. Režie Jiří Krejčík, no jo, Ježíš, tak to je Zdeňka Baldová.
1: Zdeňka Baldová?
0: Zdeňka Baldová, Bedřich Vrbský, Vladimír Ráš, Vlasta Fabiánová.
1: No, Vladimír Ráš byl ten její nepovedený syn.
0: Ten mačkač.
1: Mm-hmm. No.
0: No jo, tak hele, v roce 58 ještě si lidi opravdu mohli myslet, že se otěhotní z mačkání.
1: No.
0: Což teda mimochodem vysvětluje, proč byla v té době vyšší porodnost.
1: No tak dcera mojí kamarádky otěhotněla v Bulharsku ze slané vody. No počkejte, nesmějte se. Stišnově u nás.
0: A to užívala orálně, nebo se
1: její
0: v tom koupala?
1: Její maminka Jiřka mě říkala, ona přijela, byli s kamarádkou a jejíma rodičema. V Bulharsku, je to řadu let, už dneska chlapec se jmenuje František, jako snědy hezky. A ona přijela a zjistilo se, že v tom. A jestli 17, 18, taky nějak byla strašně mladá. A tak Jiřina na ní uhodila a ona řekla, mami, to je jak jde ta vlna, takhle.
0: No.
1: Tak to ti najednou takhle, jak tam stojíš, tak se to... A z toho jsem... No, a šli teda k lékaři a ten jako řekl, jasně, takže gratuluju, maminko, a tatínek se jmenuje jak.
0: Neptun.
1: A ona řekla, že nikdy s nikým nic neměla, že jak tam šla ta vlna,
0: jo.
1: Takže otěhotněla. V tom Bulharsku. No a lékař řekl, že není komprosrandu a tak dále. Ona trvala, že otěhotněla z té slané vody, ale lékař se vůbec nenechal zlomit. Jako, to byl nějaký...
0: Jako, to byl nějaký nevěřící Tomáš.
1: No to byl nějaký... No ale když na ní pak uhodili, tak se zjistilo, že tam byl nějaký beach boy. No a oni ho s Jiřkou jeli hledat.
0: Do té slané vody.
1: No, na tu pláž.
0: A našli?
1: No, nenašli právě. Nenašli.
0: Taky ho vzala vlna.
1: Asi ho vzala vlna, ale pak jsem viděl chlapec, jak se jmenuje František, a viděl jsem ho v kočárku od té doby ne, a byl takový jako italský typ, no. Z Bulharska, ale.
0: Jo, ale tak zase to je hezký.
1: No,
0: tak... To zrovna musím říct, že asi byla vlna, která se vyplatila.
1: Jo? A co myslíte, že napsaný v rubrice to jméno otce? Pláž, Nesébr, nebo...
0: Neříkám, tam bylo Bůh Neptun.
1: Černé písky, nebo něco, zlaté písky. No je to, no. Jenom abyste věděla, že to se může stát. Až půjdete k moři.
0: To já se chystám k moři. Ale naštěstí ne do Bulharska.
1: No, tak
0: dávejte... My jezdíme pouze na prověřené destinace, kde vlny tolik nešplouchají, kde klidné moře.
1: Dávejte pozor, až půjde vlna. A já vám radím, že až půjde vlna, tak abyste se rozběhla, hodila 160 porodů a nenechala se uvláčet, abyste ještě nepřivezla, jak říkala paní Dulská, otěžek.
0: Otěžek.
1: V nejhorší mi zavolejte, že vás tam nějaký plážový chlapec mačka.
0: No a jak to dopadlo s tou paní Dulskou teda? Tak byla spokojená babička? A...
1: No nebyla, ona odešla, ta, ne, to nebudu říkat, přece film, ne? Se budete chtít podívat na to. No, ta Jana Brejchová se naštvala, on chtěl mladý Dulský, aby si to nechala vzít.
0: Ježiš.
1: Dokonce je to do prachy. No. A no, ona se pak rozhodla, že ne, jako to je stejně jak ta Ina, že v té nemocnici taky, že ne. Já to dítě chci.
0: No jo, ale toho měla přes... s Blažejem, ale Blažej. Tam měla Dulskýho.
1: Dulskýho. No a odešla od té rodiny, no a asi do dneška jako žije s dítětem, no. S otěžkem.
0: Možná pořádá ty pochody.
1: Ale je to strašně... Já mám rád ty filmy tady z té doby. Tak.
0: Z roku 58.
1: No, tak je na to už 58, ale pojednává o době ještě jako by předtím, že jo. A jak paní Dulské záleželo na pověsti. No, aby to bylo jako, aby byly dobrá rodina. Tak. No a je to vtipný. A ještě jsem se díval teď nedávno na film pro pamětníky Jestřáb kontra Hrdlička.
0: To je známý.
1: Kde je výborný Marvan a Smolík se jmenuje ten herec.
0: To byl skvělý herec, jenom měl až příliš vřelý vztah k lahvi.
1: Jo, to vůbec nevím, že chlastal.
0: No, tak víte, co se říká o hercích, že jo? Oni herci pijou jako každý jiný, ale tím, že je na ně víc vidět, tak pijou víc.
1: Říká pan Donutil, ha. Promiňte, taky ty donutilovský vtipy mě nepřijdou bez vtipný.
0: Mě hrozně.
1: Fakt,
0: jo. No jo.
1: Vy jste faninka?
0: No, víte, klasika.
1: Jo.
0: To je klasika, to je něco jako morálka paní Dulské.
1: No dovolte, no paní Karol, teda v žádném případě, neporovnávat umění a tady je prostě pokleslou zábavu.
0: Ne, to je taky umění.
1: Taky?
0: No jasně.
1: Dobře. No nic, tlačí nás čas, máte ještě něco? Ať to...
0: No já jsem ještě měla, že by, nevím, co teda máte za plány na víkend, ale že bychom mohli spolu vyrazit do ulic a jít hledat tady ty, jak oni se jmenou, ty filantropové, že bychom hledali.
1: Filantropové?
0: No, pojďte, budeme hledat filantropové.
1: Ti, co rozdávají prachy?
0: Jo. No počkejte, netvařte se, jak lahev kyselých okurek. Teď filantropové dávají stranám vládní koalice, dokonce včetně Pirátů, kteří byli odejti, tak jim dávají miliony na kampaň.
1: Stranám?
0: No. Nejvíc dostala koalice Spolu.
1: To je divný, že?
0: Tak různí lidé, bohatí, mají různé maníry. Tak když najdeme někoho, kdo bude zrovna rozhazovat peníze z okna, tak můžeme strčit do fialy a chytit to místo něj. Mně to přijde jako dobrý nápad.
1: Potřebujeme peníze na něco?
0: Tak peníze jsou vždycky potřeba.
1: Jo?
0: No jasně, tak podívejte se tamhle na toho marketéra. Navíc vy jste neslyšel.
1: Jsem dlouho nic neutratil.
0: Navíc teď... vy jste neslyšel, že teď jde o všechno.
1: Ty ponožky akorát. No teď jde o všechno.
0: Teď jde o všechno. No, tak
1: co... Říkali jsme s panem Holcem, ale jak komu?
0: No jim taky, ale našim peněženkám, jak by smet?
1: Myslíte?
0: Jo, já si to myslím, proto já bych se na ty časy trošku jako posichrovala.
1: A když jsme v té Evropské unii, ne?
0: Právě proto.
1: Tak oni se nás tam zostanou.
0: Ne, oni nám tam ty naše úspory ještě budou, jak to říct, jak to říkala ta Lejenová, že teď je potřeba přeměnit naše osobní úspory na tolik potřebné investice.
1: Toto řekla.
0: Jo, jo, jo.
1: Prosím vás, nemůžete tam zavolat, ať se na moje osobní úspory Lejenová vysere. Že bych nerad jako se do toho jakkoliv angažoval.
0: No, počkejte, to není vůbec rozumnej nápad, předtím na sebe upozorníte. To ona si řekne, hele, když se ozývá a říká, dej od nich ruce pryč, tak to já se na něj rovnou podívám, ten jich bude mít nějak hodně.
1: No tak to já zavčas někam přesunu ty úspory.
0: Kam?
1: No nevím.
0: Kdybyste potřebovali, já mám ještě trochu místa ve slamníku.
1: Tak já za z těch úspor nemám tolik.
0: Říkám, to tak já. Tam zbývá tak akorát na nějaký váš milionek.
1: Myslím, že do kapsy tady u tepláku by se mi to vyšlo. Ale my jsme lidé skromní.
0: Počkejte, po pár letech vlády, této vlády, kdyby nás to ještě, nedej bože, po příštích volbách potkalo, tak už si tu kapsu můžete rovnou zašít.
1: Paní Karol, jsme na konci.
0: To je dobře. Budu se těšit na příště. Na mějte příště. Se krásně a mějte to do příště tak aspoň v průměru na té sedmičce.
1: Jo. A pozor na těch 160 porodů. Já na to musím pořád myslet.
0: No já už teď taky.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou.
2: Česká a americká country na rádiu Xaver. Country. The absolute best. All the time. Rádio Xaver.

Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Oskar Krejčí je naším hostem. Vítám vás v XTV, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Oskar Krejčí je politolog, autor desítek knih a univerzitní profesor. Pane profesore, když sledujete současné kroky Donalda Trumpa, jak hodnotíte jeho diplomacii?
3: Diplomacie, je to velice svérázná diplomacie, řekl bych diplomacie bez protokolu. Je to velice účivová záležitost, která nebere ohledy na nějaké protokolární tradice a směřuje velice přesně do vybraných cílů. Já nevím, jak to nazvat, ale řekl bych, že je to pulzní diplomacie. Když se podíváme, jak jedná s Kanadou nebo s Mexikem, ona vystřelí a pak zase se stáhne, pak znovu vystřelí. Vidíme, že on něco v úmyslu má a ty výkřiky k médiím, které strhnou pozornost vždycky celého světa, ty hlavní cíle zřejmě zakrývají. A my ty hlavní cíle někde je můžeme dešifrovat, třeba v té Latinské Americe. Ale třeba pokud je Ukrajinu, tak tam je to mnohem obtížnější.
2: Mm-hmm. Jak jste dešiftroval, nebo jak jste četl tu onu schůzku v Bílém domě na konci února s Volodymyrem Zelenským? Byla tam přítomná diplomacie?
3: Byla tam přítomná. Takhle, diplomacie tam byla přítomná v těch horších podobách. Řekl bych, že ukrajinská delegace přišla krajně nepřipravená. To se nesmí stát. A ta ukrajinská velvyslankyně se během jednání chytala za hlavu, ale je to i její vina. Ta představa Trumpa, kterou si zřejmě přinesl do Bílého domu Zelenský, ta představa, že ho s prominutím ukecala, byla nesmírně naivní. Nesmírně naivní a pak už to nezvládlo a plynulo to, kam to plynulo. Ale v pozadí je jedna důležitá věc. A když se podíváte na program republikánské strany do voleb, ve kterých Trump vyhrál, tak tam není ani slovo o Ukrajině. Když se podíváte na G.D. Vance, na jeho projev na Mnichovské konferenci, ani slovo o Ukrajině. Takže z toho se dají vyvodit dva závěry. Nepokládají za příliš důležitou ten problém na Ukrajině, pokládají jiné záležitosti za důležitější, a nebo, což je asi blízko pravdě, neexistuje jednotný názor. A teď se formuje ten názor Bílého domu, formuje se za pochodu s tím, že většinový názor v tom Trumpově okolí a asi i uvnitř Trumpa je ten, že tu válku je třeba skončit a že to skončení bude mít charakter kompromisu, ve kterém Ukrajina přijde o značnou část území. Takže tohle jediné se z toho dá vyčíst. Ta diplomacie tam byla, akorát, že měla netradiční podobu.
2: Nicméně dal se takový střet očekávat s ohledem na minulost obou pánů, na to, jak vlastně Volodymyr Zelenský podporoval Bidena. Trump ho častoval nějakými, řekněme, nepěknými slovy, když budu já diplomatická, tak nebylo to vyvrcholení nějakých jejich vztahů a té špatné chemie, která mezi nimi byla?
3: No, nejde ani o osobní chemii, ale nezapomeňte, že Trump je odchovanec sporů a rvaček, bych řekl přímo, realitních kanceláří. To je developer, který stavěl baráky v New Yorku, to znamená, že se umí tlačit v davu. Je třeba vidět. Další důležitá věc, co už je známý z jeho prvního období, není to člověk ideologie. Jestliže Biden se oháněl nějakými hodnotami demokracie a tak dále, to nebyly hodnoty, ale byly to skutečně ideologické představy, tak tohle je Trumpovi cizí a počítá náklady a zisk. Náklady a zisk. Z tohle hlediska je Ukrajina hluboce ztrátová. A on ty náklady a zisk počítá ještě jinak, než si myslí Zelenský a než si myslí asi většina představitelů Evropské unie. On to nepočítá, ty náklady a zisk, jenom v tom regionálním rozměru evropském, ale on má nějakou globální vizi. Zná, on potřebuje nějakým způsobem se dohodnout s Ruskem, aby si připravil nějaké dohody s Čínou. Takže to je mnohem složitější hra, nebo chcete-li hra na více šachovnicích, a Zelenský, respektive ten tým jeho, si to neuvědomil a neuvědomil se to podle mého názoru ani Británie, ani Evropská unie.
2: Zmiňujete Evropskou unii. Jak hodnotíte to, jakým způsobem zareagovala na tu přestřelku v Bílém domě, že se vlastně ne všichni státníci, ale sešikovala za Volodymyra Zelenského a vyjádřila mu podporu?
3: Absolutně hystericky se chová. Absolutně hystericky. Tohle chce vždycky zachovat klid a pokud možno se postavit do role prostředníka. Tohle vůbec ta Evropská unie zase nezvládla. Navíc začal se chovat přesně tak, jak potřebuje Trump. Když si vezmete ty jeho výchozí požadavky vůči Evropě, tak tam zaznělo třeba vydat na obranu 5% hrubého domácího produktu. A co udělala Evropská unie v reakci na Trumpovy pokusy zarovnat Zelenského do americké zahraniční politiky? Jak zareaguje na zvýšení vojenských výdajů? Přesně to, co Trump chtěl. A kde budou nakupovat ty zbraně Evropani? No. Nejsou vůbec na Trumpa připraveni a pak začnou improvizovat. On jim právem řekl, právem, i on, i Rubio, i Renzi, právem řekli Evropanům, a kde je váš mírový plán za ty 3 roky? Žádný neexistuje. Jenom zbrojit. To je prostě nesmysl. Takhle se z té války nikdy nedostane. To má stoprocentně Trump pravdu. Tak oni začali okamžitě improvizovat hned v Londýně a vystřelili ten, řekněme, francouzský plán, který se mezi tím stal plánem i Zelenského. To znamená zastavit palbu v podobě zastavení útoku letadel a lodí, což je samozřejmě hluboce naivní. To je francouzská snaha zatlačit Rusko do situace, kdy ono bude tím, kdo překazí jednání, protože zastavuje se palba jenom na úrovni těch zbraní, ve kterých má převahu Rusko. Takhle se mír dojednávat nedá. My potřebujeme takhle, jestli bych správně jak četl ty Trumpovy vize, tak je to zastavení palby, potom příprava mírové dohody, pravděpodobně včetně prezidentských voleb na Ukrajině, a potom podepsaná mírová dohoda o Ukrajině, kde už potom ty záruky, kdo převezme nebo nepřevezme, to je zcela nejasné, ale nebude to NATO, protože k tomu evidentně Spojené státy nedají souhlas, a nebudou to Američané, kteří by tam stoupili sami. To znamená, tady se hraje o to, jestli tam budou ty bezpečnostní záruky budou hlídat vojáci z globálního jihu, anebo se tam nadspou Francouzi, Britové, Poláci a tak dále.
2: Já se ještě vrátím k tomu, co jste říkal ohledně těch výdajů na obranu, kdy Donald Trump řekl, že mají evropské státy navýšit výdaje na obranu a evropské státy reagovaly tím, nebo reagují, že navýší. Jak se měli zachovat správně, podle vás?
3: Zachovat by se měli tak, takhle, to se musíme jít trošku obecněji. Když děláte nějakou propagandu a nechcete přímo lhát, tak máte 2 možnosti. Buď zatajovat nějaké informace, anebo ty důležité zaplavit. Zaplavit nedůležitými informacemi, takže lidi se v tom vůbec nevyznají. Takže Evropa podle Trumpa málo zbojí. Co je Evropa? Od Atlantiku po Ural, tak jak říkal Vigo, nebo je to Evropská unie, nebo je to evropské státy. Na to proto není to težný. Tam řada států není Evropské unie, ale je v NATO a naopak.
2: Tady... Myslíte, že se v tom Donald Trump vyzná? Co je Evropská unie, co je Evropa?
3: Takhle, on se tom těžko někdo vyzná, i z těch profesionálů, protože ty organizace, i když se to na první pohled nezdá, oni jsou dvojčata. Oni se navzájem doplňují. Nemůžete vytvořit polostátní útvar, jako je Evropská unie, a nemít ho čím silově bránit. Takhle svět nefunguje. Vy musíte mít nějaké silové zabezpečení státu nebo soustátí. A to silové zabezpečení Evropská unie nikdy neměla, i když mockrát o tom mluvila a tak dále. A to silové zabezpečení dělá to dvojče kterému se říká noto. Takže to propojení tu určité je a dá se s tím samozřejmě hrát si, vy si můžete počítat. Ale ty základní údaje, když už se o těchto věcech bavíme, jsou zřejmé. Loni výdaje NATO z Euroatlantické aliance byly 1,8 bilionu a světové výdaje 2,4. To znamená nad 50% světových vojenských výdajů dává NATO. 32 států z Euroatlantické aliance dává víc než zbývající státy, kterých je 200. A vykřikovat tady, že dáváme málo a že to musíme navýšit, no to jsou šílené představy. To znamená, vy nesmíte dávat na obranu, já nevím, 1% nebo 6%. Vy musíte dávat tolik, kolik je zapotřeby. Vy musíte si vyhodnotit hrozby a rizika a podle toho dát 1% nebo 7%. Tohleto házení procentama z celku, který nikdo nezná. Protože dneska HDP státu NATO je 8x větší než HDP Ruska. To jsou absurdní hausnumera, s kterými se pracuje. Kdyby byl nějaký politik, chytrý, a nechal se donutit, řekněme, k těm 5% Trumpovým, tak by mohl začít pracovat s tím, že obrané výdaje, to je třeba ženy jednotky na podporu obyvatelstva v době záplav. Jo, to znamená vyrábět si systém proti hrozbám přírodním. To je představa, že Rusko se teď vrhne na Poláky nebo na Česko. No to je představa fantasmagorická. Rusko bude mít po skončení téhle války mnohem víc starostí, než se zdá, samo se sebou a bude se podle všeho dál orientovat směrem na Pacifik, což je naše ztráta, pro my potřebujeme ropu a plyn.
2: Když mluvíte o Rusku, jak hodnotíte vůbec Trumpovu politiku vůči Rusku ve srovnání s tím, jak přistupuje k Ukrajině? Často slýchám kritiku, že k Ukrajině a k Volodymyru Zelenskému je tvrdý, kdežto k Putinovi je smířlivý.
3: No, k Putinovi musí být smířlivý, protože řeší i nejen ukrajinskou válku s Putinem. On mluví o tom, že by bylo dobré, kdyby ty tři největší státy, vojensky největší, Rusko, Čína a Spojené státy snížily vojenské výdaje a pak můžete si hrát s těma prťavýma státama v Evropě. Vy potřebujete, jak to říká Trump, se dohodnout o snížení jaderných arzenálů na polovinu. A to Francie dneska vykřikuje, že vezme pod ochranu Evropu, pod jaderné dešně. Poláci už se hlásí, že by chtěli svou jadernou, francouzské jaderné zbraně na svém území. Proč? Protože když jim vypadnou ze hry američtí vojáci, tak budou s tím Ruskem na první pohled sami. A oni se bojí toho trojdělení Polska, když to řeknou velice natvrdo. Dokonce bylo 5 toch dělení, ale říká se trojdělení Polska. Jenže v okamžiku, když odejdou Američané, tak oni by se měli brát nejen Ruska, ale i toho Německa. Jestli mají tyhle geopolitické předsudky. A oni je mají. To znamená, proto se hrnou, že by chtěli mít francouzské jaderné zbraně na svém území případně. Nejen vůči východu, ale i vůči západu. A co si budou myslet Němci, když budou chráněni takzvané francouzské jaderné zbraně? Nebudou chtít svoje? A teď si to vemte. V současné době má Francie 290 jaderných náloží a Rusko 5580 jaderných náloží. 5580 versus francouzský štít o síle 290. Ten svět vypadá, že se zbláznil. Když budeme žít jenom z tohle a nebudeme pěstovat diplomaci, nebudeme hledat cesty k dohodám a budeme jenom se honit za, kdo dá větší výdaje na zbrojení, tak to dopadne špatně. Protože my si můžeme 100x namlouvat, že to děláme na obranu, ale ta druhá strana si bude říkat, ale co

0: svému stylu, bez ideologických předsudků, tak vidíme, že on je schopný se dohodnout v podstatě s každým. To je strašně důležité, protože většina těch mezinárodních politických problémů je postavená na předsudcích a nebo na nějakých zbytečných vojenských strategických kalkulech. Ano? Já už jsem to několikrát říkal, znovu jako to znova. Kdyby se Trump dneska rozhodl, tak ať se dohodne ten Tchaj-wan s Čínou sám a nebudeme se jim do toho plést, tak oni se dohodnou. No? Předtím by musel Trump samozřejmě stáhnout tu výrobu čipů do Ameriky s tím, ano, od nich to je a nic se neděje. Proč by se nemohla Severní a Jižní Korea dohodnout, když se můžou dohodnout Spojené státy a Severní Korea, jak to předvedl tam v minulém období, pokazal mu to Bolton, jeho poradce. Ten Trumpův přístup je jiný a může se ukázat jako efektivní. Nebezpečný na tom přístupu Trumpově je, že je postaven na osobních vazbách. Ano? Já se dohodnu s dalším developerem a my tu barák postavíme spolu. Oni se dohodnou a postaví barák. Ale takhle se dohodnete jako Gorbače, že? Dohodne se s Bushem, na to se nebude roztahovat na východ. A jaká je závaznost téhleté ústní dohody pro dalšího prezidenta amerického? Nulová. Nulová. Ty smlouvy musí být dělány tak mezinárodní, aby byly sebesplnitelné. To znamená, musí být výhodné pro obě strany. Protože vy tu nemáte nějaký vnější dozor, který by odsoudil velmoc za to, že porušuje smlouvu. Jaký chcete soudit? I když podle smlouvy o smlouvách můžete vypovědět smlouvu, když se změní situace. Tečka.
1: No a kde bere Donald Trump tu jistotu, že Rusko smlouvu dodrží? A dokonce říkal, že je přesvědčen o tom, že ji dodrží. Byť v minulosti, když zmíníme Minské dohody, si vzpomeneme, tak nedodržel.
0: Ale co to je první? Minské dohody jsou velice složitý materiál. První, co vás zaujme, když je čtete poctivě, takže tam není ani půl slova o Krymu. Půl slova o Krymu tam je. Bavíme se hlavně o tom druhým materiálu a tam je jasně napsáno, že se Kyjev domluví s povstalci, jak postupovat dál a bylo to směrováno na podstatě federalizaci Ukrajiny, což podle mého názoru měl být záležitost od samého začátku o samostatnění se Ukrajiny. Jsou tu tam regiony, které etnicky byly ruské, také volili vazbu na Rusko, nikoliv vazbu na západ a Kyjev, zvlášť po převratu v roce 14, ty etnické skupiny chtěl ruské etnicky ukrajinizovat. Zbavit jejich řeči a tak dále, tak dále. To je srozumitelné. A po celou tu dobu od převratu až do té ruské intervence z ukrajinské strany se střílelo na ty povstalce. Po celou tu dobu umírali tam děti. Existují na to statistiky OSN, veřejně dostupné. Zná ten konflikt dál pokračoval. Kdyby tehda Putin s ohledem na přípravu minských dohod nezastavil ty povstalce, tak se pravděpodobně dostali do Kyjeva v roce 15. Ale špatně to odhadl, domníval se, že může dohodnout se s Francouzi a Němci a udělal chybu. Udělal chybu, protože ten, kdo stál za převratem, nebyli Francouzi a Němci, ale Spojené státy.
1: Spojené státy americké, že souhlasíte s tím, že to, co říká Václav Klaus, neříká to jen on, že to není konflikt Ukrajina-Rusko, ale že je to americko-ruský konflikt a Ukrajina je obětí toho konfliktu?
0: No, je to, říká se tomu v angličtině proxy war, válka v zastoupení ze strany Spojených států, ze strany Bidenovců, bych to řekl takhle ošklivě, protože Biden byl viceprezident, který tyhle věci vlastně obstarával už v dobách, kdy to všechno vlastně zašlo kolem toho 14. roku. I tehdy, i potom za Bidenova prezidentství Victoria Nolanová dělala náměstky ministra zahraničí a ona to vlastně kočírovala. Ten převrat i potom tu válku, abych tak řekl ošklivě. To je dáma velice schopná, jo, za manželama chlapíka, který patří k špičkovým intelektuálům americkým, neopatří.

0: konzervativním samozřejmě, a její příbuzný vlastně ten institut pro studium války, od kterého všichni do dneška přebírají informace o tom, jak vypadá situace na frontě. Takže to měla poctivě občancovaný, nemluvě o to, co peněz. No.
1: Pane profesore, vrátím se k té otázce, kde bere Donald Trump tu jistotu, že Vladimír Putin dodrží jo. dohody?
0: Já si myslím, že tady hraje vabank. Tady hraje vabank, ale vychází z toho, že Putin ty dohody s ním, on říká se mnou, Putin tu dohodu neporuší. A když se ta dohoda dobře připraví, to znamená, prosadí se ten talent vyjednávací Trumpův, tvrdý měkký, ta pozující diplomacie, tak proč by to, když bude ten kompromis připraven dobře, proč by ho Putin porušoval? Uvidíme, jo. My nevíme, kam ta ruská armáda zajede, jestli obsadí Charkov, Cherson, Oděsu. To jsou tři města, které v úvahách skrytu všech těch analytiků zůstávají. Dojdou Rusové do Charkova, Chersonu a do Oděsy.
1: Americký prezident stanovil několik podmínek pro obnovu vojenské pomoci Ukrajině. Podle zdrojů televize NBC News požaduje, aby Ukrajina podepsala onu dohodu o nerostných surovinách, aby Volodymyr Zelenský vyjádřil ochotu postoupit Rusku část ukrajinského území a také, aby podnikl kroky k vyhlášení prezidentských voleb. Je toto kompromis?
0: No, je to kompromis určitě, ale takhle. Nikdo z nás neví přesně, co vlastně Trump chce, a do značné míry to neví ani Trump. On je velice pružný, a když ta rovnováha se vyvine trošku jinak, tak ty své požadavky posune takhle. A tohle je jeho výchozí postoje. Kompromis to jednoznačně je, protože na frontě je dneska převaha ruské armády. A ona, když se zastaví, tak je to upřímně řečeno její dobrá vůle. Což je samozřejmě, může se nám to stokrát nelíbět. Ale základní problém není to, jak se chovají Rusové ve válce, jak se chovají Ukrajinci ve válce. Základní problém je, takové války jsou nesmyslné a neměly by být vůbec. To je jako, když vám ty veřejnoprávní média přinášejí obrázky toho, jak se brutálně chovají ruští vojáci, tak první, co vás napadne, je to britská propaganda, druhé, co vás napadne, Ukrajinci se tak nechovají. Tak prostě válka probouzí v lidech ty nejhorší pudy. Krucina. Proto chceme, aby válka nebyla. A ne, aby jeden byl lepší než druhý. Takže byl by to kompromis, protože ta ruská armáda dneska je v ofenzivní pozici.
1: Za dva dny má proběhnout další jednání, tentokrát mezi americkou a ukrajinskou delegací.
0: Myslím, že už zítra.
1: Už zítra dokonce. Ano, dneska už mám pondělí, tak už zítra. V Riádu. Myslíte, že to přinese nějaký zásadní posun, toto jednání? A Volodymyr Zelenský ani Donald Trump nebudou přítomní?
0: Zelenský bude za dveřma.
1: Bude tam někde přítomen, ale nebude u toho jednání.
0: Je vidět, že už ztrácí glanc. No. Tohle by neměl dělat. No, budiš,
1: neměl by tam jezdit.
0: Neměl by to ty chlapce nechal. Jede tam Jermak, to je šéf kanceláře, ale zase Jermak je jeden z těch, o kterým jsem mluvil, že by mohl kandidovat na prezidentskou funkci proti Zelenskému, takže ty vztahy asi se tam budou teď komplikovat uvnitř té elity kyjevské. No, teď už tam bude soutěž každý s každým, jakož to tak bývá. Podobně to za chvilku začne tady v Evropě, takže když zjistí, že Trump zítra neodejde, tak musí převlít kabát. Představit si, že budou čurat proti větru 4 roky, no dobrý, ne? Nechtěl by být na jejich místě, takže nějaký, nazvěme to kompromis, musí Evropa nalíst. Je třeba si zachovat tvář, jo? Ale nemyslet si při tom, že zároveň budeme plivat na Trumpa, tak se to zachovat tvář nezachovají. Takže něco tam určitě dohodnou. Ty původní signály říkali, že Američani mluvili o tom, že by bylo dobré se vrátit k těm istanbulským dohodám, což by nebylo špatně, ale pak se bavíme skutečně o tom modelu zastavení palby, a příprava smlouvy, volby prezidentské, tím odchod Zelenského a pak nějaký nějaké bezpečnostní záruky.
1: Když jste zmiňoval Evropu, když Evropa nebude zatažena nebo přizvána do těchto jednání o uzavření nějakého příměří na Ukrajině, později míru, jak by se měla k tomu postavit? Jak by se měla zachovat? Jak jste říkal, musí si zachovat tvář, ale a tak dále. Tak co má teď dělat? Má přijít s nějakým mírovým plánem? Má začít sama někde vyjednávat?
0: Ne,
1: co má dělat?
0: V téhle chvíli by měla podpořit buď Zelenského nebo Trumpův plán a nevymýšlet si něco jiného. Ten Zelenského plán takzvaně podpořili, protože to je plán Macrona, jenže to je na houby plán, protože Macron si chce zachránit tvář. Doma to s ním vypadá tak, jak to s ním vypadá. Hraje se na degol a neumí to. Takže ty jeho návrhy jsou podle mého názoru naivní a nepřijatelné. Nerespektují to, co bohužel se sformulovalo. Ta linie fronty určuje základní karty pro jednání u diplomatického stolu. A ta linie fronty se pohybuje směrem na západ. Platí to, co říká Trump a co říkal Evans i Rubio, že každý den znamená víc mrtvých Ukrajinců, každý den znamená další ztráta ukrajinského území. A z toho se nevyvlíknou, to prostě nejde. Ta ruská převaha je jednoznačná od začátku. Ukrajina je stát, který žije na kapačkách, dalo by se říct, na životadárných kapačkách z západu. Jo? A ty teď budou končit. To je pro Trumpa platí náklady příliš vysoké na srovnání se ziskem a musí přemýšlet globálně, ne regionálně, jako přemýšlí nějak Brusel. Brusel si chce hrát na globálního hráče s regionálním myšlením, to nejde. To přesně řečeno jde, ale dopadne to špatně.
1: Pane profesore, úplně poslední otázka na závěr. Váš odhad, kdy by mohla utichnout palba na Ukrajině?
0: Ideální do 9. května, to by bylo krásný.
1: To by bylo krásné, je to i reálné?
0: Je to reálné. Ty karty, jak s oblibou říká Trump, které mají v ruce Spojené státy, jsou jednoznačné.
1: On říká, že mají Spojené státy, že má Rusko, ale že Ukrajina žádné karty nemá. Je to tak?
0: No, ale ty karty, které mají Spojené státy, když vypnou GPS, když vypnou Skylink, tak jak budou lítat ukrajinské rakety? Kde budou brát informace o tom, jak se shromažďuje ruská vojska k velkému průlomu, když nebudou tam mít v týlu, ruském týlu, zavěšený americký družice? To je další omyl Evropské unie, to jako se vytvoříme vlastní družicový systém. No? Mezikontinentální strategické rakety proti Rusku si budeme stavět.
1: Pane profesore, děkuji za tento rozhovor, děkuji, že jste byl naším hostem 9. května, si na vás určitě vzpomenu.
0: Bylo by to hezké.
1: Naším hostem byl Oskar Krejčí.
2: Radio Xaver, bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Podtrženo, sečteno a dnes kolega Petr Holec. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Všiml jste si, že říkám kolega?
1: Všiml.
0: Protože já už jsem taky komentátor.
1: Každý může být komentátor dneska, Ksevere. Všichni jsme komentátoři.
0: Každý blb může být komentátor.
1: Vlastně.
0: No tak jo. No tak promiňte, že...
1: No to jsme oba na správném místě, ne?
0: Jo.
1: No.
0: Takže můžu taky si tak třeba trošku zakomentovat.
1: Zkuste.
0: Jo, tak podívejte se, co já tady mám, a toto nechám vám. Byl tady Miloš Zeman.
1: Jak se mu daří?
0: Já myslím, že skvěle, byl takový svěží a byla s ním lekrace. Včera tady byl.
1: A nemá na to teď glejt ústřední vojenské nemocnice, jenom...
0: Já vám nevím. Jo. Já myslím, že dokonce ani neměl nikdy pořádně, jo, a tak, ale řekl mimo jiné, u Fialy podaná ruka neplatí. Václav Klaus držel slovo vždy. LGBT komunita na olympiádě je nesmysl. Hamás je v pásmu Gazy v posledním tažení, říkal prezident Miloš Zeman. Jsou věci, co?
1: To jsou? No já bych s tím všim souhlasil, akorát se obávám, nebo byl bych rád, kdyby měl pravdu za Hamásem, ale nevím, jestli je úplně Hamás v posledním tažení.
0: No.
1: Víte proč? Hamas je hlavně myšlenka a myšlenku úplně nedokážete rozbombardovat.
0: No a oni tam sekli tu hlavu.
1: Hlavu sekli, no, ale on je tam výzlav, bohužel. Jako, přál bych si samozřejmě, Hamas je teroristická organizace, aby v posledním tažení byl. Ale jinak má naprostou pravdu. Já jsem si s Fialou podal ruku, Ksevere, já si to pamatuju do dneška s Petrem. Když byl ještě Fiala, Petr opravdu... Ten konzervativec, pamatujete si ho?
0: No, moc ne.
1: Už on vypadal tak... jinak tehdy, on má dva Petry Fialy.
0: Už jen tak jako mlze.
1: A to bylo v roce 2017, při volební kampani, tehdy ke sněmovním volbám. A to byl úplně jiný člověk.
0: Jak to?
1: No, úplně jinak mluvil, úplně jinak vypadal, měl úplně jiný hodnoty. Ale musím vám říct, že ruku měl takovou trošku leklou.
0: No, ale já jsem viděl zase fotografii, kdy si podával ruku s tím panem Posltem. A tam to vypadalo na velmi vřelé vztahy.
1: No, Berntová ruka toho musela úplně pohltit, ne? Chudáka.
0: No, měl jsem ten pocit. Ale, no, takže neplatí, Václav Klaus dodržel slovo vždy. To si tak nějak já myslím.
1: No, u Fialy je nejhorší, že mu už nikdo skoro nevěří. Já myslím, že tam mu věří tak už ani ne sekretariát spolu. Možná, nevím, jestli doma mu věří, ale to je to nejhorší, co se mu mohlo stát. A pojďte se na tu žalostnou... Jsem chtěl říct důvěru, ale to už je vlastně musíme říkat jako nedůvěra veřejnosti Fialově vládě. A bohužel i to jeho permanentní a stále obludnější lhaní.
0: Pane Holče, jestli budete neustále říkat ty protistátní řeči...
1: Já si nemůžu pomoct.
0: Tak, no, tak si vezměte prášek na to.
1: Já jsem člověk pravdy, Ksevere, ze mě to jde. Já si nemůžu pomoct.
0: No, jo, místo abyste řekl, že jsem člověk pravdy já, ale to je jedno. LGBT komunita na olympiádě je nesmysl. A přitom to tam tak hezky sedlo, ne?
1: Mně se nezdálo, že to tam tak hezky sedlo. A nechápu, co má LGBT komunita společného se sportem. Teda víte, co je krédo antické olympiády? Olympiáda je dědictvím antiky.
0: Ano.
1: A to je o tom, že se ty lidi mají překonávat. Na každý olympiádě se mají překonávat rekordy, sportovci se mají překonávat a být to moto je nějak tak jako vejš, rychlejc a silnější. Když jsi se podíval na tu poslední večeři v Paříži, viděl jste tam toho sportovního ducha a to překonávání těch možností lidských?
0: Přiznám se, že já jsem to tam neviděl.
1: Já taky ne. Já jsem tam viděl překonávání tak možná rozumu. To ano.
0: Ale to mi teda, pane Holče, vysvětlete vy, když jste teda ten komentátor.
1: Tak vy jste taky.
0: Prosím vás, to se někdo pomátnul, nebo to udělal někdo schválně, nebo to je nařízení některého ze světových lídrů, třeba Petra Fialy?
1: Možná to byl spoluautorem Petr Fiala, já nevím, ale víte, co je nejhorší, že se nepomátli, že to myslí vážně. A co je na tom ještě horší, je, že to je vlastně diktát a něco, co nám tlačí naprostá menšina. Většina takhle nemyslí. A ani to není obraz Francie, ani náhodou. Francie takováhle není. To nejsou perverzní devianti, Francouzi.
0: Ale tak perverzní devianti zase, pane Holče. Nemůžete tyto věci říkat.
1: Jak to?
0: No, buďte trošku moderní.
1: Já chci říkat pravdu, Ksevere.
0: Koho zajímá pravda?
1: Zvlášť proti mně sedíte vy.
0: Cože? Co s tím já mám co dělat?
1: No vy jste člověk pravdy taky.
0: No jo, už ne.
1: No, ale jo.
0: Já už jsem se napravil.
1: Jo? Kelži. No já to chápu, za fialit, jo, snadný.
0: Už jsem se dneska ráno rozhodl, že už nemůžu říkat pravdu.

0: A on dlouho se tak jako snažil vzdorovat tomu fialovskému lhaní a neplnění volebních slibů. Dokonce, že on je šéf středočeský ODS, posílal Petru Fialovi takový uplakaný dopisy, stížnost, jako, že takhle to nejde. No ale pak se tomu podvolil a vlastně začal v médiích obhajovat to, co předtím kritizoval. V rámci jenom, aby si zachoval funkci, teď podle mě mizí na kraj, chce být hejtmanem středočeským. Takže pro mě vlastně už, když i on to začal obhajovat, tu lež, tak nevím, proč já bych ho měl nějak vlastně možná věřit. Hmm.
1: No a podívejte se, uprostřed hlasuje...
0: Nejsou někde v řecký restauraci? Nebo?
1: To je Don Pablo. A podívejte se na ten výraz. Přece je jasný, že zvedá ruku pro něco, čemu nevěří.
0: Vy tam nevidíte tu víru v těch očích?
1: Ne, ne. Ne? Říkám si, vidím v tom, já tady ale... musím sedět a s těma to lidma
0: ale se počkejte, pojďte se ještě tady, to je politická dcera Dona Pabla, primátorka brněnská Vaňková.
1: To je ta fetiška?
0: Ona má trošku, vidíte, takový, jako kdyby měla zvadlej pohled. Já tam taky nevidím úplně víru v ty hodnoty. Podívejte se na to.
1: Počkejte, ona má nějaký bílej smutný nos.
0: Ale máte pravdu.
1: To ona má no, bílej tam, nos.
0: No teď jsme to odhalili, Xavere. To je jasný, tam šli okolo mladí lidi s nějakým bílým práškem.
1: No. A nebo si možná sypala cukr do kafe a omylem jí to tady jako...
0: Ale zas bych řekl, no i když Alexander Vandra to omlouval tím, že se tam všichni bavili a nikomu se nic nestalo tehdy.
1: Jo.
0: A mi se zdá, že tady se nikdo nebaví, kromě Petra Fialy, ne?
1: No já nevím.
0: Mně
1: tam přijde, že zvedají ruku tři zoufalí lidé, ale to je ilustrační fotografie, jo? To s tím moc nemá co dělat.
0: Já bych řekl takhle, je tam Petr Fiala, může být všechno jinak, ne? Může být všechno naopak.
1: No, jasný. A toto je opravdu ta fetiška?
0: No tak to jsou nehodnotový slova, Xavere. To...
1: No ne, tak co na tom
0: je? Vy říkali, to je bílej prášek, že nevěděla, co to je.
1: No tak jo, ale tak to přece není žádná urážka.
0: Fetiřka,
1: no. Tak jedu dál, pane Olče. Ukrajina je v platební neschopnosti. Dnes měla splatit 34 milionů dolarů. Ale to, na sluchátka ještě mají.
0: To jo, vidím, že má dobrý sluchátka. Ale víte co, to už je vlastně sága lží tohleto o Ukrajině. Vlastně předstíráme, že Ukrajina ne bankrotuje, ale ona bankrotuje. Jenom vlastně holí investory a pořád jí vlastně Západ dotuje. On je to trošku jako s Řeckem, že se muselo předstírat, že Řecko nebankrotuje. Předstírá se, že Ukrajina zvítězí maximálně ve válce s Ruskem. Nezvítězí, všichni to vědí, ale pořád se taky předstírá, že zvítězí. My si předstíráme, že naše drony Ukrajinu spasejí, ale nespasejí a všichni to taky vědí. Já bych vlastně byl šťastný, kdyby už se o Ukrajině přestalo lhát a kdyby začali lidi propadat realitě. A ten, kdo tu realitu popisuje, tak přestal být chcimírem a lhářem a šířitelem prokremelských narrativů, aby se konečně ta záležitost začala řešit vážně.
1: No jasně, ale já se bojím, že to je ochoten ty pravdivé věci říct málo kdo. Tak já vím třeba o panu Šlachtovi, který tady říkal, to je plukovník.
0: Já vím.
1: Který říkal, že ty ukrajinský gengy sem zase nalezli, stejně jako v 90. Vydírání, výpalný, že než to tady.
0: Ježišmarja, tady... jestli tohle to se doslechne europoslankyně Pirátka Gregorová, tak mu řekne, že je proruská špína.
1: To je prcat?
0: To je ta.
1: Takže Šlachta je ochoten to říct. Mm-hmm. Stejně tak docent Šmucler tady ve vysílání řekl, jsou tady prostě nalezlí ukrajinští zubaři bez diplom.
0: Ježišmarja.
1: A řekne to a je to a něco s tím dělají, a jinak ve všem lžeme.
0: Takže v podstatě nám tady chtějí vrtat zuby a opravovat ukrajinští zubaři bez diplomu.
1: To jsem neřekl. To řekl doktor Šmucler a prostě, že se sem vnutil kde kdo, mm-hmm, bez kontroly je jasný, ale říkat to nesmíme. Musíme se tvářit, že milujeme. Jak by poprosil, abyste řekl něco hezkého o Ukrajincích teď?
0: No, já už jsem řekl, že chci, aby se o Ukrajině přestalo lhát, aby ten, kdo popisuje realitu, aby přestal být

0: v podstatě perzekovaný jakože nějaký prokremelský šváb, a aby se o Ukrajině začalo vážně jednat podle situace reální.
1: Ale není kdo.
0: Ale víte co, stejně už Rusko s Amerikou jednají. Víte, vemte si tu ironii toho, že Američani říkají Ukrajincům, co smějí a nesmějí v té válce. Oni to řídějí, celou tu ukrajinskou armádu a její akce. A dávají mantinely. Tak já doufám, víte co, problém je, že všichni ty politici, včetně Zelenského, ten nejvíc, teď se taky předstírá pořád ještě, že Zelenský je demokrat. Předstírá se, že se Ukrajina, že je zralá na vstup do EU a že je zralá na vstup do NATO. To všechno se předstírá a ty lidi, kteří to předstírají, ty politici, kteří o tom rozhodují, tak vědí, že to není pravda, že nám lžou, ale lžou nám non-stop. Tak proto já doufám, že v Americe vyhraje Trump volby a že vlastně do té party lhářů a předstíračů a pokrytců přijde nový hráč a to může tu situaci změnit aspoň něčemu lepšímu. Mm-hmm.
1: Prezident Pavel je podle prohlídky plně způsobilý k vykonávání povinností. Pořád rozlišuje barvy, umí počítat do 10.
0: No já jsem se dočet, má teda štěstí, musím říct. Já jsem se dočet, že teda má trošku vyšší nějakou kyselinu močovou a cholesterol.
1: To je hned ten močák.
0: Ale, no jo, jasně tak, taky už má nějaký roky. Ale on byl si to vyšetření nechat udělat v UVNce.
1: Ale
0: tak má velký štěstí, že z té nemocnice vyšel docela živej.
1: A tu lékařskou zprávu psal pan Zavoral, nebo, tak,
0: právě
1: nebo zase Biska?
0: A nevím, jestli si ji vyžádal Miloš Vystrčil. A jestli už tedy se to dočet o té kyselině močový, jestli už nechystá nějaký půjč. Víte co, Xavre? Protože jakmile je to z UVNky, tak nevíte.
1: No a proč to dělá? Jakože má pocit, že tolik
0: lidí... Já mám teorii. On pochopil, že na tu funkci nestačí, že je vlastně směšný politicky v té funkci. A tak si přišel do UVN jako pro potvrzení, že ale ji může vykonávat, že je to dobrý. Způsobilý. Jenom tak kyselinka, ale jinak dobrý.
1: Že může řídit auto nebo tak něco.
0: Motorku.
1: Já tomu rozumím, jenom mně to přijde hrozně potupný.
0: No je to smutný. Ale je to novodobý Havel, Xaver. To si musíme říct.
1: Cože je?
0: Je to novodobý Havel, to nevíte, nebo co? Tohle je novo... Vy říkáte, že máte Xavera 2.0, tohle to je Václav Havel 2.0 podle marketérů a naší vlády. No je to tak.
1: Pane Holček...
0: Nedívejte se na mě takhle bezhodnotově.
1: Vy jste něco pil dneska?
0: Já ne.
1: Jak to může
0: Já ne, Xavere. Přes 3 miliony Čechů mu dalo svůj hlas.
1: A to je něco jiného, ale žádný Havel to není. To je komunistický funkcionář a
0: to rozvědčí. Je, ale v té volbě byl takhle přemalovaný. Tak, na Havla 2.0.
1: Tak ve vašich očích možná, ale to mě... To tady
0: já musím brýle, to se musím přiznat.
1: Našemu ctěnému publiku nepodstrkujte. Babiš uspěl s dovoláním kvůli příspěvku na sociální síti. S těma pirátama.
0: S pirátama, ale víte co, to je takový, já bych řekl, jedno dílčí vítězství, protože on zažil druhý vítězství a sice v kauze Čapí hnízdo, kde ještě vlastně běželo vyšetřování policejní kvůli té údajně jako fiktivní reklamě.
1: Ano, ano.
0: Bylo to několik let a teď to policie odložila, ukončila prostě a řekla, že to nebylo že trestný čin, že tam nevidí. A teď si vemte, kolik politického kapitálu bylo investováno do toho, že vlastně Babiš byl odsouzený i bez soudů za Čapí hnízdo, za reklamu na Čapím hnízdě. Chvilkaři ty mu už přichystali tu klec vězeňskou před soud. A vlastně je to úplně normální. Projde to jako by nic. A vlastně to běží 8 let.
1: No tak to bude, ne?
0: Je a já teď jenom, víte co, vlastně už můžeme říct, kauza Babiš se zdá nikdy nekončí. Vždycky najdou způsob, jak ji obnovit. Blížej se nám volby teď na podzim a příští rok na podzim. Co myslíte? Přijde další kauza s Čapím hnízdem?
1: No, něco tam bude. Tam je na to políčený, pane Holče, to je, si myslím. Ale tady na té fotce to vidíte, on si směr do ksichtu. No?
0: No, je to za dosti učení, samozřejmě.
1: Tak jo, pane Holče, to je všechno dneska. Těším se na příště.
0: Já taky.
1: A krásný víkend přeju.
0: No, vám taky.
1: Tak jo, podtrženo, sečteno. A naším hostem byl Petr Holec.
2: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz
3: Posloucháte rádio Xaver.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Rád tě vidím, pane prezidente. Ahoj.
2: Rovněž tě rád vidím, Ksavere.
1: Miloši, máme o čem mluvit. Skoro bych řekl, že celá planeta posledních pár dnů hovoří o tom zásadním setkání prezidentů Zelenského a Trumpa v Bílém domě. Co si o tom jako politik, praktik myslíš? Kolikrát jsi to viděl?
2: Dvakrát, ale myslím si, že tě překvapím, protože tě nabídnu jiný úhel pohledu, než je u většiny komentátorů. Já vycházím z toho, že Trump je obchodník, že chtěl uzavřít deal. Ten deal se týkal těžebních práv na ukrajinské nerostné zdroje. Zdůvodňoval to tím, že Amerika na rozdíl od Evropské unie, která Ukrajině poskytuje půjčky, Ukrajině poskytuje dary a on, že by, jak řekl, chtěl své peníze zpět. Nikoli ve finanční, ale naturální formě. Zelenský chtěl v rámci této obchodní dohody tam vcelku neorganicky začlenit i bezpečnostní garance a Trump mu na to odpověděl, že dostatečnou, jak on říká, bezpečnostní pojistkou jsou právě ta těžební práva, což dává logiku, protože když Američani jsou na území Ukrajiny, tak asi těžko na Ukrajinu bude někdo útočit. Nicméně Zelenský přijel do Bílého domu a sdělil, že tu smlouvu bez bezpečnostní garancí nepodepíše, což mimochodem z toho záznamu rozhovoru vůbec ještě nevyplývá. No a díky tomu bylo jednání přerušeno, ukončeno, nekonal se ani slavnostní oběd, natož tisková konference. A všichni čekali, co bude dál. Stalo se to, že ukrajinský premiér Šmihal, tuším, že včera, prohlásil, že Ukrajina je plně připravena tuto obchodní dohodu podepsat. Zelenský se patrně do Bílého domu hned tak nevrátí, ale přijede tam nějaký ukrajinský ministr a tento s nějakým americkým ministrem podepíše a tím to skončí.
1: Budu se ptát i na formu, ale ty jsi začal od obsahu toho setkání, tak řekni, z toho obsahu, tak jak jsme to slyšeli, ono to chvíli mi vypadalo jako hádka, skoro. A máme z toho vyvozovat, že konec války se tímto posunul směrem dozadu, místo aby se posunul směrem blíž.
2: No tak rozhodně zastavení amerických zbrojních dodávek Ukrajině tuto válku může posunout, protože Ukrajina je tím objektivně oslabená. Ne natolik, aby tu válku prohrála, ale natolik, aby se zhoršila její vojenská pozice. V tomto smyslu ano.
1: No a ještě něco k té formě. Přijde ti, pane prezidente, taktické jít do Bílého domu v mikině a v teplákách?
2: No tak mě jeden režisér Sedláček, kterému jsem dal vyznamenání, toto vyznamenání také přebíral v mikině, aby zdůraznil svoji exkluzivitu. No mě to přišlo legrační, ale naše média se pohoršovala, budiš. Trump spíše zavtipkoval nad tím, že mu Zelenský takovou slušivou mikinu ke krku dřív ji měl rozhalenou. Ne, to si myslím, že není důležité.
1: Slyšel jsem k tomu takový komentář, že prezident Zelenský si přijel pro šek a odvezl si fakturu. Dá se s tím souhlasit?
2: Naprosto, to je velmi přesná formulace.
1: Ty říkáš, že se hned tak do Bílého domu nedostane.
2: Ale dostane se tam ten ministr.
1: Ano, dobře, ale nadevší pochybnost to vyvolalo jakousi reakci v Evropě a my jsme se už včera dozvěděli, že paní Leyenová hovoří o 800 miliardách eur na přezbrojení Evropy a na pomoc Ukrajině. Není to jednání nebo ta reakce Evropské unie trošku hysterické potom po té schůzce Trump-Zelenský?
2: Já bych opravdu počkal doslova několik dní, protože pokud se ta obchodní dohoda o těch, někdo tomu říká vzácné zeminy, a někdo tomu říká vzácné kovy, to je
1: oni
2: celkem jedno.
1: Oni tomu říkají minerály dokonce.
2: No, nebo minerály. Tak pokud se dohoda o těch minerálech uzavře v dohledné době, no tak není důvod k takovému masivnímu přezbrojování Evropské unie.
1: Jakou pozici má teď prezident Putin?
2: O něco silnější, také jeho mluvčí Peskov označil to za příspěvek míru, což je poněkud komické, myslím, přerušení těch zbrojních dodávek. Ale samozřejmě jeho vyjednavací pozice se v průběhu americko-ruských jednání ještě může měnit, protože Trump je velmi tvrdý hráč.
1: Očekáváš, Miloši, nějakou fatální změnu po schůzce Trump-Putin?
2: Já si myslím, že se pokusí dohodnout, že se dohodnou na půdorysu, o kterém se dnes už často mluví. A to znamená, když to řeknu velmi stručně, že nová hranice mezi Ruskem a Ukrajinou bude dnešní frontová linie.
1: Jenom tu a tam člověk hovoří se zkušeným prognostikem, tak teď půjdu na tenký led. Dejme tomu, že v řádu měsíců skončí válka na Ukrajině. Dejme tomu. Myslíš si, že za rok, za dva se budou prezidenti Ruska a Ukrajiny jmenovat Putin a Zelenský?
2: No, tak pokud jde o Ukrajinu, není vyloučeno, že novým prezidentem Ukrajiny bude Zalužný. To je bývalý náčelník generálního štábu toho času, velvyslanec Ukrajiny ve Velké Británii a velmi populární osoba. Protože po uzavření míru budou na Ukrajině nutně vypsány prezidentské volby. Není vyloučeno, říkám to opatrně, že Zalužný bude proti Zelenskému kandidovat. A v tom případě, říkám to velmi opatrně, není vyloučeno, že vyhraje prezidentské volby. Pokud jde o Putina, já jsem v jednom rozhovoru pro televizi Nova, což je téměř tak významná televize jako XTV.
1: Byl bych opatrný zase.
2: Ano, byl bych opatrný. Tak řekl, že po Putinovi nutně přijde nový Stolypin, protože Stolypin byl významný ruský reformátor. Rusko potřebuje reformy, Putin zpočátku vypadal jako reformista, no a bohužel se mu to nepodařilo.
1: No a pozice Evropy v této chvíli, promiň, Evropy, Evropské unie,
2: no právě.
1: V tom?
2: Víš, ono je to zvláštní. Já bych tady citoval jednoho amerického diplomata, který prohlásil, pokud za jednacím stolem sedí 23 účastníků, tak se nikdy nedojde k závěru. Hegel řekl, že samozřejmě Ukrajina bude předmětem nebo účastníkem tohoto jednání. A taky by bylo sprosté, kdyby nebyla a opravdu by to připomínalo Mnichovskou dohodu. Ale je otázka, zda nutně, podotýkám nutně, musí být Evropská unie účastníkem tohoto jednání, protože kdo ji bude zastupovat? Leyenová, no ale tu někdo vážně nebere. Scholz, ten už je svým způsobem v politickém důchodu a tak bych mohl pokračovat dál a dál. Možná předseda Evropské rady, ale o něm také velmi málo víme. To je Portugalec, který je téměř neznámá osoba. Takže když to sečtu kolem a kolem a vzpomenu si na to poznámku o těch 23 účastnicích, tak bych spíše řekl, že Evropská unie se příliš tohoto jednání alespoň v počátečních fázích účastnit nebude.
1: Požádám tě, Miloši, o krátký komentář v tom smyslu, co tě překvapilo nebo nepřekvapilo na výsledku německých voleb. Co zatím číst?
2: No tak tam byly průzkumy, ty průzkumy většinou vyšly, jak pokud jde o křesťanskou demokracii, tak pokud jde o AfD, tam se to lišilo se o 2-1%. Trochu překvapující byl úspěch levice, ale ta měla 8%, což zase není tak moc. No, samozřejmě, že se spekulovalo o koalici křesťanských demokratů a AfD, což by byla velmi silná koalice z hlediska počtu mandátů. Nicméně vrátilo se to do starých kolejí, to znamená velká koalice se sociálními demokraty. No a tady se opakuje případ Rakouska, kdy svobodní, kteří vyhráli volby a AfD je nevyhrála, tak vypadali, že budou mít kancléře a nakonec se to také vrátilo do starých kolejí. Jinými slovy, tyto dvě strany, které se označují za pravicové a někdy se jim říká extremisté nebo radikálové, tak v obou případech nakonec jsou mimo hru. Otázka je, jak dlouho.
1: Jinými slovy, můžeme říci, že pozorujeme změnu nálady u voličů v Německu?
2: To určitě ano a je vyjádřena právě vzestupem AfD, která zhruba zdvojnásobila svůj volební zisk. Nicméně zatím, opakuji, to vypadá tak, že močálem černým kolem bílých skal se pojede dál.
1: Jedna zásadní událost, která plnila česká média v minulém týdnu, je zatýkání kolem nemocnice Motol. Pan ředitel Ludvík je vazebně stíhán, dokonce i doktor Jansta, kterého ty určitě dobře znáš. Pro řadu lidí to bylo překvapení. Na druhou stranu řada lidí odsoudila tu skutečnost, že se to odehrávalo v přímém mediálním přenosu, že novináři mnohdy měli informace z odposlechů, nevím co všechno, dřív než obvinění nebo jejich obhájci. Co si o tom myslíš?
2: Tak únik z policejních spisů je bohužel u nás běžný a policie by si v tom měla udělat pořádek. Nicméně mě to překvapilo, znal jsem Mirka Janstu, znal jsem Mílu Ludvíka jako mnoho jiných, ale člověče dokonce jsem zjistil, že jsem znal i toho pana buď Budinského nebo Bukovského, Budinského. A víš proč? Protože to byl předseda obce legionářské. A ten se jako tak tento předseda účastnil nějakých těch slavností na Vítkově a nevím, kde všude ještě. No takže já jsem byl vlastně všechny tři hlavní aktéry této kauzy. A přesto mě to překvapilo.
1: Dobře, ale my jsme tady v minulosti zažili hrazi na úřadu vlády, kde se říkali šílené věci o spoustě desítek nebo stovek kilogramů zlata a tak dále. A nakonec z toho vznikly nebo zůstaly nějaké ušmudlané kabelky. Neboli už jsme zažili velký poprask, velkou demonstraci té policejní síly, velkou demonstraci síly státních zástupců a nakonec z toho zbyla jenom jakási podivná kabelka paní Naďové nebo kabelky. Může toto být i ten případ, respektive ptám se na to tvůj názor. Udělal by doktor Jansta něco takového, co mu je ty dáváno za vinu? Ty ho dobře znáš.
2: No, tak já bych předeslal, že demonstrace síly státních zastupců se projevila právě formou veta prezidenta republiky vůči zákonu o platech ústavních činitelů a soudců. Soudcovské lobby, včetně státních zastupců, tady zafungovalo s neobyčejnou silou. A teď k tvé otázce. No, je-li člověk poměrně dobře situovaný, to znamená, má poměrně vysoký plat, včetně odměn, tak touhá mít ještě víc, mít soukromý rytryskáč, mít jachtu, mít ranč někde. Oni dokonce snad měli něco v Kostarice, člověče, to jsem někde čet. Já v Kostarice. Podivné. Tak pokud v nich hárál tento plamen, neukojené, ne cti žádosti, to není cti žádost, ale majetkochtivosti. Teď jsem stvořil nové slovo, majetkochtivost.
1: Mamon třeba se říká
2: mamon,
1: také.
2: Ano. No tak pokud v nich hrál tento plamen, tak tím hůře pro ně. Jo, protože jim se uzavřel profesní život, lze očekávat poměrně výrazné tresty. Já sám jsem vždycky jaksi podporoval zpřísnění trestů za korupci, ale osobně lidsky je mi to líto, protože z těch tří hlavních aktérů dva docela dobře znám.
1: Teď se nám blíží volby sněmovní v naší zemi, už je to kolem půl roku to bude, ne? Za půl roku budou volby a objevují se různé zajímavosti kolem toho. Teď četl jsem, že se pan Šlachta nedomluvil s paní Konečnou, paní Maláčová se nedomluvila a tak. Ty ten svrkot také sleduješ. Jaký předpokládáš vývoj tady u těch stran, kteří nějak oscilují kolem těch 5%? Buď to trošku výš, nebo trošku níž. Nedělají chybu v této chvíli, že nedemonstrují to, čím to nakonec vyhrálo Spolu? To znamená, sjednotili jsme se, máme různé názory, ale jdeme do boje společně.
2: Podívej se, ty mě lichotíš, jaký jsem geniální prognostik, ale já jsem...
1: To jsem neřekl.
2: Téměř. Já jsem očekával, že Konečná s Maláčovou se dohodnou a už to tak asi i vypadalo. No a moje prognóza nevyšla. Vycházel jsem z naprosto racionální úvahy, že když se nedohodnou, tak Maláčová v čele sociální demokracie dostane podle dnešních průzkumů kolem 3%, tedy nedostane se do parlamentu a Konečná překročí 5%, ale poměrně těsně. Takže nebude mít tak významnou pozici, jako by měla, kdyby jí ty 3% ještě přidala Maláčová. To je racionální úvaha. A tam, já jsem mluvil s některými aktéry, tam prostě převážely emoce. A já teď nechci být jízlivý, to mi vůbec není vlastní, Xavere.
1: Ano, já velmi dobře vím.
2: Ale mám takový dojem, že nějaká osobní prestiž tady hrála svoji roli. No a ta osobní prestiž nebyla potlačena v zájmu racionálního kompromisu. A došlo k velké politické chybě místo sjednocení levice. Tady budeme mít opět roztříštěnou levici. Jedna levicová strana určitě nebude v parlamentě a druhá možná nebude v parlamentě.
1: No, co soudíš o tom, že pan ministr zahraničí, pan Lipavský, dnes se objevila zpráva, že nakonec bude kandidovat za Spolu, dokonce Petr Fiala ho podpořil v tom, že mají na spoustu věcí téměř stejné názory. Vlastně je to bývalý pirát, potom ho nějakým způsobem pod svá křídla vzala topka, teď ODS. Asi je to k diskusi, jestli je vynikajícím ministrem zahraničí. Jisté je, že bude kandidovat.
2: Tak já si nemyslím, že je vynikající minister zahraničí, ba přímo si myslím pravý opak. Nicméně je věcí Petra Fialy, koho si vezme do ODS, kdo bude profilující kandidát. Uvidíme, jak pan Lipavský bude vysoko nebo nízko na kandidátce Spolu. No a také, jak dopadne preferenčními hlasy.
1: Ještě jedna taková zajímavost. Motoristé uveřejnili svůj záměr zavést povinnou vojenskou službu. Je to věc, která má šanci nabrat voliče, než kvůli vyhrát volby?
2: Řekl jsem několikrát v různých médiích, že pokud motoristé chtějí překročit 5% hranici, pak jejich kandidátku musí vést Filip Turek a někdo jiný. No, jak jsem četl nedávno, asi včera, Turkův rozhovor v Mladé frontě, tak ten zatím váhá, ale zdá se, že je spíše této variantě nakloněn. To je v pořádku. Jakési poloobnovení povinné vojenské služby, byť dejme tomu na dobu 3 měsíců, motoristům jako programový bod u voličů určitě neprospěje.
1: Miloši, jsem rád, že jsi přišel za námi. 22. března se vidíme v Top Hotelu. Už se to blíží a pár dní na to opět tady ve studiu XTV. Rád jsem tě viděl, děkuji a ahoj.
2: Doufám, že do Top Hotelu ti jako minule přijde 900 platících obdivovatelů Xavera a jeho týmu a já budu mezi nimi. Ahoj.
1: Ahoj, Miloši. Naším hostem byl Miloš Zeman.
0: Posloucháte Radio Xaver.

Vychutnejte si růžové oplatky Manner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Manner si prostě zamilujete.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Pojďme na to. Trump nařídil přerušit vojenskou pomoc Ukrajině. Zelenský ho musí přesvědčit, že chce jednat. Tam se odehrávají neuvěřitelné věci. Minulým pátkem počínaje.
2: Ne, já hodně šířím ten americký pohled, že ten je můj, že já čtu americký noviny a hodně jsem v té Americe a část mý rodiny volila Trumpa a tak dále. Trump šel do voleb s tím, že řekl, že tuto válku ukončí, protože on je takový básnivý typ. Vždycky říkám Čechům, neberte ho doslova, ale berte ho vážně. To znamená, Češi mají tendenci se mu vysmívat za ty básnické zkratky, ale myslí si, že je blázen a budou hrozně překvapeni. On je jako Reagan. A takže Reaganovi taky asi mu to už komunisti říkali, to je kovboj, hlupák z Hollywoodu, jo, tak to není hlupák. A on od začátku říkal, že tu válku ukončí za den, což je taková básnická zkratka, že se jí bude snažit ukončit rychle a brutálně. On první asi měsíc, dva věnoval tomu, co slíbil, ale pro Američany bylo ještě podstatnější, to znamená vymíst různý ty neziskovky, nastavit věci na hranicích, gangy. Tady třeba v Čechách je zajímavý, že úplně ty nejzajímavější věci z Ameriky tu vůbec nejsou. Tak já teďka využiju, že tady řeknu, že třeba, já nevím, jestli lidi viděli seriál Narcos, to byl takový slavný seriál. A tam byl třeba gang Scully, který tam bylo, jak umučil strašlivým způsobem mnoho hodin amerického drogového agenta. A on pak za to sice dostal, jakože ho chytli na konci toho seriálu, ale on dostal takový jako fešácký trest a kriminál a pustili ho. A Spojené státy chtěli, aby tohle člověka, který umučil strašným způsobem Američana, který vyšetřoval drogy, vydali. A vydali ho i z mnoha důvodů, že drogy. A jak přišly ty cla, o kterých tady všichni říkají, že to je hlupák a pitomec a tak dále, no tak Mexiko, to, co nešlo, okamžitě ho zatkli. A co bylo jako moc hezký pro celou Ameriku, to měla Amerika slzy v očích, že osobní pouta toho amerického agenta, o který se u něj našli, když ho umučili, tak ty mu nasadili v tom Mexiku a v těch poutech toho, myslím, jsem dal kamarád na ten agent, ho dovezli. Takže to Amerika byla úplně dojatá, že prostě Trump takhle zařídil, jinak ty gangy jsou považovaný na hranicích jako teroristi, to znamená, vzdáte se, my vás zabijeme, my nebudeme vůbec jako brát zajace, když prostě se nebudete chovat slušně. Čili je to spousta prostě důležitých věcí, které Čechy nezajímají, protože Češi žijou jenom pro Ukrajinu. A s tou Ukrajinou...
1: Jak kteří?
2: Já myslím, že to je takový sport tady, že Češi vědí, že s tím nic neudělají, ale strašně baví se na to hádat. Tady jsem se bavil třeba s lidmi z ODS ještě před třeba měsícem a říkali, hele, ono ty volby asi nevyhrajeme, protože tak dále. Ale my je vyhrajeme díky Zelenskému, on sem přijede a my řekneme těm lidem, že bojujeme s těma Rusákama, dvě sel, to je důležitý říct. Že?

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Lubomír Zaorálek je naším hostem. Vítám vás v XTV, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím.
1: Lubomír Zaorálek je první místopředseda sociální demokracie, někdejší ministr zahraničních věcí a také někdejší ministr kultury. Pane místopředsedo, podívá se ještě Volodymyr Zelenský po té páteční přestřelce do Bílého domu?
2: To samozřejmě nevím, ale ta slova, která zazněla, aby nejlépe třeba budu citovat Donalda Trumpa, v jedné chvíli řekl větu, buď to podepíšete a dohodneme se, a nebo budete out, budete ven prostě. To tam zazněla tahle věta vyloženě, nebo skončete. Takže tam si myslím, že je to, co před Volodymyrem Zelenským dneska stojí. Buď ten postoj přehodnotí, anebo ta jeho pozice už bude neúnosná. Ale to vlastně si myslím, že se někde musí odehrát i na Ukrajině samotné, do jaké míry je prezident Zelenský schopný být také tím politikem, státníkem, který je schopen Ukrajinu dostat z té situace, ve které se ocitla.
1: A je toho schopen Volodymyr Zelenský a neukázalo se vlastně to, že už na tom začíná pracovat, aby se mohl do toho Bílého domu opět vrátit tím svým prohlášením, které udělal, tušíme, na X-ku, kdy vlastně poděkoval Americe, poděkoval Donaldu Trumpovi, bezprostředně vlastně po té schůzce, ze které byl odejít.
2: Máte pravdu, ale na druhé straně by na americké straně zazněla celá řada výroků, která dala najevo, že už ho nechtějí v Americe vidět. Já mám myslím třeba Lindsey Grahama, který vlastně se Zelenským poměrně dost komunikoval a byl to jeden z těch, který po tom událostech v oválné pracovně řekl velmi tvrdě, že se skončilo se Zelenským, ale byl i další, myslím Michael Walls a podobně, kteří de facto dali najevo, že už Zelenského nechtějí jako partnera. Takže bylo tam více výroků, poměrně význačných figur, myslím si, že i Vance řekli, že se Zelenským skončili. Teď je otázka, jestli to znamená, jestli je to takto definitivní, a jestli ještě je nějaká šance, ale to si samozřejmě netroufám odhadovat. Připadá mi ale, že to vlastně pro Američany není něco, co by zastavilo

0: Švýcarsku začala jednání mezi Richardem Grenellem, bývalým americkým velvyslancem v Německu, a mezi ruskými představiteli obnovení Nord Stream 2. Funkce toho plynovodu Nord Stream 2. Takže já to říkám jenom jako ukázku toho, že Američané neustupují od té strategie, kterou zvolili, a my se můžeme opravdu nadát toho, že se zanedlouho odehraje to setkání Vladimir Putin a Donald Trump. A vlastně jako kdyby oni ten problém Zelenského nechávají bokem, stejně podle mě budou nechávat bokem i snahy Evropanů do toho nějak vstoupit, protože ono vlastně platí to, co řekl Donald Trump Zelenskému, nemáte karty, tak myslím si, že to říkám, my si musíme jako Evropané uvědomit, že tohle platilo taky nám. On v podstatě říká i Evropě, nemáte karty v téhle hře, a proto vlastně s námi docela okatě nepočítá.
1: Nepočítá ani tedy s Evropou, s Evropskou unií, s Evropou celou, že by se podílela na příměří, že by seděla u těch mírových jednání.
0: Tak s tou Evropskou unii už nepočítají i někteří Evropané, jo? Protože třeba Emmanuel Macron, jak vidíme, už se vůbec nebaví s Ursulou von der Leyen, dává najevo, že ji taky nemá za partnera. To není teďka už jenom věc, že by Evropskou unii ignoroval pouze americký prezident, ale je vidět, že už ji nepokládají za někoho, kdo by mohl něco přinést dokonce samotní evropští politici. Jako v této chvíli dokonce i ten formát, který se sešel v Londýně, to už vlastně nerespektuje ani půdorys Evropské unie. Tam byly země jednak, které do Evropské unie nepatří. Vlastně tím hostitelem byla Velká Británie a Keir Starmer. A dokonce je tam pozváno, já nevím, Turecko, byl tam turecký minister zahraničí, Norsko. Že celý ten formát ukazuje, že tohle se už rodí nějak mimo Evropskou unii, a role představitelů Evropské unie je tam jako slabá už i díky tomu, že samotní Evropané nepokládají ty instituce za nosné. A nejenom Ursula von der Leyen, každému je jasné, že i paní Kalasová jako vysoká představitelka pro zahraniční politiku byla od začátku omyl. Její nominace byla podle mě nezvážená, pro mě úplně nelogická. A teď to vede k tomu, že vlastně si představme v podstatě, že ani vysokého představitele nemáme, protože není pokládán za partnera. A takhle je to prostě s evropskými institucemi, kde se navolili reprezentanti, kteří dnes nejsou pro nikoho partneři.
1: Neměla by, teď mě přivádíte na myšlenku, protože dvě černé ovce Evropské unie, tím myslím Viktora Orbána a Roberta Fica, stojí stranou, ty se tohoto neúčastní, nechtějí dál vyzbrojovat Ukrajinu, což je jejich pevný názor, který trvá dlouho. Tak říkám si, jsou to ale oni dva, kteří umějí mluvit s Donaldem Trumpem. Neměla by se Evropská unie, pokud chce něco zachránit a sedět třeba u těch mírových jednání, nějak do toho vstoupit, oslovit právě tyto dva, kteří mají dobré vztahy s Donaldem Trumpem, umí s ním mluvit, Viktor Orbán je dokonce jeho přítel.
0: Ano, ale tam
1: změnilo by to něco, tak.
0: Tam je jiná figura, jako, která je více ve hře, a to je Georgia Meloniová, která má, tomhle si myslím, docela významné a dlouhodobější vztahy s prezidentem Trumpem, a ta se pokouší dnes do toho vstoupit. Dokonce vím, že něco naznačovalo o nějakém summitu, který bychom se mohli pokusit uspořádat mezi Evropou a Spojenými státy. Takže ten, kdo dneska je tou figurou, která by mohla něco sehrát, je Georgia Meloniová, ale já si ani tady nemyslím, že je to teď něco, co by sehrálo zásadnější roli, protože mně připadá, že prostě Donald Trump bude realizovat svůj plán a bude očekávat, že Ukrajina bude se nakonec tomu přizpůsobovat. Ale tam je celá řada událostí, které se kolem toho odehrávají, které jsou zajímavé, jako třeba když teďka skonala ta schůzka v Londýně, tak řeknu, tam byla zajímavá okolnost, že tam byli pozváni také velvyslanci těch zemí, které se toho účastnili, a bylo zajímavé, že ten generál, ten současný velvyslanec Ukrajiny v Británii, generál Zalužný, vešel do toho prostoru hlavním vchodem, jako jediný velvyslanec, který vešel hlavním vchodem. A je známo, že pro Británii je Zalužný právě jeden z možných kandidátů na budoucího prezidenta Ukrajiny. Takže mně připadá, že tam se hraje prostě více věcí, a tady tohle je něco, co i zahraniční média zaregistrovala, že byla pozoruhodná okolnost.
1: Takže to, co říká Volodymyr Zelenský, že pokud by on měl

0: bránit v uzavření nějakého míru, příměří tedy, tak odstoupí. Nastal ten čas?
1: To je možné, ale netroufám si teď říci, co se odehraje na Ukrajině. To je vnitřní věc Ukrajiny, do toho jim nikdo nemůže mluvit a oni se musí rozhodnout, jak postupovat dále. Já se ale domnívám, že bez Spojených států nebo v nějakém sporu s nimi se ta jejich situace stane nesmírně obtížnou. A myslím si, že ani Evropa není schopna takovýto výpadek, ten odchod Spojených států, kterým tak trochu Trump vyhrožuje, když říká, že se má zjistit, co by to znamenalo, kdyby vypověděli veškerou pomoc a že se to má prostě zkoumat. Tak myslím si, že Evropa to není schopna vyřešit. Ona totiž dneska Evropa řeší dvě krize zároveň. Ona řeší za prvé krizi Ukrajiny, to je ta urgentní, ale pak vlastně zároveň serve s krizí transatlantických vztahů. A tyhle, jako kdyby má, to je teďka opravdu na cíli se s tímhle vyrovnat, protože tam najednou se dohání čas, který se už dříve zmeškal a který Evropa jakoby nemá šanci nějak dohnat. Protože, a ten Londýn to znovu ukázal. Protože to, co chybí ze strany Evropy, je, že vlastně ona pořád říká zbraně, peníze, ale tady chybí něco jiného, tady chybí plán. Představa a nějaká diplomatická iniciativa, která by ukázala cestu. Ona se o to Evropa nepokusila v minulosti a teď už vlastně ani nikdo nečeká, že by s něčím přišla. Jenom abyste si představila, co takový plán mohl být. Ona přece klidně mohla přijít s iniciativou diplomatickou, má strašně moc zkušeností Evropa. Rok 1955, kdy byla vyhlášena neutralita Rakouska na základě dohody velmocí, které poskytly garance a Rusko se na to konto stáhlo vlastně z Rakouska. Takže to je konkrétní příklad toho, co Evropa sama zažila, model, který je zajímavý, se kterým mohla přijít a začít ho prosazovat. Ale Evropa neudělala nic. Ona vlastně se nezmohla vůbec na to, aby nějakou strategii připravila, jak se dostat z tady té situace. A já si pamatuju, pro mě to bylo strašně zajímavé, když jednou ujela pusa panu ministrovi Lipavskému, který řekl, no nemáme žádnou strategii a dokonce je zakázáno o tom mluvit. To bylo úplně přesné vyjádření té situace, kdy Evropa vlastně se chovala jako stádo ovcí, jako byla tady strategie Spojených států nebo anglosaská strategie, která vlastně byla nějak nasazena, kterou takovou paní Kalasová vyjadřovala tím, že ten cíl je vlastně porazit Rusko a rozpad Ruska. A tahle strategie s tímhle cílem, podle mě realistickým, takovým velmi podivným, tahle vlastně se sledovala, aniž by se kdokoliv zamyslel nad tím, jestli to opravdu vede k nějakému výsledku. Takže místo toho, aby Evropa sama hledala cestu, s něčím přišla, tak vlastně mluvila, což dneska mimochodem náš premiér to předvádí pořád, ten všude přijde a řekne zbraně, peníze na stůl a nic jiného nenapadá. A vlastně mu nepřichází, že to hlavní, co chybí, je plán a představa, co udělat. A do této situace přijde najednou, jako jsme šli jako ty ovce, jo, za touto strategií, která strategií nebyla, tak přijde nový prezident, který řekne, v tomhle já už teda nechci mít s tím nic společného, tohle je od začátku vadné, tohle se nemělo vůbec stát. A já prostě říkám, tohle musíme vyřešit jinak. No ale od té chvíle jsou Evropané v panice a svolávají další a další meetingy a schůzky a vlastně na těch schůzkách mluví pořád jenom o zbraních a penězích, ale nepřicházejí s tím hlavním, no, žádnou diplomací.
0: No v Londýně padl pojem příměří a to měsíční příměří částečné, které navrhuje Francie společně s Velkou Británií. Jak vy jste tomu porozuměl, tomu částečnému měsíčnímu příměří, co by to mělo znamenat, co by to mohlo přinést? Mohlo by to přinést potom následovat nějaké další příměří a další příměří až nakonec mír a během toho jednání?
1: Já tomu absolutně nerozumím. Myslím si, že na to nepůjdou, nejenom, že na to nepůjdou Rusové, ale dokonce bych se nedivil, kdyby na to nešli ani Ukrajinci. Jako to nedává vůbec žádný smysl. Jako a je to taková ta typická ukázka toho, jak ten čas zaspaný na to hledání diplomatického řešení, jak se nedá dohnat, protože se přijde s iniciativou, která je v něčem pro mě absurdní, protože jestliže chcete příměří, tak jde vždy o to, s kým ho chcete uzavřít a vždycky to musí být příměří mezi těmi dotyčnými, ale jako když nejednáte s Ruskem, tak nemůžete mluvit o příměří. To je ta pro mě nepochopitelná jakoby absurdita, že se tady pořád někdo schází a mluví jako o něčem, kde mu chybí ten druhý partner. A samozřejmě v této chvíli ten Trump má tu výhodu, že vlastně s tím druhým jedná. To znamená, on se pohybuje zřejmě kupředu, jak vidíme z těch rozhovorů ve Švýcarsku, ve kterých už se jedná o obnovení Nord Streamu a podobně. Takže zatímco on jedná, tak my vymýšlíme strategie bez toho, že bychom byli schopni si říci, no a co kdybychom teda se začali bavit s tou stranou, o kterou jde. Protože Rusové v této chvíli odmítají všechno, co Evropa...
0: Je někdo takový v Evropě, kdo by mohl, kdybychom opravdu ztratili Spojené státy americké a Spojené státy americké by nechali v tom Evropu, ať si to vyřeší sama. Je někdo v Evropě, v Evropské unii, kdo by mohl jednat s Vladimírem Putinem?
1: Ale jako mně to připadá, že tam nejde o to, je to úplně kdo jedná, tam jde o to, o čem bude jednat a jestli je schopen s něčím přijít. Jako skoro ještě víc než ta otázka, jestli někdo takový je, jestli někdo
0: přijde... Co třeba Viktor Orbán? No, ten přeci Robert Fico, ten přeci také umí mluvit s Putinem. Nebo minimálně se setkali.
1: Jste mě připomněla, že jednou jsem se s Viktorem Orbánem bavil, když český prezident mluvil se Xi Jinpingem, mluvil s královnou, chtěl ještě do Bílého domu a já jsem se optal, a vy se nechystáte do Bílého domu, že se taky setkáte s Trumpem, to bylo v tom období prvním trumpovském a Orbán mi říká, a proč bych tam jezdil? Já nepojedu někam, kde nemám agendu. Já nepojedu někam, kde nemám, co bych sdělil, kde nemám politický obsah. Proč bych jezdil za tím nebo o ním, když nemám, co bych doručil? Jako taková diplomacie k ničemu. Já se nepotřebuji s někým ukazovat, že tam jsem. Já tam jdu jenom, když vím, co mám, jako co nabízím. To znamená, tady nejde o to, kdo by jednal. Tady jde o to, jestli je někdo,
0: kdo má... Třeba tady to zmiňované měsíční příměří.
1: Dobře, ale on tam s tím nepojede proto, protože si myslím, že se s tím asi těžko dokáže stotožnit, protože to žádná diplomatická aktivita. To není žádný návrh, o kterém by se dalo jednat. To přece není něco, co bude Rusy zajímat. To není přece, tam nejde, on by tam, ty nemůže jít Macron ještě stále, i když zřejmě bude mít mimořádné volby, že jo. Pro Macrona je dneska těžké něco říkat a garantovat, že mu v zápětí Marine Le Pen vykřikuje, že nesouhlasí ani s tím, aby se jaderný deterrent rozšiřoval na Evropu. Zanedlouho budou, pokud se nepletu, volby mimořádné ve Francii, to znamená, jeho situace není úplně ideální, ale může klidně, kdyby něco měl, ale já vás ujišťu, že to nejdůležitější je něco mít, mít plán, mít něco, co zaujme toho druhého, kde mu něco nabídnete. To je to, co říká ten Trump, on to pořád opakuje, nemáte žádné karty. Kde je vaše karta, kterou budete hrát? Představte si, že my žádnou kartu nemáme. Takže tak pak nemá cenu ani nikam jezdit. Dokonce ani nemá cenu hledat někoho, kdo by tam jel, protože jenom se tam ukázat smysl nemá.
0: Ale teď přeci i Vladimír Putin už se nechal slyšet tomu, že chce jednat o míru přeci.
1: Ano.
0: A není to ta agenda?
1: No ta agenda je, ale vy do toho musíte vložit něco, nějakou představivost. Tam totiž
0: nejde, Dobře,
1: tam nejde o Ukrajinu. Tam vlastně...
0: Co do toho má Evropa vložit, aby mohla jednat s Ruskem?
1: No na tom jsme měli, já jsem vám říkal ten svůj příklad, jo? Třeba to, že z té zkušenosti Evropy máme situace podobné, mohli jsme to vytáhnout a mohli jsme s tím zkusit operovat nebo to nabídnout, což jsme neudělali. A my nějak nechápeme, že Amerika hraje hru. Víte, my jsme v alianci, o které se říká, že je to asymetrická aliance, kterou, a dokonce někteří už dlouho říkali, že tahle aliance dlouho nemůže vydržet, protože v ní nejsou v rovnováze ty zájmy těch účastných. Spojené státy totiž nejsou to samé jako evropští účastníci Severoatlantické aliance. Mají jiné zájmy, mají jiná očekávání a něco jiného si od těch jednání slibují. Že my sice jsme v alianci, která dlouho vypadala, že je opravdu mimořádně úspěšným silným tělesem, ale dneska se projevuje ten fakt její asymetrie. V ní je prostě veliká nerovnováha mezi tím, co si od toho, kdo slibuje. A nerovnováha i v tom, co do toho, kdo vkládá. A tato asymetrie se teď začala projevovat úplně dramaticky. Já mám dojem, že tady v Česku málo kdo ví, že Spojené státy jsou členy celé řady aliancí. Oni nejsou jenom členy NATO. Oni jsou členy třeba taky AUKUSu, oni jsou členy pěti očí, Five Eyes, velmi důležitá aliance, že jo. Oni jsou členy sdružení s Japonskem, Jižní Koreou a dalšími. Oni jsou členy celé řady aliancí a hrajou celou řadu velmi zajímavých geopolitických her. To znamená, oni, když vstupují do jednání s Ruskem, tak tam promítají i problémy i jiných koutů světa. Oni prostě jednají s Ruskem o celé řadě dalších věcí. Však už to taky naznačoval Lavrov. Jsou to otázky ekonomické, otázky vesmíru, otázky energetiky, jaderného odzbrojení, které se zdůrazňují. Takže oni do té hry přicházejí s celou řadou karet, které nabízejí a říkají Rusům, součástí toho je i ta Ukrajina. Takže oni přišli s něčím, co zřejmě Rusko zaujalo. jako tahle partie jim připadá, že má pro ně smysl. Evropa, pokud řekneme, že má, je to velký kontinent, velmi bohatý, s obrovskými úsporami obyvatel, tak má taky nějaké možnosti. A my jsme žádnou z těch možností prostě, my jsme z toho nevymysleli žádný diplomatický plán, jak oslovit Rusko tak, že řekne, dobře, budeme se o tom bavit, protože to je zajímavé.
0: No dobře, a kdyby ten diplomatický plán byl na vás, tak co vymyslíte? S čím oslovíte Rusko?
1: No, teď si myslím, že jsme ztratili tolik
0: času. Teď už není nic, s čím bychom oslovili Rusko?
1: Já si myslím, nikdy není vše ztraceno. A myslím si, že ta Evropa stejně bude muset hledat z toho cestu. Ale ta bude podle mě těžší, než jenom, že teď něco někdo vymyslí. Ta cesta je, že Evropa bude muset strašně moc věcí přehodnotit. Ona si bude muset uvědomit tu asymetrii Severoatlantické aliance a bude muset si uvědomit, že bude muset řadu věcí dělat úplně jinak. Třeba nově zvolený německý kancléř Friedrich Merz teď v jednom z rozhovorů, který dal, tak říkal, naším prvním úkolem je krok za krokem se vzdalovat od Spojených států a budovat samostatnou evropskou pozici. A v tom je obsažena celá řada věcí. Pravděpodobně třeba úplná přestavba Severoatlantické aliance. Možná by bylo dobré, kdybychom navrhli konstrukci, ve které bude aliance se skládat z 5 členů. Prostě bude to Spojené státy, Kanada, Turecko, Velká Británie a Evropská unie, které by se tím, nebo Evropské státy Evropské unie, které budou vytvářet svou vlastní strategii, protože to budou formulovat podle svých vlastních zájmů. Ty zájmy jsou jiné než zájmy Turecka, ty jsou jiné než zájmy Spojených států.
0: A je tím důvodem Donald Trump? Tomu, že Evropa si má postupnými kroky vzdalovat Spojeným státům americkým? Kdyby zůstal Joe Biden, že to zůstane a pojede to všechno ve stejných kolejích?
1: Já si myslím, že ne. Já si myslím, že to je taky jenom naše takový falešná domněnka. Protože nám ve skutečnosti unikalo, že tento vývoj začal mnohem dříve. Ta asymetrie té aliance tady je už dlouho. A dokonce pokud stačí, když si někdo vzpomene, jakým způsobem se skončila anabáze v Afghánistánu. To se skončila způsobem, který byl nesmírně pokořující pro nás Evropany, protože vlastně se s náma nikdo nebavil. Jako byl to Donald Trump, který začal tajné rozhovory s Talibánem, teroristickou organizací, protože se rozhodl, že to celé zabalí, stejně jako to je teď u Ukrajiny. Jako vlastně nám vůbec neřekl, o čem se jedná. Obsah té tajné dohody s Talibánem byl dlouho vlastně skrytý a my jsme ho vůbec neznali. A jednoho dne nám prostě řekl, a ne Trump, byl to Biden, zbalte se a vypadněte během několika týdnů. My jsme prosili, že ne, že se to nedá stihnout. Američané řekli, to nás nezajímá, buď vypadnete, nebo tam prostě zůstanete. A my jsme museli odejít, takže my jsme utíkali, jako kdyby nám zapatama hořelo a museli jsme tam nechat všechno, co jsme tam předtím investovali jako do armády. Takže
0: ještě se pojďme se vrátit do Evropy.
1: A my jsme z toho nedokázali udělat závěr, že jako je to jinak. A kdybych vám teďka měl hledat, tak vám v minulosti najdu celou řadu okamžiků, kdy jsme si měli uvědomit, že jsme součástí asymetrické aliance, ve které, jak John Mersheimer dokonce už dříve psal, že tohle nemůže Evropě vyjít. Ona říká, neexistence obranné vlastní diplomacie evropské, to říkal Mersheimer ve svých textech už dlouho předtím, se Evropě strašně vymstí. No bohužel tomu nikdo nevěnoval pozornost.
0: Myslíte si, že něco takového hrozí, nebo že něco takového udělají Spojené státy americké Ukrajině?
1: Že udělají tedy co přesně?
0: Že skončí, přestanou ji ze dne na den téměř podporovat a prostě nechají Evropě, ať si to Evropa vyřídí?
1: Ano.
0: Myslíte si, že je takový scénář ve hře nebo ne?
1: Ne, já si myslím, že to, oč jde Američanům...
0: I s ohledem na to, co jste říkal o Donaldu Trumpovi, že zjišťuje
1: Já myslím, možnosti. Že scénář ten, který sleduje Trump, to není celé odhodit, ale prosadit svůj plán. A prosadí ho prostě navzdory našim meetingům a navzdory našim návrhům, které podle mě nepřijme, protože nám řekne ve skutečnosti žádné karty nemáte. A platí to, co jsem řekl. On dále... Řekl, že se má svolat, ještě se urychlit schůzka s Vladimírem Putinem a on bude realizovat plán, který je větší než jenom plán, který se týká Ukrajiny. To je daleko větší rozvrh. To, co je ve hře, totiž není jenom Ukrajina. V té hře je jako nějaká nová bezpečnostní architektura, jednání, u kterého my jsme měli být, protože se nás týká. A nám se děje, že se to bude dít, vlastně teď to vypadá bez nás. A my jsme byli schopni se toho účastnit jedině tehdy, kdybychom si včas uvědomili, co je ve hře. A včas si uvědomili, že tohle chceme a musíme vstoupit a přijít do toho vlastně s vlastními představami a s vlastní diplomací a s vlastními nápady a usilovat o to, oč nám jde. To znamená uhájit bezpečnost evropského kontinentu a zároveň vrátit se k dodržování mezinárodních pravidel. Tohle měly být cíle, které jsme měli sledovat a na to jsme měli něco vymyslet. Víte, imaginace, představivost, schopnost jednat a mít lidi, kteří jsou schopni chytře jednat, to je víc než všechny ty zbraně a peníze, jak pořád vykřikuje Petr Fiala, který zřejmě stále nechápe, co se kolem něho děje.
0: Okolik si myslíte, že bude jiné to jednání mezi Vladimírem Putinem a Donaldem Trumpem proti jednání Donalda Trumpa s Volodymyrem Zelenským? Když tedy asi zřejmě oba dva zvolí obleky, tak jak to jednání potom bude probíhat? Jak, čem bude jiné?
1: No, tam asi nejde o ty obleky, že jo? A vlastně určitě to jednání už se dlouho připravuje. Mně připadá, že tam je pravděpodobně ve hře daleko víc věcí, než jenom otázka Ukrajiny.
0: Ale na druhou stranu zase Donald Trump chce být mírotvorce, chce, to slíbil svým voličům, že přinese mír, že zajistí to, že ukončí konflikt na Ukrajině.
1: No ale víte, my pořád strašně, na se to Ukrajina, jako máme pořád dojem Ukrajiny tady nejblíž, tak to vnímáme všechno přes ní, ale do roka vyplší poslední smlouva, kterou máme na omezení jaderných zbraní. Tady ve světě jsou věci, které hrozí stejně a možná ještě víc, než je to, co se odehrává na Ukrajině. My nebudeme už žádnou smlouvu na omezení jaderných zbraní. A v této chvíli dokonce i na ruské straně zaznělo stejně jako na americké, že třeba se vrátit k smlouvám o jaderném odzbrojení. Ze strany Donalda Trumpa zazněl návrh, že navrhuje, aby se výdaje na zbrojení snížily o 50%, že navrhne ve Spojených státech. A Vladimír Putin na to reagoval, že se k tomu staví pozitivně a že to je návrh, o kterém by se mělo jednat, že i on je ochoten a připraven snížit výdaje na zbrojení o 50% a že by chtěl ještě k tomu pozvat taky Xi Jinpinga, aby podobně jako o tomhle se jednalo i s Čínou. To znamená, tady vidíte, tohle úplně překračuje hranice toho jednoho konfliktu, který se odehrává na Ukrajině. A v sázce je vlastně uspořádání vztahu v tom světě, který je na hrozně nebezpečném ostří, ze kterého může každou chvíli někam spadnout. Takže ta americká iniciativa i ta jednání, ta směřují k tomu, aby se hledala i cesta k hledání na konfliktu na Středním východě. Tam se bude řešit i otázka Iránu, že jo, což je evidentní, že na tom mají Rusové taky enormní zájem. Tam je otázka, nevím, Sýrie. A pak je tam, že jo, samozřejmě celá řada otázek, které se týkají Asie a Číny. Jako Číňané vlastně očekávají, že budou součástí toho, to je evidentní. Dokonce v Číně teďka vycházely články, ve kterých se psalo s určitými obavami, jestli tady toto zbližování mezi Spojenými státy a Ruskem je opravdu v zájmu Číny a jestli v tom nejsou pro Čínu určitá rizika, jestli se tady neopakuje strategie, ve která mohla nakonec Čínu oslabit. To znamená, i Čína vlastně čeká, že se do toho zapojí a dokonce podle mě i čeká, že bude oslovena. Takže to je to, co se odehrává před námi. To jsou ty karty, ve kterých se bude hrát spousta her. Jako, a problém je, že ona z téhle geopolitické hry vlastně Evropa úplně vypadla. A de facto mi připadá, že ji ani vůbec nerozumí.
0: Tak, nás ale tady ve střední Evropě samozřejmě nejvíce pálí a tíží situace na Ukrajině. A já se vrátím k té otázce, protože já jsem vám pak nasměrovala někam jinam. Jaké bude to jednání? Co bude výsledek toho jednání mezi Trumpem a Putinem?
1: To bude záležet taky na tom, co se odehraje na Ukrajině. To bude záležet na tom, jestli se například prezident Zelenský rozhodne, že podepíše tu smlouvu a že přijme ten americký postoj a výklad, ve kterém Američané říkali, pojďme podepsat tuto dohodu a pak z toho vyplynou i nějaké bezpečnostní záruky. To bylo vlastně, jak jsme teďka v poslední době slyšeli, ten problém i té schůzky v oválné pracovně, protože tam jako kdyby podle toho, co slyšíme, to se psalo v německých novinách, i to teďka říkal pan Kopečný u nás, že vlastně dohoda byla, že se nebude o to jednání otevírat právě ta otázka bezpečnostních garancí a že se tahle schůzka koná proto, aby se uzavřela ten první bod, to uzavření dohody o surovinách a minerálech. No a vlastně dá se to zjednodušeně říct, že ten výbuch byl také proto, že prezident Zelenský se této dohody úplně nedržel a řekl něco, co já samozřejmě chápu, že řekl, že mu to pořád připadá, že tam nejsou ty bezpečnostní garance, Ukrajina nemá žádné garance, co bude dál, nebo když já nevím, co bude po Trumpovi a podobně, a že to prostě přesto zvedl a to vyvolalo nevoli, protože to vlastně odporovalo tomu americkému plánu a té jejich představě, že vlastně, tak jak já to cítím, že tou jedinou bezpečnostní garanci, kterou mohou Ukrajinci dostat, je právě tahle dohoda, tahle smlouva. Že vlastně v ní se skrývá ta cesta k té dohodě, protože my, když se dohodneme s Ruskem, tak to vlastně potom vytvoří podmínky pro garance i pro vás. žádná jiná podoba garance jako kdyby neexistuje. Smlouva velmocí a podobně, jako kdyby to dneska už CETFA mohlo jmenovat. On, když se říkalo, že vstoupí Ukrajina do aliance, no dobře, ale ta aliance dneska se nám začíná měnit před očima. Aliance dneska, já to říkám, je ve stavu klinické smrti, protože nefunguje Atlantická rada. Dokonce Friedrich Merz řekl, že Severoatlantická aliance existuje, bude existovat do června tohoto roku, do summitu, který se má sejít. A co bude dál, neví nikdo. Takže vlastně, chápete, i to, co si představoval Zelenský, že se vstoupí do aliance, dneska jako kdyby úplně neplatí, protože ona evidentně prochází krizí a zřejmě možná vznikne nějaké jiná, inovovaná podoba. Kdybychom my si měli udělat představu, jak by měla vypadat, aby byly v ní zohledněny zájmy Evropy, protože zítra to vypadá, že už zájmy Spojených států mohou být dost jinde a už jsou dneska úplně jinde, než jsou zájmy evropské. Já mám řekl takový konkrétní příklad. Když jsem byl do Bruselu, tak by tam vykládali Švédové. Oni chtěli prodat Gripeny do Kolumbie. Kolumbie měla o to enormní zájem. A Američané do toho vstoupili a zavetovali ten prodej těch jejich stíhaček, těch Gripenů. Mají tam nějakou avioniku, tak toho využili a řekli, že na to dávají veto. Vlastně vůbec nejde o nějakou soutěž. Vlastně jde tam jasně o dominanci. Jako tady ty zájmy, jako naše, vlastně Američané jsou ochotní naprosto ignorovat v celé řadě konkrétních věcí, které se dají ukázat. Takže prostě myslet si, že my jsme říkali, že aliance je založena na sdílených hodnotách. Dneska to vůbec nevypadá, že my máme takovou zhodu na tom, co vlastně sdílíme. Viděli jsme třeba vystoupení J.D. Vance v Mnichově, kde nám řekl, že si myslí, že jsme my se od těch hodnot odchýlili.
0: A měl pravdu? A viděl jste to taky, vidíte to taky tak jako J.D. Vance?
1: Ale mě hlavně připadá, že jsme se rozešli v tom, že se projevila ta asymetrie té aliance a projevilo se to, že máme jiné zájmy a že to, teďka se to projevilo tak tvrdě, akorát je s podívem, že jsme to necítili dříve. My jsme to měli cítit, já říkám, my jsme to měli cítit už desetiletí. Už od karibské krize, jako kdy já říkám v roce 1962, když se řešila karibská krize mezi Johnem Fitzgeraldem Kennedym a Chruščovem, tak to byl šok pro spojence, když se s nimi Kennedy vůbec nebavil a ani jen náznakem nezatáhl do toho, jak tu krizi řešil. A tehdy z toho řada evropských politiků už tehdy vyvodila, že vlastně Amerika jedná podle svých zájmů a Evropu nechá úplně stranou, když se láme chleba. A to se potom opakovalo mnohokrát znovu, stejně jako v tom Afghánistánu a podobně. Ale my jsme se pořád tvářili jako slepí, že jsme pořád jako stádo a nedokázali jsme si představit, že jedno prostě dojde na to, že to praskne.
0: Jinými slovy, jsme tam, kde jsme byli?
1: Ne, tam je podiv nad tím, že jako ty ovce jdeme stále směrem, který nikam nevede a že musíme dostat strašně za vyučenou, abychom si uvědomili, že musíme něco změnit. Že prostě musíme být schopni tady definovat svůj evropský zájem. Jako tady v této zemi je celá řada transatlantických fanatiků, kterým, když jste něco řekl o evropské strategické autonomii nebo o tom, že se třeba budovat evropský pilíř v NATO, tak vás prohlásili za zrádce. Já jsem kdysi tady, že před lety jsem publikoval dopis, který jsem dal dohromady jednak s ministrem zahraničí Německa, s Frank-Walterem Steinmeierem, pak jsem podobný text a tak dohromady s francouzským ministrem Jean-Marc Ayrault. A ta podstata byla vždycky stejná. Je nejvyšší čas začít budovat evropskou strategickou autonomii a evropský pilíř NATO. No a víte, jak to tehdy vypadalo?
0: Nestalo se. Pane první místopředsedo sociální demokracie, náš čas už je ještě víc než vypršel. K sociální demokracii jsme se vůbec nedostali, tak budu doufat, že příště opět přijdete do XTV. Moc děkuji, že jste byl naším hostem.
1: Já děkuji za pozvání, doufám, že to bylo.
0: To posoudí naši diváci. Naším hostem byl Lubomír Zaorálek. Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Za stranu a za lidi. Dobrý den, paní Karol.
1: Dobrý den, Xavere. Tak schválně. Na kolikát se to máte na stupnici od 1 do 10 bitcoinů?
0: Když já to na bitcoin neumím. Ale neumíte, normálně tak... bych to měl tak na takové, řekněme, 6 pozitivní.
1: Jo, něco pěkného se přihodilo.
0: Tak 6 ještě jako takovej sotva průměr, no.
1: No, je to lepší průměr.
0: Jo, jo, jo. A vy?
1: No, já to mám na Rakušana dneska.
0: A to je?
1: Ne, že mi to líže 10.
0: Já to vidím, že jste v takové rozjeté náladě.
1: No, za to můžete vy.
0: Jak to?
1: No, vy mě vždycky jak rozjedete. Já pak nevím, kdy zastavit.
0: A co pas jsem vám způsobil dneska?
1: No, točili jsme spolu. Podstrženo, spočteno.
0: A jak to bylo?
1: Tak mě se s váma točí vždycky dobře.
0: Líp než Alex, že jo?
1: No, na Alex se mi líp dívá, s váma se mi líp povídá, všechno má své pozitiva tady.
0: Jo, jo. No, čekal jsem spíš nějakou lichotku, ale...
1: Tak to je lichotka, že se mi s váma krásně povídá.
0: No, ale na Alex se vám líp dívá a v tom já vidím něco nezralého.
1: Ale vám taky, jen se přiznejte.
0: Jo.
1: No, proto vy mi pořád omylem říkáte paní Alex.
0: Jsem dlouho ale neřekl.
1: To je pravda, to zas musím říct, že už jste se začal hlídat.
0: Já na vás koukám už tady nějakou dobu, mám z vás takový pocit, že jste smutná z toho, že nám padá ta ODSka.
1: Ne, naopak, já si myslím, že dostávají, co se zasluhovali.
0: Až tak?
1: Ale stejně je to takový, hele... Koho by to ještě před časem napadlo, že se takováhle pěkná kauzička, kromě těch, kteří to věděli, takže se nám to takhle hezky vynoří. Že jo? A zase teda musím říct, ale že vy byste v tomto měl sehrát nějakou osvětovou roli. Protože zase má s odpuštěním teda průser někdo z Brna. Prosím vás, můžete mě říct, čím to je?
0: No jo, to je pravda, vidíte.
1: Že vás Brňáky nejde integrovat.
0: Ale pozor, já na to musím vždycky upozorňovat. Já pravda jsem se narodil v Brně.
1: No.
0: Ale o mě nelze říct, že jsem Brňák.
1: No, proto asi nemáte ty skandály, až teda.
0: No,
1: když zrovna nechcete, aby mráz někomu natrh pozadí, tak...
0: Víte, že už je to víc než rok? Co? Rok a měsíc.
1: A furt ještě neroste.
0: A ještě pořád žije. A mluvil jsem minulý víkend v Bratislavě s několika slovenskými fanoušky XTV. Mm-hmm. A všichni to věděli a všichni tak nějak to kvitovali, bych řekl.
1: Já se to umím představit. No,
0: ten tam... mráz a tu prdel. A nicméně je potřeba říct, bylo to unáhlené a měly být zvolené jiné výrazy. Na druhou stranu by si to nikdo nepamatoval.
1: To je pravda. A tak já si myslím, že on to kvitoval každý těch lidí, kteří to nekvitovali, ty se dají spočítat, jo? Tak byla to ta, které se to týkalo, pak to byla Pekarová a pak ty 4 piráti, co jsou ve sněmovně a tím je to asi tak vyřešené.
0: Tak ještě nějaký tam
1: jo,
0: pan Jakob.
1: Pan Jakob, jo, to je,
0: pan Lacina.
1: Jo. Tomu, to je ten, co mu volně ramena přecházejí v hlavu.
0: Jak to?
1: No, on nemá krk.
0: Jak může mít krk, počkejte?
1: Nevím, ale nemá ho.
0: Postižený nebo
1: já? No ne, no tak má takový, vypadá, že nemá krk.
0: Ale takhle vy to, jo, takhle, no jo. Tak já jsem ten poslední, kdo by mohl někoho hodnotit, jak vypadá. Takže mě to ani, nikdy mě to nenapadlo, že by neměl krk. A na druhou stranu, co je na tom špatného?
1: Ne, to je úplně v pořádku. Horší jsou, když politik nemá jiné věci a ty pan Jakob taky nemá, takže tam je ten hlavní problém. No ale musím pak se teda... No...
0: Vy mě vždycky zamotáte hlavu. Ty vaše jinota je.
1: No to já si na vás vždycky nachystám. Ale stejně je to zajímavé, já jsem čekala, že nám to nějak osvětlíte tady s vašimi krajany, kde je ten problém.
0: No je to ta voda z té brněnské přehrady.
1: Je to ono, jo. A teď tím, jak jsou v tom ty hormony, nebo...
0: Já nevím, co v tom je. Jako teď už jsem se tam roky ani nekoupal, ani jsem nesmočil palec, takže nevím, ale už to fakt začíná být zvláštní. Už to, já jsem ještě donedávna to, když to někdo zdůrazňoval, tak vy to z Brna, tak neustále, tak jsem pozdvihával obočí významně a říkal jsem si, o ty chlapče či dívko se špatným úsudkem, ale teď po tom Součkovi,
1: no.
0: generálním řediteli České televize odvoleným Brňákovi, teď ten Blažek.
1: No.
0: A to, co já slyším od lidí zasvěcených, jak to tam bylo, jak ta chapadla té chobotnice vlastně se všechna scházela v Brně. A nejrůznější advokáti a koncipienti a koncipientky, zejména jedna, jak se to tam všechno propletlo, no je jasný, že to nebyla náhoda, je jasný, že to bylo strašidelný a vlastně, když včera říkal v České televizi nějaký pán, že to vlastně ani není žádná kauza, tak já teda nevím souvislost, protože já jsem viděl jenom ten ústřižek na Facebooku,
1: no.
0: Ale třeba to, třeba mluvil o ničem jiným, ale tak to je úsměvné.
1: No ono je to možná tím, že tam v Brně je to přísloví, že jo? Darovanému koněmu na zoby nehleď.
0: Ne, to je, tak na, on to nehleď, je na Ukrajině.
1: Tak on nehleděl.
0: To je jinak. Darionu lošadi v zubně smotriat.
1: No, tak on je smotrial.
0: To říkají naši ukrajinští přátelé.
1: No, tak jestli je to z Brna nebo z Ukrajiny, obojí je východ, jo? Pardon, teda.
0: Obojí je to samý.
1: Obojí je východ, no, tak on nesmotrial a blbě to dopadlo, no.
0: No je to prostě výbuch Černobylu, to, co se teď děje.
1: Jo, je to, jako povedlo se to, uměli se to chlapci načasovat. To byl hodně drahý bitcoin tohle.
0: No, bitcoin, ono jich bylo několik stovek těch bitcoinů.
1: No.
0: To nebyl jeden bitcoin, několik desítek snad.
1: A stejně vidíte, hele, jako když to srovnáte, já třeba bych řekla, že vypadám důvěryhodně. Co, když se tak na mě podíváte, máte taky ten pocit?
0: No, asi ano.
1: No, tak já třeba bych řekla, že vypadám důvěryhodně nic než ten Blažek.
0: Než Blažek, to není tak těžký. Pozor,
1: a mně se nestane, aby za mnou někdo přišel a řekl, hele, tady ti dám bitcoinovou peněženku. Těch 12 miliard, co tam je navíc, to se tvaří, že to nevidíš, vem si jenom tu jednu. Blažkovi se to stane, hele.
0: Protože nemáte ten vplyv.
1: Tak tím to je. No.
0: No.
1: Ale zase ten pád, jak už to bývá, že jo, tak někdo v té politice padne, je z toho smutek, ale někdo jiný se raduje.
0: No a raduje se kdo teda?
1: No raduje se Rakušan.
0: Já se třeba neraduju vůbec.
1: Protože vy na tom nemáte ten interes. Vy v tom nejste jaksi zaangažován.
0: Já
1: ale
0: se za to stydím,
1: ale pozor, kdyby
0: jako
1: vám,
0: občan.
1: Kdyby se rýsovala šance, že vám stoupnou preference po této kauze, tak se budete radovat taky.
0: Tak moje preference, paní Karol, ve všech směrech jsou na nule. Takže já bych se radoval i za žádná celá 0,006.
1: Jo.
0: Ale má-li to být tak, že po této kauze by se mě zvedly preference z nuly, tak pak se raduji.
1: No.
0: Ale zatím to nevypadá.
1: A nejenom někomu se můžou zvednout preference, vám teda ne, a někdo jiný zase na to ministerstvo nastoupí místo Blažka. Takže třeba Evička Tričko de Croa, ta má teď důvod k radosti.
0: Paní de Croa, teda jako je potřeba říct, že když se jmenujete de Croa, je to pěkný. Je to prostě pěkný. Vznešený, je to lepší, než když se jmenujete Mařena Klobásová prostě.
1: To určitě.
0: De Croa zní. No.
1: Zní to parádně. S vaším hodnocením by souhlasilo 9 z 10 důchodců z fotobanky.
0: No.
1: Tak, hele, to se málo kdy stane, aby ve vládě, která si svoji existenci postavila mimo jiné na boji proti dezinformacím, zasedla po aféře jednoho odstoupivšího ministra dáma, která sama ty dezinformace vytvářela.
0: Já jsem to nějak nepochopil, co tam úplně bylo s tím důchodcem? Ona zbyla nějaký důchodce nebo co?
1: Ježíš, kdyby ho zbyla, tak to by nebyla žádný překvapení, protože tahle ta vláda důchodcům neudělala nic dobrýho, tak to ještě kdyby jim jednu vrazila, to už nikoho neudiví. Ale ona, aby dodala tomu, co ta vláda důchodcům udělala, nějaký pohled z opačné strany, tak si vymyslela nedůvěryhodně znějící citát od jakéhosi pana Václava P. z Vysočiny.
0: Václav P.
1: to byl.
0: Kdo to může být? Znám hodně lidí na Vysočině.
1: Já nevím, hele. Tak objeďte to tam, ale nenajdete ho. Najdete ho ve fotobance. Takže ona vzala obrázek z fotobanky, vymyslela si nějaký citát, vymyslela si, že to říká pan Václav P. Václav P. byl spokojený s politikou vlády, říká, že ty důchody jsou vysoký, on je v pohodě, že se mu to snížilo.
0: No a jak se to ví, že to není pan P.?
1: No, protože on ten stejný důchodce byl taky nějaký Gerd M. v Německu, kde propagoval domovy důchodců a léky proti Alzheimerově chorobě. To byl činorodej důchodce, akorát nebyl z Vysočiny.
0: Takže sekla fotku z fotobanky?
1: No, asi nesekla, asi si ji poctivě za ty 2 eura koupila stáhla, jasně, si ji, opatřila si ji citátem, opatřila si ji svým vlastním logem.
0: Ježiš, to je ostuda.
1: No vy řeknete, je to ostuda, ale to bude ostuda na ministerstvu spravedlnosti.
0: A toto se opravdu stalo?
1: Toto se opravdu stalo.
0: A jak může být tak hloupá?
1: Tak hele, Blažek taky říká, že byl hloupý, když ty bitcoiny bral. No. Na hloupo se dneska svede všechno.
0: No a ono se to provalilo.
1: Ono se to provalilo.
0: Že to vlastně byla lež, šalba a klam.
1: Tak, protože on ten důchodce opravdu nevypadal jako z Vysočiny.
0: Byl to modrovoký blondiák. No.
1: No to ani ne, ale prostě bylo to takové nastylizované celé.
0: Pane
1: bože. Přece jenom, když jdete po Vysočině, potkáte tam někde nějakého Václava P., vyfotíte si ho na telefon, to vypadá jinak.
0: No a jak to paní de Croix, jak to vysvětlila?
1: Tak svým typicky chytrým způsobem. Že ten Václav P., který jí to řekl, prý opravdu existuje a opravdu jí to řekl, jenom nechtěl být jmenován. No ne, tak hele, to má logiku, jo. Když budete důchodce, kterýmu se sníží důchody zásahem vlády, tak taky nebudete chtít dráždit ostatní důchodce tím, že vylezete a budete to říkat na plnej ksicht.
0: No a co on tam říkal, pan P., v tom citátu?
1: Že je spokojený. Já už to přesně do detailu nevím, a že on je spokojený, že ty důchody jsou dobrý.
0: A zejména ta paní Dekrova. A jo, tak už tomu rozumím. No, tak to je taková ostudička, jenom.
1: No ne, já si myslím, že to je hezká tečka za proti dezinformačním úsilím této končící vlády, u které vlastně stále ještě nevíme, jak to bude, protože vlády ODS většinou nedovládly, vždycky tam byl v průběhu nebo v druhé polovině nějaký skandálek, který uspíšil konec, tak tady sice na to uspíšení už zbývají jenom 4 měsíce, ale 4 měsíce za to se dá stihnout ještě spousta věcí.
0: Vždycky tam byl pád a předcházela mu... Víte, co předchází pádu?
1: Pýcha.
0: Pýcha.
1: No.
0: Tak ta je ještě takhle, jakože udělala, jak se říká v Brně, šorfku.
1: Co to je?
0: Šorfka je jako takový podvůdek.
1: Šorfka, jako, to je hezké.
0: No, šorfku. A udělala šorfku jako na veřejnost. Veřejnost jí to samozřejmě velkory se odpustila, jak to tak u nás bývá. A zůstalo... To jako, že si s tou můžeme dělat srandu.
1: Hele, co jinýho než sranda nám ještě zbývá tady. Jako když ministr spravedlnosti ještě ke všemu, tady pere špinavé peníze. Přijde za váma pán v sandálech, který bydlí někde na chodbě, má krabice, přijde a řekne, že vám daruje 1 000 000 000 korun v bitcoinech.
0: Na chodbě má krabice?
1: Jo, měl krabice.
0: Já to nechápu.
1: No to nemusíte nic chápat, papírová
0: krabice.
1: Ne, prosím vás, bitcoiny měl v peněžence.
0: Virtuální takzvaně.
1: Jo.
0: No ale já teď nechápu vaši zápletku s krabicemi.
1: No, že člověk, který žije v takových podmínkách jako ten pán a vypadá tak jako ten pán, tak když za váma přijde a bude vám dávat 1 000 000 000, tak vemete nohy na ramena. Blažek bral tu 1 000 000 a to je ten problém.
0: Jo. Já nevím, jestli bych vzal nohy na ramena.
1: Vy byste vzal tu 1 000 000, jo?
0: To určitě ne.
1: Tak co byste dělal?
0: To nevím, ale vím, co bych dělal, kdybych byl členem vlády, nebo jakýkoliv ústavní činitel, nebo poslanec, nebo bůh ví
1: co. No počkejte, vy jste radní České televize. No. Hele, opatrně, tam za váma taky někdo může přijít tady s bitcoinem.
0: No.
1: Nestalo se ještě?
0: Ne. Bože. No ale jak on ten Blažek nekontaktoval policii, pokud vím?
1: No nekontaktoval, on kontaktoval svoje spolustraníky, tam to všichni věděli, všechno to upekli a teď to hodili chudáka na Pavlíka tady.
0: No já jsem paní, jsem chtěl říct teď paní de Croix, paní Karol viděl ten projev ve sněmovně pana dosluhujícího ministra spravedlnosti a on byl teda opravdu smutný.
1: No, je to řečeno slovy Švejka, těžký moment v životě lidským.
0: To je.
1: Ale já zase jsem viděla Markétu Pekarovou Adamovou po nějaké době. Vy se tváříte, jak kdybyste už nevěděl, kdo to je? Ona no trošku je z výsluní pryč.
0: Já znám, ale to je předsedkyně poslanecké sněmovny, paní ředitelka TOP 09, vychovatelka a velmi zvláštní žena.
1: No a já jsem ten její projev viděla. A
0: já taky, no.
1: Zásadně tomu chybělo srdíčko. To bylo takové, taková nucená obrana. Aha. Jo, žádný emoce, žádný city. Prostě to tam tak jako jenom přednesla, ale už v tom nebyl ten dřívější soudružský zápal.
0: Tak třeba už je to jedno.
1: To bude ono.
0: Má už jiný starosti a nebo radosti možná spíš, tak už je jednou nohou pryč. No.
1: Oni ji tam postavili tak jako z nutnosti, ale už takový ten zápal vedoucí závodního časopisu Rudá vatra, ten tam nebyl.
0: Já bych na vašem místě, paní Karol, tuto debatu moc nerozjížděl.
1: Pa čemu?
0: No tak vy jste se dopustila tak hluboké politické nekorektnosti, která vás dostihne velmi brzo.
1: Ježiš, která to byla.
0: Ano, úplně se tady stydím říct a řeknu to.
1: No.
0: Ale dokonce si myslím, že nepřežijete. Že budete upálená tam u vás v Senokřupech prostě na náměstí v neděli odpoledne.
1: To jsem v klidu, teď přes léto se nesmí rozdělávat ohně.
0: Nežartujte na to téma. Poté, co byla televizní debata čtyř dam, paní Maláčové, paní Němcové, paní Konečné a paní Kovářové.
1: Ano.
0: Mám na mysli tu slavnou debatu, jak se tam utrhla Mirka seniorka už, co by teda politička seniorka, určitě ona dlouho to dělá, že paní Němcová už?
1: No nevím, jestli to házení tou knihou, no, ale tu politiku dělá dlouho.
0: Roky, prostě to už je seniorní člen týmu. 100%. No, tak to také se tak rozběhlo, jako kauzička jednu chvilku, nebo taková legrace. A vy, velmi politicky nekorektně, jste napsala na sociální síť, že už chápete, proč nejsou potřeba ženy v politice.
1: No, já jsem možná napsala, že nám ta kauza ukázala, že ne, že je jich málo a potřebujeme jich víc, ale že jich tam až dost.
0: No, umíte si představit, co feministky dělali, když si toto přečetli? Umíte si představit, co taková paní Sommerová, ta slavná režisérka, lepší společnost, že by ti lepší lidi, jako jsou režiséři a herci, jak říkala v tom rozhovoru, měli volit, tak umíte si představit, co to s těma to lidma udělalo?
1: Já si myslím, že nic, protože jsem to napsala na Facebook a lepší lidé jsou přece na X-ku.
0: Já vím, ale i někteří lidé, kteří jsou od podstaty svině, jako jsem třeba já, tak to rádi přepošlou
1: takhle.
0: Se slovy, podívejte se, pane Vzdechovský, co nám to napsala ta paní Karol na Facebook. Je to hezké od ní? A takový progresivista, jako je pan Zdechovský, ten vás přitluče na kříž. Chápete? To nemůžete dělat vůbec.
1: No jo, no tak pan Zdechovský, ten se snaží přitloukat na kříž kde koho. To jsou asi takové nějaké ty lidovecké poslední záchvěvy. Jo. Oni mají k tomu kříži blízko, i k tomu přitloukání. Ale já si myslím, že mě by si měli jednak hledět teda svých klesajících preferencí.
0: A ne nějaké stonekové.
1: No.
0: No, ale to je ta chyba. Oni dělají právě ten opak.
1: Aha.
0: Pan Zdechovský si všímá kde koho, například našich slovenských bratrů, a jezdí je tam poučovat, nebo už víceméně vzkazuje.
1: No tak to víte, no, když máte za sebou takovou vtipnou minulost, že jste pracoval pro lichvářskou firmu, tak to jste strašně rád, když se na to potom zapomene a můžete chodit na někoho ukazovat prstíčkem ty, že jo?
0: Toto s tím Zdechovským vrcholilo tu minulou sobotu, kdy já jsem na Slovensku a nějaká paní tam za mnou přišla, protože já jsem se byl podívat na kabaretu Milana Markoviče. A jsem za to velmi rád, já jsem ho naživo nikdy neviděl, tak stálo za to. No ale po kabaretu venku probíhalo jako setkání u cigarety, tak přišla ne spousta, ale několik lidí se vyfotit a jiní vzkazovat panu Holcovi a já to nenávidím úplně, když tam někdo přijde a říká, je, pane Xavere, prosím vás, pozdravujte paní Stonikovou, já se na ní tak rád dívám. No ale to je no, ale přišli a ptali se na toho Zdechovskýho a pán tam šel a za něma a říkal, a ten Zdechovský, to je čo? Bavilo mi to. A myslím, že to je skoro nějaký titulek.
1: Prečo nám sem také dačo posíláte?
0: Ten Zdechovský, to je čo?
1: No to je čo. Ale vidíte, že i taková věc jako Tomáš Zdechovský se dá pomenovat úplně slušně. Prostě řeknete čo?
0: No. A je v tom tolik upřímnosti.
1: Ano.
0: Víte, že nechodí kolem horké kaše, nechce ublížit, je to prostě jako neví, chápe, že se něco přihodilo, že něco je jako neúplně a řekne, to je čo.
1: To je čo. Viděl jste na sociálních sítích to video s tím pánem ze Slovenska? Tam si z toho někdo dělal legraci, takový pán Slovák měl tam natácku chleba a sůl a říkal ten pán Zdochlinský, a že on tady zastupuje tu evropskou mumiu. Ale to je pravda, jako kdo už má zastupovat evropskou mumiu než pán Zdochlinský.
0: Ale musím vám říct na jeho obranu zase, že on musí být srdcař. To, čemu se říká, on bude ten bojovník za myšlenku, protože jak jsem pochopil, on přijal tu roli toho Evropana, autentického, akorát mu nestačí, že to má sám pro sebe, ještě to musí navlíct každému na rypák. A ono toto neúplně každý obaví.
1: No to je pravda. A já vždycky, když ho vidím, tak si vzpomenu na jednoho nejmenovaného bývalého politika, který mluvil o jedné nejmenované bývalé kolegyni pana Zdechovského. A on říkal na její konto, nejhorší ze všeho je aktivní blbec.
0: No, to je známá věc.
1: No.
0: A je to kolegyně nějakého známého jména?
1: No, sakra známého jména. To je úplně přímo kolegyně bývalá pana Zdechovského. A je vidět, jak ti lidovci jsou bratři. No, takže to, co se hodí na sestru, se hodí na pana Zdechovského.
0: No tak musíte dávat indicie.
1: Tak projeďte
0: si. Je to žena?
1: Je to žena.
0: Žijící?
1: Je to žijící žena a identifikuje se jako žena. Pozor, to by vám mohlo hodně pomoct.
0: Je to politička?
1: Už ne, ale byla. A je to úplně kolegyně pana Zdechovského. Projeďte si, kolik on tam měl kolegyň.
0: No ne, kde?
1: V té Bruseli.
0: Tak to pak není tak těžký.
1: No, není. No, tam byla jedna blondětá a druhá tmavovlasá, tak je to ta tmavovlasá.
0: Já jsem měl za to, že jako myslíte tam, jak dělal ty hrnce nebo co? Myslíte kolegyně?
1: Myslíte první neuromarketingové centrum ve střední Evropě.
0: No, já jsem to viděl až nedávno, já jsem to vůbec nepochopil.
1: No, oni mu taky na to nedali peníze. A od té doby, tam on právě pochopil, že musí do politiky.
0: Jo, ale na druhou stranu, kdybych kradl nějakou politickou stranu, tak jak to svého času udělal jistý pan Kalousek, tak bych do ní chtěl takovýto lidi. Chápete, on je ten typ, do kterého hodíte 5 korun.
1: Když se bojím, co vypadne?
0: No ne, tak a on drží basu a on bude teď říkat to, co mu jeho progresivističtí kamarádi řeknou.
1: Jo, já jsem si myslela, že řeknete, hodím do něj 5 korun a vypadne mě a už jsem vás chtěla zadržet.
0: No to říkal někdo o Okamurovi toto.
1: Jo, ale...
0: Hodíte do něj 5 korun, vypadne vám rozhovor.
1: No tak... Ze Zdechovského to padá, ani do něj nic neházíte.
0: No. A teď jsem vám četl dneska v noci, jsem pročítal nějaký servery zpravodajské, tam vám psali, že ty letošní volby budou o strachu.
1: Jo, ale to sedí. Já myslím, že teď Fiala a spol. Budou mít hrozný strach, aby se to neprovalilo všechno.
0: No, ale tam to bylo ve smyslu, že rozhodne ten, kdo nabídne nejvíc strachu a lidi si řeknou, mámo, on má pravdu, toho budem volit, protože něco. No, a oni tak trošku všichni vytváří strach. To ne, že by někdo vytvářel, tak ten jeden vytváří strach z toho, že nebudeme mít na benzín a na elektriku,

0: ale ta je jediná, která by to mohla nějak zásadně okomentovat a od které by to teda sedlo.
1: No.
0: To mě baví.
1: No, ale vidíte to, morální majáky mlčí. Najednou zhasly. Jenom teda musím říct, že nevím, jestli jste četl váš dobrý kamarád, pan, jak se jmenuje, Šmatlapatka.
0: Pan Zdeněk Šarapatka, doktor.
1: Doktor, ano, hlavně. Tak ten má jasno.
0: Jo, ten...
1: No, za všechno může Babiš a Putin. Klasika.
0: Byl někde na rozhovoru?
1: Zenda? Psal to na sítích sociálních.
0: No jo, tak na sítích píše kde
1: no to
0: co.
1: Sice píše, má ale i tak. No má to velkou váhu. Může za to Babiš a Putin? Kdo by za to jako mohl jiný?
0: Tak to jsem... Já jsem Zdendu nečetl strašně dlouho. A on je to hodnej kluk.
1: Ne, určitě. A má to v hlavě srovnaný, to je hned vidět. Na první dobrou. Jo, Blažek něco udělá blbě a může za to Babiš s Putinem, to je krásný.
0: No jo, tak to, ono je to vždycky nejblíž, takže vezmete to, co máte po ruce. Ten, tak se to v životě střídá, paní Karol. No ale řekněte mi, z čeho vy teda máte ten největší strach, abych odhadnul, koho budete volit?
1: No já se bojím, aby to nedopadlo tady s našimi aktéry kauzy, jako s těmi gangstery na Haiti. Představte si nějaká paní, kteří tam gauneři zabili část rodiny, tak se rozhodla, že s nimi zatočí a upekla jim otrávené koláčky.
0: Cože?
1: No, a oni je snědli a teď je tam o gangstry míň.
0: Něco jako lažnovského chlebíčky.
1: No, nějaká takováhle pochutina. A já se bojím, aby to...
0: To je dobrý jako na tu stranu.
1: No tak je to takový sofistikovaný, no.
0: A čím je, co jim do toho dala, nevíte?
1: Hele, to jsem úplně neskoumala, co to bylo. Tak můžu se podívat, jako máte nějakýho adepta, jo?
0: To ne, jestli máte recept.
1: No nemám právě, ale můžu vám ho zjistit.
0: To bude na Kukido. Víte, co je Kukido?
1: Ne.
0: To nevíte?
1: Ne.
0: Kukido je, možná to říkám trošku blbě, ale nějak podobně to zní. Kukido je aplikace na recepty pro Thermix, nebo jak se to jmenuje.
1: Thermix, takový to tvarohový.
0: Ne, ten, jak to vaří. Mix.
1: Thermomix. Ten hrnec.
0: Thermomix.
1: Jo, už vím.
0: No a v Thermomixu můžete všechno vařit a na Kukido jsou recepty a to tam občané dávají. A pozor na Kukido, když chcete sledovat, tak musíte zaplatit 1200 za rok, jo.
1: Tyjo.
0: Tak já tam mám tajný přístup od jedné kamarádky, protože se na to podívám opravdu jednou za rok.
1: No.
0: A jsou tam nejrůznější recept, některý zajímavý, ale některý samozřejmě takový bez masa a tak a tu bez lepku a to je dneska móda.
1: Je to velká móda.
0: Jako pořád vymezovat vůči něčemu.
1: No. Akorát nevím, co vy tam sledujete, když při vaší pověstné spořivosti určitě nemáte ten hrnec.
0: Tak mně stačí se dívat na ty recepty, tam jsou obrázky, já si k tomu vezmu kousek chleba, podívám se třeba na řízky nějaký, nebo na nějakou roládu, nebo na paštiku, přikusujete, listujete a je to. Tam jsou, a potom si ještě dám zmrzlinu, tam jsou recepty na zmrzliny třeba.
1: Ty jo, vy to máte vymyšlený.
0: No, tak v tu chvíli si dám do té vody kohoutkové, co piju televize, tak do toho si dám led. A mám to jít s desertem. Musíte na to jít takhle, na Kukido.
1: Hele, ale to je...
0: Ale možná to říkám blbě, jo. Možná to není Kukido a je to nějak jinak, ale zní to podobně.
1: Tak kdyby to náhodou neexistovalo, tak určitě si někdo tuhle tu aplikaci teď založí, protože Kukido to je úplně boží. Pan Blažek taky z toho vypadá na něj. Tamhle pořád koukám na té vaší tabulicti, že taky vypadá trochu jak Kukido.
0: No, ale já nevím. Já se dívám stranou náhodou v telefonu.
1: No tak máte to tam, když máte tajný přístup. Je to Kukido?
0: Já se sedím na iPadu.
1: Tak to tam nehledejte.
0: No ne, tak to musíte vědět, ne?
1: No tak... Teď jsem napnutá.
0: Kukido.
1: Je to Kukido, no.
0: Co-o-ki-do-o.
1: Kokido.
0: Kukido.
1: Kokido, to zní skoro tak moravsky, Kokido.
0: No, tak moravsky, tak japonsky. Dobře, paní Karol, takže vy se ničeho nebojíte, tím pádem můžeme směle vyrazit na víkend, protože pátek odpoledne teď natáčíme. A jaký vás čeká víkend?
1: Já budu uklízet.
0: Jo?
1: Já budu uklízet,
0: a víte,
1: protože...
0: A já taky?
1: No, a co vy máte doma za problém uklízecí?
0: Já nemám doma problém, doma uklízecí.

0: No ne, tak proč budete uklízet?
1: Budu uklízet v životě. Na to občas musí dojít.
0: Aha, nějaké zásadní životní rozhodnutí vás čeká.
1: Nejste daleko od pravdy.
0: A co to bude, tak napověste. Ne, no musíte.
1: Jako nebudu se ženit ještě.
0: Ještě.
1: Ještě čas.
0: No tak to já mám ve srovnání s vámi úplně nudný program.
1: Jo.
0: No, mě se doma přemnožili pavouci, já musím zametat pavučiny.
1: A vaše tchyně si zlomila prst.
0: No, to je pravda, to jsem úplně nečekala, že tady budeme jako rozvádět.
1: No ne, vy jste to říkala, jak jste přišla, tak já si dělám poznámky, abych věděl, rozumíte, přijedu benzince
0: no.
1: A někdo se mě tam zeptá, co je novýho a já budu zase mluvit o bitcoinech.
0: No ježiš, mluvte o bitcoinech,
1: no,
0: dokud
1: ne,
0: to
1: budu
0: jde.
1: Budu říkat, stará Stoněková má zlomený prst. No. Takže, paní Karol, je to za náma.
0: To je ale škoda, ale budu se těšit na příště. Uvidíme, že víte co, za příště to už budeme vědět, kam se to všechno vyvinulo.
1: Myslíte?
0: To teprve budou grády, hele. To už možná, kdo ví, jestli ten Fiala ještě bude. Představte si, že příští za stranu a za lidi budeme začínat minutou ticha za Petra Fialu.
1: No, tak
0: už,
1: jo.
0: Už teď si to začnu trénovat.
1: Možná by jsme si měli říct, že důležitější ještě, aby jsme byli my. Mm-hmm. A co nějaká vláda proti tomu?
0: To je pravda. Hlavně, abychom byli zdraví, spokojení a stále tak krásní.
1: Těšilo mě, mějte se hezky a nashledanou.
0: Vy taky, nashledanou.
2: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
3: Hraje vám Radio Xaver.

postavím se dům schovilý. Stěny budou ze zelený papriky. Uvnitř stůl z tvrdýho papíru. Do oken světlo, jak záclony natáhnu. V krbu z rušky pak sluncem zatopím.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz
1: Michael Kluch je naším hostem. Ahoj Michaeli.
2: Ahoj Xavere.
1: Michael je frontman kapely Queenie, neboli muž, který zpívá stejně jako Freddie Mercury.
2: No, děkuju, že jsi to takhle řekl. Když to řekneš ty, tak je to pravda, ale já teda se snažím vytvářet iluzi, že to tak je.
1: Slyšel jsem velkou chválu na nedávno dva vyprodané koncerty v O2 aréně a říkám si, jestli takovou věc ty se svojí kapelou považuješ za životní úspěch, nebo jestli ho očekáváš teprve.
2: Víš, co já považuji za životní úspěch? Že si jednou dám takhle nohy na stůl a budu v klidu usínat s tím, že ať se zítra stane cokoliv, tak je mi to ani ne jako jedno, ale že jsem na to připraven. A to ještě nejsem. Takže z profesního hlediska, z kariérního hlediska to byly určitě vrcholy naší kariéry. Ten náš vlastně šestý a už sedmý koncert. Ale o úspěchu se možná budeme bavit za 10 let, nebo třeba ne.
1: Dobře, a co teda? Kromě toho, že máš nohy na stole a je ti jedno, co bude zítra, by bylo tím, co bys řekl, tak dál už nic vyššího neexistuje.
2: Tak a teď si vem, že ty kluci, ať už to jsou Rolling Stones, nebo i ti samotní Queen, oni furt jezdí, jo. A vlastně oni možná sami nevědí, jako kam ještě by to mohlo vyrůst a snaží se každým tím turné udělat něco jakoby navíc. To znamená, že určitě i my budeme pokračovat v tom, abychom příští rok, nebo přes příští, mohli zase nejenom divákovi, ale i sobě přinést zase jakoby další hlubší zážitek. Mm-hmm. A to prostě nejde takhle úplně plánovat, no.
1: Přemýšlel jsem nad tím, jestli v okamžiku, kdy ty s kapelou připravuješ koncert, jestli existuje písnička Freddieho Mercuryho, anebo Queen, která je pro tebe nedotknutelná. Že by si řekl náhodou, tak na toto se sát nebude.
2: Jedna z těch písní je píseň Mr. Bad Guy, kterou jsme ovšem letos zařadili na ty naše květnové koncerty. Protože v té písnice se zpívá Can't you see I'm Mr. Mercury? On to zpívá vlastně sám o sobě, že je ten Mr. Bad Guy. A to je tak krásný song, to je perla, která vlastně zanikla mezi těmi spousty jinými prostě skvělými songy té kapely. Tohle je teda konkrétně Mercuryho solovka. A já jsem se jí dlouho nechtěl dotknout, právě kvůli tomu textu, aby to neznělo jako samolibě. A protože jsme letošní O2 arenu dělali s Janáčkou Filharmonií ve filharmonickém pojetí a tenhle ten song je v podstatě napsaný pro filharmonii, tak já jsem si řekl, kurník, ale to by bylo hezký tohle to tam zahrát, to by byla ta třešnička na dortu. A pak jsem si to jako i sám pro sebe obhájil, že vlastně v té roli jsem už 19 let, že možná tak trošku tam ten text jako můžu napasovat.
1: Nikdy jsem neviděl Freddieho Mercuryho zpívat živě. Ani to, vlastně jsem je viděl s tím panem...
2: Buď Rogersem, anebo Lambertem, že?
1: Lambertem jsem je viděl, když byli v Praze. A když slyším ty nahrávky, tak si mnohokrát říkám, jestli, tak jak to zní z desky, jestli bylo možné, aby to tak zahráli na koncertech. Mám na mysli zejména ty sbory. Jak to prosím tě je?
2: No nejde to.
1: Nejde to?
2: Nejde to. Queen měli obrovskou výhru v tom, že bubeník Roger Taylor i kytarista Brian May byli nebo jsou zpěváci. Že mají skutečně znělý hlasy, byť každý jakoby v jiný poloze trošku, možná na solový zpěv to není, ale do těch sborů úplně ideální. Ale pořád jsou jenom dva. Když to na těch solovkách, teda respektive na těch CDčkách, prostě ty písničky, když si to pustíš, tam je 100-hlavý sbor třeba, jo, nebo 30-hlavý sbor a oni přespívávali ty svoje hlasy pořád dokola v různých těch akordech. A to na tom živém koncertě, v dnešní době ano, v dnešní době máš různé technologie, takže jsou kapely, které používají různé podehrávky nebo tak. Takže dneska by to asi šlo, ale bez sboru někde jako offstage to nešlo. Takže oni to dělali dokonce tak, že když třeba Freddie nemohl, tak ten Roger, bubeník, který měl relativně vysoko nebo má posazený hlas, tak když ten zvukař cítil, že Freddie nemůže, tak trošku stáhnul toho Freddieho a trošku vytáhnul toho Rogera. Takže ona tam ta vejška jako byla, ona tam vlastně byla i ta barva toho Freddieho hlasu, ale vlastně tu vejšku vyspíval ten Roger. Takhle to tehdy dělali.
1: písničky, které zpíváš ty a my je známe, ať už z tvého podání, nebo od Freddieho Mercuryho, máš to ve stejných tóninách jako on?
2: Ano.
1: Všechny do jedné?
2: Hele, já myslím, že to prostě bez toho každá jeden
1: třeba
2: autor...
1: Třeba Barcelonu?
2: No jasně, jasně. Jednou takhle za mnou přiběh Vašek Neubarta, tím toho zdravím. Dělali jsme takový společný projekt, Horečka sobotní noci nebo nedělní noci, nebo možná úterní noci, podle toho, kdy se to hrálo. A ten příběh, a právě se mi takhle jako poklonil, že teda i tu Barcelonu jsem zaspíval v původní tónině, a já myslím, že to k tomu patří, protože každá ta píseň je napsaná pro nějakou tóninu a jasně, že s tím můžeš pracovat, ale pak už ta energie prostě se ztrácí z toho.
1: Mm-hmm. Tvoje slova, úcta k originálu, to bych řekl, že je velmi důležité. A je to potřeba předeslat teď před tou další otázkou. Každý muzikant na světě ti řekne, že některé své písně má velmi rád, některé hraje, protože je musí hrát, protože chce publikum. Z tebe mám pocit, že chceš hrát všechny písničky a že tam žádná z nich není jakoby z toho důvodu, že ji tam musíš dát kvůli lidem. Jaká je pravda?
2: Moc hezká otázka, děkuju za ní. Krásný příklad, píseň I Want to Break Free. To je prostě song, bez kterého se ten koncert jako neobejde. Jo. Hele, v rádiu přiznám se, že když takhle třeba jedu a poslouchám rádio a ten song tam jede, tak ne, že bych vždycky, ale občas ho i přepnu. Jo. Ale jakmile ho zpívám, tak prostě je tam jedna energie v tom a každý song jiný a to je to kouzelný. Takže není, určitě to není
1: to
2: povinnost.
1: To je ten klip s tou uklízečkou takový.
2: Tak,
1: jo.
2: Tak.
1: Tomu docela rozumím. Ještě z tohoto rozhovoru, který ty jsi dělal pro Novinky, zpívání je zážitek podobný orgazmu. Michaili, zažil jsi někdy orgazmus?
2: Ano. No, pardon.
1: Zažil jsem obojí a nedá se to srovnat, musím říct.
2: Takhle, a bereš to jako z pohledu, jako, že jsi zpíval, jo, no jenže počkej, já tě neznám
1: jako
2: zpěváka.
1: Můžeš to nějak vysvětlit?
2: Rozvíst. No totiž, tak já nevím, jak to uchopit, jo.
1: No ne, prostě, já si říkám,
2: ano.
1: Jestli to nemůže být v tvém případě tak, že to zpívání a ty písně Freddieho Mercuryho a ten svět těch jeho tónů a těch jeho harmonií pro tebe není nějak spojený se sexualitou.
2: Jo, takhle, ne, to vůbec ne. Asi bych ti řekl první písničku, jako, u který jsem přišel o panictví. Myslím, že to bylo With or Without You od U2, ale ne kvůli mě, ale kvůli té slečně.
1: Pravě.
2: No. No nic, to je tak
1: souvisí to
2: nějaký věc. No, souvisí to v tom, že já ty Queeny v tomhle s tom nemám propojený. Jo. Ale ten orgazmus, který já prožívám na tom jevišti, je v tom, že když ti to všecko jako zafunguje, ten hlas, je tam prostě ta poloha, je to otevřený, funguje to, tak přes tebe jde nějaká podivná síla a cítíš to v celém těle. Podobně jako při tom orgazmu. Akorát to máš na 2 hodiny. Protože ten koncert třeba trvá 2 hodiny, že jo? Orgazmus trvá jak dlouho? Nevím, 2 vteřiny? Jak u koho? Hele, teď jsme měli vtipnou historku, uváděl nás moderátor, říká, kluci, bude mi to trvat tak 2 minuty, no tak jo, tak běž. A teď on přišel na to jeviště, říká, Queeny. A my říkáme, tak u tebe doma bychom chtěli počítat čas. Jo? Ale, no nic, no.
1: Dělá ti to něco? Ta muzika a to propojení s tou kapelou, a ta harmonie, je to tak.
2: Je to tak.
1: Říkáš, cítím to v celém těle.
2: Baví
1: prosím
2: to.
1: Tě, co se děje, nebo co děláš, když máš vystoupení a necítíš to?
2: To je blbý.
1: A neříkej mi, že to nikdy se nestane.
2: Stalo se to. Xavere, stalo se to, ale to je právě to, co odděluje toho amatéra od profíka. Ten profík tu performance dokáže udělat vždycky, i když se třeba necítí dobře, jo. Je nastydlej nebo něco. Samozřejmě jsou tam mantinely, jo, že se pohybuješ v nějakém rámci. Není to vždycky 100%, aby to neznělo jako nějak nadneseně. Ale ten profesionál i v tom divadle, herec před filmovou kamerou, prostě i když mu není dobře, toho kolegu třeba nemá rád, tak v tu chvíli na té scéně mu věříš, že ho miluje. A to je ta profesionál.
1: A to se ti stalo, že jsi například v muzikálu hrál s někým,
2: Já jsem měl všechny rád, tam to bylo příjemné. Jsme měli vždycky dobrou partu. Ale někdy třeba máš nějaký vztahy, nebo se pohádáte v kapele a ten den to zrovna jakoby úplně není ono. Zažili jsme to v minulosti. Asi jinak tam musíš prostě vylíst a divák se neptá, že divák si zaplatí vstupný a prostě mu je úplně jedno, co se děje tamhle někde vzadu, nebo jak si se vyspal.
1: Jak to chodí v okamžiku, kdy vlastně zpěvák žánru, kterému se kdysi říkalo vyšší populár, ale bylo to přesné. Jo, dnes by to asi vypadalo směšně. Když se octne na velkém jevišti s filharmonií nebo s velkým orchestrem, a byl jsi třeba překvapen, když jsi viděl některé ty písně napsané v notách? Říkal jsem si, tak takhle to vypadá?
2: No, já teda nejsem notař, jo. Já teda umím si jako na klavíru to přehrát z not, to jo, ale sedím u toho strašně dlouho, než to jako vyštaluju.
1: Jseš spíš srdcař než...
2: Jsem spíš jakoby jako samouk, bych to možná nazval, co se týče té hudební teorie. Ale samozřejmě v průběhu těch příprav za těch 19 let, co to děláme a s každou novou písničkou, když se jakoby do toho dostáváme, tak tady pozoruješ ten bubenický part, respektive spíš baskytaru, dejme tomu, co se týče té rytmiky, nějaký harmonický, pak tady máš tu kytaru, pak tady máš klávesy, pak ty samotný zpěvy. A to jako koukáš, co oni jako dokázali vymyslet a že oni vlastně nikdy harmonicky nešli proti sobě. Ale když se to spojí, tak to prostě funguje. A je to prostě, v tom podle mě oni měli to kouzlo a díky tomu se stali tím
1: že harmonicky autem. Nešli proti sobě? Spíš bych řekl, že šli, ne.
2: No jak se to vezme? Ano, ale vlastně...
1: Kolega Mozart víš, že to zapasuje, tomu říkal takhle. Kontrapunkt.
2: A Freddy je často přirovnávaný tou skladbou právě k Mozartovi. A je to ono. A teď jde asi jenom spíš o to názvosloví, kdy ty harmonie vlastně by spolu neměly fungovat, ale oni fungují. A to je to úžasné, co oni dokázali.
1: Když se to připravuje, taková velká show s filharmonií, je to tak, že oni jednoho dne přijdou, protože jsou to všechno listaři, jak se říká, a prostě to zahrají, anebo se to musí zkoušet?
2: My jsme měli dvě ty zkoušky, což je nadstandard. Obvykle je to jedna třeba zkouška, pak se to projede ještě v ten den před koncertem, protože jsou to úžasní muzikanti, oni to skutečně zahrajou z toho listu. A já musím říct, že už na té první zkoušce, kdybychom s tím šli na jeviště, tak pokud by tam neseděl teda opravdu někdo, kdo té hudbě hodně rozumí, tak si myslím, že bychom to mohli vzít na první dobrou. Tam jsme spíš řešili takový ty koruny, jak tu písničku zakončit, jo, a teda. A musím teda říct, že v obrovský kus práce v tom měl samozřejmě pan dirigent, který prostě to uchopil takovým způsobem, že ten orchestr dokázal vést vlastně s tou kapelou. A během druhé zkoušky to bylo hotový úplně a na tom koncertě už jsme si to jenom tak jakoby projeli, že to sedí a
1: kdo má? Kdo má v takovém případě právo veta na jevišti? Ty jako frontman nebo dirigent?
2: Producent, což jsem teda taky já, takže já.
1: Jak to producent?
2: No tak já myslím, že ten producent je ten, který za to zodpovídá za tu show. Ten vlastně dává do prodeje vstupenky, nese si tu zodpovědnost za to, že
1: jo,
2: ten divák...
1: Já jsem se špatně vyjádřil. Jo. Kdo má právo veta v okamžiku, kdy se hraje? Protože někteří muzikanti, a mám pocit, že zrovna pan Mercury to tak někdy měl, že když se mu v nějakém tónu líbilo, tak tam zůstal o chvilku díl. A co chudák dirigent v tu chvíli? Ptám se na to nažívání na jevišti, protože on drží v rukou tu filharmonii. Ty držíš tu tvář toho koncertu a ptám se, kdo je rozhodující.
2: Musím říct, že Standa Vavřínek to udržel jako právě v té rovině, že on respektuje vlastně toho frontmana, který se může někdy i zapomenout trošku třeba, jo? Ty jsi to řekl hezky, zalíbí se mu v nějakém tónu.
1: To je můj pocit, když jsem viděl některá videa, kde Freddie Mercury zpíval.
2: Určitě.
1: Že jsem si říkal, nechtěl bych hrát na bicí u něj v kapele, v uvozovkách.
2: Je to tak, že ty když stojíš na tom jevišti a za sebou máš to těleso, tak ty jsi vlastně jakou tou špicí toho trojúhelníku, kde se jako sbírá ta energie, prostě jde to takhle. Jo. A myslím si, že je rozumnější, když vlastně je ten zpěvák jako v té pohodě, samozřejmě asi bychom mohli najít příklady, kde je to kontraproduktivní, ale kde prostě se skutečně musí to těleso vzadu přizpůsobit tomu frontmanovi. A je to možná i nějaký nepsaný pravidlo, jak jsem pochopil. Ale já jsem se teda snažil to nekomplikovat.
1: Ty říkal jsi, že zpíváš ty písničky ve stejných tóninách, což znamená, že některé jsou dost vysoko.
2: Všechny.
1: Možná všechny. Vzhledem k tomu, že pan Mercury umřel docela mladý, tak já se obávám, jak budeš stárnout jednoho dne, stejně jako my všichni, jestli ti ten hlas třeba nepůjde trošku dolů. Všiml jsem si, že někteří zpěváci, třeba Elton John, mám pocit, u některých šlágrů, když si je porovnáš z desky a třeba z poslední doby, jsou třeba o tón, někdy o tón a půl, pokud jsem to já správně vychytal, tak jsou posazený níž. Na to jsi připraven?
2: Nejsem. Nejsem, protože myslím si, že v tom okamžiku přijde něco jako už na to nemám. Ale na druhou stranu takhle, jsou písničky, které i ten Freddy si dával níž, už za svýho života, třeba Who Wants to Live Forever, o tón. Ono totiž jinak se ti to zpívá ve studiu, kam přijdeš a zrovna se jako cítíš dobře a jinak se ti to zpívá uprostřed turné po dalších dvou koncertech a v jejich případě tam byly ještě nějaký večírky mezi tím třeba, což u těchhle z těch vejšek jako je důležitý, aby ten hlas byl v pořádku, měl nějakou hlasovou hygienu, od což se snažím já a díky čemuž doufám, že vydržím dlouho. A když se podíváš třeba na Karla Gotta, tak ten dlouho zpíval vlastně v těch svých původních tóninách. Ten Paul Rogers, který chvilku jezdil s Queenama na začátku vlastně, nebo teda s tím Brennem a Rogerem, tak ten taky vlastně ty fláky dával v původních tóninách, jo, a to už mu bylo přes 60 nebo k 60, takže ono se dá nějakou dobu vydržet a pak já si říkám, hle, po té 60, kdo na mě bude zvědavý, jo. Takže to už možná jako se vyřeší všechno tím.
1: Tam se i proto, že jsem slyšel, a nevím, jak moc to může být pravdivé, že ty vysoké tóny v písničkách, že to hodně záleží na tom, jak moc seš v tu chvíli rozjetý. Třeba v které části koncertu to je. A když máš v sobě, jak se dnes hezky česky říká, ten hype, jo, takže to jde potom snadno a s větší odvahou si na ty vysoké tóny troufneš. Je na tom něco?
2: 100%. Dokonce si troufám tvrdit, že v okamžiku, kdybychom se spolu domluvili, že tady zahrajeme jednu písničku nějakou, tak já bych si potřeboval tamhle v backstage zaspívat jiný tři, abych se jakoby rozjel. Jo. A teď si vem, že ty ještě tam máš tu psychologii, že jsi zvyklý třeba hrát VR Champions na prostém konci koncertu. A to je jedno, jestli to je 60-minutový koncert někde, nebo i kratší třeba 45 nebo 2 hodinový, ale jsi zvyklý, že tenhle ten šlágr je prostě na konci. A teď někde vystupuješ a máš tou písničkou začínat, nebo je to jediná písnička, kterou zahraješ třeba ten večer, tak je to šílený i psychologický nezvyk, že najednou jako vlastně ta hudba je furt stejná, ale ty nejsi spocený. Ty necítíš únavu a najednou to jsou takový momenty, který si říkáš, sakra, tady je něco divného. A v ten okamžik vlastně tě to může i trošku jako rozptýlit negativním způsobem. Takže určitě je dobrý se rozehrát a určitě jsou písně, které by ses nedal na začátek koncertu. No třeba zrovna to VR Champions nebo Show Must Go On. A naopak zase jsou písně, které by ses nedal na konec.
1: No, nevím, jestli to je tak, že to platí v okamžiku, kdy se takzvaně rozespíváš. Já jsem právě slyšel, že musí zažít ten eifer toho koncertu. A potom, že si troufneš na úplně všechno. Ale ještě nám řekni, Michale, kde se nejlíp pro tebe hraje a zpívá, řekněme, v Čechách a v okolí? Je to Česká republika? Jakože doma?
2: Já bych teď trošku chtěl navázat na to, co jsi řekl, že se mi nejlíp zpívá tam, kde chytnu ten eifr, jo. A ono to je někdy při první písničce a někdy to je až při šestý. Ale mezi tím stejně těch pět písniček musíš prostě odspívat, jo. Ale je to taková zajímavá symbioza mezi tebou a tím divákem, kdo první vlastně hodí ten míč a kdy začne fungovat ta hra, jo. A musím říct, že v Čechách je skvělý publikum, který možná dejme tomu, že není třeba tak úplně kulturně vzdělané, a teď to nemyslím v negativním slova smyslu. My třeba, když jsme jezdili do toho Švédska, tak tam ty diváci byli schopní ve větší míře poznat, že kytarista zahrál jako opravdu těžký kytarový solo. Jo. Protože tam prostě to školství mají nastavené trošku jiným způsobem, chodí víc do těch divadel a tedy. Ale zase jsou takový koženější. Jo? Takže ono se nedá úplně říct, tam tě nepozdraví ve výtahu, vlezeš do výtahu, do hotelu, někoho pozdravíš a on na tebe kouká, jestli ho chceš okrást. Jo? Jako takovýhle pocit tam z toho mám, byť tam jezdíme rádi. Takže ono se to nedá úplně říct, ale nejvíc odvázaný publikum jsme zažili asi ve Španělsku, v Barceloně. Tam začali pospěvovat mezi přídavkama prostě fotbalové hymny nebo takové popěvky a to jsem teda opravdu nezažil. To jako musím říct, že jsem měl z toho husí kůži.
1: Je ještě kde brát, řekněme, zkušenosti tak Loriola a vůbec třeba i repertoár Freddieho Mercuryho, nebo už je ta studna vyčerpaná?
2: My máme asi 90 písní, co jsme za tu naši 19-letou kariéru odehráli. A myslím si, že minimálně 50 hratelných jich tam ještě je. Princess of the Universe, prostě já tu písničku miluji, ale je strašně těžká. Freddy nikdy nespíval živě, takže my tam nemáme tu obezličku k tomu, abychom si ji mohli třeba o tom dát níž, protože on to tak nikdy neudělal. A je to těžký, ale já doufám, že se k ní jednou propracujeme. Takže jsou tam určitě kusy, které bychom ještě chtěli udělat a myslím si, že co se dá pořád zlepšovat, že my furt ty rezervy podle mě máme, furt ještě nejsme na tom muzikantském zenitu a i to může být něco, co může být pořád atraktivní pro diváky.
1: Mimochodem, Show Must Go On zpíval někdy živě?
2: Ne.
1: To je jenom studiovka.
2: To je jenom studiovka. Ale zpíval jí živě Paul Rogers nebo Adam Lambert právě, takže tam se dá jakoby, leco se dá obhájit.
1: Já se totiž říkám, jestli by jí živě dal?
2: Myslím si, že ne, protože je to stejný princip jako ta Who Wants to Live. Tam je prostě D2 v tom americkém systému, v tom evropském, to myslím D4, ale pardon, nejsem úplně v tom lekovaný, teoreticky. A vzhledem k tomu, že si dal dolů i to Who Wants to Live Forever, kde je stejný tón, tak předpokládám, že by si dal dolů i tu show.
1: Vlastníš nějakou osobní věc Freddieho Mercuryho?
2: Ano, já jsem vydražil jeho kostým ze 70. let, takový ten přesně jak se mu říká.
1: Žlutý s těma páskama?
2: A je to takový ten úplně takový ten overálek bílej, jo, který měl třeba v 76. roce v Hyde Parku. On měl 3 ty kostýmy různě jako střídal. Tak já mám jeden z nich a je teda zajímavý ten kostým vnímat už jenom teda z toho, že ho měl na sobě, ale i z toho, jak on vlastně jaký byl fyzicky, protože já jsem neměl možnost se s ním nikdy potkat a on teda v těch 70. byl opravdu útloučkej.
1: No já se ptám, protože znám člověka, který vlastní část jeho korespondence. Tak třeba někdy bude příležitost, aby nám ji ukázal. Co vás čeká, tebe a kapelu v nejbližších dnech?
2: Jsme včera začali naše letní turné.
1: To znamená, včera bylo 15.
2: července. Včera bylo 15. července, děkuju. Od dneška nás teda čeká ještě 9 koncertů. Ty nejbližší jsou v Olomouci, v Jihlavě, v Praze, v Brně. A chystáme se příští rok, chceme udělat velkou show v Edenu. Takže teďkonc podnikáme kroky k tomu, abychom toho byli schopni. Zjišťujeme, jestli toho vůbec jsme schopni. Doufám, že ano. A protože my oslavíme příští rok 20 let naší kariéry a zároveň vlastně to nejslavnější turné kapely Queen, to Magic Tour z toho 86. roku, který známe ať už z Wembley nebo z Budapešti, tak bude slavit 40 let výročí. Tak bychom chtěli to Wembley, který vlastně tady být tehdy nemohlo, přivízt do Prahy.
1: Tak to se těšíme, samozřejmě jsem velmi rád, že jsi přišel a moc ti fandím, Michaili.
2: Ksavere, já moc děkuju za pozvání a mějte se vážně diváci moc hezky.
1: Pěkný léto, ahoj.
2: Pěkný léto.
1: Naším hostem byl Michael Kluch.
0: Posloucháte Radio Ksaver.

Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Nesmíme dodávat na Ukrajinu další zbraně. To je v současné době jenom prodlužování utrpení a krve pro lidi, které už nikam nevede. Přece všichni víme, že ta válka je u konce, všichni víme, že ji Ukrajina prohrála. Proč tam budeme dodávat další zbraně? Víte, já jsem viděl včera zprávu o plní...
2: Prohrála.
1: No jednoznačně, no. Tam už není co řešit dál.
2: Ale tak pane doktore, teď se bavme teda jako solidně, tak nekapitulovala zatím. Takže i zatím neprohrála. Zatím ten zápas běží, to mě překvapuje, že zrovna vy, jako sportovec, ještě je 20 minut do konce a vy už říkáte, že Sparta prohrála.
1: No tak ono je taky o tom, že je 20 minut do konce, prohráváte 10-0 a můžete přijít ještě o další klíčové hráče, které na hřišti máte pro ten příští zápas. Prostě pokud Ukrajina neuzná tu situaci a nepodívá se realitě do očí, tak přijde o další území, přijde o další stovky tisíc lidí. A já vždycky říkám, podívejme se na tu válku, ne očima 4. září 2025, ale 4. září 2028. Kde budeme za 3 roky, pokud budeme dál tam lifrovat zbraně a peníze, kde budeme za 3 roky? Ukrajina přijde o další stovky kilometrů čtverečních svého území, přijde o další 100 000 lidí a jinak budeme tam...
2: A co vy to vlastně naznačujete? Vy vlastně říkáte, že Putin už si svůj obsadil, že tím to skončilo a že když budeme dodávat zbraně, bude pokračovat válka, takže on bude obsazovat další.
1: A jasně, samozřejmě. Samozřejmě. Tak to je, kdybychom uzavřeli ten mír před 3 lety, tak Ukrajina měla celé Záporoží a celou Chersonskou oblast. Zcela jednoznačně. A v Istanbulu 2022 v dubnu byla na stole dohoda, která už byla parafovaná, byla předložena ukrajinskou delegací, to je naprosto prokazatelný fakt, kdy v podstatě by Ukrajině zbyla celá Chersonská oblast, celá Záporožská oblast a ta Doněcká a Luhanská oblast by měla vysoký stupeň autonomie a mohla by si vyhlásit referendum. Jediné, o co by Ukrajina přišla, by byl Krym. A tehdy Boris Johnson přijel a řekl, nikoliv, my to nebudeme podepisovat, budeme válčit dál. A výsledek toho jsou 100 000 mrtvých a obrovská ztráta území. Čtvrtina území Ukrajiny je v tuto chvíli pod kontrolou.
2: Takže vy vlastně úplně na férovku říkáte nechat Putinovi to, co chce a složit zbraně.
1: Protože lepší už to nebude. Lepší už to nebude, pokud budeme pokračovat, tak jediné, čeho dosáhneme, budou další oběti, další promarněné miliardy a další ztráta území.
2: A kde máte jistotu, že on teda, když se mu to teď přiřkne, že nebude chtít další a další a Kyjev a posléze Košice, Bratislavu a Průhonice.
1: Přijede
2: to není, pane doktore, vůbec k smíchu?
1: Pro mě to k smíchu je.
2: Fakt, je.
1: Fakt. Protože tohle tvrdí lidé, kterým nejde o vůbec naši bezpečnost, o naši budoucnost. Tohle tvrdí lidé, kteří chtějí jenom pokračovat v těch zbrojních kšeftech.

0: Xaver.
1: Já z toho vašeho textu, kolik to je, 14 stránek, tak to vytištěný, 16, cítím skepsy. Cítím obří skepsy a vy mě někdy tady vyčítáte, že jsem neoprávněně optimistou. Hmm. Ale pojďme se o jednotlivých věcech.
2: Čili tohle ještě pesimističtější víc, než byste ode mě čekali.
1: Ano, ano. Vy vlastně tady naznačujete, co vy vlastně už vůbec nic nenaznačujete. Vy to na placato píšete, že co vlastně od těch voleb můžeme očekávat, budou o něčem, a píšete přesně, změní volby něco významného. A já teď cituji z té vaší knihy, můj dnešní závěr o minulých volbách, tady se vracíte k těm minulým, je, že se v naší domácí politice opravdu nic podstatného nezměnilo, i když frustrace mlčící většiny určitě narostla. A já se ptám, není to právě ten důvod, ta frustrace mlčící většiny, aby se něco změnilo?
2: No to určitě, určitě ano, ale já tam taky zdůrazňuju, že elementární pocit frustrace nebo někde jinde se tam objevuje nespokojenosti a podobně, tak to je bezvadný a já myslím, že nesporné, že se to za ty 4 roky zesílilo, ale pořád já si myslím, že to je málo.

štěstí se to životní úroveň zvýšila, lepší je tohle, lepší je ono. Oni mají pocit, že by mohli něco ztrácet a ztratit a mám strach, že se k spouře nějakého typu, a to slovo spoura se mi zdá důležité, že se většina lidí neodhodlá a nakonec mávnou rukou a navíc tomu nahrává to, že ve společnosti je obrovská setrvačnost. Lidi volí do značné míry podle setrvačnosti. Lidi se bojí změny, protože nějak tak po zkušenostech očekávají, že každá změna je k horšímu. Takže já mám strach, že to dopadne opět tak jako minulé volby k ničemu. To znamená, že Babiš bude mít nejvíc hlasů, ale že nebude schopen vytvořit vládu a oni se znova udržejí u moci a Fiala bude slavně další léta slavným premiérem. Pro mě je to děs, pro mě je to prostě nejhorší možná varianta.

Kapitola 27. Tak to tedy ne. Obyvatelé zátoky sviní dostali šok. Ta kráva je z toho venku, kurva, co se stalo, řval modrooký, až mu přeskakoval hlas. Béďa seděl jako zařezaný a koktal, že to přece není jeho vina, on svoji práci odvedl před několika lety a to velmi dobře. Nechval se, debile, kdyby to bylo perfektní, tak by to nebyla. To by se z toho posrala, koulel nepříčetně očima hlavoun. Ale já dělal, co jsem mohl. Převzal jsem vše od Radouše, nezměnil jsem ani čárku, tak co? Co po mně chcete? Vy jste to špatně připravili. Tak to už nikdy neříkej, pokrčil horní red a sevřel ústa v hruzivý úšklebek hlavoun. Máme tolik starostí a k tomu takový problém, to se nemělo stát. Béďa neodhadl vážnost situace a zeptal se, ale to slíbené povýšení snad dostanu, na vrchňáku se na mě těší, ale já bych chtěl jít raději na nejvyšší. Dostaneš tak hovno, nechám tě zavřít, hňupe, hřeměl Lopata. Míla se jako vždy tupě díval a v duchu si říkal, jo, určitě na vrchňáku se těší na hňupa a pedofila k tomu. A tiše pozoroval, jak ti chytráci dostávají kartáč. Přicházeli na poradu jeden po druhém. Po chvíli byl přijat na pohovor prokurátor. Věděl, že je zlé a jeho postup je také ohrožen. Hlavně, abych nemusel nic vysvětlovat. Nejlépe by bylo, kdyby se řeklo, že se na tento nezdar zapomene. Ale atmosféra tomu nenapovídala. Tak poslouchej, patlale. Nevím, jak to napravíš, ale vše bude už hodně nápadné a můžeme se dostat všichni do problému. Tak ti jen chceme říct, že dále s tebou nepočítáme. No, já si myslím, začal koktat prokurátor, modrooký ho přerušil. A můžeš nám říct, čím chceš myslet? Tím hovnem, co máš v hlavě? Talár se necítil komfortně. Zamožili se mu brýle, jak se mu hrnuli slzy do očí. Jeho sen o velkém postupu se rozplynul. Ale Palov byl povýšen za tu krávu. Prosím tě, mlč, zakabonil se Teflon. Jak se mu podařilo dát takovou větu dohromady bez pomoci, všichni čučeli. Hádka nad justiční vraždou Kamily, protože nikdo z nich stále nevěděl, že soudí její sestru Noru, vrcholila. Nikdo z nich netušil, že Kamila nežije. Jejich vrazi v taláru selhali. Něco se děje, pomalu couvají, někteří už s tím nechtějí mít nic společného. Co to je za situaci? Talár se pokusil o konstruktivní návrh a přihlásil se o slovo, že ví, jak vše napravit. Potřebuje politickou podporu a pak půjde všechno jako po másle. Rozmáchnul ruce, schodil vázu s kyticí anturií. Voda z vázy pocákala všechny tak nešikovně, že nezúčastněná osoba by si myslela, že se pomočili. Smrad tomu odpovídal. Na politickou podporu nečekej, ta nějak není, to asi víš. Kdo by tě tak mohl podpořit? Buď rád, že se o tobě neví. Reagoval dost podrážděně modrooký. Aby ta tvoje politická podpora nás nedovedla do basy. Teď si musíme dávat opravdový pozor, mohou na nás chystat různé léčky, bědoval Míla. Média o rozsudku něco řekla, bylo toho podstatně méně než při odsouzení, ale tak už to bývá. Nora neměla vůbec zájem s nikým komunikovat a také nekomunikovala. Brala vše kolem, že pro ní to skončilo. Ti ostatní se musí ještě poprat s nespravedlností, která jim vynesla drakonické tresty. Celý tento příběh lze přirovnat k procesům ve středověku, kdy církev při svých procesech upalovala čarodějnice, vědce. Rozhodně to nebyl soud, ale inkvizice. Nora tušila, že se celá věc blíží ke konci. Věděla, že nastane to, na co čekají tisíce poctivých občanů této celkem hezké země. Znala část připravovaného scénáře, jak se bude postupovat.
Představovala si Radouše, jak je usvědčen ze spolupráce s mafií. Věděla, co ho ve vězení čeká. Byla velmi spokojená, když si to představovala a nepotřebovala ani bujnou fantazii. A co teprve bude s Béďou nebo jeho kolegou, bývalým milicionářem? Prostě si těch 12 let v kriminále s dohledem pěkně užijí. Budou se vracet bez peněz, zadlužení bez přátel. Bez možnosti se do jakékoliv společnosti zařadit. Podsvětí je mezi sebe nevezme a normální společnost se jich bude štítit. Vypadá to jako pohádka, ale je to za dveřmi. Nastává čas na nápravu prohnilé společnosti, která doposud likvidovala na zakázku slušné lidi. To vše se promítalo v hlavě Nory, když celá inkvizice byla skončena. Nikdy nenazvala toto období soudním procesem, nemohla. Věděla toho tolik, že slovo soud jí prostě nešlo z úst. Věděla, jak se zametají stopy po největších zlodějnách a kdo při zametání stop pomáhá. Nemohla tuto inkvizici nazvat soudem. Bylo jí smutno, bylo jí hořko, bylo jí zoufale. Byla prázdná. Přistihla se, jak hluboce tuto svoloč nenávidí. A nenávist není nejlepší rádce pro další kroky. Atík ležel pod skleněným konferenčním stolkem na tlustém vlněném koberci s dlouhými bílými chlupy. Tiše vrněl jako kocour a hleděl zasněně na plameny v krbu, který dodával této ponuré době příjemné teplo. Nora si balila věci, které zároveň třídila, a dávala na hromádku to, co už nikdy nebude potřebovat. Byly mezi tím i různé archivní materiály, ke kterým se nechtěla vracet. Chtěla mít to nešťastné období za sebou, připravovala se na další práci, kterou jí NVO připravilo. Z hromádky dokumentů vypadlo několik fotek, které patřily Kamile. Nostalgicky si je prohlížela a dávala na hromádku nepotřebných. Pálila mosty. A když se pálí mosty, minulost si sebou vzít nemůžete. Doslov. Každý jednou v životě chce spálit mosty, ale jen někdo se k tomu odváží a jen málo komu se to podaří. Něco jiného je pálit mosty, něco jiného je zametat stopy po zločinu. Jedná se o dvě neslučitelné věci.

0: Vlastimil Tlustý, Počase v XTV a komentář věcí, které proběhly v médiích v uplynulých dnech. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak například, teď to bude o volbách hodně. Víte, že byly volby?
1: Víme.
0: Tak, Paroubkovi ukradla hlasy manželka, Praha nakopla Petra a lidé si střílí z voleb. Co vy na to říkáte?
1: Všechno asi pravda.
0: Sedí to?
1: No tak, že Jiřímu Paroubkovi hlasy sebrala jeho vlastní bývalá manželka, to je nepochybné.
0: Jo.
1: No tak to, co plnilo média před volbami, ve kterých on kandidoval na senátora, tomu určitě pomoc nemohlo. Hledání ztracených milionů, hádka, vlastně rozvodová, typická rozvodová hádka, ale tentokrát o velké peníze. To určitě voliče levicovému politikovi nepřináší.
0: Takže tuto drobnou bitvu vyhrála paní Petra, by se dalo říct.
1: Prohrála ji, ta tím nezískala vůbec nic. Myslím, že se mu o to teďko snáze bude prokazovat nižší příjmy, o které byla ta bitva. Vlastně šlo o to, jaký je základ pro výpočet výživného a teď, když nebude senátorem, tak to bude menší.
0: No, rozumíte jí? Je v tom ješitnost jenom nebo touha po pomstě?
1: To je tak, jak to v těchto vztazích bývá, to není racionální reakce, to jsou projevy zoufalství, mlácení kolem sebe. Je v tom samozřejmě i snaha udržet si životní úroveň, protože nepochybně v době, kdy byli spolu, se měla lépe, než se má teď. Poškodila jeho, poškodila sebe, poškodila vlastní dceru.
0: No ale ta věta, lidé si střílí z voleb, to jsem sledoval na Facebooku docela. Hodně bylo takových vtipných věcí.
1: No tak vítězů je spousta. Podstata lidského smíchu je pocit vítězství a dominance. A pak, myslím, že to nejlépe vystihuje přísloví, málo co potěší tolik jako cizí neštěstí.
0: Dobře.
1: A když je to neštěstí politika, no tak to je dvojnásobná radost.
0: Jdeme dál. Výsměch z debaty na Primě. Antizemani, Drahoš, Hilšer a Fischer teď uspěli ve volbách. Dostali cukřík, odměnu za to, že se ti psíci hezky porvali se Zemanem. To řekl pan šéfredaktor Mladý fronty tam. Vtipnej.
1: Tak to nezdílím, tenhle názor. To má přeci naprosto racionální a poučné vysvětlení. Prostě obrovská prezidentská kampaň, do které se nechají vtáhnout skoro všichni občané, tak soustřední pozornost na ty, kteří tam jsou. To znamená, ukázalo se, že být jeden z deseti, byť neúspěšných kandidátů, je pro další politickou kariéru a volby typu senátní naprosto zásadní pomoc. A myslím, že teďko z toho vyplyne, že v příštích prezidentských volbách už nebude 10 kandidátů, bude jich 20, protože ten výtah do politiky budou chtít použít i další.
0: Takže to funguje, prezidentské volby. A myslíte si, že oni tam s tímto šli, třeba Drahoš?
1: Nešli, určitě tam s tím nešli.
0: Chtěli být prezidenty.
1: Já myslím, že opravdu chtěli být prezidenty, ale teď se ukázalo, že to funguje jako politický výtah. A v příštích prezidentských volbách uvidíme spousty kandidátů, kteří budou vědět, že sice nemají šanci být prezidentem, ale budou chtít uspět v nějakých dalších senátních nebo parlamentních volbách.
0: To bude narvaný ten výtah teda.
1: To bude narvaný. Trošku se to znepřehlední. Je to vlastně poučení těch minulých prezidentských voleb.
0: Dobře. Volby jsou debakl a Filip by měl rezignovat. Soudí jeho rival Skála. Pan Skála, to je bývalý místopředseda komunistů, myslím.
1: Tak pro komunisty i pro sociální demokraty jsou tyto volby debakl. To, že klesl počet jejich zastupitelů na přibližně ve obou případech polovinu, to je nepochybně veliký ústup ze slávy, a když tomu připočteme výsledky v minulých parlamentních volbách, kdy tyhle dvě strany, které bývávaly na 10%, se začínají blížit k 5%, tak se dá očekávat, že jak u komunistů, tak v sociální demokracii bude docházet k těmhletím atakům na současné vedení.
0: No a je to na odstoupení?
1: Já myslím, že nikdo odstupovat nebude, ale důvod k tomu, aby se to v těch stranách začalo mlít, to určitě je a dá se to očekávat. A je na tom, myslím, důležité, jsou to obě dvě vládní strany, to znamená ty volby, které právě proběhly, komunální volby, a v tom mám asi jiný názor než spousta jiných, budou mít velký vliv na chování vlády. Prostě proto, že vládní koalice se dozvěděla, že může špatně dopadnout. Komunisté i sociální demokraté mají před sebou osudové období, kdy během těch 3 let se ukáže, že to dokáží nějak vykompenzovat, anebo skončí. To znamená, může se stát, já netvrdím, že se to stane, ale ti představitelé těch politických stran si to určitě umí představit a budou se snažit tomu zabránit. Oni teď musí počítat s tím, že se může stát, že ani komunisté, ani sociální demokraté se v příštích parlamentních volbách do parlamentu nedostanou. A když tomu připočteme, jak bychom to nazvali, konec začátku po Churchillovsku, ano, se dozvědělo, že začátek končí, dobývání celého světa končí, další expanze se nekoná, mají před sebou teďko, spíš bych použil přirovnání, cestu od Moskvy. Možná ještě vypálí to, ano, ale kdybych hledal nějaké historické přirovnání, asi bych použil z vlastenecké války Borodino 1812. Dá se to ještě vydávat za úspěch, ale žádný velký úspěch to není. A
0: já ani nevím, jak dopadla bitva u Borodina.
1: Tak já použiju méně přesné přirovnání, které budete znát, tohle je Stalingrad.
0: Stalingrad, dobře. Pojďme dál, prosím. Praze hrozí, že bude spát další roky. Protopku bude koalice s Piráty za trest, píše tady v komentáři pan Půra. No, vidíte. Co je na to?
1: Že v Praze v tuto chvíli jsou nejméně 4, kteří si skoro už představují, že jsou primátory. Když jsem je viděl v televizi, tak je to patrné, že už se tak chovají, že si představují, že právě oni jsou primátory. To bude nesmírně těžké hledání 2 z nich, kteří se s tím dokáží rozloučit. Myslím si, že z těch 5 politických stran, které jsou velice vyrovnané v Praze, jediná, která pochopila, že primátora mít nemůže a nebude, je ANO. Ale ty zbylí 4, tam jsem viděl, že ti všichni se těší na své primátorství. A vznik koalice bude velice obtížný, protože když 4 chtějí být primátorem a primátor je jenom 1 a ještě k tomu potřebuje 2 koaliční partnery, tak se vlastně hledají 2, kteří se s tou myšlenkou svého primátorství rozloučí a to nebude v žádném případě jednoduché.
0: Rozhádaná strana ČSSD hledá příčiny nízké podpory. Co vy na to?
1: Tak já už jsem to vlastně zmínil. Spolu s komunisty jsou existenčně ohroženi. Ukazuje se, že to, na co jedni sázeli uvnitř ČSSD, tam byla veliká diskuze o tom, jestli vstup do vlády jim pomůže nebo ublíží, tak v tuto chvíli jasné, že jim to nepomáhá, nebo dosud jim to nepomáhá. Jsou ve velice těžké situaci, kdy jim hrozí úplné opuštění politické scény. To, že současný pan předseda to všechno líčí neuvěřitelně růžově, že vlastně popírá realitu, jestli z 13 senátorů mu zbudou 2 nebo 3, považuji za nepodstatné, to je prostě katastrofa pro tu politickou stranu. Jestli budou mít nebo mají polovinu zastupitelstvu, to je také katastrofa a že bude o tom uvnitř sociální demokracie ne diskuze, ale skoro bych řekl svatá válka, to považuji za jisté.
0: Hnutí ANO by mělo po zásluze skončit v Praze v opozici, řekl Babiš. Už i Babiš to říká.
1: A tak já tady v tom případě neumím odlišit, co je reálný postup a co je propaganda. Tak ono to zní krásně, takže jako propaganda to určitě leckoho dojme. Nicméně z toho, co jsem říkal, ANO má v tuto chvíli ve své pozici po debaklu, který v Praze utrpělo, výhodu právě toho, že zrovna ANO si myslím ví, že primátora mít nebude. A to ti 4 zbylí nevědí. A to je veliká výhoda v těch vyjednáváních, protože ANO by mohlo být ten koaliční partner, který v jednáních přijde s tím, že netrvá na svém primátorství a v tu chvíli se pro ty ostatní 4 stává velice žádaným, protože ty všichni ostatní ty tuhle větu nejsou ochotní říct, ty chtějí toho primátora. Takže jak to nakonec dopadne, se neodvažuji odhadnout. Myslím, že ani po téhle větě se nedá vyloučit, že ANO ve vládě v Praze bude, ale vyčkejme.
0: Tak a teď už trošku od voleb. Miloš Zeman řekl, že 28. října ocení Michala Davida. Co si o tom myslíte?
1: Proč ne?
0: Zpívá prý milionům lidí.
1: Tak já začnu možná trošku odjinut. Já jsem kdysi... Nezaspívám. Já jsem kdysi na jedné podnikové oslavě, neb jsem se tam nudil, tak jsem přijal dobrovolnou roli disc jockeye, který tam tančícím párům vybíral na internetu ty správné hity. Vybíral jsem podle svého nejlepšího svědomí. Přišla, myslím, že tak o generaci, možná o dvě, mladší dáma, že by se tam pustila něco, co jí se líbí a co kamarádky ocení. Tak jsem si tak v duchu říkal, no jo, tak už bohužel netuším, co ty dnešní 20letí mají jako své hity, a musím říct, že jsem skoprněle stál, protože nová disc jockeyka hrála výlučně Michala Davida a Helenu Vondráčkovou Zbytek noci.
0: No a je to na státní vyznamenání?
1: No tak když to hraje takovouhle roli ve společnosti, která leckoho může překvapovat, je to opravdu, jsou to opravdu reprezentanti oblíbené velkou částí společnosti preferované hudby, tak je nepopiratelné, že ti lidé, kteří to vytvořili, tento žánr, se zasloužili o dobrou náladu aspoň části společnosti, a to za vyznamenání stojí, takže mě to nějak nepobuřuje. Vyjadřuje to prostě to, že Michal David, stejně jako Helena Vondráčková a mnozí další, jsou idoly i mladé generace, nejenom té mojí, tak co by nedostali vyznamenání.
0: Psycholog pravil, nenávist pražské kavárny je nechutná. Zemana by kritizovali i za přijetí sirotku.
1: A tak ona celá ta atmosféra zemanovci versus antizemanovci, tak jak se vytvořila. Já si pamatuju, že když jsem byl dítě, tak takhle podobně nenávistná atmosféra byla na základní škole mezi Spartany a Slávisty. Tak to už je prostě dovedeno do neracionálního fandoství, do nadávek, dokonce i facek. Já to celý považuji za zbytečný a nechutný, no ale lidi to asi baví, a na vytvoření téhle atmosféry se samozřejmě podílely obě dvě strany. Tam se nedá přesně spočítat, kdo to vytvářel o 1% víc než ten druhý, takže mě napadá, mají co chtěli, tak ať se v tom vyžívají.
0: Michal Hašek řekl u nás v televizi, levice je teď pro voliče ANO českým Ficem Babiš, Sobotka neuměl prodat výsledky vlády, záchrana ČSSD, Hamáček a Zimola.
1: Tak první dvě věty naprosto podepisuji, přestože samotné ANO se snaží to popřít, logicky se to snaží popřít. Prostě ANO úplně dobrovolně provedlo na politické scéně v České republice neuvěřitelný obrat. Z původně lehce pravicové až středové strany se stala strana levicovější než je sociální demokracie. Oni jsou dneska v prostoru mezi sociálními demokraty a komunisty. Viděl jsem někde statistiku hlasování. Největší schoda hlasování poslanců ANO je s poslanci komunistů. Takže ANO, je to pravda. ANO je výrazná levicová strana. Vyluxovala voliče komunistů a sociálních demokratů. To všechno je nepopiratelné. Ta poslední věta, kdo je záchrana sociálních demokratů.
0: Ještě tam Sobotka neuměl prodat výsledky vlády.
1: No, tak to je taky pravda, to taky neuměl. Měl to ale těžké, stáli proti němu velcí profesionálové. A já teď tady řeknu věc, nad kterou žasnu. Vemte si, jak ve společnosti, zejména u důchodců, rezonovalo téma zvýšení důchodů před volbami. Určitě to sehrálo významnou roli. Kdo ví, jak by ty volby dopadly, kdyby nebyl takový mohutný nákup voličů jednorázovým zvýšením důchodu. A co stojí za pozornost? Přitom je současná úroveň důchodů v poměru k průměrnému platu, což je ukazatel, kterým se měří úroveň důchodu. Všude ve světě se to, jak jsou na tom důchodci, měří podle toho, jaké procento tvoří průměrný důchod vůči průměrné mzdě. No tak ta je v tuto chvíli, ten průměrný důchod, nejnižší za historii České republiky. Tak je potřeba smeknout před mediálními mágy, kteří dokážou strhnout nadšení veřejnosti v situaci, kdy důchody jim zvyšují asi tak polovičním tempem, než jaké by měly, aby udrželi ten poměr vůči průměrné mzdě. Oni postupně nechávají ty důchody klesat do míst, teď řeknu, o kterých se v minulosti nikomu ani nesnilo. To znamená, dochází k postupnému poklesu životní úrovně důchodců. Pak jednou za čas jim půlku toho, kolik by měli přidají, udělají z toho obrovskou kampaň. Důchodci jsou nadšení, to je přeci úctihodná politika.
0: Dobře, a teď záchrana ČSSD, Hamáček a Zimola.
1: No, tak to bych zrovna po tomhle výsledku voleb řekl, že to je prokázáno, že ti to nejsou.
0: Díky za to, že jste přišel, pane Tlustý. Těším se na příště.
1: Děkuji za pozvání.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: proč vlastně byste to nezvedl a nestal jste se předsedou sociální demokracie? Na místo Jany Maláčové. Uvažoval jste o tom?
1: Jo, já vám to řeknu.
0: Překvapuji, že nejste ani v předsednictvu.
1: Jasně, já vám to řeknu a bude to vlastně první, komu to řeknu. Já
0: no, jsem děkujeme to nikdy, za důvěru.
1: Nikomu jinému jsem to neřekl. Asi je veřejným tajemstvím, že jsme prodělali s manželkou v životní tragédii, protože nám zemřela dcera. A přiznám se, že to byla doba, kdy jsme velmi těžce se museli opřít o jeden druhého. A úplně poslední jsme přemýšleli nad tím, jestli já převezmu sociální demokracii. I pro mě teď pořád, a bude to na dosmrti, pro mě těžká věc. A přiznám se, že při těch všech starostech, které jsem měl s vedením chodu úřadu, ještě při této příležitosti řešit tu obrovskou životní tragédii, tak jsem si vůbec nedokázal představit, že bych přebral tak obrovskou zodpovědnost za sociální demokracii. Já jsem celou řadu významným osobnostem, ne že slíbil, ale mě požádali, abych převzal sociální demokracii, dokonce mě byli ochotní s ní pomoci. Ale já jsem v té době neměl v sobě sílu, takovou tu sílu toho, že bych charisma, abych odstartoval a dostal tu sociální demokracii na úroveň 5%. A znovu říkám, já se omlouvám, že mám takovouhle zpověď, ale pravda je ta, že dnes nemůžu, ani nechci, ani nebudu kritizovat kohokoliv, ať už to je kolega Šmarda nebo Jana Maláčová, za to, co dělají, protože já jsem měl tu příležitost to převzít. Já jsem to mohl vzít a myslím si, že byla celá řada lidí, kteří byli připraveni se mnou do toho jít a dokonce mě podporovat nejenom sociální demokracii, ale i mimo sociální demokracii. No, můžu tady zmínit, asi myslím, že a není to tajemstvím, že můj velký přítel i Miloš Zeman, pan prezident Miloš Zeman, mě v té věci velmi podporoval. Ale tohle je odpověď na to, proč jsem do toho tenkrát nešel, protože jsem na to neměl prostě sílu. A já, když něco nemůžu dělat úplně naplno, tak to radši nedělám vůbec.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

šlo to k odvolání k vrchnímu soudu a ten vrchní soud v Praze taky tehdy nabyl dojmu, že by měl být odsouzen a zrušil to rozhodnutí, vrátil to zpátky do Plzně. Ten soud Plzní znovu řekl, že ho zprošťuje, tak vrchní soud v Praze zase to rozhodnutí zrušil a dal to v Plzni jinému senátu. A myslel si, ti už mě budou poslouchat. No a stalo se to, že i ten jiný senát v Plzni toho Templa zprostil. Neříkal, že by byl nevinný, ale prostě nebyly dostatečné důkazy, takže ho znovu zprostil. To už ten vrchní soud v Praze se naštval, vzal to z Plzně, z krajského soudu v Plzni a dal to ke krajskému soudu v Praze. Tam si asi řekli, no tak když ho odsoudíme, budeme mít pokoj, když ho zprostíme, jak v té Plzni, tak nám to zase z vrchního soudu v Praze vrátí, tak ho odsoudili. Samozřejmě vrchní soud tady toto potvrdil, protože to bylo podle něho správné, šlo to přes nejvyšší soud, i přes nás ústavní soud to prošlo, že to je všechno v pořádku, přičemž bylo právě porušeno to právo na zákonného soudce a došlo to do Štrasburku, k Evropskému soudu pro lidská práva a až ten štrasburský soud řekl, není možné, aby vrchní soud v Praze chodil po všech možných krajských soudech v Čechách a hledal nějakého soudce, než najde toho, který toho Templa odsoudí, protože on sám ho odsoudit nemůže, potřebuje k tomu ten soud prvního stupně. No, takže Štrasburg za to odsoudil Českou republiku, že byly porušeny práva pana Templa, šlo to zpátky k ústavnímu soudu, ten už se teda chytl za nos, pozrušovala se ty rozhodnutí, vrátilo se to zpátky do Plzně a tam pana Templa zprostili. Jenže pan Templ byl odsouzen na doživotí, a než se to dostalo z té Plzně přes tu Prahu a další soudy do toho Štrasburku a potom zase zpátky, tak to trvalo 20 let. On 20 let seděl ve vězení na základě toho, že vrchní soud v Praze si vynucoval odsouzení. Není to nic jiného, než chce vrchní soud v Praze udělat teď. A já se ptám, jak je možné, když ten vrchní soud věděl, jakou obrovskou škodu na tom lidském životě udělal, že udělal nejhorší rozhodnutí v justici s největším. Prostě odsoudit někoho na doživotí je zásadní věc. A on to zbabral, ten vrchní soud, nechal člověka 20 let, nebo v důsledku toho byl člověk 20 let ve vězení nezákonně a opakuje se stejná praxe. Já to považuji za systémově špatné. A měl by to zákonodárce změnit. Jestliže u nás odvolací soud nemá možnost ze zákona uznat někoho vinným, tak si to nemůže obvinucovat ani obklikou, tím, že by vytvářel tlak na nalezací soud.

0: V roce 1991 nás čekal další umělecký 3měsíční zájezd do dánského Elborku. A začali jsme řešit, kterýže technik s námi pojede. Ten výběr byl vždy hodně důležitý, protože žít s někým 24 hodin denně 3 měsíce, to musí být už dobře prověřený a skvělý člověk. A pak se nám nabídl kamarád Michal Pešek, znáte ho, malý pitaval, že by rád jel s námi a že mu nebude vadit, že bude dělat technika. Nikdy v zahraničí tak dlouho nebyl a že chce být s nejlepším kamarádem. Michal Nesvadba souhlasil a Pešek byl rád, ale tak narychlo si musel vše zařídit. Upíre, já za vámi přijedu, ještě něco mám a přivezu nějaké dobré pití. A tak jsme vyjeli. Takhle jsme vyjížděli pravidelně do Dánska na pomoc jednomu z nejslavnějších dánských komiků Flemingu Jensenovi. Skvělý komik. Něco ve stylu Luďka Soboty. Zajímavé bylo, že on si nás našel. Jednou byl na Černém divadle Františka Kratochvíla, kde jsme s Michalem hráli. A když nás viděl, od té chvíle nás chtěl. Byl skvělej a spolu nám to šlo. Společně jsme udělali několik show. Tu vždy nějaký čas zkoušeli a pak hráli někdy 2, jindy 3 měsíce. V tom Elborku skoro každý večer jsme hráli. Navíc nás to bavilo. A proč Dánsko? Protože zem dánská je v zimních měsících tmavá, ponurá, sichravá, takzvaná dlouhá noc, anglicky white night. A lidi tam mají z toho deprese a páchají sebevraždy. A aby tomu tak nebylo, hospody jsou otevřené non-stop, kina hrají nepřetržitě a každý den je nějaký zajímavý kulturní program. A my jim byli taky na pomoc. Krásný pocit, že já tolik lidí odradil od sebevraždy. Když jsme přijeli, zas tradičně uvítací ceremoniál. Dechovka, pivo, transparenty, projevy. A pak se nás zeptali. Nabízíme vám 2 možnosti. Tak si musíte vybrat. K vašim honorářům nabízíme. Buď vám budeme platit luxusní hotel pouze se snídaní a zbytek si budete hradit sami, nebo vám budeme platit v luxusní restauraci jídlo, snídaní, oběd, večeři a pití. A kde budeme bydlet, mě zajímalo, i když nabídka restaurace mě lákala nejvíce. V divadle každý jeden z vás bude mít svoji šatnu a tam postel. Jediný problém, že záchod a sprcha jsou na chodbě. A tak jsme jednohlasně zvolili luxusní restauraci. A dorazil za námi Michal Pešek a vyprávěl o své cestě. Včera jsem nastoupil v Praze na Florenci do autobusu. A byl jsem tam sám a ještě 3 černošky. No kdo by ve středu jel do Elborku, do Dánska, že? A já si k ním přisedl, prokecal celou cestu a taky vypil to dobré pití. A někde u Hamburku se mi chtělo na záchod. Tak jsem šel za řidičem, poprosil ho, aby rychle zastavil. Tak on zastavil. Nevěděl proč, dveře otevřel a já vyšel a plížil se podél autobusu dozadu, aby mě holky neviděly. Ale oni mě stejně viděli, se dívali přes ty okýnka. A u zadního kola jsem se vymočil. A když jsem šel nazpět, tak mi řidič sdělil. To jste mohl říct? V tomhle autobuse je záchod. Nemusel jsem zastavovat. Aha, to nevím, jo. Já jezdím jen karosou. Tam jsou záchody venku, v lese. Ženy vpravo a muži vlevo. Nejdřív jsme ale začali zkoušet bez té restaurace. Nikdy jsem nezažil tak náročné přípravy před premiérou. Jídlo nám nosili na plac, na podnosu až pod nos, abychom se nezdržovali. Jelo se v plném nasazení 13 dnů od 10 ráno do pozdních nočních 23 s malými přestávkami na cígo, čůr a kofí. Jedinou úlevou bylo, že Fleming najal Angeliku, ta nám překládala. Vždycky říkala, jsem emancipovaná řecko-česká migrantka, utekla jsem těsně před revolucí 89, neuměla jsem ani žbleptnout a už za 2 roky poté jsem udělala státnice. Bez ní bysme to nedali. A pak byla premiéra, ta byla dle všech i novinářů, i kritiků bombastická. Na ní byli i ministři, ze kterých jsme si dělali srandu v podobě obrovských skarikovaných loutek, které jsme vodili. Po premiéře jsme byli středem pozornosti, fotili si nás, obskakovali, dělali interview. Ministři se ptali a zvali nás na další párty. A druhý den na titulních stranách vyšlo Výbuch v mé hlavě a naše velké ksichty. Výbuch v mé hlavě byl název toho pořadu. A pak už jsme chodili do restaurace, kde švédské stoly se prohýbaly neuvěřitelnýma mňamkama. Neuvěřitelný byl i velký výběr mořských plodů. Navíc nabízeli taková jídla, o kterých jsem neměl doposud ani chuťové zdání. Překvapil mě kaviár dovážený z celého světa. A kromě klasického černého, ještě zlatý, bílý, modrý, zelený i červený. Vůbec jsem netušil, že tolik druhů existuje. A my si dávali všechno. A přidávali si a kombinovali to. A pak už jsme byli tak rozežraní, že jsme si dělali tatarák ze žabích stehýnek a jedli kaviár z hlubokého talíře polévkovou žíci. A jako moučníček jsem si tláskal brambory se zmrzlinou a ryby se šlehačkou. Když jsem si to dal na talíř, kolegové se nad tím nevím proč pohoršovali. A já ještě slovně provokoval. Dobrou chuť, chcete-li? Namíchám vám to samé. Jsem váš kuchtík humoru. Jako specialista vám uvařím i vtipnou kaši. A oni nechtěli. Byli asi přežraní. A na premiéru za námi přijela Světlana s Pepinou. A tak jsme je pozvali zadarmo na oběd. A přišla i kamarádka Světlany, která se provdala do Dánska za bohatého podnikatele a ještě, že v té restauraci byla. Pepina seděla Světlaně na klíně. A Světlana ji učila jíst příborem. Ale Pepině se to nelíbilo a mrzutě se vrtila a vidličkou píchla za sebe a Světlaně přímo pod oko. Světlaně tekla krev. Světlana vylítla, zařvala na Pepinu. Ty jsi mi mohla vypíchnout oko! A přitom Pepinu řezal. To proto, aby jsi si pamatovala, že už to víckrát neuděláš. Ale myslím, že Světlana už to víckrát taky neudělá. Celá ta restaurace skoprněla. Ten čas se v ní zastavil. Všichni koukali k našemu stolu a začali se pohoršovat. Majitel volal policii. To se Světlano nemělo stát. Proceděla kamarádka mezi zuby. A děsila se, co bude následovat. Proč?
1: A pokračovala dál v afektu. Čemuž jsem rozuměl. Jednal bych stejně. Jenže kamarádka varovala.
0: Tady se Světlano děti nebijou. Tady jsou za to tresty i vězení. To nevím, jak to vysvětlím policii, až přijde. Policie přijela a vše se vysvětlovalo. Že to je cizinka, že mamince ujeli nervy, že oni jsou slavní umělci, kteří zachraňují Dánsko a že vystupují ještě se slavnějším komikem Flemingem Jensenem. A pak, když to dobře dopadlo, dala kamarádka k dobru. I já jsem vyrůstala s tím, že táta říkal, ještě jednou, tak támhle visí rákoska, nebo sundám řemen z kalhot, nebo v šuplíku je měchačka. A Michal se zeptal, jak se to tady řeší, jak ty děti vychovávají. Tady se říká, jestli budeš zlobit, já tě vezmu do Německa a tam tě seřežu. Tak to je dobrý, ale trochu daleko. A pak nám vyprávěla, Dánsko je zajímavá země. Například, každý pátek přijíždí velká spousta trajektů ze Švédska, Norska a přivážejí lidi, protože tam je taková nepsaná prohibice. Tak svážejí nadšené svatby, narozeninové oslavy. Prostě opilce, dá se to tak říct, upíre. No a potom v celém Dánsku jsou vždy na víkend hotely plné. Všichni se ožerou, všechno poblijou a jedou domů. Ano, upír, jsem ráda, že si to řekl za mě. A pak celý týden personál pucuje lodě, hotely, aby vše bylo připravené zase na další víkend. No jo, říká se chlastá jako Dán. No to ne, pozor, tohle před Dánem nesmíte říci. Protože ten zas tvrdí, že oni ne, že se říká chlastá jako Švéd. A Švédové zas říkají chlastá jako Nor. A já povídám, důležité, že víme, že chlastají všichni, akorát se to nesmí říkat. A Michale, ptal jsi se, proč na tebe koukají v divadle přes prsty. Je to jednoduché, podívej se na vozový park dánských rodin. Jezdí ojetýma autama, Trabant, Warburg i Škodovky. I ta ojetá auta se tu prodávají dost draho. Normální Dán si auto pořídit nemůže. I cestování autobusem je drahé. Dánsko je vůbec drahá země. A ty přijedeš jeepem Cherokee. To je pro ně šok. Tak se nediv. Aha, tak proto Dánové jezdí na kole. A média o nás tvrdí, že žijí zdravě. Že jezdí za každého počasí na kole. Aha, tak to není pro zdraví. A dali jsme si dalších pár chodů a pití. A hrál tam robot na klavír. Klavír, který neměl pianistu. A ty klapky se mačkaly sami, jako by tam seděl neviditelný klavírista. I Pepinu to dost zajímalo. A já povídám, ještě k těm kolistům, jo. Zaznamenal jsem zajímavý úkaz. Ten kilometr silnice do centra od divadla, aby někdo nesjel do bouřlivého moře, tak je tam zábradlí a na něm velký rampouchy, minimálně 70 cm dlouhý. A ty rampouchy nejsou svislé, ale jak fouká vítr, jsou vodorovně. A ty, co jezdí na kolech, tak mají rampouchy u nosu a ty jsou taky vodorovný. Když kolista s rampouchem jede od divadla do centra, tak ho má vpravo. A když z centra do divadla, tak vlevo. Je mých líto, jsou to chudí chudáci. Dánsko je drahé, protože u moci byli dlouho socani a ty, jak je známo, se rozdají. Tedy spíš tu státní pokladnu. A tak teď musela přijít k moci pravice a ty utáhly opasky tak, že daně jsou tu nejvyšší, co jde, a tak i váš Fleming nebydlí v Dánsku, ale koupil si někde za Londýnem kotič a tam i odevzdává daně. Tady pouze ty peníze vydělává a to nevím, jak dopadne. Dánsko chudne. A po premiéře nás primátor města pozval na oficiální přivítání. Byli tam i novináři a on mluvil krásně a také o svých bezdomovcích. Já mu skočil do řeči a Pešek mu to překládal. My už jsme ty bezdomovce viděli, to jsou ti, jak vodí ovci a tlačí vozíky z obchodního centra a chodí po ulicích, jako by nakupovali z regálu. Jsou to postavičky, jak z pohádky. Jsou krásně barevně přeplácaní. Na sobě vojenské mundury, přes ty filcové zelené kabáty, mají dámské červené spodní prádlo. Jeden tlačí dětský kočárek plný hraček a psů a flašek. A tu ovci mají také oblečenou. Žluté sako, zelená kravata, červené kalhoty a brýle proti slunci. Nádhera. Tak krásně o nich mluvíte, děkuji. A já vás chtěl poprosit, abyste se k ním chovali co nejlépe. My si je tu hýčkáme. Oni nám za to dotvářejí prýmovou atmosféru města. Bez nich by nebyl Elborg Elborgem. A pak správní rada Elborku nás pasovala do šlechtického, šlechetného stavu. Prošli jsme zkouškou tvrdou, zajímavou i vtipnou. Nejdřív tvrdá rána holí přezadek, pak zpívání a recitování v řeči dánské, sportovní běhání volné, rychlé jedení a na závěr vypití pořádného žejlíku kořálky. V tom jsem byl nejlepší. A na závěr jsme dostali dekret od města a klíč od hlavní brány městské radnice. To všechno nás pasovalo do horních uznávaných.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektriky.
1: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořad Na férovku a se mnou ve studiu, jako pokaždé, politolog Jan Kubáček.
2: A opět s potěšením, protože jsem slyšel, že dneska uděláme tak trošku velký kartáč, že uděláme letní úklid, vyvětráme a podíváme se, jak na tom ty naši ministři jsou. Plus mě zaujal model, nejen, že jsme stát nerůstu, kde na to pan premiér je pyšný, ale tady se ukazuje, že když něco selže, když se objeví průšvih, tak se to našim vrcholovým politikům vyplácí. Takže se pojďme na ně podívat, kdo nám roste pro mezinárodní funkci, jako Josef Síkela ve své době, tak teďka máme několik výtečníků taky.
1: No spíš já bych řekl, kdo nám vyrost na, nebo pro popravčí špalek, protože máme tady velkýho adepta. Já se tě zeptám, nechystáte náhodou něco stavět teď?
2: Člověče, já jsem rád, já stále mám rozestavěno a to jsou drobné domácí renovace a sehnat dneska. Jsem zjistil, že jak se říká se na dobrého řemeslníka a ještě udržet termín, to je k nezaplacení, ale teď mnozí říkají, jo, hochu, to seš daleko, nejdřív ty štemply, no, nejdřív ten IT systém.
1: No, já ti jenom chci říct, kdybys, teď je ideální doba na to zažádat si o nějaké povolení na stavbu domu nebo něčeho, protože...
2: Pro chlapy alibisty, protože znáš to, když nechceš stěhovat, když nechceš předělávat, montovat, tak vždycky jsou nějaký komplikace a teďka můžu potěšit všechny chlapy, kteří na to nemají chuť a náladu a odsouvají to. Teď máte Ivana Bartoše, slibte doma, že něco přestavíte, za 5 let, jako když se to najde.
1: No, Ivan Bartoš, vicepremiér pro digitalizaci, vlastně vyřešil problémy se stavebním řízením tak, že v podstatě spadnul systém. On tak ho zdigitalizoval, že všichni úředníci a architekti a dotčení lidé ještě rádi vzpomínají na analog. Je to neuvěřitelná ironie, že zrovna ajťák, zrovna pirát a zrovna vicepremiér pro digitalizaci takhle spacká digitalizaci státní správy, ale já vlastně jsem si vzpomněl na jeho varování mezi řádky, jak se říká, z před roku, kdy on se tak posteskl, že má skvělý plán digitalizace, ale vázne realizace. A myslím si, že teď nám předved, že si všichni přejeme, aby k té realizaci nikdy nedošlo, protože dokud se nerealizovaly ty plány digitalizace vicepremiéra Bartoše, tak to aspoň nějak fungovalo. Prostě Ivan Bartoš digitalizoval stavební řízení tak, že zničil systém. A neuvěřitelný na tom je, že on ekonom Bartoň spočítal ty škody po Bartošovi na nějakou 750 milionů denně. Já jenom nevím, jestli to hodlá Ivan Bartoš sanovat ze svého, nebo jestli vyberou u Pirátů, nebo jestli začnou vybírat jako chvilkaři, to ještě nevím, protože Piráti byli vždycky ti, kteří volali jako takovou přímou zodpovědnost politiků, taky je vždycky rádi našnuli z toho, že se drží koryt a teď Ivan Bartoš po tomhletom fakt mega průšvihu, jaký dlouho Česko nepamatuje, někteří to přirovnávají vlastně k nejhoršímu průšvihu tohodle stylu po roce 89 vlastně paralyzoval to stavební řízení v celé zemi.
2: A tak, hlavně v době, kdy jsme v podstatě stále krůček od ekonomické recese, ač statistiky
1: tvrdí něco jiného. To se nesmí říkat, rosteme.
2: Já se jako pohybuju mezi živnostníky, podnikateli a ty ještě očividně tyhle statistiky nedostali a teď je doráží ještě tohle ta možnost, že jako spoustu věcí nepředělají. Plus si řekněme, ještě jsme v dotační ekonomice a sám víš, tady to taky často rozebíráme, že prostě lhuty se neptají. A v dotacích zvlášť u větších projektů, takže tato vláda, která slibovala velké ekonomické nakopnutí, velkou ekonomickou transformaci, tak velmi reálně, pokud s tím v úzovkách do 2 měsíců se opravdu něco nestane, tak velmi reálně nám odjede spousta velkých projektů, kde prostě je to vázáno na termíny a je to, jak se říká, jednou a dost. A tady to vypadá jako zasekáno na dlouho a to se bavíme o kapitole, ty si to dobře vzpomínal, přepočtem na dny, kdy jenom loni se prostavilo za 800 miliard. Takže to není prostě jedna drobná. To dokonce teďka začíná překrývat i nebohou Liberty Steel, která úplně utichla, není tématem. Ale mimochodem, Petře, zase zajímavá věc. je ti to zvláštní, jak mám pocit, že spousta lidí staví, zvláště v tomhle počasí, protože ten beton tuhne a dobře to schne od podstaty, tak redakce ne. Redakce očividně nestaví, protože tam to vlastně nikoho netrápí. Víš, situaci, kdy to je téma napříč republikou, napříč všemi úřady různé velikosti a dokonce napříč stranickými dresy.
1: Mě teď smínul myšlenku, že vlastně betonuje i vicepremiér Bartoš, když se podíváme na to.
2: Ten to zazděl.
1: A ten to zazděl doslova. Každopádně sám sebe betonuje ve funkci, protože to je neuvěřitelné. Ty jsi správně řekl, že ten jeho případ ukazuje vlastně stav, jaká je vlastně tahle vláda, jak se ze všeho nejvíc a primárně jenom drží u moci, aby nepadla, aby se vzájemně neohrozila. Kde jsou média, samozřejmě, nikdo nevolá po Bartošově hlavě, což by bylo úplně logický a za předchozí vlády by to bylo non-stop, tak to ne. A on to vycítil, Ivan Bartoš, že doba se změnila, tak sám ještě řekne, můj odchod by nic nevřešil, nic neznamenal. Čili tomu se říká preventivní útok. On se sám takhle zabetonoval u moci nebo ve funkci. A
2: náš myslitel Cimrman vždycky si zakazoval Viržínko, když děti zlobili. Ivan Bartoš, Toma Holenkové, to by bylo moc snadný. Vy si to se mnou protrpíte a já si to protrpím s tou vesmírnou lodí, kterou buduju. Vlastimil Válek to vytyčil kdysi. Tady prostě se neodchází.
1: Tady se neodchází. No, Vlastimil Válek vlastně nás taky varoval mezi řádky. On řekl, když se tak trošku vlastně rozklinkala sekera nad jeho hlavou pro neschopnost, tak vlastně řekl, proč by mě někdo odvolával, proč já bych končil. Ministři neschopní se odvolávali jenom za Babiše a on dostal, myslím, že by to bylo laciný, tak já jsem tady řekl, 3/4 miliardy korun ztrát denně úplně laciný není.
2: To je takzvaně k nezaplacení.
1: To je k nezaplacení, máš pravdu, že těch věcí k nezaplacení s Fialovou vládou je víc a víc. Každopádně, když už jsem u Petra Fialy premiéra, tak se ptám, a co premiér na to? Premiér ten plave a čte na Elbě, pokud vím. A mně se líbí, že Ivan Bartoš vlastně už před měsícem k tomu průšvihu došlo. On řekl, že do měsíce, vlastně, že si dává měsíc na odstranění nedostatků a chyb. To se nestalo, vlastně nebyl schopný to napravit. A teď čteme tak mezi řádky znovu, že má on měsíc na to, aby další, aby to napravil, pak, že se to snad začne řešit ve vládě, ale nikdo se k tomu úplně jmenovitě nehlásí a říkám, premiér je někde pod vodou schovaný. Tak tohle to ukazuje vlastně na nový pořádky. A já jsem si vzpomněl, znáš takový to krédo policie, co má státní policie i na autech, pomáhat a chránit.
2: Já myslím, nebolejte, nejedem.
1: To možná taky, ale oni mají pomáhat a chránit. A já myslím, že si to vláda Petra Fialy vyložila po svým jako pomáhat si, že je jejich krédem vzájemně a krýt se, protože normálně, za normální situace, řeknu politicko-mediální, by Ivan Bartoš už dávno nebyl vicepremiérem.
2: Petře, ty jsi to dobře pojmenoval. Ono, kdyby nebyl Ivan Bartoš předsedou Pirátů, potažmo kdyby Ivan Bartoš byl odejít, tak ono, kde ty výměny skončí. Jo? Protože my jsme vzpomínali našeho oblíbence Vlastimila Válka. Úplně klasické ukázkové už několikrát k odejití vhodnej. Spoustu věcí není, neodpovídá realitě, nenaplňuje ty sliby, které udělal, ve zdravotnictví to kvasí, je to před výbuchem, protože ty dohody, u kterých asistoval pan premiér, vlastně nejsou naplňovány v praxi. Jenom otázka, kdy to začne bublat, respektive kdo bude první, protože teďka zaznamenáváme souboj v podstatě různých profesí, které soutěží o to, která bude ve stávkové pohotovosti, která vyhlásí první rebély. Jednou jsou to policisté, pak hasiči, pak říkají učitelé, přátelé. Nezapomínejte na nás, tady se to taky stále ještě nesplnilo. Kuchařky, ty už pro jistotu, ty už kvrdlačkou zamávaly a říkají, končíme s vámi, začneme kyselit, všichni budete koukat. Do toho vlastně můžeš přidat dneska stavebnictví, který tímhle bude dlouhodobě v rozvalu, úředníky, protože tohle jako dlouhodobě o papír, o tužce fakt zkousávat mnozí nebudou, protože potenciál mají úplně v jiných profesích a poptávka po nich je, protože tam ta zkušenost je, že i technicko-odborná. Zároveň do toho můžeš přidat spoustu ještě veřejného sektoru, který doteďka vlastně nemá dotáhnutá ty přísliby Mariana Jurečky. No jo, ale potom vlastně, když se na to podíváš na ten model, tak upřímně, když už nám slajzli Helenu Langšádlovou, Tak já mám pocit, že tam by zůstal Martin Kupka. A vidíš, bojím se to říct, aby proto nešel první, protože znáš to. Teď... My jsme tady říkali spolčení hlupců a logika spojenectví neschopných má často tendenci vysekávat ty, kteří těch čmouch mají méně. Takže já se omlouvám, že jsem zmínil teďka Martina Kupku, doporučuji Martinu Kupkovi nechodit na záchod sám, pevně se ohlížet, jezdit jedině v kordonu, protože teďka spoustu ministerstev, které mají opravdu reálný problém. I před svou jako vlastně cílovou skupinou, tak si myslím, že začnou brousit dlouhé, tupé, skorodované nože.
1: No ale ty jsi mi vlastně vnuknul myšlenku, ty jsi zmínil Helenu Langšádlovou. Podívej se, jak je svět nefér. Helena Langšádlová padla proto, že neměla lajkísky. Už není ministryní pro vědu. A Ivan Bartoš ten schodí stavební řízení v celé zemi a dál je veselé vicepremiérem. Helena Langšádlová to se podle mě musí trápit, když to ví, jestli říká Ježíš Maria.
2: Tak to je dál aktivně neviditelná, protože já teda za sebe říkám na rovinu, já ji vidím stejně intenzivně, jako když byla tou ministryní. Jo? V podstatě ta je úžasně nenápadná, neexistující, ke všemu připravena.
1: No ale, takže Ivan Bartoš přežívá.
2: A obávám se, že bude.
1: A bude, vlastně bude přežívat, bude samozřejmě přežívat dál. Ono samozřejmě, on ví, že hraje nejen o tuhle funkci. Ono, kdyby skončil, kdyby byl potupně donucen k rezignaci nebo odvolán i premiérem, tak pochopitelně u Pirátů už to vře nějakou dobu, protože Ivan Bartoš je i tváří těch vstupu Pirátů do vlády, v podstatě jako zbytečný člen, nadbytečný, ale protože Petr Fiala nechtěl mít proti sobě ve sněmovně další opoziční stranu, i když Piráti si k tomu udělali referendum a po zvláště v posledních eurovolbách, kdy Piráti utrpěli další debakl, a to už pominu ten debakl v těch sněmovních volbách, v té koalici se hnutím STAN, kde v podstatě Piráty taky hrdě vedl do té koalice Ivan Bartoš, tak ono by to mohlo znamenat, že za chvíli by Ivan Bartoš nebyl ani šéfem Pirátů, protože, jak víme, v politice jedna událost zpravidla podobná může spustit řetězec dalších událostí. Ale já jsem si teď vzpomněl ještě na jednu věc, a to je nádherná ironie. Zhruba před třema rokama Ivan Bartoš, když byl ještě v takovém tom laufu toho, že Pirstan vyhraje sněmovní volby a už dokonce jel i do Bruselu, vyrazil do epicentra Evropské unie, se představit jako, jak by řekl Jiří Paroubek, presumptivní premiér, tak on potom rozdával rozhovory premiérský, jak bývá zvykem, a řekl, že jako jde o hodně, že se hraje o budoucnost Česka a že teda se hlásí o premiérskou funkci, že by byl dobrým a odpovědným premiérem. Tak teď jsem si na to vzpomněl, když vidíme to, co udělal s digitalizací stavebního řízení, tak ještě, že se ten průzkum v těch otázkách Václava Moravce, který dal Pirstanu nějakých 33%, tak zle seknul, protože kdyby teď byl Ivan Bartoš premiérem, tak...
2: Jo, to byl tehdy ten zajímavý jednoměsíční skok, ale Ivan Bartoš, Petře, nelhal. Jde o hodně. Protože když si teďka sečteš ty náklady,
1: určitě.
2: Tak jako pro nás to bude všechny hodně drahý, protože v té ekonomice se to propíše. Propíše se to i v dohnání celé řady projektů, které prostě na úrovni těch obcí jsou. Možná se to propíše i pro některé v úřavkách školáky, kteří prostě se budou učit všude možně, kde to půjde, protože ono se to dotýká i celé řady škol, NEP jsou prostě v režimu, musíme to stěnout za prázdniny. Nemluvím už o startovním bydlení, který obecně je tak vzácný, že aby ho někdo pohledal, a těch pár věcí, které se teďka spustily a spustit měly, tak na Piráti se na nich chtěli ukazovat a říkali, podívejte, konečně po 30 letech, kdy se o tom mluví, to spouštíme, no to se taky nenaplní. Jde o hodně pro Piráty, protože ztratili naprostou kompetenci a já už úplně chápu, proč Petr Fiala si v klidu někde plave, buď mezi řádky, anebo pěkně v moři středozemním, protože Piráti teďka prostě už neodejdou. Teď už, když by kdykoliv chtěli odejít, bouchnout dveřmi a říct si, tato vláda není naše, tak odejdou prostě s kyblíkem másla na své hlavě, s tím, že oni selhali, že oni vlastně udělali jeden z největších trapasů, nenaplnili to, co se od nich očekávalo, to znamená neposílili transparenci v této zemi, nepřinesli novou politickou kulturu, výsledky se nedostavily a když, tak rozvrátili to, jakž takž fungující předchozí. A ani vlastně ten drive, ta nová krev a ta nová tvář se taky moc nepromítla. Jinými slovy, teďka býti v regionu, kandidovat za Piráty, tak jsem hodně nervózní. A proč to vidím v černém a bílém, což jsou barvy Pirátů? Protože ono se ukazuje, že většinou hnutí, které pohoří v krajských volbách, tak vyvolá vnitřní velký a dlouhodobý kvas z jednoho prostého důvodu. Vytvoří obrovskou frontu nezaměstnatelných, často straníků.
1: Počkej, ale Ivan Bartoš teď nedávno říkal, že v okolí tam nejde, ani náhodou.
2: No,
1: že
2: všichni nemluvil o těch právě o těch regionálních.
1: Všichni ti Piráti, co sají naše peníze, by se v soukromém sektoru uživili líp.
2: Samozřejmě budou mít hodně těžký, protože teď ty firmy, když se podívají a řeknou, co je za vámi a jaké máte reference a někdo řekne, my máme tady šéfa, který teďka rozbil všechny elektronické systémy světa, když to přepálím. Tak to se bude blbě nabírat, ale ber, že to jsou lidi, kteří už byli vysoce postavení, už mají početný know-how, mají za sebou hodně zkušeností, mají ambice. Někteří si mysleli možná i na sněmovní volby. A teďka tam bude jedna velká frustrace typu náš šéf nám prostě pohřbil další volby, ale nepohřbil jako Piráty celek, ale pohřbil konkrétně mě a Tondu a Frantu a Lůďu a Evču tamhle z Olomouckého kraje a to bude problém. Takže myslím si, že tam začne velká pirátská bitka.
1: Já když jsem četl to vyjádření Ivana Bartoše o tom, že Piráti nejsou vyžírkové, že teda by se v soukromém sektoru uživili mnohem líp, tak mě napadla, podlehl jsem kasířské otázce, proč teda nejdou do soukromého sektoru, proč takový Miky Ferjenčí zkouší kandidovat ve všech volbách, proč Piráti, bývalí poslanci, které vyvedli voliči ze sněmovny, proč se tlačili na všechny ty asistentské funkce a tak dál, ale to je, říkám, to je dezoláctví moje, to nebudu říct.
2: Mně se ukazuje, jak je blbé, když software děláš jenom se svými straníky, protože to se přesně Ivanu Bartošovi stalo, že to dělá vlastně jenom se svými souvěrci navzdory ministerstvu, protože to v podstatě vykudlili, vytvořili paralelní svět těch mocných, těch Pirátů se stranickou legitimací a těch ostatních přeživších a s tím softwarem to dopadlo takhle, ale pro mě jenom jedna perlička, to musím přečíst, to mě prostě dojalo, protože to zatím považuji za naprostý majstrštyk jako politické hantýrky a to z úst shodou okolností náměstka, ministra pro místní rozvoj za Piráty, shodou okolností bývalého poslance za Piráty Lukáše Černohorský, který řekl ve vztahu teďka k té digitalizaci stavebního řízení. Z technického pohledu některé věci nefungovaly zcela korektně, ale z politického hlediska bylo dodáno maximum toho, co bylo v tu chvíli možné.
1: Takže já jsem mdlejšího ducha, mohli bychom to přeložit?
2: No já mám pocit, že to je taková ta věta, kde ten had požírá ten svůj ocas. Jo? Mně se líbí, že když něco nefunguje, tak je to nekorektní. Netušil jsem, že ty systémy mají být korektní či nekorektní. Zároveň mě zaujalo, že z politického hlediska, je to taky hezky soudružský, z politického hlediska je to na úrovni, že šlo maximum možného a co bychom chtěli. Jinými slovy, jak často politici říkají, milí voliči, když si vybereš nějaké politiky, tak očekávají od nich prostě to, co jsi vybral, neočekávají zázraky a tady se to přesně potvrzuje. Pan exposlanec Pirátů Černohorský říká, koho jste si přátelé zvolili, tak toho na těch ministerstvech máte.
1: Říct, jak jsi to přečet, tak mě soudruh Černohorský vrátil do mýho dospívání a sice soudružský hantýrky, protože ty mluvili úplně stejně. No, on ještě, Ivan Bartoš měl jedno pěkné vyjádření a To jsi si říkal, že ani po něm se neozval premiér Fiala, protože on řekl, ale pan premiér na mě ani nekřičel za tenhle mega průšvih. A Petr Fiala asi i v tu chvíli měl hlavu pod vodou, protože každý asi hrdej, a nejen hrdej, ale premiér s nějakým pudem sebezáchovy by se v takovou chvíli ozval.
2: A hlavně národohospodář, protože ono se to trošku přechází, ale ono to má fakt velký ekonomický dopad. A je to nějaká ekonomická zpráva do jednotlivých mikroregionů, do obcí, do už teďka docela podlemeného stavebního boomu a stavebního průmyslu, protože prostě neroste. A to dokonce potvrzují i ty stávající modernizované, aktualizované statistiky.
1: To se aktualizují ještě jednou, neboj.
2: Čekám, že ještě přijde nějaká varianta, že to bylo všechno celý jinak. Jo. A hlavně přemýšlím, jako kdo řekne, že ten celý software naboural Andrej Babiš. Prostě čekám na ten moment. Ale to ví, že to je velký reputační problém. Je vidět, že to vycítili takový ti harcovníci typu Marek Benda, který se okamžitě distancoval a začal dávat lhůty Ivanu Bartošovi. Jsem zvědav, jestli to Ivan Benda... Marek, vidíš, já už toho Ivana vidím taky všude. Marek
1: ty staví,
2: Benda...
1: Já se vsadím, že ty stavíš. Že toho Ivana vidíš opravdu všude.
2: Přesně, jak kdybych opravdu měl takový záškodnický stavitelský úmysly, tak i Marek Benda teda vycítil, že je něco špatně a že by to taky mohlo skončit tím velkým mlčením i na ně. Spadnou ta odpovědnost a začal dávat lhuty, ale nevím, jsem zvědav, ale vidíme, že pan premiér je pes, že někdy i zakřičí.
1: No, pokud jde o Marka Bendu, tak zrovna u něj bych byl být Ivanem Bartošem docela klidný, protože Marek Benda dával podobná ultimáta ohledně Pavla Novotného, jak už je jeho vyloučení jenom otázkou štemplu. Už je ovšem rozhodnuto, pak mělo dojít na štempl a místo toho Pavel Novotný zůstal členem ODS, protože se prýkaje a byl to...
2: K Josefu Síkelovi měl taky výhrady.
1: Jasně, a byl to jeden tweet. No, vidíš, Josefa Síkele, když jsme tady, ono totiž pro vládu Petra Fialy je tohleto, že se zásadně neodvolávají ministři a vzhlášť, když jsou to šéfové stran koaličních, já nevím, co opravdu ti by museli udělat, jaký průšvih, aby padli, protože Josef Síkela, tak ten není šéfem stanu, ale je ministrem průmyslu a obchodu, tak my jsme vlastně v minulý férovce řešili to jeho, tu jeho kandidaturu na eurokomisaře a vrátili jsme se jenom o dva roky zpátky do horkého léta roku 2022, kdy byl Josef Síkela na odvolání a to už dokonce i naše média provládní viděla tu neschopnost a volala po jeho hlavě. Dokonce po jeho hlavě volali i někteří vládní politici. Nevím, jestli tam byl tehdy Marek Benda, ale vzpomínám si i na Lidovce a další. Takže i Josef Síkela vlastně ukázal před dvěma lety na odvolání pro neschopnost, po dvou letech odměněn funkcí komisaře, eurokomisaře.
2: Hele, prostě Petr Fiala je netradiční personalista. On razí heslo, s těma lidma musíte pracovat, musíte jim dát čas, že zapálil 15x stoch, nevadí, jednou mu ty cigarety a ty zápalky dojdou a on sám na to přijde. Sice bude okolo úhor, ale i prostě dává, je to opravdu takový člověk, jako že dává šanci stále a dokola. Ne, hele, je zoufalý, když seš ve fázi, že se celá ta vláda jednak děkuje za každé dobré ráno, to se samozřejmě propíše prostě do kvality vlády a do jejich ambicí a vystupování a i nějaké sebedůvěry, jak dovnitř, tak před lidma, ač hrabicí rady je neopustili, ale vidíš, jak je velký problém, když se prostě začnou bát, typu vyměníme Karla a kde to skončí a nakonec taky může zasnout pan premiér. A tady to nádherně vidí, že prostě teď se přemýšlí, kdo je ten Karel, kdo půjde první a všichni odcházeli buď ze zdravotních důvodů, nebo že sami přišli s iniciativou vynucenou, typu například ex-ministr Gazdík, že jo, ex-ministr školství, a nebo tak jako polovinu cenou typu náš často citovaný příklad Heleny Langšádlové, ale jinak tam všichni se drží zuby nechty. No, a bude to velký problém. Tohle bude fakt jako velký průšvih, protože tohle to oslovuje lidi, kteří složitě dali peníze dohromady a chtěli stavět. A často je do toho zapojená celá rodina. A nebo zároveň lidi, kteří prostě ty peníze mají a berou to jako investici. A to jsou lidé, kteří jako o této zkušenosti jednak budou mluvit dál. A všechny tyhle ty skupiny spojuje, že chodí k volbám, ke všem volbám. A to se prostě u těch voleb propíše, protože si myslím, že prostě část lidí zůstane doma a začne trestat a bude to vnímat jako opravdu selhání na celý čáře. Plus u těch Pirátů je to průser i v tom ohledu, že, promiňte, použil jsem politologický termín druhého stupně, protože to už není průšvih, to už je horší, z toho důvodu, že jim zestárli voliči. Tím se dostali, prospořili se právě k těm investicím typu opravíme si něco, zateplíme si něco, doupravíme naše bydlení a teď jim ten stát dává ťavku typu nepřispěli jsme vám, bydlení je drahý, byrokraticky neskutečně náročný, házíme to na vaše bedra, ještě si to samozřejmě necháme všechno, rádi to zdaníme. A teď, když už ti lidi jsou jako před přípravou nebo v přípravě, tak je dorazí úplně na kolena a řekne počkejte si. A no, kdo ví, kdo kdy.
1: Já hele, fakt se musím přiznat, že mi Heleny Langšádlový začíná být po první životě líto. Ona by nakonec i ty lajkísky by měla, kdyby ji tam nechali. Ale my jsme zmínili Josefa Síkelu a když už jsme u hnutí STAN, ještě jenom dodám, že ta vláda Petra Fialy se bez Pirátů pořád obejde ve sněmovně. Ona, i kdyby prostě Petr Fiala si řekl, tak tohle už je fakt moc, Ivana Bartoše vyrazil, Piráti se urazili a odešli z vlády, tak prostě vláda pořád má sněmovní většinu.
2: A ještě ale... má nahoře bývalého Ivana Vondráka. Takhle, a... on to je stále Ivan Vondrák, ale je to bývalý hejtman Moravskoslezského kraje, bývalý poslanec hnutí ANO, takže ona by vlastně měla pohodlnou 105. Myslím si, že se bude hrát přesně o to, kdy to začne být reputačně komu už jako žinantní a trapný.
1: No, my jsme tady zmínili Josefa Síkelu ze STANu, ale STAN šéfem je Vít Rakušan. No a vlastně Vít Rakušan si vysloužil taky už téměř sekeru a to byla vlastně série těch průšvihů hnutí STAN po volebních a kulminovalo to tím, když Vít Rakušan jmenoval šéfem civilní rozvědky Petra Mlejnka a ještě vlastně, když se prozradilo, že Petr Mlejnek se 10 let stýkal s teď už obviněným, když to řeknu, prakmotrem STANu Redlem, který je v té kauze Dozimetr korupční, tak
2: je dobrý, že někdo má praotce a někdo má prakmotra.
1: A někdo má prakmotra, tak Vít Rakušan vlastně on si byl sám sebou tak sebejistý, že řekl, já jsem o tom věděl, prosím vás, a co vám na tom přijde divný. Petr Mlejnek tehdy ještě tak hezky prozřetelně řekl, já jsem mu představoval naše nové produkty na těch našich schůzkách. No ale vlastně ani Vít Rakušan tehdy nepadnul a i on to měl už u médií, která jsou ke STANu tradičně vstřícná, tak to měl nahnutý. Petr Fiala ani tehdy nevypadal, že by mu to nějak vadilo, tak Vít Rakušan tehdy přežil, nepřežil Petr Mlejnek, ten nakonec jakoby rezignoval, aniž by musel být vyhozený, ale i tehdy Vít Rakušan prostě to přežil, stejně jako Vlastimil Válek, Josef Síkela, a Vít Rakušan se z toho poučil tak, že potom vyrazil na protipremiérské turné klidně.
2: Ano, a pak...

0: vyjednával bez mandátu vlády, anebo nám vláda jako celek lže a oznamuje nám to skrze ministra dopravy, což samo o sobě je pozoruhodný, že vlastně ten mandát teda byl jiný a že se fakticky vyjednávalo mnohem volněji a že se ustoupilo i tam, kde se třeba ustupovat nemuselo. Jinými slovy, že nás to prostě zatížilo. Ale ono samozřejmě, ono, já chápu tou optikou, kdy teďka najednou řešíš Green Deal do každé rodiny, když to řeknu blbě, a ne budeme platit více za vytápění na naftě de facto na všem, protože se to samozřejmě promítne do dalšího skoku zase cenového za naše životní náklady. A vláda hrdině se tváří, že to buď vymlčí, anebo odsune po volbách. No tak ono potom, co můžeš chtít. No. Ale jako měli jsme různé premiéry, byli to kolikrát lidé, kteří opravdu, jak se říká, na drobný chirurgický úkon vzali kladivo, vlítli do místnosti, ale musí se nechat, že prostě ty vlády aspoň byly čitelnější, byly razantnější. Člověk na ně měl jako jednoznačný názor, ale prostě výsledky za nima byly. A byly nespochybnitelnými lídry. Teďka je to, mně přijde opravdu taková sestava jako hříšníků, kteří v podstatě jsou někde v čekárně, než přijdou k panu řediteli a bohužel ten ředitel už není na území České republiky, což je další průšvih. A v podstatě se, kdyby to byli kajícníci, ale oni se v podstatě jenom utvrzují a říkají, hele, už nám to zase prošlo, tak ještě zkusíme, co vydrží pan premiér a potažmo, co vydrží český volič. A bohužel tady se krásně ukazuje to nebezpečí, které si často uvědomujeme u ciziny, když tam prostě dochází k problémům třeba co se týče bezpečnosti veřejného prostoru, abych to řekl teďka kulantně a zeširoka. Jak je blbé, když se díváš jiným směrem a když to promlčuješ a ty násilný činy se prostě stupňujou a neznají hranic. My to známe určitých lokalit v naší republice taky a tohle se děje podobně i u našich ministrů, že vidí, že prostě jakýkoliv lapsus už, jako, už se nikdo ani nečervená. Už to není ani na tom, že by ta strana začala sama z toho pokoušet se jako vymezit nějakou odpovědnost a případně jít do nějakého super řízení, že prostě do toho zasáhne premiér, vytvoří nějaký nadministerský tým složený z náměstků, IT expertů a začne se to prostě řešit razantně a rychle a ukáže se, že teda se ten problém podceňuje. Ne, tady se to vymlčuje, v podstatě se odvádí pozornost, anebo z nás dělají blbce, když jako máme s tím problém, tak jsme v podstatě dezoláti. A teď jsme doslova dezoláti, no teď, protože nestavíme, určitě, neopravíme, destruujeme.
1: Rozhodně, no já jenom vlastně teď mi napadlo k 21. srpnu chystá nějakou velkou ofenzívu plukovník Foltín, tak jestli strategickou samozřejmě, tak jestli náhodou...
0: Já myslím, jaký betonový zápas, ale oni nebudou. Ale oni nebudou.
1: To je u něj klidně možný, ale jestli on tomu průšvihu Bartošovu se stavebním řízením nehodlá dát nějaký narrativ 21. srpna. Víš, správnej, a řekne, že vlastně kdo to vidí jako problém, tak podléhá prokremelským narrativům a ruský propagandě a tak dál, ale... Tohleto, ty jsi zmínil Víta Rakušana s migračním paktem, s tím podvodem a lhaním, a že kdyby se ukázalo, že měl padnout, a velmi nedůstojným samozřejmě, ale že by měl skončit, pokud by se ukázalo, že to vyjednával bez nějakého mandátu vlády, ale pokud by se tohle ukázalo, tak by za mě měla skončit i vláda, pokud by... vůbec bylo možné, že ministr vnitra téměř rok vyjednává takhle zásadní věc, která se týká nás všech a ještě nás případně bude stát nemalý peníze. Přesně. Takže by vláda nevěděla o tom, co vyjednává, tak to by bylo opravdu napád celý vlády, nejen ministra vnitra.
0: No a tady prostě vidíš, nakonec dostaví. Celé se to, přátelé, jmenuje, že my jsme dostavili, ale vláda betonuje pozice se vším všudy, takže proto nejsou razítka. Ono to možná není jenom kvůli ty digitalizaci, ale ty suroviny jsou na straně pětikoalice potažmo vlády, protože ty se opravdu zabetonovávají do svých pozic, ale fakt tohle obrovsky podcenili a obrovsky to premiér teďka tím jako klidným ledabilým přehlížením obchází a podceňuje, protože tohle se dotýká ještě těch, kteří svým způsobem jakoby respektovali systém, věřili v nějaké odhodlání té pětikoalici, říkali, tak ještě jim chvilku dám, ono třeba ty výsledky přijdou, třeba tam nějaký tajný plán je, protože to jsou přesně ti lidi, kteří jako nějakou formou osobní výdrže anebo investiční prostě chtěli stavět, chtěli opravovat, chtěli, pohybují se v tom prostředí A teď to dostali, jak se říká, mezi žebra taky.
1: No, já vlastně musím říct, já jsem byl varovaný nejen tím vyjádřením Ivana Bartoše,

0: Protože mám známý mezi politiky na pražském magistrátu, kteří zažili vlastně pirátskou revoluci po tom, co Piráti získali funkci primátora a primátorem pirátským se stal Zdeněk Hřib, tak oni opravdu, jak měli to volební krédo puste nás na ně, tak jako si to vyložili puste nás na to a opravdu se na to na magistrátu vrhli s revolučním zapálením. A začali digitalizovat taky. A s tím, že se jako všechno přesune prostě na Facebook a tak dál. A že teda vlastně vymažou ze světa potřebu papíru jakýhokoliv a razítek a tak. No a ono se ukázalo, že vlastně ten systém, který ta digitalizace byla, tu ovládali jenom Piráti. A ti ostatní politici a úředníci na to nebyli připraveni a jenom zjistili, že opravdu potřebují něco vytisknout, ale ona ta tiskárna nešla najednou. A opravdu jeden politik šéf výboru na pražském magistrátu mi říkal, hle, prostě oni opravdu tímhletím paralyzovali částečně chod magistrátu, protože najednou tohle to nebylo k mání a tady samozřejmě pořád to papírování je a je potřeba. No ale ono to přestalo fungovat a oni říkali, teď na Facebooku to máte a tady máme takový jako vnitrokoaliční systém jako digitální a tak, ale ono to nikdo fakt nebyl ready. Tak teď to vidíme ve velkým, teď to rozšířili na celou zemi, pustili se, na to svého šéfa. Teď se v Česku přestane stavět.
1: Takže říká, že pokud má teďka dobrý investiční typ, do čeho, že jo, teď burzy se otřásají, tak do čeho investovat, čili říká, že vzít všechny tušky, všechny bločky a začít chodit kolem úřadu nenápadně a říkat, mám tady prostě úplně jedinečnou jako bokovku, jedinečnou investiční příležitost, 5 bloků s kroužkovanou vazbou, podtržený s jednou tuškou a gumou. A ale tomu říkat Microsoft.
0: Úplně vidím CZ. Ten business model, ještě dneska odpoledne možná si půjdu sednout před pražský magistrát, přinesu si tam malý stoleček, židličku a budu tam mít stoleček se šuplíkem, tam si schovám tušky, papíry a razítka a budu to prodávat jako podpultovky všem.
1: Hele, ale to bývávalo, vracíme se zase zpátky ke kořenům, protože bývávalo, že kdykoliv, kdo na obci uměl psát, a ideálně hezky psát a číst, tak vlastně všem ostatním zařizoval korespondenci. Čili jinými slovy začíná nové období podvojného účetnictví a softwaru a komunikace se světem. Obecní písař. No, člověče, vidíš.
0: Ale víš co ještě?
1: To ještě nabídneme jako IT strategii tomuto státu.
0: Jasně, ale já jsem si vzpomněl na dalšího neboštíka, který teď taky musí hrozně brečet, jak je svět nefér. Ona to není jenom Helena Langšádlová. Vzpomeň si na ministra zemědělství Nekulu, lidovce.
1: Jo, jo.
0: Ten skončil ten kvůli svýmu varovnému prstu a samozřejmě asi už nezapomeneme nikdy na jeho vyjádření, něco tady nehraje, ale ve srovnání
1: ale měl s pravdu. Nehrálo.
0: Měl pravdu.
1: A stále nehraje.
0: Asi nelhal, což v téhle vládě musíme považovat za něco výjimečného, bohužel už, ale ve srovnání s tím, co napáchal Ivan Bartoš, vlastně Nekula byl standardní minister.
1: Ne, právě tohle to je nejhorší, že víš, jednak je šílené, kam to došlo. Mohlo se opravdu jít formátem prostě pro zkoušení toho softwaru, ten software mohl jet paralelně vedle toho stávajícího, mohlo se to oskoušet na obci určité velikosti, případně hrdinsky by se vybral nějaký odbojný kraj, kde ty lidé jsou spokojení, zpívají si, je jim tam dobře a tam by se to třeba oskoušelo.
0: A ještě takový nějaký na parátě? Jenom v Česku,
1: no,
0: myslíš,
1: no,
0: nebo
1: už by si tam nic nepostavili ani babovičku, to ti garantuju. Ale teoreticky všechny by to překvapilo, řekli by si, hele, tak to je ministr moderního střihu, s novou věcí začíná tak, aby se fakt protestovala, aby se oskoušely všechny neduhy, přetáhla se tam v praxe, nedělá to nátlakem, nejde na to zbrkle, po checkpointech poprvé, kdy se nějaká digitalizace povedla. Protože jinak sám víš, že bychom si tady mohli vyprávět a jde to za vládou Andreje Babiše, za předchozíma vládama. Tamhle to byly SPZky, tamhle to bylo dálniční mýto, tamhle to byly e-recepty a mohl bych pokračovat, jo, různý registry. Teď pro Bůh, pejskaři, pokud poslouchají, tak vědí své, jenom registr na očkování psů. Do dneška nemáme centrální, je to úplně absurdní. Jo. A tam to možná začíná celý. Ale nejšílenější mě přijde, když se podíváš, že fakt naše země je vývozcem IT řešení, vývojářů, nejen v oblasti her, ale všech možných technologií, antivirových systémů, podnikatele například v oblasti bank a podobně jsou dneska už plně elektronizovaný a v podstatě to tam
0: ale
1: doznačný.
0: Ale tam nedigitalizoval Ivan Bartoš.
1: Ne, Ivan Bartoš tam asi není a nemá nic s ním společného, nabírali tolik pirátů, asi jak by bylo záhodno. Já bych to mimochodem vyměnil za Windfall Tax, bych řekl, přátelé, neplatíte daně, nepřispěli jste na národní obnovu a ekonomický růst, pošleme vám tam teďka zneuznané piráty, on vám dojde úsměv. A mezi tím bych teda doporučil si hodně vyprat z bankomatu, ať jako se po nějakém zkušebním období vydrží, ale prostě o to je to jako větší reputační facka, že se prostě ukazuje jako už mnohokrát předtím, teď jenom bohužel za velký peníze a zasahuje to opravdu de facto každýho a každou obec nevýjímaje. Ať tam mají piráty, nebo tam piráta v životě neviděli, že fakt se nevyplácí, když prostě něco dělají stranické buňky a když se prostě dělají projekty, nejen pro projekty, ale speciálně IT projekty na základě stranické legitimace. Fakt, jako tyhle ty, je smutný, když ty piráti nakonec sami prokazujou jako největší zatvrzelost stranickou typu, dělají to jenom naši a dělají to jenom pro naše a dělají to jenom v režii nás, jo. To jsme asi mnozí nečekali, když nám tady byl slibován nový svěží vítr a jak to tady rozkopou ty kartely a ty kamenné dohody moci.
0: No, ty jsi vlastně říkal, že podle tebe piráti tímhletím sami sebe přisáli na vládu, protože už z ní nebudou chtít odejít, jestli náhodou o tom doteď uvažovali, takže už tam dovole zůstanou, myslíš? Ale ještě druhá otázka vlastně...
1: A nebo odejdou s takovou ostudou, že kdyby desetkrát řekli, že v ty vládě nebyli, tak každý jim řekne, hele, tady podle počtu písku před svým barákem, do kterého jsem nedloup ani lopatu, vy moc dobře, kluci, že jste tam byli.
0: Otázka vlastně, jak tohleto v hodnotě i pirátský voliči, protože víš, co je paradox, že tady v Praze vlastně po té první čtyřletce pirátů na magistrátu, kdy dokonce měli primátora, tak oni dokázali ještě lehce posílit v těch následujících volbách. A já prostě sleduju piráty, pro mě to trošku jiný lidský druh, že co by normálně bych řekl, tak teď vlastně oslaběj, tak oni posílili. Je pravda teda, že teď vidíme, v eurovolbách jsme viděli pirátský vejprask, jasně, ale jinak v té národní politice, v těch průzkumech, oni zatím ještě nepadli nějak výrazně.
1: Víš, ona to je hodně podobně jako TOP 09, která svým způsobem může být teďka radostná, protože vím, že tady speciálně v tomhle pořadu jsem už mnohokrát vzpomínal, že to je zajímavé, že tam jsou vždycky to propojené nádoby, že když se daří jedněm, tak druhý ztrácí, vysychá jejich podpora voličská a naopak. Takže teďka Markéta Pekarová Adamová ve své honitbě Miroslava Kalouska a kvalitních outfitů, jak jsem pochopil, tak teďka podlehla podobné mány jako naše první dáma, že já už úplně s nadšením, já už ani nečtu, kde co tyhle ty dámy udělali nebo kde byly, ale vždycky vím a jenom se utvrdím jako 100% prognostik s 100% úspěšností, že jim to opět slušelo. Takže
0: a Markéta Pekarová takhle šlápla do
1: taky
0: už sama svetry už oblíká,
1: nebo to si ještě prý nechá, sezóna teprve přijde a bude to stát za to, že prý dva svetry nebudou stát, jako to bude málo. A protože jestli teda ta Green Deal varianta do českých domácností naskočí tak, jak jsou odhady takové ty střední průměrné, tak si myslím, že jako teďka fakt nějaký vaťáky budou ideální formou a že si tady uděláme třeba i nějaké dřevařské mini okénko, jak třeba správně štípat a dávat polínka v pravidelném časovém rytmu do kamen, aby jsme jich dali zároveň co nejméně a co nejvíce se ohřáli a mělo to nějakou estetickou hodnotu, ale zatím jsme v etapě, protože sluníčko pomáhá, tak Markétě Pekarové Adamové to sluší, Ivan Bartoši nahání voliče, Markéta Pekarová Adamová nahání Miroslava Kalouska, což asi nečekal. Asi mu to docela komplikuje i jeho plány ambiciozní. No a myslím si, že jako fakt jinak pro ty piráty to bude hodně velký problém, protože v Praze se často volilo statusově. Že spousta lidí si řekla, no tak jako zhubla má peněženka, ale já jim to dám, protože to patří jako k bontónu a zároveň jdu proti Babišovi a jdu proti těm mimopražským, tak jim to krásně nandám. Ale ono najednou, když si tam přečteš prostě fakt, že bydlíš, no, nebudu dávat Mariánský lázně, že jo, tam měli prvního pirátského starostu.
0: A jak to skončilo?
1: No, přesně. A tak Vemu třeba Horní Cerekev, nádherná to obec. A teď jako když kvůli tomuhle nějakému vzdálenému koumákovi, který ti staví tu vesmírnou loď, jak sliboval, ty fakt řadu věcí nestíneš. A blokuje ti to život i na ty radnici. A takhle máš případy teďka už v tisícovkách situací. Nehledě na velikost. Tak si myslím, že to už nebude statusová volba. To už bude naopak takový jako truc. Typu, tak oni mě seberou, zdražej mě život. A z toho mála, co si teda nějakým způsobem dám dohromady, za cenu trpělivého obíhání všech těch materiálů, který samozřejmě musí si připravit. Všechno ti to stojí čas, energii, peníze. A ty dojdeš do toho baráku a říkáš si, teď už všechno mám a teď už to snad poběží, tak ti řeknou, a možná taky ne. A možná nevíme ani kdy. A hlavně, co je nejšílenější, že ty se vůči někomu neodvoláš. Vidíš sám jako živnostník, vidíš sám jako zaměstnanec, jako běžný daňový poplatník, v dobrém slova smyslu, u mě běžné je to hezké a to správné a těch lidí si vážím, tak všude na tebou visí lhůty, něco neuděláš, okamžitě náprava, okamžitě pokuta, okamžitě drsné zacházení. Něco nesplní stát a je to, vy máte problém. A ještě takový to model, u nás politologů to úplně nedělají, protože to má mnou rukou, ale běžného člověka se zeptají, a mimochodem, koho jste volil poslední volbách?
0: No vidíš, ty jsi mi, hele, tak příští daně, až budu platit příští březen,
1: tak si
0: až bude termín, tak já to normálně nezaplatím a pošlu jim dopis, Ivan Bartoš taky přežil a způsobil miliardový škody.
1: Nazveš
0: tak,
1: to stavím vesmírnou loď.
0: Asi tak, jo.
1: Vidíš, no, zajímavá inspirace.
0: No, normálně bychom řekli, dáváme Ivanu Bartošovi den, ale protože je členem vlády Petra Fialy...
1: Tak já dávám rok až dva, člověče.
0: Tak dáme rok až dva, protože je členem vlády Petra Fialy, kde se za neschopnost a za průšvy zásadně neomlouvá, protože největší hodnota vlastně, vidíš, vracíme se k hodnotám,
1: že
0: jsou a že existují a že drží pohromadě.
1: Ne, já ti říkám, pak počítám, že nám pošlou normálně statistiku, kolikrát otevřeli okna, vyvětrali, jak to bylo vlastně pro ten stát nesmírně důstojný a já začínám mít pocit, že příští rok proběhnou volby, nějak dopadnou a tato vláda bude zasedat dál. Že ona si nenechá vůbec vysvětlit, že byly něco jako volby a nějak dopadly, protože oni řeknou, prostě teďka se nám to konečně rozjelo, my si rozumíme, začíná to fungovat, máme spousty rozdělený práce a
0: to
1: přece nebudeme odcházet kvůli tomu, že pár věcí padá a padat bude.
0: Spousta rozdělený práce, to říká Ivan Bartoš, takže byla by to samozřejmě škoda a jenom k tomu dodám, už víme teď, že Petr Fiala jakýkoliv volební výsledek oslaví jako vítězství, takže bez to je ruku v ruce.
1: Bez zesporu, teďka plave za nás a myslím si, že celá vláda si to vyhodnocuje, že je teda moc ráda, že nemusí vedle Ivana Bartoše teďka stát na fotkách, čili na tiskovkách vládních a je to brzo přijde, dávám tomu týden.
0: Ivan Bartoš nezmizel z oficiálních vládních fotek. Jako...
1: Je to možný, jako Klementis. A čepice nenosí, jo. Takže ono by se to potom velice těžko dohledávalo. A druhá věc je, že si myslím, že se budeme teďka dovídat, že jako ten systém není úplně korektní, ale to neznamená, že tady má být panika. Já dokonce počítám, že bude něco takové, že pan premiér vystoupí a řekne, že vůbec nechápe tu paniku, která tady vznikla, že to je opět zase manipulace, že jsou to hybridní hrozby, ale já na rovinu říkám, jako daňový poplatník, někdo, když mě schodí stavební řízení, sakum prásk. Tak to je hybridní hrozba.
0: Já bych ale zakončil optimisticky po pirátsku a všem posluchačům, kteří náhodou plánují stavět a trošku je zasáhla bomba Ivana Bartoše, tak bych jim řekl slovy piráta černohorského náměstka Ivana Bartoše na ministerstvu. Podělali jsme to, ale v rámci možností jsme z toho vytáhli maximum. Ne?
1: Na tom makají, takže přátelé, pokud nejste na Maltě, tak jděte na borůvky.
0: Zdravím posluchače.
2: Posloucháte Radio Xaver.
3: O kom se mluví nedaleko bývá, ty jsi zmínil Otakara Foltýna, ten poskytl rozhovor i rozhlasu. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. Já u toho nebudu, říká Foltýn po roce jako šéf Stratkomu. To vyhrožuje, že u toho nebude?
4: Promiň, že se směju, když se na ně podíváme, tak rozhodně to není k smíchu. A já myslím, že jeho tvář mluví i za jeho dílo.
3: Myslíš, že se umí usmát?
4: Ne, ale já, jak se říká v umění, to nejde o srdíčka a i z hlavy, bohužel. A jak se říká v umění, tohle to je unikátní splynutí umělce s dílem. Ale my jsme se teď o tom bavili. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. I Otakar Foltýn vybudoval to, o čem jsme mluvili předtím, a o tom strachu lidí a nedůvěře jejich k volbám, a že se bojí vlastního premiéra, že zmanipuluje. Mně se líbí, že Otakar Foltýn oslavil roční narozeniny ve funkci, která měla trvat půl roku. To je taky hezký.
3: Ale on vysvětluje, proč zůstal déle.
4: Ano, a já jsem četl rozhovor a vem si, že hlavní komunikátor vlády není schopný dát dohromady souvětí jedno, v kterém by si dvě věty holí neodporovaly.
3: Tak... Ano, na názoru politiků mi nezáleží. Záleží mi na názoru lidí, kteří aktuálně reprezentují stát.
4: To je co? To je bomba, ten člověk.
3: To jsem si tady musela napsat. Protože mi to úplně, prostě mi to zaujalo.
4: My už chápem jeho dílo a to, co vybudoval. Bohužel je to obludný monstrum, kvazicenzurní. A to tady po něm zůstane. Já doufám, že to, i když on už dávno skončí v té funkci, budoucí vláda, jestli se vymění, tak jak ANO, tak SPD, tak říkají, okamžitě tohle to rozprášíme. Protože je to opravdu obludný, totalitní monstrum, který Fialovci stvořili. Ale já bych to bral jako, ať to tady zůstane jako memento, co se nám tady přihodilo za téhle vlády. Hmm.
3: No ale nebudeš mít karty komunikační, co budeš dělat?
4: Já si je vydávám sám.
3: No každopádně, ale pokud se vláda nevymění, tak tento pán bude vysvětlovat možná, proč stále zůstává na tom postu, na kterém říká, že už že bude půl roku.
4: Pokud se vláda nevymění, tak tento pán klidně oslaví 6. narozeniny ve funkci.
3: No,
4: a bude to potom, co už 6x odcházel.
3: A vidíš nějakou další jako jeho roli na těch XX let ještě?
4: No, viděl jako, bych ji v léčebně, psychiatrický, docela
3: co by
4: vážně.
3: Co vytvořit ještě pro nás?
4: Děsím se toho, protože jestli tato vláda zůstane se vším tím, co k ní patří, včetně Foltýna bláznivýho, tak samozřejmě ta druhá čtyřletka bude ještě tvrdší a oni budou ještě drzejší a agresivnější. To je jasný. Hmm. Jenom si představ, kdyby se takováhle funkce a takovýhle člověk ocit v době, když byl prezidentem Miloš Zeman a premiérem Andrej Babiš a jejich nějaký cenzor by stál jednou nohou na Pražském hradě u Zemana, druhou nohou ve Strakovce u Babiše, co by se dělo v médiích? Hmm. Ani si to nechcem představovat.
3: Byl to vládní koordinátor nebo koordinátor, no prostě vládní, ale nemluvil by za tu vládu.
4: Ale říkal by, já vlastně nejsem u vlády, protože jsem zaměstnancem Pražského hradu, končím ve funkci, tak se mě na nic ani neptejte a tak dále. Představ si to, co by se dělo.
3: No, to by se dělo. No. To bychom každý den četli, kolik nás to stojí, mluvilo by se o utahování šroubů, o cenzuře a nevím o čem, a bylo by to každý boží den.
4: Plně vidím chvilkaře, jak pohřbívají demokracii a tak dále. Hmm.

Rudolf si překotně rozepnul tři vrchní knoflíčky u košile a pak je zase s ohromnou pečlivostí zapínal. Přecházel přitom po pokoji, jeho nervozita stoupala, prsty se mu chvěly, čelo se mu opět opotilo jako před posledním záchvatem. Funěl. Co to děláš? Zeptal jsem se zvědavě a možná i poněkud cynicky. Strojím se, nastal čas. Jaký čas, k čemu čas? Nedal jsem mu pokoji. Musím už odejít, došlo ke střídání, naše výprava končí misi, bohužel neúspěšně, nic se nám nezdařilo. A kam půjdeš? Vzduchem prolétlo jeho gesto nevysvětlitelnosti, které jsem mnohokrát u něj viděl, ale tentokrát se zdálo definitivní. Povzdychl si. Nepovedlo se. A přitom jsme nebyli takový břídilové, jak to podle výsledku vypadá. Někteří známí, jiní se trvali v inkognitu. To, co ti teď říkám, musí zůstat pouze mezi námi. Ujistil se pohledem, jestli jsem ho pochopil. Přitakal jsem. Pokračoval. Měli jsme za úkol hlídat lidstvo. Usměrňovat jej, postrkovat a morálně jej vést. A podívej se sám, kam to dospělo. Páni tvorstva jsou sparchantělí, slabí jedinci, sobci, kteří myslí jen na svůj prospěch. Bez výjimek všichni. Omlouvám se ti, ale je to tak. Víš, kde byste mohli být? Kam jste mohli až dospět, kdybyste byli schopni vzít se za ruce? Spojit svoje potence duševní i fyzické? Každý prosazujete jen tu svou pravdu. A co člověk, to jiná pravda. Zaštiťujete se ideologií, ale to je jen zástěrka vašich nízkých pudů. Lásku jste ponížili na sex, který je sám o sobě úchvatný, ale spolu s city je mnohem pompéznější a slastnější. Rádi se mezi sebou zabijíte, buď to v různých válkách nebo individuálně, mučíte se navzájem a dělá vám to radost. Za velkými slovy se skrývá nekonečná a nepředstavitelná chamtivost mít víc než ten druhý. Ani technický pokrok, který jsme měli povoleno vám poskytnout, lidstvu neotevřel oči. Naopak, zneužili jste jej k nízkým. Rudolf se odmlčel, aniž by dokončil větu. Nemohl si zapnout poslední knoflíček u krku. Zbrunátněl a přestal dýchat. Poulil oči a vypadal hrozivě. Maně jsem ustoupil, neboť jsem nevěděl, co bude následovat. Konečně se uvěznil v pevném límci a spustil ruce podél těla. Odcházím a prosím tě ještě o poslední službu. Potřebuji, abys mě dopravil na konečné místo srazu. Nemám času na zbyt a promrhávám ho hloupými a zbytečnými pohyby těla a nesmyslnými akcemi. Přesto ale, poněkud zpomalil překotné tempo řeči, chtěl bych se zastavit před odletem na dvou či třech pro mě důležitých místech. Usedl na židli, zhluboka dýchal, ale již velmi uvolněně. Vypadal jako horolezec, který dosáhl mety nejvyšší. Postěžoval si na krutost světa, přišlo mu líto zmařených a zbytečných snažení a tím se mu patrně ulevilo. Udělám, co bude v mých silách, slíbil jsem Rudolfovi a připravil se ke dveřím. Jak to bude prakticky probíhat? Budeš mým voskou. Pečlivě přeložil důležitý dokument, který určoval cíl jeho cesty, oblékl si obnošené sako, papír vložil do postranní kapsy, přesvědčil se, že klopa jej bezpečně kryje a chrání před ztrátou, příjemně se na mě usmál a ukončil náš dialog slovem jedeme. První naše zastávka byla Rudolfem určena jednoznačně. Přistáli jsme před vilkou, kde prožil dětství a kde doposud dlela jeho matka. Rudolf beze slova vystoupil z vozu a zamířil ke dveřím domu, branku nechal do kořán, snad se bál, aby si neznemožnil únik. Původně jsem chtěl jen zpovzdálí přihlížet a čekat, ale když za sebou nezavřel ani vstupní vchod, zvědavost mi nedala a vyhnala mě k němu. Nakoukl jsem dovnitř dostatečnou skulinou a spatřil mého kamaráda, jak stojí nad gaučem v hale, na něm ležela na boku jeho maminka čelem ke zdi v mírně skrčené poloze a patrně spala. Rudolf se výrazně schrbil, předklonil se
a začal komíhat pažemi podél těla. Přesně tak, jak to prováděla paní Klecknerová při našem prvním setkání. Takhle je mrtvý. Jenže její syn, věřme tomu, že to tak je, to dělal beze slova. Spodobnil tak větrné mlýny mimo chodníkovi. Vypadalo to jako rodinný rituál, geny se jednoduše potlačit nedají. Náhle v komíhání ustal a i když jsem se podvědomně obával, že se otočí a spatří mě, nemohl jsem od tohoto výjevu odtrhnout zrak. Byl příliš fascinující, než abych to dokázal. Rudolf mi však nevěnoval pozornost. Na chvíli se mi ztratil ze zorného pole, neboť ukročil kamsi vlevo, ale hned se vrátil a držel v levé paži před sebou tenkou deku, jakýsi plét, možná i háčkovanou dečku větších rozměrů, a s největší něžností a opatrností, jaké byl schopen, maminku přikryl tak důkladně, že zmizely i její kudrlinky. Obě tenunké nohy, obuté do ohromných polobotek, však nechal vyčuhovat na druhé straně spod přikrývky. Když ukončil svoje aranžování, napřímil tělo a rozhlédl se. Nedaleko před ním výhružně trčela neproniknutelná překážka, dveře do otcova kabinetu. Můj kamarád se k ním velice pomalu došoural. Předpokládal jsem, že si v tuto chvíli s nimi vyřídí své letité účty, ale nestalo se tak. Zvedl ruku a sněhou vesmírnou položil bříška svých prstů na zlatou, lehce povislou kliku. Opravdu jen zlehka, aby na ni ani náznakem nezatlačil, dokonce nesevřel dlaň, jak to lidé obvykle dělají, když chtějí vstoupit do jiné místnosti. Nemohu s jistotou tvrdit, že se jí vůbec dotkl. Netrvalo to dlouho, ruku opět stáhl a pomalu se otočil k odchodu. Nevím, jestli spatřil můj zvědavý nos, přitisknutý k zárubni, abych viděl co nejvíce. Po jeho několika krocích jsem si však uvědomil, že míří ke mně a že jsem viděl něco, co jsem vidět neměl. Ale ještě předtím, než jsem se dal na útěk, přísahal bych na smrt svých nejbližších příbuzných, že jsem jasně zaznamenal, že druhdy neprostupné dveře se sami od sebe dali do pohybu a vstupní křídlo se začalo otevírat. Tomu však už Rudolf nevěnoval pozornost. Byl k výjevu otočen zády, opouštěl rodný dům a já v té době po několika skocích stál už u našeho automobilu a předstíral jsem čekání.

0: Xaver.
1: Je májový den a je horký den a nikde žádné stíny, jen tam za řekou, hned pod pasekou, a tam leží tulá klíný, nespí, nezdívá, tiše si zpívá a nezná žádný strachy, zpívá o kraji, kde ti vše dají a kde nemusíš mít prachy. Bzu, čej tam,

Tady jsou plný cigaret a stohy s koupelnama. Tam nesněží, čas neběží, bouře nebouří, mlha neleží. Tam zatím mořem

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Nový díl, řekl bych letní díl pořadu Moc peněz a naším hostem jako vždycky je pan Robert Vlášek. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: No, říkám letní díl, ale čím vlastně bude letní? No, chci se dnes pobavit o tom vývoji ceny zlata, protože jak naši diváci vědí, pane Vlášku, vy jste odborník na zlato a na investice do zlata. A mimochodem, tedy také řeknu hned na úvod, že velmi úspěšné se ukázalo, že diváci XTV mohou spořit,
2: ano,
1: z vaší společnosti a že jich je.
2: Hodně.
1: Chodí nám hodně obrázky, jak si naspořili, jak jim přišli domů zlaté slitky a stále proti platí.
2: Od několika vás mám pozdravovat z minulého týdne, takže hlásím,
1: tak,
2: hlásím.
1: No tak to děkujeme. A stále platí, předpokládám, zvýhodněná cena minus 30% na vstupní poplatky.
2: Je to tak, je to tak.
1: A kdyby někdo chtěl?
2: Ať napíše na e-mail, který...
1: zlato@mince.cz. Mm-hmm. To chci říct na úvod, protože je to reklama a bohapustá reklama, a kterou děláme rádi. A navíc ti lidé, kteří spoří tímto způsobem nebo nakupují zlato, podporují částečně provoz XTV a to je důležitá tak okolnost, vidíte. Tak, my tady máme dneska několik grafů. A víte, nikdy jsem se na ně takhle jakoby nepodíval vlastně za tu dobu. Pojďme to, ty jednotlivé věci, okomentovat. Tak já tady vidím hodnota jedné trojské unce zlata v období za 1973 až 2024. Tak myslím, že ta zlatá linka nebo ten zlatý segment ukazuje mnohé, ale my víme, my, pane Vlášku, co je třeba tady v tom roce 1979, ten zoubek.
2: Já jsem si tam byla ropná krize, že to byla zrovna ropná krize, kdy potom nám zlato tam vyskočilo. No v těch krizích se to zlato chová správně, na to poukazujete přesně tímhle tím způsobem, že funguje protikrizově. Ale ten graf celý, kdybych ho měl komentovat, je velmi, velmi vypovídající právě v tom, že my ho začínáme datovat někde tam, kde vlastně končí v tom roce 71 ten zlatý standard, ten Bretton-Woodský model zlatého standardu. Takže od toho jsme to schválně napasovali vlastně ten graf do současné doby, kdy tady vidíme dva takové zlomy. První byl ten rok 71, který tam teda nevidíme. Začínáme 73, ale druhý zásadní zlom byl v roce 2008, kdy se úplně v té globální ekonomice ty věci změnily, ten ekonomický cyklus se naprosto změnil.
1: To je tady tenhle ten zoubek.
2: To je ten zoubek. A my velmi často, a myslím i u vás jsme to říkali, říkáme, že tady od té doby vlastně ta globální ekonomika se začala chovat úplně jinak. Že vlastně my už tady nemáme na tom kolektivním západě tu klasickou, řekněme, tržní ekonomiku. Máme tady něco jako dotační ekonomiku, něco, co se více podobá nějakému možná korporátnímu socialismu, tak trošku. A ty ekonomické cykly nám přestaly tak nějak jako fungovat. Je tady nějaká permanentní taková krize a my to dobře vidíme na tom zlatu. Viděli jsme ten šok v tom roce 2008 v té první velké krizi, jak nám to zlato vyskočilo, a vidíme, že vlastně přešlo potom po nějaké korekci do trvalé jakoby růstové fáze, která teď nám docela graduje, protože před nedávnem jsme překonali nějaká historická maxima. Překonali jsme 2450 dolarů za trojskou unci. Takže
1: víte, toto tak zhruba je 50 let vývoj, plus minus nějaký plus minus rok, abychom nebyli. Když si vezmu tu cenu zlata, která byla pod 200 americkými dolary za trojskou unci,
2: ano,
1: a ty 2400, a porovnával bych, co jsem si za to mohl koupit tenkrát, za tu trojskou unci, co si za ní mohu koupit dnes. Protože to je ta otázka, kterou si nadevší pochybnost budou klást naši diváci.
2: No jo. Ano, odpovím na to, je to důležitá otázka. Ono by bylo ještě zajímavé, co bylo před tím rokem 73, kam jakoby nevidíme. A to s tím hodně souvisí, protože předtím se peníze rovnaly zlato, takže tam vlastně ten vývoj byl jako dost jako odlišný. Ale přesně to, co vy říkáte, nebo na co se ptáte, je to, že to zlato funguje jako typický uchovatel hodnoty. Že ono uchovává 100% hodnoty na těch dlouhých časových úsecích, třeba stoletých a podobně. Známe vidíme, že si za tu unci zlata koupíme to stejné, co jsme si koupili v roce 73 nebo 71 nebo 1871, respektive koupíme si za ně o něco mírně více, protože takovým typickým příkladem by mohlo být, já nevím, rok 1908, kdybych vzal třeba, který teď mám v hlavě, ten příklad, že v roce 1908 bychom si za trojskou unci zlata, to znamená nějakých 25 dolarů, koupili pánský oblek na míru nebo dámský kostým, abychom byli genderově vyvážení. No dneska si 25 dolarů nekoupíme ani kravatu do toho obleku, ale pokud máme unci zlata, vyměnili bychom ji zpátky za peníze, tak vlastně v tu chvíli si koupíme ten oblek na míru zase, nebo ten dámský kostým, a ještě nám trošku zbyde, protože ta trojská unce dneska se bude pohybovat kolem 50 tisíc korun. Ten oblek na míru standardní, nějaký v dobré kvalitě, pořídím za 40 tisíc korun asi, zhruba z košilí, z kravatu a tak dále, takže mi ještě něco trošku navíc zbyde. A zbyde mi navíc to, o co se zvýšily náklady na těžbu toho zlata, protože my těžíme s čím dál tím větší jakoby hloubky, rostou nám náklady na tu těžbu, a to vlastně zdražuje. Pracuje to pro ty investory. Mm-hmm.
1: Takže když se podíváme na ten, nebo my můžeme na některý z těch dalších grafů, tam to můžeme lépe některý, vidět, to, na co se chci ptát.
2: Můžeme na některý z dalších.
1: Tak tady je třeba vývoj té ceny od roku 2004 do 2024, což je tedy 20 let.
2: Ano.
1: Přesně, že? A myslím, že to 2004 už je období, kdy spousta lidí si teoreticky mohla, už ty služby tady byly, podobná jako máte vy,
2: ano,
1: tak už si mohli spořit. Tak ti, kteří začali tady v tom roce 2004 a tady nakupovali všude zlato, tak to, mám tomu rozumět, takže všechno, toto je jejich výdělek. Nebo uchovaná hodnota.
2: Ano, vy tady vlastně vidíte, a na levo na tom grafu máme, že průměrné roční zhodnocení bylo 9,2% ročně.
1: Ano.
2: To znamená, my vidíme, že to zlato v tom období velmi významně předhánělo i tu inflaci, to znamená, že vlastně jako uchovávalo tu hodnotu a zhodnocovalo vlastně rezervy těch lidí, tak jak říkáte.
1: Vy jste říkal, že je-li krize, tak zlato se chová tak, že stále si drží hodnotu a většinou vyskočí. Potom je tam nějaká sinusoida, která lítá nahoru dolů, jsou tam ta nákupní okna, jak vy často říkáte v našich pořadech, ale řekněte mi, pane Vlášku, to, co vidím na konci toho grafu, tedy rok 2024, mám tady v tom číst, že jsme v mnohem větší krizi než mnohá léta předtím.
2: Já myslím si, že ano, že ten svět je skutečně ve velkém nepořádku. My to vidíme na mnoha věcech viditelných, ale pak jsou nějaké věci neviditelné. Já to zkusím zmínit. Ty věci viditelné určitě jsou to, co prostě vnímáme. Válka na Ukrajině, velmi nepříjemná samozřejmě situace, konflikt v Gaze, nějaké napětí geopolitické v jihovýchodní Asii, americké prezidentské volby, velké napětí ve Spojených státech, řekněme realitní krize v Číně, inflace v Indii a tak dále, to jsou viditelné věci, které samozřejmě tlačí na růst ceny toho zlata. Mimo to ale vidíme, nebo nevidíme některé méně viditelné věci, nevidíme to, že 30 velkých amerických bank má zásadní problémy, že vykazují daleko horší bilance než v roce 2008 před tou velkou krizí. A samozřejmě pokud toto bude gradovat nějakým způsobem, tak to spustí další obrovskou jakoby krizi. Ale ty trhy vlastně tohle to vnímají. Ti velcí investoři, ti analytici, kteří se tím zabývají, tohle vidí. To znamená, že to zlato to vlastně odráží.
1: Ty příklady, co jste teď říkal, vlastně ty příklady krizí, které se posléze promítnou do aktuální ceny zlata a zachytí je takto ten graf v letech, tak opravdu si myslíte, že to, kdo se stane americkým prezidentem, jestli to bude Trump nebo Biden, má vliv na cenu zlata?
2: Já si myslím, že už to má vliv na cenu zlata právě teď, ještě než se to vůbec rozhodlo, protože v Americe panuje veliké napětí z těch voleb a má se za to, že ať už vyhraje jedna strana nebo druhá, že to k něčemu úplně jako pozitivnímu nemusí vést z hlediska společenského nějakého konsenzu. Takže dneska Američané masivně nakupují zlato a nakupují třeba zbraně taky a střelivo, což je takové zajímavé. No, takže už je to vliv má.
1: A ten ukrajinsko-ruský konflikt?
2: No, bez pochyby. Tam já myslím, že diváci si dobře mohli pamatovat, co se stalo na jaře 2022, když ten konflikt vypukl. Ty trhy reagovaly vlastně emocionálně, jsou velmi emocionální. To zlato extrémně tam vyskočilo, protože byla obava z toho, zdali ten konflikt nebude dál gradovat, nestane se z něj velká válka a tak dále. No ale samozřejmě my vidíme, že ten konflikt nekončí, že vlastně dokonce by se dalo říct, že do jisté míry eskaluje. Že a rozhodně se nevyvíjí tak, jak třeba někteří si představovali. Takže
1: vy máte někdy takové jinota, je nevyvíjí se tak, jak si někteří představovali. Co prosím, zatím mám číst?
2: No tak já myslím, že v našich mainstreamových médiích 3 roky posloucháme, jak vyhráváme. Jak vyhráváme a už jsme skoro vyhráli.
1: Vyhráváte, jo?
2: No, že vyhráváme, jako kolektivní západ, myšleno.
1: Jo, tak to.
2: Ale nezdá se, že by to úplně byla pravda, že bychom vyhrávali. Že jo? Vypadá to přesně naopak, to znamená, že vlastně to Rusko získává další jakoby území. A teď je úplně jedno, komu kdo straní nebo komu kdo fandí, ale je to prostě nějaký fakt. A samozřejmě ty trhy tohle vnímají. Vnímají.
1: Dobře, že... ale víte, podle jakéhosi průzkumu, který vyšel docela nedávno, si občané České republiky myslí, že by válka měla skončit za každou cenu. 70%, přes 70% občanů i za cenu, že Ukrajina přijde o svá území, neboli, že vyhraje Putin.
2: Ano.
1: Co se v tu chvíli stane s tím grafem, když by to bylo třeba ještě v letošním roce? Půjde cena zlata dolů?
2: Nemyslím si, protože ta Ukrajina je jenom jedním z faktorů toho, v čem ten svět je porouchaný. My jsme zmínili ty další věci, takže nemyslím si, že by to by znamenalo, že by cena zlata šla rapidně dolů. No, myslím si, že dál jakoby poroste, jsme v nějaké růstové fázi, že ty závady, které jsme zmiňovali, budou dál nějak jako gradovat v té ekonomice. A dokonce ten předpoklad je těch velkých analytických autorit, že to zlato do toho roku 2030 by mělo vyrůst někde na 3 až 5 tisíc dolarů za trojskou unci. Řeknu ještě jednu věc možná pro diváky. Když se díváme na ty historická maxima tady, na kolik to zlato stálo nebo stojí, že překonalo těch 2450 dolarů za trojskou unci, tak kdybychom vzali ten rok 1971, ku příkladu, a podívali bychom se na to, jaká byla kupní síla dolaru a kolik bylo dolarů v oběhu a přepočítali bychom to, tak ten vrchol sice nominálně my jsme dosáhli 2450, ale vlastně fakticky by měl být někde už dneska přes 3000. To znamená, to zlato je stále jako kdyby podhodnoceno oproti té reálné hodnotě, kolik by to mělo vlastně stát.
1: Dobře, pojďme na další graf. To je od roku 2009, kdy už to začíná být chvilkama vyrovnanější, chvilkama tady dolů a potom vidíme teda ten vzestup. Tak můžeme tady říct, vysvětlit třeba lidem, kteří nakupovali, řekněme v tom roce 2024 a najednou byly 2,9, dobře, ale taky byly 2,16, kdy se dívám, že to bylo pod 1200 amerických dolarů za...
2: Ano, někde tam byla ta hranice.
1: Za trojskou unci, no. Tak...
2: No, vždycky je otázka, kdy nakupujete, to je primární. Když používáte spoření, to znamená ty naše produkty, a posíláte tam peníze pravidelně či nepravidelně v nějaké periodě, tak si tu cenu průměrujete, je vám vlastně tak trošičku jedno, jestli tam jsou ty vrcholy nebo tam jsou ty propady. Respektive jednou kupujete trošku dráž, jednou levně a tu cenu si vlastně průměrujete. Pokud ten investiční horizont máte třeba 10-15 let, tak naopak vítáte tam ty nákupní okna, jak jsme zmiňovali, nebo ty poklesy. Takže v tomto smyslu ten postupný nákup to spoření je velmi výhodné právě z hlediska průměrování ceny. Pokud bych ale se choval tak, že vlastně nakupuju na vrcholu to zlato, když všechny média o tom informují, že zlato jde nahoru a samozřejmě lidé se často chovají vlastně jako trošku stádovitě, nechci, aby to znělo nějak jako pejorativně, ale tak to je a mají tendenci a řada lidí právě v tom roce 2011-12 nakupovala na tom vrcholu absolutním, kdy teda všichni o tom psali, ale to je možná dobrý signál, že spíše když o tom všichni píšou, jak to zlato je vysoko, tak je dobré právě buď tedy tam posílat si peníze pravidelně či nepravidelně v rámci toho spoření, anebo naopak realizovat zisky, ale rozhodně to nevyužívat k nějakým jednorázovým nákupům, protože já nevím, kam to přesně potom půjde.
1: Když jsme u toho, tak tady za námi v XTV byl jeden ze zákazníků vašich, tedy našich diváků, který si přes tu e-mailovou adresu zlato@mince.cz pořídil spoření už někdy, myslím, v září loňského roku a trošku nám poodhalil jeho způsob a říkal, že si každý den kupuje za 100 korun zlato, což je 3000, jestli se nemýlím, zhruba za měsíc. jaký to má smysl.
2: No je to skvělé, jsou tací, není sám, my to samozřejmě sledujeme. Chová se chytře, prostě rozkládá si tu cenu na ty malé úseky, skutečně průměruje velmi jako precizně, no a skutečně pak jakoby vychytává všechny ty případné poklesy, ale i ty růsty prostě, a zejména pro něj pozitivní ty poklesy, kdy si jako zlepšuje.
1: No dobře, ale podtrženo sečteno, tak vychytává poklesy i růsty, tak kde je ten jeho profit?
2: No on kupuje oproti tomu, kdo nakupuje jednorázově, který by jako musí sledovat vývoj ceny zlata, měl by jako časovat ten trh, což je dost problematické, protože nikdy přesně nevíme, jak se zachová, tak jeho výhoda je, že tohle on vůbec nemusí řešit, že si skutečně na tom časovém úseku, který si vytyčil, kupuje za průměrně skutečně tu nejlepší cenu.
1: Mám tomu rozumět tak, že si takový člověk dá takzvaně pravidelný příkaz, to jde dát i na každý den.
2: Je to tak, banky to umí.
1: Jo, a potom už jede jak pila teda.
2: Přesně tak.
1: Pojďme k dalšímu grafu. Tak a ten je za období 2014 až 2024, tedy za posledních 10 let. No a tady od toho roku 2019 už je zřetelné. Tak co se tady vlastně, pane Vlášku, dělo? Tady začaly být investoři chytřejší a začaly být větší krize?
2: Začaly být neklidnější spíš investoři a ti velcí operátoři, kteří nakupují vlastně zlato, velké privátní investiční banky a velké penzijní fondy a podobně, protože se začalo gradovat něco, co začalo v roce 2008. My jsme viděli od té poslední krize ten masivní tisk těch peněz. Viděli jsme, že ty centrální banky začaly chrlit vlastně peníze, takzvané kvantitativní uvolňování do ekonomiky. No ale to v době covidu po roce 2019-2020 vlastně ještě zrychlilo. My jsme tam potom viděli, že americký Fed natiskl za dva měsíce roku 2020 víc peněz než za 100 let svojí historii. Natiskli 6,5 bilionu amerických dolarů, neuvěřitelnou sumu. Evropská centrální banka natiskla 3,5 bilionu eur. Takže samozřejmě na to ty trhy reagovaly. Viděli, že ty peníze se masivně znehodnocují, že ta krize právě pod tím povrchem je velká, že vlastně ty centrální banky právě proto masivně pumpují ty peníze do té ekonomiky, aby udrželi nějakým způsobem ten vývoj, takže na to reagovala cena zlata tím růstem.
1: No, 2019 až 2024